0: 46 milionů korun. Peníze jim minulý týden poslal zaměstnanec městské příspěvkové organizace, který podlehl nátlaku falešných policistů a údajných pracovníků České národní banky. Případ vyšetřují královéhradečtí kriminalisté. Pravidelné audity podle mluvčí magistrátu Kateřiny Rohlíčkové potvrzují, že jsou kontrolní procesy města i jeho organizací nastavené správně.
1: Město vedle technických a procesních nástrojů nyní bude u svých organizací klást důraz na proškolování a následný trénink zaměstnanců zaměřený na rozpoznání podvodných telefonátů a dalších útoků cílících na získání finančních prostředků. Magistrát své zaměstnance takto školí a testuje dlouhodobě.
0: Tenistka Barbora Krejčíková pokračuje ve vítězné sérii na betonovém povrchu. Po titulu v Aténách zvládla svůj úvodní duel na turnaji v Praze. Krajanku Lindu Fruvertovou porazila po setech 6-2 a 6-4. Postup vybojovala před domácím publikem taky Sára Bejlek, která zdolala Rusku Blinkovovou 7-6, 3-6 a 6-1. Po triumfu mluvila Bejlek o náročných vzájemných duelech.
2: Jo, tak já jsem s ní hrála vlastně dvakrát a po každý to byl boj, po třetí teda taky. Hodně pomohli diváci, tady ten centr je výborně udělaný a když budou chodit lidi, tak je to nádherný. Jsem po celkem dlouhý době zdravá, takže jsem za to určitě ráda a to je ten základ, no.
0: Do osmifinále postoupily taky Tereza Valentová a Nikola Bartuňková. Naopak vypadly Laura Samson a Jana Kovačková.
3: Uzavřený tunel v Praze a nehoda na silnici 3 u Kaplice. V Praze je stále uzavřený Zlíchovský tunel ve směru z Barrandovského mostu k Troji, a to z důvodu pravidelné údržby. Ta je naplánovaná až do 5 hodin ráno. Pro svou cestu využijte trasy po povrchu. Nejideálnější bude ulice na Zlíchově. Na silnici 3 do Českých Budějovic opatrně na vjezdu z Kaplice. Těsně za obcí srazilo osobní auto Srnu a tvoří se mírné kolony. Místo nehody se musí objíždět do protisměru. A ještě silnice 50 z Uherského Brodu na Brno. Za sjezdem z D55 u Uherského Hradiště se tvoří kolona do omezení u sjezdu na Boršice. Zdržení až 10 minut. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
4: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
0: Dnes čekáme zpočátku polojasno až jasno, postupně začne přibývat oblačnost a později se hlavně v severní polovině území lokálně přidají přehánky. Nejvyšší teploty 19 až 24 stupňů, na jižní Moravě až 26. Tolik zprávy.
4: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
5: Za kultivované a nadčasové dílo, celoživotní obranu hodnot, neúnavnou práci a osobní integritu udělila Česká komora architektů poctu mému dnešnímu hostu. Jaké hodnoty zastává? Kdy a jak si musel vlastní integritu obhájit? Jaké je prostředí, které vytvářel jako architekt a dlouholetý děkan Fakulty architektury na ČVUT v Praze? Mým hostem je architekt Ladislav Lábus. Příjemný poslech přeje Petr Vizina.
4: Hovory.
5: Dobrý den a děkuji, že jste přišel.
6: Dobrý den, děkuji za pozvání.
5: V životopisném filmovém dokumentu o vás uvádí investor jedné z vašich ceněných staveb rodinné vily v pražských Záběhlicích, že jste mu teprve po roce odpověděl na mail, kde vás žádal o to, abyste mu navrhl dům. Tak to je zajímavý detail. Vy jste zkoušel, jak vážný je jeho zájem?
6: No, asi to nebylo účelový nebo úmyslný. Možná, že jsme to přehlídli, tak je pravda, že občas máme hodně práce a někdy musíme i odmítnout zakázku, jo, ale možná taky ten klient trošku přehání. Jo.
5: On s tím vypadal, že je s tím úplně spokojený, že vy pracujete prostě v jiném rytmu, než je ten obvyklý rytmus dnešní doby, který klade důraz na efektivitu, rychlost a tak. Tak já předpokládám, že k tomu byste se přihlásil.
6: My jsme takový slow food, jo, spíš, ale je pravda, že často já si tohle opravdu nepamatuju, že bychom se rok nebo zvali, ale vím, že hodně klientů vlastně, když mě žádalo o projekt, já jsem řekl, že bohužel nemám kapacitu a nabízel jsem někoho z mladších kolegů, který třeba jsem kdysi učil a pak byli u mě kanceláři, Takže často říkali, že prostě si radši počkají. Takže jsou klienti, jako třeba na té stavbě hotelu Karlov Benešově, pan Šibůrek, nebo pan Zátorský, prostě chtěl ten barák vysloveně od nás. Jo.
5: Řekněte mi, podle čeho si vybíráte investory, ti, kdo po vás chtějí, lidově řečeno, nakreslit barák. Člověk si říká, že i v tom musíte. Vy jste říkal, že jsou to lidé často, kteří vědí, co chtějí. Není to ale nikdy na překážku, když ten klient přesně ví, co chce?
6: No, ono se to většinou nějak ta vzájemná relace vytříbí, jo, časem, jo. Ale měli jsme klienta, který přinesl vlastně plánek toho domu, jak si ho představuje, jo.
5: Co vy na to?
6: No, tak byli jsme překvapení, jo. A mimochodem i ten klient z těch Záběhlic měl docela přesnou představu tady. Jo, ale ono se to většinou tak vyvíjí a já ty požadavky klientů beru vážně, jo, protože v tom je nějaký dlouhodobý rozmýšlení o té parcele, kterou má a tak dále. Je v tom přemýšlení o tom, jakým způsobem chtějí prostě žít v tom domě a tak dále a tak dále. Jo. Takže ono u těch rodinných vil je to často, tam jsou základní parametry, zaprvé ten pozemek, to místo, jo, ten klient, že jo, a taky vlastně to zadání, jo, jestli je to veliký, malý nebo naopak.
5: Jedna z vašich klientek říká v dokumentu, z kterého cituji, to je televizní filmový dokument, že jste dřív moc nemluvil, že jste se postupem času teprve rozmluvil. Nejste člověk, který by si liboval v mnoha řečech. Tak moje otázka je, jestli to není vlastně, vy říkáte, že se s tím klientem potřebujete dohodnout, sladit, což předpokládám většinou probíhá nějakým rozhovorem. Jestli je to pro vás jako architekta někdy, to, že jste třeba málomluvný člověk, nebylo nevýhodné? Že vás ten klient lidově řečeno ukecal třeba?
6: Ono je otázka, jestli není lepší zvlášť v dnešní době mluvit míň, než zbytečně moc. Jo. A patřilo to možná k mým vlastnostem, že jsem vlastně byl skoupej na slova. Jo. A i vlastně jsem to viděl na fakultě, když jsem začal učit, že to se o mě povídalo, že jsem toho vlastně moc neřekl, že jo, ale ono se to traduje i o velikánech, jako byl Gočár, který se téměř vlastně nedoved komentovat ty studentský projekty na akademii a tak dále, ale tím se nechci s tím srovnávat, ale je pravda, že ta praxe i na té škole, i praxe vlastně ta architektonická, člověka naučí prostě se vyjadřovat v případě potřeby, jo, a vlastně naučí ho i vlastně vidět v tom zadání prostě určitý problémový místa nebo prostě vidět dopředu na té cestě k tomu výsledku toho projektu. Potom se u mě možná projevila taková tendence vlastně věci spíš přebujele popisovat ve zprávách nebo
5: že to vynahradil
6: písemným
5: projevem.
6: Jo, že pro mě je problém prostě napsat průvodní zprávu na pár stránek, jo, nebo to, takže já jsem si vlastně uvědomil, že to, když něco popisujete, že je strašně užitečný, protože se dostanete mnohem hloubš pod povrch, než když si o tom jenom povídáte. Jo. To jsem si uvědomil za covidu, když vlastně jsem byl nucený komunikovat se studentama vlastně komentářem, jo, tak vlastně najednou si uvědomíte, že vlastně, když se přinutíte k tomuto komentovat písemně, tak jdete hloubš a hloubš.
5: Musíte to promýšlet.
6: To má vlastně obrovský význam. Jo.
5: Když říkáte, že v dnešní době vám připadá, že je smysluplnější mluvit méně, co tím myslíte?
6: No, tak jsou na to různý přísloví, mlčetě, zlato a tak dále. No a je pravda, že když se člověk dívá a snaží sledovat některé zpravodajské pořady třeba v televizi, tak to chce velkou trpělivost. Jako, jo, a člověk už předem si dovede představit, co ty lidi budou říkat, jo, podle toho, na jakou stranu patří. A je to smutný. No.
5: Jak je to s architekturou? Máte dojem, že v tom veřejném prostoru architekti a architektky mluví dostatečně, jsou dostatečně slyšet? Je jim dáno slovo?
6: Já myslím, že se to zlepšuje, ale kdyby toho bylo ještě víc, tak by to rozhodně nevadilo. A obecně je taky důležitý, ale taky, aby se i v té architektuře mluvilo o tom podstatným, jo? Protože ono často se to vlastně v dnešní době orientuje hodně na některé vedlejší věci, které prostě s tím třeba tak přímo nesouvisejí.
5: A konkrétně, co podle vás je podstatné? O čem bychom se my dva tady spolu měli bavit jako s člověkem, který je profesorem fakulty architektury a architektem, který byl oceněný takhle významnou cenou?
6: No možná, že těch věcí podstatných je v dnešní době strašně moc. A tak, jak se množejí, tak čím dál méně souvisejí prostě přímo s architekturou. Jo. Ale samozřejmě souvisejí prostě se společností, s kulturou, sociálníma vazbama a tak dále. Jo. Ale někdy má člověk pocit, že vlastně tyhle ty hlediska převládají nad tím, jestli to je vlastně hezký barák, nebo není hezký barák, jo? A že už to vlastně přestává být důležitý. A mě zase tak moc nezajímá, jestli ten barák je hezký, mě zajímá především to, jak slouží a to, jo? Ale vlastně někdy se nemůžu zbavit dojmu, že se dneska soudí podle takových vlastně, nechci říct vedlejší kritérií, ale takových těch prostě sociálně konstruktivních, jo, jak to vlastně z pohledu, jak by to mělo být, jo. A vlastně nehodnotí se vlastně konkrétní věc. Jo.
5: Hostem hovoru je architekt Ladislav Lábus.
4: Posloucháte Hovory. Nevšední povídání se zajímavými lidmi. Jejich příběhy najdete také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
5: Vy jste řekla hezký barák, to by tu málo komu prošlo, ale tak vy víte, o čem mluvíte. Architektka Alena Šrámková, vaše tutorka, pozdější spolupracovnice, o vás svým originálním stylem prohlásila, že jste, a já jí ocituju, slušňák, hodnej, pilnej a takový jsou i ty baráky. Tak co tím podle vás myslela?
6: No to z jejího pohledu, pokud ji znáte, tak to není nejlepší vizitka.
5: Jak to?
6: To není negativní pohled, negativní hodnocení, ale no tak ona nebyla slušňák. Jo. Teď nemyslím jako v tom, ona se vyjadřovala jadrně. Jo. Teď nemyslím, že by se nechovala slušně jako neeticky, jo. Ale vyjadřovala se velice jadrně. Vyjadřovala se velice peprně, jo, a věci, které chtěla říct, tak je vlastně přeháněla, aby to bylo prostě, ona tvrdila, že třeba prostě to říct výrazně, aby se to vlastně neutopilo v těch spoustu detailů, který to nakonec prostě na sebe nabalí a tak dále. Jo. Tohle je známý, že polemizovala i s Josefem Pleskotem, který je možná mnohem razantnější než já, nebo takový vlastně koncepčnější. Jo, tak i jemu vlastně vytýkala, že ty věci dělá málo silný, jo, ale je pravda, že ta naše generace možná už je tak silný, nechtěla by prostě dělat. Jo.
5: Já jsem jí rozuměl tak, že ona naznačuje, že ta architektura, včetně té vaší, by neměla být extravagantní, že by se měla řídit hodnotami obyčejnosti, nějaké nevtíravosti, že to je vlastně jako z jejího, i z té ostré pusy, kterou měla, vlastně mi to zní jako obrana těch hodnot.
6: To tam určitě je a je pravda, že s tou obyčejností a normálností vlastně a nehledání nějakých experimentů nebo estetických, pouze estetických kvalit, který v naší době, nebo v tehdejší době, když jsem s ní pracoval, tak nám vlastně vadili na té pozdní moderně, jo, včetně těch baráků, které tady stály v blízkosti budovy rozhlasu, jo, že jsou takový vlastně zahleděný do sebe, nekomunikujou, že jo, z hlediska urbanistického nejsou zrovna nejšťastnějším řešením a tak dále. Jo, a tím nechci mluvit proti těmhletěm barákům,
5: který... Myslíte, teď Transgas,
6: který si to nezasloužili, že byli zbouraný, jo, ale ten celkový postoj, že se vlastně... Protože my jsme vlastně obdivovali funkcionalismus, který byl půvabný v tom, že oproti té předchozí architektuře, secesy nebo těm historizujícím slohům vlastně chtěl být účelový, funkční, jo, bez ozdob a prostě tak, jak prostě je potřeba. Jo. A jednou člověk zjistil, že to, co se v duchu funkcionalismu stavělo po druhé světové válce, začal být velice estetizovaný. A i když byl zakázaný dekor, jo, Adolf Loos prohlásil, že ornament je zločin, jo, a de facto to platilo opravdu až do 70. let, než přišla postmoderna, tak se to vlastně převtělilo do toho, že se vlastně místo dekoru používala výrazný objemový řešení, že jo, různý textury materiálu a tak dále a tak dále. Jo, barevnost výrazná. Jo.
5: Já té paní Šrámkové také rozumím v tom smyslu, že, a není to jistě tajemství, máte známého bratra, herce Jiřího Lábuse, který je extravagantní, je to mluvný člověk, zábavný, veselý, rachytlelý tady, když on mluví. Tak vy vlastně vedle něj jste si taky musel najít nějakou pozici, která není podobná té jeho.
6: Vy ho znáte?
5: Znám ho.
6: Jo. Osobně tedy.
5: Jo, jo.
6: Tak jste ho popsal dobře, no, ale... Je pravda, že my jsme byli takový vlastně totální protiklady v tomhle tomu vlastně. Já jsem byl takový jako tichej, nemluvný a přemýšlivý. On byl takový prostě velice expanzivní, nebo ne expanzivní, ale prostě...
5: Prostě extrovert.
6: Vlastně. Extrovert, jo.
5: No a já se právě ptám, jestli se to mohlo propsat do toho uvažování vašeho o architektuře. Mluvíte o významu toho, že ten dům má komunikovat, že má nějakým způsobem odpovídat na to, kde je, že má být nevtíravý, že nemá být okázalý.
6: No, ale když jste to uvedl ve spojení se Šrámkovou, tak tam je nutný si uvědomit, že já když jsem poznal Šrámkovou, ona vlastně nebyla tak známá jako dneska. De facto všichni znali Šrámka, nikdo neznal Šrámkovou. Tam jde o to, že prostě Šrámková žila mezi lidma, který prostě patřili k těm tehdejším hvězdám a ona vlastně k ním nepatřila a ani nechtěla patřit k tomu, co vlastně tehda bylo jakoby... co dělalo ty hvězdy hvězdama.
5: Jo. Teď jsme v době normalizace.
6: Pozdní modernou, já teď nemyslím tu politickou
5: složky, myslíte estetickou.
6: Estetickou, takový ten pozdní brutalismus a tak dále. A ona vlastně byla jedna z prvních týhletý generace, která vlastně vyrůstala na vlastně tomu funkcionalismu a moderně, že jo, pak tam přišla ta Sorella do toho, že jo, to byla takový zvláštní epizoda dnešního pohledu vlastně postmoderní, jo, ale vlastně ona touhle cestou jít nechtěla, jo, a asi taky cítila, že jim v tom nemůže konkurovat, ale zároveň prostě jí to nelákalo, protože jí lákala právě ta cesta větší obyčejnosti a zároveň možná větší racionality, méně estetizace, více. Vlastně.
5: V tom jste se našel i vy.
6: V tom jsme se rozuměli.
5: Hostem hovoru je architekt Ladislav Lábus. Jestli se nemýlím, tak první rozsáhlá realizace, která vám získala věhlas, byl dům pečovatelské služby v Českém Krumlově, který jste začal koncipovat v polovině 90. let. To bylo úplně jiné, než bývaly do té doby domovy pro seniory, jestli se nepletu. Jak jste tehdy uvažoval o tomhle tématu stáří?
6: To bylo úplně jiný, já nechci utíkat z té otázky, ale... jako první velká realizace byla se Šrámkovou obchodní centrum na Lužinách, jo, která se ale vlekla až vlastně do 90. let, jo, ale chci říct, že vlastně těch realizací dřív za toho minulého systému bylo relativně málo, to se dělalo spousta věcí do šuplíku a první velká realizace byla tato společná, jo, ale je pravda, že ten dům pečovatelské služby byl vlastně první projekt, který jsem dělal jako z našem ateliéru.
5: Tak, mluví se o humanistické architektuře, o tom, že jste vlastně proměnil způsob vnímání jako stáří.
6: No, mě to téma šíleně poznamenalo. Je pravda, že jsem to měl i v rodině, že můj tán vlastně byl neurolog, který založil rehabilitační kliniku. Jo, a to téma vlastně rehabilitace bylo strašně živý a já jsem sledoval, že tady se dali obrovský prostředky v řádu 10 miliard do nových domovů důchodců nebo zařízení sociálních služeb pro mentálně postižený a tak dále. A přitom se to furt dělalo vlastně v tom starém módu, prostě velkých zařízení, bez intimity, prostě ve velkých, prostě ve výčetčetných místnostech sdílených a tak dále. Jo, a vůbec vlastně v té době už se na západě stavělo úplně něco jiného. A já jsem vlastně svým způsobem tímhletím projektem jsem se dostal jako do pozice trošku kritika toho, co se vlastně v té době tehdy se proinvestovalo, protože se museli opustit ty různý zámky a díky restitucím tady byly obrovský vlastně spousty zařízení, které vlastně museli do 10 let po té restituci být uvolněný. Jo. Tak se vlastně stavěly mnoho velké kapacity a bohužel se to dělalo bez jakýhokoliv vlastně instrukce nebo pobídky, aby to šlo tímhle tím způsobem, že ta služba má být prostě, to má být co nejvíc podobný domovu, jo, a ne instituci.
5: Když se střihem přeneseme o 30 let dopředu do současnosti, máte dojem, že dnes už to vaše uvažování, které tehdy působí objevně neotřele. Už je běžné, že prostě mladí architekti a architektky, kteří také studovali u vás ve škole, už přemýšlejí tak nějak samozřejmě o tom, co pro vás bylo téma a vzpoura ve své době.
6: Já si myslím, že to je určitě běžnější a hlavně tam je důležitý u tohle typu investic, že to je důležitý pro investory, pro ty zadavatele, jo, že to chtějí jinak, jo, bez toho se to nepohne. Jo. Takže já si myslím, že to ve většině zadání už se svým způsobem jako ty velikosti se rozmělňují, má to takový humánější, ličtější měřítko. Jo. Zase samozřejmě proti tomu je ten trend, že čím dál víc lidí potřebuje opravdu celodenní péči, prostě různý ty zařízení pro lidi s Alzheimerem a tak dále, jo, že už vlastně ta svébytnost těch lidí a prodlužování té svébytnosti v některých případech vlastně ztrácí uplatnění, že jo, a v těchto případech se i volá znovu pro těch kapacitnějších zařízení, protože jsou efektivnější.
5: Jak bude vypadat architektura budoucnosti? Je taky větší zájem o byty pro singles, protože lidé stále méně žijí ve velkých rodinách. Uvažujete někdy o tom?
6: Za těch posledních 35 let, jo, kdy dejme tomu, to ovlivnili ty možnosti svobody a už nemáme ty Husákovy děti, které prostě zavřel hranice, lidi prostě nemohli mít možnost se investovat, se prostě orientovat třeba na vlastní podnikání a tak dále. Ty rozdíly, jakože to bylo 195 tisíc dětí ročně, že jo, a dneska nedosahujeme ani 80, to jsou vlastně obrovský rozdíly, že jo, teď tohle zachytit zaprvé ve školách, ve školkách a tak dále, že jo, protože to, a tam je nutný říct, že už vlastně za tu dobu, kdy to kleslo téměř na 90, tak od té doby to zase stouplo na nějakých 130 tisíc dětí a teď jsme zase pod tou 80 úplně nejníž, jo. Ale ono to může mít, to bude mít obrovský dopady i v tom, že se to zafixuje právě tou stavbou těch bytů. Jo. To je, když budete chrlit byty jenom pro singles, tak k čemu to může vést? Jo. A
5: vy myslíte, že tím, že bude hodně bytů pro singles, tak bude méně rodin?
6: No samozřejmě.
5: Víte, co mi bylo sympatické? Vy jako architekt jste těžce nesl, když se například o panelácích mluvilo jako o králíkárnách. Vy jste se tehdy paneláků zastal. Máte dojem, že ty paneláky v dnešní době, když se na ně díváme s odstupem času, už je nevidíme jako ty továrny na bydlení socialistické, tak obstojí do budoucna, můžou nás s něčím inspirovat?
6: No tam byly dvě roviny. Na tom začátku 90. let, kdy jsem vlastně studentům hned v roce, já nevím, 91-92 zadal renovaci sídliště Bohnice, protože mě vadilo, jakým způsobem se vlastně o těch sídlištích mluví a ono nešlo jen o paneláky, že, o kterých se mluvil jako o králíkárnách, ale tam se dokonce i na úrovni odborné veřejnosti pochybovalo to, že vlastně ten sídlištní nebo funkcionalistický urbanismus otevřených řádkových struktury, neuzavřených bloků, že vlastně vůbec se dá někdy předělat na město. Jo? Takže se byly úvahy, že vlastně všechny sídliště se musí zbourat, aby vzniklo prostě skutečné město. Přitom spousta těch sídlišť je vlastně příjemných na to, jo, a je pravda, že čím se stavěly větší, tím to bylo horší, protože se zvětšovaly ty prostory a vzdálenosti a to prostředí bylo anonymnější. A tam byla ta urbanistická složka, jo, že vlastně jediný možný způsob stavby měst je bloková zástavba, což v té postmoderně se prostě velice vehementně vlastně tvrdilo. Jo. A druhá věc byly ten technický stav těch domů, že jo, který samozřejmě měli svoji logickou konstrukci a určitě se ty dispozice v tom dali prostě zlepšovat, ale měli svý handicapy jako koupelny, jádra, instalační, akustiku a tak dále. Když to vidíte, tak se většinou zmůžou lidi na zateplení baráku, že jo, a svým způsobem tehdáž ten náš postoj byl takový, že jsme svým způsobem i bojovali proti těm eklektickým nebo prostě těm romantickým změnám paneláků na úplně jiný baráky.
5: Ozdobit, aby prostě byly...
6: Tím, že se tam dělali mansardy, jo. A vzniknul z toho jakoby zámeček, jo, ale prostě zámeček to nebyl. Jo, takže že vlastně to zjištění, které jsme dělali na základě analýz prostě historických zástavby, ať už blokový nebo modernistický, tak vlastně bylo, že to není handicap řádková zástavba, že ani není handicap racionální prostě třeba panelákový barák, ale že je vlastně handicap, když se s tím bojuje a mrzačí se to tím, že se to předělává na něco úplně jiného.
5: Jste spokojený s tím, jak vypadá Praha, jak Praha staví?
6: No, já myslím, že když to vezmete s určitým nadhledem a velkorysostí, tak vlastně člověk nemá potřebu být kverulant. Někde se možná pár staveb zbytečně zbouralo, kterých je škoda, ale ve své podstatě je nutný si uvědomit, že se ten standard stavění a i architektury, nejen stavitelství nebo stavební kultury, že se zvyšuje. Jo, je otázka, kam to půjde dál, protože ono bude čím dál mít lidí, kteří by chtěli vlastně pracovat jako zedníci na stavbě nebo zedničky dokonce, jo, když jsme teďka tak genderově vyrovnaný. A to určitě poznamená architekturu, jo, že se znova vrátí k prefabrikaci a vlastně k nějaký průmyslový výrobě a tak dále.
5: Hostem hovoru byl architekt Ladislav Lábus, já vám za to mnohokrát děkuju.
6: Děkuju.
5: Za pozornost děkuje Petr Vizina.
4: Poslouchejte Plus, když potřebujete. Vraťte si vysílání o hodinu, den nebo o rok. Kompletní audioarchiv najdete na webu plus.rozhlas.cz. Také online jdeme dál než ostatní. Český rozhlas Plus. Půl třetí. Český rozhlas Plus. Zprávy.
0: Odboráři na pražském letišti Václava Havla vstoupili do stávkové pohotovosti. Vyhlásili ji, protože v srpnu má do čela představenstva letiště přijít podnikatel Radomír Lašák. Zaměstnancům vadí, že Lašák v minulosti vedl české aerolinie v době jejich úpadku. Dalším důvodem stávkové pohotovosti je možná privatizace letiště a jeho vstup na burzu. Ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO takové plány vyloučila. Radomír Lašák se k vyhlášení stávkové pohotovosti zatím nevyjádřil. Letiště je v provozu bez omezení. Francouzský parlament schválil zákaz sociálních sítí pro děti do 15 let. Francie je tak první evropskou zemí, která takové opatření zavede. Zákaz začne platit od září. Má se týkat například TikToku, Snapchatu, Facebooku nebo Instagramu. Tyto platformy budou muset kontrolovat věk uživatelů. Nová britská vláda zruší od října DPH na elektřinu pro domácnosti. Oznámil to nový premiér Andy Burnham. Při prvním zasedání kabinetu taky Burnham řekl, že prvním úkolem bude řešení krize životních nákladů. Podle propočtů britského ministerstva obchodu zrušením DPH na elektřinu ušetří průměrná domácnost ročně v přepočtu asi 1300 korun. A zástupci spolků Společnost přátel jeseníků a Hnutí pro jeseníky požadují zastavení stavebních prací na stezce mezi Šerákem a Keprníkem. Podle spolků úpravy mění charakter přírody. To správa chráněné krajinné oblasti odmítá. Podle ní mají zabránit dalšímu šíření eroze. S pracemi, které se týkají zhruba čtvrt kilometru cesty, proto bude pokračovat. Hotovo by mělo být do měsíce. Ve věku 50 let zemřel norský skifař Olav Tufte, dvojnásobný olympijský vítěz a přemožitel Ondřeje Sinka z her v Pekingu v roce 2008. Oznámila to rodina veslaře, který startoval celkem na 7 olympiádách.
3: Znovu průjezdný tunel v Praze a nehoda na silnici 3 u Kaplice. Zlíchovský tunel v Praze je opět průjezdný ve směru od Barandovského mostu k Troji. Údržba a čištění byly dokončené s předstihem a provoz je tak obnovený v běžném režimu. Na silnici 3 dejte pozor na výjezdu z Kaplice směrem do Českých Budějovic. Těsně za koncem obce srazilo osobní auto Srnu a následky nehody blokují jízdní pruh. Projet se dá v protisměru, ale vytvořila se krátká kolona, do které se nárazově brzdí tak opatrně. A na dálnici D5 z Prahy směrem na Rozvadov zbystřete za sjezdem na Stot. Na 90. kilometru stojí porouchané vozidlo, je v odstaveném pruhu, ale částečně může zasahovat do vozovky. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
4: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
0: Dnes čekáme zpočátku polojasno až jasno, postupně začne přibývat oblačnost a později se hlavně v severní polovině území lokálně přidají přehánky. Nejvyšší teploty 19 až 24 stupňů, na jižní Moravě až 26 a na horách většinou kolem 15. Tolik zprávy.
4: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
7: Vládní podání k ústavnímu soudu ohledně prezidentovy kompetenční žaloby, opozice a volba hlavy státu či nový předseda labouristické vlády Velké Británie. Nejenom tato témata rozebrou v následující půlhodince názorů a argumentů naši komentátoři. Příjemný a ničím nerušený poslech přeje Petr Švárc.
4: Názory a argumenty.
7: Vláda včera informovala o svém dalším postupu v případu kompetenční žaloby prezidenta Petra Pavla k ústavnímu soudu týkající se účasti hlavy státu na summitu Severoatlantické aliance. Vláda podle očekávání navrhuje zamítnutí žaloby a také požaduje, aby ústavní soud z dalšího rozhodování ve věci vyloučil soudce zpravodaje Pavla Šámala kvůli údajnému aktivismu. A o tom teď budu mluvit s komentátorem Českého rozhlasu Petrem Hartmanem. Dobrý den, Petře.
8: Dobrý den.
7: K ústavnímu soudu dnes podání vlády dorazilo. O co Babišův kabinet a ministr spravedlnosti Jeroným Tejc, který podání připravoval, opírá své argumenty?
8: Argumentují hlavně tím, že se jim nelíbí předběžné opatření, které vydal ústavní soud. Je to logické, protože vláda vůči prezidentovi a jeho účasti nebo spíše neúčasti na summitu v Turecku zvolila určitou strategii, která počítala s tím, že když to definitivní rozhodnutí o složení delegace budou dostatečně dlouho protahovat, tak pak případná ústavní žaloba nebude mít šanci na to, aby byla důkladně projednána do doby konání summitu. Myslím si, že byli velmi zaskočeni tou taktikou prezidenta republiky nebo hradu, že tedy podal nejenom kompetenční žalobu k ústavnímu soudu, ale součástí té žaloby bylo také předběžné opatření, které nakonec umožnilo prezidentovi účastnit se summitu NATO v Turecku. Takže to je hlavní opora těch výhrad, že zkrátka vláda měla dostat prostor pro vyjádření i k tomu předběžnému opatření, že to předběžné opatření nemělo být vůbec vydáno. No a zároveň vláda se opírá o to, že prezidentovi nijak nebrání v cestách do zahraničí a v dalších věcech a že tudíž ta kompetenční žaloba postrádá smysl a že by měla být soudem odmítnuta. Samozřejmě to neznamená, že soud bude sdílet stejný pohled, jako má vláda. To vyjádření vlády je důležité v tom slova smyslu, že kdyby měla shodný pohled na výkon kompetencí prezidenta týkající se reprezentace země v zahraničí, tak by samozřejmě se neobracela kancelář prezidenta nebo prezident na ústavní soud, takže jsou ve sporu, každý má jiný názor a protože jsou účastníky řízení, tak ten svůj názor musí ústavnímu soudu nebo měli by ústavnímu soudu doložit, což samozřejmě udělali a nyní tedy se ústavní soud může posunout k tomu, že ten případ bude dále důkladně projednávat. Má ho začít projednávat v září. Bude se muset vypořádat také s tou připomínkou vlády nebo požadavkem, že soudce zpravodaj Šámal je podjatý a že by měl být vyloučen. Je otázka, zda takováto žaloba nebo takovýto návrh má šanci na úspěch i také z toho důvodu minimálně, že soudce zpravodaj nebyl jmenován Petrem Pavlem, že se dopředu k tomu nijak nevyjadřoval, aby už bylo jasné, že je podjatý, takže myslím si, že ta jeho podjatost se těžko bude dokazovat, tím spíš, že stejné stanovisko zastávali i další ústavní soudci nebo většina těch ústavních soudců, protože v minulosti jsme byli svědky toho, že sice soudce zpravodaj formuluje nějak tu pozici a snaží se nějak tam argumentovat a tak dále a přesvědčit o tom své kolegy, ale když se mu nedaří přesvědčit většinu, tak bývá ten soudce zpravodaj sám vyměněn, aby prostě jeho názor odpovídal názoru většiny ústavních soudců, což se v tomto případě nestalo, takže z toho lze vyvozovat, že ta podjatost soudce zpravodaje Šámala se bude dokazovat velmi obtížně. Uvidíme, jak tedy nakonec ústavní soud rozhodne a důležité bude nejenom to rozhodnutí, zda vyhoví nebo zamítne, ale v případě, že vyhoví žádosti nebo žalobě prezidenta republiky, jak tu žalobu zdůvodní, protože od toho se bude odvíjet další pohled a výklad kompetencí prezidenta republiky v zahraniční politice, to tedy, že zastupuje stát navenek.
9: To byl kolega Petr Hartmann. Petře, děkuji.
8: Naslyšenou.
7: Podle předsedy Senátu Miloše Vystrčila z ODS by měla současná opozice nebo alespoň několik demokratických stran přijít do volby hlavy státu s vlastním společným kandidátem a současného prezidenta Petra Pavla podpořit až ve druhém kole. Opoziční kandidát proti Pavlovi by byl ale zbytečným plýtváním silami, říká politolog Lukáš Jelínek.
10: Politický masochismus. Jinak se nápad předsedy Senátu Miloše Vystrčila z ODS, aby opozice postavila do příští prezidentské volby vlastního kandidáta, označit nedá. Víme přece, jak se strany s hledáním vhodných adeptů vždy natrápí. Současná opozice přitom nehýří nápady ani osobnostmi a její obliba u veřejnosti je poměrně nízká na to, aby mohla reálně uvažovat o obsazení nejvyšší ústavní funkce. Situaci navíc komplikuje, že současný prezident Petr Pavel, jenž pravděpodobně bude mandát obhajovat, je opozici, zejména jejím liberálnějším výhonkům, názorově blízký. Bývá celkem běžné, že se někteří prezidentští kandidáti názorově překrývají. Dokázala by ale opozice najít někoho, kdo by vůbec byl ochotný její dres obléct a střetnout se s Pavlem, aniž by vypadal jako jeho přihrávač? Na tomto místě připomeňme, že expremiér Petr Fiala o kandidaturu nestojí a tu svoji vyloučil i Vystrčil. Ten navíc střízlivě předpokládá, že do druhého kola postoupí právě Pavel, jehož by prý měl opoziční uchazeč ve finále podpořit. Představa, že by se v závěrečném rozstřelu potkali oba, je totiž z říše snů. Jakkoliv dnes vládní koalice žádné jméno po ruce nemá, dá se očekávat, že se někým pokusí obhajující hlavu státu, s níž je na kordy, jak se patří potrápit. Minule se středopravicové strany držely při zemi. Čistě partajními kandidáty byl jen Andrej Babiš za hnutí ANO a Jaroslav Bašta za SPD. Senátoři pak vyplodili další tři nestranické uchazeče. Nikdo z nich ale nezazářil. Pozornost k sobě přitáhli dva občanští kandidáti. Petr Pavel a Danuše Nerudová, jež je teď europoslankyní za hnutí STAN. A pak už jen všudy přítomný Babiš. Nápad, s nímž přišel Miloš Vystrčil, ale který by se nejspíš i bez něj dříve nebo později objevil, může mít dva motivy. První souvisí s tím, že si předseda horní parlamentní komory ve většině témat s Pavlem notuje. Možná mu chtěl ulehčit od nálepky opoziční prezident, s níž se co chvíli ohání vládní koalice. Je to přitom nesmysl. V prezidentském systému by měla pravdu, avšak v našem jde o sčítání jablek s hruškami. Skutečně klíčové střety se neodehrávají mezi vládou a prezidentem, nýbrž ve sněmovně, do níž volíme kandidátní listiny sestavené stranami. Občany navržený prezident by pak mohl být pokládán leda za opozici vůči veškerému politickému stranictví. Prostě osobnost vyšla z občanské společnosti versus partajní nominanti. Vždyť stranictví u nás dvakrát populární není a stílu individualit proti němu akcentoval už Václav Havel. Tímto směrem se ale patrně koaliční uvažování nevyvíjí. Vystrčil však může svým návrhem také myslet na budoucnost opozice. Kdyby se v přímé prezidentské volbě vyprofiloval a veřejnost zaujal její lídr, který by se i přes porážku v klání ohrad mohl stát vyzývatelem Andreje Babiše ve sněmovním souboji, šlo by jistě o úspěch. Nyní to ale působí jako science fiction. Nejsilnější opoziční subjekty zaostávají za hnutím ANO o koňskou délku zhruba 15% a o druhou příčku se nad to přetahují Starostové a ODS. Vidina, jak tyto a další strany, ať už samostatně nebo společně, řeší ještě prezidentskou nominaci, ačkoliv svých starostí mají dost a Petr Pavel ostudu nedělá, je iluzorní. Nemluví o tom, že v turbulentním a zlomovém období, jakým procházíme a v němž se rozhoduje o příštím charakteru našeho státu, dává větší smysl spojování sil, nikoli jejich tříštění.
7: Uzavřel politolog Lukáš Jelínek.

0: a že Andy Burnham přichází do funkce na jednu stranu se silným mandátem, ale současně obklopen silnými pochybnostmi, že je tím, kdo splní zadání. Jeho úkolem totiž bude zachránit Labour Party a vlastně i Británii před vlastními slabinami. Sympaticky působící padesátník Andy Burnham přichází do funkce s mnoha aktivy. Při nedávných doplňovacích volbách do dolní sněmovny byl voliči vybrán jasnou většinou, což všichni chápali jako pokyn, aby nahradil tou dobou už nepopulárního Keira Starmera. Burnhamovou výhodou je i to, že se těší jasné podpoře poslanců, což je podstatné ze dvou důvodů. Za prvé, britský premiér nezmůže nic bez svého klubu. Historicky vzato je britská vláda vlastně cosi jako výbor parlamentu. A za druhé, právě Starmerova neschopnost komunikovat s vlastními poslanci a neochota je o něčem přesvědčovat, zlomila tomuto původně nadějnému politikovi pas. Burnham, rozený komunikátor, si na to bude dávat pozor. Má ještě jednu výhodu, totiž relativně nízkou laťku, kterou za sebou Starmer nechává po pouhých dvou letech u moci, a tedy i relativně nízká očekávání vůči Andy Burnhamovi. Čekají ho ale i těžké úkoly. Příkladem mohou být dva dlouhodobé problémy. Prvním je ekonomika a stav veřejných financí. Británie trpí nedostatečným hospodářským růstem a špatným hospodařením. Za posledních 6 let vzrostl podíl přerozdělení prostřednictvím veřejných rozpočtů z 39 na 45%. Přitom výběr daní kolísá a nestačí pokrýt veřejné výdaje. Veřejný dluh roste, jen za letošní rok obsluha dluhu pozře 109 miliard liber, což je více než celý rozpočet ministerstva školství. Starmer za sebou přitom nechává sliby, které bude muset Burnham nějak zaplatit, včetně plánu na zvýšení výdajů na obranu, což je jinak chvályhodný plán. Podle jedněch přichází Andy Burnham do funkce na takové úkoly dobře vybaven. V dlouholeté roli starosty velkého Manchesteru podle mnoha hlasů uspěl. Za jeho éry zavedla radnice reformy v řadě oblastí, od podpory veřejného bydlení až po speciální regionální maturity, které mají podpořit zaměstnanost. Naopak podle kritiku je Burnham spíše člověk, který se snaží vyhnout se konfliktům a vyhovět každému. Panuje proto obava, že co fungovalo v Manchesteru, bude velkým problémem v Londýně. Druhou pro Burnhamovu budoucnost klíčovou oblastí je imigrace. Ta velkou část veřejnosti velmi trápí a mimo jiné připravuje libristy o voliče ve prospěch strany Reform UK. Dosavadní ministryně vnitra Shabana Mahmudová přišla ještě na sklonku Starmerovy éry s rozsáhlou imigrační reformou, která cizincům značně stěžuje imigraci i setrvání v Británii. S touto úpravou ale silně nesouhlasí část libristických poslanců, podle kterých je v rozporu s libristickými hodnotami, tak, jak je chápou oni. Burnham Mahmudovou ve funkci ponechal, ale není zřejmé, zda jí dovolí pokračovat v dosavadní linii přes odpor části poslanců. Pod těmito tlaky v oblasti rozpočtu, imigrace a dalších kontroverzních otázek, složený z široké škály od korbinovských levičáků po blairovské centristy, začne štěpit. To bude klíčovým testem pro politika, který nechce válčit s nikým. Tradiční britské strany, jako je Labour Party nebo i konzervativci, ohrožují nováčci, jako je Reform UK nebo Zelení. Burnham má tady v rukou jednu z posledních šancí zachránit svou stranu, stejně jako zavedený systém dvou silných stran.
1: Nového britského premiéra Andyho Burnhama představil kolega Jan Fingerland.
2: Posloucháte Názory a argumenty. Aktuální události tak, jak je vidí ti nejlepší komentátoři. Poslechněte si je také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
1: Vstup vesmírné společnosti SpaceX na burzu učinil nakrátko z jejího zakladatele Elona Muska prvního dolarového bilionáře. Po počátečním strmém nárůstu cen akcí ale nastal opačný pohyb, který komentuje zástupce šéfredaktora biznisového webu CzechCrunch Luboš Kreč.
3: Zpráva o tom, že akcie vesmírné společnosti SpaceX se propadly pod svou upisovací hodnotu, tedy pod cenu, za níž vstoupily před měsícem na burzu Nasdaq, obletěla celý svět. Jakoby to snad bylo překvapení. Jenže není. A platí to pro řadu dalších titulů, které mají obří pozornost a vybudí emoce retailových investorů. Předně to, za kolik se

0: SpaceX obchoduje dnes, tedy zhruba 5 týdnů od jeho premiéry na burze, je vlastně úplně irrelevantní. Nic to neříká o firmě a jejím biznisu, ale hlavně o momentální náladě na trhu. Zároveň to je ale symptomatické pro mnoho mediálně atraktivních titulů, k nímž se poutá velká pozornost. Hodně se o nich píše a mluví, protože lidé i investoři milují velké příběhy. A ten za SpaceX je jako z románu. Jen Elon Musk, který firmu vede a většinově ovládá, by vydal na několik hollywoodských scénářů. Jenže to, že nová akcie pod dojmem novinových titulků vystřelí vzhůru a pak klesá a klesá, je vlastně naprosto obvyklý scénář. To se prostě stává. Hráčů, kteří mají na prodeji a poklesu zájem, bývá vždy víc než dost. Navíc v případech, jako je SpaceX, se euforie před vstupem na burzu vyšponovala do takových výšin, že bylo na snadě, že musí dojít k určité korekci. Akcie a s nimi i hodnota celé firmy byly totiž úplně odtržené od biznisové reality. To o nich platí tak nějak pořád, ale už přece jen trochu víc odpovídají obvyklému investičnímu meritu. To, co nyní sledujeme v případě SpaceX, se předtím stalo už nesčetněkrát. Podívejme se například na české CSG, které jsme všichni vynášeli do nebes za příkladný a úspěšný vstup na amsterdamskou burzu. A dnes akcie jsou na třetině lednových maxim. Nebo svého času extra vzývané startupové automobilky jako Rivian, Lucid či Nikola. Ty také vyletěly rychle vzhůru a pak následovalo slzavé a bolavé údolí. V případě dvou z těchto tří firm dokonce bankrot. Proč se to děje? Protože do akcí firem, k nímž se pojí silné příběhy a které se trefí do aktuálního zeitgeistu, se mohutně nahrnou i obyčejní retailoví investoři. A ti svým nadšením nakazí často i ty zkušené či institucionální. Jde prostě o emoce. Jenže pak začne pracovat čas a matematika a investiční logika začne být neúprosná. Nic totiž neroste do nebe a samo od sebe. Přijdou na řadu propady, racionalizace úsudku, vystřízlivění a prodělky. Plyne z toho vcelku jednoduché poučení. Pokud nechcete spekulovat a stresovat se, ale jde vám o skutečné investování, radši se mánii bezprostředně po velkolepých IPO vyhněte. Počkejte si, všechno dobře promyslete a teprve pak se rozhodujte. Ostatně i v životě tahle strategie funguje lépe než zkratkovité jednání podle toho, co jste zrovna četli nebo viděli na Instagramu.
1: Rychlý vzestup a následný pokles cen akcí SpaceX po vstupu společnosti na burzu komentoval zástupce šéfredaktora biznisového webu CzechCrunch Luboš Kreč. Italská poslanecká sněmovna většinou 217 hlasů proti 152 hlasům přijala vládní návrh novely volebního zákona a poslala jej do Senátu. Přesto se po Itálii šíří hlasy, které tvrdí, že stávající hlasování bylo pro premiérku Giorgiu Meloniovou debaklem a že by nejlépe udělala, kdyby vyhlásila předčasné volby. Meloniová zakopla o úhelný kámen, o preferenční hlasy voličů, říká publicista Ivan Štern.
2: Parlamentní opozice navíc kritizuje i stávající novelu, ač by podle tvrzení vlády měla být rovněž spokojena. Upravený zákon povede k větší stabilitě vlád, ustavených na základě výsledků parlamentních voleb, a Itálie se tak vyvaruje vlád, které měly mnohdy bezmála jepičí trvání. Ačkoliv zákon zesiluje prvky poměrného zastoupení, přidává jeden významný většinový prvek. Pokud některá ze stran a nebo ve volbách kandidující koalice dosáhnou 42% volebních hlasů, čeká je podle novely bonus ve výši 70 křesel v poslanecké sněmovně a 30 křesel v senátu nad získanými mandáty podle výsledků voleb. Parlamentní opozice tento bonus, i když by nepochybně i ona sama ráda kasírovala mandáty navíc, považuje za vytírání zraku. Dosáhnout 42% odvedených hlasů je pro jednotlivou stranu takřka nemožné. A co se týká koalic, jediná koalice, která je schopna toho dosáhnout pro roztříštěnost a nesourodost levicových uskupení, uskupení je koalice složená ze stran pravicových, tedy ze stran dnešní vládní koalice. Zákon si vláda Meloniové tak ušila na vlastní míru a pokud projde i senátem a ve volebních preferencích hlasů nedojde k nějaké převratné změně a pokud se roztříštěná levice zázrakem nevzpamatuje, má v příštích volbách zajištěnou spolehlivou parlamentní většinu. Vládnout bude díky novele bez většího rizika předčasného rozpadu koalice. Proč tedy ten halas vyzývající Meloniovou k sebereflexi, mající za to, že stávající změna zákona představuje pro ně naprostý debakl? Ve hře byl pozměňovací návrh, za nímž si Meloniová osobně stojí, majíc ho za klíčový prvek. Jde o možnost uvnitř kandidátní listiny politické strany preferenčními hlasy přeskupit pořadí kandidujících osob a změnit tak soupis stanovený stranou. Prvek, který český volič považuje za samozřejmou součást možností, jak se má u volební urny chovat. Jeden jediný hlas a návrh neprošel. Proti hlasovalo 188 poslanců, pro 187. Mezi disidenty se nutně nacházeli i poslanci vládní koalice. Nejspíš to byli ti, kteří trvají na nedotknutelnosti stranického pořadí kandidátů. Voliči do toho přece nemají co mluvit. Právě proto šlo o debakl. V očích opozice se Meloniové koalice rozhádala a je na rozpadnutí. Vláda se tak stala nedůvěryhodnou. Byť, jak jinak, bude v konečném důsledku sám volič.
1: U mikrofonu byl publicista Ivan Štern. A ještě zbývá závěrečná glosa, vrátíme se v ní do Velké Británie. O boxparkifikaci Londýna hovoří spisovatelka Iva Pekárková.
3: Víte, co je to boxpark? Podle Rogera Wadea, který přišel s nápadem otevřít boxpark v Shoreditchi, londýnské čtvrti proslulé rušným nočním životem, je boxpark první skládací nákupní centrum na světě. Ten shoreditchský sestává ze 60 recyklovaných přepravních kontejnerů, 40 v přízemí a 20 v patře. Byl otevřen v roce 2011 za skeptického přihlížení mnohého Londýňana, ale uchytil se překvapivě rychle. Původně měl na místě setrvat jen 5 let, ale přes několik developerských pokusů získat povolení k jeho rozmontování funguje dodnes. Ročně vynáší kolem 80 milionů liber, tedy víc než 2 miliardy korun. Koncept boxparku samozřejmě není tak inovativní, jak tvrdí jeho vynálezce. Velmi se podobá gastronomickým tržnicím, jaké najdete třeba v Ázii. Liší se od nich jen tím, že nesestává ze stánků, ale z kontejnerů a taky cenami. Bývají překvapivě vysoké. Návštěvníci jsou ale nadšení. Když do boxparku dorazí parta kamarádů s různými chutěmi, každý si koupí občerstvení u jiného stánku a pak můžou společně sedět u stolu. 5 let po otevření shoreditchského boxparku v roce 2016 byl otevřen další, croydonský. Na rozdíl od toho prvního je zastřešený. Přišlo se totiž na to, že návštěvnost shoreditchského boxparku klesá v zimě a při špatném počasí. Boxpark Croydon je téměř 2x tak velký jako ten shoreditchský. Pyšní se 96 kontejnery. Ani nemusím říkat, že slovo box v boxparcích neznamená boxovat, ale bedna, zmíněný kontejner. To ale neznamená, že v něm nemůžete sledovat boxerský zápas. Boxparky, kterých mezitím v Anglii vyrostlo několik, se totiž staly jakýmisi obřími hospodami, ve kterých můžete na gigantických obrazovkách sledovat sporty všeho druhu. Na letošním mistrovství světa ve fotbale boxparky královsky vydělaly. Neuvěřitelné množství fanoušků totiž toužilo popíjet pivo na stojáka obklopeni šílícím davem a ničit si krční páteř zíráním na obrazovku vysoko nad hlavou. Croydonský boxpark má kapacitu 2000 návštěvníků ale i tak se lístky na mač Anglie s Argentinou prodali dlouho před zápasem. Ano, abyste hemžení na obrazovce mohli sledovat v boxparku, museli jste si koupit lístek a ten stál až 50 liber, skoro 1500 korun. O téhle proměně prostoru, kam obyčejně můžete chodit bez placení, v místo, kam vás bez lístku nepustí, dnes Londýňané mluví jako o boxparkifikaci. Mnohým nepřipadá fér chtít po fanoušcích, aby platili vstupné, jen aby si v boxparku směli koupit pár předražených piv. Ale správa boxparků se brání. Kdyby byl vstup volný, zájemci by se dovnitř prostě nevešli. I tak bylo třeba posílit ochranku. V posledních pár letech zájem o podniky typu boxparků výrazně vzrostl. Můžete v nich strávit večer obklopeni davem lidí a přitom v anonymitě. A to prý lidem zvyklým trávit půl života online ohromně vyhovuje.
1: Glosou Ivy Pekárkové končí Úterní názory a argumenty. Za všechny kolegy, kteří pořad připravili, přeje příjemný poslech dalšího programu Českého rozhlasu Plus. Petr Švárc.
4: Války, epidemie, migrace. To všechno už tu bylo. Je jen na nás, jak se dokážeme z minulosti poučit. Pomoci vám mohou historické pořady Českého rozhlasu Plus. Dozvíte se z nich, jak to bylo doopravdy. Představí portréty osobností mocných i bezmocných a nahlédnete díky nim do rozhlasového archivu. Pochopit přítomnost z minulosti můžete s Českým rozhlasem Plus. Tři hodiny. Český rozhlas Plus. Zprávy.
5: Ministerstvo zdravotnictví chce zlepšit dostupnost paliativní péče. Novým hlavním velitelem ukrajinské armády bude Michailo Drapatý. Čeští kajakáři i české kajakářky skončili v závodě hlídek na mistrovství světa ve vodním slalomu na 6. místě. A dnes bude zpočátku jasno, postupně začne přibývat oblačnost a přidají se přehánky teploty až 26 stupňů.
4: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
5: Vláda chce zlepšit dostupnost paliativní péče pro dospělé, děti i jejich blízké. Součástí strategie do roku 2035 je taky lepší propojení zdravotních a sociálních služeb i nové formy péče, řekl to ministr zdravotnictví Adam Vojtěch za hnutí ANO. V Česku ročně zemře zhruba 110 tisíc lidí, z toho více než 65 tisíc potřebuje ke konci života paliativní péči. Podle Vojtěcha počet dál poroste.
6: Máme zde nějaký demografický vývoj, který nám ukazuje, že se nám bude zvyšovat počet lidí nad 80 let, 85 let, zhruba dvojnásobně do roku 2040. A samozřejmě právě vzhledem k té demografii ta potřeba paliativní péče bude dramaticky narůstat.
5: Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský jmenoval nového hlavního velitele ozbrojených sil. Stal se jim generál Michailo Drapatý, který tak ve funkci nahradil generála Oleksandra Syrského.
7: Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský ve večerním projevu potvrdil, že jmenoval novým hlavním velitelem armády Michaila Drapatého, který má připravit a představit obnovenou strategii obrany země. Prioritou mají být protivzdušná obrana, dalekonosné sankce proti Rusku a mobilizace. Zelenský se také setkal s bývalým ministrem obrany Michailem Fedorovem a nabídl mu funkci v obnovené vládě. V Kyjevě a dalších městech ale pokračují demonstrace za návrat Fedorova do čela resortu obrany. Z Oděsy Martin Dorazín, Radiožurnál.
5: Vedení Tachova se snaží do města přilákat lékaře. Radnice schválila nový pobídkový program. Třeba novému pediatrovi nabízí 1 000 000 korun, ordinaci a byt. Ve městě chybí kromě dětských lékařů i praktičtí lékaři a zubaři. Podrobnosti dodává místostarostka Tachova Vendula Machová ze sdružení Volím Tachov.
8: My máme komplexní pobídkový program, který zahrnuje nejen finanční pobídky, které činí 500 000 pro úvazek 1-0 lékaře v různých specializacích, a letos nabízíme mimořádně 1 000 000 pro pediatra, protože oblast pediatrie je dlouhodobě nedostatečně obsazena.
5: Lékařům může Tachov zajistit taky místo ve škole a ve školce pro děti. Další finanční bonus může lékaře získat od pojišťoven a Plzeňského kraje. České hlídky kajakářů a kajakářek skončily na mistrovství světa v Oklahoma City na 6. místě. Vyhráli Slovinci a Australenky. Jakub Krejčí předtím ovládl kvalifikaci kajakářů. Do semifinále postoupili taky Vít Přendiš a Jiří Prskavec. Mezi ženami uspěly Kateřina Beková a Amálie Hilgertová. Vypadla Bára Galušková. Cílem plzeňských fotbalistů pro blížící se novou sezónu Šance ligy je mistrovský titul. Potvrdil to předseda představenstva klubu a generální ředitel Adolf Šádek.
9: Tím, že se nám vlastně povedlo podržet a neprodat ani jedno z klíčových hráčů, tak si myslím, že ty ambice nemůžou být jiný než v soutěžním ročníku 26-27 se pokusit do Plzně a se přivést mistrovský titul, takže ty ambice jsou ty největší a jsem si vědom toho tlaku, který vytvářím na sebe, vytvářím na trenéra, vytvářím na kluky, ale myslím si, že nemůže zaznít nic jiného, takže ty ambice klub má ty nejvyšší.
5: V loňském ročníku skončila Plzeň třetí. Do nové sezóny Šance ligy vstoupí sobotním zápasem s Libercem.
10: Omezení na Pražském okruhu a taky na D5 u Králova dvora. Dálnice D5 ve směru z Prahy na Rozvadov za sjezdem na Králův dvůr na 23. kilometru silničáři uzavřeli levý jízdní pruh kvůli údržbě travních porostů. Kolony nevznikají, ale projíždí se jenom jedním pruhem. A omezení je taky na Pražském okruhu ve směru k D1 za Černým mostem. U sjezdu na Běchovice v úseku mezi 62. a 63. kilometrem pracují dělníci na údržbě mostu a levý jízdní pruh je uzavřený. Provoz je ale slabý a ani tady se nezdržíte. Zdržíte se naopak na silnici 34 mezi Humpolcem a Pelhřimovem. Silničáři tam opravují vozovku a provoz řídí kyvadlově semafor. Kolona je od Komorovic a z druhé strany od Velkého Rybníka na zhruba 5 minut. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
4: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
5: Dnes čekáme zpočátku polojasno až jasno, postupně začne přibývat oblačnost a později se hlavně v severní polovině území lokálně přidají přehánky. Nejvyšší teploty 19 až 24 stupňů, na jižní Moravě až 26. Tolik zprávy.
4: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
11: Čas plyne jako voda, říká se. A voda se také v čase mění. Dokáže zmrznout na led, který vlivem tepla zase roztaje. Když je teplo ještě větší, voda se odpaří a zanechá po sobě sucho. Čas a vodu, tyto dvě entity, které jsou neoddělitelné od existence lidstva na planetě Zemi a nyní jsou klíčové při zvládání dopadů změn klimatu, se rozhodl originálním způsobem pojednat spisovatel a výrazná osobnost islandského veřejného života Andri Snar Magnason. Jeho kniha O času a vodě vyšla česky v nakladatelství Argo v roce 2022. Ukázky dnes čte Libor Vacek a u poslechu vás vítá Daniela Vrbová.
4: Ex Libris.
11: Demokracie, parlament, svoboda pohybu. Na konci 18. století už se tato slova v Evropě v jistých kruzích vyslovovala, ale obyčejní lidé nevěděli, co si pod nimi vlastně představit. Naopak slovo hřích stále ještě představovalo důležitý mocenský nástroj k řízení jejich života. Za to dnes ho nepoužívá skoro nikdo, o jeho moci ani nemluvě. Těmito příklady ilustruje Andri Snar Magnason problém, před nímž stál, když knihu O času a vodě psal.
12: Většina lidí vnímá sousloví klimatická změna jako bílý šum. Utvořit si názor na méně závažná témata je snazší. Když se zničí něco v ceně milionu korun, někdo zastřelí zvíře nebo se překročí rozpočet nějakého projektu, snadno to pochopíme. Když ale jde o něco nekonečně velkého a nesmírně cenného, vlastně o samotný základ našeho života, nedokážeme adekvátně zareagovat. Jakoby mozek nebyl sto takové měřítko obsáhnout.
11: Chybí nám jazyk, který by mozku přetlumočil, co se vlastně děje. I o něco představitelnějším výrazům, jako tání ledovců, okyselování oceánů nebo nárůst emisí, konkrétní obsah teprve postupně nabíhá s tím, jak se tyto jevy začínají intenzivněji promítat do našich životů. A velice pravděpodobně ani zatím nemáme slova pro to, co kvůli nim ještě zažijeme.
12: Většina lidí je odsouzena k tomu, aby uvažovala ve vyjetých kolejích a myslela na základě pojmů, které daná doba nabízí.
11: Konstatuje autor a jakožto znalec staré islandské literatury to vtipně dokumentuje na příkladu z dob, kdy se na Islandu začalo šířit křesťanství.
12: Když si v 10. století nějaký dvorní básník, takzvaný skald, usmyslel, že složí oslavnou báseň králi, který se obrátil na křesťanskou víru, neměl to právě lehké. Tehdejší poetické vyjadřování totiž vycházelo z pohanské mytologie. Ve staroseverském básnictví se věci nenazývají pravými jmény, nahrazovaly se metaforickými opisy a poetickými náhražkami. Staroseverská dvorská poezie namísto slova země pracovala s výrazem Odinova nevěsta a oblohu nazývala helmou trpaslíků. Jak se ale měl křesťanský básník zařadit do literární tradice, kde se samotné básnictví nazývalo medovina bohů, Odinův dar či krev obrů? Velebit jediného boha, stvořitele nebes i země pomocí medoviny bohů bylo jistě složité. Tradice nutila básníky mluvit o bohu jako o stvořiteli helmy trpaslíků a Odinovi nevěsty. Znamená to, že k přijetí nového způsobu uvažování využíváme zastaralou mentalitu. Na počátku křesťanské éry se nedalo mluvit o bohu, aniž se člověk zmínil o Odinovi a opřel se o pohanské vidění světa, křesťanstvím posléze vytlačené. Slova na nás působí a vytvářejí naše emoce.
11: A tak Andrisnar pochopil, že musí vymyslet nový přístup, pokud chce psát o tématu, k němuž nám zatím chybějí slova. A ta, která máme, možná do pár let změní citové zabarvení nebo dokonce význam s tím, jak jejich obsah naplní konkrétní nové zkušenosti. Sousloví klimatická změna se na stránkách jeho víc jak 300 stránkové knihy objeví skutečně jen párkrát. Namísto toho se autor k tomuto komplexnímu tématu přibližuje z různých stran, skáče v čase dozadu a dopředu, používá osobní i vědecký tón, cituje rozhovory, odkazuje na rodinné historky i světové mytologie.
12: Musím o těch záležitostech psát tak, že vlastně nebudu psát přímo o nich. Musím proniknout za ně, abych pokročil vpřed.
11: Oznamuje čtenáři v úvodu knihy. K jejímu vzniku přispěla řada náhodně seběhnutých setkání a událostí. V roce 2006 získal Andrisnar islandskou literární cenu, již svoji druhou, za knihu Drömalandit, v překladu Vysněná země, své pomocný manuál pro vystrašený národ. Kritizoval v ní islandskou energetickou politiku a přístup k využívání krajiny, zejména v oblasti východního Islandu, severně od největšího islandského ledovce Vatnajökull. Do kraje se na nějakou dobu vypravil a líčením jeho krás se snažil zabránit výstavbě přehrady a vodní elektrárny, jež měla zásobovat energií nedalekou továrnu na hliník.
12: Tato továrna produkuje pouhý zlomek objemu hliníku, který Američané vyhazují na skládky. Jen v podobě plechovek končí každoročně v odpadu tolik hliníku, kolik by stačilo na 4x letecké flotily Spojených států. Recyklace plechovek v Americe by nahradila 3 až 4 takové továrny. Když se na podzim roku 2006 uzavřela stavidla přehrady Kaura Newkar, krajina, kterou básník Helgi Valtison poeticky nazval boží dálavou obtěžkanou tichem, s konečnou platností zmizela pod 200-metrovou vrstvou kalné ledovcové vody.
11: Ohlíží se dnes Andrisnar za svým pokusem zachránit přírodu pomocí literatury. Kniha Vysněná země se i tak stala okamžitě bestsellerem a otevřela mu cestu na mezinárodní literární scénu. V rámci jednoho čtení v Mnichově se setkal s vědcem zabývajícím se zemským systémem. Ten ho ponoukl, aby se ve své další knize věnoval právě změnám klimatu a jejich příčinám. Poukázal na to, že k tématu máme sice fakta, ale chybí někdo, kdo je umí poutavě propojit a srozumitelně sdělit. Váhajícímu islandskému spisovateli nabídl, že zkontroluje a ověří vše, co na toto téma napíše. A tak kniha O času a vodě získala vědecký základ, na nějž Andrej Snár začal klást další vrstvy a propojovat je svým poetickým, nicméně velice jasným a vtipným jazykem.
12: V říjnu roku 2008 jsem jel na Britské ostrovy představit svou knihu Vysněná země. Ubytoval jsem se v levném londýnském hotelu, v hale tam ležely noviny se zprávami z Islandu. Zašel jsem do obchodu a koupil ženě krásný svetr. Během nákupu se kurz islandské koruny k libře propadl tak strmě, že se svetr za 5 minut zdražil o celých 7 000 islandských korun.
11: Důležité pro vznik knihy bylo i autorovo setkání s Dalajlámou, k němuž dostal příležitost v době, kdy na Islandu zbankrotovaly 3 velké banky a země se propadla do finanční krize.
12: Když jsem se vrátil do hotelu, zazvonil telefon. Paní na druhém konci se představila jako Haldóra a řekla, že ke mně má dost zvláštní prosbu. Byl bych ochotný vést rozhovor s Dalajlámou? Vyrazilo mi to dech. V červnu příštího roku přijede na Island a rád by si s někým promluvil o životním prostředí. Zpráva o jeho návštěvě pro mě byla novinkou a tak jsem v přesvědčení, že si ze mě někdo utahuje, opáčil. To zní zajímavě, jako křesťan, ale budu muset nejdřív zavolat papežovi a požádat ho o svolení. Dobře, mám tedy zavolat zítra? Jo, já se dnes s papežem domluvím. Následujícího dne zazvonil telefon a osoba na druhé straně drátu se mě zeptala. Co říkal? Kdo? No přece papež. Aha, řekl jenom ano a amen. Musíte nám poslat seznam otázek, chtějí je vidět s 3měsíčním předstihem.
11: Civilní a neobvykle informativní rozhovor s tibetským duchovním, který následně Andriho Snár Magnasona pozval i do svého sídla v indické Dharmsale, tvoří důležitý základ několika kapitol knihy O času a vodě. O její výsledný tvar se ale hlavně zasloužila autorova nesmírně zajímavá rodina. Jeho prarodiče a další příbuzní se díky svým povoláním setkali s významnými osobnostmi 20. století a stali se svědky procesů a jevů, o nichž pak Andrej Snár může jejich hlasem vyprávět de facto z první ruky a srovnávat je s dneškem. Asi nejvýznamnější je z tohoto pohledu jeho babička Hulda a dědeček Árný.
12: Babička je hrdinka naší rodiny. Když jsme byli mladší, pořád jsme se s ní chlubili. Moje babička je silnější než tvůj táta. Jako první Islanďanka v roce 1945 složila zkoušky kategorie A a získala pilotní průkaz na větroň. Tohle je Schulgleiter, vysvětluje mi, a pak jsem taky pilotovala Greenau Baby. Vytáhne průkaz a ukáže mi fotografii, kde sedí na jakési tyči s křídly. Nápadně se to podobá kluzáku, který v počátcích letectví sestrojili bratři Wrightové.
11: Když v roce 1947 nakrátko obživla sopka Hekla, zavolala babička svému kamarádovi, zda by si neměli aktivní kráter prohlédnout v jeho 2místném letadle.
12: Do křídel jim bušily hrudky popela a kráter rámusil tak, že přehlušil hluk motoru a babička s kamarádem neslyšeli vlastního slova. Byla to nádhera, vzpomínala. Jak tě pro boha napadlo kroužit v jednomotorovém letadle kolem zuřícího vulkánu? Vždyť si měla doma 6měsíční dvojčata. Co na to říkala tvoje maminka, ptám se. Táta mě odjakživa povzbuzoval. Jeho ty moje alotrie bavily. S tím pilotem jsem se znala, protože u nás doma všichni byli blázni do létání. Kdyby člověk vždycky domýšlel, co všechno by se mohlo stát, nikdy by se do ničeho nepustil.
11: Tahle babička spolu se svým druhým manželem také až do 80. let 20. století chodila po islandských ledovcích. Jakožto členové islandské glaciologické společnosti je měřili a mapovali, stavěli chaty na jejich úbočí a to vše s velice základním vybavením. Bez flísových bund a goretexové obuvy, bez elektřiny a dopravní techniky. Andrej Snár jejich vyprávění zaznamenává a následně ho protahuje do přítomnosti a blízké budoucnosti, kdy jsme svědky tání a mizení těchto ledových obrů v krajině.
12: Když jsem si přehrával záznamy, které dědeček na ledovci natočil, říkal jsem si, že býval mohl pořídit víc záběrů babičky. Ledovec i krajina se dají natočit znovu, ale babička byla mladá jen jednou. Mýlil jsem se. Ukázalo se, že ledovec je stejně pomíjivý jako člověk. Dědečkovy filmy dokumentují krajinu, která už moc dlouho existovat nebude. Kdyby se moje nejmladší dcera dožila stejného věku jako babička, bude žít ještě v roce 2103. Vyhlížet tak daleko do budoucnosti je čirá sci-fi a z ledovců zbyde jen vzpomínka. Tam, kde se dříve na obzoru rýsoval ledovec, zůstane jen nebe. Naše vnoučata si při prohlížení starých map budou muset představovat horu zmrzlé vody ve snaze pochopit, jaká asi byla. Led o tloušťce 1000 metrů, který zaplňoval celá údolí. Co dalšího ve světě nastane, nevíme. Těžko říct, jakými výrazy a slovy se bude naše doba označovat. Záleží to na nás samotných a na tom, co uděláme právě teď.
4: Posloucháte Ex Libris, unikátní knížky unikátních autorů, které jsme přečetli za vás. Ex Libris si můžete poslechnout také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
11: Neméně inspirativním průvodcem je v knize O času a vodě první manžel babičky Huldy. Dědeček Björn, který svůj život prožil ve Spojených státech amerických. Jako chirurg operoval i řadu známých osobností. Iránského šáha Rezu Pahlavího, umělce Andyho Warhola nebo strůjce atomové bomby Roberta Oppenheimera. Posledního z nich Andrej Snar přirovnává k Prometeovi. Zatímco podle antického mýtu Prometeus ukradl bohům oheň a dal ho lidem, Oppenheimer se ponořil do nejmenších částic na světě a dal lidem do rukou mocnou destruktivní zbraň. Podle některých názorů také první atomový výbuch představuje začátek nové geologické éry, takzvaného antropocénu. Tedy éry, kdy se člověk stal jedním z geologických faktorů na Zemi a jeho stopa je formálně měřitelná kdekoliv na zemském povrchu i pod ním. Hrozba jaderného konfliktu visela nad celým Andryho dětstvím a on cítil nefalšovaný strach. Možná proto se moje generace nenechá tolik vykolejit hrozbou klimatické změny, píše, protože se nechceme vracet ke strachu z jaderné války. Otupěli jsme a jsme ironičtí. Na rozdíl od generace dnešních dětí a mladých, jež berou destruktivní změny pro planetu vážně.
12: Zřejmě nemají strach se bát. Namísto toho začali stávkovat. Škola je má připravovat na budoucnost, ale v současné situaci jim je pochopitelně veškeré vzdělání k ničemu, protože vzdělávací systém a firmy se nechtějí přizpůsobit vědě a vedou nás špatným směrem. Do propasti, na jejímž okraji stojíme.
11: Poznamenává autor. Při přípravě knihy položil tehdy skoro stoletému dědečkovi Björnovi otázku, jaké nejdůležitější změny podle něj ve světě nastaly od jeho narození.
12: Odpověděl bez zaváhání. Ty v posledních 10 letech. Dědeček žil v přelomové době. Jako mladík lovil na Islandu na primitivních parnících sledě a jako lékař objížděl v západních fjordech pacienty na koni. Pak se vydal do světa a v New Yorku se vrhl do víru velkoměsta. Nachomítl se k iránské revoluci a operoval samotného Prometea. To všechno dědeček zažil a přesto prohlásil, že nejpřevratnější bylo posledních 10 let. Měl tím na mysli počítače, internet, pokroky v genetice, sociální sítě, informační technologie a to, že si může skypovat s vnoučaty. A mně najednou připadalo, že jsem o nic nepřišel. Bylo by ironické nořit se do starých příběhů a přitom zapomínat na vlastní současnost. A v neposlední řadě na budoucnost.
11: Budoucnost je v knize O času a vodě neméně důležitá. Rodinné historky, příběhy z islandských ság a antických mýtů jsou vyprávěné s jasným účelem a jsou pevně propojené s vědeckými predikcemi a pomyšlením na osud spisovatelových 4 dospívajících dětí. Andrej Snar se netají tím, že právě obavy o budoucnost jeho potomků ho přiměly k hlubšímu zájmu o téma klimatické změny. Tyto obavy ho občas tak frustrují, že už je nechce slyšet, ani o nich říkat svým dětem, aby je nezarmoutil. Třeba, že některé druhy želv nebo krokodýlů vlivem lidské činnosti vymírají, přestože dosud na Zemi žili po mnoho milionů let. Bojí se dopadů tání ledovců, stoupající hladiny oceánu a okyselování jejich vod, kvůli němuž zanikají korálové útesy a skomírá produkce fytoplanktonu, což ohrožuje tvorbu kyslíku na Zemi. A v neposlední řadě chápe, že změny v oceánech znamenají i obrovské společenské změny spojené s masivní migrací, hroucením států nebo možným hladomorem.
12: Těžko si dokážeme představit, že se v příštích 100 letech může moře změnit víc, než jak se proměnilo za posledních 50 milionů let. Od osídlení Islandu uběhla jen kratičká doba, pouhý 12násobek života mé babičky. Celé islandské dějiny jsou souborem po sobě následujících příběhů 12 žen. 12 dívek, které se narodí a jejichž život uběhne jako voda. 12 stařen, které natahují ruce jako při vodním aerobiku, dotýkají se dlaněmi a oči jim svítí, poněvadž čas utíká rychle a oni nevědí, že už jim táhne na stovku. Čas pádí tak rychle, že od Ježíšova narození nás dělí jen 21 babiček. I z dědečky by se všechny vešly do jednoho autobusu. Nejstarší písemné památky lidstva jsou staré 5000 let a vyprávějí o událostech, které se staly prakticky včera. V porovnání s 50 miliony let historie oceánů vzniklo lidstvo teprve předevčírem.
11: Klade spisovatel vývoj posledních let na originálně zobrazenou časovou osu. A perspektivou delšího času se v další kapitole snaží své obavy také mírnit.
12: Žádná krajina není neměnná. Příroda nikdy není konstantní a zásadní přerody jsou její podstatou. Příroda je jako indická bohyně Kálí. Zároveň rodí, i ničí, miluje se i zabíjí, protože stvoření a pustošení probíhá v přírodě souběžně. Příroda v tom rozdíl nedělá. Ať se v čase vrátíme sebedál, příroda měla odjakživa pravdu. Vždy byla taková, jaká má být. Stvoření znamená totéž, co změnu. Vše prochází procesem proměny.
11: Časová relativizace současné klimatické změny autorovi přináší uklidnění, ale je to klid pramenící z rezignace, apatie a ironie.
12: Jenže se bojím, že když to udělám, budou nadcházející generace takovým postojem pohrdat. Dnešní dvacátník bude znát a milovat člověka, který bude žít ještě v roce 2160. A podle toho, jak to vypadá teď, se řítíme vstříc tak drtivé zkáze, že generace příštího století naši existenci odsoudí jako směšnou a pošetilou. Budou nás považovat za zabedněné primitivy. Myšlenková rezignace se stane jen dalším symbolem našeho bezuzdného egoismu. Stejně jako umění, které je poplatné diktátorům, budou veškeré naše výtvory posuzovány ve světle devastace vědomě způsobené naším životním stylem.
11: Souběžně s tím, jak se zrychlují a zintenzivňují změny v krajině, klimatu a v našich životech, se text knihy o času a vodě stává naléhavější a více se věnuje projekcím budoucího času. Přináší přitom i nadějné a konstruktivní pasáže.
12: Počátkem 20. století se v naší zemi objevila nová neznámá povolání. Inženýr, mechanik, telegrafista, telefonní spojovatelka. Tihle lidé byli průkopníci tehdejších technologií. V telefonním seznamu momentálně uvádějí 3 lidé jako povolání likvidátor uhlíku. Tuhle profesi je třeba rozšířit. V roce 2012 se zjišťovalo, zda by se oxid uhličitý dal uložit do skalního podloží. Základem této metody je rozmíchání oxidu uhličitého ve vodě, přičemž vznikne něco jako sodovka. Ta se načerpá do země, kde narazí na čedič. Chemickou reakcí vznikne islandský kalcit, což je krystalizovaný uhličitan vápenatý. Tatáž látka, z jaké si korály staví schránky.
11: Autor také připomíná vědecká doporučení prezentovaná i v rámci cílů udržitelného rozvoje OSN. Podle nich k rychlým opatřením na zmírnění škodlivých dopadů klimatické změny patří omezení plýtvání jídlem a proměna složení potravy. Dále rozvoj obnovitelných a čistších zdrojů energie, zalesňování a obnova mokřadů a větší celosvětová rovnoprávnost žen. Největším přínosem jeho knihy je ale právě zpřítomnění času skrze příběhy. Vyprávěním o tom, co prožili jeho blízcí a čím žijí, dává Andri Sner obsah i složitým jevům, jejichž obrovskou množinu označujeme dvojicí neškodných slov změna klimatu. Poselství knihy O času a vodě je tímto jasné. Právě osobní pouto, láska a zájem můžou pomoct při záchraně planety a zabránit nejhorším destruktivním změnám. Jak praví ostatně citát, jenž je motem knihy.
12: Chráníš jen to, co miluješ. Miluješ jen to, co znáš. Znáš jen to, co tě někdo naučil.
11: Ukázky dnes četl Libor Vacek. Knihu O času a vodě v překladu Marty Bartoškové vydalo nakladatelství Argo v roce 2022. Režii měla Michaela Krčmová, technická spolupráce Jan Schreier. Zaujatý poslech dalšího vysílání Českého rozhlasu Plus vám přeje Daniela Vrbová.
4: Jak se mění ve skutečnosti vize z knih Žila Verna, Izáka Asimova nebo Karla Čapka, se můžete přesvědčit ve Vědě Plus. Každý všední den po 1:30 odpoledne Věda Plus shrne to nejdůležitější z objevů, vynálezů, studií a projektů. Najdete ji také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích. Půl čtvrté. Český rozhlas Plus. Zprávy.
5: Americký prezident Donald Trump chce prý v týdnu oznámit nová cla na dovoz zboží do Spojených států. S odkazem na své zdroje to tvrdí ekonomický deník Financial Times. V pátek vyprší přechodná 10% cla, která Washington dosud uplatňoval na veškerý dovoz. Před tímto krokem Trumpa varují jeho poradci, podle kterých zavedení poplatků může znovu otřást ekonomikou. Výstraha před silnými bouřkami v chorvatském přímoří stále platí v Dubrovnické oblasti. Vyplývá to z aktuálních informací chorvatského hydrometeorologického ústavu. V regionu hrozí bouřkové přehánky, krupobytí nebo bleskové povodně. V ostatních přímořských částech země od Rijecké oblasti až po jižní Dalmácii platí výstraha před silným větrem. Prezident Petr Pavel varoval před podkopáváním důvěry v justici. Označovat soudy předem za podjaté, spolitizované nebo aktivistické podle něj není dobrým signálem. Řekl to na konferenci o stavu justice v Evropské unii. Prezident tím reagoval na výroky některých představitelů vlády. Ta navrhuje ústavnímu soudu, aby zamítl kompetenční žalobu prezidenta kvůli účasti na summitu NATO. A České Kamenici na Děčínsku se podařilo během roku postavit nový domov pro seniory. Náklady na výstavbu dvou budov o kapacitě 28 lůžek byly 240 milionů korun. Většinu pokryly dotace. Během měsíce by se do budov měli nastěhovat první klienti. Časovku na cyklistické Tour de France vyhrál Belgičan Remco Evenepoel. Na druhé příčce dojel v 16. etapě lídr závodu Tadej Pogačar ze Slovinska, který vede v průběžném pořadí před Evenepoelem o 4,5 minuty.
10: Omezení na D5 u Králova dvora a taky na Pražském okruhu. Na dálnici D5 ve směru z Prahy na Rozvadov spozorněte za sjezdem na Králův dvůr. Na 23. kilometru silničáři uzavřeli levý jízdní pruh kvůli údržbě travních porostů, kolony nevznikají. A omezení je taky na Pražském okruhu ve směru k D1 za Černým mostem. U sjezdu na Běchovice pracují dělníci na údržbě mostu a levý jízdní pruh je uzavřený. V omezení pojedete asi kilometr, ale kolony se netvoří. Kromě toho je provoz na dálnicích a hlavních tazích plynulý. Nemáme hlášené žádné nehody ani kolony, tak šťastnou cestu. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
4: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
5: Dnes čekáme zpočátku polojasno až jasno. Postupně začne přibývat oblačnost a později se hlavně v severní polovině území lokálně přidají přehánky. Nejvyšší teploty 19 až 24 stupňů, na jižní Moravě až 26 stupňů Celsia. Tolik zprávy.
4: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
13: Než poslanci odjeli na dovolenou, stihli odhlasovat klíčový bod z programu vlády Andreje Babiše, znovu zavedení elektronické evidence tržeb. Ministerstvo financí se od ní slibuje, že bude přinášet 14 miliard korun do státní kasy ročně. K podobnému odhadu dospěli i výzkumníci z Univerzity Karlovy. Opozice a někteří ekonomové jsou ale skeptičtí. Skutečný přínos podle nich nemusí být ani poloviční. Co lze realisticky očekávat od EET 2.0?
4: Pro a proti Lukáše Matošky.
13: Naše pozvání přijali hlavní ekonomka Raiffeisen Bank, bývalá členka Národní ekonomické rady vlády Helena Horská. Dobrý den.
14: Dobrý den a děkuji za pozvání.
13: A ekonomka z Centra veřejných financí Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy Markéta Koščelňák. Dobrý den, vítejte u nás ve studiu.
15: Dobrý den, děkuji za pozvání.
13: Vaše centrum stojí za tou studií, podle níž stát díky znovu zavedení EET získá cirka 14 miliard korun ročně. Jak jste dospěli ke zhruba podobnému odhadu, k němuž dospělo i ministerstvo financí?
15: Tak obecně v ekonomii bohužel nemáme to štěstí, jako mají kolegové vědci v přírodních vědách, v lékařských vědách, kde si opravdu můžou dělat experimenty, mít laboratorně vlastně perfektní prostředí na porovnání nějaké té vlastně zasažené skupiny a kontrolní skupiny. To my v ekonomii většinou nemáme a musíme prostě pracovat s tím, co máme k dispozici. Konkrétně v tomto případě jsme, troufnu si říct, vybrali nejvhodnější možnou metodologii, rozdíl v rozdílech, differences, kdy porovnáváme vlastně tu zasaženou skupinu sektorů a firem, které byly zasaženy vlnou EET 1, první a druhou tedy, a porovnáváme je s porovnatelnými nebo obdobnými sektory, které ale zasažené nebyly. A tímto způsobem vlastně jsme schopni nějakým způsobem kvantifikovat, jaký byl ten efekt EET 1 a tyto výsledky potom vlastně extrapolovat nebo vzít na odhady EET 2.
13: Paní Horská, když teď posloucháte toto vysvětlení, jakým způsobem výzkumníci dospěli k tomu, že znovu zavedení EET přinese do státní kasy 14 miliard korun ročně, tak proč jste vůči tomuto odhadu dál skeptická?
14: Já moc krát děkuju, že byla vysvětlena aspoň stručně ta metoda, protože já sama souhlasím s tím, že lepší metoda toho odhadu neexistuje. Jenom jsem velmi skeptická k skutečnému výsledku, protože i když odmyslíme od schválených výjimek z EET zavedení, tak její hlavní přínos já vidím v narovnání podnikatelského prostředí, ale daleko méně v těch daňových výnosech, na které spoléhá český stát a česká státní pokladna. Protože odhady jsou odhady a já moc krát děkuju, že na začátku byla vysvětlena velmi stručně i ta metoda. Protože jakákoliv i ta nejlepší metoda není schopná postihnout určitá specifika jednotlivých oborů. Budu velmi konkrétní. Například v případě maloobchodu a velkoobchodu v době zavedení EET 1 docházelo k výrazné expanzi poboček některých maloobchodních řetězců a jakákoliv jiná metoda toto třeba není schopna postihnout a může to kvantifikovat jako nárůst tržeb z důvodu zavedení EET. Takže neexistuje přesnější metoda. Nicméně, k čemu já jsem skeptická, je ke způsobu nebo k snaze fixovat se na úroveň 14 miliard korun a vlastně tyto peníze už jakoby rozdávat v rozpočtu předtím, než jsou vybrané.
13: K čemu se možná ještě dostaneme? Paní Koščelňák, připustila byste, že možným nedostatkem té vaší metody je, že vůbec nezohledňuje, že v době, kdy byla zaváděna ta původní elektronická evidence tržeb před několika lety, to, čemu se říká první vlna, tak docházelo k expanzi nejrůznějších maloobchodních řetězců a že ten větší výnos, který přišel státu, souvisel spíš s tím, nežli s EET?
15: Určitě ta metoda není dokonalá, má své chyby a my ty metodologické limitace transparentně diskutujeme v té studii. Je pak věc druhá, že potom vlastně možná i naší komunikací se příliš ta pozornost fixovala na to jedno číslo, i když ve finále si myslím, že to je...
16: To všechny zajímá.
15: Jasně, ale jako já si myslím, že to hlavní sdělení, které je nespochybnitelné, které je opravdu jasné, za kterým si stojíme na 100%, tak je to, že opravdu EET mělo prokazatelný pozitivní dopad a zároveň vidíme i to, že ten největší dopad vidíme v těch sektorech, kde bychom to čekali, což je sektor stravování, pohostinství. Takže tyto hlavní závěry tam jednoznačně jsou a pak je samozřejmě otázka k té kvantifikace toho, jestli to bylo tedy 10, 12, 14 nebo 16.
16: Ale jste tedy přesvědčeni, vy jakožto výzkumníci z Centra veřejných financí, že se znovu zavedením EET ten pozitivní dopad se projeví stejně nebo podobně, jako se projevil při zavádění toho původního systému?
15: Na ten odhad EET 2.0, tam dokonce počítáme s nějakým nižším dopadem, když vlastně extrapolujeme ty výsledky z EET 1 na EET 2, tak tam uvažujeme nad tím, že ten dopad bude o něco menší, mimo jiné třeba z toho důvodu, že...
16: Dopad na část, podnikatele nebo přínos pro státní kasu?
15: Ono to spolu souvisí, že...
16: Právě.
15: Očekáváme tam o něco menší dopad vlastně, než by odpovídalo úplně jedna ku jedné vlastně tomu EET 1.0. Mimo jiné, protože předpokládáme, že nějaké efekty vlastně zůstaly v té ekonomice už z toho EET 1, takže nám to jakoby nevyskočí tolik potom. Ale přesto opravdu, když to stavíme na těch nejlepších možných datech na finanční správě a za pomocí této vhodné, byť ne dokonalé metodologie, tak docházíme k těmto číslům.
16: Paní Horská, vy byť se s paní Koščel nějak asi úplně neshodnete na tom, kolik přesně bude elektronická evidence vynášet státu ročně. Připustila byste ale, že ten její dopad tak či onak bude pozitivní pro státní kasu a to výrazně?
14: To určitě, to znamená, tady opravdu je diskuze na tu fixaci nad jedním číslem, protože já sama jsem byla přítomna prezentaci této studie a musím říci, že ta studie byla velmi precizně odprezentována, byly vysvětleny předpoklady, i ty silné předpoklady té studie a jak jsem říkala, já proti té metodě nic nemám, jenom varuju a je to spíš varování než zpochybňování. Já varuju před tím fixovat se na ty dané miliardy, které mají přijít do státního rozpočtu.
16: Dobře a váš odhad toho, jaký bude přínos, je jaký?
14: Je to v řádu spíše jednotek miliard korun i s ohledem na to, v jaké podobě vláda přijala tuto variantu EET 2. To znamená spíše konzervativní odhad přínosu EET je v řádech jednotek miliard, ale je to s ohledem na to, když se podívám na výsledky té studie, že například tato studie v řádu objemu říká, že vlastně zase se zvýrazným způsobem zvýší výběr DPH u velkoobchodních a maloobchodních firm s obratem nad půl miliardy korun. To znamená, tato studie říká, že nám velké řetězce nějakým způsobem tady optimalizují svůj výběr DPH a zavedením EET 2 dojde k odhalení tržeb, které byly předtím nějakým způsobem zakrývány. Tady k tomu konkrétnímu segmentu, já jsem velmi skeptická, že to je segment, který, jak jsem už říkala, zažívá poslední letech výrazný boom a tam opravdu můžeme míchat hrušky s jabkama.
16: Takže, promiňte, aby to bylo jasné.
14: Daní z expanzí firm.
16: Velké firmy podle vás daně nekrátí v Česku?
14: Je to méně pravděpodobné, když vynecháme, řekněme, nějaké velké vietnamské řetězce, které možná mají větší inklinaci využívání daňové optimalizace.
16: Korektností tohoto obratu, ale ptal jsem se spíš na velké firmy, velké řetězce, jestli skutečně tedy podle vás
14: řetězce
16: je mimo vší pochybnost, že by v jejich případě docházelo ke krácení daní ve větší míře.
14: Ano, protože většinou tyto řetězce jsou řetězce, které jsou součástí větších minimálně evropských řetězců a u ní lze, řekněme, hůře očekávat nebo ta pravděpodobnost, že by optimalizovali svoje tržby, je menší než v situaci, řekněme, jiných řetězců, které jsou možná lokálního charakteru. Takže já jsem spíše opatrná a skeptická vůči předpokladu, že na základě obnovení výběru elektronické evidence tržeb získáme výrazně větší výběr DPH právě u velkoobchodníků a maloobchodníků takhle veliký.
16: Paní Koščelňák, tak nepřeceňujete, kolik díky znovu zavedení EET získá stát navíc od velkých firem?
15: My jsme k tomu měli samozřejmě v týmu diskuzi, protože nemůžu říct, že by nám ty výsledky přišly úplně intuitivní. Na druhou stranu opravdu jsme to zkoušeli v různých specifikacích, v různých variantách a vždycky tam ten pozitivní efekt, aspoň malý, i u těch velkých firem byl.
16: A promiňte,

0: velkoobchodech, maloobchodech, u velkých firem, že tam i malý naměřený efekt procentuální, tak dělá velký dopad absolutní tím, že to jsou opravdu veliké segmenty ekonomiky. Naopak právě třeba u toho sektoru pohostinství tam ten procentuální nárůst, opravdu ten dopad EET je veliký, tam se opravdu dá jednoznačně hovořit o velkém zlepšení ve smyslu narovnání toho podnikatelského prostředí, ale tím, že ten sektor není tak obrovský, tak potom ty absolutní částky nejsou tak závratné, jako právě v případě toho velkoobchodu, maloobchodu. Ale ano, ty výsledky jsou v tomto citlivé, my to i v té studii transparentně diskutujeme a já jsem jedině ráda, že to takhle diskutujeme a právě tím, že se snažíme tu studii opravdu předložit takto transparentně, tak to možná se tím nabíháme na nějaké otázky, ale určitě si myslím, že je to jako férovější, lepší přístup, než kdybychom tam dali jedno velké agregátní číslo bez možnosti se vlastně takhle podívat trošku víc do těch střev, těch výsledků.
1: Když tady teď byl paní Koščelňák zmíněný sektor pohostinství, obracím se na vás, paní Horská, tak v případě tohoto sektoru je mimo vší pochybnost, že znovu zavedení EET pomůže?
2: A tam určitě platí ta podmínka, že EET bude mít především vliv na narovnání podnikatelského prostředí a ty údaje, na které já tady zrovna i před sebou mám, je před sebou, koukám na ně, tak nevytváří žádné velké otazníky. Takže ano, tom, o co se týká takzvané horeky, hotelu, restaurací a ubytování, lze očekávat ten výnos, který je modelován. Nicméně a jsem moc ráda, že ta diskuze opravdu probíhá, že ty odhady pro velkou obchod, malou obchod nad 500 miliardy korun je něco, co může právě být tím největším otazníkem a vlastně tam ten výběr nemusí se naplnit tak, jak zatím předpoklady, jak této studie, tak ale i ministerstva financí předpokládají. Takže souhlas, největší přínos tam vidím právě v oblasti horeky.
1: Paní Koščelňák, dovedete si představit společně s vašimi kolegy z Centra veřejných financí, že ten váš odhad nakonec bude úplně mimo a že výnos z EET pro stát bude řádově nižší?
0: Úplně mimo si myslím, že ne, ale samozřejmě nemáme křišťálovou kouli, jsou to a praxe umí vždycky přesvědčit a to, co předkládáme, jsou nejlepší možné odhady, které jsme byli schopni v týmu dát dohromady, a hlavně tedy autoři kolegové této studie. Takže praxe může překvapit, ale nemyslím si, že to bude řádově jinak. Ale tady vlastně si myslím, že se docela shodujeme s paní Horskou v tom, že i kdybychom v nejzazším případě předpokládali, že od maloobchodu, velkoobchodu nezískáme nic, tak stejně pořád to je relativně významný dopad do státního rozpočtu a ten efekt tam budeme vidět minimálně v těch sektorech, kde bychom to čekali. Ale pořád to jsou jednotky miliard. A teď samozřejmě každá miliarda je dobrá, hodí se a nemůžeme nad tím mávnout rukou, ale jenom když si to fakt opravdu dáme do toho kontextu většího situace, kdy řešíme, že nám reálně chybí spíše řádově stovky miliard v rozpočtu každoročně na to, abychom mohli investovat tam, kde potřebujeme, na to, abychom zafinancovali vlastně ty podfinancované části veřejných služeb, na to, abychom umořili strukturální deficity, tak pokud EET má být vlajkovou lodí konsolidace, tak zjevně to zcela nestačí.
1: Paní Horská, tady předpokládám, budete spíš v souladu?
2: Lépe bych to neřekla, je to tak. To znamená upínat se na výběr EET, že nám zachrání státní rozpočet nebo nedej bože pokryje místo koncesionářských poplatků výdaje na veřejná média, něco, co je opravdu nereálné. A já jsem velmi ráda, že se bavíme vlastně i o tom, že tato část nebo zavedení EET je spíše otázka narovnání podnikatelského prostředí, ale ne zdroj nových příjmů.
1: Abychom byli korektní, tak vláda nevydává znovu zavedení elektronické evidence za něco, co by zachránilo státní rozpočet. Ministryně financí paní Schillerová říká, že chystá ještě další nástroje na potírání šedé ekonomiky.
2: Ano, ale víme, a to jsou také další studie, kdy šedá ekonomika v České republice není tak rozbujela, jako například v jiných státech Evropy, Řecko, Itálie, takže i tam ten výnos z daní ze šedé

0: ekonomiky bude opět omezený a upřímně řečeno, myslím se, že studie Institutu veřejných financí krásně ukazují a já tady velmi institutu děkuji, to znamená neberte to za kritiku institutu této studie, ale spíše je to o diskuze nad jejich výsledky, ale obecně všechny diskuze a výzkumné práce institutu ukazují, že český státní rozpočet a veřejné rozpočty potřebují daleko větší a rozsáhlejší a strukturální změny než jenom jedno opatření. To znamená, ani jedno, ani dvě opatření nestačí, protože problém veřejných financí je především nesouladu mezi příjmy a výdaji, kdy nám výdaje rostou výrazně rychleji, rostou rychleji než ekonomika a příjmy nám často rostou maximálně tempem ekonomiky, spíše dokonce v posledních letech pomalejším tempem. Takže jedno, dvě, tři opatření bohužel nebudou stačit ke konsolidaci veřejných financí.
1: Jenom připomenu, že našimi hosty zůstávají hlavní ekonomka Raiffeisen Bank Helena Horská a ekonomka z Centra veřejných financí Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy Markéta Koščelňák.
2: Posloucháte Pro a proti. Dva hosté, dva různé pohledy. Atraktivní názorové střety najdete také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
1: Paní Horská to tady říkala opakovaně, že ten hlavní přínos znovu zavedení elektronické evidence, ta, která se vžila pod tou zkratkou EET 2.0, spočívá v tom, že narovná podnikatelské prostředí. Do jaké míry to tak bude i podle vás, paní Koščelňák?
3: Já s tím souhlasím a myslím, že opravdu je to jeden z těch hlavních přínosů. Tam vlastně jednak ty mechanismy toho, proč se to tak děje, jednak nějaký menší nebo menší prostor pro manipulaci těch vykazovaných tržeb, ale co je důležité, je také možnost finanční správy dělat přesnější analýzu, cílenější kontroly a tím třeba vlastně i trochu ulevit v tom podnikatelském sektoru náhodnými tím, že bude moct dělat méně náhodných kontrol, které jsou obtěžující samozřejmě pro ty podnikatele a bude schopná dělat zacílenější
1: kontroly. Dobře, tak teď jste obě pro, že znovu zavedení EET narovná české podnikatelské prostředí, tak já teď na chviličku sehraju tu stranu proti. Co kdybych vám oběma dámy namítal, že nepoctivci si vždycky najdou cestu, jak podvádět a že sebelepší kontrola nepomůže?
3: Samozřejmě nedá se asi očekávat, že nám to vyřeší stoprocentně problémy obcházení. Samozřejmě pokud třeba v těch dodavatelských řetězcích jsou lidé, kteří si věří a ví, že jeden na druhého nebudou nějak donášet a dokáží si najít cestičky, tak tam EET asi až tolik nepomůže.
1: Byla byste ráda, aby na sebe donášeli?
3: To určitě ne, ale samozřejmě to EET je nástroj, který snižuje jaksi ten prostor pro možnou manipulaci. A tam je pak důležité to, že finanční správa díky EET dostává data. Nedostává jich příliš mnoho. Řekla bych, že opravdu z pohledu nějaké ochrany dat, tak to není nějak hrozné. Vlastně sbírá, pokud vím, jenom částku, místo, čas. Nic jiného. Ani neví třeba, jaké sazby DPH, kde, za kolik a podobně. Takže těch dat není tolik, ale zároveň tím, že budou takto kompletní, vlastně pokryjí celou ekonomiku, i ty nejmenší provozovny, tak tím získává bezvadný datový arzenál, dá se říct, a bude schopná vidět v těch datech, analyzovat v těch datech, kde opravdu něco neštimuje, kde prostě ty čísla nějak nedávají smysl v kontextu třeba té lokality a podobně.
1: Ať máte prostor vypořádat se stejnou námitkou, kterou jsem tady zmínil a kterou mimochodem slýcháme od některých představitelů opozice, tak nenajdou si nepoctiví podnikatelé i po zavedení EET 2.0 cesty, jak neplatit daně?
0: Tak jednak mají být schváleny výjimky pro zavedení EET 2, které vlastně tak trochu nechávají část zase trhu mimo právě dosah elektronické evidence tržeb, takže tam nějaký prostor k optimalizaci tržeb zůstává.
1: To ovšem bude legální.
0: Ano, ale pozor, ano, přesně tak. To znamená, to je v souladu se zákonem, to znamená, stát se jakýmsi způsobem vzdává možnosti opravdu kontrolovat, já to řeknu velmi naneseně, každou korunu tržeb. To znamená, to je legální cesta, která má omezit zátěž drobným podnikatelům.
1: A ti nepoctivci tedy už nebudou mít vlastně důvod podvádět?
0: Ekonomika. buďme realisté a uvědomme si, že vlastně potlačování šedé ekonomiky naprosto k nule, to znamená vymizet šedou ekonomiku, by bylo tak nákladné a tak neefektivní a tak zatěžující pro všechny, jak pro, řekněme, podnikatele, ale i jejich zákazníky, že je nereálné vymítit šedou ekonomiku úplně. Vždycky část té ekonomiky bude v té šedé zóně a jenom otázka, aby to nebyla velká část ekonomiky, aby netrpěli ostatní. To znamená, realistický odhad je, že vždycky nějaká šedá část ekonomiky tu bude existovat.
1: Promiňte, a tato část se minimalizuje aspoň částečně se zavedením EET 2.0? Předpokládám, že ano, když hovoříte o narovnání podnikatelského prostředí.
0: Ideálně bylo, kdyby to bylo bez těch takzvaných legálních výjimek, protože čím více i těch legálních výjimek máte, tím více zase dáváte prostoru, jak unikat nějakým pravidlům. To znamená, je to cesta, ale zase necháváme tady cestičky otevřené a to legálně. A já doplním ještě jednu důležitou informaci a moc se mi líbí, že tady mluvíme o datech, protože to vypnutí EET 1 v době covidu způsobilo právě to, že jak stát, tak i vlastně podnikatelský sektor a Český statistický úřad měl méně informací k tomu, jak se vyvíjí ekonomika. Právě proto, že se EET vyplo. Takže já naprosto tady krásně ukazuju, že EET má i vliv na to, jak sledujeme ekonomiku, jak máme anonymizovaná data a jak dobře umíme cílit
1: informace získá. Rozumím tomu vašemu argumentu, paní Koščelňák. Když tady teď paní Horská připomínala, že ta současná vlna EET v sobě obsahuje několik výjimek, tou nejviditelnější asi je, že podnikatelé přihlášení k paušální dani, kteří mají roční příjmy do 1 milionu korun, se na EET podílet nemusí. Vy to kritizujete jakožto centrum při Univerzitě Karlově. Proč ale, když vláda říká, že toto má pomoct těm menším podnikatelům?
3: Já si myslím, že z principu tam máme problém právě s tou paušální daní, že už paušální daň sama o sobě je takový trošku zvláštní element v tom daňovém systému a my na něj lepíme vlastně ještě další výjimku. Zároveň asi to hlavní, proč se nám to EET v tomto režimu nelíbí, je to, že vlastně navazuje tu výjimku na daňový režim, který ani vlastně není úplně pro všechny. Například, když máte přivýdělek k hlavní činnosti, nemůžete to mít. Ale
1: je potřeba to mít jako hlavní činnost.
3: Správně podle nás by dávalo větší smysl mít tu výjimku opravdu navázanou na intenzitu té aktivity, takže třeba do výše nějakého obratu a ne vlastně takto navázaný na daňový režim.
1: A u toho pro dnešek skončíme. Našimi hosty k tomuto tématu, ke znovu zavádění elektronické evidence tržeb, byly ekonomka z Centra veřejných financí Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy Markéta Koščelňák a hlavní ekonomka Raiffeisen Bank, bývalá členka Národní ekonomické rady vlády Helena Horská. Dámy, oběma vám děkuju, že jste si udělali čas.
3: Děkuji, hezký
0: den. Děkuji za příjemnou diskuzi.
1: Od mikrofonu se loučí Lukáš Matoška.
2: Český rozhlas Plus. Kdo je kdo?
4: Generál Jan Syrový byl národním hrdinou, velitelem československých legií v Rusku, ale i předsedou vlády v době Mnichovské dohody. Řadu let také strávil ve vězení.
5: Vojenskou kariéru sice začal v rakousko-uherské armádě, ale ještě před první světovou válkou ji opustil. Po vypuknutí konfliktu se přihlásil jako dobrovolník do ruské armády. V průběhu války byl několikrát povýšen a vyznamenán. Mimo jiné se účastnil bitvy u Zborova. Tam byl vážně raněn a přišel o oko. I přes zranění se dál bojů účastnil. Později se stal velitelem československých legionářů a bojoval na Sibiři proti bolševikům.
4: Do vlasti se Jan Syrový vrátil v roce 1920 už jako uznávaný hrdina a dále stoupal na žebříčku vojenské hierarchie. V roce 1925 se stal náčelníkem hlavního štábu Československé branné moci a o 2 roky později získal hodnost armádního generála. V roce 1933 byl však vystřídán generálem Ludvíkem Krejčím a sám byl jmenován do funkce generálního inspektora Československé branné moci. V bouřlivém roce 1938 byl donucen přijmout funkci premiéra, kterou vykonával jen několik měsíců. Za jeho působení byly přijaty podmínky Mnichovské dohody.
5: V roce 1939 se Syrový už jako ministr národní obrany podílel na poklidném obsazení zbytku Čech a Moravy německou armádou. Pak se uchýlil do ústraní. Po válce byl zatčen a na základě pochybných obvinění odsouzen k 20 letům vězení. Propuštěn byl na amnestii v roce 1960.
4: Nebyl mu přiznán důchod a nesměl být zaměstnán. Nakonec si ale našel práci jako noční hlídač a v období pražského jara mu byl přidělen i důchod. Jan Syrový zemřel v roce 1970 ve věku 82 let.
6: Hypotéky, pojistky, úvěry, náklady na bydlení, investice, akcie, fondy, spoření. Všechny tyto finanční produkty se už staly běžnou součástí našich životů a proto bychom jim měli správně rozumět. Abychom se nenapálili a zbytečně tak nepřicházeli o peníze, nebo se kvůli nim dokonce nedostali do zásadních finančních problémů. Ekonom České spořitelny Michal Skořepa a Václav Pešička vás v prázdninovém seriálu přesvědčí, že se vyplatí učit se řeč peněz. Každý prázdninový čtvrtek po 11. hodině dopoledne na Plusu a pak na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
2: Čtyři hodiny. Český rozhlas Plus. Zprávy.
7: První české firmy už dostaly zpátky peníze, které odvedly na Trumpem zavedených clech. Filozofická fakulta Univerzity Karlovy chce zrušit samostatný ústav translatologie. Zaměstnanci i studenti to kritizují. Vodní slalomář Krejčí vyhrál na mistrovství světa kvalifikaci kajakářů. Do semifinále postoupili i Přindiš a Prskavec. A dnes bude zpočátku až jasno, postupně začne přibývat oblačnost a přidají se přehánky. Teploty až 26 stupňů.
2: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
7: Americká celní správa už vrátila některým českým firmám cla, která letos v únoru nejvyšší soud Spojených států označil za nezákonná. Celkem by české firmy mohly podle odhadu agentury CzechTrade žádat zpátky až 14 miliard korun. Týkat se to bude možná i stovek společností z Česka. Jejich přesný počet není podle Pavla Eichnera, ředitele regionálního centra CzechTrade v Chicagu, možné říct.
8: Ale týká se to v podstatě každého, kdo v období od loňského dubna do letošního února na americký trh vyvážel a na jehož produkty tehdejší plošná cla dopadla. Možná se tento okruh ještě rozšíří i na později vyhlášená cla, která jsou ještě stále předmětem soudních sporů.
7: Podle Eichnera se cla dotkla všech oborů od strojírenství a zbrojní výrobu přes zdravotnictví až po design. Spojené státy 11. noc po sobě útočí na Irán. Novou vlnu úderů oznámilo americké velitelství CENTCOM. Iránská média informují o explozích na jihu a severozápadě země. Protivzdušná obrana Iránu zasahovala nad Teheránem. Silná exploze byla slyšet i v Búšehru, kde je jediná funkční iránská jaderná elektrárna. Cílem útoku je podle americké armády snížit iránskou schopnost napadat obchodní lodě v Hormuzském průlivu. Překladatelé a tlumočníci se obávají o budoucnost svého oboru na Univerzitě Karlově. Tamní filozofická fakulta chce od příštího roku zrušit samostatný ústav translatologie a jeho činnost rozdělit mezi několik jazykových kateder. Zaměstnanci i studenti varují, že by změna mohla oslabit výuku budoucích překladatelů a tlumočníků. Děkanka filozofické fakulty Eva Lehečková změnu vysvětluje hlavně nutností šetřit.
9: Fakulta není úplně v dobré ekonomické kondici a potřebujeme jít nějakou cestou úsporných opatření a efektivizace toho, jak vzděláváme a jak organizujeme vědu a výzkum. To je způsobeno tím, že dlouhodobě nám tu rozpočet vysokých škol, institucionální rozpočet stagnuje, anebo se pouze mírně navyšuje.
7: Akademický senát fakulty má o změnách rozhodovat v září. Majitelé historicky významných budov v Praze můžou ode dneška požádat o dotaci na rekonstrukci. Společenství vlastníků nebo církve z peněz zaplatí například opravu fasád a odstranění nelegálních grafity nebo zrestaurování střech a oken v pražské památkové rezervaci. Celkem na to hlavní město vyčlenilo bezmála 48 milionů korun. Dotace může pokrýt maximálně 65% nákladů. Vodní slalomář Jakub Krejčí ovládl na mistrovství světa kvalifikaci kajakářů. Do semifinále postoupili v Oklahoma City taky Vít Přindiš a Jiří Prskavec. Tato trojice potom skončila v závodu hlídek šestá. Stejné místo obsadili i kajakářky ve složení Amálie Hilgertová, Kateřina Beková a Bára Galušková. Hilgertová s Bekovou předtím zvládly kvalifikaci, na rozdíl od Galuškové, která vypadla. 23-letá Beková zůstává navzdory povedenému výkonu opatrná.
10: Snažím se na to koukat tak, že bych na to teoreticky mohla mít na to finále. Ideálně předvíst co nejlepší výkony prostě v každých těch jízdách, no a uvidím, co mi to přinese. Budu se snažit do toho nastupovat s čistou hlavou a jak říkám, no uvidím.
11: Nehoda na D10 u Březiny a taky na silnici 37 u Vatína. Na dálnici D10 směrem z Prahy na Turnov velmi opatrně za sjezdem na Mnichovo Hradiště. Na kilometru 61 osobní auto srazilo zvěř. Následky nehody překáží v jízdních pruzích a průjezd je se zvýšenou opatrností. Na dálnici D11 směrem z Prahy na Hradec Králové z Bystřete za sjezdem na Chlumec nad Cidlinou. Na 63. kilometru stojí v odstavném pruhu nákladní auto s defektem. Částmi může zasahovat i do pravého jízdního pruhu a řidiči se může pohybovat kolem místa defektu. A ještě silnice 37 mezi Osovobítýškou a Žďárem nad Sázavou. Čerstvou nehodu tam čekejte těsně za výjezdem z Vatína. Osobní auto se střetlo se srnou a jízdní pruh je blokovaný, objíždí se do protisměru. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
7: Dnes čekáme zpočátku polojasno až jasno, postupně začne přibývat oblačnost a později se hlavně v severní polovině území lokálně přidají přehánky. Nejvyšší teploty 19 až 24 stupňů, na jižní Moravě až 26. Tolik zprávy.
2: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
12: Proč se znovu zavádí daňové zvýhodnění vína jako daru? Jak je na tom vinařství v Česku? Proč je v celé Evropě nadvýroba vína, když poptávka po něm klesá? Hostem 20 minut radiožurnálu, které vysílá také Český rozhlas Plus, je prezident Svazu vinařů Martin Chlad. Zdravím vás po linkách do brněnského studia. Dobrý den.
13: Já vás také, dobré odpoledne.
12: Sněmovna schválila v předloze o znovuzavedení elektronické evidence tržeb, obnovu daňového zvýhodnění vína jako daru. To zrušil konsolidační balíček bývalé vlády Petra Fialy z roku 2023. Proč jste považovali za důležité to znovu zavádět?
13: My jsme za to samozřejmě rádi, protože je to jakýmsi signálem nebo bodem, který jednoznačně zase podporuje domácí produkty a domácí subjekty. Jsme přesvědčeni o tom, že i firmy jsou v pozici a velmi rádi, když si raději koupí domácí moravské nebo české víno oproti nějakému dárkovému předmětu, dejme tomu Stemu nebo jiného obchodního onlineového řetězce. A proč jsme za to rádi? Protože se nacházíme v situaci, která není úplně utěšená. A toto jednoznačně je příspěvek k tomu, aby znovu nějakým způsobem ta hospodářská situace v tom oboru dostala nějaký impuls. A současně na druhou stranu, protože se snažíme chovat i zodpovědně směrem k státu a státnímu rozpočtu, tak veškeré analýzy, a my jsme to věděli už předtím za té minulé vlády, tak ukazují, že tam k žádnému fiskálnímu dopadu na straně státu nedopadne, pokud ten institut toho daru, notabene ještě ta výše 500 korun, zůstane zachována, jenom se ten nákup té firmy přesune směrem k jiné položce.
12: No, tam jste ale řekl, že jde jen o dílčí krok a že tohle vás samo o sobě nespasí. Už teď se přece z vína neplatí spotřební daň. Dá se nějak vyčíslit, jaký to bude mít pro producenty přínos?
13: Těžko to srovnat s tím obdobím, protože potřeba, aby posluchači ještě věděli v kontextu, že tenhle ten institut jako odečitatelné položky vína jako daru platil od vstupu do Evropské unie od roku 2004 až do roku 2023, respektive do jeho konce, takže 20 let. A neumíme tak spočítat samozřejmě teď v kontextu toho, co se děje v posledních 5 letech, ten přínos, ale rozhodně jsme schopni, anebo byli jsme schopni spočítat ten propad, který se po tom zrušení právě kabinetem pana ministra Stanjury, který se zavedl, tak vlastně ty propady v těch jednotlivých vinařstvích se pohybovali někde od 15 až do nějakých 60%, což bylo enormní číslo. Když jsme to dávali celé dohromady, tak to poškození toho segmentu díky přerušení tohohle obchodního kanálu bylo někde na úrovni 25-20%.
12: No, víno ale bylo tehdy v tom období, které jste připomenul, jediným alkoholickým nápojem, na který bylo možné to daňové zvýhodnění využít. Je to fér? Proč by na tom neměli být podobně pivovarníci nebo třeba lihovarníci?
13: To je dobrý dotaz, proto jsme my iniciovali ten návrh v pozměněné podobě, nikoliv tak, jak byl platný od roku 2004, ale iniciovali jsme v podobě, aby to platilo v podstatě na všechny produkty opatřené spotřební daní a mířili jsme samozřejmě na to, aby tu možnost měli uplatnit i řekněme menší, větší, to je úplně jedno, pivovary, včetně třeba domácích pálenek. Bohužel tenhle návrh nebyl úspěšný a současná vláda se uchýlila k tomu návrhu pouze vrátit to původní znění směrem k vínu.
12: Mimochodem, zrušení daňové výhody jste podle předkladatele toho přílepku Radima Fialy z SPD pokládali prý za pomstu někdejšího ministra financí Zbyňka Stanjury. Můžete to vysvětlit?
13: Vůbec ne.
12: To jsou jeho slova.
13: Slyšel jsem to, jsou to slova Radima Fialy a vůbec nic takového tady nikdo neuvažoval v intencích pomsty. A my máme prostě společenskou odpovědnost jednak za své podnikání, za svůj obor a pak samozřejmě i za ten celkový prostor. Přinášíme nějakou hodnotu a hospodářský výsledek do státního rozpočtu a hledáme prostor pro jakoukoliv diskuzi, aby jsme mohli přijít a přicházet s řešeními, které pomohou jak nám, tak samozřejmě státu.
12: No ale spotřební daň na víno je v České republice aktuálně nulová a zase zůstává vlastně jediným alkoholickým nápojem osvobozeným od této daně. Je to dlouhodobě udržitelné?
13: Na to nedokážu odpovědět, ale to, co je nezbytné, aby k tomu samozřejmě byla vedena debata s tou odbornou veřejností, nikoliv, aby to bylo vařeno jenom v teple akademického prostoru nebo kanceláří. Tady nemluvíme o výjimce, mluvíme o stavu, který opět je platný od počátku našeho vstupu do Evropské unie a potýkají se s tímhle faktem všechny evropské země. A zrovna minulý týden připomněl, proč to postavení vína jako jediného alkoholického nápoje je trochu jiné. A to je proto, že víno je svázáno jak se zemědělskou, tak potravinářskou legislativou, jediná komodita svého druhu. A v Evropě toto postavení je plně respektováno právě proto, že jako jediný přírodně prokvášený nápoj a se potýká s faktory typu právě minulý týden, kdy je napáchána škoda, kterou už vám nikdo nevrátí. A je to komodita, která je vázána právě na místo původu chráněným označením původu.
12: Podle poslance Petra Bendla z ODS ta úprava neváže daňovou podporu na český původ hroznů anebo na obhospodařování vinic a může proto prý zvýšit poptávku po levných dovozových vínech nebo po vínech vyráběných z dovážených surovin. A český vinohradník z ní nakonec prý nemusí mít skoro nic.
13: Je to úvaha pana Bendla, moje v žádném případě a myslím si, že bych byl schopen s ním polemizovat na základě faktu. Zaprvé nacházíme se ve volném tržním prostředí Evropské unie, takže nemůžeme se domáhat toho, že bychom chtěli jako výhodu čistě jenom pro náš obor. My jsme zvyklí bojovat. Kdybychom si nevěřili, že náš produkt je schopen uspět na tomhletom poli a vůči této cílové skupině, to znamená firemní klientele, a vůči cizím vínům, tak bychom se do té argumentace vůbec nepouštěli a nechtěli jsme ten stav vrátit. No a pak je tady také faktor, a zvažte vy sám, když budete mít firmu, jestli budete mít zájem koupit nějaké víno za 39 korun, netuším odkud, a uvádět ho někam jako dar, abyste si tím vylepšil prestiž firmy. Já teda určitě ne.
12: K tomu se ještě možná vrátíme, ale s ministerstvem zemědělství teď už prý řešíte závažnější změny. Jaké?
13: Je tomu tak, my jsme nastavili strategický plán před 2 lety, protože jsme viděli, že se pohybuje naše politické prostředí trošku v nějakém nesystémovém pojetí, co udělat s naším hospodářstvím a jelikož máme zodpovědnost za náš obor, tak jsme se snažili dát ty věci dohromady a sepsali jsme strategický plán na další 20 let. Takže kromě strategických záležitostí typu práce s vodou v krajině a sucho, kromě chorob, které nás nově invazivně napadají a dalších faktorů typu, že chceme regionální označení našich produktů, tak je tady dominantní vliv, které dominantní věc, kterou chceme prostřednictvím ministerstva zemědělství přenést na ten patřičný rezort, a to je ministerstvo financí, a to je instalace minimální jednotkové ceny, protože toto nám dává smysl, jak ochránit právě naši zemi a náš segment, a nejenom náš, ale i z hlediska piva, i z hlediska lihovarnictví a před levnými dovozy, a zároveň se chovat společensky zodpovědně vůči nějaké škodlivostní konzumaci, která se odvíjí.
12: Právě na úrovni levných vín. Ale před chvíli jste řekl, že se nebojíte volné soutěže otevřené. Tohle tomu úplně neodpovídá, to, co jste řekl.
13: To tomu odpovídá, pokud bychom šli do detailu věci, jak se chovají ostatní země, a když bych eventuálně vám, a bohužel nejsem v Praze a snad už jednou se to podaří, že dorazím k vám do studia, kdybych vám ukázal ceníky, které máme na stole dovozu vína z jihoamerického prostředí za 12,30 Kč, a kdybych vám ukázal jiný ceník za 6 Kč od jiných zdrojů, které snad ani nechci uvádět, a když vím, jakou politiku zaujímají jiné členské země, tak je tady prostor určitě pro nějaké hrdé a ve zdravém slova smyslu nacionální jednání, aby jsme ochránili své produkty, své zemědělství a potravinářství.
12: Posloucháte 20 minut Radiožurnálu s Martinem Chladem, prezidentem Svazu vinařů. Začne letos vinobraní už v srpnu?
13: Nezačne. Domnívám se, nezačne. A takhle, pokud začne, tak se budeme bavit o sklizni těch velmi raných odrůd, které velmi pravděpodobně jsou sklízeny za účelem prodeje burčáku.
12: Jak se tedy zatím do perspektivy letošní úrody propisuje dosavadní počasí?
13: Tak jak v posledních letech jsme zvyklí, tak se propisuje několika dílčími způsoby, které zatím dohromady, když se sečtou, nemají fatální vliv, ale na neštěstí každým rokem přijde potom alespoň někde, když to vezmeme z té geografické proporcionality, událost, která bohužel zatne vinaři a jeho podnikání významně, tak jak to bylo třeba při Supercele minulý týden.
12: No, sucho panující na celé jižní Moravě se projevuje už i na starších vinohradech s hlubšími kořenovými systémy. Jak projevuje se to v menší velikosti bobulí nebo chřadnou, co to znamená?
13: Ano, když si posluchač velmi jednoduše představí organismus člověka, který kdyby neměl dostatek správného pokrmu a dostatek správné tekutiny, tak bude chřadnout. A samozřejmě takto v tomto ohledu nějak podobně se chová i ta réva, s tím, že opět zdůrazním, že ten výsledný produkt pro toho vinaře je to víno, ta komodita v té lahvi, a řekněme v té první fázi by se to projevovalo nižší výlisností, eventuálně nižší kyselinou, prostě zkreslenými anebo neoptimálními parametry, které potřebuje on právě na výrobu toho typu vína, pro které on se zaměřuje nebo na které se zaměřuje.
12: No, hodně asi záleží na složení půdy u toho nedostatku vody.
13: Je to tak, zároveň, aby jsme tady uvedli v pořádek věci, réva je hlubokokořená rostlina, dokáže si velmi dobře poradit, jsou terény a tratě, kde ta réva je zvyklá, naopak my tam žádným umělým způsobem vodu dopravovat nechceme, aby to víno opravdu bylo hodně přírodní a hodně velké, tak jak se říká mezi odborníky. No a to, co ale nás trápí, tak je to sucho, které už je přes hranu. Řekněme, že jsme někde minutu před 12, možná i po. Nebavíme se o mladých keřích, ale tady už se bavíme i o letité révě. No a pak samozřejmě do toho faktory, kdy ta voda přijde, tak jako onen minulý týden, ale právě díky tomu podloží a díky tomu, že ta voda přijde ve velkém objemu v krátkém časovém úseku, tak ta voda zase rychle se odplaví a nesplní to ten účel, který by měla splnit.
12: Jak pomáhá proti suchu takzvané ozeleňování vinohradu?
13: Pomáhá to přesto, že řada vinařů má samozřejmě různé přístupy a různé postoje, a samozřejmě toto je ta nejpřirozenější cesta, jak ozelenění v meziřadí, jak řekněme diverzita a pestrost v těch vinicích i díky jiným kulturám, které mají vinice chránit, tak i samozřejmě to ozelenění, které se ve zdravém smyslu slova nechává, tak aby splnilo tu roli, že zastíní, zároveň nebere přemíru živin a zároveň poskytne jako dostatek klidu těm hroznům pro ten vývoj.
12: A budou se muset zdejší vinohradníci přizpůsobit globální změně třeba pěstováním jiných odrůd než dřív?
13: budou, oni se přizpůsobují. Současně já bych tady podotkl z našeho pohledu a v rámci našeho mírného pásmu, a řekl jsem to již několikrát, přes všechna ta příkoří pro nás je to příležitost. Máme velmi výhodné podmínky aktuálně pro řadu světových odrůd i autochtonních odrůd, se kterými jsme typický nejenom u nás, ale i v tom světě. Jenom musíme si umět nastavit ty správné mechanismy a umět správně přeměnit ty vinice do té podoby a do té kondice, aby jsme zachovali tu možnost, řekněme, progresivně růst a garantovat nějaký výnos.
12: Tak když mluvíme o tom počasí, jak důležité jsou pro dozrávání hroznů chladné noci?
13: Ty jsou samozřejmě důležité ve správný okamžik. My bychom si teď přáli, aby, a nechci tím kazit léto posluchačům, takže dovolím si to upřesnit, že bychom si teď přáli, aby nám padla pravidelně voda, ideálně teda přes večer, přes noc, bez nějakých extrémů, jako kroupy, vichra a podobně. Pak aby jsme si dopřáli teda jako patřičného slunečního svitu a potom v září bychom si moc přáli už jenom ten pěkný, teplý slunečný podzim a to září, kde bychom v klidu dozarávali.
12: Středeční bouře s krupobytím zasáhla největší vinařskou obec v Česku, tedy Velké Bílovice na Břeclavsku. Jak velké způsobila škody, už to víte?
13: Ty škody jsou v řádu desítek milionů a abych uvedl zase na pravou míru, nejde jenom o škodu na té materii, ale tady ta škoda se počítá samozřejmě tím, co ujde tomu vinaři, tomu podnikateli na tržbě, na tom zisku jako takovém, a nemá-li možnost prodat tu lahev, tak přišel o cenu nebo o hodnotu té lahve. A nicméně ty škody pro nás, přestože jsme se pohybovali relativně na malém území českého vinařského regionu, českého moravského vinařského regionu, tak jsou velké, protože zrovna Bílovicko, Pavlovicko i směrem dolů ke Slovácku je na těch několika desítkách hektarů spoustu subjektů, spoustu malých vinic, kde vinaři spíš malí a střední připravují predikátnější řady vín, a tudíž ta škoda z jejich pohledu a pohledu podnikání je velká.
12: Martin Chlad, prezident Svazu vinařů, je hostem 20 minut Radiožurnálu. Stav zásob vína v Itálii je několik měsíců před vinobraním se dostal na čtyřleté maximum a dosáhl 640 milionů hektolitrů vína. Šéf tamního svazu vinařů varuje před hyperprodukcí. Podobná situace je i v dalších zemích. Jaké tohle má řešení?
13: To se uvidí a já popravdě řečeno to jižním kolegům nezávidím, a protože kromě co jste zmínil, tak v posledních letech se potýkají s významným klučením vinic v řádu desítek, dokonce stovek tisíc hektarů, což je pro nás naprosto nepředstavitelné. Ale dovolím si to překlopit zpátky k nám, že pro nás toto skýtá opravdu zase jako velkou příležitost, pokud budeme dostatečně zdravě hrdí, dokážeme si ochránit ten vlastní trh, budeme budovat vztah jako k tuzemskému produktu, protože my jsme velmi rozmanití, máme potenciál, jak jsem řekl, do budoucna, jsme velmi atraktivní z hlediska polohy a řekněme objevování toho našeho regionu, protože se nacházíme geograficky na velmi zajímavé křižovatce cest, přicházíme s velmi zajímavou kvalitou vín i výjimečnost některých odrůd, jako je Riesling vlašský, takže chci to vnímat jako příležitost, jenom nesmíme být promiskuitní, musíme mít trochu hrdí a musíme si umět naučit bránit tou správnou politikou náš produkt a naše podnikání.
12: Celková plocha vinice v Česku byla na konci loňského roku podle údajů Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského 16 945 hektarů. Je to hodně?
13: Poprvé jsme klesli v té novodobé éře pod 17 000 hektarů. Je to nelichotivý trend. Na druhou stranu my pozorujeme, kudy se ubírá samozřejmě dneska celosvětově ten trh, kudy se ubírá i u nás. Nemusí to být trvalý fakt, my se samozřejmě tomu budeme snažit zamezit. Bavíme se o tom na druhou stranu, že potenciál vinic v našich katastrech je někde k 50 tisícům hektarů, takže ten prostor je tady obrovský, ale toto asi není cílem. Cíl je to stabilizovat, soustředit se na kvalitu, soustředit se na tu biodiverzitu v té krajině a soustředit se na to, ať najdeme jako svoji nějakou produkční jistotu nejenom tady, ale i v zahraničí, a třeba velmi zajímavý ukazatel, který může lecos napovědět, že Jižní Morava je dneska druhým nejnavštěvovanějším regionem po Praze a už z nějakých 35% se podílí na těchto turistických návštěvách cizinci, a ať se to někomu líbí nebo nelíbí, tak víno a ten vinařský region se vší tou multiplicitou, kterou nabízí, tak je samozřejmě dominantním prvkem, kvůli kterému je ten region navštěvovaný.
12: No ale už zmínění Italové uvažují o zastavení povolování nové výsadby vinic, takže to je opačný trend, než o kterém jste mluvil vy.
13: Já ale nemluvím o tom, že bychom měli nějak exponenciálně růst. My máme povolený nějaký limit, který je do 10% té celkové výměry a bude-li naplňován, bude-li to jenom v pořádku. Na druhou stranu, jak jsem zmínil, potřebujeme restrukturalizovat, potřebujeme upravit do patřičné kondice, potřebujeme zastavit ten trend jako toho propadu a bude-li tam nějaký růst, tak nám ta kvota na to určitě stačí. A naopak to, co zmiňujete, tak je právě spíš o tom se připravit i současně na nějaké nesmyslné invazivní počínání, které bychom dovolili, aby na náš trh přišlo v nějaké značně dumpingové kvalitě, která ani nemá co slučitelného s kvalitou jako takovou mnohdy a zároveň už vůbec ne, dejme tomu, s nějakou společenskou odpovědností, tak aby jsme byli schopni eliminovat nějaké škodlivosti a už vůbec ne, si dovolím říct, v rámci nějakého šedého trhu pití.
12: Deník La Stampa napsal, že konsorcium producentů vína Barbera v Piemontu spustilo pro své členy program, prostřednictvím kterého podporuje transformaci přebytečného vína na vermut nebo ocet. Co si o tom myslíte?
13: To jsou věci, které jsou známé ze světa, nejenom z Itálie, ale i Francouzi často dávají meziročně nějaká povolení, která umisťují jako přebytky do, dejme tomu, lihovarnického zpracování révy, anebo případně i do kosmetiky a dalších věcí. Já se domnívám, že z našeho pohledu toto teď není na stole a zabýval bych se s těmi, spíš těmi opatřeními, které jsme zmínili a pak jsem přesvědčen o tom, že budeme schopni nacházet uplatnění pro naše vína v tom standardu, jak jsme byli doposavat zvyklí, včetně nejrůznějších novinek typu dealkoholizované nápoje nebo nealkoholické pití. I tyhle ty alternativy jako vyžadují nějaký čas a my jsme na ně připraveni a respektive už se tak děje.
12: Takže vy proti nealkoholickému vínu nemáte nic?
13: Já proti trhu a spotřebiteli nemám nic, tudíž nemám nic proti nealkoholickému vínu. Současně bych rád zdůraznil, že vinařství je typické vínem. Víno je alkoholický nápoj, společenský kulturní alkoholický nápoj přinášející určitou multiplicitu a určitě bych nerad, aby jsme se počínali nějak extremisticky, tendenčně, radikálně a aby to, co tady platilo po staletí, bylo vymíceno.
12: Jedno z tradičních moravských vinařství v květnu začalo prodávat víno v plechovce. Jaký to může mít komerční efekt?
13: I tohle pozorujeme, že má vzestupnou tendenci nejenom u nás, i ve světě. Je to otázka samozřejmě vhodnosti toho nápoje, takže velmi rozšířená jsou dneska v Evropě, ve světě. I u nás začínají být perlivá vína, která se umisťují do jiných obalů, stejně tak už i třeba některá tichá vína. Je to otázka, co spotřebitel vyhledává, pokud má tu potřebu v rámci nějaké dané události typu koncert si dát deci nebo dvě věci vína, pak se to může tvářit jako vhodný obal. Nicméně zase nebude to v nejbližší době dominantní obal, který by určitě převládl.
12: Spotřeba vína podle Mezinárodní organizace pro révu a víno pokračovala v propadu na nejnižší úroveň za více než 60 let kvůli ekonomickým tlakům a taky kvůli měnícímu se vkusu. Proč podle vás tedy klesá celosvětově spotřeba vína? Loni to bylo meziročně skoro o 3%.
13: Je to tak, i u nás kumulovaně za posledních 5 let spotřebu domácností vyčíslujeme propadem 32%, což je obrovské číslo. A zároveň já jsem rád, že významná jeho část jde na úkor bez nějakých regulací nových, o které se tady nejrůznější tendenční skupiny snaží. A takže to šlo nejvíc na úkor právě i levného vína. Otázka byla ještě jednou, pardon.
12: Proč se mění ten vkus? Na to jsem se chtěl ještě doptat.
13: Několik faktorů. Propsal se do toho COVID, propsala se do toho samozřejmě éra po spuštění války na Ukrajině. Je to příchod nových generací a ostatně i těch generací, která se přiklání k té mé, to znamená padesátníků a dál a níž, která se dneska zabývá tématem longevity, protože ten svět je zajímavý, chceme tady být, takže chceme ho spojovat s nějakými zdravými prožitky, do nichž určitě víno patří, nicméně ne v takovém množství, takže to jsou běh několika faktorů a v neposlední řadě je to i samozřejmě ekonomická dispozice domácností.
12: Celosvětově největším trhem s vínem jsou Spojené státy. Co s celkovou situací dělají celní opatření zaváděná Trumpem?
13: No je to zběsilost a na druhou stranu já stále jako takový trochu eurokritik tvrdím, že bychom měli se z toho poučit jistou pohotovostí a akčností a nějakou operativní schopností. Byť v těch rozhodnutích prezidenta Trumpa je samozřejmě velká míra nevyzpytatelnosti a řada z nich jako ani třeba nebyla naplněna. Ale to nic nemění na tom, že bychom tu situaci nebo že bychom tu situaci měli podcenit i s ohledem na to, co jste zmiňoval, jak se utváří situace na evropském trhu, jak se utváří dohody s jinými kontinenty, ať už je to Austrálie nebo Jižní Amerika. Měli bychom být velmi akceschopní, měli bychom být patřičně jako pyšní na to, co tady máme, měli bychom si to chránit a v úvozovkách dělat opatření v tomto smyslu. A pak se dovolím tvrdit, alespoň teď budu mluvit za naši komoditu, za víno, že bychom neměli být překvapeni tím, co se děje na druhé straně kontinentu.
12: To bylo 20 minut Radiožurnálu, které vysílal také Český rozhlas Plus s prezidentem Svazu vinařů Martinem Chladem. Děkuji za rozhovor a do Brna přeji hezký den. Naschledanou.
13: Já vám děkuji za pozvání. Hezké odpoledne.
12: Tolik tedy 20 minut a Vladimír Kroc. Teď už jsou tady další zprávy. Příjemný poslech.
2: Posloucháte Český rozhlas Plus.
14: Je pondělí 20. července a začíná Reparát. O škole a školství jinak a lépe. U poslechu vás vítá Daniela Vrbová.
15: Izolace od kamarádů ze školy nebo více času na internetu a sociálních sítích. I to jsou důvody, proč si děti o letních prázdninách často cítí osaměle.
16: Spousta rodičů a ze statistik to i vyplývá. V podstatě mají méně času právě, protože se snaží získat co nejvíc těch prostředků.
17: Děti volají s tím, že jsou osamělé, že nemají co dělat, tvají se sami v sobě.
18: Aby poznali, že existují jiné aktivity, než jenom třeba sedět venku ve městě na lavičkách.
19: Oceňují na těch akcích, že se zajímáme o to, co právě potřebují. A taky, že nejsou hodnoceny.
14: Prázdniny jsou v plném proudu a i když pro většinu dětí to znamená úlevu od školy a nové zážitky, jsou i takové, které se volných dní spíš obávají. Ať už kvůli složitému rodinnému prostředí, nedostatku peněz, jazykové bariéře, různým diagnózám nebo pocitům izolace a osamění. Užít si léto přesto můžou. A to díky neziskovým organizacím, které pro ně po celé republice chystají různé typy akcí. Jakou přidanou hodnotu dětem přinášejí? Desetiletá Sofie žije v dětském domově v Novém Strašecí. Program loňských letních prázdnin měla nabitý. A to nejen díky organizaci Dobré víly dětem, která se stará o volnočasový program dětí v ústavní péči.
20: Byla jsem v Jizbicích, tam byly dobré víly. Pak jsem byla na hasičském táboře, tam jsem měla něco z nohou, takže jsem měla 6 dní berle. A pak jsem byla na koňském táboře. A pak jsme byli ještě na vodě,
14: říká Sofie. Dnes 13-letý Samuel z dětského domova v Dolních Počernicích v Praze dostal spolu s dalšími několika dětmi před 2 lety příležitost vjet do Skandinávie pod stan. Byla to jeho první cesta do zahraničí. Cestu jim zaplatil sponzor, který se jí zúčastnil i jako průvodce.
21: Nabral nás na památky, byli jsme vlastně ve Švédsku, v Göteborgu a ještě jsme byli třeba ve Vikingský, jako třeba v městečku takovém nebo vesnici. Byli jsme v Lunaparku, což jako jsou nějaké atrakce, tam to bylo fakt zajímavé a mám spoustu fotek. Byli jsme na Lososovi, který byl uzený, velký, takže já jsem se tam dal s něcem 2. A ještě tak jsme byli v Dánsku, v Kodani jsme tam přespávali. Tam to bylo hezký. A já jsem se zaužil jenom to stavění stanu. Při dešti nebylo jako moc jako dobré, ale jinak jsem se to užil.
14: Vzpomíná Samuel. Ve studiu Reparátu je s námi teď Jakub Václavů, ředitel obecně prospěšné společnosti Proxima Sociale, působící v Praze. Dobrý den.
22: Dobrý den.
14: Kdo dnes tvoří přes rok většinu vašich klientů?
22: Většinu našich klientů tvoří děti a mladí lidé, respektive dospívající, kteří se mohou zdát na první pohled vlastně úplně obyčejnými dětmi, ale my se vlastně snažíme, aby měli úplně obyčejné dětství. To znamená, jsou to děti, kteří za náma chodí do našich nízkoprahových klubů nebo se kterými spolupracujeme i ve školách, případně v terénu především Prahy a Středočeského kraje. A jsou to děti, které vyrůstají v méně podnětném prostředí, to znamená v rodinách, kde na ně není třeba dost času, nebo ty rodiny nemají dost prostředků na to jim zaplatit třeba běžné kroužky nebo běžné tábory.
0: Mimochodem to, že rodiče na ně nemají dostatek času, neznamená automaticky, že nemají dostatek peněz. Tam není tahle ta souvislost.
22: Mm-hmm. Určitě ne, určitě ne. Spousta rodičů a ze statistik to i vyplývá, v podstatě mají méně času právě proto, že se snaží získat co nejvíc těch prostředků. Někdy je to naopak, často je to o rodičovských kompetencích. Rodičovství nás nikdo neučí, já sám jsem otec tří dětí a tohle se prostě nikde nenaučíme. To nějakým způsobem vypozorujeme a přenášíme třeba z generace na generaci prapodivné návyky nebo zvyky, které můžou komplikovat to dospívání.
0: Pojďme tedy k těm vašim prázdninovým akcím, které jste si pro takové děti a dospívající připravili. Co jim nabídnete?
22: Všechno, co nabízíme, tak je v podstatě nadstavbou nebo navazující na tu naši hlavní činnost, což jsou realizace nízkoprahových služeb, sociálních služeb, takzvaných nízkoprahových klubů. To znamená, nejsou to děti, které někde oslovíme nějak komerčně, oni nám přinesou přihlášku a jedou, jsou to děti, které dobře známe a navazujeme na tu práci, kterou s nimi děláme vlastně skrze celý rok. A připravili jsme si pro ně takzvaný resocializační pobyt, což je jaký ošklivý název, ale používáme ho poměrně dlouho a posluchač si může představit úplně obyčejný tábor na 5 dní, kdy ty děti vyvezeme někam do prostředí, do kterého se běžně nedostanou, bereme je často na hory. Pracovníci jsou s nimi u táboráku, připravují pro ně program, ty děti se sami ale na tom programu musí aktivně podílet. Jsme nezisková organizace, takže žádný full service, musí vařit, musí včas vstávat a musí včas jít spát. Často jim zabavujeme mobily nebo je bereme tam, kde nejsou žádný datový signály, takže jsou takový jako vykořeněný z té své běžné činnosti, což dost vítáme, aspoň z hlediska digitálních technologií, že je takhle malinko omezíme. Povídáme si s nima, řešíme s nima věci, které si právě přinášejí na ten tábor. Učíme je pracovat ve skupině, učíme být vlastně v kolektivu jiných dětí, vlastně i různě starých, takže pracujeme i s těmi situacemi, které se tam stanou, ale zároveň jdou se prostě vykoupat, jdou do lesa, často jsou tam poprvé třeba v lese a je jako krásný pozorovat, jak na to reagují, na to prostředí a s jakýma strachama třeba zápasí.
0: No to jsem se právě chtěla zeptat, jestli musíte brát na nějaké situace zvláštní ohledy, přemýšlet o nějakých situacích, které by ty děti mohly stresovat, což by normálně člověku asi nedošlo třeba při přípravě prázdninového programu.
22: Upřímně to je něco, na co musíme dávat veliký pozor. A hodně z dětí, se kterými pracujeme, mají nějaké duševní obtíže, lidově řečeno depky, ale prostě jsou to různé formy úzkostí a my si musíme dávat pozor na to, aby jsme chápali, že vlastně přijíždí nějaká bytost, individuální bytost, se kterou je potřeba nějakým způsobem zacházet. Jsou i nároční klienti, se kterými musíme třeba připravit i nějaký krizový plány na to, jak budou reagovat v nějakých situacích a jak se z těch situací jako společně dostat, protože vytrháváme z jejich běžného prostředí, ve kterém už to takhle mají občas těžký. Často jsou to děti cizinců z různého prostředí, s různým sociokulturním kontextem, který si v sobě nesou a který si s sebou i přivážejí. Takže jo, makáme tam i jako na tom, aby vlastně jsme dokázali pracovat s tou individualitou každého toho dítěte i s obtížema, který si přiváží.
0: A na ty tábory vozíte vlastně vedoucí z těch nízkoprahových klubů, takže ty děti přes ten rok znají, neobjeví se tam noví praktikanti?
22: Ne. A to je velmi důležitý, jsem rád, že to říkáte, to je vlastně klíč, protože chceme navázat na tu práci a na to znalost toho dítěte. To znamená, nebereme žádný dobrovolníky, nebereme stážisty, nebo jenom velmi, velmi výjimečně a vždycky to musí být člověk, který buď má nějakou speciální dovednost, která se tam hodí a je tam vlastně kvůli ní, anebo je to člověk, který už s náma spolupracuje v rámci toho nízkoprahového klubu. Ale to se děje výjimečně.
0: No a co je cílem těchto táborů, těchto prázdninových akcí? Lépe řečeno, co by si ideálně měli děti z takových akcí odnést?
22: Měli by si odnést určitě pozitivní zážitek. Měli by si odnést nějaké dovednosti, nejenom jak rozdělat oheň, ale především třeba jak fungovat ve skupině. Že jídlo se nevyrábí v nějakém fast foodu, ale vlastně je to docela dřina, na který se musí lidi podílet a musí spolu kooperovat. Měli by si odníst i zpětnou vazbu k tomu, co jim nejde, třeba na situace, ve kterých nereagují dobře, a měli by si odníst návody, jak v takových situacích reagovat lépe a proč. A rozhodně si odnášej i nějaké zesílení toho vztahu s tím pracovníkem, protože ten vztah s těma pracovníkama je základním předpokladem pro dobrou spolupráci potom v tom těžším období, třeba v období školního roku.
0: A verbalizujete tohle s nimi? Je tam třeba každý den nějaký debrief táborový nebo na konci tábora? takže naučili jsme se to a to, příště to budeme řešit jinak a podobně?
22: Je to tak. My s nimi spolupracujeme i na tom, na přípravě toho tábora, aby věděli, kam pojedou, aby se podíleli na té přípravě, aby vlastně získali ten pocit, že to je jejich tábor. Každý den se s nimi bavíme, většinou večer, ono se to prostě nějak k tomu večeru vždycky hodí. Máme prostě rozhovory s nima, jak individuální, tak skupinový, a dáváme si vzájemně, oni nám i my jim, zpětný vazby na to, co se povedlo, na to, co se nepovedlo, na to, co by prostě mohlo být jinak, a naopak i co by mohlo být zachováno jako dobrý.
0: Vy jste nezisková organizace, jak jste sám připomněl, takže jak řešíte finanční stránku těchto akcí?
22: Horko těžko, ale řešíme. Co se týče Prahy, tak Praha podporuje dotačním titulem tento typ práce s dětmi, takže tam to zvládáme díky vlastně dotaci od magistrátu hlavního města Prahy. Nevybíráme od dětí žádný příspěvek, nechceme, aby se peníze mohly stát důvodem, proč nejedou. Mají samozřejmě třeba nějaký kapesní sebou a tak, to zmrzlinky jim úplně nekupujeme, i když můžu přiznat, že určitě řada pracovníků občas i udělá i to, že když vidí, že někdo má, někdo nemá, tak ten rozdíl nějak vyrovnají ze svýho. To si myslím, že se děje, já jsem to sám dělal taky. Ale zvládáme to takhle. V momentě, kdy by dotační titul nebyl, tak se budeme muset obrátit na dárce, ale samozřejmě se ta kapacita těch táborů velmi pravděpodobně výrazně sníží.
0: A ta kapacita je v současnosti kolik dětí?
22: My jsme schopni vzít v Praze zhruba 50 až 60 dětí takhle každý rok, co se týče těch táborů. Na jednu akci ne, to by nám hráblo a myslím si, že by nám unikala právě ta individualita, že už by to byly takový ty masový tábory, ve kterých je potřeba prostě fungovat jinak. To znamená, my bereme vždycky, ten největší je 27 dětí, ale jedeme třeba i jenom s 15 dětmi.
0: Tak ať se vám letošní léto vyvede. Naším hostem byl Jakub Václavů, ředitel obecně prospěšné společnosti Proxima Sociale. Děkuji, že jste přišel.
22: Děkuji za pozvání.
14: Na menší skupiny klientů z řad dětí i celých rodin a na program šitý na míru jejich potřebám se při letních akcích zaměřuje organizace Centrum pro ohrožené rodiny Ratolest Brno. A to už od roku 1995. My už jsme ve spojení s vedoucí její pobočky v Hustopečích, sociální pracovnicí Sandrou Mátlovou. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Hned na začátku prázdnin jste uspořádali čtyřdenní pobytovou akci pro rodiny s dětmi. Jak jste ji pojali?
1: Ta akce pro rodiny s dětmi se týká vlastně rodin, které s námi v rámci sociální služby dlouhodobě spolupracují v rámci celého roku. A je to jedna z našich forem práce, jak se s těmito rodinami více seznámit, zažít s nimi příjemný čas, kdy jim nabídneme v nějakém bezpečném prostředí nové podněty, nové zážitky, možnost naučit se něco nového, naučit se lépe spolu komunikovat a vzájemně spolu vycházet. A pro sociální pracovníky je to také prostor, kdy máme možnost vlastně zažít a fungování dané rodiny velmi intenzivně v průběhu 4 dnů, tak, abychom ji dobře poznali, abychom pochopili, co rodina řeší za témata, a potom v rámci dlouhodobé práce jim to pomohli nějak měnit.
0: A z finančního hlediska ta rodina se musí nějak finančně zapojit?
1: Tak to nejzásadnější, a to je ubytování, stravování, doprava. To všechno je vlastně hrazeno buď z našich evropských projektů, anebo z dotací městských částí města Brna. Ale rodiny se podílejí aspoň nějakou symbolickou částkou, tak aby to bylo tak trošku motivační a nebylo to zcela zdarma.
0: Jak jsme říkali, tak tato akce už proběhla na začátku prázdnin. Jaké máte ohlasy?
1: Vypíchla bych to, že vždycky se nám vlastně sejde velmi zajímavá skupina rodin s dětmi. Máme tam třeba i rodiny, které sebou vezmou úplně nejmenší miminka, a je vlastně zajímavé jako pozorovat, když potom sedíme večer u táboráku s těmito rodinami a vidíme, jak vlastně ty rodiny mezi sebou začnou navzájem navazovat vztahy a mluvit o tom, jaké situace řeší a jaké životy mají mimo tu pobytovou akci. A navazují se nějaké přátelské vazby například, a probíhá tam vlastně sdílení mezi těmi rodinami, předávání informací, které můžou být pro ty další rodiny podnětné, takže to vždycky jsou takové jako hezké momenty. Zároveň taky vidíme ale, že i ty rodiny, které se k nám často dostávají přes orgány sociálně právní ochrany dětí, jako některé, které třeba zanedbávají péči o děti, nebo se k dětem prostě nechovají tak, jak by se od nich očekávalo, tak jsou tam samozřejmě momenty, které jsou
19: pro nás velmi cenné na to, abychom vyhodnotili, že třeba je na čem stavět v té rodině, že ne všechny momenty s těmi dětmi se rodičům nedaří. Naopak je tam spoustu těch, kde vlastně je možné je ocenit a na kterých jde potom stavět nějaká případná další změna a budování lepších vztahů v rodině.
0: I na běžné rodinné dovolené, teď to myslím jako netáborové dovolené, vznikají často konfliktní situace, dochází k ním i u vás na té pobytové akci a jak řešíte případné krize, nedorozumění, komunikační šumy a žhádky.
19: Bylo by to i zvláštní, kdyby to nevznikalo. Takže ano, vzniká to i tam a vlastně to je nejlepší místo, na kterém to může vzniknout. Protože i tím, když vlastně máme tam menší množství účastníků a například na 12 dětí tam jedou 4 pracovnice, tak máme tím pádem možnost reagovat na individuální potřeby jednotlivců. Máme možnost se k těm situacím, které tam vzniknou, vracet, nezametávat je pod kobereček a nejít rychle dál v nějakém našem programu, ale naopak se vědomě zastavit a říct si, kde je potřeba v tuto chvilku něco narovnat, něco si dovysvětlit a tohle to je prostě jeden z právě z těch přidaných hodnot těch našich pobytových akcí, že vlastně situace, které jsou náročné, tak si jim vědomě věnujeme a snažíme se naučit možná sebe, ale i vlastně ty rodiny a děti nějaké jiné komunikační vzorce, které by mohly použít, jak to vyřešit.

0: pojedou. Takže vždycky tomu předchází velká příprava. Říkáme si, které děti s námi pojedou, jaká mají specifika, v čem potřebují zvýšenou podporu a jak třeba některé děti budou reagovat s jinými těmi dětmi na té pobytovce. A potom na základě toho vlastně vymýšlíme program. Zároveň taky musím říct, že jsou zásadní pro nás nějaká pravidla, která si vlastně stanovíme s těmi dětmi, kdy si vlastně společně sedneme a řekneme si, jak bychom se tady k sobě chtěli navzájem chovat, aby nám tady bylo dobře. Je to něco, co nepřinášíme zvenku, ale co tvoříme přímo s nimi, protože tím se stávají vlastně řádnými účastníky té akce a tvoří, spolutvoří ten prostor potom té pobytové akce. Máme tam vlastně možnost i nějakých kreativních technik, výtvarných, ale taky k nám jezdí třeba paní z kanisterapii, nebo tam máme nabídku jógy nebo sebeobrany.
1: Vaše organizace Ratolest Brno působí v terénu už od 90. let. Co byste řekla, že jsou vaše ponaučení a zkušenosti, co takové děti, respektive ty rodiny, nejvíc potřebují, co ocení při těch prázdninových akcích a co je naopak slepá ulička?
0: Tak, významný pro děti a rodiny je na těch akcích zažívat, že jim jsou nabídnuta pravidla a režim, který jsou čitelný a bezpečný, že mohou být přijímány i navzdory tomu, že v kontaktu s druhýma lidma občas zažívají neúspěchy, taky, že jsme schopni na nich vidět to, na čem mohou stavět, co je na nich opravdu skvělé a posilovat takto pozitivní. A taky asi oceňují na těch akcích, že se zajímáme o to, co právě potřebují a taky, že nejsou hodnoceny. To si myslím, že je tak to nejzásadnější, co bych vypíchla.
1: A na ty vaše srpnové akce už máte obsazeno, nebo ještě možnost se případně dopřihlásit?
0: Je to vždycky tak u těch našich pobytových akcí, že vlastně ty akce jsou nabízeny rodinám, které dlouhodobě spolupracují s naší sociální službou. To znamená, pokud například nás bude poslouchat nějaká rodina, která řeší často více problémů najednou, které přerůstají přes hlavu, často jsou spojeny třeba s péčí o děti, cítí se na některé věci sami a potřebují podpořit dlouhodobě provodit, tak určitě se můžou na naši sociální službu obrátit a v rámci toho, když budeme spolupracovat dlouhodobě, tak jim může být případně nabídnutá vlastně aktivita a právě ta pobytová akce.
1: Vysvětluje Sandra Mátlová, vedoucí pobočky Centra pro ohroženou rodinu Ratolest Brnu, pobočky tedy v Hustopečích. Děkujeme, že jste si našla čas na reparát.
0: Bylo mi potěšením, já děkuji za pozvání.
1: A nakonec se v reparátu vydáme do Pardubic. Lépe řečeno, Pardubice přijeli za námi do studia, konkrétně sociální pracovnice Simona Janeková a Zuzana Malá z terénního programu při nízkoprahovém zařízení pro děti a mládež Free Club SKP Centrum. Dobrý den.
2: Dobrý den.
3: Dobrý den.
1: Vy jste své letní akce pro děti a mládež nazvali preventivními, preventivní letní tábor, preventivní výlety a přespávačky. Ta prevence odkazuje na co, paní Janeková?
2: Prevence odkazuje na to, že těm dětem dopřáváme nejen to trávení volného času nějak aktivně, ale zároveň se snažíme je třeba motivovat k samostatnosti, aby se vyhýbali těm situacím, které zažívají ve svém prostředí přirozeném, aby pochopili, že se dá trávit volný čas i třeba jinak.
1: Kdo jsou klienti vašeho terénního programu a toho nízkoprahového zařízení?
3: Děti a mladí dospělí ve věku 6 až 26 let, kteří zažívají nebo jsou ohroženi nějakou tíživou životní situací, ať už od nějakého neúplně vhodného prostředí, ve kterým žijí, ale zároveň to může být například šikana, poruchy, chování nebo následně nějaký duševní problémy, které ty děti mají nebo mladiství.
1: Když pořádáte ty prázdninové akce, přespávačky, výlety, letní tábor, tak ty jsou také otevřené pouze vlastně vašim klientům, těm dětem a mladistvím, s kterými pracujete i přes rok, anebo je otvíráte i dalším dětem v Pardubicích?
3: Náš klub i terén mohou navštěvovat naši klienti, ale zároveň spolupracujeme i s dalšími partnery, jako je například orgán sociálně právní ochrany dětí v Pardubicích, nebo například DAR, což je Centrum pro dítě a rodinu. Popřípadě i další organizace, které spadají pod naší organizace SKP Centrum OPS, jako je například Krizové centrum nebo Azylový dům pro matky s dětmi. Tak i ti nám vlastně mohou doporučit děti nebo mladiství, který tam docházejí.
1: Paní Janeková, ten tábor, který pořádáte v srpnu, je určený dětem ve věku 11 až 20 let. To je velký věkový rozptyl ve velmi citlivém období mladých lidí. Jaké aktivity tam nabízíte a jak je právě přizpůsobujete věku?
2: Je to klasický tábor, jaký si dokážeme představit. Pro tyhle ty děti je teda kratší, máme ho na 5 dní, což i pro ně může být velký zážitek, i

0: Přestože to trvá krátkou dobu, nejsou zvyklé být mimo domov nebo mimo místo, které znají, nikdy třeba nebyli nikde, takže pro ně už jenom třeba velká zkušenost to, že se dostanou někam mimo domov a aktivity můžeme si představit jak běžné, které známe z běžných táborů, ale zároveň se snažíme nějak motivovat k samostatnosti, podporujeme trávení volného času, aby pochopili nebo poznali, že existují i jiné aktivity, než jenom třeba sedět venku ve městě na lavičkách a můžou najít třeba mezi námi nějaké osoby, kterým budou důvěřovat v budoucnu, můžou si takhle třeba najít cestu do nějakých služeb.
1: Jakou politiku mobilů máte na tom táboře? Smějí ho tam děti používat nebo je zakazujete?
0: Mobily nezakazujeme, u nás to je tak, že pokud se hraje nějaká velká hra nebo celotáborová hra nebo nějaká společná aktivita, tak samozřejmě mobily děti sebou by neměly mít. Pokud mají, no tak to řešíme jako individuálně. Většinou to ale není tématem, opravdu se zabaví v té aktivitě bez mobilu. Zároveň ještě bych doplnila, že jsme v rámci tábora taky zařadili třeba používání tabletů nebo jiných těchto elektronik, takže děti mají i v rámci těch her možnost používat elektroniku.
1: Paní Malá, co se vám při pořádání takových letních akcí osvědčilo a co se ukázalo, že není příliš přesvědčivé pro ty děti, že by je zajímalo?
2: Nám se určitě vyplatilo dopředu si to nějakým způsobem zorganizovat, popřípadě si zjistit organizací, jako je například právě OSPOD, DAR a další organizace, které nám vlastně nějakým způsobem jako poskytují své klienty, tak si zmapovat, jestli se tam vyskytují další nějaké problémy, o kterých bychom měli vědět, to je pro nás alfa omega, tím narážím na nějaké poruchy příjmu potravy nebo další duševní poruchy, tak abychom o tom věděli, abychom se nějak připravili na to, jak to po případě s jednotlivci dále pracovat. Jasně, každému se úplně nezavděčíme, to téma ho třeba úplně nenatchne, ale myslím si, že to máme natolik pestrý, že si tam jednotlivec vybere to, co se mu líbí, nebo to, co je pro něj zajímavý.
1: Dostáváte se tam do náročných situací?
2: Náročné situace se vyskytují, je to ale opravdu jako jednotlivě. Není to o tom, že bychom celých těch 5 dnů tam museli vyloženě něco dramatického jako řešit. Psychologa tam nemáme, nicméně jsme ve složení 11-5 a z toho jsme vlastně 3 krizoví interventi. Musím zaklepat, že do téhleté chvíle nám jako vystačí náš výcvik v tom, abychom si jako poradili s těmi náročnými situacemi. A samozřejmě, pokud je to už jako nad naše limity, tak netrápíme sebe a hlavně netrápíme toho klienta a domlouváme odvoz zpátky jako domů.
1: A kolik dětí se takových akcí účastní?
0: Většinou se to týká 16 dětí, ta kapacita maximální. Ty účastníky toho tábora nám doporučují právě ty vybrané organizace, s kterými spolupracujeme, jako je ten OSPOD nebo ten DAR.
1: Jak řešíte finanční stránku těchto akcí?
2: My bychom především za organizaci SKP Centrum Pardubice OPS chtěli jako velmi poděkovat našim donátorům, kterými je například statutární město Pardubice, Pardubický kraj a nadační fond Albert, který nás pravidelně v těchto aktivitách, nejenom v tom táboru, ale i například v nocovačkách, v jednodenních výletech a v těch piknikách, co se týká v rámci terénu, tak nás pravidelně jako podporují. Za to jim moc děkujeme.
1: A kdybyste nebyli limitováni penězi, tak jaké další akce si dokážete představit, že byste v létě pro děti, které docházejí k vám do nízkoprahového zařízení pro děti a mládež Free Club, uspořádali? Co by, myslíte, je bavilo a co by je hlavně obohatilo? Co by jim dalo tu přidanou hodnotu, že by si oddechli, trošku si ulevili od těch náročných situací, které zažívají přes rok doma?
2: V rámci nízkoprahového zařízení tak společně s naším koordinátorem služby řešíme, je to teda jako v procesu, není to nic aktuálního, ale řešíme například volné vstupy na koupaliště, který v Pardubicích máme, tam akvacentrum a pak tam máme koupaliště Cihelna, tak to by se nám líbilo, kdyby to nějakým způsobem šlo, že bychom měli nějaký počet vstupů, kdybychom to těm dětem vlastně mohli nabídnout. Zároveň tam máme skatepark, takže i to by pro nás do budoucna byla vlastně fajn změna, že bychom tam ty skupinky především jako chlapců a kluků mohli vzít.
0: By se líbilo více jezdit mimo město do přírody nebo do nějakých kempů a věnovat se tomu trávení volného času mimo to město. Prostě víme, jak to město má vliv, ruch, rychlost a myslím si, že je fajn poznávat i přírodu.
1: Co je pro vás největší odměnou? Jaká zpětná vazba od dětí, které se účastní v vašich letních akcích, vás nejvíc potěší?
2: Rozhodně to je to, když tu službu začnou aktivně využívat, že to není jenom jednorázový, ale když se nám opravdu povede vybudovat budovat důvěrný vztah mezi námi a klientem a on se pak stane součástí našich služeb. Tak to je určitě ta největší hodnocení toho vlastně, že to funguje a že to je tak, jak by to mělo být.
1: Našimi hosty byly dvě sociální pracovnice z terénního programu při nízkoprahovém zařízení pro děti a mládež Free Club, SKP Centrum Pardubice, Zuzana Malá a Simona Janeková. Oběma vám děkuji, že jste přišli.
0: Naschledanou.
2: Děkujeme za pozvání. Naschledanou.
3: Ať už se letní volno rozhodnete využít jakýmkoliv způsobem, můžete si vždycky v pondělí nebo kdykoliv ze záznamu naladit náš pořad Reparát. I v srpnu přineseme inspirativní tipy na dobrou praxi z českého vzdělávání. A funguje stále i naše adresa reparat@rozhlas.cz, kde se už teď těšíme na vaše tipy a zpětnou vazbu. Teď se loučí Daniela Vrbová, těším se za týden.
4: Jak funguje důchodový systém?
5: Český rozhlas Plus, encyklopedie.
4: Důchodový systém je systém finančního zabezpečení starších lidí, kteří už kvůli svému věku a zdravotním komplikacím nemohou pracovat a pobírat pravidelnou výplatu. V Česku zatím funguje takzvaný průběžný důchodový systém, což znamená, že lidé v produktivním věku financují penze svých spoluobčanů v důchodovém věku. Ze svých výdělků totiž odvádějí důchodové pojištění. Průběžný důchodový systém je ale kvůli stárnutí populace a ubývání lidí v produktivním věku dlouhodobě špatně udržitelný, protože odvody pracujících nemohou na zaplacení potřebných důchodů stačit. A proto je do důchodového systému zapotřebí zavést i systém individuálního spoření na důchod, ve kterém si každý na svůj budoucí příjem v penzi spoří během produktivních let také sám. Pokud ke změně důchodového systému nedojde, budou u nás dále výrazně narůstat schodky státního rozpočtu, ze kterého se důchody financují. A to by dále zvyšovalo naše státní zadlužení, varuje ekonom Michal Skořepa.
6: Samotný penzijní systém, pokud nic neuděláme, tak v těch dalších desítkách let postupně se dostane do deficitu v rozsahu několika procent HDP, což v těch dnešních číslech jsou stovky miliard. A to se potom nasčítá, řekněme, do roku 2100. Tam potom ten dluh veřejný, český veřejný dluh by narůstal na 100%, možná i za tuhle tu hranici, což je na českou ekonomiku už je opravdu hodně.
4: Už léta se u nás proto mluví o nutnosti důchodové reformy. Žádná opravdu zásadní, ale stále neproběhla. Dlouho se u nás plánují tři pilíře důchodového systému, které potřebujeme. Máme první pilíř, což je dnešní průběžný systém, a ten doplňuje třetí pilíř, který počítá s vlastními investicemi a úsporami obyvatel, a do kterého spadá už existující forma penzijního připojištění. Zatím nám ale chybí takzvaný druhý pilíř.
6: Český systém svého času zhruba před 10 lety byl namířen k tomu, že by tady vznikl ten druhý pilíř. My jsme ho dokonce 2 roky měli, pak ho ta následující vláda zase zrušila. A ten základní princip toho českého druhého pilíře spočíval v tom, že by lidé vzali kus těch svých peněz, které do té doby platili do toho průběžného systému v tom prvním pilíři, a místo toho, aby tyhle peníze mířily do toho prvního pilíře, tak by se namířily do toho druhého. Čili byly by to povinné platby, nebylo by to na těch lidech, jestli chtějí nebo ne. Oni by se rozhodli, a pokud by se rozhodli mít část peněz v tom druhém pilíři, tak by museli prostě tam ty peníze platit. To je rozdíl oproti tomu třetímu pilíři, ten je čistě dobrovolný.
4: Toto řešení ale není jedinou správnou variantou. Po světě funguje řada nejrůznějších důchodových systémů a těžko říci, který je nejlepší. Důležité podle Michala Skořepy je, aby byl systém jasně dlouhodobě naplánovaný a všichni dopředu věděli, jak si na důchod spořit budou a kolik v důchodu dostanou. A navíc by měl být celý systém nastavený tak, aby se uměl sám automaticky upravovat.
6: Přes polovinu evropských zemí má nějaký takovýhle balanční mechanismus, který prostě vede k tomu, že vlastně se o ten systém do jisté míry nemusí starat, pokud by nechtěli, a on si žije nějakým svým životem, kde prostě žádní kostlivci tam nerostou ve skříních, a to bohužel u nás taky nemáme.
4: Každé investování, tedy i to penzijní, je spojeno s určitým rizikem. Michal Skořepa ale upozorňuje, že spoření na důchod je velmi dlouhodobá investice, která jednorázová rizika velmi výrazně eliminuje, a lidé by proto při volbě investičních produktů neměli zůstávat zbytečně při zemi, aby pak jejich důchod nebyl zbytečně nízký.
6: Ti klienti samotní, mnozí z nich, ne všichni, ale mnozí z nich mají tendenci se držet velmi při zdi, přestože se jedná o investici na dlouhá léta, kdy je možno roztáhnout ta křídla prostě a investovat relativně rizikovým způsobem, protože ta pravděpodobnost, že to riziko se nám projeví, tak v tomhletom dlouhém horizontu je naprosto minimální.
4: Uzavírá ekonom Michal Skořepa.
5: Léto je tady a s radioknihou Českého rozhlasu Plus bude ještě hezčí. S námi totiž nemusíte číst, ale jen poslouchat se zavřenýma očima. A vybírat bude z čeho. Čeká vás vyprávění o historii turismu nebo o nebezpečné cestě do Afriky. Mrazivý true crime o masové vražetkyni Olze Hepnarové nebo syrový pohled na život disidentů od Ludvíka Vaculíka. Dozvíte se, co v Chorvatsku znamená fiaka a jak se žilo v Ostravě v době normalizace. A taky to, jestli v Londýně opravdu žijí lišky pod Big Benem. Letní radioknihy budeme postupně zveřejňovat na webu Plusu a v aplikaci Můj rozhlas. Přejeme pohodové léto při poslechu Českého rozhlasu Plus. Pět hodin. Český rozhlas Plus. Zprávy.
7: V Chorvatsku se dnes setkají zástupci Českého ministerstva dopravy s vyšetřovateli tragické nehody Čechů. Soud dnes znovu projedná žalobu vládního hnutí SPD kvůli zařazení do zprávy o extremismu za rok 2022. Tenistky Krejčíková, Bartůnková, Valentová a Bejlek postoupily na turnaji v Praze do druhého kola. Bude slunečno, postupně přibývání oblačnosti a na severu ojediněle přehánky, teploty do 24 stupňů.
5: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
7: Zástupci Českého ministerstva dopravy se dnes v Chorvatsku setkají s vyšetřovateli tragické nehody, která se stala v červnu poblíž Splitu. Při srážce české jachty a chorvatského katamaránu tam tehdy zahynuli 4 Češi. Podle serveru i rozhlas chtějí české úřady zjistit k vyšetřování nehody nové informace.
8: Chorvatské úřady přizvaly České ministerstvo dopravy k vyšetřování na jeho žádost. Nehodu dál prověřuje tamní agentura pro vyšetřování nehod spolu s policií. Soud ve Splitu zatím poslal do vazby 33-letého prvního důstojníka katamaránu. Vyšetřovatelé ho podezírají z toho, že při plavbě neměl zapnutý radar ani výstražný systém. Podle policie jel taky příliš rychle a nevěnoval dostatečnou pozornost situaci na moři. Důstojník odpovědnost za nehodu s lodí českých turistů odmítá. Jan Duchoslav, Radiožurnál.
7: A jich Chorvatska dál sužují silné bouřky. Výstraha stále platí v Dubrovnické oblasti. Hrozí tam bouřky, krupobytí a bleskové povodně. V ostatních přímořských částech země od Rijecké oblasti až po jižní Dalmácii platí výstraha před silným větrem. Před náhlými změnami počasí na Jadranu varoval v úterý i Český hydrometeorologický ústav. Obvodní soud pro Prahu 7 se bude dnes znovu zabývat žalobou hnutí SPD na ministerstvo vnitra kvůli zprávě o extremismu z roku 2022. SPD rozporuje, že bylo do zprávy zařazené. Po ministerstvu vnitra, které dokument každoročně vydává, požaduje omluvu. Žalobu soud původně zamítl. Odvolací senát mu ale případ vrátil.
9: Soudkyně žalobu původně zamítla, protože podle ní SPD v druhé polovině roku 2022 prezentovalo výroky, které za předsudečně nenávistné označit lze. S tím hnutí nesouhlasí a chce, aby soud uznal, že byla porušená jeho práva. Kvůli zařazení do zpráv o extremismu podalo SPD více žalob. Zatím jediný pravomocný rozsudek padl loni v říjnu. Městský soud rozhodl, že práva hnutí ministerstvo porušilo zařazením do zprávy za druhé pololetí roku 2020. Františka Rohlíčková, Radiožurnál.
7: Na Břeclavsku je letos výrazně méně komárů než v předchozích letech. Podle hygieniků je důvodem dlouhodobé půdní sucho, kvůli kterému nejsou vhodné podmínky pro líhnutí komářích vajíček. Hygienici dál sledují situaci v oblasti soutoku řek Moravy a Dyje, kde bývají komáří kalamity nejčastější. Oproti běžným letům evidují ale jen minimum komárů, říká Oldřich Šebesta z krajské hygienické stanice.
10: No, letos to vypadá, že je tak zhruba 20krát méně komáru chytáme než v loňském roce a to byl rok, kde nebylo ještě moc komáru. Ale ve srovnání třeba s kalamitním rokem 2010 je to tak 200-300krát méně.
7: Do osmi finále turnaje Prague Open postoupily další 4 české tenistky. Barbora Krejčíková vyřadila Lindu Fruvirtovou, Nikola Bartůňková Číňanku Yuan po obratu 2-1 na sety. Bartůňková se jako hráčka klubu z Pražské Štvanice mohla opírat o velkou podporu domácího publika.
11: Strašně krásný pocit. Já tady hraju poprvé takhle velký turnaj. Je super a že zase po delší době se hraje na takovém krásném kurtě, na Center kurtě. Myslím si, že jeden z nejhezčích kurtů u nás, takže já jsem si to fakt jenom užívala. No. Trošku jsem se musela uklidnit, spíš uvolnit se a zapomenout ten první set. Myslím, že jsem neodehrála úplně ho špatně, ale pak když jsem hrála víc přes první servis, tak mi to dost pomohlo a lépe se mi žilo. No.
7: Postup do osmifinále slaví taky Tereza Valantová a Sára Bejlek.
12: Překážka na D1 u Lokte a nehoda na D4 u Mirotic. Na dálnici D1 ve směru z Prahy do Brna spozorněte za sjezdem na Trhový Štěpánov. Na kilometru 63 hlásí zpravodaj porouchaný kamion.
13: Ve stoupacím pruhu už tam přijela i policie a je blokovaný stoupací pruh, takže kamiony vykončují do prostředního a musí se objíždět.
12: Na dálnici D4 směrem z Prahy do Strakonic čekejte nehodu za sjezdem na Mirotice. Na 79. kilometru se srazilo nákladní auto s osobním. Následky nehody můžou překážet v jízdních pruzích, dbejte zvýšené opatrnosti. A ještě na dálnici D5 ve směru z Plzně opatrně na příjezdu do Prahy. Na 4. kilometru těsně za exitem Rudná stojí v odstavném pruhu porouchaný kamion. Není označený, pohybuje se kolem něj chodec a je to pozdě vidět za pravotočivou zatáčkou. I tady jeďte opatrně. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
5: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
7: Bude polojasno nebo jasno, postupně čekáme přibývání oblačnosti a odpoledne a večer se hlavně na severu ojediněle objeví přehánky. Teploty 19 až 24 stupňů, na jižní Moravě až 26. Tolik zprávy.
5: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus. Devadesátkové léto na Plusu.
14: Konspirační teorie, protižidovské pamflety, nástup neonacismu a útoky na židovské památky. I taková byla 90. léta, kdy se do veřejného prostoru u nás opět vrátil antisemitismus. Více v repríze pořadu Pavla Hlavatého. Odkud se v Československu vzala po listopadu 1989 vlna antisemitismu? Na co navazovala a jak se projevovala? A kdo byli její nejvýznamnější představitelé? K poslechu odpovědí nejenom na tyto otázky vás zve pořad Pavla Hlavatého.
5: Téma plus.
15: Jak se dá stručně definovat antisemitismus, zeptal jsem se religionistky Věry Tydlitátové.
16: Slovo antisemitismus je trochu zavádějící. Ono představuje cosi, jakousi nenávist vůči semitům, ale historicky vzato se tím označuje výhradně nenávist vůči židům. To slovo původně vůbec nebylo negativní. Antisemité se k tomu hrdě hlásili, považovali to za jakousi dobrou kulturní módu nebo určitou invenci národního cítění. Ale tenhle ten pojem antisemitismus, jak my ho dneska vnímáme, je předsudečná, čili iracionální nenávist vůči židovskému etniku, kultuře nebo náboženství. To znamená, že nemá žádné opodstatnění a ten předsudek znamená, že tedy i člověk, který živého žida v životě neviděl, může být antisemitou, prostě je tak nastavený jako určitá ideologie. A antisemitismus se může projevovat jak ve slovech, tak v určitých činech nebo gestech.
17: Dá se to nějak rozvést?
16: Dá se třeba kategorizovat, jestli je to antisemitismus náboženský, rasový, sociální, ale nejzajímavější pro nás možná dneska je takzvaný nový antisemitismus, který se obrací nejen proti židům jako etniku, ale třeba i vůči státu Izrael. Tenhle ten antisemitismus je často tak jako zpochybňován a napadán hlavně ze strany levice, protože kritika Izraele se často chápe jako legitimní postoj těch hodně aktivních lidí, kteří hájí lidská práva. A pak máme různé přístupy, jak tedy odlišit tuto legitimní vymezení vůči politice státu Izrael, proti kterému nemůžeme nic namítat, od toho skrytého antisemitismu, který se maskuje takto a ve skutečnosti je to ona iracionální, hypertrofovaná nenávist vůči židovskému národu. A už existují i definice, které potom detailněji popisují, o co tam jde, že třeba i hanobení nejen židů jako lidí, ale třeba i památek, hřbitovy, synagogy, útoky na ně, nebo různé stereotypní vyobrazení může mít tyhle ty antisemitské konotace. A antisemitismus nemusí být obrácen pouze proti Židům, ale i proti lidem, kteří s nimi třeba sympatizují nebo se jich zastávají.
15: Jakou má v české společnosti antisemitismus tradici? Zeptal jsem se filozofa a historika Petra Hlaváčka.
18: Tak nenávistné protižidovské postoje vedoucí až k likvidaci židovských komunit a nakonec k hruzám holokaustu mají v českých zemích, bohužel, stejně jako v celé Evropě, staleté tradice. Oficiálním postojem evropského křesťanstva byl antijudaismus, odmítající židovské náboženství jako falešné či překonané, jenže souběžně s ním existoval odedávna i antisemitismus, pěstovaný v intelektuálních i lidových kruzích, který se vyznačoval ještě nechutnější etnickou, ba řekněme rasovou nenávistí vůči Židům. Židé jako náboženská či etnická skupina byli prostě trpěnou menšinou, která se dočkala rovnoprávnosti až během 19. století. Jenže i v moderní době přežíval antisemitismus nejen ve své primitivní lidové formě s vírou v takzvanou rituální vraždu, ale též mezi intelektuály v českém prostředí, zejména literáty. Vzpomeňme například Jana Nerudu, Viléma Mrštíka, ale i Petra Bezruče, Jakuba Demla. Samozřejmě nelze pominout ani Hilsneriádu a statečnost T.G. Masaryka, jenž byl svorně nenáviděn významnou částí české společnosti, oblibující různé antisemitské retorické figury například. Když poněkud přeskočím první republiku, která byla vlastně z hlediska židovské komunity tou dobrou epochou, Židé byli například uznáni nejenom jako náboženská skupina, ale i jako samostatná národnost, tak pojďme hned k té republice druhé, která vlastně se už také ve své poslední fázi projevovala i oficiálně antisemitsky. No a pak tady máme genocidní německou nacionálně socialistickou politiku uplatňovanou v protektorátu. No a tyhle ty trendy vlastně se zdá, že si osvojila určitá významná část české společnosti, takže i konec války neznamenal pak konec protižidovské animozity. Naopak, za třetí republiky, kdy byl náš stát již nepřiznanou gubernií sovětsko-ruského impéria, se ve veřejném prostoru a v médiích objevoval zejména verbální antisemitismus a vlastně kontinuálně navazoval, i když to bude znít tvrdě, na určité projevy nacistického rasismu. Připomenu, že vyhánění Němců se často týkalo i německy hovořících Židů, kteří se vraceli z koncentráků. Nemluvě o pogromu ve východní části republiky ve slovenských Topolčanech v září 45. Přední komunistický ideolog Václav Kopecký hovořil například v březnu 47, to bylo v Teplicích, o bradatých šalamounech a židovské svoloči. Po únoru 48, v temných 50. letech, se k tomu ještě přidala inspirace sovětskou protižidovskou paranojou, kdy Sovětský svaz a jeho satelity, zhrzené tím, že se stát Izrael nestal sovětsko-ruským klientem, začali brutálně pronásledovat takzvaný židovský kosmopolitismus a sionismus. Tento státní antisemitismus, oficiálně antisionismus, zůstal v Československu v různé míře uplatňovanou doktrínou až do obnovení demokracie v roce 1989.
19: Doplňme tyto dvě odpovědi ještě ukázkou z rozhlasové besedy nazvané Kauza politika – rasismus po Česku, která byla odvysílána 19. ledna 1993. Ve vybrané pasáži hovoří novinář Egon Lánský a historik Vilém Prečan. Besedu moderoval redaktor Vladimír Pavrovský.
20: Já bych chtěl, pánové, slyšet váš názor na kořeny té nenávisti, antisemitismu. A proč se to projevuje právě nejvíce v době převratných změn, jako například teď u nás? Pan Egon Lánský.
21: Samozřejmě, že závist bude vždy jednou z příčin takovýchto jevů. Nemyslím si, že je jediná. Myslím si, že antisemitismus má své historické kořeny v způsobu, jakým se se Židy zacházelo ve společenstvích, ve kterých žili od dob takzvané diaspory, to znamená od dob, kdy se Židé rozprchli ze svého původního domova v nynější Izraeli, teda přibližně, A v podstatě se taky dá říct, že je to způsob typický pro většiny vůči menšinám, a to speciálně v dobách, kdy život začíná být tvrdý a nepohodlný, kdy je třeba pro tu většinu se o něco bát, anebo něčeho bát a nějakým způsobem si svoje mindráky třeba léčit.
0: Chtěl bych připomenout tradiční protižidovství katolické církve, které pramenilo z toho, že Židé byli odsouzeni jako kolektivní viníci smrti Kristovi.
1: Který byl Žid.
0: Ukřižování Krista. Katolická církev udělala obrovský krok v tomto v 60. letech na druhém vatikánském koncilu, kdy podrobila kritice tento tradiční katolický antisemitismus. Na koncilu bylo zdůrazněno a vysvětleno, že tento druh antisemitismu oslabil odolnost evropské civilizace vůči nacistické genocidě, vůči nacistickým plánům, a odsoudila antisemitismus jako neslučitelný s křesťanstvím. To je velká věc v Evropě. Tím zpožděním, se kterým se druhý vatikánský koncil a jeho výsledky dostávali do Československa, se stalo, že v této zemi to není ještě tak známo.

0: Jaké byly největší důsledky antisemitismu negativní?
1: Tak samozřejmě antisemitismus od středověku, ten náboženský, měl za následek obrovský genocidní projevy, jako jsou různý pogromy nebo během různých válečných tažení jednotlivý útoky nebo takové ty projevy krevní pověry, kdy byly Židé pronásledováni za údajné zabití křesťanských dětí nebo panen za účelem získání jejich krve a podobně. Často byly vyhlazeny celé rodiny nebo celé komunity ve městech, ale další pověry byly, že Židé tráví studně a zase to mělo za následek nějaký takový velký projev nenávistě s koncem tedy velice tragickým. V nové době, když pomineme různé drobnější excesy v případě nějakých pogromů nebo obvinění, tak samozřejmě vrcholem je potom holokaust neboli Shoah, které tato obrovská tragédie změnila i náš pohled na antisemitismus, protože to, co se předtím dělo v kultuře, se často bralo jako taková spíš zajímavost, folklor a podobně. A i dneska je dobrý to tak brát, třeba hledat antisemitismus u Nerudy, můžeme, je to snadný, jsou tam opravdu příšerný výroky a můžeme se nad tím pousmát, protože tihle lidé ještě nevěděli ty následky a pro ně to prostě nebylo ve spojení se Shoah, bylo to prostě taková ta nenávist kulturní, nacionalistická, politická a podobně. Když to dneska po Shoah už víme, jak zhoubný tohle to může být přístup a už bychom dneska netolerovali to, co tolerujeme, když třeba čteme Nerudu nebo Mrštíky.
0: Které bylo takové poslední vzepětí antisemitismu u nás před tím rokem 89?
2: No, řekl bych, že onen oficiální československý antisionismus s antisemickými rysy vlastně gradoval během takzvané normalizace, přesněji sovětské okupace. Projevoval se mimo jiné i programovým vytěsňováním Židů, židovské kultury a tradice z paměti jednotlivých měst a obcí i celé společnosti. Tehdy byla například dokonána devastace synagog a židovských hřbitovů. Památník Terezín fungoval tak, že návštěvníci mohli snadno přehlédnout, že zde nebyla pouze věznice gestapa, ale také židovské ghetto, přestupní stanice do Auschwitz. Právě za normalizace vzniklo v ghettu v bývalé židovské škole Muzeum SNB a revolučních tradic Severočeského kraje. Ze školních učebnic a obecního povědomí byl vlastně vytěsněn i holokaust. Z československých Židů se v oficiálních dokumentech staly anonymní oběti fašismu, jak zněla oficiální komunistická terminologie. Stejně také děsivé, že STB vytvářela kartotéky občanů, kteří by na základě nacistických rasových zákonů mohli být považováni za Židy. Oficiální termín zněl osoba židovského původu, přičemž podobné seznamy politiků, umělců, intelektuálů pak sestavovali i protagonisté české antisemitské scény po roce 89. Nemluvě o tom, že STB verbovala právě i v době normalizace masivně svoje spolupracovníky v prostředí židovských obcí, aby získala nad jejich činností bezprostřední kontrolu. Z času takzvané normalizace bych komentoval alespoň dvě knihy antisemitského charakteru. Nejprve bych zmínil komunistického novináře Františka Jaromíra Kolára, který už dříve kritizoval takzvané orgie kafkismu a psal do Rudého práva různé články s takzvaně antisionistickým podtextem. Ale ten pán shrnul svoje texty a názory do pamfletu Sionismus a antisemitismus, který vyšel v roce 1970. V němž odmítal nařčení Československa východního bloku z antisemitismu, což považoval tato nařčení za, teď cituji, hlavní šlágr antikomunistické propagandy. Tento nenávistný, řekl bych, pisálek hovořil o fikci židovského národa, přičemž jako autoritu citoval Lenina a odmítal, že by Židé, včetně těch žijících v Izraeli, byli nějakým samostatným národem. Za předního zlosyna označil spisovatele Ladislava Mňačka, který v exilu prý očerňoval ČSSR, naopak chválí západní levicové intelektuály, kritizující Izrael, který je přece nástrojem, doslova šachovou figurkou západních imperialistů proti silám pokroku. No a pak by měl být zmíněn komunistický spisovatel, panslávský xenofob a antisemita Alexej Pludek. Nebyla se proslulý například svým románem Vabank z roku 1974. Jeho hlavním tématem bylo spiknutí, vlastně židovské spiknutí, Protagonisty jsou Židé této zhoubné činnosti předurčení svou rasou, kteří sice nejsou přímo pojmenováni, ale jsou popisováni v tomto románu prostřednictvím různých antisemitských klišé. No a figuruje tam také stát Izrael, který je démonizován, stejně jako všichni jeho sympatizanti.

0: Na co z normalizace tedy mohl ten boom antisemitismu u nás po roce 89 přímo navazovat?
1: Tak je to paradoxní, ale navazovat vlastně bylo možné i na takzvané poučení z krizového vývoje z roku 1971, kde se přímo hovořilo o tom, že sionismus je jedním z nástrojů mezinárodního imperialismu a antikomunismu. Takže pro latentní antisemity na levici i dnes zůstává zem stát Izrael, to by bylo to navazování, přičemž se shodnou vlastně i s extremisty napravo v názoru na USA jako imperialistický stát ovládaný židovským kapitálem.
0: Historička Jana Svobodová zaznamenala ve své studii nazvané Zdroje a projevy antisemitismu v českých zemích 1948 až 92, jak vztah a přístup k antisemitismu ovlivnila změna politického systému po listopadu 1989.
2: Antisemitismus jako konglomerát předsudků, pověr, emocí, dogmat, nálad a postojů jednotlivců a určitých skupin veřejnosti se s komunistickým režimem ani nezrodil, ani s ním nezanikl. Poté, co ztratil oficiální platformu státem propagovaného antisionismu, začal opírat svoji existenci právě o dosažené občanské svobody a garantovaná práva svobody projevu, tisku a šíření informací. Začal těžit z pocitů osobní, sociální, hmotné i existenciální nejistoty, které se projevovaly hlavně v těch složkách společnosti, jež dříve akceptovaly pohodlí života v asistenčním státě, jenž s nimi po léta uskutečňoval oboustranně akceptovaný obchod. Za rezignaci na část lidských a občanských práv nemuseli nést odpovědnost za své postoje, činy, materiální i občanskou existenci. Tam, kde byla prvotní euforie z konce totalitního režimu vystřídána osobní nespokojeností s tempem, obsahem a průběhem prováděných změn, mohla nad tendencemi ke konstruktivnímu postoji převážit tendence hledat nikoli příčiny nespokojenosti, ale jejího viníka, vnějšího, cizího, zakonspirovaného nepřítele a trvalou hrozbu.
0: Nyní se dostáváme k jedné z klíčových otázek dnešního pořadu. Byla analýza 17. listopadu 1989 Miroslava Dolejšího opravdu prvním známějším polistopadovým textem s antisemitskými prvky?
3: Určitě ano. Minimálně tedy je to text, který je nejvíc replikován. Pokud vím, tak se neustále vydává znovu a znovu na rozdíl od nějakých epizodních záležitostí, které určitě také byly nějaké články nebo webziny, které zanikly. Ale tahle analýza má takový dosah, pořád je znovu vydávána. Paradoxem je, nebo je to spíš úsměvné, když jsem četla i jednotlivě vydání, že je vždycky trošku širší a jsou tam zahrnutý i věci, které už Dolejší nezažil. Takže je to takový ten věčný prorocký zápal, že už se tam objevují osobnosti, které tehdy nebyly vůbec aktivní a teď jsou zahrnutý do těch širších a širších pojetí. Stává se z toho takový svébytný folklor z té analýzy. No a byla, pokud vím, vydána už v roce 90 a tehdy byla vydána i v té vytištěné podobě, ale samozřejmě vzhledem k rozmachu internetu, tak dneska už je běžně dostupná mnoha těch vydáních na internetu, těch starších, užších i v těch širších, kde už jsou zahrnuty i současné věci.
0: Kdo vlastně byl Miroslav Dolejší, autor analýzy 17. listopadu 1989? Zeptal jsem se historika Prokopa Tomka.
4: Člověk, který byl těžce postižen komunistickým režimem. On byl už v roce 1951 odsouzen, myslím, 26 letům vězení a z vězení se dostal tehdy v roce 1960. Později se s vlastní iniciativou a energií se vypracoval na poměrně významného odborníka v oblasti počítačové techniky na tehdejší dobu a potom v 70. letech byl podruhé postižen, když byl zatčen pro údajnou špionáž a odsouzen k 11 letům vězení, z nich si vlastně téměř 10 let odseděl. To znamená, on byl velice, velice postižen komunistickým režimem, což ho nepochybně poznamenalo i jeho názory.
0: Kdy Kdy a jak analýza 17. listopadu 1989 vznikala?
4: Miroslav Dolejší říkal, že ji napsal během 5 dní na základě materiálu, které získal v občanských komisích na jaře roku 1990 a byla zveřejněna někdy na podzim roku 1990. Takže on sám o ní hovořil, že to měl být původně interní materiál pro Konfederaci politických vězňů, pro jeho přátelé, kolegy, bývalé vězně.
0: A jak na to ta konfederace reagovala, na ten materiál původně interní?
4: V podstatě nějakým způsobem unikl a později byl zveřejněn v novinách Středočeský Express, což byl takový poměrně bulvární časopis v té době, tak se od toho konfederace distancovala od toho materiálu, protože myslím, že ten hlavní důvod byl ten, že ten materiál byl natolik vyhraněný, že ta většinová skupina bývalých politických vězňů s ním nechtěla být spojována, protože představoval určitý extrémní názor v tom názorovém spektru těch bývalých vězňů.
0: Jaké antisemitské zmínky v analýze byly a v čem navazovaly na ty starší antisemitské texty?
3: Miroslav Dolejší, tedy autor, který sepsal tohleto dílko, tak vychází zřejmě z nějakého osobního pocitu křivdy, protože tam zahrnuje osobnosti, které předcházely třeba v Chartě tuhle tu změnu a potom vystoupily veřejně 17. listopadu. Takže on tam jmenuje rodiny, on vždycky zdůrazňuje tu rodinu Havlovy, Dienstbierovi a podobně, a vždycky zdůrazňuje, že jsou to Židé nebo že slouží Židům. A ta jeho koncepce je taková konspirační, prostě Mossad tady tyto rodiny jaksi zaúkoloval, nebo oni mu slouží dobrovolně, to už se tam potom těžko dá vydedukovat. A hlavním účelem toho 17. listopadu jeho podání mělo být vybudování Velkého Izraele, takže tady to všechno bylo ve službách toho Mossadu a těch izraelských a židovských zájmů. A on v tom svém konspiračním myšlení jde tak daleko, že prostě každý, kdo byl buď nepřítelem jeho osobním, nebo on to tak vnímal, tak je prostě Žid, buď tajný Žid, nebo zjevný Žid, a různě se tam konspiruje, jakým způsobem jsou navzájem zpřízněni tihleti lidé a jakým způsobem se zmocnili tady vlády. On sám byl pronásledovaný za komunistů, víc než 18 let strávil ve vězení, takže bych typovala, že zřejmě čekal od té revoluce něco trošku jiného a asi se cítil zhrzený a zklamaný, že to nevyšlo. A já třeba říct, že on je vlastně z těch prvních, nejli prvních, do toho pocitu zhrzení a pocitu takového zklamání, který se nutně vynořil, tak začal vnášet tyhle antisemitské konspirační prvky.
0: Z analýzy 17. listopadu 1989 Miroslava Dolejšího jsem vybral alespoň jednu pasáž. Je v ní nastíněna konspirační vize, která začíná tím, že se ekonomický místopředseda vlády nestal po volbách v červnu 1990 členem nové vládní sestavy.
5: Tato varianta vedla k přesunu Valtra Komárka do rezervy pro dobu, kdy po zhroucení bude následovat druhá fáze reformy. Dojde k ní asi po 2 letech, kdy z transferu Židů z Ruska zůstane asi 17 až 37 tisíc těchto Židů v Československu, o jejichž vztazích ke KGB je u mnohých z nich snadné si učinit představu dosti snadno. Těmto lidem pak bude svěřen zahraniční, především židovský kapitál a konexe, které mají jejich banky a společenství k dispozici.
0: Jak se tedy ten mýtus té analýzy rozvíjí v těch pozdějších doplněných vydáních?
3: Já jsem četla třeba vydání, kde už tam potom vystupuje Václav Klaus jako v roli budoucího prezidenta, ale to už bylo jasný, že je to jaksi ex post, že už byl prezidentem a opět slouží Mossadu a další osobnosti pozdější se tam objevují a také jsou zahrnuty do toho obrovského superspiknutí, kdy celá československá, později česká politika je teda interpretovaná jako jakási Židy manipulovaná záležitost.
0: Historika Petra Hlaváčka jsem se zeptal na další publikační činnost Miroslava Dolejšího.
1: Kromě řady článků připravil Miroslav Dolejší jako editor k vydání ještě 2 publikace. Nejprve roku 1990 antisemitský pamflet Protokoly sionských mudrců sepsaný počátkem 20. století v Rusku, a to s doplněným názvem Knížata zloby. Vydání bylo tehdy stíháno jako projev rasové nesnášenlivosti a vlastně propagace takzvaného fašismu. My jsme tenkrát se teprve učili, respektive veřejný prostor, rozlišovat mezi fašismem a nacismem. To bylo trochu dědictví komunismu. No a v roce 1991 pak na Slovensku v jeho péči, tedy v péči Miroslava Dolejšího, vyšly dva díly vzpomínek vězňů z 50. let. Miroslav Dolejší tak zůstal především autorem šíleně fantaskní analýzy 17. listopadu této bible českých konspirátorů z časů před internetem. Jeho teze o spolupráci židů, zednářů a komunistů a jejich společném úsilí o ustavení Velkého Izraele ovšem najdeme i dnes, zejména mezi podporovateli agresivně imperiálního Ruska.

0: Historika Prokopa Tomka, autora studie věnované Miroslavu Dolejšímu, jsem se zeptal, zda publikování analýzy 17. listopadu 1989 mělo nějakou právní dohru.
1: Něco se připravovalo, v podstatě paradoxně vznesl žalobu na ochranu z osobnosti Rudolf Hegenbart, který tam byl zmiňován v té analýze, ale nakonec tu žalobu stáhl, takže jinou dohru podle mých znalostí to nemělo.
2: Víme něco o tom antisemitském pozadí té analýzy, jak se vlastně tato rovina do názoru Miroslava Dolejšího dostala?
1: To se musím přiznat, že co bylo impulzem, jaké byly kořeny tady těch názorů Miroslava Dolejšího, to jsem tedy nedokázal rozklíčovat. On sám třeba říkal, že hodnotí pozitivně řadu Židů, ale už z toho, že vlastně rozlišoval mezi hodnými a dobrými Židy, tak bylo vidět, že považuje Židy za jakousi zvláštní skupinu lidí, mimořádně schopnou, mimořádně nebezpečnou a dobře organizovanou, takže přestože tvrdil, že má pozitivní postoj, tak vlastně už ukazoval tím, že ty Židy považuje za něco odlišného od ostatních národů. Bylo publikována řada rozhovorů s ním, kde se tady ta tehdejší publicistika snažila nějak pochopit a osvětlit tu analýzu, která měla dosti značnou odezvu ve společnosti, nejen negativní, ale do jisté míry vycházela vstříc takovému zklamání z té polistopadové doby. Prostě lidé měli obrovská očekávání od svobody a demokracie a zjistili, že ta každodennost není tak oslnivá, jak se původně zdálo, a tu frustraci prostě si snažili nějakým způsobem vysvětlit a jedno z těch vysvětlení byla ta analýza, proto to tady mělo tu odezvu.
3: Posloucháte pořad Téma Plus. Příběhy o tom, jak minulost ovlivňuje současnost. Pořad najdete také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
0: Nejvýznamnějším periodikem spojovaným s antisemitismem v těsně polistopadovém období byl týdeník Politika. Religionistky Věry Tydlitátové jsem se zeptal, jaká byla jeho historie.
4: Týdeník Politika taky spadá do období těsně po revoluci v raných 90. letech a jeho původní profil byl takový spíše antikomunistický, ten antisemitismus se tam neobjevuje, ale přitvrzovali a postupně se tam začínaly objevovat různé antisemitské prvky a vystupují tam tedy redaktoři nebo autoři, kteří potom se profilovali jako ty nejhlasitější antisemité, mezi nimi třeba Josef Voříšek, který byl potom překladatelem těch významných antisemitských spisů. Týdeník Politika taky patří mezi ty významnější média, protože jich bylo celkem hodně těch médií, dá se říci, že už možná několik desítek na začátku nebo v těch 90. letech, ale ne všechny byly takhle významné a takhle měly dosah. A týdeník Politika potom byl významný právě tím svým obrovským dosahem díky internetu, když se začal šířit. Ten Voříšek, který byl redaktorem, tak potom například založil takovou knihovnu antisemitských spisů internetovou a nazval to Spiknutí proti církvi a lidstvu. Ta vycházela tedy později, ale to už se stal významným mluvčím, významným překladatelem a vydavatelem těchto knih a těchto publikací.
0: Které byly, řekněme, nejdůležitější texty publikované v tom týdeníku Politika?
4: Týdeníku Politika vyšel Seznam Židů v české kultuře, poměrně obsáhlý text, obsáhlý seznam, a byli tam snad všichni kulturně působící činitelé, od herců, spisovatelů, všech možných umělců. Samozřejmě, že mezi nimi byl jen zlomek skutečně Židů, jinak to byli Češi, Slováci, ale pro antisemity tak je Židem v podstatě každý, kdo buď Židy sympatizuje, nebo má větší nos, nebo tak působí, nebo se jim prostě nelíbí. Takže oni to takhle sepsali a zaútočili tam na celou tu československou a českou kulturní frontu.
0: V první ukázce z týdeníku Politika si poslechněme úryvek z článku Mezinárodně politický vývoj a Československo. Jeho autorem byl Miroslav Dolejší a otištěn byl v čísle 55 z roku 1992.
5: Židé a svobodní zednáři podnikli masivní frontální útok na mocenské pozice ve všech státech střední a východní Evropy a byli úspěšní. Zmocnili se všech pozic v politice, v mocenském aparátu, ve finančnictví a hospodářství, v tisku, kultuře, justici a tak dále. To všechno s tichým souhlasem nebo dokonce s pomocí církevní hierarchie.
0: Historička Jana Svobodová v již citované studii Zdroje a projevy antisemitismu v českých zemích 1948 až 92 charakterizuje týdeník Politika následovně.
6: Redakce týdeníku Politika volila cestu pozvolného a postupného rozvíjení své koncepce. Jestliže její záměr, tedy šíření antisemitismu, byl v prvních 20 číslech latentní, ve třetí desítce čísel už byl náznakový a od čísla 36 naprosto zřetelný a jednoznačný. Třeba, že byla židovská problematika sledována v co nejširším tematickém záběru, sloužila všechna zdánlivě různorodá témata jedinému účelu – demonstrovat, ilustrovat a doložit, že viníkem všech současných i minulých společenských otřesů jsou Židé, lichváři, velkokapitalisté, spiklenci a rozvratníci, marxisté, bolševici a komunisté, netvůrčí materialisté lbějící zároveň na své víře a iniciátoři válek.
2: Jaká byla ve zkratce historie týdeníku Politika? Zeptal jsem se filozofa a historika Petra Hlaváčka.
7: Týdeník Politika vycházel v letech 91 až 92 a byl spojen s novináři, skoro bych řekl s novináři v úvozovkách, Josefem Tomášem a Jaroslavem Voříškem, kteří reprezentovali určitou formu netolerantního konzervatismu, když i ten konzervatismus bych dal do uvozovek, byť se hlásili k nějakým křesťanským, katolickým pozicím. Brzy začal týdeník vycházet s podtitulem Soukromý list pro politiku a ekonomiku a objevovaly se v něm právě konspirační teorie s antisemitským odérem, opentlené zkazkami o židozednářství. Najdeme tu třeba varovnou zprávu, že železárny Vítkovice budou vráceny do rukou Rothschildů a tudíž se jich zmocní židovský kapitál. K tomu patřilo i blouznění o vzniku Velkého Izraele, jakožto velkém nebezpečí, což provázely citáty z protižidovských pamfletů. Týdeník dokonce přetiskl meziválečný antisemitský spis Mezinárodní žid od Henryho Forda, amerického automobilového magnáta. Už T.G. Masaryk byl podle týdeníku agentem mezinárodního židovstva a také rozdělení Československa prý bylo židovským komplotem. Po vydání částečného seznamu židů a židovských míšenců v současné kultuře už reagovala i policie, která v prosinci 92 úředně zabavila poslední číslo této ohavně rasistické tiskoviny. Týdeník Politika byl zrušen, byla mu odebrána registrace, zanikl a šéfredaktor Josef Tomáš byl v roce 94 za antisemitské články odsouzen k podmínečnému trestu, všem také k zákazu publicistické činnosti.
0: Následující ukázka z týdeníku Politika pochází z obsáhlejšího textu Josefa Tomáše, který nesl název Do Evropy křesťanské, nikoli judaistické.
5: Realizace procesu sjednocování Evropy si samozřejmě vyžádala i předčasné sjednocení Německa, respektive orientaci pozornosti Němců na řešení problémů, zejména sociálně-ekonomických, které ono předčasné sjednocení logicky vyvolalo. Jak jsem již podotkl, skutečné národní Německo by mělo dostatek možností, jak plány světového židovstva s Evropou účinně paralyzovat. Jakékoliv upevňování vztahů mezi českým a německým národem je tedy pro koncepci sjednocené sociálně demokratické konzumní Evropy nebezpečné.
0: Poslechněme si ještě jednu ukázku z rozhlasové besedy nazvané Kauza politika, rasismus po Česku z 19. ledna 1993. Její větší část byla věnována právě týdeníku Politika. Hovoří opět novinář Egon Lánský, moderátor Vladimír Pavrovský a jako první právník Václav Pavlíček.
8: Já myslím, že my bychom měli hovořit o tom, jaké jsou hranice třeba svobody informací a co je to, když někdo chce podněcovat k trestné činnosti a podněcování k antisemitismu je zajisté trestnou činnost. A jestli konkrétní psaní tohoto týdeníku naplňuje skutkovou podstatu nebo nenaplňuje skutkovou podstatu, nechť rozhodnou orgány činné v trestním řízení.
9: Pan Lánský chtěl něco podotknout.
10: Já jsem chtěl jenom poukázat, a možná, že to bude ode mě trošku nečekané nebo překvapivé. Já jsem chtěl jenom poukázat na to, že v tom, že to všechno tak dlouho trvá a že jsme tak opatrní s tím posuzováním, že v tom je taky něco dobrého. A to dokonce bych řekl i dobrého pro nás postižené. Protože jednak v této zemi, v této společnosti, po několik generací jsme byli všichni až příliš zvyklí rychle odsuzovat a rychle přijímat soudy. Což s právem mnohdy má málo co dočinění. Právo je právě proto v právních státech tak respektováno a právě proto tak upadlé v naší společnosti dnešní, protože do toho vědomí přicházejí ne ty první reakce vzrušené, ale ty promyšlené, klidné posudky lidí, kteří dlouho vážili a něco znají a právě proto jejich úsudek v tomto oboru je považován za respektabilní.
0: Jako poslední ukázku z týdeníku Politika si poslechněme pasáž z textu Sionismus z čísla 91 z roku 1992. Autorem byl doktor David Vltavský.
5: Z východoevropského zájmového prostoru sionistických světovládců bylo získáno něco zajímavých poznatků o úkolování takzvaných kulturně vzdělávacích společenstev Hebrejů. Prosíme čtenáře, aby se s následujícími pokyny pečlivě seznámili, zejména nejsou-li náhodou syny Davidovými, nebo sameťáky, satanisty či občanskými demokraty. Doporučuje se především zdůrazňovat vedoucí úlohu Izraele v životě všech menšin Hebrejů ve východoevropských zemích, vytvářet atmosféru duchovní podpory těchto menšinových společenství Izraelem. V mládeži Hebrejů stimulovat hebrejský nacionalismus, a to pomocí důrazu na specifičnost moderní historie Izraele,

0: listopadového antisemitismu.
1: Počátky moderního českého antisemitismu nejsou kupodivu spojeny s rodícím se neonacistickým hnutím, ale navazují na práce bývalého politického vězně Miroslava Dolejšího, autora analýzy 17. listopadu, a týdeník Politika, který mezi lety 1991 až 92 vydávali Josef Tomáš a Josef Voříšek. Společným jmenovatelem tvorby všech jmenovaných byly teorie spiknutí, antisemitismus a antikomunismus. Všichni jmenovaní zpochybňovali legitimitu polistopadového režimu a pokládali ho za pouhý zastírací manévr KSČ a mezinárodního židovstva.
0: Religionistky Věry Tydlitátové jsem se zeptal na další dobová antisemitská periodika.
2: Tam v 90. letech bylo ještě dost častý takovýto skinheadský projevy, takový ty hnutí, který už dneska moc nevidíme. A oni tedy samozřejmě přebírali z ciziny různé myšlenky, ale i tu ikonografii, obrázky a překládali, byly to kalky z němčiny, z angličtiny, takže vycházel třeba Árijský hlas, nebo vycházel Nový národ a Dnešek, Pochodeň dneška a podobně. Byly to často velmi krátce žily tyhle ty média, některé byly rozmnožované původně na koleně, potom tištěné a samozřejmě teprve v éře internetu se to mohlo více šířit. Až později, potom v roce 2000, tak vychází poslední generace, která byla opravdu už tedy na internetu a tam vydavatelé byli dokonce stíhání, na rozdíl od těch předchozích, tak se dostali opravdu před soud, takže Libor Bubík a Erik Sedláček se dostali před soud, přičemž paradoxně došlo k tomu, že pan Sedláček byl z formálních důvodů osvobozen, protože ty důkazy proti němu byly získány ne úplně legální cestou. Tenhle ten člověk byl opravdu radikál a například jeho taková hláška byla, že holokaust nebyl, ale bude, takže to měl tam vždycky uvedeno. Potom samozřejmě vycházely, to už jsou ty pozdější léta, Národně vzdělávací institut vydával zase spoustu textů, které byly částečně překládané, částečně původní, různé články, knížky a podobně. Již zmíněný Voříšek na tom webu má spiknutí proti církvi a lidstvu, kde má zase spoustu i těch antisemitských projevů z 19. století, z poloviny 20. století, přeložené věci a podobně.
0: Vycházely u nás v 90. letech nějaké antisemitské publikace?
2: V 90. letech se domnívám, že toho moc nemohlo vycházet. Ona byla jiná atmosféra ve společnosti a taky nebyla taková možnost, technická možnost, vydat si jen tak knížku. Dneska si knížku vydáte prakticky doma. Tehdy to znamenalo dostat se do kontaktu s nějakým renomovaným nakladatelstvím, takže přímo v 90. letech aspoň nevím o nějakých vyloženě publikacích typu knihy. Samozřejmě ty různý časopisy nebo brožurky mohly být, ale samotná knižní produkce opravdu pak souvisí s tím rozmachem techniky, to znamená mít možnost si doma něco vytisknout, udělat si redakci, udělat si k tomu tu grafickou úpravu a podobně. A samozřejmě taky s rozmachem určitým toho zázemí, podnikatelského zázemí, lidí, kteří mohli si dovolit vydávat knížky, měli na to peníze, měli na to už nějaké dílny, provozy. Takže mezi pochybné, řekněme v úvozovkách, nakladatelství patří naše Vojsko, které bylo kdysi takovým okrajovým, ale celkem slušným nakladatelstvím, vydávalo komunistické knihy, ale vydávalo třeba i zajímavé životopisy v některých osobností, tak se transformovalo po té revoluci do nakladatelství, které dneska vydává Mein Kampf a všelijaké takovéhle věci, knížky, teda kromě toho vyrábí a prodává i různá trička s těmi Staliny a Hitlery a hrníčky a můžete si tam koupit Zemana a můžete si tam koupit Hitlera, Che Guevaru a prostě to už je taková neuvěřitelná produkce a to je příklad toho komerčního vydávání, kdy ten dotyčný nakladatel má peníze, aby to podnikl a zase mu to generuje peníze, protože to je obrovský kšeft a tohle v 90. letech si myslím nebylo ani ještě možné.
0: A osobnost anglického historika Johna Irvinga?
2: Tak to je pravda, to vycházelo jako překlady jeho děl. Uváděl se jako nejpřekládanější britský historik. Ten jeho vývoj je taky zajímavý. On začal jako takový celkem slušný, sice amatér, ale historik, dejme tomu poučený, který se řadí mezi revizionisty, ale ten jeho revizionismus byl původně takový uměřený. On třeba kritizoval bombardování Drážďan, což celkem rozumný člověk.

0: Člověk taky chápe jako hroznou věc, že od bombardování civilistů a tak dále. Ale postupně se dostal na tu plochu toho vzrůstajícího antisemitismu, došel až tedy k popírání holokaustu a tohleto téma popírání holokaustu tady bylo jeden z prvních narrativů antisemitismu, protože asi to bylo nejdostupnější, prostě existovaly ty zahraniční zdroje, nebylo potřeba něco znovu vymýšlet. U nás potom začaly se šířit takový ty starší narrativy, které se zase tahaly z 19. století brožůrek různých, ale vytvořit něco úplně nového chvilku trvá, přece jenom nějaký český vlastní, to byla asi ta analýza 17. listopadu, ale jinak moc původní tvorby tam nenajdeme.
1: K antisemitskému dění v 90. letech ještě naposledy filozof a historik Petr Hlaváček.
2: Nejprve bych asi připomenul zcela opačný trend, a to obnovený zájem Čechů o židovskou kulturu a náboženství. Stejně jako respekt ke státu Izrael, s nímž Československo obnovilo po mnoha letech diplomatické styky. Antisemitismus vlastně představoval marginální proud, který se projevoval například v části subkultury skinheads, zejména na různých srazech a soukromých koncertech. Ovšem antisemitské prvky bychom našli také v projevech sládkových republikánů, například v jejich tiskovině Týdeník Republika. A pak v roce 98, to už jsme na konci 90. let, vyšla česky také brožura Osvětím fakta versus fikce, nové a utajované poznatky o holokaustu, což byla brožura popírající holokaust. Je vlastně paradoxní, že se jí podařilo distribuovat dokonce na české školy, na česká gymnázia, takže se muselo ohradit i ministerstvo školství. Vlastně můžeme říct, že v 90. letech se projevoval v Česku fenomén označovaný jako takzvaný antisemitismus bez židů, a to například i ve sportovním prostředí, zejména v Kopané. Odpůrci fotbalové Slavie ještě na počátku 21. století vykřikovali slogan Jude Slavia a na adresu fanoušků Baníku Ostrava zněly nadávky o polských židech. Protagonisty byli na prvním místě fanoušci pražské Sparty, proti jejichž antisemitismu se ohradila i židovská obec v Praze.
3: Dá se nějak mapovat, jak se ten antisemitský narrativ u nás vyvíjí třeba v těch posledních, řekněme, 20-25 letech?
0: Je to zajímavá otázka, protože oni ty lidé často vycházeli z určitých, podle mě teda je to názor můj, vycházeli z toho, že čekali od té revoluce nějakou velkou společenskou změnu, která jim dá zapravdu a která je třeba vynese do nějakých vyšších postů. U některých je to zřejmé, že se potom cítili jako zrzený a ošizený a ukradená revoluce a podobně. Takže z toho antikomunismu, který u nich určitě byl, a z toho původního disidentství, který tam taky bylo, tak se někdy vyprofilovaly takové zvláštní postavy, které se začaly uchylovat k různým archaickým vzorcům chování, právě antisemitismus, takový vyhraněný katolicismus nebo fašismus toho českého typu, začala adorace těchto známých postav českého fašismu a podobně. A zajímavé je, že tam má několik těch postav má podobnou v tomhletom biografii, že nejprve začínají jako kritikové toho komunistického režimu nebo komunistické ideologie a svým způsobem se řadí, dejme tomu, k regulérní pravici, například Klub mladých konzervativců a Konzervativní strana a podobně, což bylo naprosto regulérní postoj. Ale pak se co si děje, a najednou se z těchto lidí začínají vyhrocovat právě antisemitské velmi radikální osobnosti, které to už úplně otevřeně všechno hlásají a dávají na internet, zakládají různé weby nebo nakladatelství. Takže v jednom z těch nakladatelství třeba vyšla Obřezaná republika, což je zase spiklenecká teorie ohledně Masaryka, nebo tam vyšly přednášky holokaustu od Germana Rudolfa, popírače, a nebo velmi půvabná knížka Spověď jsem antisemita. A tento člověk, který to vydával, tak byl předtím příznivcem Izraele a Ameriky. Dneska je velkým odpůrcem Západu. Také nakladatelství Body Art Press, který potom přešlo, nebo souvisí nějak s tím nakladatelstvím Gide Media, nebo jak se to čte, tam působil Pavel Kamás a další a ty vydávali zcela otevřeně a komerčně projevy Adolfa Hitlera. Byly s tím dokonce nějaké pokusy to stíhat nebo tomu zabránit, ale tehdy to obhájili, protože to pojali jako komerční projekt. Vydali taky knížečku Jedovatá houba, což je překlad nacistické propagandistické příručky, kde se bali děti měli jak si naučit nenávidět židy jakožto jed společnosti. Oni to viděli s těmi původními obrázky přeloženo, je to teda hrozná záležitost. A oni se vždycky hájí tím, že je to jako ke studijním účelům a že je to historie. A dosud jim to dost procházelo, když občas se stane, že se podaří tyhle lidi nějak zastavit.

0: Proniká v dnešní době ten antisemitský narrativ nějak na sociální sítě šířej do společnosti?
1: Samozřejmě, že sociální sítě, to je takový mor na všechno. Už to přines hodně dobrýho, taky hodně špatného. A co se týká antisemitismu, tak velice zesílili ten narrativ. To, co původně bylo okrajový a tisklo se to někde na koleně, tak se stalo velmi silným proudem. Já neumím říct, kolik procent té produkce je antisemitský, už protože tam není nějaká pevná hranice. Ale když si listujete nějakou stránkou, třeba na Facebooku, nebo když se díváte na Twitter, tam je toho možná méně, protože tam není tolik prostoru, tak nacházíte v některých těch uzavřenějších skupinách nebo v těch určitých okruzích neuvěřitelné věci, naprosto sprostý, naprosto vulgární, často hloupí. Ještě na rozdíl od těch zmiňovaných publikací, které aspoň se můžou tvářit jako nějaká historická práce a můžou tak i konec konců sloužit, protože třeba znát Hitlerovy projevy může být užitečné. Tak tyhle ty sítě produkují skutečně jen takový výkřiky a vyhrožování a stalking a tyhle ty všechny věci, které už jsou za hranou. A bohužel ta rychlost šíření, to je něco, co znamená, že se během vteřiny to může rychlostí světla rozšířit třeba mezi 1000 lidí, aniž se kdokoliv všimne, že je něco divně a špatně. A stíhat to je velmi problematické, protože tyhle ty platformy mají samozřejmě někde v cizině zakotvení, takže nelze to třeba jednoduše zlikvidovat. Já sama jsem proti tomu, aby byly stíhání nějak drasticky, protože si myslím, že to je nesmyslný, že to prostě není ta správná cesta, ale rozhodně by měla být nějaká regulace toho objemu dat, které jsou prostě šílené. A tady je problém u těch sítí, že není možný prostě nějakým způsobem zakázat nebo zavřít tyhle ty věci, když se to hlásí samozřejmě těm správcům, ty to většinou nevyhodnotí. Na rozdíl od nahoty tohle jim nevadí. A stíhat ty autory za nějaké šíření poplašné zprávy nebo podněcování nenávisti je jednak na dlouhé lokte, jednak to nevede často k výsledku a jednak si sama myslím, že to je nefunkční věc, že se tady pronásledují pak lidi za něco, co by mělo být marginalizováno a jde tomu ještě dávat tuhle publicitu a ty lidi jsou často prostě hloupí nebo navedení a nepovažují za správný za to třeba zavírat, ale určitě by bylo dobrý nějakým způsobem tohle řešit, protože se k tomu dostávají lidi, kteří o tom mnoho neví, teď jsou nadšení, že jim to odpoví na tajemství života, že jo, a oni najednou zjistí, jak to vlastně je, a oni to nevěděli, a tady se dozví konečně, jak to funguje v tom světě, a tady nějací židi stojí v pozadí, no to je velmi nebezpečný, protože od těchto projevů takový fascinace tou ezoterikou a těmi tajnými společnostmi a spiknutími se velmi rychle potom to dostává do té fáze nenávisti a nějakých už fyzických a konkrétních útoků a to je ta mez, kam už bychom to nikdy neměli nechat zajít.
2: Cyklu Téma Plus jste slyšeli pořad Návrat antisemitismu po listopadu 1989. Hovořili historik a filozof Petr Hlaváček, historik Prokop Tomek a religionistka Věra Tydlitátová. Zazněly nahrávky z archívu Českého rozhlasu a hudba skladatele Aloise Háby. Ukázky přečetli David Hertl a David Schneider, zvukovým mistrem byl Jan Brauner, režii měl David Hertl. Naslyšenou se těší autor pořadu Pavel Hlavatý.
3: Vraťte se do 90. s Českým rozhlasem Plus. To, co jste zažili i nezažili, co si pamatujete i nepamatujete, to připomene 90. léto na Plusu, na webu Plusu a v aplikaci Můj rozhlas. A na mail plus@rozhlas.cz nám můžete napsat, co si z 90. pamatujete vy. Chcete vidět vaše oblíbené moderátory, jak vás provázejí vysíláním? Odebírejte videozáznamy vašich oblíbených pořadů na oficiálním YouTube kanálu Českého rozhlasu Plus. Když chcete vidět proč, sledujte nás na sociálních sítích Facebook, X a Instagram. Děkujeme za like, sdílení i odběr.
4: Je 6 hodin.
3: Český rozhlas Plus. Zprávy.
4: Kybernetických incidentů v Česku loni ubylo. Česká sněmovní delegace dnes v Číně jedná s představiteli významných čínských firem. Francie bude první zemí, která zavede zákaz sociálních sítí pro děti do 15 let. Pěkné ráno se zprávami Plusu přeje Marie Jakšičová. Počet kybernetických incidentů v Česku loni klesl, bezpečnostní hrozby ale budou v budoucnu sofistikovanější. Vyplývá to z výroční zprávy Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost. Zatím neveřejný dokument získal server i rozhlas.
5: Celkový počet incidentů v Česku loni klesl z 268 na 203 případů, a to přesto, že třeba pokusů o kyberútoky na průmyslový a energetický sektor přibylo. Útočníci ale byli méně úspěšní než v předcházejících letech. Jednu z největších hrozeb podle Českého kybernetického úřadu dál představuje Rusko. Skupina napojená na ruskou vojenskou rozvědku se podle Nukibu snaží například šířit špionážní malware přes šifrované aplikace Signal a WhatsApp. České instituce se zároveň loni podílely na několika úspěšných mezinárodních operacích proti ruským hackerským skupinám. Zpráva upozorňuje taky na rostoucí vliv Číny v oblasti umělé inteligence. Případné oslabení amerických lídrů by podle Nukibu mohlo posílit čínské AI služby. Michal Forst, Český rozhlas.
4: Předseda sněmovny Tomio Okamura z SPD pokračuje ve své cestě po Číně. Dnes celou sněmovní delegaci, včetně zástupců českých firem, čeká v Hangzhou jednání s několika předními českými firmami. Například se zástupci internetového prodejce Alibaba nebo společnosti Geely Auto Group. Na sněmovní delegaci naváže příští rok návštěva ministra průmyslu a obchodu Karla Havlíčka z hnutí ANO. Avizoval to náměstek ministra zahraničí Jiří Brodský.
6: My vyvážíme za 3,2 miliardy amerických dolarů v roce 2025 a celkový obrat vzájemného obchodu byl 44 miliard amerických dolarů. To znamená, je tam 14 násobek vlastně toho export-import poměru a to musíme změnit.
7: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
4: Francouzští poslanci i senátoři odhlasovali zákaz sociálních sítí pro děti do 15 let. Francie se tak stává první evropskou zemí, která bude tímto způsobem chránit děti na internetu.
8: Pro zavedení zákazu sociálních sítí hlasovala drtivá většina senátorů i poslanců. Zákaz má platit od září a bude se týkat například Facebooku, Instagramu, Snapchatu nebo TikToku a částečně taky YouTube nebo WhatsAppu. Děti do 15 let si na těchto platformách od září nebudou moct zakládat nové účty. Postupně jim budou rušené i ty stávající. Sociální sítě budou muset kontrolovat věk uživatelů. Součástí schváleného zákona je taky zákaz mobilních telefonů na středních školách. Z Paříže Martin Balucha, Český rozhlas.
4: Novým velitelem ukrajinské armády bude Michailo Drapaty. Na platformě Telegram to uvedl ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský. Dosavadního velitele Oleksandra Syrského prezident odvolal. Za jeho práci mu ale poděkoval. Nastupující Drapaty v ukrajinské armádě dosud působil jako velitel společných sil. Teď doprava na dálnici D11 směrem z Hradce Králové na Prahu opatrně za sjezdem na Přelouč. Stojí tam v odstavném pruhu nepojízdný kamion. Jinak se v Praze už zdržíte před omezením u letiště a v Novopatské před omezením ve Kbelské. Dobře dojďte. Slunečné ráno vystřídá velká oblačnost, ale zaprší jen výjimečně. Nejvyšší teploty 19 až 24 stupňů, na jižní Moravě až 26 stupňů. To byly zprávy, teď repríza Interview Plus.
9: Nový britský premiér Andy Burnham slibuje největší změny za posledních 40 let. Do konce roku představí ekonomický plán pro příští dekádu a věří, že Velké Británii navrátí stabilitu. Jak chce zmírnit vysoké životní náklady, změní zahraniční politiku Velké Británie a bude premiérem, který na rozdíl od svých předchůdců vydrží ve funkci déle než 2 roky? O tom bude dnešní Interview Plus. Já jsem Pavlína Nečásková.
7: Interview Plus.
9: A do Londýna zdravím našeho hosta, novináře žijícího ve Spojeném království, Ivana Kytku. Dobrý den.
10: Dobrý den.
9: Andy Burnham ještě včera jmenoval nové členy nového kabinetu. A je překvapením například John Healey na postu ministra financí nebo Ed Miliband na postu ministra zahraničí?
10: Tak určitě ano, obě pozice jsou překvapivé tím obsazením. Na druhou stranu pan Burnham musel jaksi velice pečlivě balancovat rozložení sil svých stoupenců a svých odpůrců a myslím, že těmi změnami se mu to podařilo. On vlastně při tom včerejším jmenování odměnil ty ministry bývalé nebo členy britského parlamentu, kteří mu pomohli během toho června a července dostat se k moci. To je právě John Healey, který vlastně jako první člen kabinetu bývalého premiéra Starmera rezignoval na protest proti tomu, že jako tehdy minister obrany nedostal dostatek financí na obranné výdaje. Rezignoval tehdy také Wes Streeting jako minister zdravotnictví. Ten se nyní ocitl v poměrně silné pozici ministra pro obranu. No a odměnil také své dlouhodobé jaksi spolupracovníky nebo ti, kteří s ním v minulosti stáli na jeho straně, což je Ed Miliband na pozici ministra zahraničí. A řekl bych, že takovou snahou o kontinuitu je také setrvání ministryně vnitra Šabány Mahmudové v její pozici.
9: No a dá se ze složení kabinetu už nyní soudit, jaká bude politika této vlády?
10: Já bych řekl, že do určité míry ano, on už to vlastně Andy Burnham naznačil v té své předvolební a volební kampani, že na rozdíl od Keira Starmera chce uhnout s politikou tou vnitřní více doleva, více se starat o každodenní starosti britských domácností, které některé z nich, ty sociální slabší, mají skutečně potíže s rodinným rozpočtem. Mimochodem jedno z jeho prvních rozhodnutí v pozici premiéra bylo zrušit daň z přidané hodnoty na účty za elektřinu, byť není nějak vysoká, ta je tady v Británii jenom 5%. A vlastně i z jmenování těch ministrů zdá se, že Británie se uzavře tak trochu do sebe na příští týdny nebo měsíce, protože to byl jeden z důvodů, proč Labouristé po těch 2 letech ve vládě začali ztrácet na popularitu. Keir Starmer byl snad jedním z nejméně populárních premiérů v novodobé britské historii a jedním z důvodů spočíval v tom, že on byl vidět mnohem, mnohem více na mezinárodní scéně, jakkoliv tam byl důležitý při podpoře Ukrajiny nebo při urovnávání vztahů s americkým prezidentem Donaldem Trumpem. Tak ty britské domácnosti, Britové, kteří mají hluboko do kapsy, tak měli za to, že by se více měl věnovat jejich každodenním problému, což právě Andy Burnham slíbil.
9: Jak se podle vás, pane Kytko, projeví to uzavření se do sebe, že prostě Velká Británie nebude teď tak silným hráčem na zahraničním poli?
10: Tak když vezmete například iniciativy Keira Starmera vůči nebo při podpoře Ukrajiny, tak stojí možná za to připomenout, že to byl před 2 lety on, kdo vlastně v Londýně zorganizoval první schůzku té skupiny nebo koalice ochotných, ke které patřila i tehdy Česká republika a vlastně od té doby vedl snahu koordinovat pomoc Ukrajině jak v rámci Evropy, v rámci evropských členů NATO, tak se pokoušel zachovat jaksi tu existující podporu tehdy Spojených států. Je možné, že Andy Burnham, aby se mohl věnovat a soustředit na ty velké změny, které ohlásil tady v Británii, nebude tak aktivní, anebo přenechá ty aktivity členům svého kabinetu, především tedy novému ministru zahraničí Ed Milibandovi, byť ten nemá velké zahraničně politické zkušenosti. On zastával Británii, jednak byl lídrem laboristické opozice v letech 2010-2015 a vlastně specializoval se od té porážky spíše na rezort energetiky, byl vlastně ministrem pro uhlíkovou neutralitu a to portfolio ministerstva zahraničí pro ně může být nové a bude mu trvat nějakou chvíli, než se v něm zorientuje. Na druhou stranu, a to je důležité připomenout, britská státní administrativa je velice silná, velice jaksi kompetentní a vlastně umožňuje těm ministrům, aby se rychle vžili do té nové role a dostávají ty briefingy, které potřebují a ty potřebné informace a doporučení velice rychle.
9: Do konce roku chce nový ministerský předseda představit nový plán pro Velkou Británii na příštích 10 let. Co se od toho očekává?
10: Očekává se, to je otázka, kterou si kladou přesně tak, jak jste ji formulovala teď moji britští kolegové, protože Andy Burnham sice ohlásil velké revoluční plány, ale byl velice skromný v detailu. Pokud můžeme číst mezi řádky z toho, co už naznačil, tak bude chtít prosadit větší státní intervence, větší státní kontrolu, pokud jde o některé nezbytné veřejné služby, jako jsou vodárny, elektrárny a další podobné instituce. Velice jaksi obšírně a důrazně hovořil o tom, že Británie je jako jeden z nejvíce centralizovaných evropských států, pokud jde o státní správu, by měla přikročit k přenesení pravomocí na ty regiony. On sám vlastně přichází do té funkce jako starosta Manchesteru a dokonce i na nižší složky, tak aby měli ty místní úřady větší rozpočty, možná i větší šanci vybírat místní daně a mohli lépe rozhodovat než odtud Londýna z centra o tom, jak oživit hospodářství v té které oblasti, jak pomoci lidem, kteří jsou dlouhodobě bez zaměstnání. To bude velice zajímavé sledovat. On sám naznačil, že vlastně ten premiérský úřad číslo 10 Downing Street přenese na několik dní v měsíci do Manchesteru, že si tam vlastně zřídí takovou pobočku, aby dal najevo lidem, že to myslí vážně. Mimochodem, Labour Party ztrácela právě v té oblasti severní Anglie vůči Reform Party a to může být jeden, řekněme, z chytrých kroků, jak naznačit, že centrální vláda Londýn se zajímá o starosti, problémy i lidí v těch odlehlejších oblastech.
9: A je jasné, jak by mělo to přenesení, částečné přenesení premiérského úřadu do Manchesteru fungovat, nebo to prostě znamená, že bude odtamtud pár dní v měsíci Andy Burnham úřadovat?
10: Já si myslím, že to je ta představa, dokonce se o něm hovoří jako po kolika 125 letech prvním britským premiérem, který bude do svého úřadu v Londýně pouze jaksi dojíždět, že dokonce Manchester nebo ten jeho úřad tam bude považován do jisté míry za hlavní. Myslím, že sem do Downing Street se také nestěhuje celá jeho rodina, že vlastně bude mít ten byt nad Downing Street, nad svým úřadem pouze několik všedních dní v měsíci, kdy bude tedy úřadovat tady v Londýně. Samozřejmě s tím souvisí to, že do Manchesteru by se pak musela přesunout nutně část té státní administrativy, část jeho vlastního úřadu a možná i úřadu vlády. Na druhou stranu, jako bývalý manchesterský starosta, ví, kam takové lidi umístit a určitě pro ně najde prostory.
9: Jak se to bude ale v Londýně líbit? On už mimochodem pozval také amerického prezidenta Donalda Trumpa do Manchesteru. Tak nemůže to vyvolat trošičku nějaké napětí mezi Londýnem a Manchesterem?
10: Určitě nejen mezi Londýnem a Manchesterem, ale možná mezi celým jihem Anglie a severem Anglie nebo těmi dalšími velkými městy. Ale ohlédneme-li se jaksi spravedlivě za těmi posledními 40 lety, tak vlastně ty pozice britských premiérů byly jednak výsadou absolventů vysokých škol a jednak regionálně výsadou buď tady Londýna nebo nejbližšího okolí, když si vezmeme vlastně od Tonyho Blaira, který bydlel stejně jako Boris Johnson v takové čtvrti vysoce postavených intelektuálů v Islingtonu. David Cameron, ten měl svůj rodinný dům v Nottinghamu, tak vlastně to může být nový čerstvý vítr a vlastně ono to odpovídá té voličské poptávce, že Londýn a tím i britská vláda, parlament se příliš soustředil tady na ta metropolitní témata a ty běžné starosti venkovských občanů, dáli se to tak říci, nebo odlehlých oblastí, zůstávaly zcela mimo hledáček a mimo radar politiků a Andy Burnham to zřejmě ví a chce to změnit.
9: Hostem Interview Plus je novinář žijící v Londýně Ivan Kytka.
7: Posloucháte Interview Plus. Rozhovor s lidmi, kteří mají co říct. Najdete ho také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a dalších podcastových aplikacích.
9: Vy už jste zmiňoval ten první avizovaný krok vlády, kterým se chce snažit snížit životní náklady obyvatel, a tedy, že plánuje od října snížit daň v účtech za elektřinu. Peníze na to chce vzít ze zrušeného programu pro digitální občanku. Představitelé předešlé vlády ale už teď tvrdí, že na to ještě ani nebyly vyhrazeny peníze. Tak má Burnhamova vláda vše dobře promyšlené? Neukazuje to na první trhliny strategie?
10: Spíše to ukazuje na to, jak citlivé budou ty první týdny a měsíce vládnutí, protože možná, když hovoříme o změnách britské vlády, tak je dobré připomenout, že ji vlastně včera opustilo 5 nebo 6 klíčových spolupracovníků Keira Starmera, kteří vlastně ze dne na den přišli o práci, a myslím, že to, co říkáte, přichází právě z těch zdrojů, těch jaksi odejších z toho současného kabinetu. Myslím, že jde o částku...
11: Myslíte, že je to záštiplná slova?
10: Do jisté míry ano. Ono totiž, když se podíváte zpátky, já tady žiju téměř těch 40 let, které chce teď Andy Burnham změnit, tak vždycky jaksi pád toho premiéra začínal už v těch okamžicích, kdy formoval novou vládu. Protože tím, že si vyberete své přátele, své nejbližší spolupracovníky, samozřejmě musíte nutně někoho vynechat, a ať už mezi konzervativci nebo mezi lejbristy se automaticky od toho dne nula vlastně nebo dne jedna formuje uvnitř toho parlamentního klubu jistá opozice, která si myslí, že by šlo dělat tu politiku lépe nebo jinak, a vlastně neustále vede takovou kampaň proti svému premiérovi. Oni navíc, ty velké britské strany, konzervativci a lejbristi, oni jsou vlastně uvnitř takovými koalicemi, které musí umět spolupracovat, a řekněme, že ty výtky, které přicházejí na to, že na tu slevu nebo zrušení DPH ta nová vláda nebude mít, přicházejí právě od těch nespokojených.
11: No a je Andy Burnham klasický laboristický, tedy sociálně demokratický politik, nebo se v něčem od tradiční levice odchyluje?
10: Já bych řekl, že se odlišuje od těch několika posledních výrazných lídrů Labour Party, ať už to byl Tony Blair, ať už to byl Gordon Brown, ať už to byl Ed Miliband nebo Jeremy Corbyn a teď i Keir Starmer, tím, jak se cítí, jak si zemitě ukořeněn, dali se to tak říci, na severu Anglie. On se tam narodil v Liverpoolu, vyrůstal tam, vlastně ve 20 letech odešel na univerzitu do Cambridge, pak strávil nějaký čas v Londýně, ale když se mu dvakrát nepovedlo dostat se do čela Labour Party, jak se do Manchesteru zase vrátil, je velice, velice hrdý patriot, ať už na Manchester nebo na sever Anglie, a v tom bych řekl, že se vymyká tomu, jaký byli lejbrističtí anebo i konzervativní premiéři v těch posledních 40 letech. Je zcela jistě sociálně demokratického smýšlení tím, že chce se věnovat každodenním problémům a životní úrovni obyčejných obyvatel. Má se za to, že to byl jeden z elementů, tím, že Keir Starmer považoval geopolitické otázky za prvotní pro jeho administrativu, že to byl jeden z elementů, který stál liberisty tu popularitu, a on přichází vlastně jako takový mesiáš, aby vrátil Labour Party mezi volitelné, nebo aby se stala volitelnou stranou za 3 roky, kdy budou muset být v Británii nové parlamentní volby.
11: No a asi největší hrozbou pro něj představuje strana Nigela Farage, Reform UK, za kterou laboristé stále v průzkumech se ostávají. Může to nový premiér tímto, použij vaše slova, zemitým přístupem zvrátit a získat některé její voliče na svou stranu?
10: No, pokud je o ten sever Anglie, kde právě Reform Party v těch místních volbách dosahovala velkých úspěchů a vlastně získávala členy na úkor Labour Party, tak zcela jistě může. Na druhou stranu Reform Party a Nigel Farage si alespoň v těchto týdnech ubližují sami sobě nejvíce. Nigel Farage těmi nejasnými, netransparentními finančními dary, které přijal během 12 měsíců, než kandidoval jako poslanec do parlamentu. Vlastně každý den přinášejí britské noviny nějaká nová zjištění o tom, že ne vše bylo úplně košer při přijímání těch finančních darů, a Nigel Farage, i když v těch doplňovacích volbách bude potvrzen jako poslanec, tak bude čelit parlamentnímu šetření. Já jsem se díval včera předevčírem na poslední průzkumy veřejného mínění. Je zajímavé, že vlastně Labour Party se dotáhla na Reform Party na nějakých těch 24% volebních preferencí, což je pochopitelně mnohem méně, než měli před 2 lety, kdy vyhráli volby se 34%, ale zdá se, že se už vlastně tou nominací Andy Burnhama a během té jeho volební kampaně podařilo zastavit ten sestup a začala dotahovat vlastně na Reform UK, i když teď je ještě příliš předčasné jaksi docházet k záběru, jak je to trvalý trend.
11: Hostem Interview Plus je dnes novinář žijící v Londýně Ivan Kytka. Prvním zahraničním státníkem, se kterým se Andy Burnham včera telefonoval, byl americký prezident Donald Trump. Znamená to, že bude usilovat o pevné spojenectví s Washingtonem?
10: Tak určitě se bude snažit zachovat ty relativně dobré vztahy, které se podařilo udržet Keiru Starmerovi, i když je to, myslím, taková tradice, že každý britský premiér po svém jmenování do úřadu volá prvně právě americkému prezidentovi. Mimochodem, pokud jde o to pořadí, tak myslím, že hned druhý na telefonním sluchátku Andyho Burnhama byl ukrajinský prezident Zelenský, pak následoval francouzský prezident Macron a myslím, že hovořil i s představiteli Evropské komise. Speciální vztahy s Washingtonem jsou pro Londýn klíčové a důležité a Andy Burnham nebude mít žádný důvod, aby je ohrozil. Včera v tom telefonátu hovořili o tom, že by se americký prezident měl podívat přímo do Manchesteru. Myslím, že prvním možností diplomatickou bude schůzka G20, kterou bude organizovat právě Británie. No a vzhledem k tomu, že Andy Burnham je z Manchesteru, je dost možné, že se uskuteční právě tam.
11: No, on v minulosti naznačoval, že se nebude bát Donalda Trumpa konfrontovat nebo s tím nesouhlasit. Zároveň americký prezident je ve Velké Británii hodně nepopulární. Tak může naopak jeho kritikou Andy Burnham získávat body na domácím poli?
10: Keiru Starmerovi se to tak skutečně dařilo, když se postavil velice vlažně nebo dokonce odmítavě vůči té americké letecké kampani proti Iránu, tak mu to vyneslo v Británii v té době pár procentních bodů. Andy Burnham bude mít první zkoušku možná už v prvních dnech svého premiérství. Očekává se totiž, že bude muset jako premiér povolit americkému vojenskému letectvu znovu používat nebo naopak zakázat používat letecké základny, odkud startovaly americké bombardéry k těm letům na iránské cíle. Bude zajímavé to sledovat. Osobně bych si tipoval, že si nebude chtít Donalda Trumpa rozhněvat hned v prvních dnech svého premiérství a že na něco takového přikývne. Z části proto, aby měl také klid se věnovat té domácí agendě, tak jak předesílal a jak vlastně i včera v tom svém prvním projevu zmiňoval.
11: On během telefonátu amerického prezidenta také ujistil o plnění bezpečnostních závazků. Jak důležitá je v jeho plánech bezpečnostní agenda?
10: Já si myslím, že trochu tomu odpovídá i to jmenování Johna Healyho ministrem financí. On rezignoval před 5 týdny, protože nedostal od Keira Starmera nebo od vlády dostatek financí na modernizační programy a na to, aby splnil ta 3%, které požaduje Severoatlantická aliance od svých členů jako výdaje na obranu, pro ministerstvo obrany. Andy Burnham mu vlastně řekl, tady máš teď rozpočet, tady máš kontrolu státních financí. Pokud si považoval ten nedostatek peněz pro ministerstvo obrany za tak důležitý, aby se rezignoval, tak si je tam najdi a novému ministru obrany ve Streetingovi je pošli.
11: Už jste zmiňoval ten telefonát s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským. On už mu dříve Andy Burnham slíbil stejnou podporu, jakou mu poskytoval Keir Starmer. Vy sám říkáte, že možná ale nebude tolik aktivní. Dá se tedy počítat s tím, že nový kabinet bude Ukrajině pomáhat finančně i s dodávkami zbraní, jako tomu bylo doposud?
10: Já myslím, že tomu zcela jistě ano, protože ona navíc zahraniční politika v tak důležitých oblastech, jako je pomoc Ukrajině v Británii tradičně a dlouhodobě nadstranická, to znamená, ta politika má podporu i konzervativní strany a dalších menších stran v britském parlamentu a nelze očekávat, že Andy Burnham ji nějak změní. Já myslím, že půjde spíš o ten vizuální efekt, jakkoliv jsme viděli Keira Starmera prostě velice často na zahraničních schůzkách, na cestách po evropských metropolích, tak Andy Burnham bude možná vysílat jenom Ed Milibanda a bude zůstávat více doma, protože pochopitelně prioritou pro něj je moci vyhrát volby za 3 roky. Toho času zdánlivě je dost, ale těch problémů, kterým čelí, ty nevyřešené problémy, které tu mají, ať už jde o sociální péči, nedostatek bydlení pro mladé, vysoké účty za sociální podporu a podobně, ty jsou skutečně jako veliké, veliké a bude muset je zvolit za své priority a tím pádem na úkor takové vizuální viditelnosti nebo účasti na těch mezinárodních fórech.
11: A jaký vztah by mohla mít tato vláda s Evropskou unií? Lze očekávat další zbližování, které už se rozbíhalo za předešlého kabinetu?
10: Myslím, že ano, ale bude to pouze krůček po krůčku. Andy Burnham v té své kampani za to stát se premiérem zmínil, že neuvažuje během těch 3 let, že by se Británie například vrátila do jednotného společného evropského trhu nebo do celní unie. Ona je odložena vlastně dohoda mezi Londýnem a Bruselem, kterou vyjednal ještě Keir Starmer a shodou okolností tento týden se měl uskutečnit summit, na které bude potvrzena. Týkala se snažšího obchodu, pokud jde o zemědělsko-potravinářský komplex, měla se týkat mobility mladých let do 30 let, aby mohli z Evropy přicházet znovu za prací do Británie obráceně. A ta byla odložena až na podzim. Typoval bych, že nedojde k žádným velkým změnám v tom, co už Keir Starmer vyjednal, ale nečekejme během těch 3 let, že by Británie znovu podala přihlášku s Andy Burnhamem v čele za člena Evropské unie.
11: No, opakovaně říkáte, že domácí agenda to bude tedy hlavní prioritou Andyho Burnhama. On včera také v tom projevu řekl, že Británii čekají největší změny za posledních 40 let. Zároveň chce ale usilovat o stabilitu. Jde to ruku v ruce s tím, aby tedy přišla tak velká reforma této země a zároveň, aby se Andy Burnham nestal pouze dalším premiérem, který za 2 roky uvidíme opouštět premiérský úřad?
10: Víte, on pokud se soustředí na to přenášení pravomocí na nižší úřady a bude potřebovat k tomu nové zákony, tak to nebudou věci, které se budou týkat každodenního života britských občanů. Bude to spíše jaksi výhledová záležitost, která bude muset také být nějak synchronizována se státním rozpočtem a z rozpočty na příští let a to nepůjde ze dne na den. Pokud tak jako dnes ohlásil drobné jaksi úspory ve výdajích obyvatel a těch rodinných rozpočtů, těch sociálních slabších, tak mu to zcela jistě může pomoci. V britském tisku kolovala celá škála možných dalších nápadů, zmrazení komerčních nájmů, tam, kde lidé bydlí u komerčního majitele bytu a další. Bude zajímavé sledovat to, nakolik si Andy Burnham troufne být revoluční, aby nerozlobil tradičně citlivé finanční trhy. Británie, stejně jako jiné evropské země, je vysoce zadlužená a každý úkrok příliš doleva, každé velké veřejné výdaje, které nejsou jaksi založeny na příjmech, by mohly mít nepříjemný vliv jednak na výše obligací, tedy půjčky, které si bere od komerčních institucí britská vláda, stejně jako na kurz libry. A to Andy Burnham nebude chtít dopustit.
11: No, neobáváte se tedy toho, že by mu hrozil stejný scénář jako Keiru Starmerovi, protože on při svém nástupu toho také sliboval skutečně hodně na domácím poli, ale pak do toho přišla i řada zahraničních událostí a vlastně to, co mu částečně, co ho oslabilo, bylo právě to, že nedokázal všechno splnit.
10: Máte pravdu, na druhou stranu Andy Burnham tím, že pochází z té místní regionální politiky, tak je si velice vědom, alespoň se to zdá, toho, že musí neustále komunikovat jaksi s těmi lidmi, kteří ho zvolili do úřadu. On už naznačil nebo spekuluje se o tom, že právě na úkor těch zahraničních cest si najde mnohem více času na to, aby se setkával s poslanci. Britský parlament a liberistická strana má celou řadu mechanismů, jak mohou poslanci komunikovat častěji a intenzivněji, jak jim premiér může skládat účty ze své činnosti. A Andy Burnham zdá se, je si toho vědom a je připraven strávit mnohem více času v poslaneckých lavicích nebo na tribuně před poslanci a vysvětlovat jim své kroky, než na palubě letadel, které ho odváží na zahraniční cesty.
11: A nemůže být právě pro něj slabinou to, že je zvyklý spíše vést politiku jednoho města než tu celostátní, byť samozřejmě také byl v minulosti ve vládě?
10: Určitě je to jeho velkou slabinou, protože pro srovnání v Manchesteru byl zodpovědný za rozpočet objemově asi 3 miliardy liber, tak v Londýně je to 1,4 bilionu liber. Ty výzvy jsou mnohem větší a pokud bych si měl vsadit na to, že se trvá 3 roky ve funkci do těch příštích voleb, byl bych velice, velice opatrný.
11: Hostem Interview Plus byl dnes novinář žijící ve Spojeném království Ivan Kytka. Děkujeme za váš čas.
10: Hezký den.
11: A od mikrofonu se loučí Pavlína Nečásková.

0: Je 6:30.
1: Český rozhlas Plus. Zprávy.
0: Policisté při zásahu v budově pražského magistrátu ve Škodově paláci zadrželi dva lidi. Českému rozhlasu to potvrdil pražský policejní mluvčí Jan Rybanský. Podle serveru Seznam zprávy policie prověřuje možné uplácení, které by mohlo souviset s projektovou dokumentací na odboru pozemních komunikací. Případ dozoruje pražské městské státní zastupitelství. Podle jeho mluvčího Aleše Cimbaly zatím nikdo v kauze není obviněný. Do Srbska dnes odlétá podnikatelská mise pod vedením premiéra Andreje Babiše a ministra průmyslu a obchodu Karla Havlíčka z Hnutí ANO. Součástí programu je třeba podnikatelské fórum nebo doprovodné mise k navázání nových obchodních kontaktů. Delegace se zaměří na oblasti zdravotnictví, energetiky, strojírenství nebo dopravy. Jedním z témat cesty bude i Expo 2027 v Srbsku. Americký prezident Donald Trump schválil jadernou dohodu se Saudskou Arábií pro civilní využití jádra, informovala o tom agentura AP. Trumpova administrativa se chystá dohodu předložit kongresu. Dokument podle agentury neobsahuje omezení pro obohacování uranu nebo opětovného zpracování použitého jaderného paliva. Americká celní správa už vrátila některým českým firmám cla, která letos v únoru zrušil tamní nejvyšší soud. Peníze by mohlo podle odhadu agentury Czech Trade získat zpět až několik set tuzemských společností. Ty můžou dohromady žádat až o 14 miliard korun. Cla zavedená prezidentem Donaldem Trumpem se dotkla všech oborů od strojírenství a zbrojní výrobu přes zdravotnictví až po design. Obvodní soud pro Prahu 7 se dnes znovu bude zabývat žalobou hnutí SPD proti ministerstvu vnitra. Důvodem je zpráva o extremismu za rok 2022, do které rezort SPD zařadil. Hnutí s tím nesouhlasí a požaduje omluvu. Případ obvodnímu soudu k opětovnému projednání vrátil odvolací senát. Kvůli zařazení do zpráv o extremismu podalo SPD víc žalob. Zástupci Českého ministerstva dopravy se dnes v Chorvatsku setkají s vyšetřovateli tragické nehody poblíž Splitu. Serveru i rozhlas to potvrdila mluvčí ministerstva Alena Mühl. Při strážce české jachty a chorvatského katamaránu minulý měsíc zemřeli 4 Češi. České úřady teď chtějí zjistit k vyšetřování případu nové informace. Kvůli nehodě skončil ve vazbě první důstojník katamaránu. A pařížské muzeum Louvre otevírá Apollónovu galerii, kde zloději v říjnu ukradli vzácné královské šperky. Náhrdelníky, diadémy a brože se doteď nepodařilo najít. Zachránit se podařilo pouze korunu císařovny Evženie, která zlodějům vypadla a je v rukou restaurátorů. V Praze vázne provoz před omezením Vekbelské v obou směrech. Pozor taky na začátku Těšnovského tunelu směrem z centra a pomalu už se jede na okruhu a Štěrboholské spojce směrem na Lanový most. Dobře dojeďte. Vstáváte do teplot kolem 7 až 12 stupňů. Ráno bude polojasné až jasné, během dne bude přibývat oblačnosti a odpoledne a večer se zejména na severu území ojediněle vyskytnou přehánky. Tolik zprávy, teď repríza názorů a argumentů.
2: Vládní podání k ústavnímu soudu ohledně prezidentovy kompetenční žaloby. Opozice a volba hlavy státu či nový předseda labouristické vlády Velké Británie. Nejenom tato témata rozeberou v následující půlhodince názorů a argumentů naši komentátoři. Příjemný a ničím nerušený poslech přeje Petr Švárc.
1: Názory a argumenty.
2: Vláda včera informovala o svém dalším postupu v případu kompetenční žaloby prezidenta Petra Pavla k ústavnímu soudu týkající se účasti hlavy státu na summitu Severoatlantické aliance. Vláda podle očekávání navrhuje zamítnutí žaloby a také požaduje, aby ústavní soud z dalšího rozhodování ve věci vyloučil soudce zpravodaje Pavla Šámala kvůli údajnému aktivismu. A o tom teď budu mluvit s komentátorem Českého rozhlasu Petrem Hartmanem. Dobrý den, Petře.
3: Dobrý den.
2: K ústavnímu soudu dnes podání vlády dorazilo. O co Babišův kabinet a ministr spravedlnosti Jeroným Tejc, který podání připravoval, opírá své argumenty?
3: Argumentují hlavně tím, že se jim nelíbí předběžné opatření, které vydal ústavní soud. Je to logické, protože vláda vůči prezidentovi a jeho účasti, nebo spíše neúčasti na summitu v Turecku zvolila určitou strategii, která počítala s tím, že když to definitivní rozhodnutí o složení delegace budou dostatečně dlouho protahovat, tak pak případná ústavní žaloba nebude mít šanci na to, aby byla důkladně projednána do doby konání summitu. Myslím si, že byli velmi zaskočeni tou taktikou prezidenta republiky nebo hradu, že tedy podal nejenom kompetenční žalobu k ústavnímu soudu, ale součástí té žaloby bylo také předběžné opatření, které nakonec umožnilo prezidentovi účastnit se summitu NATO v Turecku. Takže to je hlavní opora těch výhrad, že zkrátka vláda měla dostat prostor pro vyjádření i k tomu předběžnému opatření, že to předběžné opatření nemělo být vůbec vydáno. No a zároveň vláda se opírá o to, že prezidentovi nijak nebrání v cestách do zahraničí a v dalších věcech a že tudíž ta kompetenční žalba postrádá smysl a že by měla být soudem odmítnuta. Samozřejmě to neznamená, že soud bude sdílet stejný pohled, jako má vláda. To vyjádření vlády je důležité v tom slova smyslu, že kdyby měla shodný pohled na výkon kompetencí prezidenta týkající se reprezentace země v zahraničí, tak by samozřejmě se neobracela kancelář prezidenta nebo prezident na ústavní soud, takže jsou ve sporu, každý má jiný názor a protože jsou účastníky řízení, tak ten svůj názor musí ústavnímu soudu nebo měli by ústavnímu soudu doložit, což samozřejmě udělali a nyní tedy se ústavní soud může posunout k tomu, že ten případ bude dále důkladně projednávat, má ho začít projednávat v září, bude se muset vypořádat také s tou připomínkou vlády nebo požadavkem, že soudce zpravodaj Šámal je podjatý a že by měl být vyloučen. Je otázka, zda takováto žaloba nebo takovýto návrh má šanci na úspěch i také z toho důvodu minimálně, že soudce zpravodaj nebyl jmenován Petrem Pavlem, že se dopředu k tomu nijak nevyjadřoval, aby už bylo jasné, že je podjatý, takže myslím si, že ta jeho podjatost se těžko bude dokazovat, tím spíš, že stejné stanovisko zastávali i další ústavní soudci nebo většina těch ústavních soudců, protože v minulosti jsme byli svědky toho, že sice soudce zpravodaj formuluje nějak tu pozici a snaží se nějak tam argumentovat a tak dále, přesvědčit o tom své kolegy, ale když se mu nedaří přesvědčit většinu, tak bývá ten soudce zpravodaj sám vyměněn, aby prostě jeho názor odpovídal názoru většiny ústavních soudců, což se v tomto případě nestalo, takže z toho lze vyvozovat, že ta podjatost soudce zpravodaje Šámala se bude dokazovat velmi obtížně. Uvidíme, jak tedy nakonec ústavní soud rozhodne a důležité bude nejenom to rozhodnutí, zda vyhoví nebo zamítne, ale v případě, že vyhoví žádosti nebo žalobě prezidenta republiky, jak tu žalobu zdůvodní, protože od toho se bude odvíjet další pohled a výklad kompetencí prezidenta republiky v zahraniční politice, to tedy, že zastupuje stát navenek.
4: To byl kolega Petr Hartmann. Petře, děkuji.
3: Naslyšenou.
2: Podle předsedy Senátu Miloše Vystrčila z ODS by měla současná opozice nebo alespoň několik demokratických stran přijít do volby hlavy státu s vlastním společným kandidátem a současného prezidenta Petra Pavla podpořit až ve druhém kole. Opoziční kandidát proti Pavlovi by byl ale zbytečným plýtváním silami, říká politolog Lukáš Jelínek.
5: Politický masochismus. Jinak se nápad předsedy Senátu Miloše Vystrčila z ODS, aby opozice postavila do příští prezidentské volby vlastního kandidáta, označit nedá. Víme přece, jak se strany s hledáním vhodných adeptů vždy natrápí. Současná opozice přitom nehýří nápady ani osobnostmi a její obliba u veřejnosti je poměrně nízká na to, aby mohla reálně uvažovat o obsazení nejvyšší ústavní funkce. Situaci navíc komplikuje, že současný prezident Petr Pavel, jenž pravděpodobně bude mandát obhajovat, je opozici, zejména jejím liberálnějším výhonkům, názorově blízký. Bývá celkem běžné, že se někteří prezidentští kandidáti názorově překrývají. Dokázala by ale opozice najít někoho, kdo by vůbec byl ochotný její dres obléct a střetnout se s Pavlem, aniž by vypadal jako jeho přihrávač? Na tomto místě připomeňme, že expremiér Petr Fiala o kandidaturu nestojí a tu svoji vyloučil i Vystrčil. Ten navíc střízlivě předpokládá, že do druhého kola postoupí právě Pavel, jehož by prý měl opoziční uchazeč ve finále podpořit. Představa, že by se v závěrečném rozstřelu potkali oba, je totiž z říše snů. Jakkoliv dnes vládní koalice žádné jméno po ruce nemá, dá se očekávat, že se někým pokusí obhajující hlavu státu sníží na kordy, jak se patří potrápit. Minule se středopravicové strany držely při zemi. Čistě partajními kandidáty byl jen Andrej Babiš za hnutí ANO a Jaroslav Bašta za SPD. Senátoři pak vyplodili další tři nestranické uchazeče, nikdo z nich ale nezazářil. Pozornost k sobě přitáhli dva občanští kandidáti, Petr Pavel a Danuše Nerudová, jež je teď europoslankyní za hnutí STAN, a pak už jen všudy přítomný Babiš. Nápad, s nímž přišel Miloš Vystrčil, ale který by se nejspíš i bez něj dříve nebo později objevil, může mít dva motivy. První souvisí s tím, že si předseda horní parlamentní komory ve většině témat s Pavlem notuje. Možná mu chtěl ulehčit od nálepky opoziční prezident, s níž se co chvíli ohání vládní koalice. Je to přitom nesmysl. V prezidentském systému by měla pravdu, avšak v našem jde o sčítání jablek s hruškami. Skutečně klíčové střety se neodehrávají mezi vládou a prezidentem, nýbrž ve sněmovně, do níž volíme kandidátní listiny sestavené stranami. Občany navržený prezident by pak mohl být pokládán leda za opozici vůči veškerému politickému stranictví. Prostě osobnost vyšla z občanské společnosti versus partajní nominanti. Vždyť stranictví u nás dvakrát populární není a stílu individualit proti němu akcentoval už Václav Havel. Tímto směrem se ale patrně koaliční uvažování nevyvíjí. Vystrčil však může svým návrhem také myslet na budoucnost opozice. Kdyby se v přímé prezidentské volbě vyprofiloval a veřejnost zaujal její lídr, který by se i přes porážku v klání ohrad mohl stát vyzývatelem Andreje Babiše ve sněmovním souboji, šlo by jistě o úspěch. Nyní to ale působí jako science fiction. Nejsilnější opoziční subjekty zaostávají za hnutím ANO o koňskou délku zhruba 15% a o druhou příčku se nad to přetahují Starostové a ODS. Vidina, jak tyto a další strany, ať už samostatně nebo společně, řeší ještě prezidentskou nominaci, ačkoliv svých starostí mají dost a Petr Pavel ostudu nedělá, je iluzorní. Nemluví o tom, že v turbulentním a zlomovém období, jakým procházíme a v němž se rozhoduje o příštím charakteru našeho státu, dává větší smysl spojování sil, nikoli jejich tříštění.
2: Uzavřel politolog Lukáš Jelínek. Spojené království má od včerejška nového premiéra. Labouristickou vládu Velké Británie povede místo dosavadního neoblíbeného předsedy Keira Starmera Andy Barnem, který si získal popularitu hlavně jako starosta Velkého Manchesteru, nazývali ho králem severu. U mikrofonu je komentátor Českého rozhlasu Jan Fingerland.
6: Britský premiérský kocour Larry bude mít nového pána. Do Downing Street 10 nastupuje Andy Barnham. Bude to Larryho už devátý domácí, i když, jak to u koček bývá, možná to bude spíš Burnham, kdo bude v sídle premiéru jen na návštěvě. Jak dlouhá bude, se teprve ukáže. Andy Burnham přichází do funkce na jednu stranu se silným mandátem, ale současně obklopen silnými pochybnostmi, že je tím, kdo splní zadání. Jeho úkolem totiž bude zachránit Labour Party a vlastně i Británii před vlastními slabinami. Sympaticky působící padesátník Andy Burnham přichází do funkce s mnoha aktivy. Při nedávných doplňovacích volbách do dolní sněmovny byl voliči vybrán jasnou většinou, což všichni chápali jako pokyn, aby nahradil tou dobou už nepopulárního Keira Starmera. Burnhamovou výhodou je i to, že se těší jasné podpoře poslanců, což je podstatné ze dvou důvodů. Za prvé, britský premiér nezmůže nic bez svého klubu. Historicky vzato je britská vláda vlastně cosi jako výbor parlamentu. A za druhé, právě Starmerova neschopnost komunikovat s vlastními poslanci a neochota je o něčem přesvědčovat, zlomila tomuto původně nadějnému politikovi pas. Burnham, rozený komunikátor, si na to bude dávat pozor. Má ještě jednu výhodu, totiž relativně nízkou laťku, kterou za sebou Starmer nechává po pouhých dvou letech u moci. a tedy i relativně nízká očekávání vůči Andy Burnhamovi. Čekají ho ale i těžké úkoly. Příkladem mohou být dva dlouhodobé problémy. Prvním je ekonomika a stav veřejných financí. Británie trpí nedostatečným hospodářským růstem a špatným hospodařením. Za posledních 6 let vzrostl podíl při rozdělení prostřednictvím veřejných rozpočtů z 39 na 45%. Přitom výběr daní kolísá a nestačí pokrýt veřejné výdaje. Veřejný dluh roste, jen za letos

0: až po speciální regionální maturity, které mají podpořit zaměstnanost. Naopak podle kritiku je Burnham spíše člověk, který se snaží vyhnout se konfliktům a vyhovět každému. Panuje proto obava, že co fungovalo v Manchesteru, bude velkým problémem v Londýně. Druhou pro Burnhamovu budoucnost klíčovou oblastí je imigrace. Ta velkou část veřejnosti velmi trápí a mimo jiné připravuje libristy o voliče ve prospěch strany Reform UK. Dosavadní ministryně vnitra Shabana Mahmudová přišla ještě na sklonku Starmerovy éry s rozsáhlou imigrační reformou, která cizincům značně stěžuje imigraci i setrvání v Británii. S touto úpravou ale silně nesouhlasí část libristických poslanců, podle kterých je v rozporu s libristickými hodnotami, tak, jak je chápou oni. Burnham Mahmudovou ve funkci ponechal, ale není zřejmé, zda jí dovolí pokračovat v dosavadní linii přes odpor části poslanců. Pod těmito tlaky v oblasti rozpočtu, imigrace a dalších kontroverzních otázek, složený z široké škály od korbinovských levičáků po blairovské centristy, začne štěpit. To bude klíčovým testem pro politika, který nechce válčit s nikým. Tradiční britské strany, jako je Labour Party nebo i konzervativci, ohrožují nováčci, jako je Reform UK nebo Zelení. Burnham má tady v rukou jednu z posledních šancí zachránit svou stranu, stejně jako zavedený systém dvou silných stran.
1: Nového britského premiéra Andyho Burnhama představil kolega Jan Fingerland.
2: Posloucháte Názory a argumenty. Aktuální události tak, jak je vidí ti nejlepší komentátoři. Poslechněte si je také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
1: Vstup vesmírné společnosti SpaceX na burzu učinil nakrátko z jejího zakladatele Elona Muska prvního dolarového bilionáře. Po počátečním strmém nárůstu cen akcí ale nastal opačný pohyb, který komentuje zástupce šéfredaktora biznisového webu CzechCrunch Luboš Kreč.
3: Zpráva o tom, že akcie vesmírné společnosti SpaceX se propadly pod svou upisovací hodnotu, tedy pod cenu, za níž vstoupily před měsícem na burzu Nasdaq, obletěla celý svět. Jakoby to snad bylo překvapení. Jenže není. A platí to pro řadu dalších titulů, které mají obří pozornost a vybudí emoce retailových investorů. Předně to, za kolik se SpaceX obchoduje dnes, tedy zhruba 5 týdnů od jeho premiéry na burze, je vlastně úplně irrelevantní. Nic to neříká o firmě a jejím biznisu, ale hlavně o momentální náladě na trhu. Zároveň to je ale symptomatické pro mnoho mediálně atraktivních titulů, k nímž se poutá velká pozornost. Hodně se o nich píše a mluví, protože lidé i investoři milují velké příběhy. A ten za SpaceX je jako z románu. Jen Elon Musk, který firmu vede a většinově ovládá, by vydal na několik hollywoodských scénářů. Jenže to, že nová akcie pod dojmem novinových titulků vystřelí vzhůru a pak klesá a klesá, je vlastně naprosto obvyklý scénář. To se prostě stává. Hráčů, kteří mají na prodej a poklesu zájem, bývá vždy víc než dost. Navíc v případech, jako je SpaceX, se euforie před vstupem na burzu vyšponovala do takových výšin, že bylo na snadě, že musí dojít k určité korekci. Akcie a s nimi i hodnota celé firmy byly totiž úplně odtržené od biznisové reality. To o nich platí tak nějak pořád, ale už přece jen trochu víc odpovídají obvyklému investičnímu meritu. To, co nyní sledujeme v případě SpaceX, se předtím stalo už nesčetněkrát. Podívejme se například na české CSG, které jsme všichni vynášeli do nebes za příkladný a úspěšný vstup na amsterdamskou burzu. A dnes akcie jsou na třetině lednových maxim. Nebo svého času extra vzývané startupové automobilky jako Rivian, Lucid či Nikola. Ty také vyletěly rychle vzhůru a pak následovalo slzavé a bolavé údolí. V případě dvou z těchto tří firm dokonce bankrot. Proč se to děje? Protože do akcí firem, k nímž se pojí silné příběhy a které se trefí do aktuálního zeitgeistu, se mohutně nahrnou i obyčejní retailoví investoři. A ti svým nadšením nakazí často i ty zkušené či institucionální. Jde prostě o emoce. Jenže pak začne pracovat čas a matematika a investiční logika začne být neúprosná. Nic totiž neroste do nebe a samo od sebe. Přijdou na řadu propady, racionalizace úsudku, vystřízlivění a prodělky. Plyne z toho vcelku jednoduché poučení.

0: doporučení. Pokud nechcete spekulovat a stresovat se, ale jde vám o skutečné investování, radši se mánii bezprostředně po velkolepých IPO vyhněte. Počkejte si, všechno dobře promyslete a teprve pak se rozhodujte. Ostatně i v životě tahle strategie funguje lépe než zkratkovité jednání podle toho, co jste zrovna četli nebo viděli na Instagramu.
1: Rychlý vzestup a následný pokles cen akcí SpaceX po vstupu společnosti na burzu komentoval zástupce šéfredaktora biznisového webu CzechCrunch Luboš Kreč. Italská poslanecká sněmovna většinou 217 hlasů proti 152 hlasům přijala vládní návrh novely volebního zákona a poslala jej do Senátu. Přesto se po Itálii šíří hlasy, které tvrdí, že stávající hlasování bylo pro premiérku Giorgiu Meloniovou debaklem a že by nejlépe udělala, kdyby vyhlásila předčasné volby. Meloniová zakopla o úhelný kámen, o preferenční hlasy voličů, říká publicista Ivan Štern.
2: Parlamentní opozice navíc kritizuje i stávající novelu, ač by podle tvrzení vlády měla být rovněž spokojena. Upravený zákon povede k větší stabilitě vlád, ustavených na základě výsledků parlamentních voleb, a Itálie se tak vyvaruje vlád, které měly mnohdy bezmála jepičí trvání. Ačkoliv zákon zesiluje prvky poměrného zastoupení, přidává jeden významný většinový prvek. Pokud některá ze stran anebo ve volbách kandidující koalice dosáhnou 42% volebních hlasů, čeká je podle novely bonus ve výši 70 křesel v poslanecké sněmovně a 30 křesel v senátu nad získanými mandáty podle výsledků voleb. Parlamentní opozice tento bonus, i když by nepochybně i ona sama ráda kasírovala mandáty navíc, považuje za vytírání zraku. Dosáhnout 42% odvedených hlasů je pro jednotlivou stranu takřka nemožné. A co se týká koalic, jediná koalice, která je schopna toho dosáhnout pro roztříštěnost a nesourodost levicových uskupení, je koalice složená ze stran pravicových, tedy ze stran dnešní vládní koalice. Zákon si vláda Meloniové tak ušila na vlastní míru a pokud projde i senátem a ve volebních preferencích hlasů nedojde k nějaké převratné změně a pokud se roztříštěná levice zázrakem nevzpamatuje, má v příštích volbách zajištěnou spolehlivou parlamentní většinu. Vládnout bude díky novele bez většího rizika předčasného rozpadu koalice. Proč tedy ten halas, vyzývající Meloniovou k sebereflexi, mající za to, že stávající změna zákona představuje pro ně naprostý debakl? Ve hře byl pozměňovací návrh, za nímž si Meloniová osobně stojí, majíc ho za klíčový prvek. Jde o možnost uvnitř kandidátní listiny politické strany preferenčními hlasy přeskupit pořadí kandidující osob a změnit tak soupis stanovený stranou. Prvek, který český volič považuje za samozřejmou součást možností, jak se má u volební urny chovat. Jeden jediný hlas a návrh neprošel. Proti hlasovalo 188 poslanců, pro 187. Mezi disidenty se nutně nacházeli i poslanci vládní koalice. Nejspíš to byli ti, kteří trvají na nedotknutelnosti stranického pořadí kandidátů. Voliči do toho přece nemají co mluvit. Právě proto šlo o debakl. V očích opozice se Meloniové koalice rozhádala a je na rozpadnutí. Vláda se tak stala nedůvěryhodnou. Byť jak jinak, bude v konečném důsledku sám volič.
1: U mikrofonu byl publicista Ivan Štern. A ještě zbývá závěrečná glosa, vrátíme se v ní do Velké Británie. O box parkifikaci Londýna hovoří spisovatelka Iva Pekárková.
3: Víte, co je to box park? Podle Rogera Wadea, který přišel s nápadem otevřít Box Park v Shoreditchi, londýnské čtvrti proslulé rušným nočním životem, je Box Park první skládací nákupní centrum na světě. Ten Shoreditchský sestává ze 60 recyklovaných přepravních kontejnerů, 40 v přízemí a 20 v patře. Byl otevřen v roce 2011 za skeptického přihlížení mnohého Londýňana, ale uchytil se překvapivě rychle. Původně měl na místě setrvat jen 5 let, ale přes několik developerských pokusů získat povolení k jeho rozmontování funguje dodnes. Ročně vynáší kolem 80 milionů liber, tedy víc než 2 miliardy korun. Koncept Box Parku samozřejmě není tak inovativní, jak tvrdí jeho vynálezce. Velmi se podobá gastronomickým tržnicím, jaké najdete třeba v Asii. Liší se od nich jen tím, že nesestává ze stánků, ale z kontejnerů a taky cenami. Bývají překvapivě vysoké. Návštěvníci jsou ale nadšení. Když do Box Parku dorazí parta kamarádů s různými chutěmi, každý si koupí občerstvení u jiného stánku a pak můžou společně sedět u stolu. 5 let po otevření Shoreditchského Box Parku v roce 2016 byl otevřen další, Croydonský. Na rozdíl od toho prvního je zastřešený. Přišlo se totiž na to, že návštěvnost Shoreditchského Box Parku klesá v zimě a při špatném počasí. Box Park Croydon je téměř 2x tak velký jako ten Shoreditchský. Pyšní se 96 kontejnery. Ani nemusím říkat, že slovo box v boxparcích neznamená boxovat, ale bedna, zmíněný kontejner. To ale neznamená, že v něm nemůžete sledovat boxerský zápas. Boxparky, kterých mezi tím v Anglii vyrostlo několik, se totiž staly jakýmisi obřími hospodami, ve kterých můžete na gigantických obrazovkách sledovat sporty všeho druhu. Na letošním mistrovství světa ve fotbale boxparky královsky vydělaly. Neuvěřitelné množství fanoušků totiž toužilo popíjet pivo na stojáka obklopeni šílícím davem a ničit si krční páteř zíráním na obrazovku vysoko nad hlavou. Croydonský Box Park má kapacitu 2000 návštěvníků, ale i tak se lístky na mač Anglie s Argentinou prodali dlouho před zápasem. Ano, abyste hemžení na obrazovce mohli sledovat v Box Parku, museli jste si koupit lístek a ten stál až 50 liber, skoro 1500 korun. O téhle proměně prostoru, kam obyčejně můžete chodit bez placení, v místo, kam vás bez lístku nepustí, dnes Londýňané mluví jako o Box Parkifikaci. Mnohým nepřipadá fér chtít po fanoušcích, aby platili vstupné, jen aby si v Box Parku směli koupit pár předražených piv. Ale správa Box Parků se brání. Kdyby byl vstup volný, zájemci by se dovnitř prostě nevešli. I tak bylo třeba posílit ochranku. V posledních pár letech zájem o podniky typu Box Parků výrazně vzrostl. Můžete v nich strávit večer obklopeni davem lidí a přitom v anonymitě. A to prý lidem zvyklým trávit půl života online ohromně vyhovuje.
1: Glosou Ivy Pekárkové končí úterní názory a argumenty. Za všechny kolegy, kteří pořad připravili, přeje příjemný poslech dalšího programu Českého rozhlasu Plus. Petr Švárc.
4: Pro a proti.
5: Maďarsko prochází velkými změnami. Tou nejnovější je, že prezident Tamáš Šuljok podepsal ústavní dodatek, který ukončil jeho mandát. Je akce Očistný oheň nového premiéra Petra Maďara skutečnou obnovou právního státu a tažením proti korupci? Nebo se jedná o nebezpečné politické čistky? Zeptám se dvou europoslanců, Ondřeje Knotka z Hnutí ANO a Tomáše Zdechovského z KDU-ČSL.
4: Pro a proti Lukáše Matošky. Dnes po 9:30 na Plusu.
6: V 7 hodin začíná živé vysílání Ranního Plusu ve středu 22. července s Martinou Maškovou
7: a Tomášem Pavlíčkem.
4: Český rozhlas Plus.
7: A jaké náměty vám předložíme na úvod? Jaký dopad na světovou ekonomiku budou mít cla, která Spojené státy uvalují na dovozy z Kanady, Brazílie a dalších zemí?
6: Češku na Jadranu zasáhl blesk a v Istrii padaly kroupy o velikosti ořechů, co dalšího napáchaly extrémně silné bouřky v Chorvatsku.
7: K kteří přisestali předchůdci lajky v kosmickém prostoru.
6: No chvilku vás budeme napínat, protože tyhle otázky zodpovíme až po zprávách s Marií Jakšičovou.
8: Pěkné ráno. Hackři loni víc útočili na průmyslové a energetické podniky. Následky těchto kyberútoků se ale dařilo tlumit. Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost to píše ve své výroční zprávě. Zatím neveřejný dokument má k dispozici server i rozhlas. Celkový počet kybernetických incidentů podle něj meziročně klesl.
9: Jednu z největších hrozeb podle Českého kybernetického úřadu dál představuje Rusko. Skupina napojená na ruskou vojenskou rozvědku se podle Nukibu snaží například šířit špionážní malware přes šifrované aplikace Signal a WhatsApp. České instituce se zároveň loni podílely na několika úspěšných mezinárodních operacích proti ruským hackerským skupinám. Zpráva upozorňuje taky na rostoucí vliv Číny v oblasti umělé inteligence. Případné oslabení amerických lídrů by podle Nukibu mohlo posílit čínské AI služby. Michal Forst, Český rozhlas.
8: České firmy začaly ve Spojených státech vymáhat vracení zaplacených cel, která tamní soud označil za nezákonná. První firmy už dokonce dostaly peníze zpět kvůli pokračující nejistotě, ale některé začínají přesouvat výrobu do Spojených států.
10: Pro společnost Dvořák svahové sekačky z Vysočiny znamenala cla, která loni v dubnu na veškerý dovoz do USA uvalil americký prezident Donald Trump, milionové náklady navíc.
11: My jsme požádali o vratku vlastně cel, který jsme uhradili tento rok, tu nám vrátili.
10: Celkem by zaplacená cla mohly získat zpět desítky či stovky českých firem. Pavel Eichner ze státní agentury CzechTrade říká.
12: Českým firmám radíme, jak se v tomto složitém procesu zorientovat, na koho se obrátit a případně je propojujeme s našimi odbornými externími partnery.
10: Situace kolem amerických cel ale podle Eichnera zůstává nejistá. I proto podle něj řada českých firm zvažuje přesun části výroby do USA. Tomáš Jeník, Český rozhlas.
8: Americký prezident Donald Trump v tomto týdnu zavedl poplatky za dovoz třeba pro Kanadu a Brazílii a podle serveru Financial Times se chystá oznámit další cla. O jejich dopadech na americkou a světovou ekonomiku uslyšíte více hned po zprávách.
4: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
8: Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský jmenoval nového hlavního velitele ozbrojených sil. Stal se jim generál Michailo Drapaty, který tak ve funkci nahradil generála Oleksandra Syrského.
13: Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský ve večerním projevu potvrdil, že jmenoval novým hlavním velitelem armády Michaila Drapatého, který má připravit a představit obnovenou strategii obrany země. Prioritou mají být protivzdušná obrana, dalekonosné sankce proti Rusku a mobilizace. Zelenský se také setkal s bývalým ministrem obrany Michailem Fedorovem a nabídl mu funkci v obnovené vládě. V Kyjevě a dalších městech ale pokračují demonstrace za návrat Fedorova do čela resortu obrany. Z Oděsy Martin Dorazín, Český rozhlas.
8: Česká sněmovní delegace dnes v Číně je jedna z představiteli významných čínských firm. V Hangzhou se předseda sněmovny Tomio Okamura z SPD setká například se zástupci internetového prodejce Alibaba nebo vedením společnosti Geely Auto Group. Cílem je posilovat vzájemné vztahy i v oblasti obchodu mezi Českem a Čínou. Současná vláda totiž zaměřila svou pozornost právě směrem k Číně. Zástupci té minulé naopak prohlubovali vztahy s Tchaj-wanem. Překladatelé a tlumočníci se obávají o budoucnost svého oboru na Univerzitě Karlově. Tamní filozofická fakulta chce od příštího roku zrušit samostatný ústav translatologie. Podle zaměstnanců ale může změna ohrozit výuku.
14: Výuka překladatelství a tlumočení se má rozdělit mezi několik jazykových kateder. Děkanka Filozofické fakulty Univerzity Karlovy Eva Lehečková změnu vysvětluje hlavně nutností šetřit.
15: Potřebujeme jít nějakou cestou úsporných opatření a efektivizace toho, jak vzděláváme a jak organizujeme vědu a výzkum.
14: Vyučujícím a zaměstnancům škola nemůže zaručit, že na fakultě budou moci pokračovat. Podle Anešky Charvátové z Ústavu translatologie má samostatné pracoviště význam hlavně kvůli tomu, že zajišťuje specializovanou přípravu.
16: Je to vlastně jediné ucelené translatologické pracoviště v České republice.
14: Zaměstnanci i studenti sepsali otevřené dopisy a petici. Teď připravují argumenty pro akademický senát fakulty, který změnu projedná v září. Tereza Hybšerová, Český rozhlas.
8: Přesný náklon hlavní válcové věže z říceniny hradu Michalovice v Mladé Boleslavi začaly měřit geodeti. Magistrát tím chce porovnat dřívější změřenou hodnotu 6,51 stupně. Pokud by bylo nové číslo stejné nebo i vyšší, mohla by se památka ucházet o zápis do Guinnessovy knihy rekordů. Výsledky měření bude město znát do 2 týdnů.
17: Geodet Petr Sbíral popisuje měřící přístroj.
18: Geodetická stanice je kombinovaná s GNSS anténou.
17: Věž je nutné podle geodeta Jana Sbírala také naskenovat laserem.
19: Vytvořím až nižší stovky milionů bodů, které bude reprezentovat 3D model.
17: Magistrát si nechává stavbu přeměřit i kvůli tomu, aby měření bylo podle městského radního Robina Povšíka z Hlasu pro Boleslav oficiální a se všemi razítky.
20: Posudek bude odpovídat všem regulím pro případný zápis do Guinnessovy knihy rekordů.
17: Aktuálně drží světový rekord věž zvonice kostela v Gauvenheimu v Německu se sklonem 5,42 stupně. Z Michalovic, Radek Duchoň, Český rozhlas.
8: A teď doprava. Na příjezdu do Prahy po dálnici D7 se jede v koloně od sjezdu na Středokluky z 5. kilometru až do omezení před sjezdem na letiště. Zdržíte se kolem 15 minut. Kolony jsou v obou směrech na Pražském okruhu před sjezdem na Ořech a pomalu se jede také na okruhu a Štěrboholské spojce směrem na Lanový most. Kvůli omezení ve Kbelské čekejte nesouvislou kolonu v celé Novopatské od sjezdu na Černý most. Je to asi na 10 až 15 minut a zdržíte se i v Liberecké směrem do centra. Auta se zastavují za sjezdem na Hloubětín a pomalu se jede až před tunel Blanka. Dobře dojeďte. Slunečné ráno dnes vystřídá velká oblačnost, ale zaprší jen výjimečně. Teploty čekejte mezi 19 až 24 stupni, na jižní Moravě až 26 stupňů, v 1000 metrech na horách kolem 15. To byly zprávy a teď už má slovo Martina Mašková a Tomáš Pavlíček.
21: Posloucháte Ranní plus.
7: A to téměř 8 minut po 7. hodině. Spojené státy ode dneška zavádějí cla na dovoz části brazilského zboží. Americký prezident Donald Trump tento krok oznámil minulý týden a zároveň ohlásil zavedení nových cel vůči Kanadě. Podle deníku Financial Times se tento týden Trump chystá oznámit také nové dovozní poplatky, které uvalí na desítky dalších zemí. Podrobnosti má Jiří Kordík ze zahraniční redakce. Dobré ráno.
22: Dobré ráno.
7: Na co všechno se ta nová cla, nejprve zaměřená na Brazílii, tedy vztahují?
22: Tahle nová cla vůči Brazílii, konkrétně tedy ve výši 25%, oficiálně vešla platnost zhruba před hodinou našeho času, mají se vztahovat na většinu zboží, naopak ale na zboží, u kterého by ten omezený dovoz mohl narušit dodavatelské řetězce, anebo které se ve Spojených státech nevyrábí, tak ta cla platit nebudou, to je třeba káva, hovězí maso, anebo pomeranče. Nicméně to zavedení těch 25% cel na ty další položky Trump odůvodňuje tím, že se to podle něj Brazílie dopouštěla nekalých obchodních praktik. On tvrdí, že země dostatečně nebojuje proti korupci a že taky vůči Spojeným státům stále uplatňuje podle něj nespravedlivá cla. Tyhle výtky on směřoval osobně, tedy hlavně na brazilského prezidenta Lulu da Silvu.
7: Jak na to reagoval on, případně další brazilští politici?
22: Lula tedy prostřednictvím hlavně své prezidentské kanceláře už vzkázal, že ta obvinění ze strany Washingtonu považuje za nepravdivá, taky za jednostranná. Už dřív taky Lula naznačil, že za tím ekonomickým tlakem on sám vidí Trumpovu podporu svého pravděpodobného kandidáta v blížících se prezidentských volbách Flávia Bolsonára, to je syn ex-prezidenta Jaira Bolsonára. Brazílie později taky uvedla, že připravuje v reakci na ty cla zavedení protiopatření, která by právě to uvalení dovozních poplatků ze strany Spojených států nějakým způsobem zrcadlili. Podle agentury Reuters brazilská vláda mezi ta odvetná opatření zvažuje zařadit třeba omezení pro americké audiovizuální společnosti, taky pozastavení patentů v oblasti farmaceutického průmyslu a zemědělství, takže by tu strategii mohlo zaměřit spíše na služby.
7: Trumpova vyjádření o nových clech přicházejí v době, kdy v pátek vyprší přechodná 10% cla, která Washington dosud uplatňoval na veškerý dovoz do Spojených států. Na to Trump reaguje?
22: No ono tohle souvisí s tím, že ta globální cla měla trvat 150 dnů, tedy od té doby, co je Trump vyhlásil. To vyhlášení bylo potom, co nejvyšší soud zamítl jeho pravomoc ta globální cla uvalit na základě vybrané legislativy. On si pak zajistil tedy jejich pokračování. Podle agentury AP se teď na desítky zemí americký prezident chystá znovu vyhlásit ta nová cla, tedy až ta dosavadní v pátek vyprší. Konkrétně by ta cla měly být ve stejné výši, v 10%. Podle agentur údajně ale administrativa zkoumá, jak legálně podle zákona správně zavést ještě vyšší cla.
7: Prezident Trump také avizoval vyšší cla na zboží z Kanady, konkrétně 50%, jak je zdůvodňuje?
22: Na to jejich zavedení on využívá paragraf zákona ze 30. let minulého století. Žádný americký prezident mimochodem právě tento paragraf nevyužil přes 70 let. Trump řekl, že to podle něj bude odpověď na diskriminační praktiky Otavy. Trumpova administrativa právě v tom odůvodnění cel tvrdí, že reaguje na neférový přístup k americkému zboží. Ta cla mají vstoupit v platnost 19. srpna. Původně se tedy taky spekulovalo o tom, že ta cla Trump důvodní lesními požáry v Kanadě nebo tím dýmem, který přes hranice míří do Spojených států. O tom se ale v tom odůvodnění nic nepíše a sám Trump to okomentoval taky včera.
0: I spoke with President Trump earlier this morning. We agreed to intensify negotiations.
22: Teď jsme slyšeli tady jiný zvuk, ale Trump řekl, že Spojené státy pouze reagují na podle něj nespravedlivý přístup kanadské vlády vůči americkému zemědělství. Konkrétně plánuje clo ve výši 50% zavést podle toho zveřejněného seznamu na cement, víno, oděvy nebo třeba výrobky jako hokejky a rybářské pruty. Výjimku na ta cla mají třeba kritické minerály, potaž, energie a ryby. Stručně už na ty Trumpovy avizovaná cla reagoval kanadský premiér Mark Carney. A teď jsme slyšeli tady tu předchozí reakci Trumpa, nicméně Carney řekl, že byl v kontaktu s Trumpem a domluvili se na obnovení vyjednávání. Jeho vláda zároveň vzkázala, že ty americké návrhy podle nich porušují severoamerickou obchodní dohodu, že sami předložili komplexní návrhy na vyřešení všech hospodářských sporů. V souvislosti s tím obnovením obchodního tlaku taky Kanada zrušila dlouho očekávaný ceremoniál k otevření přeshraničního mostu Gordieho Howa mezi kanadským Windsorem a americkým Detroitem.
7: Jiří Kordík za zahraniční redakce. Děkujeme.
22: Hezký den.
7: Dopady nových cel ještě zhodnotí Jan Švejnar, profesor na Kolumbijské univerzitě, předseda výkonné a dozorčího výboru výzkumné instituce CERGEI a ředitel think tanku IDEA. Dobrý den.
2: Dobrý den.
7: Kanada tedy podle Trumpova vyjádření znevýhodňuje americká auta, alkohol nebo mléčné výrobky. Jaké dopady tohoto Trumpova přístupu teď čekáte?
2: No tak ten problém je, že Trump samozřejmě má názory, které často mění, takže ten pozitivní aspekt mohl být, že vyjednávání, ke kterým dojde, že nakonec ta plánovaná cla 50%, což je velice vysoké clo, že nepřijde v platnost. Ale na druhou stranu Kanada a Spojené státy historicky jsou tak integrovány, že tam o nějaké diskriminaci jedné země vůči druhé, zvlášť teda v rámci severoamerického paktu s Mexikem, Spojenými státy a Kanadou, tak opravdu tam se nedá najít nějaká diskriminační opatření. Takže v tom smyslu Trump opravdu spíš používá politickou sílu a chce přimět Kanadu k nějakým ústupkům. Uvidíme, k čemu teda nakonec dojde.
7: Americký soud v únoru zrušil část cel, která uvalil Donald Trump na dovozy. Jaké legální možnosti teď má, aby prosadil ta nová cla?
2: Tak jak už jsme slyšeli, on se snaží použít zákon, který je z poloviny 30. let minulého století, který nebyl použit už dlouhou dobu. Jestli mu to projde nebo ne, je velká otázka, protože všeobecně Spojené státy a i ten soudní systém jsou nastaveni proti ochranářským opatřením a tudíž v tom smyslu ten právní systém může stále ještě mu znemožnit toto vytvoření těch cel. A samozřejmě velkým otazníkem budou podzimní volby, do kongresu, protože demokraté jsou rozhodně, a mnozí republikáni taktéž musím přiznat, jsou proti zavedení ochranářských opatření.
7: Trumpovi poradci podle Financial Times údajně prezidenta varovali před riziky hospodářských otřesů v důsledku těch cel a před dopadem tady těch záležitostí na volby. Jak zásadněji by ta nová cla podle vás mohla ovlivnit americkou ekonomiku?
2: Ona ji ovlivní v některých specifických oblastech a je nutno říct, že dosavadní studie, pečlivé studie ukazují, že ta ochranářská opatření, která byla ustanovena, že měla negativní dopad na Ameriku víc než na země, které do Ameriky vyvážejí. Takže ten dopad je právě jednak na firmy, ale z hlediska politického rozhodně především na občany, kteří platí vyšší ceny. Takže tady myslím, že Trump jedná dost instinktivně a pokud teda jeho poradci budou mít vliv a oni nějaký vliv mají, tak si myslím, že ta cla neuskuteční do té samé míry, jak to nyní plánuje.
7: Ještě neznáme podobu těch předpokládaných cel pro další země, než je Kanada nebo Brazílie, o kterých mluvíme a mluvili jsme i v tom předchozím příspěvku. Jaké nálady se s jejich očekáváním pojí tady v Evropě? Jaké dopady by to mohlo mít tedy i na Česko?
2: Já si myslím, že nakonec Evropou Trump bude opatrný, že to 10% clo, o kterém jsme mluvili nebo slyšeli, že je možné, že Trump se, že se podaří nějakým způsobem ustanovit to 10% clo. Neočekával bych, že by na Evropu cla budou vyšší, podstatně vyšší, jako například se snaží na Kanadu a nebo na Čínu.
7: Mluvili jsme o tom, že Brazílii Donald Trump vytýká údajné nekalé obchodní praktiky. Jak zase tahle záležitost zahýbe kontakty s Latinskou Amerikou a vlastně ekonomickou situací v celém regionu?
2: No tak samozřejmě je to velmi vážné, protože Latinská Amerika je velký celek a Trump je tam viděn jako člověk, který působí, zase bych řekl, impulzivně. A Brazílie je jednou z největší země, největší ekonomika, která si též nenechá tolik věcí líbit. Takže ta protiopatření budou opět citelná ve Spojených státech a tam já bych očekával, že Brazílie bude mít odvetná opatření, která budou bolestivá pro americkou ekonomiku.
7: Nyní ekonom Jan Švejnár, profesor na Kolumbijské univerzitě, předseda výkonného a dozorčího výboru na CERGE a ředitel think tanku IDEA. Děkujeme.
2: Děkuji za pozvání.
1: A teď máme 3:15. Posloucháte Ranní plus a teď vám připomeneme, co důležitého se děje doma i ve světě. Novým hlavním velitelem ukrajinské armády bude Michailo Drapaty, oznámil večer na platformě Telegram ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský. Server RBK Ukrajina píše, že prezident předtím odvolal dosavadního velitele Oleksandra Syrského. Americký prezident Donald Trump podle zdrojů agentury AP schválil jadernou dohodu se Saúdskou Arábií pro civilní využití jádra. Zdroje agentur Reuters a AP se shodují, že dohoda neobsahuje omezení pro obohacování uranu či opětovného zpracování použitého jaderného paliva. A česká policie v úterý zasahovala v budově pražského magistrátu ve Škodově paláci. Kriminalisté podle mluvčího pražské policie zadrželi dva lidi, zajímali se o odbor pozemních komunikací, mimo jiné o jeho šéfa Aleše Krejču, napsal server Novinky.cz.
7: Posloucháte Ranní plus. Energetika, průmysl, strojírenství nebo digitální technologie. Z těchto i dalších odvětví biznisu přicestovali z parlamentní delegací do Číny zástupci českých firem. V souvislosti s touto aktuální cestou Tomia Okamury z SPD, předsedy poslanecké sněmovny, se vzvedla debata, jestli je pro Česko ekonomicky důležitější Čína nebo Tchaj-wan. Podle některých ekonomů i podle Svazu průmyslu a dopravy je třeba podpořit rozvoj potenciálu v obou zemích.
3: Naše setkání je především vyjádřením společné vůle rozvíjet spolupráci mezi našimi zeměmi na základě vzájemného respektu.
5: Takhle zahajoval Tomio Okamura fórum česko-čínského hospodářského a obchodního dialogu v Šanghaji. Do Číny s ním přiletěla zhruba 20 podnikatelů, mezi nimi i Petr Heller. Jeho firma provozuje platformu, která pomáhá klientům expandovat do zahraničí. Teď se snaží rozvíjet i nástroje umělé inteligence.
23: Čína je v oblasti e-commerce a umělé inteligence velmi silná. Obecně Asie je pro nás jako klíčová. My dokonce máme pobočku v Singapuru.
6: Právě čínský trh je pro společnost Petra Hellera lákavý.
23: My v podstatě si budujeme síť partnerských firem, které by pak ten náš systém nějakým způsobem nabízeli svým klientům. I tady v Číně bychom chtěli připravit právě tu partnerskou síť.
6: Okamura vyrazil do Číny s podnikatelskou delegací jako první z nejvyšších ústavních činitelů od roku 2019. Současná vládní koalice totiž svou pozornost, co se týče Asie, zaměřila právě na druhou nejlidnatější zemi světa. Podle náměstka ministra zahraničí Jiřího Brodského je potřeba vyvážit spolupráci jak s Čínou, tak s Tajvanem, kde byli naopak několikrát zástupci bývalého kabinetu.
9: To je přesně ta jedna poloha, kdy to bylo vychýleno. My budeme hledat optimální pozici, což znamená, ano, máme společné projekty s Tajvanem, máme tam naše zastoupení, ale zastáváme politiku jedné Číny a to tady říkáme velmi zřetelně a oni na to dobře slyší.
6: Na Tajvan nedávno zamířil i předseda Senátu Miloš Vystrčil z ODS. Vláda mu ale neschválila letadlo a tak letěl přímou leteckou linkou.
11: Rozvíjíme obchodní vztahy s těmi zeměmi, které s námi mají rovný a vzájemně výhodný vztah a jsou ho ochotné naplňovat. Pokud se takové vztahy podaří naplňovat s Čínskou lidovou republikou, tak je to dle mého názoru v pořádku. Velmi bych si dával pozor na to, aby to nebylo jinak, abychom tam nevystupovali v roli podřízeného.
6: Kritiku sklízí od předsedy sněmovny Okamury z SPD i na dálku právě z Číny.
12: My s oficiální cestou na Tajvan nikdy souhlasit nebude. Naše vládní koalice, stejně jako všechny západní demokratické země, tak naše zahraniční politika vůči Číně je politika jedné Číny.
6: Okamuru by měl v příštím roce následovat ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček z hnutí ANO.
24: Samozřejmě nic proti tomu, když se spolupracuje s Tajvanem. Je to určitě velmi dobrý partner, zejména v oblasti výzkumu, ale dá se uhrát dobrý vztah s Tajvanem i velmi dobrý vztah s Čínou, ale jde jenom o to, aby se to dělalo trošku pragmaticky, racionálně.
6: Podle hlavního ekonoma XTB Pavla Peterky jsou oba trhy pro Česko důležité.
25: Z Číny jako takové k nám proudí obrovské objemy zboží za často bezkonkurenční ceny v kontextu nějaké kvality, což jako udržuje český průmysl i na evropské, ale světové mapy jako ten konkurenceschopný. Bez těch čínských vstupů by průmysl v České republice, jak v Německu, v podstatě nemohl fungovat. Z Tajvanu naopak nám plynou o něco strategičtější investice, chytré technologie.
6: Čína je podle Peterky jednou ze zemí, kterou mezinárodním obchodu nahradit nejde. Nicméně Tajvan je zase důležitým hráčem na poli umělé inteligence. Z Šangaje Daniela Brichtová, Český rozhlas.
1: Za 7,5 minuty bude 7:30, posloucháte Ranní plus. Regiony poblíž chorvatského pobřeží mají za sebou náhlou změnu počasí, která přinesla silné bouřky a vítr i krupobytí. Jedna česká turistka skončila v pondělí v nemocnici po zásahu bleskem. Pro okolí Splitu platila do půlnoci nejvyšší výstraha před bouřkami. Úřady varovaly i před možnými výpadky proudu a omezením dopravy. O tom, do jakého rána se Jadran probouzí, teď budeme mluvit s naší spolupracovnicí v Chorvatsku, Teu Veselákovou. Dobrý den.
26: Dobré ráno.
1: Potvrdila se tedy varování meteorologů. Vypadá to tak?
26: Ve Splitu a okolí byla velká bouřka, ale zdá se, že se nakonec obešla bez větších následků. Nedaleko Makarské blesk způsobil požár v Borovém lese, ale hasiči ho rychle uhasili. Píše se ale o úkazu, který mohl turisty překvapit, byť pro domácí to není nic až tak podivného, zejména na ostrovech. Tady se tomu říká ščiga nebo taky meteo tsunami. A jde o situaci, kdy se po silných bouřkách hladina moře během několika desítek vteřin výrazně zvedne tak, že zaplaví promenády, mola, nezřídka i restaurace a kavárny, které jsou u vody, a po několika minutách se ta voda zase náhle stáhne. Teď se to stalo v Malém Lošini na Cresu nebo taky na Chváru, tam se moře zvedlo podle místních médií o 1,5 metru. Jinak silné bouřky s krupobytím má za sebou po včerejšku taky střední Istrie, nejsilněji Roviň. Dva turisté z jednoho tamního kempu utrpěli lehčí poranění hlavy, jinak se taky počítají škody na autech a zemědělské produkci, ale například vinaři říkají, že ještě uvidí, jaké dopady bude to krupobytí mít kvůli dlouhodobému vývoji počasí, totiž hrozny letos zrají o něco dřív, takže prý bude záležet zejména na tom, jestli je tenhle nečas zasáhl v citlivé fázi vegetačního cyklu. Ale říkají taky, že to krupobytí v tomto případě nedoprovázel silný vítr, takže vinohrady ani pole nejsou, jak bychom řekli, rozcupované, jak to někdy bývá, když se přidá i tenhle faktor.
1: No, ale zase na druhou stranu ty krupy byly veliké, snad velikosti ořechu, takže to určitě napáchalo.
26: Pravda, ořechu nebo švestek.
1: Ano, až tak obrovské. No, ale my jsme v úvodu zmínili českou turistku zasaženou bleskem. Máš informace o tom, v jakém je stavu?
26: Ano, stalo se to v kempu na ostrově Krk. Češku na místě resuscitovali a pak přepravili vrtulníkem do nemocnice Verjece. Ta žena je přes veškerou péči stále v ohrožení života. To Českému rozhlasu potvrdil konzul ve Splitu Štěpán Šantrůček. No a v kontextu tohoto neštěstí tady teď lékaři a odborníci připomínají, jak se před zásahem blesku chránit a jak pomoct člověku, kterého zasáhne. Lékařka nemocnice Verjece, kde se starají o tu českou pacientku, popsala stanici HRT, že v případě této ženy došlo k paralýze svalů odpovědných za spontánní dýchání. Zásah bleskem ale může vedle zástavy srdce a dýchání způsobit i mnoho dalších zdravotních problémů, od ztráty vědomí a křečí přes zlomeniny po popáleniny. No ale právě paralýza systému dýchání je podle odborníků důvod, proč bývá resuscitace člověka zasaženého bleskem náročnější než třeba v jiných případech.
1: No a budou bouřky v Chorvatsku i dnes? Platí opět nějaká varování před extrémním počasím?
26: Počasí se má zlepšit, biometeorologická předpověď pro dnešek je příznivá, v noci má být trochu chladněji, tím myslím kolem 20 stupňů Celsia a spíš o něco méně, takže by se mělo i lépe spát. Ty denní teploty u moře se budou dnes pohybovat od 28 do 30 stupňů a bude ještě foukat silnější vítr. Dopoledne to ještě vypadá tu a tam na přehánky, ale přes den se má vyjasnit. No a výstraha pro celé pobřeží je vydaná před silným větrem, burou, ale jsou to žluté výstrahy, tedy druhý stupeň.
1: A jsou tak silné bouřky na Jadranu obvyklé, nebo je to spíš výjimečná situace a může to třeba souviset se změnou klimatu?
26: Meteorologové z chorvatské hydrometeorologické služby i univerzit dlouhodobě upozorňují, že Jadran patří mezi oblasti Středomoří, které se oteplují velmi rychle. Teplejší moře ale znamená taky víc odpařené vody a tím pádem taky větší potenciál pro prudké konvektivní bouře. Typické jsou ty situace po dlouhých vedrech, kdy potom přechod studené fronty vyvolá velmi rychlý vznik silných bouřek, což je přesně ta situace z uplynulých dní.
1: Tak tolik naše spolupracovnice v Chorvatsku, Tea Veseláková. Děkujeme. Naslyšenou.
26: Hezký den, naslyšenou.
7: Posloucháte ranní vysílání Českého rozhlasu Plus. Na hranice vesmíru se první psi podívali na den přesně před 3/4 stoletím. Voříšci Dezík a Cigán vyletěli na sovětské raketě do výšky přes 100 kilometrů a v pořádku se vrátili na Zemi. Podle odborníku to ale ještě nebyl vesmírný let v pravém slova smyslu.
4: Suborbitální lety, to znamená ty, které jenom překonají 100 kilometrů, nakouknou do kosmického prostoru a pak si je Země přitáhne zpátky.
10: Přibližuje Dušan Majer, šéfredaktor populárně naučného webu Cosmonautics. Na přelomu 40. a 50. let se snažili poslat zvířata na hranice kosmu Sovětský svaz i Spojené státy. Obě země používaly rakety odvozené z německých V2.
13: At 2000 miles an hour.
10: Jenže hranice kosmického prostoru není úplně zřetelná. A právě proto se za opravdové vesmírné lety považují jenom ty, kdy raketa překoná kosmickou rychlost a začne obíhat kolem Země. Oficiální titul prvního kosmického psa tak dostala až v roce 1957 sovětská fenka Laika.
4: Přechod atmosféry do vákua je plynulý. Ta hranice kosmického prostoru je čistě matematicky vypočítaná výška ve většině světa stanovena na 100 kilometrů nad zemským povrchem. Spojené státy tyto mají trošičku jinak, 50 mil, to znamená 80 kilometrů.
10: První pozemská nelétající zvířata, která přežila let i návrat z této výšky, byly až ruští psi Dezík a Cigán.
4: V té době to bylo úplně neznámé prostředí. My jsme nevěděli, jestli živý tvor prostředí snížené gravitace, jestli bude schopen vůbec dýchat.
10: Sovětské experimentální lety se konaly v utajení. Podrobnosti se veřejnost dozvěděla až v roce 1991, včetně příběhů jednotlivých psích posádek, říká v dokumentu serveru News.ru historik Alexander Galkin.
14: Především to měli být voříšci s prominutím nečistokrevní psy. Byli to nejživota schopnější psy, schopní se přizpůsobit nejrůznějším podmínkám.
10: Sovětští vědci postupně poslali na suborbitální lety desítky psů. Někteří skončili tragicky. Dezík letěl znovu a zahynul pouhý týden po svém prvním letu. Jeho kolegu Cigána už proto podruhé do rakety neposadili. Podle pamětníků byl po vesmírném zážitku zuřivější a když na kosmodromu pokousal generála, jeden z akademiků si ho raději vzal domů. Martin Srb, Český rozhlas.
1: A teď vám řekneme, co vás čeká a nemine, když nás budete poslouchat i po 7:30. Do Srbska míří početná delegace českých podnikatelů. V jakých oblastech se můžou uplatnit a nakolik je můžou zbrzdit specifika balkánského trhu?
7: Odbory na pražském letišti vyhlásily stávkovou pohotovost. Nesouhlasí s tím, že má letiště vést podnikatel Radomír Lašák, kterého vybralo ministerstvo financí. Co konkrétně jim vadí a mají se cestující bát komplikací?
1: A Česko se stalo součástí velkého mezinárodního výzkumu kojení. Co je cílem?
7: Bylo 7:30, před námi jsou další zprávy s Marií Jakšičovou.
21: Český rozhlas Plus.
8: Pěkné ráno. Obvodní soud pro Prahu 7 se dnes bude znovu zabývat žalobou hnutí SPD proti ministerstvu vnitra. Důvodem je zpráva o extremismu za rok 2022, do které rezort SPD zařadil. Hnutí s tím nesouhlasí a požaduje omluvu. Případ obvodnímu soudu k opětovnému projednání vrátil odvolací senát. Kvůli zařazení do zpráv o extremismu podalo SPD víc žalob. Ve Venezuele zemřeli 3 lidé na nákazu hantavirem. Dnes to potvrdilo venezuelské ministerstvo zdravotnictví s tím, že další 2 podezřelá úmrtí prověřuje. Tyto 2 případy ale nemají podle úřadů mezi sebou žádnou souvislost a nepotvrdilo se, že by se nákaza šířila kvůli kontaktu mezi lidmi. Hantavirus se objevil v dubnu na výletní lodi MV Hondius, která mířila z Argentiny do Evropy. Tehdy 3 lidé zemřeli a potvrzených případů bylo 12. Antidopingový výbor České republiky by měl od ledna příštího roku rozšířit svou působnost. Navrhuje to ministr pro sport, prevenci a zdraví Boris Šťastný z hnutí Motoristé sobě. Vedle dopingu by se měl výbor, který je příspěvkovou organizací Národní sportovní agentury, začít zabývat dalšími negativními jevy ve sportu, jako jsou třeba manipulace výsledků sportovních soutěží a také bezpečností sportu a prevencí diváckého násilí. Šťastný chce, aby novelu sněmovna schválila ve zkráceném projednání. Spojené státy zavedou cla na generická léčiva až od srpna 2028. Do té doby bude clo na toto zboží nulové. Americký prezident Donald Trump to oznámil na své síti Truth Social. Farmaceutické firmy mají podle něj 2leté období využít pro vybudování výrobních kapacit ve Spojených státech. Po uplynutí této doby vzroste clo v prvním roce na 100%, později na 200%, dodal Trump. Přesně před rokem 22. července zemřel anglický zpěvák Ozzy Osbourne, přezdívaný jako princ temnoty. Na jeho počest dnes město Birmingham pořádá takzvaný Ozzy den. Jde o bezplatnou oslavu frontmana kapely Black Sabbath. Návštěvníci si budou moct prohlédnout památky spojené s hudebníkem, navštívit živá vystoupení nebo výstavy věnované Osbourneově kariéře, informuje web BBC. Na dálnici D1 směrem z Prahy na Brno se zdržíte v koloně před omezením u sjezdu na Bratislavu. Zdržení asi 15 minut. Na příjezdu do Prahy po dálnici D7 čekejte zdržení před omezením u letiště. A v Praze jsou kolony v obou směrech na okruhu, na Štěrboholské spojce, na pražském okruhu před sjezdem na Ořech a na jižní spojce směrem na Štěrboholy. Tam se stojí za nájezdem ze Spořilovské kvůli nepojízdnému kamionu v pravém pruhu. A pomalu se taky jede od sjezdu na Pankrác až na Barandovský most do Dobřížské ulice. Tam je to minimálně na 20 minut. Dobře dojďte. Vstáváte do teplot kolem 7 až 12 stupňů a ráno bude polojasné až jasné. Během dne bude přibývat oblačnosti a odpoledne a večer se zejména na severu území vyskytnou přehánky. Nejvyšší teploty budou 19 až 24 stupňů. Takové byly zprávy, teď pokračuje ranní vysílání s Martinou Maškovou a Tomášem Pavlíčkem.
21: Posloucháte Ranní plus.
7: A ten pokračuje 4 minuty po 7:30. V Srbsku bude příští vodnech podnikatelská mise, kterou povedou premiér Andrej Babiš a vicepremiér a ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček, oba z hnutí ANO. Cestují s nimi zástupci 34 firem. Nové obchodní nebo investiční příležitosti se tam nabízejí například v dopravě, energetice či zdravotnictví. Předmětem schůzek mise budou ale třeba také digitální nebo herní technologie. Obchodní delegaci povede Jan Rafaj, prezident Svazu průmyslu a dopravy. Dobré ráno.
15: Dobrý den.
7: Obrat vzájemného obchodu Česka se Srbskem už v posledních letech výrazně rostl. Čím to je, s čím to souvisí?
15: Tak je to perspektivní krajina, která je nedaleko od nás, slovanský jazyk. V minulosti jsme s bývalou Jugoslávií měli velmi úzké vztahy. Bylo to náš tradiční trh, máme tam mnoho vazeb, jak říká minulosti, a navíc vlastně Srbsko v tuto chvíli se snaží a pracuje na tom, aby se stalo postupně členem, dalším členem Evropské unie, to znamená o to více příležitostí ti, kteří budou mít své zájmy vybudované, již není, tak o to lépe pro to následující období.
7: Do Bělehradu směřuje třeba nabídka tramvají, autobusu, trolejbusu, takže jste se už trochu také zmínil o té nostalgii. Hraje v tom roli to, že tam jezdili československé tramvaje?
15: Ano, právě ta zkušenost s českými výrobky v bývalé Jugoslávii, v tomto případě v Srbsku, je veliká, proto ta zkušenost i dneska se Škoda Transportation je velmi dobrá. Máme tam spoustu aktivit, nejenom v této oblasti, ale i v oblasti strojírenství, naše stroje, výrobní technologie, jako je třeba to z Wandsdorf, jsou to známy, nebo například pumpy od Sigma Groupu, ale v tuto chvíli tam rozvíjíme i nové biznesy, které jsme dříve možná nebyly tak v nich zakotvení, jako je biznes zdravotní techniky, Linet je prezentován v tom samotném místě, ale to, co bude možná taky zajímavé, tak součástí té delegace je taky nově zvolený generální komisař pro to takzvané malé expo, které bude příští rok. No a tam se budeme snažit prezentovat českou zemi i v těch nejnovějších trendech a technologiích, jako je space, jako je letectví, protože to naše zaměření toho, ta expozice bude právě tímto směrem.
7: A co na ní chystají čeští herní vývojáři?
15: No a samozřejmě digitální technologie je dlouhodobě součástí těch delegací, a nejenom ve herních technologií, ale i takzvaného celého toho fintechu, protože Česká republika je v té oblasti fintechu, služeb, digitálních služeb v oblasti financí a vlastně salesu a podobně velmi silná. A samozřejmě ten gaming jako takový dneska hraje taky významnou roli, že ty příležitosti budeme hledat samozřejmě i Srbsku.
7: Platí, že Srbsko je bránou podnikání na Balkáně vůbec, nebo se jinde promítají různé zájmy, třeba jsou tam menší šance, nebo evropské firmy mají menší šance ve srovnání s Čínou, Ruskem?
15: Tak historicky víme, známe geopoliticky, že vlastně Srbsko hrálo roli, je takovou křižovatkou na Balkán, do Turecka, do celého toho regionu, který není jednoduché vždycky obsluhovat, ale máte pravdu, že právě díky tomu, že Srbsko v současné době není součástí Evropské unie, stálo trošku na pokraji těch zájmů jako takových, tak se snadněji přimklo k jiným subjektům, jako je třeba Čína, a Čína dneska v Srbsku hraje významnou roli, nicméně všude, kde jezdíme po světě, když jsem byl nedávno s prezidentem na delegaci v Argentině a v Chile, tak tam ta stopa čínská byla rovněž významná, to stejné v Africe, to znamená, my se s nimi potkáváme všude a prostě české firmy jsou šikovné, umí uspět i v této soutěži.
7: Jan Rafaj, prezident Svazu průmyslu a dopravy. Děkujeme za rozhovor.
15: Hezký den.
1: Teď máme 8 minut po 7:30, jste naladěni na Hraní plus. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský jmenoval nového hlavního velitele armády. Z funkce odešel generál Oleksandr Syrský a nahradil ho generál Michailo Drapaty. My už jsme ve spojení s naším stálým zpravodajem na Ukrajině Martinem Dorazínem. Dobrý den, Martine.
0: Dobrý den.
1: Tak je to velká změna, to v každém případě. Proč se tedy Zelenský rozhodl vyměnit hlavního velitele ozbrojených sil?
0: Tak v pozadí byla vlastně rekonstrukce vlády, především tedy kvůli neshodám mezi ministrem obrany Michailem Fedorovem a vrchním nebo hlavním velitelem ukrajinských sil, v té době generálem Oleksandrem Syrským. Ten konflikt vlastně vyvrcholil tím, že Zelenský se rozhodl vyměnit, obnovit i vládu, odvolat ministra obrany a zároveň teď i tedy toho druhého aktéra, tedy generála Oleksandra Syrského. Svou roli v tom se sehrál i tlak veřejnosti, která se postavila za Fedorova, o tom ještě možná budeme mluvit později, ale hlavně to byla taková ta nekoordinace věcí mezi ministerstvem, generálním štábem, tam také došlo k výměně ve funkci tedy náčelníka generálního štábu, takže je to nesmírně důležitá věc pro ukrajinskou obranu v těchto velmi těžkých chvílích, ale zároveň i v době, kdy Ukrajina podniká další a další velice přesné cílené a úspěšné útoky na různé cíle v Rusku, na okupovaných územích, na anektovaném Krymu, a je potřeba tedy asi, jak řekl Zelenský, vytvořit nebo obnovit strategii obrany Ukrajiny, a k tomu má sloužit i výměna tedy v čele armády.
1: No, já jsem si díval na Kyiv Post, abych tušil, kdo je Michailo Drapaty. Tam se psalo, že to je ten z těch mladších generálů, je mu asi 43 let. Co více o něm můžeme říct?
0: Je to generál, je to voják, který má v armádě velkou autoritu, kterou si zasloužil už v úspěšné obraně například nebo průlomu do Mariupolu už v roce 2014, tedy ne za této fáze války po roce 2022, ale už tehdy vlastně si vybudoval velice dobrou pozici, velmi dobrou pověst, na rozdíl tedy od Oleksandra Syrského, vystudoval už vojenské školy na Ukrajině, Syrský studoval ještě v Rusku, je to etnický Rus, takže ani to zřejmě nepůsobilo příliš dobře, i když generál Syrský měl nepochybně obrovské zásluhy při obraně Kyjeva, při přípravě kurské operace, při obraně Charkova, což také ostatně oba zmínění už tedy jak prezident Zelenský, tak Michailo Drapaty zdůraznili a poděkovali Syrskému za tu jeho roli, nicméně doba je nová, úkoly jsou jiné, není potřeba vyvíjet konflikty mezi vládou, přesně řečeno ministrem obrany a vrchním velitelem vojsk. Takže Michailo Drapaty, který má velmi dobrou pozici v armádě, velké zásluhy, velel různým důležitým vojenským uskupením, jako jsou skupiny vojsk Krivý Rih, skupina vojsk Charkiv, dále to byla Chortica, velice slavné uskupení ukrajinských vojsk. A zkrátka Zelenský sází na to, že tedy tu armádu a tu komunikaci a koordinaci dá Drapaty jako velice zkušený voják. Navíc má na kontě například i velmi úspěšné osvobození pravobřežní části Chersonu, velmi důležité pro Ukrajinu, včetně Chersonu samotného. Takže je tady velká naděje, že se podaří konsolidovat veškeré síly a soustředit je na ty primární cíle, to znamená obranu země.
1: No a jaký vliv může mít ta výměna jednak vrchního velitele armády, tak i ministra obrany na ukrajinskou obranu vůbec?
0: No, uvidíme ještě, kdo nakonec tedy bude ministrem obrany, jestli se tam opravdu vrátí Fedorov, nebo to bude někdo úplně jiný. Fedorov podporoval Michaila Drapatého. Zdá se, že ta spolupráce mezi nimi byla dobrá, mnohem lepší než s Oleksandrem Syrským. Takže to hlavní, že se sjednotí síly, nebudou se tříštit v různých sporech a různých nekomunikacích mezi resortem obrany, generálním štábem, velením vojsk, jednotlivými skupinami vojsk a podobně. A to právě voják, který je trošku jiný než Oleksandr Syrský, nemá už tu sovětskou zátěž, nenese v sobě, navíc je tedy přijatelný pro ukrajinskou veřejnost i pro vojáky, takže ta situace se zlepší, což ostatně říkal i Volodymyr Zelenský, že cílem je ne ty konflikty nějakým způsobem zahlazovat nebo zastírat, přesněji řečeno, ale prostě je vyřešit a jít dál a pokračovat v těch zásadních úkolech pro Ukrajinu, což je posílení protivzdušné obrany, pozemní operace, ty dalekonosné sankce proti Rusku. No a jako si sám říkal, tak Drapaty je také mladším, generaci asi mladším než Syrský, takže má i jinou energii a jinou strategii, jinou představu o vedení války a spolupráci jednotlivých složek.
1: Tak právě Drapatého podpořil i zmíněný Michailo Fedorov, odvolaný ministr obrany, ale Ukrajinci pokračují v protestech proti jeho odvolání. Proč požadují jeho návrat do čela rezortu?
0: To byly ano, a jsou to tisíce lidí v různých městech od Kyjeva přes západní Ukrajinu až tady po Oděsu, střední Ukrajinu, opravdu lidé, především mladí lidé, vycházeli tedy podpořit ministra Fedorova, bývalého ministra Fedorova, protože se jim zdálo, že to, co dělá velmi dobře, to ten důraz na digitalizaci, na transparentnost armádních zakázek, že byl člověkem na svém místě, ale oni zároveň požadovali i odchod Oleksandra Syrského, takže tato podmínka vlastně byla splněna a jestli ty demonstrace budou pokračovat, to uvidíme v průběhu dneška. Jestli tedy se podaří tu situaci uklidnit, bude to jakési přijatelné východisko, jak pro ty protestující, kde je mnoho mladých lidí, ale také váleční veteráni třeba je organizovali právě tyto protesty, takže uvidíme, jaká bude jejich reakce už dnes třeba.
1: Tak budeme to sledovat, protože i bylo řečeno od prezidenta, že Michail Fedorov bude mít nějakou důstojnou pozici ve vládě. Pro tuhle chvíli děkuji našemu stálému zpravodaji na Ukrajině Martinu Dorazínovi. Naslyšenou.
0: Děkuju taky.
7: Posloucháte Ranní plus ve 7:45. Česko je součástí velkého mezinárodního výzkumu kojení. Cílem je zjistit, jaké konkrétní chemické látky přitahují novorozence k prsu. V budoucnu by se daly tyto sloučeniny vyrábět uměle a používat třeba při nastartování kojení u nedonošených dětí. Do české části výzkumu se zapojilo 200.

0: Oblastím, jestli se nechci účastnit studie při potvrzení těhotenství.
1: Co vás motivovalo? Třeba i vaše profese?
0: Určitě, já jsem zdravotní sestra a myslím si, že je dobrý získávat informace z adekvátních zdrojů a nejen tak někde online.
1: A vy ještě nekojíte? Jste zhruba v druhé polovině těhotenství?
0: Přesně tak.
1: A kdy máte termín porodu?
0: 7. listopadu.
2: Tady máme pumpu, která do celého toho systému vtahuje vzduch. Potom je tady plastový klobouček, který se přikládá na prso, kde sbíráme ten vzorek, který nás zajímá nejvíc. Už zapnu tu samotnou pumpu. Běží na velmi malý tlak, takže vlastně žena by neměla nic cítit. Takže by to tam mělo jenom ležet těch 10 minut, po kterých se odebírá ten vzorek.
1: Tak a teď bude přímo odebírání z prsního dvorce.
2: Netlačí.
0: Netlačí.
1: Daniela drží bílý klobouček s hadičkami a přikládá ho Brigitě. Teď přístroj brčí. Takže Brigito, 10 minut, cítíte něco?
0: Ne, necítím nic.
1: Cílem je tedy identifikovat chemické látky, které by pak šlo třeba uměle vyrobit a používat při nastartování, kojení třeba u nedonošených dětí?
2: Například, když se dítě nemůže přisát nebo podobně.
1: 4 minuty, dá se to, Brigito?
0: Jo, je to v pohodě, nic necítím.
1: Vy chcete kojit?
0: Ráda bych.
1: Máte nějaký odhad, třeba jak dlouho budete chtít kojit?
0: To zatím ještě vůbec ne. Zatím jenom den po dni. Takže když začneme a rozkojíme to, tak budu ráda a pak uvidíme, co bude dál.
1: Brigita je zhruba v nějakém 22. týdnu těhotenství. Proč je pro vás důležité odebírat ty látky ještě předtím, než ona začne fakticky kojit?
2: Vlastně v tom 16. týdnu těhotenství probíhá období první laktogeneze a my se snažíme zjistit, kdy se tato látka začíná produkovat tím tělem a jak se mění její koncentrace.
1: Danielo, vy používáte i nářadí, takové instalatérské, vy si utahujete u hadičky matice?
2: Používám kleště, přiděláváme takovou kovovou skumavku, aby to nikde neunikalo, tak je potřeba to pořádně utáhnout na obou koncích a potom my posíláme tyhle skumavky na analýzu do Německa.
1: A tam vlastně v Německu pracují výzkumníci se stejným typem měření, které se používá třeba při monitoringu kvality ovzduší, je to velmi citlivá záležitost.
2: Jinak se obvykle věnují právě výzkumu ovzduší a atmosféry.
1: Tak vy máte druhý odběr z celkových 7, všechno v pořádku?
0: Ano, všechno v pořádku.
1: A ten poslední odběr, ten bude, až budete mít zhruba 9měsíční dítě.
0: Ano, je to tak.
1: To je ukázka průběhu české části mezinárodního výzkumu kojení. Veronika Hlaváčová, Český rozhlas.
3: 11 minut před 8 hodinou se přesuneme do světa ekonomiky. Americký prezident Donald Trump oznámil, že Spojené státy zavedou od srpna 2028 cla na generická léčiva. Ve druhém roce fungování by měla vzrůst na dvojnásobek. Farmaceutické firmy by nyní počínající dvouleté období nulových cel měly podle Trumpa využít k budování výrobních kapacit ve Spojených státech.
4: Zbrojařská a strojírenská skupina Czechoslovak Group bude v americkém státě Wisconsin sériově vyrábět proudové motory pro drony. První montáž motoru má začít za několik měsíců a výroba příští rok.
3: Zadlužení Evropské unie se dál zvyšuje. V prvním letošním čtvrtletí dosáhlo téměř 83% HDP a bylo tak vyšší nejenom proti předchozímu čtvrtletí, ale i meziročně. Podle předběžné zprávy Eurostatu je zadlužení zemí platících eurem ještě vyšší. Zadlužení České republiky je zhruba 44% HDP.
4: Zaměstnanci pražského letiště jsou od včerejška ve stávkové pohotovosti. Odborové organizace jedí vyhlásili, protože se obávají o budoucnost letiště a reagovali tak na rozhodnutí ministerstva financí, podle kterého má v čele letiště být podnikatel Radomír Lašák už od srpna. Další detaily má kolega Jiří Kordík. Ještě jednou vítej.
5: Dobré ráno.
4: Proč mají odboráři problém s Radomírem Lašákem?
5: Oni jako rizikové vidí, že podnikatel Radomír Lašák vedl v minulosti České aerolinie a to v dobách jejich úpadku. Dopravce se tehdy potýkal se špatnými hospodářskými výsledky. Ty obavy potvrzuje třeba i šéfredaktor webu z dopravy.cz Jan Sůra, který historii podnikatele přibližuje.
6: Tak pan Lašák je v podstatě jedním z těch strojců toho, proč České aerolinie zanikly. On je převzal v nepříliš lehké situaci po panu Tvrdíkovi, ale místo toho, aby tu situaci a ten kritický stav dopravce nějak dál řešil, tak namísto toho ještě prohluboval ztráty.
5: Nejdále jenom o tohle odboráři mají ještě další výhrady.
4: Jaké?
5: Třeba doteď neví, proč ministerstvo financí vybralo ze všech kandidátů zrovna Lašáka, taky na základě

0: čeho se rozhodovalo. Předsedkyně odborové organizace Vlasta Palová zmínila taky obavy z privatizace.
1: Také proto, že pronikly různé informace i od premiéra, že by bylo na stole prodej části letiště. Takže toho se zaměstnanci dost obávali, takže proto jsme vlastně k tomuhle přikročili.
0: To ale pak popřela ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO, která s odboráři se setkala a jednala s nimi.
2: Oni se nejvíc báli o nějakou privatizaci letiště, že existuje zákon o letišti. V tom zákoně je napsáno, že letiště Praha je strategickou firmou, která nesmí být privatizována, že by se muselo jednat o změnu zákona. Takový zákon nepřipravujeme.
0: Alena Schillerová řekla, že pokud by letiště Praha někdy mělo vstoupit na burzu, tak by to muselo mít naprosto jasné ekonomické odůvodnění. Muselo by to znamenat, že letiště potřebuje impuls k dalšímu vývoji.
3: Na čem se tedy odboráři domluvili s ministryní financí?
0: Ministryně financí řekla, že ani po včerejším jednání nezvažuje, že by ještě na poslední chvíli nastaly změny. Lašák podle ní má nastoupit do funkce už v srpnu a zaslouží si dostat šanci.
2: Já jsem požádala odboráře, aby mu dali šanci. My jsme se domluvili na tom, že by měl dostat nějakých 100 dnů a pak se zase sejdeme. Budeme se o tom bavit.
0: Schillerová pak dodala, že z jednání odchází s dobrým pocitem, o odborářích se to ale říct nedá. Vlasta Palová za odbory dodala, že teď budou po dohodě čekat na první kroky nového šéfa Lašáka, se kterým se i setkali a který jim slíbil, že nebude propouštět zaměstnance a ani neuvažuje o odprodávání části letiště. Pokud své sliby nedodrží, tak údajně přijde na řadu stávka. Důležité pro cestující je, že v tuto fázi není nějak omezený provoz letiště. To říká mluvčí Denisa Hejtmanková.
4: Letiště funguje ve standardním režimu a cestující se nemusí obávat nějakých omezení jak při příletu, tak při odletu.
0: Víc vedení letiště celou situaci nechtělo komentovat.
3: V souvislosti stávkové pohotovosti zaměstnanců pražského letiště zejména jsme probrali s kolegou Jiřím Kordíkem. Děkujeme.
0: Hezký den.
5: A teď už 6,5 minuty před 8 hodinou je na řadě ranní komentář. Ten dnešní připravila Tereza Zavadilová ze serveru Newstream.cz a zaujala ji debata nad exkluzivním přístupem k informacím, které za 100 000 dolarů nabízí americký prezident Donald Trump.
6: Martha Stewartová je i nyní coby osmdesátnice na vrcholu sil i kariéry. Lifestyleová vydavatelka, americká televizní celebrita s polskými kořeny, která byla influencerkou dávno před érou sociálních sítích, kdy si správně vsadila na budoucí popularitu kuchařských show a rad ohledně domácnosti. Díky tomu je jednou z velmi mála self-made miliardářek. A vždy byla v srdci spíš akciovou spekulantkou než hospodyní. A tahle vášení dostala i do vězení. Americká ikona domácího štěstí si odseděla 5 měsíců za podíl na takzvaném insider tradingu, tedy zneužití důvěrných informací při obchodování s akciemi. Vězení natvrdo a další půlrok v domácím vězení dostala za to, že jí makléř poradil prodat akcie farmaceutické firmy, o níž měl informace, že jí úřady neschválí důležitý lék. Stewartová byla asi nejslavnější americkou vězenkyní za tento čin, ale v 21. století padaly i mnohem tvrdší tresty. Portfolio manažer fondu SAC Capital shodou okolností také za informace o schválení léku použité k prodeji akcií dostal v minulé dekádě 9 let vězení. Před 2 lety na veřejnost vyplul šťavnatý případ manžela manažerky British Petrol. Muž poslouchal telefon své ženy pracující z domova, že BP plánuje koupit jednu menší firmu. Tajně nakoupil její akcie a odseděl si 2 roky. Insider trading je trestným činem v Americe i v Česku. Logiku to má, aby burza fungovala, potřebuje, aby její účastníci měli symetrické informace, jinak by jí nikdo nevěřil. Manipulace s neveřejnými informacemi se trestá. Přesto se v poslední době jakoby rozvolnila pravidla, nebo možná lépe, pro někoho platí a pro jiného ne. V celku silně za využívání důvěrných informací pro vlastní obohacování kritizován kruh kolem prezidenta Trumpa, včetně jeho nejbližší rodiny. Vyšlo třeba najevo, že jeho synové Eric a Donald mladší, kteří po vstupu do úřadu převzali řízení otcova investičního fondu, do něj nakupovali akcie Apple, Nvidia či Amazonu těsně před prezidentovým rozhodnutím o pozastavení čínských cel a skasírovali pořádný zisk. Abychom byli spravedliví, Trumpova rodina není jediná, na kom kdy zůstal s tím podezření. Týkalo se to řady kongresmenů, včetně demokratky Nancy Pelosi. Jejichž rodinní příslušníci čile obchodovali s akciemi, o nichž mohli mít důvěrné informace. A Donald Trump jde klasicky ještě dál. Oznámil nedávno plán, že za $100,000 měsíčně si budou moci uživatelé koupit prioritní přístup k desítce nejvlivnějších účtů, včetně jeho osobního, na sociální síti True Social. A to ve chvíli, kdy se řeší etika takzvaných predikčních trhů. Existuje řada signálů, že právě na predikční trhy chodí vydělávat lidé z okolí politiků či vrcholových manažerů. Média vystupovala účty s podezřele vysokou úspěšností, které sázely na přesné termíny celních rozhodnutí nebo geopolitických kroků nebo na konkrétní fráze v prezidentských projevech či politická rozhodnutí těsně předtím, než zazněla veřejně. A že je $100,000 za přístup k prezidentské síti vysoká cena, jak se to vezme? Na automatizovaných trzích je i rozdíl v řádu milisekund obrovská výhoda. Robot stihne nakoupit nebo prodat akcie, dluhopisy či ropu za $100,000,000 a inkasovat je dřív než širší trh. Jestli tohle není insider trading pro vyvolané, tak už nic. Lamentovali komentátoři i diskutující pod články. Jenže spíše než insider trading, z toho bude nový normál pro vyvolené. Prezidentova nabídka se obrací na investiční fondy. A když to zaplatí jeden, budou muset všichni. Rodinná firma prezidenta bude kasírovat, ať se to Wall Streetu líbí či ne. A protože přímo na prezidenta se federální zákon o střetu zájmu nevztahuje, nikdo s ním asi neudělá nic. Zákony proti insider tradingu odrážejí spíše realitu 20. století. Odposlouchávaných telefonů a předávaných obálek, nikoli hypertechnických zařízení a rozptýlené odpovědnosti. Marta Stuartová a Donald Trump se kdysi coby popkulturní ikony a televizní podnikatelé potkali mnohokrát, dokonce hostili stejnou TV show. Nemají se ale rádi, prezident o ní říkal, že nemá charisma a ona o něm, že nemá morálku.
5: Tak to byl ranní komentář Terezy Zavadilové ze serveru newstream.cz.
7: Interview Plus. Hamas si po 2 letech zvolil nového vůdce Chalíla Haju. Změní nějak strategii palestinského hnutí? V jaké kondici je Hamas po 2 letech války? A může ho někdo po říjnových volbách vystřídat ve zprávě nad pásmem Gazy? Na to se zeptám blízkovýchodního experta Břetislava Turečka.
8: Interview Plus Pavlíny Nečáskové dnes po 11:30 na Plusu.
3: A z dalšího scénáře našeho dopoledního vysílání vybíráme, tak například 10 minut po 10. hodině si i u nás na Plusu můžete poslechnout Vinohradskou 12. Rusové žízní po benzínu. Stojí kvůli němu fronty na čerpacích stanicích, předbíhají, perou se. Proč se jim nedaří odolávat ukrajinským útokům na rafinérie a mají nedostatek pohonných hmot? A nehrozí, že budou úplně na suchu? Toto téma si vybral kolega Matěj Skalický pro rozhovor s Petrou Procházkovou, novinářkou se zaměřením na postsovětský prostor z deníku N.
5: No a v 11 hodin 10 minut začíná místo činu, pomníky a jejich vyšetřování aneb Otýlie Vranská, jak se postupuje při objasňování starého případu. Bude mluvit ředitel Muzea policie České republiky Radek Galaš.
3: V 8 hodin vstupujeme do další hodiny ranního Plusu ve středu 22. července. U mikrofonu zůstávají Martina Mašková
5: a Tomáš Pavlíček.
7: Český rozhlas Plus.
5: No a tady jsou témata, která budou příštím minutám dominovat. Jak silné důkazy mají žalobci v procesu proti bývalému venezuelskému vůdci Nicolasi Madurovi?
3: Nakolik mění Maďarsko s novou vládou podobu médií?
5: A v Česku se prodalo za první pololetí 2x víc ojetých elektromobilů než loni. O čem vypovídá tenhle trend?
3: Základní orientaci v obsahu této hodiny máte. Předtím je tu nezbytný zpravodajský přehled od Marie Jakšičové.
9: Dobré ráno. Hlavním velitelem ukrajinské armády se stal Michailo Drapaty. Ten dosud vedl společné síly, které koordinují operace různých vojenských sil. V čele celé armády nově nahradil dosavadního velitele Oleksandra Syrského. Změnu oznámil prezident Volodymyr Zelenský, který zároveň poděkoval Syrskému za jeho práci.
10: Fakt, že Oleksandr Syrský...
0: Je faktem, že Oleksandr Syrský dosáhl pro Ukrajinu významných úspěchů při obraně Kyjeva, v ofenzivní operaci u Charkova i v kurské operaci. Ušli jsme dlouhou cestu. Obrana Ukrajiny pokračuje a každý voják si zaslouží náležitou úctu. Jsem vděčný Oleksandru Syrskému i každému z našich bojovníků za to, že Ukrajina zaujímá na frontě silnou pozici.
10: Za silní frontové pozici Ukrajiny.
9: Ukrajina za posledních 48 hodin zasáhla v Černém a Azovském moři 13 ruských plavidel. Dnes to na síti Telegram oznámil velitel ukrajinských dronových jednotek Robert Brovdy, známý pod přezdívkou Maďar. Ruské ministerstvo obrany mezitím ohlásilo, že jejich síly v noci zaútočily v ukrajinské oděské oblasti na přístavy, zasáhly dvě lodě a také nádrže s palivem a mazivem. Zástupci Českého ministerstva dopravy se dnes v Chorvatsku setkají s vyšetřovateli tragické nehody poblíž Splitu. Při srážce české jachty a chorvatského katamaránu tam v polovině června zemřeli 4 Češi. Podle serveru iRozhlas chtějí české úřady zjistit k vyšetřování nehody nové informace.
11: Chorvatské úřady přizvaly české ministerstvo dopravy k vyšetřování na jeho žádost. Nehodu dál prověřuje tamní agentura pro vyšetřování nehod spolu s policií. Soud ve Splitu zatím poslal do vazby 33-letého prvního důstojníka katamaránu. Vyšetřovatelé ho podezírají z toho, že při plavbě neměl zapnutý radar ani výstražný systém. Podle policie jel taky příliš rychle a nevěnoval dostatečnou pozornost situaci na moři. Důstojník odpovědnost za nehodu s lodí českých turistů odmítá. Jan Duchoslav, Český rozhlas.
9: Americká celní správa už vrátila některým českým firmám cla, která letos v únoru nejvyšší soud Spojených států označil za nezákonná. Celkem by české firmy mohly podle odhadu agentury CzechTrade žádat zpět až 14 miliard korun. Týkat se to bude možná i stovek společností z Česka. Jejich přesný počet není podle Pavla Eichnera, ředitele regionálního centra CzechTrade v Chicagu, možné říct.
12: Ale týká se to v podstatě každého, kdo v období od loňského dubna do letošního února na americký trh vyvážel a na jehož produkty tehdejší plošná cla dopadla. Možná se tento okruh ještě rozšíří i na později vyhlášená cla, která jsou ještě stále předmětem soudních sporů.
9: Podle Eichnera se cla dotkla všech oborů od strojírenství a zbrojní výrobu přes zdravotnictví až po design.
13: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
9: Pařížské muzeum Louvre otevírá Apollónovu galerii. Zloději z ní loni v říjnu ukradli královské šperky v hodnotě. Přes 2 miliardy korun. Vzácné náhrdelníky, diadémy a brože se dosud nepodařilo najít.
14: Le casse du siècle.
15: Televize France 24 označila vloupání za krádež století. Zloději využili pracovní plošinu, dostali se na balkon, bruskou rozřezali dveře a následně i vitríny, ze kterých ukradli vzácné šperky, které nosily například královna Marie Amálie nebo císařovna a manželka Napoleona Bonaparta Marie Luisa. Korunu císařovny Evženie zloději vytrousili a je v rukou restaurátorů. Tento i další artefakty z Apollónovy galerie chce muzeum umístit do zabezpečeného sálu bez oken. Galerie se tedy otevírá prázdná. Návštěvníci v ní budou moct obdivovat nástěnné malby a zdobené stropy ze 17. století. Z Paříže Martin Balucha, Český rozhlas.
9: Americký prezident Donald Trump schválil jadernou dohodu se Saudskou Arábií pro civilní využití jádra, informovala o tom agentura AP. Trumpova administrativa se chystá dohodu předložit kongresu. Dokument podle agentury neobsahuje omezení pro obohacování uranu nebo opětovného zpracování použitého jaderného paliva. Spolupráce mezi Washingtonem a Riádem na rozvoji jaderné energetiky pro civilní účely by měla trvat 30 let. Filozofická fakulta Univerzity Karlovy chce zrušit samostatný ústav translatologie. Výuka překladu a tlumočení by se měla přesunout pod několik jazykových kateder. Vedení fakulty krok vysvětluje nutností šetřit. Zaměstnanci i studenti se proti plánu ohradili v otevřených dopisech a varují, že by mohl oslabit výuku. Podle Anešky Charvátové z ústavu translatologie má samostatné pracoviště význam hlavně proto, že budoucím překladatelům a tlumočníkům zajišťuje specializovanou přípravu.
16: Je to vlastně jediné ucelené translatologické pracoviště v České republice. Tou výhodou u nás je to, že se sice studuje 5 různých jazyků, ale řada předmětů je průřezová nebo společná: teorie tlumočení, základy tlumočení.
9: Zaměstnanci i studenti teď připravují argumenty pro akademický senát fakulty, který změnu projedná v září. Posloucháte zprávy Českého rozhlasu Plus. Majitelé historicky významných budov v Praze můžou ode dneška požádat o dotaci na rekonstrukci. Společenství vlastníků nebo cílů.

0: Církve z peněz zaplatí například opravu fasád a odstranění nelegálních grafity nebo zrestaurování střech a oken v pražské památkové rezervaci. Celkem na to hlavní město vyčlenilo bezmála 48 milionů korun. Dotace může pokrýt maximálně 65% nákladů. Požár 34. budovy v bývalém baťovském továrním areálu ovlivní letošní městskou rychlostní zkoušku automobilových závodů Barum Czech Rally Zlín. Ta se koná v termínu od 14. do 16. srpna. Samotná trať páteční rychlostní zkoušky, na kterou každoročně míří desítky tisíc diváků, se měnit nebude. Změní se ale podmínky pro diváky, kteří se nedostanou do míst poblíž vyhořelé budovy 34, odkud dříve mohli bez problémů závody sledovat. Pokračuje mluvčí závodu Roman Ordelt.
1: Nebude přístup těch diváků, tuším, že to je z té ulice Vavrečková, čili tam má nějaká služba, nějaká agentura dát veliký plot, takže z toho důvodu to tam nebude.
0: Jak to vypadá na silnicích? Na dálnici D1 směrem z Prahy na Brno vjedete do kolony za Kývalkou. Na pražském okruhu čekejte kolony v obou směrech, hlavně u letiště. V Praze na jižní spojce se zdržíte směrem na Smíchov a pomalu se jede v Novopatské před omazením ve Kbelské. Šťastnou cestu! Dnes bude jasno, odpoledne se bude zatahovat a přijdou také místy déšť. Nejvyšší teploty 19 až 24 stupňů, na jižní Moravě až 26 stupňů. To byly zprávy a teď pokračuje vysílání Martiny Maškové a Tomáše Pavlíčka.
2: Posloucháte Ranní plus.
3: Marie Jakšičová to řekla přesně, není skoro co dodat, leda čas je 8 hodin a 8 minut. Svržený venezuelský prezident Nicolás Maduro a jeho žena Cilia Floresová se dnes po třetí postaví před federální soud na Manhattanu. Čelí obžalobě z narkoterorismu a pašování kokainu do Spojených států. Americké síly zadrželi v lednu při operaci přímo v Caracasu. Co je u soudu čeká a jaká je teď situace ve Venezuele, to už probereme tady osobně ve studiu s naší zpravodajkou ve Spojených státech Janou Ciglerovou, toho času v Praze. Vítej.
4: Dobré ráno.
3: Dnešní slyšení je třetí v pořadí, ale bylo odložené. Tak proč a co je tentokrát na programu?
4: Je to taková kuriozita, Tomáši, protože prokuratura požádala o přesunutí kvůli fotbalovému mistrovství světa.
3: Toto líbe vším.
4: Finálový víkend se hrál na stadionu, který byl jenom několik kilometrů od té manhattanské soudní budovy, takže bezpečnostní složky sebereflektivně uznaly, že nebyly schopné zaručit bezpečné jednak ochranu šampionátu a jednak bezpečný převoz vlastně nejstřeženějšího vězně teď ve Spojených státech.
3: Tak ještě, že nehrála Venezuela, ale Argentina, to by bylo ještě dramatičtější. No ale ty jsi mluvila s několika Venezuelany, co na vývoji ve své zemi říkají?
4: Mluvila jsem například s kadeřnicí Gabrielou, která říká, že tam má rodinu, se kterou je v kontaktu, ostatně poslechněme si ji.
5: Claro, otras me dicen que está mejor que antes.
4: Ona říká, že se pro ně změnilo hlavně to, že je teď všechno ještě dražší, než bylo dřív, ale že zároveň věří, že v její zemi budou svobodné volby, že v nich bude kandidovat Maria Corina Machadová, která má plnou podporu většiny Venezuelanů, se kterými jsem mluvila, a popisovala mi i určité napětí, které teď tu zemi definuje. Na jedné straně je úleva, že je Maduro pryč, to je pořád trvá, ale na druhé straně je určitá netrpělivost nebo možná obavy z toho, že ta svoboda, na kterou čekali, že pořád nepřišla.
3: No jenže ty naděje kadeřnice Gabriely asi budou zklamané, protože ty volby vypsané na 28. července se mají konat právě bez hlavní vůdce opozice Marie Coriny Machadové. Jak to?
4: Protože formálně pořád platí zákaz, který jí dal Madurův režim v roce 2024 a to ten jí na 15 let diskvalifikoval z veřejných funkcí. No a samozřejmě úřadující prezidentka Delcy Rodriguezová, která je nástupkyní a bývalou pravou rukou Nicolase Madura, tak ten zákaz nechala v platnosti. A k tomu se ještě předává jedna překážka a to je, že Machadová je prostě od prosince v exilu. Ona odjela do Norska převzít si Nobelovu cenu míru a od té doby vlastně ten návrat pro ní znamená určité riziko zatčení. Takže vzniká taková paradoxní situace, že Maduro sedí v americké vazbě, volby vypsané na 28. července se ale konají podle pravidel, které určoval ještě jeho režim.
3: No, úřadující prezidentka Delcy Rodríguezová otevřela ropný průmysl americkým investorům a Trumpova administrativa ji chválí, zatímco řeči o svobodných volbách spíš tlumí. Tak vyměnil Washington demokracii ve Venezuele za ropu?
4: Kritici říkají, že se přesně toto stalo, že Rodríguezová vlastně otevřela ten venezuelský ropný průmysl americkým investorům, Trump i jeho lidé ji veřejně chválí, ty řeči o těch svobodných volbách spíše brzdí, ale Bílý dům to rámuje jinak. Bílý dům říká, že stabilita je první krok, ropa zaplatí obnovu a volby přijdou, až když to bude bezpečné, jenže to je podle kritiky zase přesně ten argument, kterým se odkládaly volby v jiných zemích a pak nikdy nepřišly.
3: No, Rodríguezové po červnových zemětřeseních nedůvěří už 2/3 Venezuelanů. Machadová slibuje, že se do konce roku vrátí z exilu. Tak co by se stalo, kdyby se opravdu vrátil?
4: Tak to je otázka, kterou si teda klademe nejen my tady ve studiu, ale i celá Latinská Amerika, protože Machadová slibuje návrat do konce roku, slibuje svou kandidaturu. Možné scénáře jsou dva. Ten optimistický, to je, že tlak ulice, ekonomiky a nakonec teda i Washingtonu donutí přechodnou vládu k dohodě a Machadová se skutečně stane tváří té tranzice země. A ten druhý, možná bychom mohli říct realističtější, je, že ta moc, která právě ochotnala ropné peníze, ji nechá zatknout nebo znovu nějakým způsobem vytlačit a Venezuela se vrátí tam, kde byla, jenom s jinými jmény. A to, který z těch scénářů se naplní, o tom se bude právě rozhodovat částečně i dneska po 6. hodině našeho času v té manhattanské soudní síni.
3: A my to budeme sledovat i s naší zpravodajkou ve Spojených státech Janou Cíglerovou. Jano, děkujeme za návštěvu ve studiu a za tvoji analýzu. Naslyšenou.
4: Hezký den.
3: No a na lince je teď i vedoucí Iberoamerického centra Metropolitní univerzity Praha Kateřina Březinová. Vítám vás, dobrý den.
6: Dobrý den.
3: Co vlastně, my už jsme tady něco slyšeli, ale co vlastně změnila od zadržení Madura prozatímní prezidentka Delcy Rodríguezová?
6: No, dalo by se krátce odpovědět, že všechno a nic. Ono vlastně to, co se nejvíce změnilo, toto všechno, znamená jasné přeznačkování vztahů mezi Caracasem, hlavním městem Venezuely, a Washingtonem. To znamená ta zahraničně politická orientace Venezuely, která byla přinejmenším od vítězství Huga Cháveze a vlastně zakladatele toho socialismu pro 21. století, který se pokoušeli budovat ve Venezuele posledních 25 let přibližně, tak vlastně od té doby oni měli dost špatné ty vztahy s Washingtonem a tam nastal právě ten největší rozdíl. Fronty zástupců ropných společností ze Spojených států amerických teďka vlastně plynou do Caracasu, jsou tam i různí vlastně zástupci Trumpovy administrativy, takže v tomto je největší rozdíl. Ale co se naopak změnilo velmi málo, nebo téměř vůbec, je, že po 3. lednu, kdy se vlastně ze země, z Venezuely, podařilo vlastně vyzobnout toho Nicolase Madura a jeho manželku, tak všechno ostatní zůstalo na svém místě a Delcy Rodríguez, pravá ruka Madurovy vlády v posledních mnoha letech, tak postupuje tak, že nejsou žádné kroky, které by vedly k demokratizaci, ale spíš jakoby k posílení té její pozice a k takovému jako mírnému přeznačkování těch bezpečnostních elit v zemi. Jo, nejlepší příklad je ministr vnitra Diosdado Cabello, který byl vlastně takový jako kandidát, aby se stal tím nástupcem Cháveze po té, co zemřel, nestalo se. To je velmi vlivný muž a ten je furt na svém místě.
3: Ano, ono se také diskutovalo o tom, že on se vyfotil i se zástupci z americké administrativy, na místě s generály a tak dále, to bylo velice kritizováno. No a ten vztah prostě třeba ministra zahraničí Marka Rubio a Delcy Rodríguezovou je opravdu až kuriozní, protože oni si píšou různé drby, přání k narozeninám, selfiečka přes WhatsApp, ale Rubio údajně rozhoduje o financích, schvaluje jí, kdo má a kdo nemá být vládě a tak dále. Mluví se o něm jako o místo králi. Čím vlastně drží Američané Rodríguezovou v šachu?
6: No, já si myslím, že je to takový cukr a bič, ale oni v zásadě 3. ledna měli Rubio s Delcy Rodriguezovou delší telefonát. My samozřejmě nemáme jeho přepis, ale v zásadě se zdá, že to zpravodajství nebo poselství bylo, budeš buď spolupracovat, anebo se připrav na další vojenskou a soudní americkou akci. Takže Delcy Rodriguez si vybrala první scénář. No a to, že to Marco Rubio je schopen s ní tak jako hezky hrát i tím, že si ty drby, jak jste říkal, posílají po WhatsAppu ve španělštině, tak vlastně se podařilo udělat něco, co je takový zvláštní hybridní režim. O Venezuele nejde úplně uvažovat teďka jako o suverénní zemi. Není to úplně jasný protektorát, ani loutkový režim. Není úplně přesně jasné, co to je, ale v každém případě je tam obrovská asymetrie a Marco Rubio ani když by musel se přesunout ze Spojených států amerických do Venezuely, on tam od toho ledna nikdy nebyl, tak přesto je vlastně v reálném čase ten, kdo tahá za ty nitky a říká Delcy Rodriguez, schvaluje jí úplně nejzásadnější věci, co může poustnout na, někam na X.
3: No, ale my už jsme tady mluvili o opoziční vůdky Marii Corine Machadové. Tu odmítly americké úřady odmítly návrat do Venezuely i po zemětřesení. Prý by hrozil politický převrat. Já jsem někde četl, že si ji nechávají tak trochu v záloze jako náhradníka na lavičce. Může to být možné?
6: Je pravda, že je krátce po šampionátu, že jo? Takže náhradník na lavičce je dobrý příměr. No, s tou Marií Corinou Machadovou už jsme slyšeli tu první část. To znamená, jak se k ní staví ten stávající venezuelský režim. A ten rozhodně nemá zájem o to, aby nějaká figura její velikosti a jejího renome jim tam kazila tu stabilizaci toho režimu poté, co byl odstraněn Maduro. Záleží také na tom, když se podíváme na to, co říká Spojené státy americké v tomto směru, tak oni spíš jako jí tak jako nabádají k opatrnosti. Oni to nezakazují Marii Corine Machadové se vrátit, ale říkají, že by to mohlo být právě kontraproduktivní, že by měli nejprve se vlastně udělat ty kroky, které budou vlastně vyjednávat ten přerod moci spíše než nějakou větší, takovou náhlejší revoluční akci. A oni se obávají, že právě Maria Corina Machado by mohla být takovým tím spouštěčem té nevole, toho vlastně toužení po svobodě, nikoliv jenom po nějaké politické a ekonomické stabilitě pod vedením nějakého toho čavistického režimu, který zůstává na svém místě.
3: No a jak to všechno změnilo zemětřesení? Teď nemyslím politické, ale skutečné zemětřesení. Spojené státy se snaží vypadat navenek jako zachránci, posílali tam pomoc ve výši stovek milionů dolarů, ale není to tak, že hlavně posilují kontrolu nad touhle zemí?
6: Tak můžeme se na to dívat oběma těmito perspektivami. Já bych jenom předeslala, že to zemětřesení bylo skutečně velmi ničivé, obrovské. Naskakoval počet a statistiky těch obětí. A první věc, co to udělalo, je, že se vlastně Venezuelci zase přesvědčili o tom, že ta jejich vláda a zejména vojsko se skutečně jako o ně vůbec nepostarají, že to je to poslední, co by je asi zajímalo. Taková neschopnost, akce a tak dále. Takže to vyslání americké pomoci a dokonce asi téměř tisíce lidí, kteří těch záchranářů, kteří tam působí, tak lze číst jako to, co jste nazval, oni si mohou obšancovat takto zemi a nemluvit o tom, jako že jsou to ty boots on the ground, že jsou to ty okupační vojska, ale zároveň jsou velice důležití v tuto chvíli, protože skutečně Venezuela potřebovala nějakou pomoc. Do jaké míry to odkládá zase dál, jakoby na delší časový horizont, nějakou jako pokus o demokratické volby, svobodné volby v zemi. To se zdá dál na obzoru a sám Marco Rubio o tom vlastně takhle hovoří, že nejprve mu jde o tu stabilizaci, přeznačkoval tu situaci jako na humanitární akci a teprve potom, až bude čas, tak pojďme se zabývat svobodnými volbami.
3: Tak tolik vedoucí Iberoamerického centra Metropolitní univerzity Praha Kateřina Březinová. Mockrát vám děkuji, naslyšenou.
6: Děkuji, nashledanou.
7: A 10 minut před 8:30 si v Ranním plusu povíme, jaké důležité události k nám od rána putují ze zpravodajských agentů. Velitel ukrajinských dronových jednotek Robert Brody uvedl, že v posledních 48 hodinách armáda zasáhla v Černém a Azovském moři 13 ruských plavidel. Rusko útočilo na Oděsu. Čekáme, jestli zpravodajská média potvrdí zprávy z telegramových kanálů o tom, že Ukrajina opět údajně zasáhla Ruskem okupovaný Krym. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský odvolal vrchního velitele armády Oleksandra Syrského, nahradí ho jiný člen armádního velení Michailo Drapaty. Prezident tak reagoval na protesty proti odvolání Michaela Fedarova z postu ministra obrany. Na plusu se teď budeme věnovat tematice kyberbezpečnosti. České průmyslové podniky stále častěji čelí kyberútokům. Hekři mají zájem i o elektrárny a další energetická zařízení, ale jejich úspěšnost klesá. Kolegové z iRozhlasu nejen to vyčetli ze zatím neveřejné výroční zprávy Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost. Tu zprávu si prošel kolega Marek Sedláček z domácí redakce. Dobré ráno.
8: Pěkné ráno.
7: Co dalšího NÚKIB té zprávě píše?
8: Tak třeba to, že i když ten průmysl a energetika hackery lákají, tak celkově kybernetických incidentů v Česku loni ubylo. A to z 268 na celkových 203. Míň je pak hlavně takzvaných DDoS útoků. To jsou takové ty případy, kdy útočníci zahltí webové stránky velkým množstvím dotazů a požadavků a vyřadí je tím z provozu, čímž pádem spadnou. Právě ty měly v minulých letech na svědomí hlavně ruské hektivistické skupiny napojené na Kreml. Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost připomíná, že české instituce se spolu se zahraničními partnery podílely na různých operacích proti jejich infrastruktuře. To se na počtu těchto útoků podle všeho projevilo. Zároveň ale úřad upozorňuje, že útočníci stále častěji volí cílenější a technicky sofistikovanější metody. Těmi můžou mít mnohem závažnější dopad a můžou mít závažnější vliv než výpadek webových stránek.
7: Jedním z nových varování NÚKIBu je varování před zneužíváním šifrovaných aplikací. Ty přitom využívají i čeští politici nebo novináři. O co konkrétně jde?
8: Je to tak, podle NÚKIBu zatím stojí skupina APT-28 napojená na ruskou vojenskou rozvědku GRU. Ta se podle zjištění úřadu snaží šířit špionážní malware přes šifrované aplikace typu Signal nebo WhatsApp. Cílem je pak získat přístup ke komunikaci k různým chatům uživatelů a k jejich citlivým informacím. V Evropě už se takové útoky objevily, například proti příslušníkům ukrajinských obranných sil. V Česku zatím podobný případ zaznamenaný nemáme. Úřad ale upozorňuje, že ho do budoucna nemůžeme vyloučit.
7: Zpráva ale nekončí jenom u Ruska, věnuje se i Číně a umělé inteligenci. V jakém kontextu?
8: Vedle bezpečnostních rizik spojených s čínskými technologiemi se věnuje taky vývoji na trhu s umělou inteligencí. Zmiňuje, že pokud by se američtí lídři dostali do vážnějších ekonomických problémů, mohlo by to výrazně posílit čínské AI společnosti, jako jsou třeba DeepSeek nebo MinMax. Nejde přitom jenom o ekonomickou soutěž mezi technologickými firmami. Vývoj v této oblasti může mít podle autorů zprávy i přímý dopad na kybernetickou bezpečnost a technologickou závislost států.
7: A proč by posílení čínských AI společností mohlo být z pohledu kyberbezpečnosti problém?
8: Mohlo by to změnit to dosud známé rozložení sil v oblasti umělé inteligence a zvýšit závislost na technologiích z Číny. Úřad dlouhodobě upozorňuje hlavně na rizika spojená se zpracováním dat nebo možností vzdálené zprávy. Letos proto vydal taky varování před službou DeepSeek a zdůrazňuje přitom, že bezpečnost podobných technologií je potřeba posuzovat nejenom podle těch jejich funkcí, ale taky v širších geopolitických souvislostech.
7: O výroční zprávě Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost jsme mluvili s Markem Sedláčkem z domácí redakce. Děkuji.
8: Naslyšenou.
9: No a teď je čas se podívat do dnešního tuzemského tisku. Deník Právo se věnuje právním službám souvisejícím s dotacemi pro holding Agrofert. Podle informací listu už stát zaplatil advokátní kanceláři Portos přes 2 miliony korun. Celková hodnota zakázky přitom může dosáhnout až k 8 milionům.
7: Právníci mají státnímu zemědělskému intervenčnímu fondu radit mimo jiné s tím, jestli lze po firmách z Agrofertu vymáhat zpětně dotace vyplacené mezi roky 2017 a 2021. Podle dřívějších informací mělo jít nejméně o 1 miliardu a 300 milionů korun. ale některé odhady mluví až o několikanásobně vyšší částce. Deník Právo upozorňuje, že fond odmítl zveřejnit konkrétní zadání právních analýz a dodal, že termíny jejich dodání byly stanoveny jenom ústní dohodou.
9: Hospodářské noviny píší, že ceny nových bytů v Praze dál rostou. Podle údajů poradenské společnosti Deloitte dosáhla průměrná nabídková cena novostaveb ve druhém čtvrtletí letošního roku bezmála 183 tisíc korun za metr čtvereční, což je meziročně o necelých 8% více. Nabídka nových bytů přitom zůstává výrazně nižší než před rokem.
7: Nejvýraznější zdražení zaznamenala Praha 4, kde průměrná cena překročila 190 tisíc korun za metr čtvereční. Novostavby pod hranicí 170 tisíc korun za metr nabízejí už jenom Praha 9 nebo Praha 10. Nejdražší zůstává Praha 2, kde se podle Deloitte průměrná cena nových bytů vyšplhala na více než 265 tisíc korun za metr čtvereční.
9: No a deník N přináší svědectví bývalého pracovníka telefonického centra, které podle listu prodávalo předražené doplňky stravy a připisovalo jim léčivé účinky. Tak to byl přehled domácího tisku, dozněl 4 minuty před 8:30.
7: A to v Ranním plusu. České firmy začaly ve Spojených státech žádat o vrácení zaplacených cel, která americký nejvyšší soud v únoru označil za nezákon a zrušil je. První firmy už peníze vymohly zpět, ale naráží na to, že prezident Donald Trump obratem uvalil na dovozy nová, stejně vysoká cla a ta zatím soud nezrušil. Teď se očekává další vývoj v této věci. Kvůli pokračující nejistotě, čím dál víc českých firm přesouvá výrobu do Spojených států.
10: My jsme požádali o vratku vlastně cel, který jsme uhradili tento rok. Tu nám vrátili, ale bohužel teď budeme posílat další kontejner a budeme znovu platit clo, který Trump vyhlásil, protože to současné clo je sice zrušené soudem, ale nové clo zatím platí.
11: Říká Lubomír Dvořák ze společnosti Dvořák svahové sekačky. Soudem zrušené a následně Trumpem podle jiného zákona obnovené clo je 15%. K tomu firma musí platit další clo, protože její výrobky obsahují ocelové a hliníkové součásti. Cena každé sekačky tak na americkém trhu vzroste o zhruba 80 tisíc korun, říká Lubomír Dvořák.
10: Nemůžu říct, že by to nějak výrazně zkomplikovalo prodeje v Americe. Částečně jsme zvýšili ceny a částečně jsme vzali ten náklad na sebe.
11: Firma má šanci získat zpět několik milionů korun. Celková částka, kterou by mohly české podniky v USA na zaplacených clech vymáhat zpět, může podle odhadu státní agentury Czech Trade dosáhnout až 14 miliard korun. Kolika společností se to týká, ale není možné dohledat, dodává Pavel Eichner, ředitel regionálního centra Czech Trade v Chicagu.
12: Ale týká se to v podstatě každého, kdo v období od loňského dubna do letošního února na americký trh vyvážel a na jehož produkty tehdejší plošná cla dopadla. Možná se tento okruh ještě rozšíří i na později vyhlášená cla, která jsou ještě stále předmětem soudních sporů.
11: Podle Eichnera se cla dotkla všech oborů od strojírenství přes zdravotnictví po design. Pocítil je i velké české zbrojovky. Například společnost Colt.cz Group, která sice vlastní výrobní závody přímo v USA, ale dováží na tamní trh mimo jiné munici z Česka, na dotaz Českého rozhlasu potvrdila, že o vrácení nelegálních cel požádala. Nic podrobnějšího ale mluvčí Coltu Eva Svobodová uvést nechtěla. Podobně se vyjádřil i ředitel komunikace Czechoslovak Group Tomáš Kotera.
13: Skupina CSG standardně prověřuje všechny zákonné možnosti. V souvislosti s americkou celní legislativou proto posuzuje i možnost požádat o vrácení uhrazeného cla.
11: Pavel Eichner z Czech Tradu připomíná, že firmy můžou o peníze žádat přes online portál americké celní správy. Na podání žádosti mají 180 dnů od ukončení celního řízení. Na vrácení odvedeného cla má ale nárok jenom ten, kdo je na americké celnici zapsán jako dovozce. A to často nejsou české firmy, ale američtí importéři. Czech Trade nabízí českým firmám i další pomoc, než je právě poradenství při řešení problému se cly.
12: Řešíme to ale z dlouhodobého strategického hlediska. Různé formy cel totiž na americkém trhu zůstávají i nadále. Firmám proto pomáháme optimalizovat celní procesy nebo s nimi řešíme možnosti zakládání vlastních poboček přímo v USA.
11: Podle Eichnera zvažuje přesun části výroby do USA už řada českých firm. Říká, že se tak vyhnou nejistotě kolem případných dalších cel a budou mít svou pozici na americkém trhu plně pod kontrolou. Tomáš Jeník, Český rozhlas.
9: V
3: 9:30 má pro vás další stručné zprávy Marie Jakšičová.
2: Český rozhlas Plus.
0: Pěkné ráno. Spojené státy 11. noc po sobě útočily na Irán. Novou vlnu úderů oznámilo americké velitelství CENTCOM. Iránská média informují o explozích na jihu a severozápadě země. Protizdušná obrana Iránu zasahovala nad Teheránem. Silná exploze byla slyšet i v Búšehru, kde je jediná funkční iránská jaderná elektrárna. Cílem útoku je podle americké armády snížit iránskou schopnost napadat obchodní lodě v Hormuzském průlivu. Kybernetických útoků v Česku loni meziročně přibylo. Nejčastěji se týkaly finančního, průmyslového a energetického sektoru. Jak píše ve své výroční zprávě Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost, i když útoků přibylo, jejich následky se podařilo tlumit. Za zásadní počin na domácí půdě považuje NÚKIB veřejné odhalení čínské kyberšpionáže, která probíhala v komunikačním systému ministerstva zahraničí. Nepřátelskou operaci Pekingu rozkryli společně s úřadem experti z vojenského zpravodajství, bezpečnostní informační služby a rozvědky. Výroční zprávu NÚKIBu získal server iRozhlas.cz, kde si můžete přečíst více. Ve filipínské Manile jednají desítky ministrů zahraničí na summitu ASEAN. Hlavními body jsou vysoké ceny ropy, bezpečnostní situace v Jihočínském moři nebo politická situace v Myanmaru. Summit Sdružení národů Jihovýchodní Asie je důležitou politickou akcí. Zamířili na ně třeba americký šéf diplomacie Marco Rubio nebo ruský Sergej Lavrov. Do Srbska dnes odlétá podnikatelská mise pod vedením premiéra Andreje Babiše a ministra průmyslu a obchodu Karla Havlíčka z hnutí ANO. Součástí programu je třeba podnikatelské fórum nebo doprovodné mise k navázání nových obchodních kontaktů. Delegace se zaměří na oblasti zdravotnictví, energetiky, strojírenství nebo dopravy. Jedním z témat cesty bude i Expo 2027 v Srbsku. Ve Francii se zřejmě stane trestným činem organizace nepovolených tanečních večírků a účast na nich. Počítá s tím návrh zákona o klidu občanů, který schválil francouzský parlament. Informovala o tom agentura AFP. Za přímou nebo nepřímou organizaci taneční párty, o které úřady neví nebo ji zakázali, budou hrozit až 2 roky vězení a pokuta přes 700 tisíc korun. Za účast by pak mohlo být až 6měsíční vězení a pokuta kolem 180 tisíc korun. Návrh zákona podpořili vládní blok a pravicové strany. Proti byli levicoví poslanci. V Praze čekejte kolony v obou směrech na Pražském okruhu a také na Strakonické směrem do centra a opatrně na začátku Argentinské ulice za odbočením z nábřeží. Po havárii potrubí stále tryská voda do výšky hned vedle ulice. Částečně zaplavuje pravý pruh v Argentinské a hlavně odbočení z Bubenského nábřeží, kam voda stéká. Projížděte tam opatrně. Venku je polojasno až jasno, během dne bude přibývat oblačnosti a místy bude i pršet. Přes den taky čekejte slabý vítr. Nejvyšší teploty budou až 24 stupňů, na jižní Moravě až 26 stupňů. Takové byly zprávy. Teď pokračuje ranní vysílání. Moderují Martina Mašková a Tomáš Pavlíček.
2: Posloucháte Ranní Plus.
3: No a když Maruška řekla teď, tak tím myslela 4:45. Filmy místo zpráv, hudba místo ranního zpravodajství, tak už zhruba 2 týdny vypadají maďarská veřejnoprávní média. Nová vláda tvrdí, že právě takhle začíná náprava 16 let propagandy. Zahájila proto jejich největší proměru od pádu komunismu a přijala i nový zákon. Jestli se podaří obnovit důvěru veřejnosti, ukážou až příští měsíce.
14: Kanál M1 si hned po zastavení zpravodajství zapnul třeba i Budapešťan Marko. Uviděl tehdy černou obrazovku s nápisem Veřejnoprávní média nemohou lhát. Omlouváme se, že jsme to tolik let dělali.
15: Bylo šokující vidět, jak se veřejnoprávní televize sama přiznává k vině. Takovou omluvu člověk od médií nečeká.
14: Proč podle něj omluva přišla, pochopil hlavně na příkladu vlastní rodiny.
15: Moje skoro 90-letá babička sledovala ty kanály celý den. Byla přesvědčená třeba o tom, že se Německo připravuje na válku. Myslím, že ta omluva byla na místě.
14: Stanice M1 čelila kritice opakovaně. Před letošními volbami například vysílala pořad Hrůzy války o dění na Ukrajině. Moderátoři ve studiu mezi virtuálně vytvořenými troskami, plameny a zničenými budovami varovali, že konec vlády Viktora Orbána může zatáhnout Maďarsko do války. O ruské invazi jako příčině konfliktu se přitom mluvilo jen okrajově. Média kontrolovaná státem také často přebírala negativní vládní narrativy o migraci, útočila na opozici a dokonce měla seznamy nežádoucích hostů. Právě podobné zkušenosti podle historičky médií Veroniky Hermanové vysvětlují, proč nová vláda nesáhla jen k výměně vedení, ale buduje úplně nový systém.
16: Nebyla to propaganda 24 hodin 7 dní v týdnu. Vedle zpráv televize vysílala sport, kulturu nebo zábavu. Jenže právě mezi fotbalovými zápasy nebo olympiádou se objevovaly minutové zprávy plné propagandy. Tam jí bylo nejvíc. Divák se tomu prakticky nemohl vyhnout.
14: Podle Hermanové byl dopad patrný i na veřejném mínění. Průzkum Political Propaganda Indicator z roku 2022 ukázal, že alespoň části vládní propagandy věřilo 7 z 10 dospělých Maďarů, včetně části opozičních voličů, což se podle ní nedělo ani za vlády komunistické strany.
16: Socialistická televize i rozhlas samozřejmě šířily politická sdělení vládnoucí strany, zároveň ale vzdělávali, bavili a nabízeli kulturní pořady. Když dnes sleduji zpravodajství ze 70. a 80. let, troufnu si říct, že nebylo tak propagandistické jako za Viktora Orbána.
14: Maďarsko začátkem července přijalo novelu zákona o veřejnoprávních médiích. Ta ruší vedení dosazené předchozí vládou, zavádí nové kontrolní instituce, otevřená výběrová řízení a taky systém, ve kterém se mají na správě médií podílet vláda, opozice i profesní organizace. Právník Gábor Poják patří mezi nejvýraznější maďarské experty na svobodu médií a dlouhodobě se věnuje jejich fungování. Podle něj teď bude rozhodující, jestli se podaří obnovit důvěru veřejnosti.
17: Mnohem důležitější než zákony je kultura uvnitř redakcí. Novinář musí vědět, že když se ho politik pokusí ovlivnit, vedení se za něj postaví. Bez toho žádná reforma fungovat nebude.
14: Podle Pojaka bude úspěch reformy vidět až ve chvíli, kdy lidé začnou veřejnoprávní média znovu sami vyhledávat.
17: Chtěl bych vidět otevřenou a transparentní instituci s pestrou nabídkou pořadů. Nejen debaty o politice, ale média, která budou zajímavá pro běžné diváky. Teď máme šanci, aby v nich dostali prostor noví odborníci. Pokud se to podaří, mohou se naplnit i očekávání veřejnosti.
14: Zpravodajství v nové formě by se mělo na obrazovky a do éteru veřejnoprávních médií vrátit od srpna. Orbánova strana Fidesz změny označuje za čistky a pomstu. Nová vláda naopak tvrdí, že jde o první krok k obnovení skutečně veřejnoprávních médií. Z Budapešti Bára Vránová, Český rozhlas.
7: A v 8 hodin a 38 minut na Plusu se budeme věnovat zahraničním médiím. Izrael, jehož síly jsou v pohotovosti, vypracovává operační plány pro další eskalaci americko-iránského konfliktu. Uvedly to 3 izraelské zdroje, podle kterých ale zatím jejich země zůstává stranou a nemá plány na účast bezprostřední. Na svém webu o tom informuje CNN.
9: Izrael se zatím do nového kola bojů, které vypuklo začátkem července po iránských útocích v Hormuzském průlivu, nezapojil. Premiér Benjamin Netanyahu svolal v pondělí večer omezenou bezpečnostní schůzku, aby projednal nejnovější vývoj s Iránem, uvedl CNN jeden ze zdrojů. Na schůzce se projednávaly možné scénáře, v nichž by mohl být Izrael zapojen do bojů.
7: Podle Izraele nedávné americké útoky na mosty v Iránu zasadily značnou ránu dopravním i obchodním sítím země. Iránská ekonomika se hroutí a to nakonec režim ještě oslabí, uvádí americká televize CNN na základě dalších svých zdrojů. Bující inflace nebo chudoba vyvolaly v lednu vlnu masových protestů proti iránskému režimu a Izrael označuje iránskou ekonomiku za jednu z největších slabin režimu.
9: Vysoce postavený izraelský úředník televizi CNN řekl, že pravděpodobnost eskalace útoků v Hormuzské oblasti a zatažení Izrael do obnovených bojů v posledních dnech vzrostla. Ačkoliv se situace zůstává proměnlivá a některé země se snaží o vyjednání míru, dodává závěrem web americké stanice CNN.
7: Americký prezident Donald Trump schválil rozsáhlou dohodu se Saúdskou Arábií o rozvoji civilního jaderného programu. Dohoda může podle amerického deníku Wall Street Journal otevřít potenciálně také cestu k obohacování uranu na území této monarchie.
9: 30-letá dohoda v hodnotě desítek miliard dolarů má zajistit klíčovou roli amerických firem při budování saudské jaderné infrastruktury. Součástí projektu může být i výstavba zařízení na obohacování uranu přímo v Saudské Arábii, pokud ji ale doporučí společná americko-saudská studie. Trumpova administrativa tvrdí, že americký dohled zabrání vojenskému zneužití programu.
7: Kritici tohoto záměru podle Wall Street Journal varují, že dohoda může zvýšit riziko šíření jaderných technologií na Blízkém východě, protože povzbudí další státy regionu k podobným ambicím. Saudská Arábie dlouhodobě tvrdí, že její jaderný program má civilní charakter, ale korunní princ Mohammed bin Salman už v minulosti řekl, že kdyby jadernou zbraň získal Teherán, jeho země bude usilovat o totéž.
9: A ještě taková perlička na závěr. Jihokorejští státní zástupci požadují roční trest odnětí svobody pro majitele restaurace s Michelinskou hvězdou, který byl obviněn z toho, že využíval mravence jako ozdobu desertu. Píše o tom server britské veřejnoprávní BBC. Mravenci podle jihokorejského práva nepatří mezi 10 druhů hmyzu schválených pro lidskou spotřebu. Schválený seznam zahrnuje mimo jiné kobylky, sarančata a cvrčky dvou skvrné.
7: Státní zástupci také požádali, aby restaurace, která je držitelem dvou Michelinských hvězd, dostala pokutu ve výši 20 milionů korejských wonů, přepočtu více než 13 tisíc dolarů. Majitel přiznal, že mravence hostům podával, ale argumentoval, že byly použity jenom malé části 15-chodového menu restaurace jako poleva na sorbety a že hosté dostali možnost si zvolit polevu bez mravenců. Tak tolik BBC a náš výběr ze zahraničních médií.
9: Tak odháníme mravence a podíváme se na další téma. Překladatelé a tlumočníci se obávají o budoucnost svého oboru. Filozofická fakulta Univerzity Karlovy chce od příštího roku zrušit samostatný ústav translatologie a jeho činnost rozdělit mezi jiná pracoviště. Zaměstnanci ústavu a další odborníci varují, že by tento krok mohl ohrozit jedinečný obor s více než 60-letou tradicí. Vedení fakulty svůj záměr zdůvodňuje snahou o úspory a efektivnější fungování školy.
18: My jako zaměstnanci jsme se to dozvěděli od našeho pana ředitele, docenta Tomáše Svobody, který se to dozvěděl naprosto nepřipraveně na schůzce se zástupci vedení fakulty 18. června.
19: Popisuje Aneška Charvátová, předsedkyně obce překladatelů, která na Filozofické fakultě učí. Informace o plánovaném zrušení oboru přišla podle ní bez varování nebo bez předchozího projednání se zaměstnanci.
18: Jsme předtím byli požádáni, abychom do našeho Sobiště, což je ve Šparkově paláci Vybernské ulici, přijali další dvě katedry, takže my jsme vlastně přestěhovávali kabinety a pak jsme se dozvěděli, že k prvnímu první ústav translatologie úplně zanikne.
19: Studenti se o změně dozvěděli na začátku července, říká studentka Sylvie Houšťová, kterou čekají magisterské státnice.
20: Přišel e-mail bez jakýchkoliv jako konkrétních informací, jak se nás to bude dotýkat. A vlastně to přišlo v době, kdy máme pocit, že to bylo udělané schválně, abychom měli co nejmenší šanci se bránit.
19: Ústav by se měl rozdělit mezi několik jazykových kateder fakulty a jeho výuka by se postupně začlenila do jejich programů. Studentům by škola měla zajistit, že studium dokončí.
20: Se tvrdí, že čeština se zachová a že bude pod bohemistikou, ale bohemistika má plný kapacity. Co zase já vím od spolužáků, dostat se na některý semináře na bohemistice je jako závod, protože ty kapacity prostě nemají. A teď konc nás je okolo na ústavu 450-500 studentů.
19: Vzhledem k tomu, že vedení fakulty zatím neupřesnilo, jak by mělo zrušení ústavu a následné přesuny vypadat, studenti ani zaměstnanci netuší, co je čeká a jestli bude pro všechny z nich místo. Napsali proto otevřené dopisy, ve kterých varují, že změny můžou ohrozit kvalitní přípravu budoucích překladatelů a tlumočníků. Děkanka Filozofické fakulty Univerzity Karlovy Eva Lehečková změnu vysvětluje hlavně nutností šetřit.
21: Fakulta není úplně v dobré ekonomické kondici a potřebujeme jít nějakou cestou úsporných opatření a efektivizace toho, jak vzděláváme a jak organizujeme vědu a výzkum. To je způsobeno tím, že dlouhodobě nám tu rozpočet vysokých škol, institucionální rozpočet stagnuje, anebo se pouze mírně navyšuje.
19: Vyučujícím a zaměstnancům tedy nemůže zaručit, že na fakultě budou moci pokračovat. S vedením ústavu o podobě změn v úterý 1. Podrobnosti o schůzce ani jedna ze stran zatím nezveřejnila. Vedení Univerzity Karlovy v této souvislosti upozorňuje na dlouhodobé podfinancování vysokých škol ze strany státu, kterému se podle mluvčí univerzity Michaely Lagronové musí fakulty přizpůsobit.
1: Řada fakult se musí dlouhodobě snažit sladit svoje personální kapacity s finančními možnostmi, aby důstojně odměnila nejen své zaměstnance, ale zároveň zajistila pro studující vysoký standard výuky.
19: Proti zrušení ústavu translatologie vznikla i petice, pod kterou už je přes 7 000 podpisů. Je mezi nimi i Kateřina Krištůvková, předsedkyně spolku Překladatelé Severu.
5: Tak je to specializované pracoviště, kde se studenti soustředí právě na překlad a tlumočení. A myslím si, že tohle jednotlivé filologie nejsou prostě schopné zajistit, protože se jim to do těch programů už nevejde nebo rozhodně ne v takovém rozsahu.
19: Zaměstnanci i studenti teď připravují argumenty pro zářijové jednání Akademického senátu fakulty. Ten bude rozhodovat, jestli plán na zrušení ústavu translatologie schválí. Chtějí přesvědčit členy senátu, že má ústav dál fungovat samostatně. Tereza Hybšerová, Český rozhlas.
7: 8 hodin 46 minut v Ranním plusu přinášíme hlavní zprávy. Velitel ukrajinských dronových jednotek Robert Brody uvedl, že armáda zasáhla v Černém a Azovském moři 13 ruských plavidel v posledních 48 hodinách. Čekáme na potvrzení zpráv z telegramových kanálů o tom, že zasažen je údajně i Ruskem okupovaný Krym. Radomír Lašák se stane předsedou představenstva letiště Praha nikoliv od září, ale od začátku srpna. Ministerstvo financí to zdůvodnilo tím, že chce urychlením personální změny sklidnit situaci na letišti, protože

0: za trhu společnosti Aures Holdings. Elektromobily ale mezi prodanými ojetými auty zaujímají stále pouhá necelá 3%. Detaily probereme s předsedou Asociace elektromobilového průmyslu Jaromírem Marušincem. Dobré ráno.
1: Dobré ráno.
0: Potvrzují vaše zkušenosti, že se ojetá elektroauta víc prodávají?
1: Ano, v poslední době vlastně od té doby, jak začaly stoupat ceny paliv, tak i v mém okolí vlastně spoustu lidí, kteří dříve jezdili a deklarovali, že budou jezdit pořád jenom na spalovací motory, najednou uvažují o elektromobilu a mnoho z nich jich taky kupuje.
0: No a o kolik levněji vyjde ojetý elektromobil proti tomu novému? Je to výrazný rozdíl?
1: No tak rozdíly jsou vlastně výrazné, tak jako spalovací vozidel. Nový elektromobil může stát kolem milionu, ale ojetý už se slušným dojezdem kolem 400 kilometrů seženete už za 400 tisíc.
0: No, analýza zároveň ukázala, že čistě bateriové vozy na trhu s ojetými auty už překonaly hybridy. Jsou ty elektromobily žádanější, anebo si lidé ty hybridy nechávají déle?
1: Co se týká porovnání s hybridou, tak vlastně od doby, kdy vlastně sledujeme prodej elektromobility od roku 2008-2009, tak vždycky vlastně prodej elektromobilů byly vyšší než prodej hybridů. Je to zajímavé, nečekali jsme to, čekali jsme, že lidé budou kupovat spíše hybridy ze začátku a později elektromobily, ale hybridy opravdu se prodávají statisticky nejenom v České republice i v celé Evropě méně než elektromobily.
0: A máte proto nějaké vysvětlení? No,
1: je to zřejmě tím, že vlastně u hybridů stejně se platí za palivo a vlastně i častější servis než u elektromobilů, takže ty náklady vlastně nejsou velké úspory.
0: No a měli by si lidé dát u elektromobilů výrazněji pozor na to, kolik má auto najeto, respektive při kolika najetých kilometrech se ještě vyplatí si pořídit elektromobil, aby nějakou dobu vydržel?
1: To záleží hodně na značky a taky na hodně na velikosti baterií. U těch starších elektromobilů, těch velmi starých, první generace s dojezdem 100 kilometrů, tak tam už najezd kolem 200 tisíc kilometrů znamenal, že to auto je vlastně přinejmenším vlastně historický artefakt, ale ty novější generace, které se prodávají v bazarech teď, tak vlastně tam není problém ani najezd přes 300 tisíc kilometrů, dokonce znám několik vozidel, které se prodaly s nájezdem nad 500 tisíc kilometrů z původní baterií a není na nich známo opotřebení. Tam u elektromobilu to funguje trošku jinak než u spalovacího motoru, který vlastně po určité dávce kilometrů potřebuje vlastně takovou jako repasy motoru.
0: No, klíčovým parametrem je asi stav baterie. Jak si ten člověk může překontrolovat?
1: Na to už existuje v dnešní době mnoho softwarů, který vlastně prověří tu baterii. Některé autobazary dokonce ty vozidla nechávají projet na nějaké další trasu, aby vlastně zjistili, než podají zákazníkovi, jaký vlastně stav baterie. A ono se vlastně ukazuje, že stav baterie dnes je poměrně stabilní a že vlastně toho, čeho se dřív obávali zákazníci, že baterii budou muset nějak vyměňovat, tak tomu prakticky nedochází. Navíc u těch starších elektromobilů je možné vyměnit jednotlivé články baterie, takže když je slabší, tak po vyměně několika článků zase ta baterie je v mnohem lepším stavu.
0: Tak tolik předseda Asociace elektromobilového průmyslu Jaromír Marušinec. Děkuji vám za rozhovor. Naslyšenou.
1: Naslyšenou.
2: Posloucháte Ranní plus. Politika, společnost, biznis, věda. Ve všední den od 7 do 9:30. Také o prázdninách pro vás vysílá Český rozhlas Plus.
3: Zůstaneme u autoprovozu a zase v trochu jiném kontextu, jak svobodně procestovat cizí zemi a nikoho se nevázat, nebýt závislý na jízdních řádech nebo na přesném plánu cestovní kanceláře. No, jednou z možností je půjčit si v dané zemi auto a s ním projet místní cesty a objíždět památky. Aby se z půjčky auta nestala noční dovolenková můra, musíme si dát na spoustu věcí pozor. A právě takové praktické informace zjišťovala Josefína Báčová z domácí redakce. Dobré ráno.
4: Hezké ráno.
3: Jak bychom se tedy měli připravit na půjčení auta, co si zkontrolovat nebo co vyřídit před odjezdem?
4: Plánování a příprava je při pronájmu auta klíčová. Samozřejmě můžeme.

0: na dovolené přijít do první půjčovny na letišti, kterou potkáme, ale plánováním se můžeme vyhnout velkým potížím. Nejdřív tedy vyhledáme vhodnou společnost, kterou si ověříme například pomocí recenzí na internetu. Zkontrolujeme taky třeba otvírací dobu, aby kancelář nebyla zavřená v případě, že se náš let pozdí a nebo naopak, až se budeme vracet zpátky domů. Další aspekt dodává místopředseda Asociace cestovních kanceláří Jan Papež.
1: Čím je to menší půjčovna, tak sice může mít lepší cenu, ale může se stát, že přijedete na místo a auto nebude nebo bude v jiném provedení, než jste si objednali a tak dále.
0: Jan Papež taky upozorňuje, že pobočky jedné velké nadnárodní společnosti můžou v každé zemi fungovat odlišně a i pravidla půjčování můžou být jiná. Další důležitou věc, kterou je potřeba si rozmyslet, je, jaké auto si chceme pronajmout. Nejen kolik nás jede, kolik máme zavazadel, ale i kam s autem pojedeme nebo jaké jsou v dané zemi cesty. Jinak budeme vybírat vozidlo pro cestu po historických městech s úzkými uličkami a jinak pro cestu divokou přírodou.
2: A jak je to s platností řidičského oprávnění?
0: Kromě cestovního dokladu a českého řidičského průkazu musíme myslet i na mezinárodní řidičský průkaz. Existují dva typy podle dvou mezinárodních úmluv a záleží na dané zemi, který typ uznává. V Evropské unii by ale cestovateli měl stačit český průkaz. Praxe ale může být podle Jana Papeže odlišná.
1: Třeba na jihu Španělska při téměř každém převzetí auta chtějí mezinárodní řidičák a to jsme v Evropské unii. A vy pak přijdete do té půjčovny a tam to po vás nějaký Luis chce. A co Luisovi vysvětlíte? Že evropský pravidla jsou takový, tak co Luisi blbneš? On vám řekne, no hele, já ho chci a nazdar. Chceš auto? Dej řidičák.
0: Další podmínkou pro pronájem auta je pak kreditní karta. Pozor, většinou máme ve svých peněženkách kartu debetní, kterou ale půjčovna velmi často nepřijme. Je proto nutné vyřídit si právě kreditní kartu, která pak funguje jako záruka pro provozovatele, pokud by se s autem něco stalo.
2: Na co bychom měli myslet, když si sjednáváme pojištění?
0: Vlastimil Divoký z pojišťovny Ergo upozorňuje, že pojištění odpovědnosti, které si můžete sjednat jako součást cestovního pojištění, na řízení auta v zahraničí nestačí.
3: Z téhleté běžné odpovědnosti případ, kdy řídíte auto a něco způsobíte, nehradí. To je výluka naprosto u všech, jakékoliv řízení motorového vozidla. Na to je ale úplně jiné pojištění.
0: A tady máme dvě možnosti. Buď pojištění, které je součástí půjčovného, a nebo k tomu speciální připojištění od některé z českých pojišťoven, pokračuje Jan Papež.
1: Ty pojišťovny jsou bezpečnější pro vás než pojistka, která je u auta, takže tam bych minimalizoval ty výdaje za tu pojistku, vždycky tam nějaká bude, a připojistil bych to tou pojistkou, která je vedle.
2: A když je papírování vyřešené, před námi už stojí vybrané auto, na co si máme dát pozor při jeho přebírání?
0: Vozidlo před převzetím musíme důkladně a ze všech stran, zvenku i zevnitř, zkontrolovat a prohlédnout. Nejlepší je ho vyfotit nebo natočit si video, a to přímo s technikem, který nám auto předává. Toho musíme upozornit, pokud najdeme nějaké poškození, třeba odřené nebo promáčknuté plechy, poškozená skla, nebo třeba i znečištěný interiér. To proto, aby nám pak půjčovna takové poškození, které jsme ale nezpůsobili, při vracení auta nenaúčtovala. No a pokud tohle zvládneme, tak pak už můžeme vyrazit za dobrodružstvím.
2: Josefína Báčová z domácí redakce, děkujeme.
0: Díky, naslyšenou.
4: Ale dobrodružství vám nabídneme i teď, ale takové historické dobrodružství. V 19. století našli v anglické vesnici nedaleko Stonehenge mohylový hrob z doby bronzové. Byla v něm skoro kompletní kostra a taky nástroje pro práci s kovem. Nálezu se začalo říkat Shaman's Upton Lovelu. Teď ale analýza DNA odhalila, že to nebyl muž, ale žena. Detaily má Jiří Kordík ze zahraniční redakce. Vítej.
5: Dobrý den.
4: Britští vědci na to přišli náhodou, tak co přesně zkoumali?
5: Oni odborníci z londýnského Crickova institutu chtěli zjistit, k jaké kultuře patřil člověk pohřbený před 4000 lety v tom mohylovém hrobě. Podle pohřební výbavy to byla významná osoba, takže analyzovali starou DNA a díky tomu zjistili spoustu věcí, včetně právě pohlaví toho člověka. A právě v podstatě náhodné zjištění, že to byla žena, teď zaujalo víc než ten původní cíl výzkumu, příslušnost ke kultuře, v tomhle případě k takzvané kultuře zvoncovitosti. pardon, zvoncovitých pohárů. Ta tady byla i u nás, hlavně na jižní Moravě.
4: No co se tedy ví o té takzvané šamance? No ale proč se vlastně říká šamanka?
5: Byl to člověk nebo žena tedy, která jako jedna z mála znala tajemství práce z kovy. Podle Davida Dawsona, ředitele Walcherského muzea, kde jsou ty nálezy uložené, byla tehdy znalost metalurgie, něco jako je dnes kosmický výzkum. Dawson tohle řekl britskému listu Guardian. Tehdy to mohlo mít i duchovní rozměr. Ta žena byla pohřbená jako duchovní vůdkyně v obřadním plášti s kostěnými ozdobami a taky s bojovnou sekerou z doleritu tmavé horniny ze severu Anglie. Pokud jde tedy o to, jak vypadala, tak ten výzkum staré DNA ukázal, že byla robustní. Na tehdejší poměry taky byla vysoká, měřila 165 cm. Zemřela taky zhruba jako 45-letá. V pravém zápěstí měla artritidu, ale v levém ne. To je podle vědců taky možný doklad, že často pracovala s nástroji, které ji pak dali do hrobu.
4: No a jaké to jsou nástroje?
5: Byly to nástroje z kamene a slitiny mědi, různé kamenné sekery, některé možná sloužily jako kovadlina, jiné jako kladiva, další zase k uhlazení povrchu pozlacených předmětů. To je zřejmé, protože vědci na těch nástrojích už dřív našli stopy zlata.
4: Tak jak jsi říkal, byla robustní, musela mít sílu pracovat s takovými nástroji, ale jaké důsledky má to zjištění, že to byla žena a ne muž, jak se přes 200 let říkal?
5: No, třeba Wiltshireské muzeum už dřív zobrazovalo toho šamana jako vousatého duchovního vůdce a metalurga, tak to teď neplatí. Na webu teď muzeum informuje, že to byla žena. V textu to zdůrazňuje tučným písmem, ale mění se názor, že ta znalost metalurgie byla vyhrazená čistě mužům. To není pravda, jak už teď víme. Ředitel Wiltshireského muzea David Dawson to označil za fantastické odhalení pozice žen v tehdejší společnosti. Krikův institut o tom teď dělá v Londýně výstavu. Tým chce ještě prozkoumat pozůstatky zhruba tisícovky dalších dávných lidí, takže možná se ještě dočkáme nějakých dalších, řekněme, genderových překvapení a dalších příběhů třeba o tom, jak věda bourá předsudky i nějaké své vlastní.
4: No tak třeba se nakonec ukáže, že Alfred Veliký byl také žena nebo něco podobného. Tak tolik Jiří Kordík ze zahraniční redakce. Děkuji, naslyšenou.
5: Naslyšenou.
6: Ahoj. Zajedeme dnes na ty trosky?
7: Čau, my jsme na filmovce v Uherském Hradišti. Dopijeme kafe a jdeme na Kojeny na Fargo.
6: Že bych vyrazil za váma?
7: Jasně, po obědě se jdeme vykoupat a pak s náma stíneš touhu nebo pianistu. A večer budou Démanty noci.
8: Užijte si prázdniny se vším všudy na 52. letní filmové škole Uherské Hradiště. 24. až 30. července.
9: www.lfs.cz.
8: Hlavním mediálním partnerem je Český rozhlas.
2: Doporučujeme vaší pozornosti náš server i rozhlas. Tam najdete už podrobné informace o zprávě, o které jsme informovali, totiž o zprávě Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost za rok 2025. Dosud byla neveřejná. Jedna ze zpráv tam je, že Rusové prolamují i Čechy oblíbené aplikace.
4: V 9 hodin vám společnost dělá Ranní plus a jeho dva průvodci Tomáš Pavlíček
2: a Martina Mašková.
8: Český rozhlas Plus.
2: A co vám nabídneme ve finální půlhodině dnešního rána? Jak ovlivňuje setkání státu jihovýchodní Asie válka na Blízkém východě?
4: Proč už v Louvru po znovu otevření galerie Apollon nebudou vitríny a šperky?
2: A čím přitahují návštěvníky koupaliště v bývalých pískovnách?
4: Nejdřív bychom rádi obrátili vaši pozornost ke zprávám s Marií Jakšičovou.
10: Hezké ráno. U obvodního soudu pro Prahu 7 začíná jednání kvůli žalobě hnutí SPD na ministerstvo vnitra. SPD se vymezuje proti tomu, že ho ministerstvo zařadilo do zprávy o extremismu za druhou polovinu roku 2022 a požaduje omluvu. Žalobu soud původně zamítl, odvolací senát mu ale případ vrátil.
11: Soudkyně žalobu původně zamítla, protože podle ní SPD v druhé polovině roku 2022 prezentovalo výroky, které za předsudečně nenávistné označit lze. S tím hnutí nesouhlasí a chce, aby soud uznal, že byla porušená jeho práva. Kvůli zařazení do zpráv o extremismu podalo SPD více žalob. Zatím jediný pravomocný rozsudek padl loni v říjnu. Městský soud rozhodl, že práva hnutí ministerstvo porušilo zařazením do zprávy za druhé pololetí roku 2020. František Rohlíčková, Český rozhlas.
10: Ministři zahraničí Spojených států a Číny budou jednat o Jihočínském moři i situaci na Blízkém východě. Oba politici se setkají na několikadenní konferenci států Jihovýchodní Asie ASEAN. Na úvodním setkání představitelé asijských států vyzývali k zastavení bojů mezi USA a Íránem.
9: Southeast Asian economies making economic resilience.
12: Vysoké ceny ropy drtí asijské ekonomiky mnohem silněji než zbytek světa. Proto hned na úvod jednání členské státy ASEANu vyzvali Irán a Spojené státy k okamžitému klidu zbraní a znovu otevření Hormuzského průlivu. Americký ministr zahraničí Marco Rubio se dnes sejde na bilaterálním jednání s šéfem čínské diplomacie Wangem Yi a hlavním tématem bude chování Pekingu v Jihočínském moři. Naopak to, zda se ve stejném formátu, jeden na jednoho, sejde Rubio i s ruským ministrem zahraničí Lavrovem, nebylo zatím potvrzeno. Z Asie David Jakš, Český rozhlas.
10: Tématu se budeme věnovat i ve vysílání, i po zprávách.
13: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
10: Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský jmenoval nového hlavního velitele ozbrojených sil. Stal se jim generál Michailo Drapaty, který tak ve funkci nahradil generála Oleksandra Syrského.
14: Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský ve večerním projevu potvrdil, že jmenoval novým hlavním velitelem armády Michaila Drapatého, který má připravit a představit obnovenou strategii obrany země. Prioritou mají být protivzdušná obrana, dalekonosné sankce proti Rusku a mobilizace. Zelenský se také setkal s bývalým ministrem obrany Michailem Fedorovem a nabídl mu funkci v obnovené vládě. V Kyjevě a dalších městech ale pokračují demonstrace za návrh. Vrat Fedorova do čela resortu obrany. Z Oděsy Martin Dorazín, Český rozhlas.
10: České firmy začaly ve Spojených státech vymáhat vrácení zaplacených cel, která soud tamní soud označil za nezákonná. První firmy už dokonce dostaly peníze zpět. Kvůli pokračující nejistotě, ale některé začínají přesouvat výrobu do Spojených států.
15: Pro společnost Dvořák svahové sekačky z Vysočiny znamenala cla, která loni v dubnu na veškerý dovoz do USA uvalil americký prezident Donald Trump, milionové náklady navíc.
16: My jsme požádali o vratku vlastně cel, který jsme uhradili tento rok, tu nám vrátili.
15: Celkem by zaplacená cla mohly získat zpět desítky či stovky českých firem. Pavel Eichner ze státní agentury CzechTrade říká.
17: Českým firmám radíme, jak se v tomto složitém procesu zorientovat, na koho se obrátit a případně je propojujeme s našimi odbornými externími partnery.
15: Situace kolem amerických cel ale podle Eichnera zůstává nejistá. I proto podle něj řada českých firm zvažuje přesun části výroby do USA. Tomáš Jeník, Český rozhlas.
10: Francouzští poslanci i senátoři odhlasovali zákaz sociálních sítí pro děti do 15 let. Francie se tak stává první evropskou zemí, která bude tímto způsobem chránit děti na internetu.
18: Pro zavedení zákazu sociálních sítí hlasovala drtivá většina senátorů i poslanců. Zákaz má platit od září a bude se týkat například Facebooku, Instagramu, Snapchatu nebo TikToku a částečně taky YouTube nebo WhatsAppu. Děti do 15 let si na těchto platformách od září nebudou moct zakládat nové účty. Postupně jim budou rušené i ty stávající. Sociální sítě budou muset kontrolovat věk uživatelů. Součástí schváleného zákona je taky zákaz mobilní telefonů na středních školách. Z Paříže Martin Balucha, Český rozhlas.
10: Dnes je tomu 75 let od prvního letu psů na hranici kosmického prostoru. Sovětská raketa se štěňaty Dezíkem a Cigánem překonala výšku 100 kilometrů nad zemí. Byli to první obratlovci, kteří se vrátili živí ze suborbitálního letu.
19: V té době to bylo úplně neznámé prostředí. My jsme nevěděli, jestli živý tvor, prostředí snížené gravitace, jestli bude schopen vůbec dýchat.
20: Připomíná Dušan Majer, šéfredaktor webu Cosmonautics. Takzvané suborbitální lety sice dosáhnou kosmického prostoru, ale odborníci je nepovažují za pravé cesty do vesmíru.
19: Ta hranice kosmického prostoru je čistě matematicky vypočítaná výška. Přechod atmosféry do vákua je plynulý.
20: Oficiální titul prvního živočicha ve vesmíru tak dostala až sovětská Finka Laika v roce 1957. Martin Srb, Český rozhlas.
10: Na dálnici D1 směrem z Prahy na Brno vjedete do kolony kousek před Kývalkou na 181. kilometru a pomalu pojedete až ke sjezdu na Bratislavu na 196. kilometru. Pro osobní dopravu je tam zdržení asi na 20 minut, kamiony v pravém pruhu se zdrží déle. Na Pražském okruhu čekejte kolony v obou směrech před Ořechem a v Praze na Strakonické směrem do centra komplikuje provoz omezení u Dvoreckého mostu. Kolony jsou jak na jižní spojce skoro od sjezdu na Pankrác, tak na Strakonické od Chuchelského závodiště zdržení 15 až 20 minut a provoz vázne i na Štěrboholské spojce směrem k Lanovému mostu. Od sjezdu na Běchovice k Průmyslové pojedete asi čtvrt hodiny. Šťastnou cestu! Bude polojasno až jasno, postupně čekáme přibývání oblačnosti a odpoledne a večer se hlavně na severu ojediněle objeví přehánky. Teploty budou 19 až 24 stupňů, na jižní Moravě až 26, na horách 15. Foukat má slabý, později mírný západní až severozápadní vítr. To je ze zpráv vše a teď už má slovo Martina Mašková a Tomáš Pavlíček.
3: Posloucháte Ranní plus.
4: A zprávy od Marie Jakšičové dozněly 7,5 minuty po 9. hodině. Ožehává politická témata, mimořádná bezpečnostní opatření a desítky ministrů zahraničních věcí, včetně Marka Rubia, Wanga Yi nebo Sergeje Lavrova. Tak vypadá summit státu takzvaného ASEANu v Manile. Jedna z nejdůležitějších politických akcí letošního roku slouží k bilaterálním schůzkám i skupinovým jednáním a v mnoha otázkách se očekávají vyhrocené diskuse. Summit Sdružení národů jihovýchodní Asie sleduje taky zpravodaj Českého rozhlasu v Asii David Jakš. Dobrý den, Davide.
21: Dobré ráno.
4: Tak o jakých hlavních tématech se už jedná?
21: Státy ASEANu hned na úvod kolektivně vyzvaly k zastavení ozbrojených akcí v Hormuzském průlivu. Naprostá většina zemí východní a jihovýchodní Asie totiž nemá diverzifikovaný nákup ropy a zemního plynu. Nakupuje výhradně na Blízkém východě. No a stále vyšší ceny ohrožují jejich ekonomiky výrazně víc než ve zbytku světa. Potom také vyjádřili znepokojení nad tím, jak agresivně se Čína chová v Jihočínském moři. Připomněli zatím ten poslední incident, kdy před několika dny čínská pobřežní stráž zaútočila na malou neozbrojenou filipínskou loď a zranila posádku. Třeba, že šlo tedy o sporné vody Jihočínského moře kolem Spratlyových ostrovů, tak Peking ten incident vylíčil jako událost, která se přistala na výsostném čínském území. No a například australská ministryně zahraničí Penny Wongová, tak ta už dnes dopoledne na jednání s čínským protějškem Wangem Yi doslova řekla, že ta poslední zkouška čínské balistické střely minulý týden tak destabilizovala situaci v Jižním Pacifiku.
4: No, ostře sledovanými účastníky jsou zmiňovaní ministři zahraničí Spojených států, Číny a Ruska. Už se setkali.
21: No tak, jak já jsem říkal, že americký ministr zahraničí Marco Rubio přiletěl do Moskvy dnes ráno, bude, nebo už má tedy za sebou jednání s ministry zahraničí ASEANu a dnes večer je potvrzena jeho bilaterální schůzka s šéfem čínské diplomacie Wangem Yi. Rubio už na ranním jednání doslova prohlásil, že dovolit Iránu plnou kontrolu nad Hormuzským průlivem by byl nebezpečný precedent. Zda dojde i na jednání mezi čtyřma očima, ten formát jeden na jednoho, s ruským ministrem zahraničí Lavrovem ještě americká diplomacie neoznámila. Nicméně zítra tahle velká diplomatická trojka bude součástí hlavního bezpečnostního jednání všech ministrů zahraničí. No a jinak, s jakým hlavním tématem Američané přijíždějí do Manily, to už Marco Rubio oznámil při odletu ze Spojených států. On vzkázal do Pekingu, že to, jak se Čína chová v Jihočínské moři, je nepřípustné. Jeho země to nebude tolerovat. Už reaguje čínská státní tisková agentura Xinhua, reagují i komentáře státní čínské televize CCTV a samozřejmě tohle prohlášení odsuzují.
4: No, kromě témat, o kterých už jsme mluvili, by hlavně ministři zahraničí členských států ASEANu rádi konečně došli ke konkrétnímu výsledku v otázce Myanmaru, respektive uvolnění velmi represivních opatření, která tam panují. Co je nového v téhle otázce?
21: No tak to je zapeklitý gordický úzel. Státy ASEANu se minulý týden na schůzce ministrů zahraničí členských zemí shodly na vytyčení takzvaného pětibodového mírového plánu pro Myanmar. A armádní generál a myanmarský prezident v jedné osobě Min Aung s tímhle plánem v podstatě souhlasil. V tom plánu se například požaduje omilostnění a propuštění bývalé prezidentky Aung San Suu Kyi z domácího vězení, propuštění politických vězňů a hlavně vypsání konkrétního termínu parlamentních voleb. Tohle všechno teď zástupci jednotlivých členských zemí ASEANu v Manile znovu zopakovali. Očekávají od myanmarských špiček, že začnou své sliby plnit. A ještě bych dodal, že asi největším pesimistou v tomto směru směrem do Myanmaru tak je Singapur. Ten opakovaně prohlásil, že slibované kroky jsou zatím z jeho pohledu příliš pomalé. Tempo změn v Myanmaru je ještě pomalejší. Nicméně musíme přiznat i to, že v Manile dnes zaznělo, že Myanmar dál zůstává plnohodnotným členem ASEANu a ostatní země mají vůli mu pomoct.
4: Tak tolik zpravodaj Českého rozhlasu v Asii David Jakš. Děkuji, naslyšenou.
21: Naslyšenou.
2: Posloucháte Ranní plus. Pařížské muzeum Louvre otevírá po krádeži století Apollonovu galerii. Zloději z ní v loni v říjnu během pár minut ukradli královské šperky v hodnotě přes 2 miliardy korun. Detaily proberu s Martinem Baluchou, naším zpravodajem v Paříži. Martine, dobré ráno.
0: Taky zdravím, hezký den.
2: Co si budou moci návštěvníci v Apollonově galerii prohlédnout, když z ní zloději ukradli vzácné náhrdelníky, diadémy a brože?
0: No to je právě to. Apollonova galerie se otevírá prázdná. Ne snad proto, že by z ní nic nezbylo, ale muzeum chce ty zbylé artefakty, které lupiči neukradli, tak je chce uložit do zabezpečené místnosti bez oken. Návštěvníci budou tedy v Apollonově galerii moc obdivovat například nástěnné malby nebo zdobené stropy ze 17. století. Vlastně se původní vrátí do té původní role skutečně prázdné galerie s těmito krásami na zdech, které budou moc tedy návštěvníci obdivovat. V rukou restaurátorů ale taky zůstává koruna císařovny Evženie ze zlata, smaragdů, diamantů. Právě tenhle šperk lupiči zřejmě vytrousili, když utíkali z místa činu. Zloději tedy využili při té krádeži pracovní plošinu, dostali se na balkon, bruskou rozřezali dveře, ukradli šperky a stejnou cestou se pak dostali ven, kde nasedli na motorky a odjeli. Všechno se to odehrálo velmi rychle, zhruba do 10 minut.
2: Ty ukradené šperky se zatím nepodařilo najít. Jak pokračuje vyšetřování? Mají vyšetřovatelé nějakou stopu?
0: Francouzští vyšetřovatelé zadrželi dva muže, kteří jsou podezřelí z této krádeže. Zřejmě šlo o zloděje, kteří právě se dostali na tu plošinu, vystoupili do té Apollonovy galerie a kteří právě ukradli ty šperky. Víme, že pocházejí z pařížského předměstí, že jim je 36 až 40 let, že to jsou otcové od rodin. Jeden z nich jezdil taxíkem, druhý jezdil po uliční závody na motorkách. V letech 2000 byl poměrně známý na internetu ve videích. Oba vypověděli, že ty šperky ukradli na objednávku, neřekli ale pro koho. Uváděli pouze, že jim nabízel ten daný člověk odměnu kolem 20-25 tisíc eur, to znamená nějakých 600 tisíc korun v přepočtu. Ten neznámý člověk je údajně oslovil zhruba 3 dny před samotným vloupáním. Zatím není jasné, kdo tedy ten objednavatel je, neznáme jeho identitu, nicméně ředitel Louvru Christophe Leribaud v nedávném rozhovoru pro deník Le Parisien uvedl, že stále věří, že ty šperky se najdou. On poukazoval na případy obdobné, například na krádež Mony Lízy z roku 1911, která se nakonec našla po 2 letech, nebo na krádež šperků v Drážďanech, které se tedy taky podařilo skoro všechny najít po 5 letech.
2: Louvre teď prochází rozsáhlou rekonstrukcí, co všechno se mění.
0: Tahle přestavba je skutečně velkolepá, má honosný název, označuje se jako nová renesance, vyjde zhruba na 1 miliardu eur, potrvá 15 let a má se toho změnit opravdu hodně. Například má vzniknout nový vchod do Louvru, který by měl ulehčit tomu současnému vchodu přes pyramidu, tu prosklenou. Ta byla stavěná pro 4 miliony návštěvníků, ne pro 9 milionů návštěvníků, jako je tomu v těchto dnech. Skutečně velký prudký nárůst těch návštěvníků. Co by se taky mělo změnit, tak obraz Mony Lízy by měl být vystavovaný v nové místnosti, měl by vzniknout kompletně nový návštěvnický okruh, protože teď, když navštívíte slavné muzeum a chcete se podívat na Mona Lízu, tak jsou tam velké fronty. Ti lidé většinou ani netuší, kolem jakých pokladů procházejí, když jdou navštívit Mona Lízu, takže ignorují veškeré ty obrazy, které jsou předtím, takže i z toho důvodu by měl vzniknout nový návštěvnický okruh. Taky se počítá s rekonstrukcí klimatizace, vytápění, zabezpečení, samozřejmě taky s instalací kamer. Je potřeba taky rekonstruovat některé další výstavní plochy, do kterých zatéká, ale muzeum hledá mecenáše, a to i v zahraničí, protože 80% návštěvníků právě je ze zahraničí, jsou to zahraniční návštěvníci. Ta rekonstrukce Louvru, tak jak o ní mluví právě ředitel Christophe Leribaud, je přirovnávaná k přestavbě katedrály Notre Dame po požáru, alespoň jsou zapotřebí obdobné finance, to tvrdí tady současné vedení Louvru.
2: Z Paříže náš tamní zpravodaj Martin Balucha. Děkujeme.
0: Taky děkuju, naslyšenou, hezký den.
4: A teď ve 9:45 a 1,5 minuty navíc si řekneme, které zásadní zprávy přinášejí agentury. Ukrajina během noci na dnešek údajně zasáhla drony Ruskem anektovaný poloostrov Krym, odkud jsou hlášeny exploze, požáry a výpadky dodávek elektrické energie, tvrdí to telegramové kanály, včetně ukrajinského Exilonova Plus. Americký prezident Donald Trump podle zdrojů agentury AP schválil jadernou dohodu se Saudskou Arábií pro využití civilní využití jádra. Zdroje agentury Reuters a AP se shodují, že dohoda neobsahuje omezení pro obohacování uranu či opětovného zpracování použitého jaderného paliva. A velitelství pro operace armády České republiky dnes symbolicky změní vedení. Generál poručík Václav Vlček ho na pražském Vítkově předá generál majorovi Jaroslavu Míkovi, který se funkce oficiálně ujme na začátku srpna.
2: Na Plusu se teď budeme věnovat domácím médiím. Deník Právo se zabývá právními službami, které souvisejí s dotacemi pro holding Agrofert. Podle informací Listu stát zaplatil advokátní kanceláři Portos přes 2 miliony korun právě za tyto služby. Celková hodnota zakázky může dosáhnout až 8 milionů.
4: Právníci mají státnímu zemědělskému intervenčnímu fondu radit mimo jiné s tím, jestli lze po firmách z Agrofertu vymáhat zpět dotace vyplacené mezi lety 2017 a 2021. Podle dřívějších informací by mohlo jít nejméně o 1 300 000 000 korun, které některé odhady hovoří až o několikanásobně vyšší částce. Právo zároveň upozorňuje, že fond odmítl zveřejnit konkrétní zadání právních analýz a dodal, že termíny jejich dodání byly stanoveny pouze ústní dohodou.
2: Organizace Transparency International kritizuje nedostatečnou evidenci postupu státu a varovala, že průtahy můžou zkomplikovat případné vymáhání dotací. Postup českých úřadů podle deníku Právo prověřuje už také Úřad evropského veřejného žalobce a Evropská komise posuzuje, jestli nové uspořádání vlastnické struktury Agrofertu odpovídá unijním pravidlům.
4: Hospodářské noviny taky píší, že ceny nových bytů v Praze dál rostou. Podle údajů poradenské společnosti Deloitte dosáhla průměrná nabídková cena novostaveb ve druhém čtvrtletí letošního roku bezmála 183 tisíc korun za metr čtvereční, což je meziročně o necelých 8% více. Nabídka nových bytů přitom zůstává výrazně nižší než před rokem.
2: Nejvýraznější zdražení zaznamenala Praha 4, kde průměrná cena překročila 190 tisíc korun za metr čtvereční. Novostavby pod hranicí 170 tisíc korun za metr nabízejí už jenom Praha 9 nebo Praha 10. Nejdražší zůstává Praha 2, kde se podle Deloitte průměrná cena nových bytů vyšpehla na více než 265 tisíc korun za metr čtvereční.
4: Za posledních 12 let se průměrné ceny nových bytů v developerských projektech hlavního města téměř ztrojnásobily. Hospodářské noviny zároveň upozorňují, že průměrná cena nových bytů v Brně v červnu vystoupila na rekordních 158 600 korun za metr čtvereční a za Prahu 10 tak zaostává už jen asi o 5%.
2: Mladá fronta dnes přináší rozhovor s forenzní psycholožkou Evou Vášovou o rizicích sdílení fotografií dětí na sociálních sítích. Podle ní si řada rodičů neuvědomuje, že zveřejněný obsah může vytvářet trvalou digitální stopu. V některých případech se může stát dokonce i materiálem pro sexuální zneužívání dětí online.
4: Psycholožka zároveň upozorňuje na rostoucí problém materiálů zachycujících sexuální zneužívání dětí, označovaných zkratkou CSAM. Podle ní se jejich vyhledávání část lidí dostává postupně v souvislosti s nadměrnou konzumací pornografie, kdy jim přestává stačit běžný obsah a vyhledávají stále extrémnější podněty. Většina pachatelů přitom nespadá do kategorie lidí s diagnostikovanou pedofilní poruchou.
2: Významně situaci podle Vášové mění také umělá inteligence. Ta umožňuje vytvářet falešné, explicitní materiály i z běžných fotografií zveřejněných na internetu. Psycholožka tady z toho důvodu rodičům doporučuje maximální opatrnost při sdílení fotografií dětí. Připomíná, že obsah jednou zveřejněný na internetu už nelze zcela odstranit.
4: Mladá fronta dnes se zároveň připomíná, že podle některých odhadů sdílí citlivé informace o svých dětech na internetu téměř 7 z 10 českých rodičů.
2: Deník N přináší svědectví bývalého pracovníka telefonického centra, které podle informací listu prodávalo předražené doplňky stravy a připisovalo jim léčivé účinky. Martin B. v článku popisuje, že operátoři podvodných call center využívají připravené scénáře, jejich cílem je přesvědčit zákazníky k nákupu dalších a dalších produktů. V hledáčku často končí především seniori. Bývalý pracovník přiznává, že si svou práci dlouho ospravedlňoval tím, že prodávané přípravky zákazníkům neškodí a část pozitivních reakcí může souviset s takzvaným placebo efektem.
4: Součástí prodejního systému byly podle něj i opakované telefonáty lidem, kteří už podobné přípravky dříve nakoupili. Operátoři je měli přesvědčovat, že pro očekávaný účinek potřebují dokoupit další balení nebo pokračovat v delší kůře. Zkušenější pracovníci tak kontaktovali také klienty, kteří nákup původně odmítli a nebo jej chtěli zrušit. Tak tolik výběr z domácích médií.
2: Dozněl 8 minut před 9:30. Koupání skoro jako v moři nabízejí pískovny po celém Česku. Najdete je opravdu v každém kraji. Voda v nich bývá obvykle velmi čistá i ve vedrech a málo kdy se tam platí vstupné. Nejvíc pískoven je zřejmě v jižních Čechách. Vyhlášené jsou veselské pískovny nebo pískovny kolem Suhdola nad Lužnicí. Ideální téma pro další díl seriálu, který jsme nazvali Koupání v srdci přírody.
1: Jako jednu z mnoha pískoven jsem si vybral malou pískovnu u Suhdola nad Lužnicí. Ono to vypadá dost podobně. Všechno. Slunce pálí. Teď zavřu oči, připadám si jako v moři, nebo si nepřipadám jako v moři. Tak to jsem se zasnil příliš, tady žádní radci nelétají. Jejich zvuk jsem si trochu přibarvil. Tyhle ty pískovny prostě mají něco do sebe.
5: Každý rok sem jezdíme na dovolenou a sem se jezdíme koupat.
1: Paní Květa přijela z Prahy, tady ano. Se pěkně uvelebila na písečku na dece.
5: Ano.
1: A to je vaše pravidelná jako výška sem, jo?
5: Ano.
1: Přímo na tohle místo?
5: Já, ano. V podstatě ano, k tomu týhle vodě ano.
1: Pískovna je obklopená smíšeným lesem, je to tu velice pohodlné a na to, že jsem v jižních Čechách, kde se turistický průmysl hýbe docela ostře a za všechno se tady platí, tak tohle to působí jako ráj. Dokonce i parkovat se tu dá zdarma.
5: No, já taky se divím, že to ještě jde v dnešní době.
1: A pokaždé najdete místo, pokaždé ano. Zaparkujete.
5: Ano, pokaždé.
1: V vašich brýlích se odráží váš manžel. Můžu se na něj podívat.
5: Jo, jo, jo.
22: Mokrice každopádně. To je první rok, co je takhle tady málo lidí relativně. A právě si taky si říkáme proč.
1: A netestovali jste nějakou jinou pískovnu v okolí?
22: Kdysi dávno, ale jako v podstatě to bylo jenom krátký, takže jezdíme prostě sem.
1: Malá pískovna je váš revír.
22: Tak, je to tak.
5: Ta voda je tady vždycky čistá. I když jako je opravdu jsou velký vedra, tak je lehce zakalená, ale opravdu vždycky čistá. No, vidíte to?
23: No je to paráda tady právě, proto semka lidi jezdí, žádný omezení a takový věci prostě, no. Není to oplocený. Hlavně si člověk může přijet semka autem a může právě ty pedalboardy nemusí tahat tak daleko k vodě a takový věci, no.
1: Míra přijel s dvěma dětma z Brna.
23: Tak, střídáme to tak moře a tady tohle.
1: Takže jezdíte po pískovnách?
23: Jo, jo. Kvůli dětskám, oni nemají rádi vodu. Rybníkovou, bahnitou, mě to nevadí, já jsem ještě skoro starší generace, takže mě to nevadí, ale dětská trošku, aby to bylo čistý. No.
1: V zátočině dokonce stojí malý bufítek, půjčovna paddleboardů, natažená síť na volejbal, léto.
6: Zatím, kde jsem byl, tam jsem mohl, ale třeba u Majdaleny tam už se zavřela pláž.
7: Filip Copák, obsluha bufetu.
6: Ale jinak tady na Třeboňsku mi to ještě nepřijde tak uzavřený ještě. Na Cebský teda, tam je to hodně omezený, protože tam jsou i vědecký výzkumy, ale je tam i těžba, jako písku, takže je to tam furt nebezpečný, jsou tam jako příkrý srázy, který jako padají tam písky a zasype to.
7: Tady se bát nemusíme, tady
6: ne,
7: žádný písek nehrozí.
6: Tady už to je vytěžený, takže tady už je to normálně pořád vytěžená pískovna, je to hodně hluboký.
7: To úplně na letní dovolenou, jen tak s dětmi se tady povolovat, tak to mi připadá úplně ideální. Zvlášť, když jsou ty děti malé a nic nechtějí. Písek, písek a písek. Z malé pískovny u Suchdola nad Lužnicí Lubomír Smataná, Český rozhlas.
4: A pojďme dál, poezie, divadlo a teď film. Takovou cestu má za sebou příběh, který začal oceňovanou knihou Miloše Doležala Jana bude brzy sbírat lipový květ. Básnická próza vznikla jako osobní zpověď po smrti autorovy manželky, někdyší vedoucí Dismanova rozhlasového dětského souboru. Po divadelní adaptaci teď míří příběh před filmovou kameru, kde dostane svou novou podobu.
8: Vyhlížím tě každé ráno. Pevánku, větroceli v mátě.
11: Herec David Matásek provází diváky příběhem, který se odehrává mezi slovy, hudbou a projekcemi lipových větví. Na kulisách za ním se střídají obrazy a vzpomínky, zatímco Jenovéfa Boková doprovází básně hrou na housle. Divadelní hra vychází z poezie Miloše Doležala. Ten v nich zachytil smutek i lásku, která přetrvává navzdory ztrátě blízkého člověka.
8: Dělí nás jen tenké, tenonké sklo.
24: Daroval mi tu knížku Marek Vajchr, který pracuje v Revolver Reví, kde knížka vyšla. A já jsem si říkala, ach jo, proč mi furt všichni dávají knížky, ještě ke všemu poezie, nemůžu někdy dostat třeba lahev. Ale nicméně jsem knížku doma ten večer otevřela a byla jsem tím hluboce zasažena a věděla jsem, že na tom chci pracovat.
11: Popisuje režisérka adaptace Beata Parkanová, která teď připravuje podle sbírky Jana bude brzy sbírat lipový květ i film.
24: To, že se povedla ta divadelní hra a je o ní takový obrovský zájem a jsou na to samé vlastně pochvalné reakce, mě přesvědčilo, že ten příběh má smysl. Ne samotné stvárnění to divadelní hry pro film, to budu muset udělat a vymyslet jinak, ale to, že ten příběh je tak strašně důležitý a dobře napsaný. Já jsem momentálně jako scénáristka v nejhorší fázi, což je, že píšu. To je čas, kdy nevím nic, kdy vlastně čekám, co se mi to narodí a tam je mým úkolem, aby to byl co nejvíc smysluplný příběh.
11: Podle filmařky, která bude snímek také produkovat, mají básně všechno podstatné. Příběh i drama.
24: Já jsem byla vyučena Aloisem Fišárkem, svým střihačem, že drama to je, když jde o život a o lásku. A v celém tomhletom příběhu jde zejména o život a o lásku, myslím, že v každý té básničce. Ale mimo to jsou velmi jako obrazotvorný ty básničky, zasazený do konkrétního kraje, do konkrétního vztahu, do konkrétního prostředí. Takže já, když jsem to četla prvně, tak jsem to viděla. Ta slova jsem jako viděla.
11: Miloš Doležal zasadil své básně do prostředí Vysočiny a právě tam plánují i natáčet.
24: Měli jsme to štěstí a milost, že pan Doležal nám umožnil poznat všechny lokace, do kterých byly básničky napsané. Pro mě je to důležité, že vím, do kterého prostředí to píšu, jak vypadá. Kraj Vysočina je svérázný kraj, to není na první dobrou nějaká líbivá, milostiplná krajina, ale nese v sobě nějakou temnotu, bolest.
25: A ty archivy a komunikace s rodinou, do jaké míry vám tedy umožní použít osobní vzpomínky, výpovědi?
24: To, že vůbec tuhle knížku zpracovávám, že mám pořád touhu na tom jako přemýšlet a být s tím, hodně vychází z toho, že ta rodina je se mnou v blízkém kontaktu a nás chrání, že nám pomáhají, že nám drží nějak jako takové tlapky v zádech, abych to mohla dělat. Bez toho by to vůbec nešlo, to bych se do toho nepustila. A protože jako režisérka uvažuji, že by ve filmu byly použity i archivy, tak jsme o ně požádali, oni nám je dali k dispozici, tak uvidíme, co z toho vznikne.
11: A zatímco Beata Parkanová píše scénář, producent Jan Bodnár řeší, jak celý projekt dostat před filmové kamery.
26: Aktuálně ten projekt zamýšlíme jako československo-polskou koprodukci, takže máme rozjednaný partnery v těchto zemích. A pokud všechno půjde podle plánu, tak točíme jaro 2028.
11: Na filmovou adaptaci si tak diváci ještě budou muset počkat. Příběh Jany a Miloše ale už teď můžete vidět na jevišti Pražského divadla Viola. Martin Hrnčíř, Český rozhlas.
2: Pro a proti za pár minut probere Lukáš Matoška se svými hosty politické změny v Maďarsku. Za pozornost Rannímu plusu děkuji Martina Mašková.
4: A Tomáš Pavlíček, hezký den.
10: Je 9:30.
3: Český rozhlas Plus. Zprávy.
10: Zástupci českého ministerstva dopravy se dnes v Chorvatsku setkají s vyšetřovateli tragické nehody poblíž Splitu. Při srážce české jachty a chorvatského katamaránu tam v polovině června zemřeli 4 Češi. Podle serveru iRozhlas chtějí české úřady zjistit k vyšetřování nehody nové informace.
9: Chorvatské úřady přizvaly české ministerstvo dopravy k vyšetřování na jeho žádost. Nehodu dál prověřuje tamní agentura pro vyšetřování nehod spolu s policií. Soud ve Splitu zatím poslal do vazby 33-letého prvního důstojníka katamaránu. Vyšetřovatelé ho podezírají z toho, že při plavbě neměl zapnutý radar ani výstražný systém. Podle policie jel taky příliš rychle a nevěnoval dostatečnou pozornost situaci na moři. Důstojník odpovědnost za nehodu s lodí českých turistů odmítá. Jan Duchoslav, Český rozhlas.
10: Ukrajina za poslední dva dny zasáhla 13 ruských lodí v Černém a Azovském moři, oznámil to velitel ukrajinských dronových jednotek Robert Brovdi, známý pod přezdívkou Maďar. Ukrajinské síly podle telegramových zpráv útočily také na cíle na okupovaném poloostrově Krym. Ten hlásí exploze a výpadky proudu. Moskva v noci zasáhla přístavy v Oděse, poškozené jsou dvě lodě a také nádrž s palivem a mazivem. Do Srbska dnes odlétá podnikatelská mise pod vedením premiéra Andreje Babiše a ministra průmyslu a obchodu Karla Havlíčka z Hnutí ANO. Součástí programu je třeba podnikatelské fórum nebo doprovodné mise k navázání nových obchodních kontaktů. Delegace se zaměří na oblasti zdravotnictví, energetiky, strojírenství nebo dopravy. Jedním z témat cesty bude i Expo 2027 v Srbsku. Na programu je taky návštěva Bělehradu.
3: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
10: Do války proti Íránu zatím Spojené státy investovaly skoro 800 miliard korun. Americkým zákonodárcům to řekl ministr obrany Pete Hexet. Oproti předchozímu veřejnému odhadu narostlo aktuální vyčíslení skoro o 170 miliard korun. Podle Hexeta už suma zahrnuje i očekávané náklady až do 30. září. Šéf rezortu obrany taky připustil, že americká armáda potřebuje další peníze. V opačném případě bude nutné omezit vojenský výcvik. Boje s Íránem rozpoutané Spojenými státy a Izraelem pokračují s různou intenzitou pátým měsícem. V noci útočily americké síly na Írán už 11. den v řadě. Geodeti začali měřit přesný náklon hlavní válcové věže z říceniny hradu Michalovice v Mladé Boleslavi. Magistrát tím chce porovnat dřívější hodnotu 6,51 stupně. Pokud by nové číslo bylo stejné nebo vyšší, mohla by se památka ucházet o zápis do Guinnessovy knihy rekordů. Výsledky měření bude město znát do dvou týdnů, říká radní Robin Povšík z Hlasu pro Boleslav.
12: Musíme i zohlednit ekonomickou náročnost, která může dosáhnout až téměř 1 milionu korun. Musíme vyhodnotit, jestli takto vynaložené peníze by se nám vrátily ve formě podpory zdejších hoteliérů nebo restauratérů.
10: Aktuálně drží světový rekord věž zvonice kostela v Gauvenheimu v Německu se sklonem 5,42 stupně. Požár, který na jihu Francie v departmánu Var spálil 2550 hektarů, už je pod kontrolou a příliš se nerozšiřuje. S odvoláním na místní záchranné složky o tom dnes informovala agentura AFP. Oheň ale zatím není zcela zlikvidovaný a hasičský zásah pokračuje. Sezóna požárů ve Francii kvůli vlně veder a dlouhodobému suchu letos začala dříve než obvykle. Přesně před rokem zemřel anglický zpěvák Ozzy Osbourne, přezdívaný jako princ temnoty. Na jeho počest dnes město Birmingham pořádá takzvaný Ozzy den. Jde o bezplatnou oslavu frontmana kapely Black Sabbath. Návštěvníci si budou moct prohlédnout památky spojené s hudebníkem, navštívit živá vystoupení nebo výstavy věnované Osbornově kariéře, informuje web BBC. Ozzy Osbourne zemřel ve věku 76 let 22. července 2025 na zástavu srdce. Zpěvák se potýkal s ischemickou chorobou srdeční a Parkinsonovou chorobou. Na Pražském okruhu popojíždí kolony v obou směrech před Ořechem, směrem na letiště se jede pomalu v obou pruzích od sjezdu na Vestec, kamiony v pravém pruhu už před Jesenicí. Ve směru na dálnici D1 je kolona od Rudné z 5. kilometru dálnice D5. V obou směrech je to zhruba na půl hodiny. Na jižní spojce v Praze se zdržíte směrem na Smíchov, kolona začíná u sjezdu na Pankrác a za Barandovský most do Dobříšské ulice ke sjezdu na Radlice. Tam pojedete asi 25 minut a provoz vázne v obou směrech. Před omezením Vekbelské v Cínovecké čekejte kolonu od sjezdu na Zdiby. V opačném směru se jede pomalu nejen v celé Novopatské, ale auta se zastavují už na okruhu u sjezdu na Běchovice. Dobře dojďte. Dnes zpočátku čekáme polojasno až jasno, během dne bude přibývat oblačnosti a odpoledne a večer se zejména na severu území ojediněle vyskytnou přehánky. Nejvyšší teploty 19 až 24 stupňů, na jižní Moravě až 26, na horách bude kolem 15. A přes den povane slabý, mírný západní až severozápadní vítr. Tolik zprávy teď pro a proti.
13: Nová maďarská vláda má i přes prázdniny napilno, prosadila už celou řadu změn. Tou zatím nejviditelnější je, že dosáhla odchodu prezidenta Tamáše Šuljoka. Premiér Peter Maďar usiloval o jeho konec proto, že ho považoval za reprezentanta systému, který slíbil od základu proměnit. Směřují kroky nové vlády k tomu, aby byl v Maďarsku obnoven právní stát? Nebo se změny odehrávají příliš rychle a můžou vyvolávat odůvodněné obavy?
3: Pro a proti Lukáše Matošky.
13: Našimi hosty po linkách jsou europoslanec Hnutí ANO, člen předsednictva skupiny Patrioti pro Evropu Ondřej Knotek, dobrý den.
14: Dobrý den.
13: A člen klubu Evropské lidové strany europoslanec KDU ČSL Tomáš Zdechovský, dobrý den i vám.
15: Krásný dobrý den.
13: Debatu předstáčíme v úterý dopoledne, takže na případný další vývoj nemůžeme reagovat. Pane Zdechovský, jak vy zatím hodnotíte vládu Petera Maďara?
15: Já tu vládu vlastně hodnotím velmi pozitivně. Ona to, co slíbila, tak to dneska dělá. Dělá ty kroky rychle, efektivně. Myslím si, že to, co tam mnoho let v Maďarsku nefungovalo, to byl právní stát, demokracie, pluralita názorů třeba ve veřejnoprávních médií, tak to se dneska vlastně znovu ta vláda snaží nastolit v Maďarsku. Bohužel prostě posledních 6 let vládnutí Viktora Orbána,
13: 16
15: se kterým jsem... No, ale posledních 6 let, 16 let on vládl, ale 6 let bylo utužování vlastně, bych řekl, autoritářského režimu a už to nemělo nic společného v poslední chvíli s demokracií a to, jakým způsobem se třeba zametaly korupční kauzy nebo zpronevěření evropských financí vlastně na konci toho jeho mandátu. To bylo neskutečné a jak opravdu třeba policie přestala úplně vyšetřovat lidi, kteří byli spojení s ním a s jeho vlastně takovou tou skupinou oligarchů, tak to už bylo prostě viditelné a bylo vidět, že Maďarsko ekonomicky, ani bych řekl právně, ano. Ani bych řekl politicky nesměřoval do Evropské unie.
13: Na úvod to úplně stačí, pane Zdechovský, děkuju vám. Pane Knotku, jaké by bylo vaše hodnocení těch prvních měsíců nové maďarské vlády v čele s Petrem Maďarem?
14: No, ze strany ústavní většiny Petra Maďara to jsou skutečně bezprecedentní kroky velkého rozsahu, velmi narychlo, bez řádné diskuze a podle mě to spíše hraničí skoro už s pučem a rozhodně ne, řekněme, z prvky právního státu.
13: Pane Zdechovský, co říkáte na to, s jakou rychlostí a jakou razancí nová maďarská vláda postupuje? Neznervózňuje vás to přece jenom v některých ohledech?
15: Určitě ne. Já si myslím, že bylo potřeba opravdu některé úřady a některé posty vyčistit. To, co jsme mohli vidět po volbách, to znamená opravdu plný koše skartovaných materiálů, napojení lidí z Orbánovy vlády na Rusko, ale i na Fica, přesně, tak tam jsme viděli, že opravdu ta demokracie zlíhala. A to, že třeba rok a půl veřejnoprávní média vůbec nepozvou lídra opozice do jakéhokoliv diskuzního pořadu s premiérem. To mi přišlo hodně zvláštní. Když jste se koukali na maďarskou televizi nebo na, poslouchali maďarský rozhlas, tak to byla vlastně, jako bych řekl, taková propaganda toho vládnoucího režimu a já myslím, že proto je potřeba ty věci změnit. A dneska, když se kouknete na vysílání veřejnoprávního rozhlasu, tak tam máte zástupce i opozice, i koalice. A to si myslím, že je příjemná změna.
0: Zatím tedy zpravodajství maďarské státní televize bylo pozastaveno. K tomu se možná ještě taky dostaneme. Obracím se na vás, pane Knotku. Připustil byste, že razance těch změn, ke kterým teď v Maďarsku pár měsíců po volbách s obměnou vlády dochází, je odůvodněná tím, v jakém stavu byl maďarský právní stát?
14: 100% ne. Já nebudu tady posluchačům přednášet nějakou černobílou vizi. Zcela jistě po 16 letech vládnutí tam byly i nějaké nedostatky třeba v právním státu. Asi bych nedal Viktoru Orbánovi jedničku z právního státu, ale ty kroky, které dělá Petr Maďar, jo, ať už je to omezení prezidenta nebo funkční období poslanců či premiéra, kroky v televizi, to už jste zmínil, zásahy do ústavního soudu. A jak to dělá rychle? To odpovídá tomu, kdyby, řekněme, v Maďarsku končila nějaká diktatura nebo prostě nějaký úplně totalitní režim. A já zcela tady zásadně nesouhlasím s panem kolegou Zdechovským. Pan Orbán byl demokrat. Nebyl to demokrat liberální, tak jak by to chtěl Brusel. Byl to demokrat konzervativní. Ano, za 16 let se zcela jistě...
0: On se sám označoval za neliberálního.
14: Ano, přesně tak, ale demokracie nemá být liberální. Demokracie je jenom jedna, to je o povinnostech a právech. A liberální demokracie je jenom jedna z variant demokracie. A právě je jasné, že za těch 16 let, je to i logické, se postupně třeba do té státní správy dostávali asi i lidi bližší a bližší panu Orbánovi a straně Fidesz, což v podstatě vedlo k tomu, že ta strana ztratila nějaký instinkt pudy a místo toho, aby se soustředila na ekonomiku, tady bych souhlasil s panem Zdechovským, měli se soustředit na ekonomiku, tak se pořád soustředili na tu migraci, no a prohráli volby. A to je důkaz toho, že v Maďarsku fungoval právní stát. Nebyl možná dokonalý, ale fungoval, protože kdyby to bylo, jak popisuje kolega Zekovský, tak by Viktor Orbán nevyhrál, byl by tam dalších třeba 16 let.
0: Přestože změny, které Evropská komise
14: skutečně neodpovídají té situaci, která tam byla předtím.
0: Jenom k tomu stavu právního státu, přestože tedy Evropská komise zahájila v minulosti i řízení s Maďarskem kvůli tomu, v jaké kondici byl právní stát v zemi, tak podle vás byl dobrý.
14: Já neříkám, že byl bezchybný, ale nebylo to o tom, že musíte ukončit předčasně mandát prezidenta, zasáhnout do ústavního soudu, dočasně převzít moc nad jako televizí. Umíte si představit, že toto by se stalo v České republice. To je možná dobré dívat se právě tím, jak by se to dělo v České republice.
0: V České republice veřejnoprávní média nejsou pod kontrolou vlády, což je asi ten rozdíl oproti tomu, jak to bylo v Maďarsku.
14: No ne, teďka nově se to právě dostává tím zákonem pod vládní moc. Jo, dočasně právě, jsou převedena pod vládní moc, to je v tom zákonu. Jo, má to být dočasně, nevíme, co to znamená a slibuje Petr Maďar, že vytvoří nějakou novou strukturu. Ale jeden příklad velmi rychle za všechny. Jo, představte si, že by v říjnu 25 tady vznikla česká vláda, která by měla ústavní většinu a řekla by, no my nesouhlasíme s panem prezidentem Pavlem, protože si myslíme, že je to něčí loutka. Stejný argument, jako říká Petr Maďar, bylo by to třeba nějaká loutka nějakého vládního protokoláře a do dvou měsíců toho odvolala. Dokážete si představit ten
0: čurbec, dovolte, abych se na to zeptal. Právě na to bych se rád zeptal. Pana Zdechovského, co říkáte na to, s jakou rychlostí a jakým způsobem maďarská vláda dosáhla konce prezidenta Šuljoka? Ten způsob tedy spočíval v tom, že vládní většina si odhlasovala v parlamentu ústavní dodatek, na základě kterého tedy prezident Šuljok končí.
15: Já říkám, zrovna tohle to mi nepřijde úplně právně a ústavně právně konformní. Určitě bych to tímhle způsobem neudělal. Myslím si, že Tamáš Šuljok nebyl ten největší problém Maďarska, i když chápu ty důvody Petra Maďara, proč chtěl, aby skončil, protože ho bral jako jeden ze symbolů vlastně ty bývalý vlády. Na druhou stranu říkám, tohle to musí posoudit ústavně právní odborníci, kteří určitě se k tomu budou vyjadřovat a vyjádří.
0: Ale já připustil byste tedy, že ten konec maďarského prezidenta se měl odehrát jinak?
15: Určitě já sám bych by na místě prezidenta maďarského po tom, co se vlastně odehrávalo těch posledních několik let, tak bych rezignoval, ale zase chápu na druhou stranu i ty jeho důvody, že on prostě rezignovat nechtěl. On říkal, já jsem nic neudělal, já chci být neutrální, ale bohužel jako to, co se odehrávalo posledních 16 let v Maďarsku, tak je natolik, bych řekl, rozdělující tu společnost, že kdyby to neudělal Petr Maďar, tak by byl braný jako slaboch, jako ten, který není schopen naplnit tu vizi, kterou sliboval.
0: Já bych jenom řekl, že prezident Čuljok nebyl prezidentem po celých těch 16 let, ale jenom poslední cirka 2 roky, pokud se nepletu.
15: Po tom skandálu, který tam byl, takže je to
0: skandálu svojí předchůdkyně ve funkci. Pokud dovolíte,
15: předtím byl spojen s Viktorem Orbánem.
0: Já bych se ještě zvlášť zastavil u toho, co před chviličkou připomněl váš pan kolega Knotek, a to je způsob, jak nová maďarská vláda mění fungování státních, dříve veřejnoprávních médií. Že tedy došlo k dočasnému přerušení vysílání.
15: Já, když jsem poslouchal Ondru Knotka, tak při vší úctě k němu jsem nevěděl, jestli mluví o situaci v České republice nebo v Maďarsku, protože vlastně to, co teďka popisoval, že se děje v Maďarsku, to se přesně děje v České republice.
0: To vysvětlete?
15: Že stát a vládní strana chce zasahovat do vysílání. Říkalo to několikrát SPD a jejich poslanci a není to o tom, že chtějí pluralitní veřejnoprávní média. To, že bude muset dojít k nějakým změnám, to prostě musí dojít a já pevně
0: a
15: věřím,
0: teď, že... Promiňte, ať se v tom nestratíme, teď vy hovoříte o Maďarsku nebo o Česku?
15: Já teďka mluvím, vrátil jsem se z Česka zpátky k Maďarsku.
0: Děkuju, protože to je naše téma. A co tedy říkáte na to, jakým způsobem nová Maďarova vláda mění fungování státních médií?
15: No to, že musí dojít ke změně, to je prostě jasný. Tak jako dneska vidíme na Slovensku, kdy zakazují slovenské veřejnoprávní a

0: nezávisle v tom uplynulém období za Viktora Orbána?
1: Netroufnu si říct, do jaké míry stranila Viktoru Orbánovi.
0: O tom hovoří i mezinárodní organizace, že se to dělo a kritizovala to i Evropská komise.
1: Je to možný, přesně tak, o tom se... Jasně, ta kritika z mezinárodních organizací, nadnárodních organizací, tam zkrátka byla, že tímhle směrem, že ta televize nebyla úplně nestranná. Nicméně řešit to tím způsobem, že takzvaně dočasně, a neříkáte nejak dlouho, převedete plně tu televizi pod vládní moc, protože o tom ten zákon je, tak to není ta správná cesta. Ta správná cesta přece má být o tom, asi jak by se to dělo třeba v České republice. Máte nějaká veřejnoprávní média, máte nějaké rady, stát má možnosti prostě postupně
0: promiňte, a dá se to srovnávat?
1: O tom tu debatu.
0: Dá se to srovnávat fungování veřejnoprávních médií v Česku s tím, jak fungovala státní média v Maďarsku za vlád Viktora Orbána?
1: Tak pokud tady máme Petra Maďara, který byl oslavován mnohými politiky, včetně předsedkyně Evropské komise, že teď už se vrátí ten právní stát, tak to minimum by bylo, že o tom udělají tu debatu. Jo? Udělají debatu, budou to vysvětlovat a zkusí to udělat co nejpostupnějším logickým postupem. A oni to udělali tak, že vypli televizi a teď zákonem dočasně, nevíme nejak dlouho, dali pod státní přímou moc, kde zase je ta záruka, že vlastně se to úplně neotočí, protože pro posluchače Peter Maďar je sice harcovník maďarské politiky, dlouho byl ve straně Viktora Orbána, ale založil si před 2 lety novou stranu, ve který vlastně jsou úplní nováčci. A skutečně nikdo neví, jestli on se jako zachová jako v podstatě ten diktátor nebo ne. A teďka si vlastně řekl, abych tady odstranil to zlo, které tady bylo, jeho slovy, tak já si teďka vezmu televizi úplně pod svoji kontrolu. No, tohle to prostě rozhodně není.
0: Ale jste si vědom toho, co tedy premiér...
1: a postupem podle nějaký proporcionality a šetříme ty agresivní metody a nástroje, ale on k ním rovnou přistoupil. Tak. A nejenom u televize, ale i u ústavního soudu, u období poslanců, vytvořil dokonce nový útvar, připomíná politickou policii. To už je jako...
0: A tím myslíte co? Tím útvarem? Myslíte ten protikorupční úřad?
1: No, jedná se o zřízení Národního úřadu pro vymáhání ochranu a státního majetku, což nezní tak hrozně, ale je to vlastně institut, který kumuluje moc, dělá vlastně vyšetřování, stíhání, není tam možnost odvolání, nasazení tajných operací bez nějakého existujícího právního důvodu a dokonce snad tam není ani právo na to mít advokáta. To znamená, tohle to skutečně v některých vyvolává pocit, řekněme, policejního státu a politické policie.
0: Než budeme pokračovat, připomenu, že našimi dnešními hosty jsou europoslanec hnutí ANO Ondřej Knotek a europoslanec lidovců Tomáš Zdechovský.
2: Posloucháte Pro a proti. Dva hosté, dva různé pohledy. Atraktivní názorové střety najdete také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
0: Pane Zdechovský, v návaznosti na to, co teď zaznělo, nemáte obavu z toho, že by se ten nový protikorupční úřad v Maďarsku mohl stát i nástrojem politického boje?
3: Ne, nemám. Zaprvé ten úřad ještě nezačal vůbec fungovat.
0: Zatím se tedy jedná o návrh vlády.
3: Přesně tak, jedná se o návrh vlády, za druhé vlastně my neznáme přesně ty parametry, jak to bude fungovat, za druhé je potřeba vysvětlit i posluchačům, kteří nejsou detailně informováni o situaci v Maďarsku, že poslední 3 roky byly převáděn státní majetek na spřátelené osoby spojené s Viktorem Orbánem. Tudíž to, že Maďarsko bude vymáhat ten majetek zpět, je docela dost, bych řekl, i důležité pro fungování toho státu, protože tímto způsobem bylo v Maďarsku rozkradeno spoustu miliard forintů a bohužel ten majetek neslouží maďarským občanům, ale slouží vybraným oligarchům, který podporovali a podporují Viktora Orbána.
0: Pane Knotku, to byste vy připustil, že stav korupce v Maďarsku není dobrý, že kvůli tomu je velká nespokojenost a že tedy je potřeba s tím něco dělat? Ostatně bylo to jedno z hlavních témat volební kampaně.
1: No, právě zafungoval právní stát v Maďarsku, protože občané nebyli spokojeni s ekonomickou politikou, určitě byly občané, které měli i pocit, jak říkal pan Zdechovský, a zkrátka vystavili straně Fidesz červenou kartu, prohráli ze 40%, což je sice dobrý výsledek, ale při tom přepočítání prostě Petr Maďar dostal ústavní většinu a zcela jistě,

0: Pokud tam takovéhle věci byly, tak vedly k tomu, že po 16 letech Viktor Orbán jako premiér skončí a na základě tohohle z těch změn, který dělá Petr Maďar, tak už asi premiérem ani nebude, protože oni omezili i fungování premiéra, to znamená, je tam maximálně 8 let na premiéra, takže vlastně Viktor Orbán už by se podle téhle logiky nikdy neměl stát ani poslancem, ani premiérem, jo? Což samozřejmě mně přijde velice divné. Představte si, že bychom udělali v Čechách zákon, kdyby najednou, já jsem si tady připravil jména poslanců, kteří jsou vlivní a jsou tady delší dobu, třeba paní Černochová, Kupka, Bartoš, Pospíšil, paní Kovářová ze STANu, nebo Rakušan, nebo Jurečka, by už prostě nikdy nemohli být poslanci, protože prostě tady je ústavní většina, která řekne, už vás jako lídři...
1: Dovolte, abych se na to pana Zdechovského zeptal. Nepřijde vám to na pováženou, toto omezení, které tady bylo schváleno ústavním dodatkem, že poslanec v Maďarsku může v parlamentu působit na nejvýš po dobu 12 let?
2: No, víte, mně to nepřijde zvláštní, já když vidím některý kolegy, kteří jsou v parlamentech 12 a déle roku, tak bych opravdu jim doporučil, aby se sebrali a odešli chvíli z té práce evropského nebo českého nebo jiného poslance.
1: Já se tady zeptám jinak. Nemůže toto opatření vyznívat jako něco, co je zaměřené proti opozici v Maďarsku?
2: Já si myslím, že ne, že určitě ne. Já si myslím, že je potřeba i v Maďarsku udělat určitou obměnu vlastně těch lidí, kteří v té politice byli a jsou. Opravdu někteří lidé byli a jsou v politice přes 20 let a měli tu takový pašalíky a víceméně právě ta korupce je spojena s těmi lidmi, kteří jsou v politice dlouhodobě. A není to jenom problém Maďarska, je to problém i dalších zemí. A kdyby se to udělal v České republice, myslím si, že by to taky výrazným způsobem pomohlo. Myslím si, že kolega Knotek nejmenoval třeba lidi, kteří jsou dlouho v politice a za kterými jsou různí pašalíci, což je kolega třeba Babiš nebo kolegyně Schillerová nebo kolega Havlíček. Já myslím, že tyhle lidi už by taky měli z politiky konečně vypadnout a nechat prostor někomu mladšímu a někomu, kdo tu republiku povede mezi moderní evropské země ne mezi země východu.
1: Pane Knotku, podle všeho vašemu kolegovi by to omezení, které si odhlasovali v Maďarsku, omezení pro politiky nevadilo. Co vy na to? Prosím stručně, ať se posuneme.
0: Jo, pan kolega to můj argument nepochopil. Já jsem právě tyhle ty jména jako Kupka, Černochová a tak dále jmenoval z toho důvodu, že prostě ať s nima třeba politicky nesouhlasím, tak je v zájmu prostě České republiky, aby pokud si je jejich příznivci zvolí, aby tam byli i nadále. A to je přesně to ta demokracie. Nechme to na lidech. Jestli si prostě budou lidé myslet, že už je někdo je takzvaně politický dinosaurus a měl být po 15-20 letech z té sněmovny pryč, no tak to udělají demokraticky v těch volbách. Nemůžem to nechávat jako na to, že mám ústavní většinu, tak si teďka notabene jako velmi mladá strana s poslancema, který v podstatě předtím neměli skoro žádnou politickou zkušenost, takže vlastně ten zákon zajistí, že teďka 12 let tam můžou být poslanci Maďara a ty opoziční vlastně ne, jo, to tak. Znamená, je to opravdu zásah
1: opoziční
0: do politického
1: ano,
0: boje,
1: ale
0: který podle mě není správný.
1: Opoziční ano, ale profesně mladší, tedy ne ti zkušení politici podle tohoto zákona, nakolik k tomu rozumím. Ještě bych se zastavil u toho, že Evropská unie už začala rozmrazovat některé peníze z fondů pro Maďarsko, které byly tedy zmrazené za Viktora Orbána kvůli stavu právního státu. Není to, pane Zdechovský, předčasné, když zatím nevíme, kam přesně ty vládou zmíněné změny povedou a zda je vláda Petra Maďara dotáhne?
2: Tohle je skvělá otázka. Vy jste asi koukal na naší debatu s panem kolegou Knotkem, kterou jsme měli v Evropském parlamentu minulý týden, kdy jsme grilovali tři komisaře a ptali jsme si na tuhle otázku. Samozřejmě, že to je předčasný. A myslím si, že Evropská komise by měla opravdu vyčkat až třeba do září, října, než bude posílat jakýkoliv platby. Protože my chceme být 100% si jistí, že ty peníze nebudou končit v žádný černý díře. A to teďka nic proti panu Maďarovi. Ale opravdu já už jsem poučený za těch x let, co člověk kontroluje evropské fondy, že člověk by měl dvakrát měřit a jednou řezat. A opravdu, když už jednou ty peníze vydáte, tak je těžký ty peníze dostat zpátky. Takže v tomhle tom naprosto souhlasím s tím, co bylo řečeno. Já bych ty peníze teďka nevydával a s tím s Evropskou komisí zásadním způsobem nesouhlasím.
1: Tak tady se, pánové, tuším, podle všeho shodnete. Na druhé straně komise oceňuje, že v novém maďarském plánu obnovy jsou opatření na ochranu finanční zahraničních zájmů Unie a taky posílení boje proti korupci. Nejsou to právě už důvody pro rozmrazení přinejmenším některých peněz, pane Knotku?
0: U toho fondu obnovy, protože je to zmraženo v několika typech fondů, ten fond obnovy, tam by to mělo být vyplaceno a ani ne z důvodu, jestli nějaké ty reformy, tak jak je chce Evropská unie po Maďarsku, byly udělány nebo naznačeny novou vládou, ale zkrátka z důvodu, že pokud se nevyplatí do srpna, tak už prostě nebude možné je dál vyplatit. To znamená, Maďarsko, občané Maďarska by přišli prostě o peníze, které dostal zbytek unie, a proto já jsem pro toto prostě vyplatit a zcela jistě Evropská unie si to co nejvíce pohlídá. Konec konců jsou tam milníky, které musí být splněny a tak dále při realizaci toho fondu. U těch dalších fondů tam, kde to je pozdrženo, tak tam samozřejmě bych to mnohem více právě propojil se zkoumáním toho nového zákona, zdali nedochází naopak ještě k většímu porušení právního státu ze strany Petra Maďara. Dokonce i Gábor Terek, což je nezávislý politolog v Maďarsku, který 15 let tepal vládu Viktora Orbána, řekl, že kroky Maďara, tyhle ty ústavní změny, v podstatě nemají za posledních 15 let v Maďarsku období. Tak. Takže jakože bych ten fond obnovy vyplatil, ať o to Maďarsko nepřijde, ale ty další fondy bych tvrdě podmínil s těma zákonama. Bohužel Evropská komise se k těmto novým Maďara v podstatě vyjadřuje velmi vyhýbavě, říká, že to tak jako sleduje. Neříká ani bedlivě nebo s znepokojením, prostě tak jako to sleduje a našlapuje. Protože Ursula von der Leyenová po volbách řekla, že to je vlastně dobrý krok pro Maďarsko.
1: Takový je pohled europoslance hnutí ANO Ondřeje Knotka, který debatoval s lidoveckým europoslancem Tomášem Zdechovským. Pánové, oběma vám děkuju za debatu.
2: My moc krát děkujeme za pozvání.
1: Od mikrofonu se loučí Lukáš Matoška.
3: Radioservis představuje knižní novinku Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček. Přehledně uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotheka.cz.
4: Je 10 hodin.
3: Český rozhlas Plus. Zprávy.
4: Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský vyměnil velitele ozbrojených sil. Nad Prahou dnes v 11:30 mimořádně přeletí armádní stíhačky. Filozofická fakulta Univerzity Karlovy chce zrušit samostatný ústav translatologie. Zaměstnanci i studenti to kritizují. Jsou tady zprávy Plusu. Vítá vás Marie Jakšičová. Americká válka s Íránem, zatím Spojené státy, stála přes desítky miliard dolarů. Při slyšení v kongresu to uvedl americký ministr obrany Pete Hegseth, který poprvé od červencové eskalace konfliktu s Íránem předstoupil před zákonodárce. Přišel žádat o další miliardy na válku. As of today's
5: 37.5 billion. Ministr obrany před senátním výborem řekl, že náklady na válku proti Iránu se dosud vyšplhaly na 37,5 miliardy dolarů, tedy v přepočtu téměř bilion korun. Na pokračování konfliktu zároveň kongresmany požádal o dvojnásobek, tedy další téměř 2 biliony korun. Šéf Pentagonu také odhalil, že americká armáda tajně provedla Hormuzským průlivem tankery s až 500 000 barelů ropy. Slyšení provázely ostré výměny. Demokratický senátor Gary Peters označil Hegsethovo vedení za selhání. Prezident Trump mezitím oznámil, že Spojené státy už brzy zaútočí na podzemní jaderné zařízení pod horou Pickax. Jana Ciglerová, Český rozhlas.
4: Hlavním velitelem ukrajinské armády se stal Michailo Drapaty. Ten dosud vedl společné síly, které koordinují operace různých vojenských sil. V čele celé armády nahradil dosavadního velitele Oleksandra Syrského, který měl rozpory s ukrajinským ministrem obrany. Změnu oznámil prezident Volodymyr Zelenský, který zároveň poděkoval Syrskému za jeho práci.
6: Je faktem, že Oleksandr Syrský dosáhl pro Ukrajinu významných úspěchů při obraně Kyjeva, v ofenzivní operaci u Charkova i v kurské operaci. Ušli jsme dlouhou cestu. Obrana Ukrajiny pokračuje a každý voják si zaslouží náležitou úctu. Jsem vděčný Oleksandru Syrskému i každému z našich bojovníků za to, že Ukrajina zaujímá na frontě silnou pozici.
4: Končící velitel syrský uvedl, že Ukrajina letos osvobodila téměř 750 kilometrů čtverečních území a svému nástupci tak předává postupující vojsko.
3: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
4: Armádní Gripeny přeletí dnes předpolednem přes Prahu. Jde o cvičný let, který souvisí se slavnostním aktem u Národního památníku na Vítkově. Generálporučík Václav Vlček tam předá funkci šéfa velitelství pro operace České armády generálmajorovi Jaroslavu Míkovi. Překladatelé a tlumočníci se obávají o budoucnost svého oboru na Univerzitě Karlově. Tamní filozofická fakulta chce od příštího roku zrušit samostatný ústav translatologie a jeho činnost rozdělit mezi několik jazykových kateder. Zaměstnanci i studenti varují, že by změna mohla oslabit výuku budoucích překladatelů a tlumočníků. Děkanka filozofické fakulty Eva Lehečková změnu vysvětluje hlavně nutností šetřit.
7: Fakulta není úplně v dobré ekonomické kondici a potřebujeme jít nějakou cestou úsporných opatření a efektivizace toho, jak vzděláváme a jak organizujeme vědu a výzkum. To je způsobeno tím, že dlouhodobě nám tu rozpočet vysokých škol, institucionální rozpočet stagnuje, anebo se pouze mírně navyšuje.
4: Akademický senát fakulty má o změnách rozhodovat v září. Na Břeclavsku je letos výrazně méně komárů než v předchozích letech. Podle hygieniků za to může dlouhodobé půdní sucho, kvůli kterému se nevytvářejí vhodné podmínky pro líhnutí vajíček. Hygienici dál sledují situaci v oblasti soutoku řek Moravy a Dyje, kde bývají komáří kalamity nejčastější. Oproti běžným letům evidují jen zlomek komárů, říká Oldřich Šebesta z krajské hygienické stanice.
8: No, letos to vypadá, že je tak zhruba 20krát méně komáru chytáme než v loňském roce a to byl rok, kde nebylo ještě moc komáru. Ale ve srovnání třeba s kalamitním rokem 2010 je to tak 200-300krát méně.
4: Hygienici upozorňují, že komáří kalamita může ještě udeřit po velkých deštích. Na Pražském okruhu je velmi silný provoz v obou směrech před sjezdem na Ořech a stejně tak také na silnicích kolem letiště. Provoz vázne v obou směrech také před omezením Vegbelské. V Cínovecké je nesouvislá kolona od sjezdu na Zdiby. V opačném směru je kolona výrazně delší. A na jižní spojce směrem na Smíchov čekejte kolonu, která začíná za sjezdem na Pankrác a pomalu se jede na Barandovský most do Dobřížské ulice. Zdržíte se až 20 minut. Dobře dojďte. Teď si ještě užívejte pěkné oblohy, během dne se zatáhne a večer zejména na severu území budou ojedinělé přehánky. Nejvyšší teploty 19 až 24 stupňů, na jižní Moravě až 26. Přes den povane slabý, mírný západní až severozápadní vítr. To byly zprávy Plusu, teď přinášíme čerstvou epizodu z zpravodajského podcastu Vinohradská 12.
3: Vraždy politických oponentů.
9: Začaly mu vypadávat vlasy, začaly mu selhávat orgány.
3: Chemické zbraně.
10: Takzvané nervově paralytické látky.
3: Nejznámější otravy v historii. Jedy. Třetí letní speciál Vinohradské 12. Už brzy. Tady je Matěj Skalický a tohle je Vinohradská 12.
11: Rusko zažívá velmi masivní problémy s palivem.
12: Sociální sítě jsou plné záběrů z vyhrocených potyček u benzínových pump.
13: Už ani raz díla dochodilo do drak.
14: Ukrajina už delší dobu útočí na ruské cíle, terčem se stávají ropné rafinérie.
15: Ruská vláda jedná s dalšími zeměmi o nákupu benzínu a motorové nafty.
16: A klesá i popularita Vladimíra Putina.
3: Rusové žízní po benzínu, stojí kvůli němu fronty na čerpačkách, předbíhají a perou se. Proč se jim nedaří odolávat ukrajinským útokům na rafinérie a pak jim pohonné hmoty chybí? A nehrozí, že budou úplně na suchu? Ptám se Petry Procházkové, novinářky se zaměřením na postsovětský prostor z deníku N. Dnes je středa, 22. července. Dobrý den, Petro, díky, že jste dorazila k nám do Vinohradské 12.
17: Díky za pozvání, dobrý den.
3: Tak v Rusku se děje něco nevídaného, četl jsem. No fuel, no patience, shrnuje to server France 24, tedy žádné pohonné hmoty, žádná trpělivost. Na benzínkách se čeká i v mnoha hodinových frontách.
18: lidé se perou někde. Lidé po sobě střílí někde jinde zase. Všude?
19: Určitě ne všude a určitě se ta situace proměňuje v čase podle toho, jak se přece jenom i ruské úřady a ruská logistika snaží s tou situací, která vznikla zhruba na přelomu května a června, kdy Ukrajinci začali systematicky likvidovat zkrátka celý ruský energetický ropný průmysl. Takže ono přece jenom Rusku, jako se říká, že všechno hrozně dlouho trvá, ale i tak nacházejí určité cesty, jak tu situaci maličko sklidnit. Takže ano, střílelo se, lidé se prali, ještě perou, ale pomalinku si na tu situaci zase zvykají.
18: Takže to už po sobě nestřílí. A stříleli po sobě, protože někdo předbíhal v té frontě a chtěl benzín a naftu dřív než někdo jiný.
19: Ty fronty byly někde až přes 30 hodin.
18: Wow.
19: Lidi dokonce, a v tom jsou mistři, jak Rusové, tak Ukrajinci, tohle mají společné, se jako samoorganizují. Takže oni si vytvářeli různé skupiny, které hlídkovaly v noci kolem těch front, zatímco jiní spali v přinesených stanech a jakmile byl někdo přistihnut, že předbíhá. Tam se dělali takové zajímavé podvody, že samozřejmě třeba invalidé mají přednost, takže si lidi půjčovali invalidní děti nebo invalidní stařečky a stařenky a s nimi jako předbíhali. Jo, když jste měl doma invalidu, tak jste ho mohl půjčit sousedovi, aby si s ním jel načepovat benzín.
18: No a kde byla ta situace nejhorší v těch posledních dnech?
19: Určitě nejhorší byla a stále je na Krymu.
18: Na Krymu, na okupovaném Krymu.
19: Ano, ano, je to trošku specifická oblast, ani vlastně nemůžeme říkat ruská, ale okupovaná. Navíc Krym, a to je prostě dáno geograficky, on se z poloostrova, Ukrajinci tomu tak i říkají, uděláme z poloostrova ostrov. On je zkrátka snadno, je zranitelný. Snadno jsou zasažitelné ty cesty, které tam vedou. Není jich nekonečně a stačilo daleko méně úsilí Ukrajincům na to, aby Krym ne úplně, ale částečně izolovali. Takže tam s těmi pohonými hmotami je to pořád ještě velmi kritické. Zatímco v těch oblastech, které na tom byly hodně špatně, to byl jih Ruska, především třeba Rostovská oblast, ale i Saratovská. Potom ku podivu i některé části Dálného východu, tam je to dáno zase něčím jiným, než by tam doletěly ukrajinské drony, ale tím, že je tam hrozně málo těch rafinérií, málo té infrastruktury a když se nepovede něco zkrachuje, tak vám vlastně začne krachovat celá obrovská oblast. Takže tam také byly problémy, ale jak říkám, pomaličku si jednak lidé zvykají na to, že stojí ve frontách, organizují se a jednak přece jen se Rusům podařilo malinko to zásobování benzínem i naftou stabilizovat.
18: A taky volí takové cesty, aby každý trochu dostal, takže je benzín a nafta na příděl,
19: ano,
18: ne?
19: Přesně tak.
18: Taky můžete vzít jenom určitý počet litrů?
19: 15 až 30. Vím, že tento týden se, myslím, v Zabajkalsku z 15 litrů zvýšil ten příděl na 20. Někde existuje jiný ten systém, že třeba v liché dny mohou auta, která mají poslední, jaksi ten znak na SPZC lichý, jinde zase v sudé dny, tak tam se zase lidé přendávali značky si navzájem, jako přehazovali. Potom někde byli modernější a šli do QR kódů, kde zase, aby se člověk nemusel stát v té frontě, takže si online ten příděl jakoby zabukoval, ale těch podvodů a těch různých cest, jakmile úřady najdou nějaké omezení, tak lidé okamžitě najdou, jak to obcházet.
18: Ten zásadní teda důvod, a vy jste to sama zmínila, ale pojďme se na to podívat do detailu. Ten zásadní důvod, proč je nedostatek pohonných hmot v Rusku, je tedy ten, že Ukrajinci přišli na to, že když budou trefovat rafinérie svými drony, tak znemožní Rusku fungovat?
19: Ještě je to malinkato složitější. Ukrajinci trefují rafinérie už dlouho, vlastně několik let, ale oni jednak přišli na to a jednak získali technologie, jak zasahovat důležité části těch rafinérií. Protože úplně teď laicky, když zasáhnete rezervoár, kde je sklad ropy, sklad benzínu nebo nafty, no tak to je velmi efektní.
18: Blafne to, hezky to
19: blafne
18: hoří, jasně.
19: A hoří. A na těch sociálních sítích to vypadá jako hrozně pěkně. Ale upřímně řečeno, moc tím neohrozíte dlouhodobé zásobování, protože ruská produkce jak benzínu, tak nafty byla obrovská a zkrátka jim schořelo pár stovek litrů, nebo možná ještě víc, ale dokázali to nahradit. Strefit se úplně přesně dronem do srdce rafinérie, třeba do těch krakovacích jednotek, které nelze tak snadno opravit a které vám dlouhodobě tu rafinérii vyřadí. Ukrajinci jednak neuměli a jednak na to neměli i navigační satelitní prostě technologie. A to teď mají i díky Američanům, takže oni sice nezvýšili příliš jaksi kvantitativně ty útoky, ale mnohonásobně je zpřesnili, začíná se používat i umělá inteligence a najednou začaly ty rafinérie dlouhodobě vyřazovat. A díky sankcím Rusové nedokáží operativně nahrazovat právě ty...
20: Chybí díly,
19: protože po roce 2000...
20: Takže se to složitě opravuje.
19: Ano. Celý ruský energetický průmysl od nástupu Putina k moci se začal výrazně modernizovat, ale tak, že začal být daleko více závislý na západních technologiích. A to se mu teď vymstilo, protože zkrátka oni získají ty náhradní díly, ale přes prostředníky, oklikou, takže je to strašně zdlouhavé a strašně drahé.
20: A napadají potom i Ukrajinci tedy ty pozemní trasy a námořní trasy, to znamená, že i cisterny pak vzplanou tu a tam někde na vodě a nebo někde na mostě, třeba Kerčském.
19: Je to tak, Ukrajinci zvolili vynikající taktiku, podle mě, která kombinuje to, co dělali vždycky, a to je překvapení, protože když budete dlouhodobě útočit na krakovací jednotky rafinérií, tak Rusové se nakonec naučí i tohle chránit. Takže to děláte do té doby, než jim tím opravdu způsobujete vážné škody. Rusové začali dělat i to je taková zajímavost, že řekli těm soukromým firmám v oblasti toho energetického průmyslu, ale i vlastně státním koncernům, jim povolili nakupovat si, opatřovat si vlastní protivzdušnou obranu. Ano, takže je tam změna zákona. Aha. A oni, ty firmy, mohou nyní se sami chránit. Protože zkrátka armáda na to nestačí, ta má jiné starosti. Takže Ukrajinci musí stále vymýšlet něco nového a je vidět i v posledních dnech vlastně na té ukrajinské strategii, že ona je stále dále a více kreativní a už neútočí jenom na ty rafinérie, jak říkám, tam vlastně těch útoků i trochu míň, ale na další logistická centra, na cesty, na přístavy, na tankery, na zkrátka všechno, co souvisí s logistikou, řekněme válečnou, ale nejen, protože ono to někdy je strašně těžko oddělit.
20: Jaké jsou ty cesty, které si teď Kreml vybral pro to, aby se mu nevzbouřila populace? To znamená, jak se snaží hasit ten nedostatek?
19: No, takhle, to naštvání obyvatelstva dosahuje zatím snesitelné míry a nic nesvědčí o tom, že by jí mělo v dohledné době překročit.
20: Střílení na benzínkách, to je snesitelná míra?
19: No, tak to bylo pár případů a zkrátka obyvatelstvo pro Putina vlastně není zajímavé, protože nikdy v historii v Rusku se režim nemění proto, že by si to lid přál. A dokonce i to, co Ukrajina dělá, to, o čem jsme mluvili, ty útoky na rafinérie, na přístavy, to všechno ani nemíří tolik na to naštvání toho samotného obyvatelstva, což nám novinářům se nejvíc líbí, protože je to takový, prostě se o tom dobře mluví a hezky to vypadá. Ale daleko větší důsledek to má mít na ty podnikatelské vrstvy, na lidi, kteří v Rusku skutečně o něčem ani ne rozhodují, ale mají na něco vliv a na kterých vlastně závisí i ruský stát, blahobyt toho státu, protože o blahobytu občanů se nebavme. Jo, to, že nemají benzín, to Putinovi až zas tak nevadí. Ale to, když ho začnou opouštět jeho oligarchové, kteří mu financují částečně válku, nejdřív olympiádu, teď válku, tak to by pro něj byl problém. Takže toto Ukrajinci moc dobře vědí. A to cílení na logistická centra, na různé sklady, to cílí na bohaté a středně bohaté Rusy.
20: Dobře.
19: A to už by mohl být pro Kreml problém.
20: A proto Kreml teda sahá třeba k tomu, že doplácí těm rafinériím?
19: Ano, to je přesně ten důvod. Tam je takový zvláštní mechanismus, který výrazně zasahuje ruský rozpočet, protože ty rafinérie nevydělávaly na domácím spotřebiteli, vždycky na exportu. A protože export je teď zakázán, dokonce i export nafty, což je velmi výjimečné. Benzín jsme tady měli omezení exportu i dříve, ale naftu nikoliv. Nafta je velmi důležitá právě pro armádu. Armáda jezdí na naftu, nikoliv na benzín. Tak oni ztrácejí, mají velké ztráty. A to musí hradit někdo. V normálních společnostech by to třeba byly pojišťovny. Ale v Rusku je to stát. Hradí se to opravdu jaksi kompenzacemi ze státního rozpočtu. A jsou to obrovské částky. Aby právě ti producenti a zpracovatelé ropy se nezačali bouřit, nezačali být naštvaní a nepřestali být loajální.
20: No a nejde jenom o armádu, ale třeba taky zemědělské stroje vám jezdí na naftu. Přijde čas, přijde čas sklizně a co potom? Že?
19: Ona už teď v těch jižních, třeba v Krasnodarském kraji, v jižních částech Ruska už vlastně nějaká sklizeň probíhá. Hovoří se o tom, že tedy podařilo se nějakým způsobem ty zásoby doplnit. Byly dokonce otevřeny strategické zásoby v některých částech Ruska. Nicméně, a to je úplně zřetelné, tím, jak obrovsky a rychle rostou ceny pohonných hmot, tomu se zabránit nedokázalo, tak budou růst ceny potravin. Ono to teď ještě nemůže být vidět, protože to má nějaké zpoždění. Ale ta předpověď je docela dramatická. A i když nám se to třeba nějakých 10-15% nemusí zdát fatální, tak pro část ruského obyvatelstva by to fatální být mohlo, třeba pro důchodce. A to jsou voliči Putina.
20: Tak a za prvé tedy jsme zmiňovali doplatky rafinériím, za druhé Kreml sahá po dovozu pohonných hmot z Běloruska, Kazachstánu, z Indie, což jsou ale přece státy, kam samo Rusko tu surovou ropu vyváží.
19: Ano, ano.
20: Ono takže tak kupuje vlastní
19: přesně tak.
20: Suroviny,
19: Rusko vyváží teď, myslím, nejvíc surové ropy za posledních 20 let. Je to úplný rekord, protože ji samo nedokáže zpracovat. Samozřejmě na tom strašně tratíte.
20: No, zpracují to jinde a pak to zase koupí.
19: Je to jak se dřevem. Tomu se vždycky v Rusku smáli ty chytřejší lidé, že se do Číny vyváží už ani ne pokácený les, ale Číně se prodával les jakoby na sto. Já to Číňani tam naběhli, pokáceli stromy, dovezli si je do Číny, tam z něm udělali nábytek a ten pak prodávali v Rusku. Tak tahle absurdní situace nastala teď s benzínem a ropou.
20: To je neuvěřitelné. A lidi jsou spokojení teda, nebo já vím, že jste říkala, že nebo spokojenější, než byli před pár. Ne, já vím, že jste říkal, že Putinovi na tom zas tak nezáleží, ale přeci jenom pro běžného Rusa, Rusku, je asi důležité mít dobře natankováno, ne? Tam se jezdívá autem na ty dlouhé vzdálenosti,
19: no,
20: tam
19: určitě,
20: je to prostě zásadní.
19: No v řadě oblastí bez auta jste úplně prostě vyřízený. Navíc v září čekají Rusko volby a i když se nám může zdát, že to je prostě takové divadlo, taková legrace a že vlastně oni si ty výsledky napíší, tak sice napíší, ale víme zcela určitě, že v Kremlu vědí přes jasně, kdo koho volil. A výsledky výzkumu veřejného mínění, které nebývají zveřejňovány, tak Putin má jaksi, to je jeho hobby, on to velice pečlivě sleduje. A ku podivu, i diktátor, kterému nemusí až tak moc záležet na tom, co si myslí občané, chce, aby ho občané milovali. Takže ano, on je z toho rozladěn.
20: No a ti bohatí Rusové, ti vlivní Rusové, ty jsou teďka teda taky spokojenější, protože říkám teda doplatky rafinériím, do toho dovážení ropy ze zahraničí.
19: No, spokojenější. Já jsem slyšela velmi zajímavý komentář Vyacheslava Širajeva, to je takový zajímavý ruský ekonom žijící v emigraci, který sleduje právě střední a větší biznis a pohyby na burzách a takové ty věci, v kterých se ani běžný novinář nevyzná. A on tvrdí, že ruský biznis, ať už střední nebo velký, sice možná je spokojenější a uklidněn, ale ztratil perspektivu. On už nevěří tomu, že se něco podobného ještě v horší podobě nebude opakovat a začal dělat takové věci, jako je ve velkém vývoz kapitálu, pokud to jde, už ne do Evropy, už ne na západ, ale do arabských zemí. A například někteří podnikatelé sice ještě jako investují v Rusku, ale berou si na to obrovské půjčky, ty své úspory, ten svůj kapitál naopak vyvážejí ven a spoléhají na to, že až přiletí ukrajinský dron nebo se válka jak se eskaluje na ruské území, takže vlastně ty půjčky nebudou muset splácet. Takže to taková zvláštní podnikatelská strategie nová.
20: Do toho diktátor, který, jak jste sama říkala, má rád, když je oblíben, a u Putina to úplně už tolik neplatí jako dřív.
0: My si čas nabludujeme. Předělaný deficit. No, nikdy.
20: Jeho podpora klesá podle červencového průzkumu Fondu veřejného mínění, s ním souhlasí teda stále 2/3 Rusů, ale bylo to výrazně víc.
0: Konečně, ty údary sezdají po objektům naší infrastruktury.
20: Jak si tohle on bere k srdci?
19: Já si myslím, že výrazně, a proto se snaží právě některé ty kroky učinit, ale on to činí tak, že si svolá odpovědné ministry a seřve je. Vynadá jim, a protože v Rusku vám hrozí nejen to, že vás třeba sesadí z funkce, ale že třeba skončíte ve vězení za nějakou vymyšlenou nebo skutečnou korupční kauzu, tak ti lidé dělají, co mohou, a gubernátoři, toto je odpovědnost gubernátorů. To, co se děje v oblastech, za to zodpovídají tito lidé, on si je povolává. Teď v posledních dnech vidíme, že se u něj gubernátoři docela střídají.
20: On je teď hodně vidět vůbec, že?
19: Ano, ano.
20: On vystupuje často.
19: Myslím, že to souvisí i s těmi volbami, souvisí to s tím, že on chce být tím, za koho ho vlastně pořád většina ruských obyvatel má, protože i když to je strašně zajímavé, když jako vidíte na těch sociálních sítích nebo sledujete ty videa, jak nadávají v těch frontách, tak oni nadávají často už i na politiky, nadávají na gubernátory a na úředníky, ale nenadávají na systém. A nenadávají na Putina. Naopak říkají, prosím tě, prezidente, tak jako ty můžeš všechno, ty jsi všemocný, tak s tím něco udělej, přijeď k nám, zabraň tomu, aby jsi tady zavřela škola, zařiď, ať ten kombajn má naftu. Oni na něm chtějí, aby řešil tyto marginálie, takže oni mu stále ještě důvěřují, i když, jak říkáte, ano, ta důvěra klesá, no ale klesá z 80, původních 80 na 65 nebo no, kolik. No,
20: tak může to být za rok, za dva, za tři, to může být 44.
19: Bude ještě míň, než to je teď.
20: Bez pochyby asi,
19: protože ty výzkumy veřejného mínění jsou zkreslené tím, že ti lidé neodpovídají úplně popravdě, pro jistotu, kdyby to náhodou nebylo anonymní.
20: No a nebylo by nejlepší pro něj teda a pro ten ruský pohled na věc, kdyby se Rusové naučili bránit těm ukrajinským trhům? Proč jim to tak nejde?
19: To ale tady jsme na poli, které už není tak, jak máme někdy takovou tendenci se jako těm Rusům posmívat a vlastně víme, že ve srovnání s Ukrajinci jsou v těch technologiích pozadu a jsou méně kreativní, tak tady je ta odpověď poměrně jednoduchá a ani ten posměch si nezaslouží. Rusko je prostě strašně veliké, to je jedna věc. Těch strategických objektů máte hrozně moc a protivzdušná obrana byla konstruovaná v té podobě, jaký teď vidíme v 70. letech a byla orientovaná především na balistické střely, a to nikoli v ukrajinské, ale americké. Takže když vám místo 10 balistických střel, velkých s obrovskou hlavicí, které vám tam prostě zničí obrovské území, přiletí hejno dronů, tak vy jako nevíte, co s tím. A mimochodem ani izraelská, asi nejlepší armáda na světě, si nedokáže úplně s dronovými útoky poradit. A když se podíváte na ty problémy, jaké má ukrajinská protivzdušná obrana, tak úplně stejné má ukrajinská. Takže a ta Rusko je na tom hůř, protože prostě jeho velikost je jeho hrdostí i prokletím. A teď je spíš to prokletí.
20: Zároveň teda pořád má cesty, jak se mstít Ukrajincům, protože pořádá ty velké útoky na zejména v poslední době Kyjev a Oděsu. Může to odradit Ukrajince od toho, aby útočili na Rusko?
19: Odradit bych neřekla. Rusové dokonce se mi zdá, že upouští od té taktiky investovat do maximálního zabíjení a likvidace jako civilního obyvatelstva, protože zjistili, že tady tu morálku jakoby nezlomí, ale samozřejmě mohou učinit ta města, ta, která jste jmenoval, ale i jiná, i když je léto, hluboké léto, tak pro Ukrajince se blíží zima, mohou je učinit z velké jako míry neobyvatelné. Já si to pamatuju, Kyjev v zimě, i letos v zimě, to bylo jako polopusté město, my jsme tam byli na reportážích, zkrátka ti lidé odjíždějí, dokonce už teď někteří ukrajinští politici hovoří o tom, že možná by bylo dobré uvažovat o tom přemístit se pro ty obyvatele panelových domů příbuzným na vesnici. Takže tímto způsobem můžete opravdu terorizovat toho nepřítele, že byste ho, jakože to teď vypadá na to, že by Rusové srazili Ukrajince na kolena, to bych opravdu neřekla, ale obě ty strany se blíží momentu velkého vyčerpání.
20: Poslední věc mě zajímá, vrátím se zpátky na ruské čerpačky. Mohou tu situaci pro Rusy zachránit povolaní kozáci, kteří začali trochu organizovat ty fronty na těch pumpách, kde v době, kdy mluvíme, stále se ty mnohahodinové fronty stojí a možná stát ještě x dnů budou. Já nevím, jaký to může mít konec.
19: Konec nevím, já si spíš myslím než kozáci, že se ti Rusové jsou v tomhle mistři, oni si zvyknou na tu
20: oni
19: situaci.
20: Si zvyknou.
19: Oni si na to
20: prostě
19: zvyknou, ani kozáků nebude potřeba, ani studentů různých vojenských učilišť, kteří se jinde zase zapojili do organizace těch front. A oni ty fronty možná časem i pominou, protože prostě vím, že teďka se strašně třeba zvýšil prodej koní v Rusku, takže možná v některých oblastech lidé do vozu zapřáhnou koně a počkají, až se ta situace zlepší.
20: Dobrá, díky, že jste sem přišla, bylo to jako vždy velmi zajímavé vyprávění.
19: Díky za pozvání.
20: Tohle už je všechno z Vinohradské 12 s Matějem Skalickým. Ve zpravodajském podcastu Českého rozhlasu byla dneska Petra Procházková z Deníku N, dlouholetá zahraniční reportérka se zaměřením na postsovětský prostor. Jsem moc rád, že k nám dorazila a že jsme společně mohli probrat, co se to na ruských pumpách v posledních dnech děje. Jak jste slyšeli na začátku téhle epizody, tak odtajnili jsme náš třetí letní speciál, bude se týkat toxických látek a nazvali jsme ho Jedy. Zaměříme se v jedech na nejznámější otravy v historii s novináři, s experty, s vojenským toxikologem a jedy navážou na ty dvě předchozí speciální edice Kořist a Kuciak, které vydáme už v příštích týdnech. Celé to začne příští pondělí. Léto ve Vinohradské 12. Máte se na co těšit. Naslyšenou zítra.
3: Interview Plus.
2: Hamas si po dvou letech zvolil nového vůdce Chalíla Haju. Změní nějak strategii palestinského hnutí? V jaké kondici je Hamas po dvou letech války? A může ho někdo po říjnových volbách vystřídat ve zprávě nad pásmem Gazy? Na to se zeptám blízkovýchodního experta Břetislava Turečka.
3: Interview Plus Pavlíny Nečáskové dnes po 11:30 na Plusu. Věda Plus. Pohled pod mikroskopy biologů, do laboratoří chemiků, na operační sály lékařů nebo rýsovací prkna konstruktérů. Půl hodinu ze světa vědy a techniky poslouchejte každý všední den po 1:30 odpoledne na Plusu. A najdete ji také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
21: Místo činu. Pomníky a jejich vyšetřování aneb Otýlie Vranská. Jak se postupuje při objasňování starého případu? Co všechno pomohlo týmu kriminalistů ve výslužbě? A kde je pohřbená Otýlie Vranská? Poslouchejte dnes po 11:00 dopoledne na Plusu a pak v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
4: Je 10:30.
3: Český rozhlas Plus. Zprávy.
4: Spojené státy 11. noc po sobě útočily na Irán. Vlnu úderů potvrdilo regionální velitelství amerických sil CENTCOM. Rakety cílily na Teherán i Búšehr, kde je jediná funkční iránská jaderná elektrárna. Cílem útoků je podle americké armády snížit iránskou schopnost napadat obchodní lodě v Hormuzském průlivu. Irán v reakci podnikl nové útoky na americká zařízení v Kuvajtu, Bahrajnu a Jordánsku. Podnikatelská mise pod vedením premiéra Andreje Babiše a ministra průmyslu a obchodu Karla Havlíčka z Hnutí ANO dnes odlétá do Srbska. Součástí programu je třeba podnikatelské fórum nebo doprovodné mise k navázání nových obchodních kontaktů. Delegace se zaměří na oblasti zdravotnictví, energetiky, strojírenství nebo dopravy. Jedním z témat cesty bude i Expo 2027 v Srbsku. Ve filipínské Manile jednají desítky ministrů zahraničí na summitu ASEAN. Hlavními body jsou vysoké ceny ropy, bezpečnostní situace v Jihočínském moři nebo politická situace v Myanmaru. Summit Sdružení národů Jihovýchodní Asie je důležitou politickou akcí. Zamířili na něj třeba americký šéf diplomacie Marco Rubio nebo ruský Sergej Lavrov. Hackři loni víc útočili na průmyslové a energetické podniky. Následky těchto kyberútoků se ale dařilo tlumit a také celkový počet kybernetických incidentů meziročně klesl. Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost to píše ve své výroční zprávě. Zatím neveřejný dokument má k dispozici server iRozhlas, kde si můžete přečíst více. Norsko si dnes připomíná 15 let od největších teroristických útoků v novodobé historii země. Za masakrem stál neonacista Anders Breivik. Jen několik dní před tragickým výročím Norsko otevřelo nový památník pro všech 77 obětí. Odhalení uměleckého díla zobrazujícího ptáka pocházejícího z ostrova Utøya se v neděli v Oslu účastnili přeživší i příbuzní obětí. Informoval o tom server BBC. Francouzský parlament schválil zákaz sociálních sítí pro děti do 15 let. Francie je tak první evropskou zemí, která takové opatření zavede. Zákaz začne platit od září. Má se týkat například TikToku, Snapchatu, Facebooku nebo Instagramu. Tyto platformy budou muset kontrolovat věk uživatelů. Podle prezidenta Emmanuela Macrona, který zákon podporuje, bude jeho zavádění postupné. Mladiství ve Francii si od září nebudou moct na vybraných sociálních sítích založit nové účty a jejich stávající postupně budou rušené. Zlínská zoologická zahrada odchovala 3 mláďata tukanů obrovských. Černobílí ptáci s výrazným oranžovým zobákem jsou v zahradách běžně, jejich rozmnožování v lidské péči je ale vzácné. Zásadní je zajistit jim správnou teplotu, vlhkost i velikost a tvar budky, řekl novinářům zoolog Václav Štraub. Odchovat mláďata se ve zlínské zoo povedlo poprvé už loni. Pozor na dálnici D1 směrem z Prahy na Brno, kolona je kousek za Kývalkou na 183. kilometru. Na příjezdu do Prahy po dálnici D5 se zastavují kamiony v pravém pruhu už před Rudnou, na 7. kilometru osobní auta v levém pruhu se zastavují jenom nárazově a provoz vázne v obou směrech také před omezením Vekbelské. Dobře dojďte. Dnes bude slunečno s teplotami až 24 stupňů, na jižní Moravě až 26. To je všechno ze zpráv a teď mají slovo Barbora Tachycí a její host v pořadu Osobnost Plus.
1: S nemocí jsem ztratil zábrany. Chci ještě zlobit nastavovat zrcadlo jako ve filmu Vesničko má středisková. Říkal můj dnešní host. A tak si jedno zrcadlo nastavíme i my. Kdo dneska v Česku opravdu rozhoduje? Premiér, prezident, ústavní soud nebo už jen průzkumy veřejnosti? Jiného mínění. Muž, který vedl vládu v době světové krize a dnes komentuje českou politiku bez diplomatických rukaviček, je dnešním hostem Osobnosti Plus. Mirek Topolánek. Vítám vás, dobrý den.
5: Dobrý den, Báro, já miluju tyhle zkratky.
1: Já vím. Hezký den z Plusu, přeje zkratková Barbora Tachycí.
22: Osobnost Plus.
1: Kdyby vám, pane Topolánku, dnes někdo nabít, nebo už jste seděl v premiérském postě, co byste dělal úplně jinak, než dělá dnešní vláda?
5: Tak já se nejmenuji Churchill, aby mě někdo prostě jako starého, jako starce vyzval k záchraně země. Nikdy se to nestane, to obavíme, je to čistě hypotetická úvaha. Ani nevím, jestli bych to vzal, protože bych to neměl moc s kým dělat. To je první problém, jo? Že bych to neměl s kým dělat. Ale kdybych hypoteticky seděl v té Strakově akademii, tak bych asi nedělal nic moc jiného, o co jsem se pokoušel před těmi téměř 20 lety, a to je vrátit tu zemi na nějakou rozumnou ekonomickou trajektorii, zastavit tu jízdu proti zdi, dělat čitelnou zahraniční politiku, protože politika není o nějakých velkých změnách a velkých krocích, protože má strašnou setrvačnost, a každopádně bych dělal skoro všechno jinak.
1: A, tak to jsem se chtěla zeptat. Tak říkáte skoro všechno jinak a co se vám naopak zdá jako OK, až dobré z toho, co dělá Babišova vláda?
5: Tak já si myslím, že je dobře, že zůstal sedět ve Strakově akademii, to bych nechal.
1: Je to lepší, než kdyby seděli jinde, myslíte?
5: Tak já jsem konzervativní, takže mě to celkem vyhovuje. Já nechci říct, že dělají všechno špatně. To,
1: ale to
5: ani náhodou. No, já jsem to tady, to jsou ty zkratky. zase setrvačnost, určité nastavení, nějaké tendence, to je prostě jak Titanic, jo? To vychýlit jako z toho směru je někdy složité, potřebujete k tomu legislativní akty. Oni se samozřejmě pokouší ten Titanic, který jede proti té zdi, vychýlit ze směru, aby šel víc kolmo na ten ledovec. Nejde jim to úplně, protože jim proto chybí a budou chybět zdroje a všechno to, co naslibovali, už je evidentní a bylo to evidentní od samého počátku, že nebudou moci naštěstí naplnit, ale jsou schopni za 4 roky nás vychýlit z té trajektorie země, která měla docela slušné zahraniční renomé, která pořád ještě přes velký dluh a strukturální dluh nebyla ekonomicky plajté a oni samozřejmě budou usilovně pracovat na tom, aby se to stalo, aby naplnili tužby a sociální jistoty našich lidí, pro které to dělají.
1: Tak, ale za cenu obrovského nebo relativně rostoucího rozpočtového schodku. A to jsem si myslela, že vám bude hrozně vadit.
5: To mi vadí hrozně, ale já nejsem katastrofista, žádné katastrofické scénáře v této chvíli ještě nehrozí. Řekl bych, že docela mrazivá je ta trajektorie, ta tendence, kterou oni ví, oni jako ty čísla taky mají k dispozici, to znamená na celou řadu těch věcí museli rezignovat, ale každopádně určitě nebudeme ti, kteří se vrátí do té situace, v které jsme byli ještě ne tak dávno, s nejnižším veřejným dluhem vůči HDP, s velmi nízkou nezaměstnaností a tak dál, protože ta situace je těžce vratná a pokud nebudou dělat systémové změny proti této tendenci, tak pojedeme jakoby pomalu proti té zdi a za jejich vlády se nemusí ještě nic dramatického stát, ani z důchody, ani s tím zdravotním pilířem, nemusíme ještě ani patřit těm nejhorším z hlediska těch parametrů maastrichtských, které se tak jmenujou, ale každopádně ta tendence je mrazivá.
1: Vy jste koexistoval, abych kohabitoval, jak říká pan Macinka, s prezidentem Klausem jako premiér. Myslíte si, že takový ten napjatý vztah, který jste spolu měli, a vy sám o něm mluvíte, tak že by se dal v jakémkoliv ohledu srovnat s tím, co teď prožívá Babiš a Pavel?
5: Ten vztah je napjatý z povahy věci a já nejsem schopen posoudit, jestli byl napjatější v době Klaus versus Václav Havel, nebo Topolánek Klaus, a nebo já nevím, kdokoliv se Zemanem, že Zeman byl mistr světa v vyplňování bílých míst a hranic ústavy, a nebo dnes Babiš versus Petr Pavel. Teď se to vyhrotilo proto, že to je pro některé z členů té koalice docela zajímavá hra, spíše marketingová, je hodně vyhrocená, je tam strašně moc emocí a vášně, ale v zásadě jde pořád o jedno. Prezident je součástí exekutivy, prezident má některé svoje pravomoci, některé jako výlučné, některé kontrasignované. Pro mě osobně přes všechny problémy s Klausem, které jsem ale nějak veřejně neventiloval, a ještě dlouho poté, co jsem odešel z politiky, jsem měl bobříka mlčení, teď už se o tom vyjadřu docela otevřeně, i když ne úplně, tak ten souboj o jakési pomyslné žezlo toho panovníka, ten je dán tou ústavou, protože ona není jednoznačná. Ona počítá s kompromisem, s dohodou, s negociací, ať už ve vztahu jmenování premiéra, jmenování vlády, jmenování velvyslanců. Je tam vždycky nutná nějaká dohoda a teď se ta vláda tváří, že na tu dohodu není ochotna přistoupit. Protože má pocit, že ten Petr Pavel si uzurpuje jakoby větší moc, než mu z té ústavy náleží.
1: A máte ten pocit?
5: Já ten pocit nemám. Nicméně já byl vždycky proti přímé volbě a viděl jsem proč. ta legitimita a pocit té vyšší legitimity přímou volbou dané, prostě tady 5 milionů lidí nebo kolik zvolí člověka, bez změny ústavy byla docela tragédie, změnilo to v podstatě ústavní pořádek a jeho vnímání, dalo to těm nově voleným prezidentům jakýsi pocit silnějšího mandátu a oni, speciálně Miloš Zeman, to posunul do docela zajímavých úrovní a výší. Petr Pavel to podle mě úplně nedělá, ale taky to se toho nemůže vyvarovat, protože bojuje o tu svoji ústavní pravomoc. Pro mě osobně, když budu to srovnávat vztah Topolánek-Klaus, bylo kontrasignovaná pravomoc prezidenta, pokud si prezident řekl, a nebyl žádný vážný důvod, a vážný důvod je válka, zemětřesení nebo něco podobného, tak jsem v podstatě bral tu pozici vlády a premiéra jako zabezpečení logistiky pro prezidenta. Bral jsem to v momentě, kdy projevil přání, i když jsme měli spory o evropských radách v době, kdy už jsem byl v demisi, v roce 2009 jsem byl předseda Evropské rady a bylo to docela ostré vyjednávání s Klausem, kdy on říkal, já chci ale důstojnou roli během předsednictví a říkal, no na ten březnovej summit, ale pane prezidente, jet nemůžete. To by sám musel poslat polovinu vlády, vy nemůžete nic rozhodnout, vy nemáte žádnou kompetenci v tomto. Já tam ale nepojedu. Já se nebudu jako Lech Kačinský s Donaldem Tuskem rvát o jednu židličku.
1: Ale víte...
5: Ale dohodli jsme se. Dohodli.
1: Jasně, tahle vláda toho evidentně ve vztahu
5: k dnešnímu... Není ochotná,
1: vypadá to tak, všechno to tomu nasvědčuje zvenku. A já se ptám, myslíte si, že to, po čem sahl prezident Pavel, totiž podání ústavní žaloby, která
5: to
1: začala...
5: Kompetenční žaloba tak. Ústavní. Když vlastně nejmenoval Turka, Filipa Turka, delikventa Filipa Turka, tak já jsem ho tehdy varoval, když jsem s ním mluvil, že kdyby to náhodou šlo k ústavnímu soudu, a jak jste viděla, nikdo se nehnal k tomu, aby tu kompetenční žalobu podal, protože to je průlom do otevřených dveří a nevíte, jak to dopadne a to nemohlo dopadnout dobře. Buď by takzvaně Pavlův ústavní soud musel tu kompetenční žalobu zamítnout, což bych považoval za absolutně nutné, protože v opačném případě, kdyby prostě vyhověl té námitce prezidenta, že nemusí někoho jmenovat i bez nějakých zákonných důvodů, tak by tím vlastně přepsali, ten ústavní soud by přepsal ústavu, a to fakt nechcete, v tom smyslu, že ten prezident bere odpovědnost za vládu tím, že může někoho nejmenovat, kterou má ale podle ústavy výsostně premiér. To znamená, já jsem ho varoval, to prostě je špatně v momentě, kdy prostě byl jmenován Babiš a byla tam tahle ta nominace, tak neměl jinou možnost, pokud neměl jiné zákonné důvody, které to je specifikováno, tak je měl jmenovat. Protože to už nebyla jeho odpovědnost. V tom druhém případě, a to je teď ta ohledně těch cest, je to rovněž na hraně, ale on to v té situaci udělat musel, protože oni začali docela hanobit ten prezidentský úřad jako takový. A to, že to předběžné opatření, já měl velký pochybnosti, jestli je to správně, já se přikláněl spíše k tomu disentnímu stanovisku a vůbec netuším, jak to dopadne, ale fakticky je to kontrasignovaná pravomoc, a v momentě, kdy ten prezident získal tou přímo volbou vyšší legitimitu, tak já jsem trval na tom, když jsem byl už mimo politiku, že se musí buď snížit, anebo precizovat pravomoci prezidenta, protože ten systém se jakoby narušil a trochu rozsypal tímhletím kukačím vejcem toho ústavního pořádku.
1: Já tomu rozumím, ale nicméně tohle...
5: Takže já jsem to podporoval. Já jsem podporoval to jeho stanovisko dát to jako kompetenční žalobu.
1: Jasně, a teď to celé pravděpodobně dojde do toho, že se ústavní soud bude muset dohodnout, jestli bude precizovat právě ty pravomoci prezidenta a pravomoci vlády. A já se ptám, je to podle vašeho názoru ku prospěchu věci, že vlastně odebírá jim tu možnost dohodnout se? Víte, jak to myslím?
5: Já tomu rozumím, ale ten ústavní soud je nejvyšší arbitr ve věci vysvětlování ústavy. vlastně supluje totální neschopnost politické scény, protože ústavu může měnit jenom parlament. Obě komory parlamentu svoji, třípětinovou a tak dál. To znamená, jestli ti politici nejsou schopni tu ústavu a sáhli do ní asi třikrát a vždycky špatně, to byla přímá volba ve USA, samý šílenosti, všechno bylo špatně. To znamená, není taková vůle, aby ti politici sami vyřešili ta sporná místa v té ústavě, nebo je nějakým způsobem precizovali, tak v zásadě není jiná možnost, ať s tím souhlasím nebo nesouhlasím, aby v podstatě, a to si fakt nepřeje nikdo, aby přepisovali nebo dopisovali ústavu na ústavním soudu. To se ale stalo, není jiná možnost, a pokud bychom popřeli tu pravomoc toho ústavního soudu, tak se definitivně stáváme prostě euroazijskou zemí.
1: Ale
5: balkánskou džunglí.
1: Jednoduchá otázka. Naznačil jste, že samozřejmě se změnou způsobu volby prezidenta došlo k relativně velkému posunu a mě by zajímalo, kdyby vy jste mohl upřesňovat ty pravomoce všech stran, tak

0: to mohl udělat, tak to vrátím zpátky. Já bych do toho, ta ústava není napsaná špatně, mnohokrát se osvědčila i v situaci, kdy jsem byl proti.
1: Takže mě...
0: A když jsem prohrával u toho ústavního soudu některé jako věci, tak prostě zpětně musím říct, že nakonec ta nutnost dohody, kompromisu a ta dělba té moci je udělaná velmi citlivě a to narušení bych vrátil zpátky.
1: Rozumím tomu. Čili pro vás optimální výstup toho podzemního ústavního soudu?
0: Není.
1: Neumíte popsat.
0: Ne, takže, nic dobrýho z toho, ani jedna strana nebude spokojená.
1: Jasně, ale říkám optimální výstup. Aby se nic nezměnilo, je myslíte poho, jak se hezky
0: často říká. Já se toho rozhodnutí trochu bojím, protože ono bude vždycky jakoby na hraně toho aktivistického přepisování té ústavy, anebo ten ústavní soud využije možnosti to odmítnout. Že o tom prostě nebude rozhodovat. Dobře, udělal to předběžné opatření, protože ještě nevěděl, jak rozhodne a chtěl vyřešit aktuální situaci. Pro mě to bylo jakoby over, bylo to trochu moc, nicméně teď jako nejlepší varianta je to, že to odmítne. A ne na základě stížnosti vlády nebo něco podobného. Na základě toho, že tuto věc prostě řešit nemíní, že je na politicích, aby se dohodli.
1: Řekněte, překvapilo vás něco při nástupu nové vlády na Andreji Babišovi po tom návratu velkém, anebo si myslíte, že je to stále ten týž politik?
0: Je mu 72, je ještě starší jak já. Spíše mě nevyděsilo. Vypadá daleko unaveněji, je takový ta kombinace fňukání a agresivity je prostě ještě viditelnější. Je to politik, umí z těch věcí vybruslit, ale myslím si, že je docela v úzkých, protože po té, co se vyřešil jeho problém s nevydáním, jeho trestní stíhání, tak mu hrozí další problém, to je střet zájmu, on se dostává do velké pasti a vydírají ho ty koaliční strany na jedné straně Okamura s tím, jak mu prostě klesají preference a trochu mu ta strana umírá, na druhé straně motoristi, naprosto umělý subjekt a mají na něho metr, protože on je potřebuje a oni na to konto, že jim dává prostě to žrádlo a dává jim i ty útoky na toho prezidenta, on by řešil zřejmě, kdyby byl sám
1: úplně
0: jinak.
1: Jo?
0: Protože on v zásadě je trochu posera a chce trochu mít klid a chce si realizovat ty svoje biznisové zájmy a případně to, co slíbil našim lidem a vlastně toto všechno jsou rušivé vlivy, které mu vadí.
1: Ale
0: takže mě na něm překvapilo vyšší míra únavy, menší schopnost jako být ten vůdce, protože má takto rozdané karty, které nejsou docela šťastné.
1: Ale vy říkáte, že ty menší koaliční strany Babiše drží pod krkem de facto.
0: Svým způsobem, ano.
1: Tak, ale není to, neplatí taky přesně opačný vztah, že totiž ty dvě menší strany asi nikdy prostě touží potom být v té vládě, proto tam jsou.
0: Já si nevím, jestli Tomio Okamura úplně toužil být v té vládě, taky nemá žádného ministra. Nicméně je předseda poslanecké sněmovny, což samo o sobě je docela bizár, že to je za skoro za 400 litrů plus požitky, mě nechává zcela chladným, ale je to pozice, je to jeden z nejvyšších ústavních činitelů, který mění i charakter té země tím, že cestuje do Číny teď a tak dál.
1: Radim
0: Fiala, kromě toho, že je předseda hospodářského výboru, tak je předseda dozorčí rady ČEZu. To jsou nesmírně prestižní pozice, svým způsobem možná i potenciálně lukrativní. To znamená, on jakoby uspokojil svoje biznisové zájmy, ty politické ventiluje jenom vůči voličům těmi siláckými kroky a siláckými výroky, protože mu nic jiného nezbylo, protože ti ministři v zásadě jeho nejsou. U motoristů je to trochu složitější, ta strana může být pouze na jedno použití, potází se někde pod tím thresholder, pod tou hranou 5%, hledá tu cestu, Macinka vůbec není hloupý, hraje to strašně agresivně, hraje to až jakoby pro mnohé absolutně nepřijatelně, nicméně v té reálné politice

0: kterou dělá, to zase taková tragédie není. To znamená, mně se to nechce moc posuzovat, je ještě docela krátká doba, ale oni promarnili ten první půl rok, kdy ty brutální kroky i proti našim voličům musí udělat v prvním půl roce, pak už je neudělají nikdy. Takže jim už zbývá jenom klouzat k těm příštím volbám a ty jsou ještě daleko.
1: Myslíte si, že dnes, když srovnáváte problémy, reálné problémy té vlády a reálné problémy té opozice, které se vlastně jako odráží také v tom přístupu k vládě samozřejmě, tak kdo má vlastně ten větší problém tady?
0: Já bych řekl, že celá ta politická scéna. To rozdělení je docela umělé. Já jsem nikdy nepřistoupil na to rozdělení vláda, opozice, dezoláti a ti druzí, už ani nevím, jak se jmenovali. Já odmítám vidět tu opozici jako jednolitý subjekt. Pro mě opozice je ODS. Naštěstí odešla, aspoň doufám, od projektu Spolu, nebo aspoň to tak vypadá. Piráti, to je problém sui generis, ti jsou naprosto anomální, ti dneska představují spíše ten, já bych řekl, liberálně téměř progresivistický směr, který u nás není tak silný jako v některých jiných zemích. STAN, to je jeden z nejhorších subjektů na politické scéně, protože nemá žádnou ideologii, to znamená takový to, jak vystupují pořád oni všichni spolu a řeší ty marginální problémy. Mně připadá jako největší chyba, které se té strany dopouštějí. Ta opozice není jednolitá, může se shodnout na jediném, to je, že chtějí být zpátky ve vládě a udělají pro to jako strany všechno. Lidovci mají s Grolichem svoji cestu, kterou ještě přesně neznáme. TOP 09 prostě nemá šanci vstoupit do sněmovny samostatně. To znamená, jako zaprvé vidím tu opozici jako fragmentovanou a každá ta strana má jiné problémy. ODS, lidovci teď s novým jakoby s novým lídrem a musím říct, že opozice jako celek, jako jednolitá masa je nesmysl.
1: Řekněte mi, jaký největší problém má podle vašeho názoru vaše rodná ODSka?
0: Najít zpátky ten raison d'être, jako smysl existence. Devadesátky byly jasný, to a s Klausem jednoznačně všechny ty transformační kroky, klíčové transformační kroky do toho roku 94 provedla v zásadě ODS. A pod tlakem ODS, možná tehdy ještě ODA, to znamená jakoby přechod od vlády jedné straně k parlamentní demokracii a z bodu A do bodu B a přechod od, řekl bych, socialistické ekonomiky do nějaké kvazitržní smíšené ekonomiky toho dneška. A od té doby ta ODS hledá svoji tvář, protože začaly standardní reformy, standardní vládnutí a ODS zaprvé musí najít zpátky svého voliče, musí si ho definovat. To je velký problém. Já si myslím, že oni úplně neví, kdo je jejich volič, i když mají ty průzkumy. Protože pokud ta strana chce být relevantní, tak nemůže cílit na 12-15%, musí cílit minimálně na 25%. Já jsem cílil na 40 a skoro jsem je měl. A proto něco musíte udělat. První je definice voliče. Druhá věc, definice nových lídrů a prosazení těch lídrů. Dneska nemá cenu v této situaci do těch lídrovských pozic posazovat někoho, kdo má víc za 40 let. Jako já si absolutně si myslím, že to je nesmysl. Dostanou se k té vládě někdy za 7 let.
1: Můžu se zeptat. Jinými slovy, vy říkáte, že
0: redefinice, rebrand.
1: Že lídři typu Martina Kupky a tak dále, prostě nefunguje.
0: Jeden z dalších převozníků.
1: Jasně, nefunguje to.
0: Nemůže to fungovat, on vůbec není špatný, dobře vypadá, dobře mluví a řekne druhou větu a já skoro zvracím, jo, prostě to jsou jak věty, jak otiskového mluvčího. A vůbec jako ten obsah není špatně, jako jo, a nevidím zatím prostě tu autenticitu a nevidím zatím ten drive, nevidím zatím ten killer instinct, jako.
1: A vidíte tyhle věci, které jste teď jmenoval, u jednoho jediného politika ODS?
0: Nikdo je v mé době neviděl ani ve mně. To znamená, on tam někde je, akorát nevíme, kdo to je.
1: Ale dobře, ale přitom o tom...
0: Lídr buď je, nebo není. Miroslav Macej vždycky říkal, lídr prostě se nevolí, lídr je. Jo. Já ho zatím nevidím, vidím tam pár strašně nadějných lidí.
1: Třeba?
0: Radim Ivan je jeden z nich, určitě Slovák, možná Jirka Havránek. Většinou jsou to ti mladí. Nevím, jestli na to mají, protože to se nedá říct jako takhle dopředu. Oni nebyli v té situaci, aby prostě měli na sobě tu plnou odpovědnost a pracovali pod šíleným stresem a dělali šílená rozhodnutí.
1: A počítáte někde v duchu s tím, že u příštích parlamentních voleb v Česku bude už ODSK v nějakém střihu, mustru, v něčem, co by mělo nárok na vítězství?
0: Varo, já si to strašně přeju, protože bych chtěl mít koho volit. Tentokrát už budu bez uzardění volit v místě bydliště a to jsou střední Čechy, takže jsem se přestěhoval formálně trochu. Já to nevím. Já si myslím, že mě ani nezajímá už dneska, jestli to bude jmenovat ODS. Já si myslím, že znovu může vzniknout nějaká předvolební koalice. Dokázal bych ji jako pojmenovat. I dnes neudělám to, jo, protože to byly polibky smrti. Dneska už to takhle v tom světě nefunguje. To paradigma politické se jakoby uměle přesunulo z toho pravolevého konfliktu, který nezmizel ostatně, jo, do nějakých spíše hodnotových věcí, to je třeba opustit, vrátit se zpátky. To bude strašně složité.
1: Říká Mirek Topolánek, bývalý český premiér, bývalý šéf ODS, který byl dnešním hostem Osobnosti Plus. Děkuji moc.
0: Já děkuji za pozvání.
1: A hezký den z Plusu přeje Barbora Tachecí. Je 11 hodin. Český rozhlas Plus. Zprávy. Česká parlamentní delegace jedná v Číně o posílení vzájemných vztahů. Stát letos za první pololetí na mýtném vybral více než 10 miliard korun, víc než loni. A Ukrajina má nového velitele armády. Zprávy Plusu vás provede Marie Jakšičová. Obvodní soud pro Prahu 7 se dnes znovu zabývá žalobou hnutí SPD na ministerstvo vnitra kvůli zprávě o extremismu za druhou polovinu roku 2022. SPD rozporuje, že bylo do zprávy zařazené. Po ministerstvu vnitra, které ji každoročně vydává, požaduje omluvu. Žalobu soud původně zamítl, odvolací senát mu ale případ vrátil.
2: Soudkyně žalobu původně zamítla, protože podle ní SPD v druhé polovině roku 2022 prezentovalo výroky, které za předsudečně nenávistné označit lze. S tím hnutí nesouhlasí a chce, aby soud uznal, že byla porušená jeho práva. Kvůli zařazení do zpráv o extremismu podalo SPD více žalob. Zatím jediný pravomocný rozsudek padl loni v říjnu. Městský soud rozhodl, že práva hnutí ministerstvo porušilo zařazením do zprávy za druhé pololetí roku 2020. Tiška Rohlíčková, Český rozhlas.
3: Česká sněmovní delegace dnes v Číně jedná s představiteli významných čínských firem. V Hangzhou se předseda sněmovny Tomio Okamura z SPD setká například se zástupci internetového prodejce Alibaba nebo vedením společnosti Geely Auto Group. Cílem je posilovat vzájemné vztahy i v oblasti obchodu mezi Českem a Čínou. Podle hlavního ekonoma společnosti XTB Pavla Peterky potřebuje Česko obchodní vazby jak s Čínou, tak i s Tchajvanem.
4: Obchod s Čínou je v podstatě nevyhnutelný minimálně v tuto chvíli, ale nelze ani odstřihnout Tchaj-wan, díky kterému bychom přišli o nějaký přístup k moderním technologiím. Zároveň vidíme, že Tchaj-wan i pravděpodobně v kontextu, řekněme, vřelého vztahu alespoň některých minulých vlád je ochotný investovat do země jako Česká republika.
5: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
3: Francouzská ministryně pro životní prostředí Monique Barbitová podává demisi. Nelíbí se jí, že parlament přijal nový zemědělský zákon, který v určitých případech schvaluje využívání některých pesticidů povolených v Evropské unii, ale zakázaných ve Francii.
6: Francouzská ministryně pro životní prostředí Monique Barbitová označila schválený zemědělský zákon za příliš velký ústupek v oblasti ochrany přírody. Na základě nové legislativy zdravotnická agentura může povolit použití insekticidů acetamiprid a flupiradifuron například při pěstování řepy nebo lískových ořechů. Ministryně Barbitová zároveň připomněla, že Francie před 10 lety zakázala pesticid acetamiprid na základě vědeckých doporučení s ohledem na lidské zdraví a ochranu přírody. Premiér Sebastian Lecornu se odmítl postavit proti znovu využití těchto pesticidů, které požadují vlivné zemědělské svazy ve Francii. Z Paříže Martin Balucha, Český rozhlas.
3: Dopravci letos za prvních 6 měsíců na mýtném zaplatili více než 10 miliard korun. Je to o téměř 6% víc než za stejné období loni. Více než polovinu vybrané částky od začátku roku zaplatili zahraniční dopravci, většinou za jízdu po dálnicích, říká Miroslav Beneš, mluvčí správce mýtného systému společnosti CzechToll.
7: Nejvíce nákladních vozidel evidoval CzechToll v prvním pololetí na dálnici D1 u Modletic. V každém směru zde projelo během 6 měsíců přibližně 1,5 milionu nákladních vozidel. Druhý nejvytíženější úsek je také na dálnici D1, a to mezi exity Brno Centrum a Brno Jih.
3: Ukrajina má nového hlavního velitele armády. Michailo Drapaty střídá Olexandra Syrského. Ten na síti Telegram napsal, že svému nástupci Drapatyovi předává armádu, která se nejen brání, ale rovněž útočí s iniciativou, organizovaně a s lidmi, kteří vědí, jak porazit nepřítele. Na silnicích se pomalu jede u příjezdech na letišti v obou směrech, na Pražském okruhu ke sjezdu na Ořech a provoz vázne v obou směrech také před omezením Vekbelské a na jižní spojce. Šťastnou cestu! Venku převažuje slunečno, ale odpoledne se od severozápadu bude přidávat oblačnost a večer se může vyskytnout i přeháňka. Teploty budou kolem 20 stupňů. To byly zprávy Plusu. Teď si poslechněte seriál Místo činu.
8: Český rozhlas Plus a Můj rozhlas uvádí sérii Kateřiny Radhouské Místo činu.
9: On ji poslal vlakem na dvě místa co nejdál od sebe. To, co se zásadně mění, tak jsou metody, které jsou vázány na vědu, nejnovější vědecké poznatky a samozřejmě technologie. Vy se především musíte dostat k tomu spisu, pokud existuje. Pokud ten spis neexistuje, tak už s tím nikdy podle všeho nic neuděláte.
10: Český rozhlas uvádí sérii Místo činu. Díl 4. Pomníky a jejich vyšetřování aneb Otýlie Vranská. V dalším pokračování se vrátíme do minulosti, zejména do 30. let 20. století. Jmenuji se Kateřina Radhouská a mým dnešním hostem je ředitel Muzea policie České republiky Radek Galaš, který se společně se svým týmem věnoval objasnění vraždy Otýlie Vranské. O případu napsal také knihu nazvanou Otýlie Vranská, jak to bylo doopravdy s její vraždou. Jméno pravděpodobného vraha známe. Je to rotmistr Josef Pěkný, přičemž zřejmě vraždil za přispění Antonie Koklesové. Jak ale Radka Galaše vůbec napadlo případ znovu otevřít?
9: Já jsem se k němu dostal v okamžiku, kdy jsem se stal správcem sbírkového fondu v muzeu, kde ten spis byl uložený. A Otýlie Vranská byl vždycky známý případ. Tak si říkám, no to si musím přečíst, to je zajímavý. Tak jsem si to začal procházet a najednou si řeknete, dobrý, tak já si k tomu ještě něco přečtu. Ono té literatury k tomu moc nebylo. Ona je specifická mimo jiné tím, že o jejím případě se nedočtete nikde v žádné odborné literatuře. Ani dobové, ani pozdější. Takže jsem si načet, co se dalo a začal jsem si ten případ číst. A tam je možná ten okamžik, kdy vy se na to začnete dívat trošičku jinak. Protože publicisté, kteří ten případ zpracovávali, tak byli zpravidla, ono to bude znít namachrovaně, ale laici. Prostě nebyli to policisté. A jako policista se koukáte na spoustu věcí trošku jinak. Ono je to taková trošku paranoia, protože vy za ničím furt něco hledáte. A věčná otázka policisty, proč? A proč je nevyslechli? A proč ho vyslechli takhle? A proč je tamhle to? A teď na to začnete koukat úplně jinak. Ono se to může a taky se to občas děje u starých případů. V historii je to prokázané mnohokrát, že vlastně případ, s kterým dlouho nemohli hnout, tak nakonec ten nový směr tomu dal úplně nový člověk, který netrpěl tou provozní slepotou. Když s tím spisem pracujete denně, tak se vám po 5 letech může stát, že už ho vlastně ani pořádně nevnímáte. A přijde někdo novej, přečte si to a řekne, no jo, hele, a co kdybychom to udělali takhle? A to byl možná ten okamžik, protože my jsme s Milošem Maničkem začali ten spis pročítat velmi intenzivně a najednou tam vidíte nevysvětlitelné věci. Proč nevyslechli tohodle člověka? Proč nevěnoval nikdo pozornost rozporům ve výpovědi? To normálního laika vlastně ani nenapadne. A to byl ten okamžik, kdy jsem si říkal, no a jdeme na to, jdu se na to podívat. No ale ono to samozřejmě nějaký pátek trvalo.
11: No vyslechnout už jste nikoho nemohli.
9: Bohužel nemohli, no i když měl jsem očitého svědka.
11: Opravdu?
9: Fakt, v roce 2018 se točil seriál se 100letými lidmi. A přivezli nám tam, já jsem ho prováděl, na vozíčku starého pána, pana Laváčka. Jeho tatínek byl policista za první republika za Rakouska-Uherska. Panu Laváčkovi v té době bylo 100 let, 101 už mu táhlo. My jsme ho vozili po té expozici. On sice nemohl chodit, ale mu to úžasně myslelo. A povídá, počkejte, vraťte mě zpátky kousek, tak jsme ho popovezli, tam máme fotografii u antropometrie, kdy profesor Protibenský s nějakým pánem tam měří zločince těma mírama, které zavedl Bertillon. A říkal, no to je táta na té fotce. Pak se otočil, popojíždíme dál, tam je ta kubická vitrína ve prostřed, tam jsou kufry. A říkal, no jo, to jsou ty kufry vranský, že jo, tu já jsem viděl v Šantánu. A říkám ještě jednou. No a teď jsem si to počítal, protože on byl ročník 1918, no a v roce 33 ono to vycházelo. Já říkám, čekejte, jak je to možný? Říká, no, já vám to vysvětlím, víte, ono dřív byl takový zvyk. Ty otcové brali své syny, aby jim ukázali, co je život, no a tak mě tatínek takhle párkrát vedl po různých zapadácích, tam jsem tu vranskou viděl. Jsem na ně koukal a v duchu si říká to jo. Na druhé straně není to nereálné, ale je to krásná jakási vzpomínka toho starého pána, protože v té chvíli, kdy ji viděl, nemohl tušit, kdo je to vranská, kdy ti nikdo neznal. A jestli si ji potom spojil tuhle vzpomínku s fotkou, kterou viděl v novinách, ale v každém případě to bylo hezké, takže já vždycky říkám ano, měl jsem jednoho svědka, který viděl Otýlii vranskou, ale je pravda, že jsme nemohli vyslechnout vůbec nikoho. Otýlie Vranská v podstatě byla dívka, která přišla v roce 33 z Brezna sem do Prahy. Ona původně se živila tak porůznu, dokonce byla trestně stíhaná soudem pro mladistvé, pro potulku, proto také byla daktyloskopována a byla tady v evidenci. Ale tady v Praze podle všeho to vypadá, že chtěla vlastně začít nový život. Jenomže to narazilo na několik úskalí. Jednak byla celkem naivní, i když byla velmi hezká na svoji dobu. A jednak narazila na špatné kamarádky. Jednou z nich byla skutečná prostitutka, ta jí začala ukazovat ten život Prahy trošku jinak. A navíc, jestli znáte Brezno, jak vypadá dneska, to není kdo ví, jaké velkoměsto. Ale tenkrát to musela být úplná, s prominutím, díra pomalu v horách. A teď ona přijde do velkoměsta a najednou se jí otevřou úplně nové obzory. A začala žít trošičku jinak, docela nezodpovědně. To ovšem neznamená, že byla fakt plánovanou prostitutkou. Sex měla velmi ráda. Podle svědků, ona si za něj mnohdy nenechala ani zaplatit. Když jí zákazník chtěl platit, tak co já ti to dám nic, tak mi kup snídani. Takže to bylo prokázané. No nicméně, ona se seznámila s rotmistrem Československé armády a ten jí sliboval hory doly. Tenhle rotmistr v podstatě mimo jiné si jí vzal několikrát domů, proč asi je na bílední. Samozřejmě jí dal i peníze a sliboval jí, že jí najde práci a že by si jí i vzal. Už jenom tohle samo o sobě, tenhle příslib, v té době mohl být trestným činem. Příslib sňatku a pak si ji nevezme. To si myslím, že nakonec bylo vlastně ten problém, který vyústil v celou vraždu, která nebyla podle všeho plánovaná, ale spíš nahodilá, náhodná a k likvidaci mrtvoly tím způsobem, jakým byla zlikvidována, on ji poslal vlakem na 2 místa, co nejdál od sebe. Cílem bylo ne se zbavit úplně mrtvoly, to byl taky cíl, ale znemožnit identifikaci a nebo ji aspoň oddálit, protože on s ní byl viděn mockrát, takže potřeboval zlikvidovat místo činu a zajistit si alibi. To se mu nakonec bohužel podařilo až do okamžiku promlčení v roce 1953, tak ten případ vůbec nebyl objasněn. Byla tam řada podezřelých, dokonce byl jeden obviněný, nicméně tam se potom ukázalo, policie musela prokazovat jeho alibi, to bylo taky vtipné, ale zavřeli ho zase za jiné podvody, to bylo kouzelné. Takže celá řada lidí prošla tím vyšetřováním, byly to desítky svědků, podezřelých, no nicméně ten skutečný pachatel, ten se vlastně nikdy neobjevil. A ty zkazky o tom, jak se přiznal policistovi na smrtelné posteli a podobně, tak já vždycky říkám, no to víte, že oni tenkrát stejně jako dneska policisté nemají co dělat jinýho na práci, než sedět u umírajícího zločince a poslouchat, co se přizná, že jo. To je nesmysl. Zadokumentovaný žádný přiznání rozhodně nebylo. No a v podstatě to hold muselo počkat tu chvíli až do té doby, než jsme to trošku dali dokupy a tak jako tak stejně to není a nikdy nebude stoprocentní. Za mě je to 80%.
10: A jak se postupuje při vyšetřování takhle starého případu?
9: To už je badatelská práce, to už není čistě policejní práce, ale když tomu používáte policejní postupy, tak je to samozřejmě plus. Vy musíte vytěžit ten spis, jak to nejvíc jde, udělat si analýzu spisu, zdrojů, ale nejenom tohle, musíte nastudovat dobovou literaturu, dobový tisk, ale i dobovou odbornou literaturu, protože tenkrát soudní lékařství se dělalo třeba trošku jinak než dneska a tohle všechno si musíte dát dohromady. Problém přijde v okamžiku, kdy zjistíte, že vlastně dvě ohledačky, ty základní a vlastně jediné, tak byly udělané na Slovensku, to už je dneska zahraničí. Mezitím vám prošla druhá světová válka, která třeba v Košicích zlikvidovala kompletně archiv. Záznam o pitvě tam vlastně neexistuje. On je možná někde v Maďarsku. Takže vy musíte vytěžit ten zdroj, co nejvíc to jde, samozřejmě používat selský rozum a pokud máte možnost, a my jsme tu možnost měli, tak použít nejmodernější technologie. A v tomhle případě to byla expertíza DNA, protože v tom spise zůstaly dochovány biologické vzorky, to byly konkrétně vlasy, které byly nalezeny na těle a vlasy Otýlie Vranské, které byly zajištěny pro porovnávací materiál. No a my jsme vlastně mohli dneska použít metodu identifikace podle DNA.
11: Když byste srovnal tehdejší vyšetřovací metody, tedy řekněme v těch 30. letech a dnešní, v čem byl ten nejzásadnější rozdíl?
9: To je asi těžké říct, v čem byl rozdíl, protože ti policisté tenkrát stejně jako dneska mají 7 základních kriminalistických otázek. Kdy, kde, kdo, co, jak, čím, proč. Do dneška si je člověk pamatuje a podle toho fungují. A na každou otázku oni musí odpovědět. Pokud na ní odpoví, tak vlastně v závěru toho pachatele mají, pokud se jim ta odpověď podaří. Postupovali úplně stejně. Měli tým soudních lékařů, odborníků, znalců, včetně grafologie, která se tam používala v tomto případě. Měli samozřejmě ne operativce dneska, to jsou operativci detektivy, kteří to museli odšlápnout. Ti policisté, stejně jako dneska poctivý policista, si to prostě musí odšlápnout. Tuška, blok, paměť, selský rozum, analytický myšlení. To ti, kteří se podílejí na objasňování jakýchkoliv skutků, tak vlastně používají dodnes a na tom se nic nemění. To, co se zásadně mění, tak jsou metody, které jsou vázány na vědu, nejnovější vědecké poznatky a samozřejmě technologie. Oni tenkrát uměli určit krevní skupinu, rozlišit lidskou krev a zvířecí, i když, třeba tuším, že je to kuna zrovna, tak tam to teda moc neuměli. A to bylo všechno. Oni nedokázali DNA, oni vzali vlasy Otýlie Vranské a ty vzorky a v podstatě konstatovali pod mikroskopem, ano, to jsou vlasy Otýlie Vranské. A teprve po desítkách let genetika řekla, no to ani náhodou, to jsou vlasy úplně jiné osoby. Ale na první pohled pod tím mikroskopem, který oni mohli použít, tak ty vlasy vypadaly stejně. Takže v tom se to dramaticky změnilo. Ale postupy jsou pořád stejné, si myslím.
10: Na vyšetřování starého případu se kromě Radka Galaše podíleli i další policisté ve výslužbě. Už zmíněný Miloš Vaněček, Josef Lotés a forenzní genetik Daniel Vaněk.
9: Všechno ano, vysloužili policisté, takový klub důstojníků v záloze. Ty postupy měli pořád v sobě a mají pořád. A ono upřímně na těch běžných postupech to příliš nezměníte. Změníte, jak říkám, některé drobnosti a možnosti, které vám dává vymoženost doby a technika, ale ta podstata věci, to přemýšlení a ta analýza, ta vždycky bude jenom na tom člověku. A oni v tomhle byli úplně úžasní.
11: Pomohla vám ta genetika?
9: Pomohla. Ona totiž nevyšla. Ale i negativní výsledek u policie je výsledek. Normální badatel by zazoufal a řekl, no tak to je špatně prostě. No ale my ne, že jo. My jsme nadšeně přivítali, že to nevyšlo. V uvozovkách to víte, že by to bylo krásné, kdyby to vyšlo. Pořád vám to říká dobrý, tak tudy ne, musíme jít jinudy. První, co jsme zjistili, že ty vlasy, které neměly folikuly, což byl trošku problém, tak se sice genetika dala udělat, ale pouze mitochondriální DNA. To je řeč kmene, který se nikde nevyučuje, to vám potom vysvětlí odborník. Nicméně jsme zjistili, že ty vlasy jsou ženské. Takže my jsme věděli, že vůbec nemáme jít po potomcích pachatele, ale spolupachatelky. Díky tomuhle poznatku nastoupil Pepa Loté se svojí vynikající operativní činností, až se nám podařilo identifikovat pozůstalé po spolupachatelce a zase další odbornou činností na místě je přesvědčit o tom, že by bylo fajn, kdyby nám ten vzorek dali. Což nám dali a to, že to nevyšlo, sice vyvrátilo, že ty vlasy jsou spolupachatelky, nicméně pak jsme taky ale zjistili další expertízou, že ty vlasy nebyly od jedné ženy, ale od dvou žen. Když jsem potom ještě získal materiály z Košic, kde jsem viděl, jak to tam s prominutím policie zvrzala celý to místo činu, tak i znalec typu Dan Vaněk, který s tímhle pracuje a pracoval velmi dlouho, tak říká, hele, to je kontaminace. Není možné, aby tam byly dvě ženský u toho, to je prostě nesmysl. A vlastně tam ani žádná jiná podezřelá víceméně nebyla. I když dneska už máme zase malinko nový směr, který nám ještě potvrdí ty staré směry, protože příběh Otilie Vranské to je never ending story, jo? Jedeme dál. Takže ta genetika ještě možná promluví, uvidíme, ale v každém případě on říká, hele, to je prostě kontaminace z těch Košic při pitvě, protože tak, jak oni tam postupovali, tak oni tam skutečně udělali strašnou spoustu chyb a tohle může být jedna z nich.
11: A jak se tedy podařilo pachatele usvědčit?
9: To je ucelený řetěz nepřímých důkazů. Když jsme to konzultovali i s právníky, tak říká jasně, tohle by nebylo problém zažalovat vůbec. Nepřímých důkazů je skutečně celá řada. A to, že se jim ale věnovali i ti detektivové za první republiky, to je z toho spisu úplně jasně vysvítající. Akorát, že oni to nikdy nedotáhli k závěru. Oni prostě nikdy nekonstatovali, a já jsem přesvědčený o tom, že neměli možnost konstatovat, on je tím vrahem. Ale pracovali na něm, ne na žádném jiném rotmistrovi. Oni tady měli v Praze řadu rotmistrů, které museli identifikovat a nikoho neprověřovali tolik jako jeho. Prověřovali okolí jeho bydliště a podobné věci. My jsme zjistili potom, že byl ženatý, byl v rozvodovém řízení, měl dítě, těch nepřímých důkazů byla skutečně celá řada. Další vlastně vyplynuli v okamžiku, kdy jsme zjistili, kde bydlel. Vlastně my jsme našli místo činu, které ale bohužel už od 80. let neexistuje, protože ten dům byl zbouraný. A pak jsme podle sčítacích archů a dalších materiálů zjistili, kdo všechno bydlel v tom domě s ním. No a tam potom zjistíte, že tam s ním bydlela jeho sestra se svým švagrem a další věci. A teď si to skládáte takhle dohromady a nakonec vám z toho vypadne ten nejpravděpodobnější průběh celé té věci a hlavně i toho, jaký měl možnosti ten skutek spáchat úplně v klidu a v tichosti a jak se zbavit těla. Tam je velmi zajímavé to, že nikdo z detektivů neprověřoval jeho bydliště přímo konkrétně tam. Oni ho tam zatkli a potom údajně prověřili jeho alibi a pustili ho. Druhý den se vrátil, vypovídal jinak, no nicméně ani to ty detektivy nepřimělo k tomu, aby navštívili jeho byt. Otázka je, co by tam mohli zjistit. Oni mohli zjistit maximálně krevní stopy. Neudělali to, takže ta možnost potom byla, že zjistíme, kde bydlel, uděláme to my. No, my jsme zjistili, kde bydlel, ale pak jsme zjistili, že ten dům už nestojí. Takže tam těch nepřímých důkazů bylo tolik, ani jeden z nich nebyl přímý. Přímý by bylo doznání, genetika, krevní stopy, které by byly jasné a podobné věci, nebo udání. No nicméně ten řetěz byl úplně tak ucelený, že můžete přemýšlet, jak chcete, a nenajdete tam jiného podezřelého.
11: Kufry, ve kterých byla Otilie Vranská, jsou u vás v muzeu. A kde leží Otilie Vranská?
9: To jsme taky zjistili. A díky badatelům, protože já si pamatuju, že před vydáním knihy, tak jsem měl poslední přednášku v Národní knihovně, povídal jsem o Tilly Vranské a že bohužel nevíme, kde je pochována, že prostě to nemůžeme fakt najít, protože ta zpráva, kterou jsme našli, tak říkala, že je pohřbená na společném pohřebišti na Olšanském hřbitově. Tak jsem říkal, fajn, to najdem. To společné pohřebiště podle vedení, tehdejšího vedení hřbitova, bylo 14 šachtových hrobů, kam se ukládaly ostatky ze zrušených hrobů. My jsme všechny otevřeli a všechny ostatky jsme vyskládali, protože se to mělo rekonstruovat díky nám. Já jsem si připadal jak Hamlet, tolik lebek v ruce člověk jen tak nemá. Ani jedna nebyla otýlá. Teď jsme říkali, no ale kde teda je? A všichni nás tenkrát přesvědčovali, že neexistovalo jiné společné pohřebiště. Jenomže pak se ukázalo, že to nebylo společné pohřebiště, ale pohřebiště chudých a nemajetných. A to leželo úplně v zadní části hřbitova směrem k takzvanému Červenému dvoru. Ten už dneska neexistuje, tam je nákladové nádraží. Nicméně už není potom problém vzít staré mapy. A tenhle badatel, který byl na té přednášce, tak mi poslal výstřižek z novin. Tam byla fotografie hrobu, ale to byly noviny z roku 1934. A zde leží pochována nešťastná Otýlie Vranská v hrobě číslo a popsaný kde. Tak jsem říkal, výborně. Taky jsme zjistili v průběhu hledání hrobu, že zrovna z roku 33 žádné hřbitovní záznamy nejsou. Prostě nejsou. No jo, ale díky tomu, že jsme měli tu fotku, ve který vzadu byl vidět ten Červený dvůr, tak jsme použili staré mapy, překryli jste to s novými mapami, zjistíte přibližně, kde to je, uděláte si různý ty trajektorie a pohledy a podobné věci, nafotíte si místo, abyste nakonec zjistila, že ta idea, aby Otýlie Vranská konečně měla svůj označený hrob, protože si ho zaslouží, teď co provedla, pane bože, nic, no tak nikdy mít nebude, protože leží na čestném pohřebišti pohřbených hrdinů Pražského povstání. Tenkrát v roce 45 se tohle pohřebiště zrušilo a začali se tam pohřbívat vlastně padlí hrdinové, jsou tam zahraniční vojáci, myslím, že bulharští, a jsou tam barikádníci. A ona je tam v té dobré společnosti někde mezi nimi. Takže bohužel exhumaci už nikdy neprovedeme, protože to už se prostě nedá. Ale aspoň víme, kde je.
11: Otevřeli jste ten případ v roce 2012 a trvalo to zhruba 10 let?
9: No, zhruba 10 let. To trvalo skoro 11, ale v tom byl covid taky. A třeba ty expertízy strašně zbrzdil, protože ty expertízy se ověřovaly i v zahraničí, aby to opravdu dělala to tady nezávislá agentura, vůbec ne kriminalistický ústav, protože my jsme se báli, myslím si, že je oprávněně toho, že první, co bude, tak někdo napadne, no jo, oni si to objednali u kriminalistického ústavu. Takže dělala to nezávislá agentura, která se tím zabývá, a dělali to ověřování i v zahraničí. Tohle všechno vám to prodlužuje a samozřejmě i do toho vstoupil covid, no a to máte 2 roky sem, 2 roky tam. Ale zase na druhé straně, my jsme to dělali při práci. Takže práce nejdřív a pak ten zbytek. A jo, já myslím, že těch 10 let se vyplatilo.
11: Obecně u těch odložených případů nebo pomníků z vaší zkušenosti, jak s nimi začít při tom otvírání, na co se třeba zaměřit a co je tedy to nejdůležitější, jaká je vaše taková celková zkušenost po pátrání po vrahovi Otýlie Vranské?
9: Vy se především musíte dostat k tomu spisu, pokud existuje. Pokud ten spis neexistuje, tak už s tím nikdy podle všeho nic neuděláte. A samozřejmě, jak začít? Materiály, prameny, studium materiálu, vytěžit archivy, co to prostě jenom jde. Miloš Vaněček v novinách v dobových, třeba z první republiky, najde případ. A tenkrát je nějaký GDPR vůbec nezajímalo, takže oni tam popíšou případ, jména, příjmení, data, narození, všechno. Zjistí, že to byla vražda, plácnu ve Vršovicích, no a začne obcházet archivy a hledat soudní spis. To je ten úplný začátek. Otázka je, na jakou dobu jste zaměřeni. Samozřejmě období, s kterým nehnete, prostě nehnete. Vemte si, že budete mít vraždu z 60. let, tam neuděláte, pokud jste laik a obyčejný badatel, tak neuděláte vůbec nic, protože vás k těm spisům logicky vlastně nikdo nepustí. Když byste chtěla takhle třeba popisovat případ, i když už je mnohokrát popsaný, ale to neznamená, že je řečeno všechno sériového rámrázka z 50. let, no tak dobře, najdete spis, který existuje, a celý ten spis si musíte nastudovat. Podotýkám, že existují spisy a máme tam třeba jeden takový pěkný, je to vražda ze 74. roku a ten má přes 30 000 stránek. Takže je to časově náročné, Je to náročné i celkově, protože se matláte furt v jednom případu, ale je to nezbytné. A u těch starých případů je to jednodušší o to, že naši předkové byli velmi úsporní. Máte rozsudek trestu smrti nad vrahem Bočkem, který v roce 1907 zavraždil detektiva pětiletého na Žižkově při přestřelce. On dostal teda milost, ale ten rozsudek, který je ručně psaný, tak on má 3 stránky. Ze vším všudy, včetně zdůvodnění. Tam to máte o to jednodušší, ale složitější je ten spis najít. Takže dobový prameny a potom mít krok číslo 2. Samozřejmě do materiálů, které jsou v archivech, v soudech. A když už máte tohle, tak je bezva některého z aktérů mít třeba i toho detektiva. Tak mít příbuzné. Tam už přicházejí ke slovu, to jsme v týmu taky měli, paní Friedrichovou, genealožku. A to je neuvěřitelné, co oni dokážou najít. Takže i genealogie vlastně vám do tohohle bádání může vstupovat.
11: Všechny možné příbuzenské vazby.
9: Pachatelů, poškozených, detektivů. Čím víc těch informací získáváte, tím je to lepší. Když byste měla obrovské štěstí, no tak třeba na vás někde vypadne deník detektiva, že jo? No kéžby. Myslím si, že se nám to ještě nestalo. Takže prameny. U těch starých a čím starší, tak tím ty prameny jsou složitější. U těch novějších je to další problém, protože tam to naráží na regulativy právní. Tam už vás do těch spisů nikdo moc nepustí. Vy se můžete dostat k rozsudku, které jsou veřejné, ale ty budou anonymizované. To znamená, že i to může být problém. Ale zase, v době internetu vy na spoustu věcí můžete najít dobové články, třeba z 90. let a roku 2000, kdy vlastně ty regulativy ještě nebyly takové. A některé deníky si servítky moc nebrali, takže zveřejňovali fotografie, jména, příjmení, prostě všechno. Ale taky musíte koukat na to, co je bulvár a co není. Což bývá taky složité, ale to, že je to bulvární zpráva, neznamená, že pro vás nemá nějakou hodnotu. Takže hledat. No. Jak já vždycky říkám, ono to je o hlavě, ale hlavně o zadku. Vydržet u toho sedět.
11: Končí 4. díl a i příště zůstaneme u historie, protože nás čeká prohlídka Muzea policie České republiky. Naslyšenou za týden.

0: 11:30.
1: Český rozhlas Plus. Zprávy.
0: Nad Prahou teď kolem 11:30 přeletí armádní Gripeny. Jde o cvičný let, při kterém letka poletí přes Běchovice a Žižkov, otočí se kolem Pražského hradu a přes Podolí, Nusle a Hostivař se vrátí zpět na základnu u Pardubic. Souvisí to také se slavnostním aktem u Národního památníku na Vítkově. Generál poručík Václav Vlček tam předá funkci šéfa velitelství pro operace České armády. Jeho nástupcem bude od začátku srpna generál major Jaroslav Míka. Ten v minulosti například velel základně taktického letectva u Čáslavy, kde mají Gripeny trvalé stanoviště a ve své kariéře tyto armádní letouny pilotoval. Do války proti Íránu zatím Spojené státy investovaly skoro 800 miliard korun. Americkým zákonodárcům to řekl ministr obrany Pete Hexet. Podle něj suma zahrnuje i očekávané náklady až do 30. září. Šéf rezortu obrany taky připustil, že americká armáda potřebuje další peníze. V opačném případě bude nutné omezit vojenský výcvik. Zástupci českého ministerstva dopravy se dnes v Chorvatsku setkají s vyšetřovateli tragické nehody poblíž Splitu. Serveru iRozhlas.cz to potvrdila mluvčí ministerstva Alena Mil. Při srážce české jachty a chorvatského katamaránu minulý měsíc zemřeli 4 Češi. České úřady teď chtějí zjistit k vyšetřování případu nové informace. Kvůli nehodě skončil ve vazbě první důstojník katamaránu. Dopravci letos za prvních 6 měsíců na mýtném zaplatili více než 10 miliard korun. To je o téměř 6% víc než za stejné období loni. Českému rozhlasu to řekl Miroslav Beneš, mluvčí správce mýtného systému společnosti CzechToll. Více než polovinu částky vybrané za pololetí podle něj zaplatili zahraniční dopravci, většinou za jízdu po dálnicích. Prudké přívalové deště na severu Chile zabily 13 lidí, 7 dalších se stále pohřešuje. Dnes o tom informovala agentura AFP. Kvůli podemletým silnicím a rozvodněným řekám zůstává víc než 60 tisíc lidí odříznuto od světa. Úřady také varují před dalšími sesuvy půdy. Silné lijáky zničily asi 2800 domů. Vláda kvůli následkům špatného počasí v pondělí vyhlásila stav nouze. Pomalu jedou příjezdy k letišti v obou směrech, zdržíte se asi 10 až 15 minut. Provoz vázne v obou směrech také před omezením Vegbelské a pomalu se jede na magistrále směrem do Holešovic kvůli omezení na Hlávkově mostě. Od muzea je to na 15 až 20 minut. Dobře dojeďte. Přes den bude slunečno, k večeru se zatáhne a zejména na severu území můžou přijít přehánky. Čekejte taky slabý vítr. Nejvyšší teploty 19 až 24, na jižní Moravě až 26, na horách kolem 15 stupňů. Takové byly zprávy s Marií Jakšičovou. Teď už má slovo Pavlína Nečásková a začíná Interview Plus.
2: Palestinské radikální hnutí Hamás má nového vůdce. Stal se jim Khalil Haya, muž spjatý s organizací od jejího vzniku. Jaký bude Hamás pod jeho vedením? Bude vystupovat jako teroristická organizace nebo se vzdá násilí a jak se na Hamásu podepsali 2 roky války? To mě bude zajímat v dnešním Interview Plus. Zdraví vás Pavlína Nečásková.
1: Interview Plus.
2: Odpovídat bude blízkovýchodní expert z Metropolitní univerzity v Praze Břetislav Tureček. Zdravím tě.
3: Dobrý den.
2: Proč vybral sbor volitelů právě Khalila Haju?
3: Tak on vlastně v tom závěrečném boji, řekněme, tak se o to vedení utkal s Khalidem Mishalem, což je také jedna, řekněme, z legend tohoto hnutí, také člověk, který už přežil řadu izraelských atentátů. Ale abych odpověděl na tu otázku, Khalil al-Haya se vlastně v posledních letech profiloval jako, řekněme, nejschopnější vůdce Hamásu z několika důvodů, protože řada jeho konkurentů nebo jiných vlivů vlivných postav toho hnutí byla zabita nebo zavražděna Izraelci v uplynulých letech, ať už to byl třeba Ismail Haniya, kterého Izraelci zavraždili v červenci 2024 v Teheránu, nebo Yahya Sinwar, zabitý v bojích přímo ve válečné Gaze. A samotný Haya tak vlastně byl důležitou postavou vyjednávání, která vedla loni na podzim k dosažení příměří. Tady možná bych řekl v úvozovkách příměří, protože jak víme od té doby Izraelci pozabíjeli dalších 1000 lidí a sami říkají, že polovina z toho byli civilisté v Gaze. Nicméně oficiálně to je příměří a právě Khalil al-Haya se výrazně podílel na jeho dojednání. Bylo to příměří dosažené Američany, připomenu.
2: No, pokud se nemýlím, tak Haya patří ale k radikálnějšímu křídlu palestinské organizace. Co ten výběr říká o dalším směřování Hamásu?
3: No, radikálnějšímu křídlu. No tak Palestinci jsou ve válce, hnutí Hamás je ve válce a ta válka už vlastně před 3 lety, řekněme, odstavila na vedlejší kolej ty, které bychom mohli dneska nazývat umírněnými. Ty, kteří otevřeně třeba začínali připouštět existenci Izraele, dvoustátní řešení, které zatím Hamás stále odmítá. Takže v tomto ohledu je skutečně radikálem. Zároveň ale jsme v situaci, kdy si nelze představit, že by někdo, kdo třeba navrhoval smír s Izraelem, by byl zvolen. V Izraeli mimochodem budou v říjnu volby a také si neumím představit, že by si Izraelci zvolili někoho, kdo bude volat po dvoustátním řešení s Palestinci.
2: No ale říkal si, že se vlastně v té volbě utkal s Khalidem Mishálem. On v první kole volby získal dokonce více hlasů, ale nezískal dostatek pro zvolení. Tak znamená to, že podpora Haji, i když byl zvolen, není jednoznačná?
3: No tak jednoznačná není, ale tady je celá řada dalších vlivů. U něj je třeba hodně důležité, že je člověkem, který má poměrně dobré kontakty s celou řadou blízkovýchodních hráčů. My máme samozřejmě tendenci říkat, že Hamás je napojený nebo podporovaný Íránem, což je pravda, ale když byl zvolen Khalil Haya, tak získal nebo dostal gratulace nejen z Teheránu od iránského režimu, ale také z Turecka, ale i třeba z Egypta, což je vnímáno nominálně jako proamerická země. Takže se ukazuje, že on je v podstatě jakýmsi svorníkem, on je člověkem, který, protože to možná stojí za to zdůraznit, on řadu let už sídlí v Kataru, takže může poměrně volně cestovat po světě a právě to vyzdvihuje ty jeho diplomatické schopnosti, ale také možnosti, že vlastně evidentně se asi projevilo, že prostě je člověkem, který má daleko lepší manevrovací schopnosti než jeho konkurenti.
2: No, já bych se ještě vrátila k té volbě, protože podle BBC zastánci právě jeho konkurenta Mishála prosazují ten umírněnější přístup a věří, že by se měl Hamas poučit z války a upustit třeba od té agresivity, možná přijmout pragmatičtější politický přístup. Tak mě zajímá, jestli je Hamas v představách o budoucím směřování rozpolcení. Jestli kdyby vyhrál jeho konkurent, tak to směřování bude jiné.
3: To si netroufám takhle spekulovat, ale to, že jsou různé proudy uvnitř Hamásu, nejen v tom smyslu, jak jsem to říkal předtím, ve vztahu k Izraeli, dvoustátní řešení, ale vlastně i v reakci na tu válku, protože i třeba když válka začala tím teroristickým útokem Hamásu na Izrael a následně tou krvavou odplatou proti Gaze, proti gazánské populaci, tak vlastně uvnitř docházelo k jakémusi sebezpytování, jestli to stálo za to, ale velice, velice opatrnému, jestli prostě Hamas nekalkuloval špatně. A my už víme dneska z blízkovýchodních médií, že celá řada činitelů Hamásů připouští, že nečekali takovou to tvrdou reakci Izraele, že prostě je to velice silně oslabilo. Takže tyto debaty se v Hamásu vedou a pak ještě jedna důležitá, řekněme, linie, taková ale také mlhavá. Jedna věc jsou činitelé Hamásu v exilu a druhá věc jsou činitelé Hamásu přímo v Gaze. A tato dvě křídla, jejich přístup k té válce také prostě hrají roli v tom dalším směřování té organizace v budoucnosti Gazy obecně bez ohledu na to, kdo byl teď zvolen do vedení, politického vedení Hamásu.
2: To znamená, nebude nějakým způsobem měnit třeba Hamás?
3: Myslím si, že v tuto chvíli jsou tam daleko zásadnější věci. Nesmíme zapomínat, že Hamas není jenom Gaza, oni mají své členy, zvolené poslance parlamentu, toho posledního, který se volil před 20 lety i na západním břehu. Jde také o to, do jaké míry se Hamas smíří nebo bude přijat. To není jednosměrné, ten radikalismus Hamasu, řekněme, s palestinskou samosprávou, která vládne v těch enklávách a autonomních na okupovaném západním břehu. To jsou další věci, ve kterých prostě i uvnitř Hamasu je celá řada názorů. Ale teď je daleko klíčové, si myslím, daleko zásadnější budoucnost Gazy. Bez ohledu na to zase, kdo Hamasu vládne, nebo kdo ho tedy řídí formálně, tak jak bude pokračovat uspořádání Gazy, protože to příměří mělo přinést nějaký několikafázový proces, co se s tím územím stane, a vidíme, že to uvízlo na několika bodech, kdy vlastně prokazatelně obě strany, jak Izrael, tak Palestinci, porušují ty své závazky, které už měly být naplněny. A to je možná daleko důležitější, znovu se k tomu vracím, než kdo je formálně šéfem Hamásu.
4: Určitě se k tomu dostaneme. Přesto ale ještě zůstanu u formálního šéfa Hamásu, protože, jak už jsem říkala v úvodu, on je spjatý s Hamásem od jeho vzniku. Stal se jeho členem, když mu bylo 15 let. Jaký je ten jeho příběh? Co formovalo jeho postoj k Izraeli?
3: No tak já připomenu, naprostá většina obyvatel Gazy dávno před touto válkou, kterou spustil masakr Hamásu, tak byli uprchlíci, byli Palestinci, Arabové, vyhnaní sionistickými teroristy a milicemi z dnešního Izraele. To formuje velkou část veřejnosti v Gaze pořád. To je velká část odpovědi na to, proč tolik lidí třeba v Gaze, ale i na západním břehu volí Hamás. On sám, bavíme-li se o Khalilu Hajovi, tak byl několikrát také terčem neúspěšného pokusu o atentát izraelského. Izraelci zabili nebo zavraždili celou řadu jeho dětí a vnoučat. Loni, to si možná posluchači vzpomenou, tak Izraelci bombardovali dokonce přímo v Kataru prostě objekt, kde měla probíhat vyjednávání právě o tom příměří, a Khalil Haya vlastně sám byl jedním z mála, kteří nebo prostě unikl z toho atentátu, takže to toho člověka bez pochyby také nějakým způsobem formuje.
4: Hostem Interview Plus je blízkovýchodní expert Břetislav Tureček.
1: Posloucháte Interview Plus. Rozhovor s lidmi, kteří mají co říct. Najdete ho také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a dalších podcastových aplikacích.
4: Ty jsi sám říkal, že Hamás je rozdělený i vlastně geograficky. Jedna část sídlí v Gaze, jiná třeba právě v exilu v Kataru. Ono to tak dopůsobilo, že to radikálnější křídlo Hamásu je v Gaze a ta politická exilová část je spíše umírněnější. Platí to tak stále?
3: V mnoha ohledech se toto projevovalo. Když probíhala ta válka, připomenu od října 2023, tak mnohokrát jsme viděli, že z Gazy, která přitom byla bombardovaná, řada těch vůdců, jak už jsem říkal, velitelů vojenských Hamásu, tak byli zabiti. Přesto tam tuď přicházely razantnější projevy, razantnější postoje, než od lidí z Hamásu, kteří v tu chvíli byli ať už v Kataru, nebo v Káhiře, nebo třeba v Turecku.
4: Jaké je vlastně aktuální rozložení moci uvnitř Hamásu? My většinou mluvíme o politickém nebo o vojenském vedení, ale předpokládám, že jsou v něm také lidé, kteří třeba zajišťují infrastrukturu Gazy. Je to tak?
3: Je to tak, a to je možná také další důležitý část mé odpovědi na to, co bude do budoucna, protože, a to už určitě to vědí posluchači vaši, že na začátku července, je to zhruba 2 týdny, jestli se nepletu, tak zrovna Hamás oficiálně vlastně tu svoji civilní správu Gazy předal tomu takzvanému Národnímu výboru pro správu Gazy, což je sdružení technokratů. Je to orgán, který vznikl právě na základě toho plánu pro příměří z loňského října. A to je jakési přechodný orgán, ti technokraté, kteří mají vést vlastně Gazu k ukončení války, k její rekonstrukci a tak dále. A Hamás formálně tu svoji vládu těch, řekněme, civilních složek Gazy formálně předal. Nicméně, ta Národní rada, ti technokraté, zároveň v tuto chvíli ještě v Gaze vůbec nejsou. Oni sídlí zatím v Káhiře, takže Hamás poměrně logicky zase sice udělal velmi důležitý krok k naplnění toho plánu pro příměří. Nicméně dodal, no ale my to nemáme teď komu předat, takže zatím v roli jakýchsi, jak se tomu říká, úřadujících, administrátorů tak dál, tu Gazu řídíme, dokud jí nebude reálně komu předat. A pak je tam ještě hodně důležitá věc, a to je odzbrojení Hamásu, protože teď otázka zněla na tu civilní správu Hamásu, ale pak tam samozřejmě máme to ozbrojené křídlo, jeho ozbrojené složky, ať jsou to policisté, bojovníci, teroristé, cokoliv to může být, zpravodajské služby. A klíčovým bodem, na který velmi silně poukazuje a oprávněně Izrael, je, že Hamás se zatím nemá k tomu, aby tyto složky odzbrojil.
4: No, zůstaňme prosím ještě u té civilní části. On také Hamás argumentuje tím, že vlastně Izrael nepovoluje členům toho výboru pro správu Gazy vstup do Gazy. Má v tom pravdu?
3: Má v tom pravdu. To je otázka, která jasně poukazuje na to, že je to prostě složité, není to černobílé. Kritici, řekněme, Palestinců vám řeknou, k čemu je, že Hamás předal nějakou civilní správu vodovodů v Gaze někomu, kdo tam ani v Gaze není, kdo je v Káhyře, když přitom dál mají zbraně. A i kdyby ti civilisté z Káhyry do Gazy přišli, tak dál vlastně budou v jakémsi podřízeném postavení nad tou reálnou ozbrojenou silou, která tam je. Proč tam z té Káhyry zatím nepřišli? No, protože jejich role by skutečně byla podřízená, Hamás zatím neodzbrojil, což je jeden důvod, proč tam stále nejsou, to jsou lidé vedení Ali Shásem, což je politik palestinský, který patří prostě k takovému, řekněme, umírněnému křídlu. Takže nejsou tam, protože stejně ozbrojená moc by jim nepodléhala, těm technokratům, ale zároveň skutečně, a to čteme i v izraelském tisku, připomenu, Izrael je tam prostě z té Gazy, nechce, do té Gazy nechce pustit z Egypta.
4: No a jak to technicky, kdyby se tam dostali, má to předání zprávy vypadat, znamená to, že ta civilní část Hamásu, která doposud tu infrastrukturu nějakým způsobem koordinuje, ji předá a odejde?
3: To je složité. Já připomenu jednu věc. Ono prostě, když se Hamás dostal k moci v roce 2007 v Gaze, tak to bylo poté, co byla snaha odstranit ho pučem od moci. Hamás, připomenu, vyhrál volby v roce 2006. Ten puč se nepovedl, přišel velmi tvrdý protipuč Hamásu, kdy ty umírněné frakce a jejich vysocí činitelé vlastně z Gazy uprchli nebo byli na místě zabiti nebo zavražděni. A tím se Hamás chopil moci v Gaze. Zároveň s tím, ale samozřejmě se ukázalo, že prostě to území, kde žije přes 2 miliony lidí, je potřeba nějakým způsobem řídit. A teď se bavíme o tom, já teď si hypoteticky vymyslím, ředitel kanalizací ve městě Khan Yunis, ten tam pracoval předtím pro Fatah, pak tam pracuje pro Hamás a teď, když přijde někdo jiný, tak bude pracovat i pro ně. Prostě to jsou technické, řekněme, odborné nebo administrativní funkce,
4: a nejsou to členové
3: které
4: Hamásu.
3: Budou sloužit každému. A mohou to být i členové Hamásu.
4: Dobrá, takže to předání zprávy nebo předání moci by se týkalo nějakých vrchních řídících sil, které by opustily potom ta místa.
3: Já si myslím realisticky za to a o tom se občas v zahraničí píše, že prostě nelze dneska všechny kádry, které řídí Gazu, ať už v těch civilních složkách, školství, infrastruktura, ocelování, ale i ty, řekněme, bezpečnostní složky, dopravní policie, kontrarozvědka, boj proti prostě extremistům, tam třeba působí Al-Káida nebo Islámský stát se snaží také převzít moc nebo poškozovat paradoxně Hamás. Není prostě dostatek kádrů, aby se řeklo teď, ti, kteří doteď pracovali pro státní složky v Gaze, ti odcházejí a místo nich přivedeme

0: jedna třeba z věcí, na které poukazuje Hamás, že Izrael by se měl z Gazy postupně stahovat, měl v jednu chvíli vlastně umožnit zahájení rekonstrukce, což jsou věci, které se v podstatě nedějí, a na to Hamás poukazuje a má z toho vlastně jakési alibi, proč odmítá odzbrojit. Oni říkají, my odzbrojíme, až bude komu. Komu teď máme skládat zbraně? Do čích rukou? Když tady nikdo není, máme je tady naházet na hromadu, a mají v tom pravdu. Mají je předat Izraeli, o tom se v tom mírovém plánu nemluví. Mají je předat té nové moci, která ale z mnoha důvodů, a některé z nich už jsme zmínili, vlastně ještě v Gaze stále není. Pak se třeba řeší ohledně odzbrojení, jaké zbraně by to měly být. Izrael má představu, že úplně všechny. To ustanovení bylo, řekněme, vágní, a dneska třeba je to pár týdnů jsem četl, že Američané se vlastně už smiřují s tím, nebo přistoupili na to, že vlastně Hamás by se mohl zbavit jenom těžkých zbraní. Takže ani v tom, jaký rozsah odzbrojení by měl být, vlastně není jasno. Může se v tom lišit nejen postoj Izraele a Palestinců, což je logické, ale jak se ukazuje i třeba Izraele a Spojených států.
1: Znamená to ale, že to řešení se stále hledá, ta jednání úplně nestojí.
0: Teď třeba, když, jak už jsem říkal, jak jsme se bavili před chvílí, když vlastně Hamás se formálně vzdal té civilní správy Gazy, tak se k tomu vyjadřovala ta takzvaná Rada míru, což je ten vrcholný orgán, který, jak víme, inicioval americký prezident Donald Trump. Ta Rada míru má být tím hlavním garantem toho, co bude do budoucna s Gazou, a ten Národní výbor pro správu Gazy, ti palestinští technokraté, jsou vlastně jakýmsi civilním, řekněme, vykonavatelem. Tu radu míru vede velice zkušený, velice schopný bulharský diplomat Nikolaj Mladenov, který má důvěru jak Palestinců, tak Izraele. A ten třeba v jednu chvíli, nebo ta rada vydala, když Hamas se vzdal formálně moci, jak už jsem říkal, tak ta rada řekla, jde o to vlastně rozhodují skutky a ne sliby. Teďka to parafrázuji, přesný citát už se nepamatuji. Takže to je prostě další věc, která v tom nějakým způsobem hraje roli, jak ta rada bude, jak ona bude reagovat. A tam třeba teďka mimochodem je zajímavé, když sledujeme reakce, tak zase posluchači si jistě pamatují, ale v době, kdy nastoupilo to příměří loni na podzim, tak Izrael měl kontrolovat asi 53% území Gazy. Dneska je to 2 měsíce, tak premiér Netanyahu izraelský řekl, že cílem je kontrolovat 70%. Takže navzdory příměří vlastně Izrael zabírá další a další území z Gazy, kromě toho, že tam prakticky denně jsou zabíjeni lidé. A což třeba zase ta palestinská strana samozřejmě za svou stranu označuje za porušení příměří ze strany Izraele. Teďka je to 2 dny, tak New York Times měli zajímavou informaci, že tam Izrael staví nějakou ohromnou prostě písečnou bariéru uvnitř Gazy, což je také novinka. A ta Rada míru k tomu zatím žádné stanovisko nevydala.
1: Jak se na Hamásu projevily ty 2 roky války, což je pro hnutí asi nejnáročnější období od jejího vzniku na konci 80. let?
0: Přišli o tisíce svých členů, ať už jim říkáme teroristé nebo bojovníci, ale víme, že byli zabíjeni prostě i zdravotníci, novináři, učitelé, cokoliv.
1: A konkrétně na Hamásu?
0: Ano, ale ano, takže tam se argumentovalo, že jsou to přeci činitelé Hamásu, takže ten byl samozřejmě velice silně oslaben. Jenomže zároveň s tím se vlastně ukázalo, že se nenaplnili spolu s tím některé hypotézy. Třeba se čekalo, a teďka zdánlivě odbočím, že válka proti Íránu, protože Írán je důležitým podporovatelem těch revizionistických palestinských frakcí, včetně Hamásu, tak bude-li oslaben tehránský režim, bude oslaben i Hamás. To se zatím neukázalo. Naopak vlastně realitou je, a můžeme analyzovat, proč to tak je, že tam, kde není v Gaze Izrael, na těch 53 plus procentech území, tak tam dál Hamás poměrně nerušeně a velmi brutálně v mnoha ohledech vládne. V podstatě se tam podařilo nějakým způsobem mu znovu uchopit moc. Představa, že se Hamás zhroutí navzdory těm obrovským ztrátám velitelů a politických činitelů, tak prostě Hamás naopak velice tvrdě zúčtovává s jakýmkoliv disentem. Vidíme, že potlačuje i protesty obyčejných Palestinců, kteří jsou s tou situací nespokojení, kteří protestují proti materiálnímu nedostatku, proti tomu brutálnímu útlaku a tak dále. Takže vlastně sice Hamás nevládne v celém pásmu Gazy jako před válkou, vládne v daleko menší porci části toho území, ale vládne daleko

0: daleko brutálněji bez, jak se zdá, reálných oponentů v tuto chvíli.
1: A je Hamás stále i po tomhle všem, po těch dvou letech války, přitažlivý pro mladé Palestince, pro to, aby se stali součástí hnutí? A teď nemyslím nutně jenom v pásmu Gazy, kde třeba můžou být součástí infrastruktury, ale pro ty mladé Palestince, kteří chtějí bojovat za uznání svého národa.
0: Nemusí to být nutně jenom Hamas, protože my vidíme, že v posledních letech na západním břehu, kde je to přeci jenom pořád z různých důvodů pestřejší ta situace politická, tak vznikla nová řada nových, řekněme, frakcí radikálních, říkejme jim palestinských, které se nehlásí ani k tomu sekulárnímu Fatahu, ani k islamistickému Hamásu, ale prostě chtějí proti Izraeli bojovat. Co úplně třeba je pod radarem většiny západních médií, je, že prostě Izrael vylidnil celou řadu uprchlických táborů na západním břehu Jordánu, tam jsou srovnávány se zemí celé ulice, a to zase radikalizuje obyvatele západního břehu a samozřejmě to nahání rekruty a podporu těm militantům, říkejme, kteří prostě říkají, že proti Izraeli nemá cenu, nebo s Izraelem nemá cenu vyjednávat, je potřeba bojovat. A to je ten paradox, který jsme viděli v Gaze, kdy prostě tisíce jejich ozbrojenců byly zabity během té války, ale pak najednou, a znovu můžeme citovat izraelský tisk, se ukázalo, že ještě více nových bojovníků, nadšenců, kteří třeba nebyli tak skvěle vybaveni a vycvičeni, ale prostě se znovu do řad Hamásu navzdory prostě tomu, co viděli, té zkáze kolem sebe, hlásilo. To je prostě ta radikalizace je do určité míry výsledkem samozřejmě té války.
1: No, palestinský prezident Mahmud Abbas vyhlásil na říjen volby. Je vůbec reálné, že se uskuteční?
0: Nevylučoval bych to, ale prostě já si myslím, že Mahmud Abbas, to je specifický případ sám o sobě, ale všichni vědí, že pokud by skutečně v posledních 20 letech nějaké palestinské volby byly, tak by je zase vyhrál Hamás. Kdyby byly prezidentské volby, vyhrál by je nejspíš Marwan Barghouti, který sedí na pětinásobné doživotí v izraelském vězení. Takže pokud bychom ve válečné situaci, ve které teď zejména Gaza je, a tam žijí prostě 2 miliony lidí, 3 miliony Palestinců jsou na západním břehu, tak kdyby dneska byly volby, tak znovu budou reflektovat tu válečnou, řekněme, situaci a samozřejmě by nahrála těm lidem, kteří se nějak projevili v boji. Pak samozřejmě máme celou řadu odstínů. Marwan Barghouti byl odsouzen jako terorista.
1: Jak to myslíš, ano, projevili určitě v boji?
0: Kteří ukázali, kteří mají nějaké zásluhy. Teď jsem zrovna chtěl zmínit toho Marwana Barghoutiho. Ten sice byl odsouzen za terorismus Izraelem, je tak v Izraeli vnímán, ale zároveň Marwan Barghouti je člověkem, který dnes říká, je potřeba dosáhnout dvoustátního řešení. Složit zbraně, ale prostě jednat, dosáhnout kompromisu mezi řekou a mořem, ani jenom židovský stát, ani jenom palestinský, ale rozdělit to na dva státy. A najednou zjistíme, že to si nepřeje nejen Hamás, ale ani Izrael.
1: No, Marwan Barghouti se asi z vězení ale nedostane. Izrael ho nepustí.
0: Já nevím. Vůbec bych to nevylučoval. Nakonec se může ukázat, ono, a zase větvíme pořád odpovědi, ale i v Izraeli budou volby v říjnu, to už jsem vlastně říkal, a přijde třeba někdo, kdo bude pod jiným dojmem, že je potřeba s Palestinci jednat, a nakonec se ukáže, že zase další bývalý terorista prostě může být mírotvorcem, jako to byl izraelský premiér Menachem Begin, jako to byl palestinský vůdce Yasser Arafat, Nelson Mandela v Jižní Africe a tak dále. Nevylučoval bych toto.
1: No, ještě se vrátím k Hamásu. Dal by se někdy očekávat, že by mohl být smířlivější k dohodě, nebo prostě ta doba už pominula?
0: Já už jsem to říkal v jiné souvislosti. Prostě tato válka, která přinesla ohromné utrpení Izraelcům i Palestincům, tak v obou těch entitách, řekněme, oslabila ty, kteří hledají a prosazují kompromis. Popostrčila dopředu silové řešení, popostrčila do popředí extremisty, vidíme prostě rasismus na obou stranách, ať u izraelských židů nebo u Arabů v Palestině. Není to jen legitimní boj prostě za legitimní práva té či oné skupiny, ale prostě vidíme tam i extremismus jednoznačný, prokazatelný. A myslím si, že o to více času teď bude trvat, než se mohou dostat zase ke slovu lidé, kteří řeknou, tak už toho nechme. A to se může týkat i Hamásu. Já připomenu, i v Hamásu před tou válkou prostě byl určitý proud, který se smiřoval s dvoustátním řešením. Smiřoval se s tím, že Palestina bude jenom na okupovaných územích, tedy Gaza, západní břeh, východní Jeruzalém, což ale bylo odsunuto stranou, mimo jiné tou válkou, tento proud. A samozřejmě navíc je to, jak už jsem říkal, nepřijatelné nepřijatelné pro Izrael v tuto chvíli.
1: No, Izrael si zase kladl za cíl i v reakci na útoky 7. října zničit Hamas, tak smířil se s Izrael s tím, že se mu to nedaří a že se mu to možná nepodaří.
0: To je docela zajímavá otázka, protože jsou lidé, kteří říkají, že je jen otázka času, kdy třeba znovu bude obnovena, řekněme, široká ta plnohodnotná, nebo jak to říci, válka v Gaze, kdy vlastně toto příměří, které v podstatě Donald Trump uvalil jak na Palestince, tak i na Izraelce, takže se dříve nebo později úplně zhroutí a že Izraelci zase otevře možnost tu válku dotáhnout a Hamas úplně zničit. Ale zase prostě i v Izraeli pak vidíme, slyšíme různé, řekněme, bezpečnostní činitele, kteří prostě říkají, že bez naprosté okupace, prostě kdyby Izraelci vládli v Gaze, kdyby ty vodovody a ty ocelovací zařízení administrovali sami Izraelci, znovu plnohodnotná okupace, tak bez toho, že prostě Hamas zlomit nejde. Ale to je věc, která už zaznívala i během té války do loňského podzimu.
1: Naším hostem byl blízkovýchodní expert z Metropolitní univerzity v Praze Břetislav Tureček. Děkujeme.
0: Díky za pozvání.
1: A za pozornost děkuje Pavlína Nečásková.
2: Český rozhlas Plus. Zprávy.
3: České a chorvatské úřady spolupracují na objasnění příčin tragické červnové nehody plachetnice s českou posádkou.
4: Chorvatské úřady přizvaly české ministerstvo dopravy k vyšetřování na jeho žádost.
3: Státy Evropské unie rozhodují o dalších protiruských sankcích.
5: Schválení nových sankcí nyní brzdí hlavně Řecko, které se staví proti navrhovanému zákazu přepravy ruského skapalněného zemního plynu.
3: Tenistka Bousková bude na turnaji WTA v Praze bojovat o postup do čtvrtfinále. Na dálnici D1 popojíždí kolona za Kojetínem směrem do Brna a počasí bude slunečno, od severozápadu začne přibývat oblačnost ojediněle s přeháňkami a teploty až 26 stupňů. Je středa 22. července, dobré poledne. U hlavních zpráv přeje Jana Gulda.
2: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
3: Chorvačtí vyšetřovatelé a úředníci Českého ministerstva dopravy se ve Splitu scházejí kvůli červnové námořní nehodě. Srážku malé plachetnice a rychlého chorvatského katamaránu nepřežili 4 Češi. Výměna informací má přispět k pochopení toho, co nehodu způsobilo.
6: Je v zájmu České republiky aktivně spolupracovat při objasňování příčin a okolností této tragické události.
7: Řekla serveru i rozhlas mluvčí ministerstva dopravy Alena Müll. Chorvatská agentura pro vyšetřování námořních nehod, s jejímiž vyšetřovateli se zástupci rezortu scházejí, nemá na starosti trestně právní rovinu případu. Tu řeší chorvatské orgány činné v trestním řízení a podle ministerstva dopravy i s nimi spolupracují české složky. Soud splitsko-dalmatské župy poslal po nehodě do vyšetřovací vazby prvního důstojníka dopravního katamaránu, který je podezřelý ze zavinění srážky s plachetnicí z nedbalosti. Vyslechnutí dalších svědků byl 33-letý muž puštěn a je vyšetřován na svobodě. Z Chorvatska Téa Veseláková, Radiožurnál.
3: Děti pod 15 let se ve Francii od září nedostanou na sociální sítě. Zákaz večer schválili francouzští poslanci.
8: Le scrutin est clos.
9: TikTok, Snapchat nebo Instagram tak budou muset ve Francii důsledněji kontrolovat věk uživatelů. Děti si nebudou smět zakládat nové účty a ty současné jim úřady postupně smažou. Pro podobné restrikce je i český premiér Andrej Babiš z Hnutí ANO.
10: Ty odborníci říkají, že to strašně škodlivé pro děti a my musíme ochránit ty naše děti.
9: V Česku je zákonná hranice pro samostatné používání sítí 15 let. Nikdo ji ale nehlídá, jak upozorňuje analytička projektu e-bezpečí Karolína Ziburová.
11: Děti to udělají tak, že napíší jiné datum narození nebo nějakým jiným způsoby se k sociální síti přihlásí.
9: Plošný zákaz by ale podle některých expertů mohl připravit děti o kontakt s kamarády. Rodičům i školám doporučují, aby se spíš zaměřili na prevenci. Marek Sedláček, Radiožurnál.
3: Děti, budeme o tom mluvit i za chvíli v publicistice. Zástupci pražské koalice se sejdou kvůli včerejšímu zásahu policie na magistrátu. Kriminalisti při něm zadrželi 2 lidi. Podrobnosti má reportér Petr Kastner.
12: Primátor hlavního města Bohuslav Svoboda z ODS chce na pondělní koaliční radě vysvětlení od svého náměstka pro dopravu Jaromíra Beránka z Pirátů. Právě pod něj podle primátora spadá odbor pozemních komunikací. Tam policie podle informací serveru Seznam zprávy prověřuje uplácení, které by mohlo souviset s projektovými dokumentacemi. Pražští Piráti se brání tím, že zásah se týkal úředníků státní zprávy a ne samosprávy a pracovníci jim nejsou přímo podřízení. Mluvčí pražského městského státního zastupitelství Aleš Cimbala řekl, že policie zatím nikoho neobvinila. Z Prahy Petr Kastner, Radiožurnál.
2: Politika, biznis, společnost, věda. Český rozhlas Plus, když chcete vědět proč.
3: Ukrajinské armádě ode dneška velí generál Michailo Drapaty. Někdejší velitel pozemních sil Ukrajiny nahradil ve funkci generála Oleksandra Syrského, který odešel kvůli konfliktům s ministerstvem obrany.
13: Generál Oleksandr Syrský dnes na sociálních sítích napsal, že svému nástupci předává armádu, která nejen drží obranu, ale přebírá iniciativu a postupuje. Syrský připomněl, že pod jeho velením ukrajinská armáda osvobodila 700 kilometrů čtverečních okupovaných území. Nový hlavní velitel ozbrojených sil Ukrajiny, 43-letý generál Michailo Drapaty, se proslavil při obraně Mariupolu v roce 2014 i jako takzvaný krizový velitel, který působil po roce 2022 na těch nejtěžších úsecích fronty, mimo jiné v Charkovské a Chersonské oblasti. Z Oděsy Martin Dorazín, Radiožurnál.
3: Státy Evropské unie znovu usilují o schválení 21. balíku sankcí proti Rusku. Počítá mimo jiné se zákazem vstupu na území Unie pro všechny Rusy, kteří bojovali ve válce proti Ukrajině. Vyjednávání o nových sankcích ale v posledních týdnech vázla kvůli výhradám některých členských států.
5: Schválení nových sankcí nyní brzdí hlavně Řecko, které se staví proti navrhovanému zákazu přepravy ruského zkapalněného zemního plynu. Opatření by mělo podle Athén ničivé dopady na řeckou lodní dopravu. Podle serveru Politico se Evropská komise v posledních dnech snažila Řecko přesvědčit, že zákaz přepravy ruského zkapalněného plynu způsobí větší ekonomické škody Rusku než řeckým firmám. Cílem je schválit nové sankce ještě dnes. Nyní o nich v Bruselu jednají velvyslanci členských států. Nové postihy počítají například také s dalším zmrazením cenového stropu na přepravovanou ruskou ropu. Zahrnují také sankce na další banky či lodě ruské stínové flotily. Z Bruselu Zdeňka Trachtová, Radiožurnál.
3: Hekři loni víc útočili na průmyslové a energetické podniky, následky se ale dařilo tlumit. Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost to píše ve své výroční zprávě. Zatím neveřejný dokument má k dispozici server i rozhlas. Celkový počet kybernetických incidentů podle něj v Česku meziročně klesl.
14: Jednu z největších hrozeb podle Českého kybernetického úřadu dál představuje Rusko. Skupina napojená na ruskou vojenskou rozvědku se podle Nukibu snaží například šířit špionážní malware přes šifrované aplikace Signal a WhatsApp. České instituce se zároveň loni podílely na několika úspěšných mezinárodních operacích proti ruským hackerským skupinám. Zpráva upozorňuje taky na rostoucí vliv Číny v oblasti umělé inteligence. Případné oslabení amerických lídrů by podle Nukibu mohlo posílit čínské AI služby. Michal Forst, Radiožurnál.
3: Ministr kultury Otto Klempíř za motoristy nabídl místo v komisi pro výběr ředitele Národní galerie i jejím zaměstnancům. Původní konkurs na šéfa instituce v červnu zrušil.
15: Potřebuju vyhlásit nové, velmi zevrubné, v uvozovkách náročné a těžké výběrové řízení a musí z toho vzejít ten, kdo tuto úlohu zvládne.
16: Popisuje Otto Klempíř. Pracovníci galerie budou po schůzce s šéfem rezortu kultury o nabídce ještě jednat, dodává předseda galerijních odborů Jan Vojtíšek.
17: Pan ministr nám slíbil, že nové výběrové řízení proběhne transparentně, že podmínky zadávací budou zveřejněny, včetně složení členů komise. Pan ministr nám nabídl účast v tom výběrovém řízení a my se budeme těšit, že tyto sliby ministerstva kultury budou dodrženy.
16: Základní odborová organizace poslala ministrovi 10. července otevřený dopis. V něm žádá o vysvětlení jeho kroku. Kdo bude dalším ředitelem Národní galerie Praha, by mělo být jasné v lednu příštího roku. Martin Hrnčíř, Radiožurnál.
18: Tenistku Marii Bouskovou čeká na pražském turnaji okruhu WTA souboj o postup do čtvrtfinále. Úřadující vítězka nastoupí proti Američance Leeové. Bousková vyhrála 9 z posledních 10 zápasů. V utkání s méně známou soupeřkou bude spoléhat i na to, že v aktuální sezóně se jí daří na kurtech držet stabilní úroveň.
19: To byla taková věc, kterou jsem vždycky chtěla zlepšit, abych byla stabilní co nejdýl tady během té sezony, a za to jsem ráda. Samozřejmě snažím jít do každého zápasu, nastupat do toho stejně, ať je to tady, ať je to ve Wimbledonu, a držet si nějakou tu úroveň a být připravená přesně tam být dlouho a být připravená fyzický zápas, jinak než jít do toho naplno, se k tomu nedá přistupovat, a ať je tam kdokoliv.
18: Zápas začne za necelou hodinu. Po Bouskové budou na centrálním štvanickém kurtu hrát ještě Tereza Valentová a Dominika Šalková. Valentová nastoupí proti Australance Jointové, Šalkovou čeká Dodánová z Francie. O všech duelech uslyšíte na Radiožurnálu Sport a Radiožurnálu.
7: Nebezpečná překážka na D5 u loděnice na D1, omezení za Kojetínem. Na dálnici D5 směrem z Prahy do Plzně zpozorněte těsně před loděnicí. Na 10. kilometru leží v levém pruhu velký kus pneumatiky. Na D1 ve směru z Přerova do Brna za sjezdem na Kojetín na kilometru 247 pracují v pravém pruhu silničáři. Omezení je krátkodobé, pouze dnešní, s koncem okolo 17. hodiny. Kolona na 10 až 15 minut popojíždí z kilometru 249. A na D1 Jedničce před Brnem směrem z Prahy nabírají zdržení stále převážně nákladní soupravy. Pravým pruhem se sunou téměř od Ostrovačice ze stého 77. kilometru. Osobní auta zastavují až před sjezdem na Mikulov okolo stého 93. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
3: Čekáme slunečno, od severozápadu začne přibývat oblačnost, ojediněle s přeháňkami, nejvyšší teploty 20 až 24 stupňů, na jižní Moravě až 26. Tolik hlavní zprávy. Teď publicistika a Věra Štechrová.
7: Jaký dopad na válečnou taktiku ukrajinské armády bude mít výměna jejího hlavního velitele? Mělo by se i v Česku uvažovat o zákazu sociálních sítích pro děti, zákaz jako první evropský stát zavede Francie. A proč se znovu řeší nákup plynárenské společnosti Net for Gas státní firmou ČES? O tom všem budeme mluvit. Novým hlavním velitelem ukrajinské armády bude Michailo Drapaty. Oznámil to ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský potom, co po dvou letech ve funkci odvolal Oleksandra Syrského. Jeho odchod žádali tisíce demonstrantů, kteří v posledním týdnu vycházeli do ulic na protest proti odvolání Michaila Fedorova z pozice ministra obrany. Nový hlavní velitel Drapaty je o generaci mladší než Syrský a působil jako velitel společných sil ukrajinské armády. Ve vysílání teď vítám ukrajinského historika z Ústavu východu Evropských studií Filozofické fakulty Univerzity Karlovy Radomira Mokryka, který je aktuálně ve Lvově. Dobrý den.
20: Dobrý den.
7: Zelenský řekl, že Syrský zajistil úspěchy Ukrajiny při obraně Kyjeva v charkovské ofenzivní operaci a kurské operaci. Proč přišlo tedy to odvolání a jakou mělo souvislost s odvoláním ministra obrany Fedorova?
20: Tak to je pravda, generál Syrský skutečně má velké zásluhy v těch obranných operacích, především obrany Kyjeva roku 2022 současně, ale strategicky právě Syrský je spíše zastupitelem té starší generace, je často obviňován z nějakých, řekl bych, postsovětských přístupů v armádě, a to právě vyústilo v jistý střet, řekl bych, s již bývalým ministrem obrany Fedorovem, který je vlastně zastupitelem mladší generace, který má jinou vizi, modernější vizi ohledně ukrajinské armády. Takže se jedná spíše o nějaký strategický pohled na další vývoj, než o zpochybnění těch bývalých zásluh generála Syrského.
7: On, bývalý ministr obrany Fedorov, po tom svém odvolání obvinil Syrského, že blokuje jeho podněty na narovnání systému velení a modernizaci ozbrojených sil. Co si pod tím představit? O co konkrétně v té ukrajinské armádě šlo?
20: Tak skutečně tam byla celá řada věcí, o kterých mluvil Fedorov, vlastně obvinoval Syrského, že zejména nepodporuje nový systém mobilizace, nové smlouvy pro vojáky, takže jako reformu obecně toho systému získávání nových dobrovolníků. To je vlastně hlavní problém. Byly tam obvinění, zněla také ohledně zabezpečování jednotlivých jednotek, ale obecně se jedná spíše právě o ten světonázorový, řekl bych, přístup, a prostě Syrský je často obviňován z toho, že není dostatečně si neváží, řekl bych, životu ukrajinských vojáků, že a Fedorov naopak je stoupencem jaksi asymetrických tahů ve válce s Ruskem.
7: A dá se tedy předpokládat, že nově jmenovaný velitel ukrajinské armády Michailo Drapaty bude v téhle oblasti vstřícnější? O něm někteří mluví jako o generálovi nové generace.
20: To je pravda. Drapaty, jemu teprve 43 let, vlastně má výbornou pověst v ukrajinské armádě, protože on si válkou prošel už od roku 2014. Má dobré vztahy i s Fedorovem, i prostě s těma mladšíma velitelama, takže opravdu mohlo by to posunout ukrajinskou armádu směrem k výrazné modernizaci. To je pravda, to se vlastně očekává.
7: On Drapaty byl taky mezi těmi, kteří protestovali proti odvolání ministra obrany Fedorova v polovině července. Sám Zelenský před časem řekl, že se rozhodl ukončit Fedorovovu vládní službu mimo jiné kvůli sporu se syrským, no a ten je teď taky odvolaný. Tak je šance, že by se Fedorov třeba vrátil do čela ministerstva obrany?
20: To je vlastně pravda, Zelenský několikrát s Fedorovem již jednal, naposledy včera večer tuším, a podle těch informací, které poskytují ukrajinští novináři, tak tam zazněly nabídky třeba na post vicepremiéra nebo další nějaké pozice ve vládě. Je otázkou, zda by Zelenský byl ochoten vrátit Fedorova přímo na ministerstvo obrany, ale nepochybně se vyjednává nějaký kompromis, a jelikož Fedorov je prostě součástí týmu prezidenta Zelenského, tak se dá očekávat, že nějaký takový kompromis bude nalezen.
7: A ví se, co bude dál s Oleksandrem Syrským? Sám Zelenský, jak jsem říkala, zdůraznil jeho zásluhy, tak jaký by mohl být jeho další osud?
20: Tak doslova, tuším před půl hodinou, Zelenský zveřejnil další příspěvek, kde vlastně ještě jednou poděkoval Syrskému a zdůraznil, že on zůstává v systému obrany, že zůstává v armádě, takže bude pokračovat v nějaké funkci. Je otázka, ve které přesně, ale to, že Syrský zůstává součástí ukrajinské armády na těch nejvyšších úrovních, to je jasné.
7: Je dnes už jasnější, co prezident Zelenský vlastně sleduje těmi rozsáhlými změnami, nejprve demise vlády, teď změny ve vedení armády?
20: No tak ty priority vlastně prezident Zelenský několikrát zdůraznil. Ta nejpalčivější otázka je otázka mobilizace, protože se opravdu jak se trochu tak nějak počítá s možnou mobilizací v Rusku od září, takže to je hlavní úkol pro ministerstvo obrany, pro generální štáb. Plus blíží se zima, takže příprava na zimu, to je naopak úkol pro novou vládu. To jsou ty hlavní priority a úkoly, které se snaží řešit prezident Zelenský a ukrajinská vláda.
7: O té případné možné mobilizaci už se ví něco víc?
20: Zatím ne, ale je jasné, že tato hrozba možné mobilizace po volbách v Rusku v září, to je to, co se řeší momentálně nejvíc, a právě se rozebírají možné strategie pro změnu systému mobilizace na Ukrajině obecně, protože prostě Ukrajina podle všeho bude potřebovat mnohem víc mužů na frontě, takže toto je jasná priorita a ty plány se rozpracovávají momentálně.
7: A kde vy vidíte ty důvody podpory toho odvolaného ministra obrany Fedorova, za kterého se postavila v podstatě, dá se říct, i ulice, lidé demonstrují na jeho podporu?
20: Tak Fedorov je rozhodně velice mladý ministr, je mu přes 30 let. On předtím dělal hodně do digitalizace, takže i mimo armádu, takže prostě pro tu mladší generaci Ukrajinců představuje něco jako symbol toho digitálního přístupu, moderního přístupu. V armádě se zasadil především o prosazování většího zapojení dronů, což znamená, že tady existuje, prostě on prosazoval princip, že by měli bojovat drony a ne lidi, což samozřejmě zní velice hezky. Je to složité, ale zní to pro společnost povzbudivě. Takže je tady prostě řada věcí právě v těch reform, té modernizace ukrajinské armády, které společnost nepochybně podporuje. Takže není vlastně nic zvláštního na tom, že skutečně především ta mladá generace Fedorova takhle podporuje.
1: Do Lvova jsme se spojili s Radomirem Mokrykem, ukrajinským historikem z Ústavu východoevropských studií Univerzity Karlovy. Děkuji vám, naslyšenou.
20: Děkuji, naslyšenou.
1: Francie jako první v Evropě zavádí zákaz užívání sociálních sítí pro děti mladší 15 let. Pro včera hlasovalo 279 zákonodárců a 180 bylo proti. Zákon začne platit od září a bude po internetových platformách vyžadovat zavedení systému ověřování věku. Zahrnuje taky zákaz mobilů ve školách. Podobné opatření se připravuje v desítce dalších evropských zemí, včetně Česka. Právě včera česká vláda podpořila návrh na zákaz používání mobilních telefonů ve školách. My jsme pozvali do vysílání psychoterapeutku a zakladatelku sekce pro dětskou a dorostovou adiktologii ve Společnosti pro návykové nemoci Michalu Štávkovou. Dobrý den.
0: Krásné poledne všem posluchačům.
1: Můžeme v tuhle chvíli říct, že je prokázané, že dítě, ale možná i dospělý, může být závislé na sociálních sítích, a to i z projevy, které přináší klasická závislost, jako je třeba gambling nebo drogy.
0: No, víceméně můžeme. My tomu říkáme digitální heroin nebo digitální pervitin. A je pravda, že dnes už víme, že opravdu u části dětí se může rozvinout skutečný syndrom závislosti právě na digitálních technologií a především na sociálních sítích, o kterých právě teď mluvíte. Ale neznamená to, že každý užívání mobilu vede k závislosti. Jo, my tam pracujeme hodně s takzvaným návykovým chováním a snažíme se vlastně dětem přeprogramovat to jejich návykové chování tak, aby nevznikla závislost na čemkoliv.
1: Pokud byste závislému dítěti na sociálních sítích vzala telefon z hodiny na hodinu, jak se to u něj bude projevovat?
0: Má to určitě podobné příznaky jako u jakékoliv jiné závislosti, abstinenční příznaky. Jo, většinou začínají děti být nervózní, agresivní, je tam ztráta pozornosti, přestávají udržovat sociální kontakty, jsou naštvaný, vzteklí a tak dále. Vlastně všechno, co si dokážete představit u alkoholika, kterému berete lahev. Takhle podobně to funguje. U jakýkoliv závislosti, to je hodně důležitý podotknout a právě říct, že se snažíme dětem preventivně vysvětlovat, že návykové chování není v pořádku a že v jakémkoliv věku, což je úplně skvělý, ho mohou měnit. Stačí k tomu jenom rozhodnutí a podpora.
1: No, někteří odborníci mluví o tom, že místo zákazu je potřeba větší mediální a digitální vzdělávání. Je ale závislost otázkou vzdělanosti? Je to tak, že když o nebezpečí sociálních sítí víme, tak si jim dokážeme vyhnout nebo si tu závislost neutvořit, kontrolovat to?
0: Jo, to jsem moc ráda, že se na to ptáte, protože opravdu nejde jenom o vzdělání. Naše děti, ať už je to generace alfa nebo generace Z, mají skvělé informace o tom, jak se chovat. Nejenom na sociálních sítích, ale vůbec i na internetu, jaké existuje nebezpečí. A vzdělání je pouze základ, předpoklad k tomu, aby pak mohli efektivně a dobře a hlavně zdravě užívat všechny tyhle ty digitální technologie. A k tomu právě potřebují to další. A to je vedení. Víte, je to jako kdybychom pustili děti automaticky do džungle, řekli tamhle amazonský prales, běž bez přípravy, bez naučení čehokoliv a postarej se sám o sebe. Vlastně to by bylo hodně nezodpovědný a to se stalo i naší společnosti. Jo. My jsme poslali děti do džungle internetu a nechali jsme je, ať se v tom nějak vlastně, ať se naučí chovat sami, ať si zjistí, co je dobře a co je špatně. Takže nejde jenom o vzdělání, o to dát si instrukce, jak se mají chovat, ale zároveň i v tom vést, nechat je, aby mohli dělat chyby. Oni budou chybovat, budou selhávat, jo? Budou narážet na predátory a tak podobně. A potřebují k tomu někoho, kdo je tím laskavou cestou, pokud možno provede. Takže zákazy, výhrušky, ponižování, braní telefonu, zakazování, to opravdu nefunguje.
1: A co tedy funguje, když dítě opravdu je závislé na sociálních sítích? Tak když je závislý alkoholik, tak opravdu musí s tím alkoholem přestat. A když z druhé strany říkáte, že ten zákaz sítí nefunguje, co tady funguje?
0: No, je to tak, že my dětem ten telefon vzít opravdu nemůžeme. Žijeme v digitální době, takže by to byl velký nerozum a rozhodně by to nebylo v pořádku, protože by se dítě nemohlo vůbec pohybovat v tomhle světě. To znamená, že na základě důvěry, zdraví komunikace a právě toho zdravého vedení můžeme dítě podpořit v tom, aby se vytvořilo nové návyky, aby kromě těch digitálních technologií začalo používat i jiné věci, jako jsou knížky, sportovní věci a tak podobně, aby se naučilo vytvářet sociální vztahy v tom reálném světě. A k tomu opravdu potřebují tu naši podporu, toho dospělého světa. Ono to jde, když se nezakazuje a když se zdravě a rozumně vede. A pak tam taky ještě hraje velkou roli nápodoba. Děti se hodně učí nápodobou a vidí to v tom dospělém světě ve svém okolí. Takže je rozumné, aby i rodič začal dodržovat konkrétní pravidla, aby se nebáli třeba pravidelného digitálního detoxu, aby rodiče víc trávili času se svýma dětma, aby jim nenaskakovali na ty jejich nejčastější slova jako nudím se a je mi to jedno a nechci a to dělat nebudu a tak podobně. Je to určitě trpělivá práce, která se pak v pozdějším věku u dětí vyplatí.
1: Z toho, co říkáte, mi vyplývá, že vy nejste příznivkyní zákazu, úplného zákazu sociálních sítí pro děti do 15 let.
0: Co se týká sociálních sítí, tak tam opravdu jsem příznivkyní zákazu. To rozhodně, protože sociální sítě bohužel v dětech budují neustálou potřebu se srovnávat, hodnotit, analyzovat a to jim bohužel přináší pak jako špatné psychické stavy, protože se s tím ještě jejich mozek neumí poprat a vypořádat. Mozek dítěte je stále ve vývinu. Nervová soustava se ukončuje až ve věku 22 až 25 let. Rostou postupně centra. Centrum zodpovědného rozhodování roste až jako poslední. To znamená, že děti potřebují podporu v tom, aby přesně ten dospělý svět jim ukázal, co je dobře a co není dobře. A ty sociální sítě v tom hrajou velkou roli a bohužel tam se to dobře, anebo to nedobře, prostě ztrácí. Takže já jsem pro zákaz sociálních sítí, ale ne zákaz mobilního telefonu, protože je spoustu úžasných vzdělávacích aplikací, které mohou dětem pomoci.
1: Psychoterapeutka Michaela Štávková, děkuji vám, naslyšenou.
0: Přeji hezký den všem, hezké léto.
1: Stát řeší vedle auditu, za jakých podmínek koupila firma ČEPS za minulé vlády plynárenskou společnost Net4Gas i pochybení na úplném začátku transakce, září 2023. Státní ČEPS měl totiž dostat od bývalého ministra průmyslu a obchodu Josefa Síkely z hnutí STAN písemný příslib, že mu stát bude později kompenzovat náklady na miliardovou transakci. Jenže takový příslib chyběl podle zjištění redakce v předchozím usnesení vlády. ČEPS tak dosud peníze nedostal. A víc už si řekneme s naší ekonomickou analytičkou Janou Klímovou. Vítej.
4: Dobrý den.
1: Jak tedy došlo k tomu rozdílu mezi usnesením vlády a pokynem tehdejšího ministra průmyslu pro ČEPS, aby uzavřel kupní smlouvu na firmu Net4Gas a její klíčové plynovody?
4: Přesně to zatím nevíme, ale faktem je, bylo to tak, že bývalá vláda schválila ještě před Net4Gasem nákup i podzemních zásobníků plynu dnešní Gastorage. Obě firmy kupoval právě na základě rozhodnutí vlády státní ČEPS a to ze svých peněz. Zatímco ale v případě těch zásobníků vláda podle našich informací ze tří zdrojů blízkých transakcím obou uvedla do usnesení, že kupní cenu ČEPSu stát bude potom následně kompenzovat, tak když o měsíc později schvalovala úplně stejně nákup i plynovodů Net4Gas, tak potom prostě v tom dokumentu vlády ten příslib kompenzací nebyl. Proč to u toho Net4Gasu vypadlo, zatím není jasné. Každopádně se potom stalo to, že ministr průmyslu, tehdy Josef Síkela, který měl ty nákupy za vládu na starosti, tak v pokynu pro státní ČEPS, aby tu kupní smlouvu uzavřel, tak potvrdil podle našich zdrojů kompenzaci pro obě firmy, tedy vlastně i za nákup toho Net4Gasu. A připomenu, že ty zásobníky, že za ty zásobníky ve firmě Gastorage zaplatil ČEPS tehdy 9 miliard korun a za Net4Gas dohromady měl náklady 8 miliard. A podle našich informací nyní ČEPS tu slíbenou kompenzaci za Net4Gas po ministerstvu průmyslu potažmo státu požaduje.
1: No a co na to říká současné ministerstvo, které už má jiné vedení?
4: Je to tak a stejně tak i ČEPS má jiné vedení. Ministr Karel Havlíček případ nekomentoval, stejně tak ani ČEPS a ani Josef Síkela, tedy konkrétně tuto věc. Důvodem zřejmě bude, že jednání o obchodní části nákupu obou těch plynárenských firm bylo před 3 lety v režimu tajné, šlo o obchodní věc a další důvod je, že částečně ta věc souvisí s auditem benefitem celé transakce kolem Net4Gasu, který si ČEPS zadal, a to je známá věc, a také o tom jako první mluvil právě ministr průmyslu a místopředseda hnutí ANO Karel Havlíček, že podle něj vláda chce vědět, jestli koupě Net4Gasu byla předražená, nepoškodila české spotřebitele. Hnutí ANO to kritizovalo už za minulé vlády, jenomže ty výsledky auditu nebyly zatím zveřejněny a i proto nikdo nechce v souvislosti s touto plynárenskou firmou nic komentovat. Josef Síkala je také od prosince 2024 eurokomisařem v Bruselu a ten pouze odmítl Havlíčkova slova o nevýhodném nákupu plynárenských firem. Naopak zdůraznil, že to bylo podle něj mimořádně úspěšné, to jak investice do Net4Gasu, tak i gas storage, protože loni například vykázali miliardové zisky a Net4Gas také už splatil téměř třetinu svého víc než 30 miliardového dluhu.
6: No, ministr Havlíček ale nedávno deníku N řekl, že ten audit už hotový je a cituji, ČEPS nyní připravuje právní kroky a spolupracuje s bezpečnostními složkami. Tak ví se něco víc, co konkrétně tím myslel?
4: Karel Havlíček cokoliv dalšího odmítá sdělit, nám k tomu řekl pouze to, že je s obsahem auditu obeznámen a nyní je na řadě ČEPS, jenomže ten uvedl, že samotné forenzní šetření nákupu Net4Gasu, které dělala poradenská firma KPMG, tak sice skončilo, ale není hotová klíčová závěrečná zpráva auditu. A do té doby tedy ČEPS nic nebude sdělovat. Podle našich informací je důvodem, proč ta závěrečná zpráva není zatím, to, že auditoři prověřovali i správnost právě formálního postupu ohledně celé koupě Net4Gasu a jenže kvůli režimu tajné neměli nějaké dokumenty auditoři k dispozici a nyní se tak údajně žádá podle našich informací tedy alespoň o jejich zpřístupnění, aby je mohli v té závěrečné zprávě zohlednit a pak zveřejnit teprve to tom. Bude dokončeno vlastně celá
6: Jana
4: ta
6: Klímová,
4: analýza.
6: Ekonomická analytička. Díky, naslyšenou.
4: Naschranou.
21: 12.30 Jana Gůda a zprávy.
3: Dopravci letos za prvních 6 měsíců na mýtném zaplatili víc než 10 miliard korun, to je o téměř 6% víc než za stejné období loni. Radiožurnálu to řekl Miroslav Beneš, mluvčí společnosti CzechToll. Víc než polovinu částky vybrané za pololetí podle něj zaplatili zahraniční dopravci, většinou za jízdu po dálnicích. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský nabídl ex-ministru obrany Michailu Fedorovovi zůstat ve vládě. Tento ale odmítl s tím, že nemůže zastavit Rusko bez skutečných pravomocí. To má podle něj pouze ministerstvo obrany. Napsal to server Ukrajinská pravda s odvoláním na své zdroje v politických kruzích. Fedorov s celou tehdejší vládou skončil minulý týden, když premiérka Julia Svyridenková podala demisi. Čínská vláda kritizuje pokutu, kterou od Evropské unie dostalo internetové tržiště AliExpress. Sankce 550 milionů eur v přepočtu přes 13 miliard korun je dosud nejvyšší, jakou Evropská komise podle této legislativy udělila. AliExpress podle komise nedostatečně bránil prodej nelegálního a nebezpečného zboží zákazníkům. Čínské ministerstvo obchodu tvrdí, že Evropská unie pod záminkou regulace vytváří obchodní bariéry a omezuje podnikání čínských internetových obchodů v Evropě. A odbahnění rybníka Malý Chobot u Vysokého Mýta na Orlicko-Ústecku skončí až na konci léta. Firma, která ho provádí, požádala město o prodloužení termínu o 2 měsíce. Až skončí, bude tam opět biotop, který zlepší podmínky pro vodní organismy, rostliny i další živočichy. Sport. Tenistka Marie Bousková usiluje o postup do čtvrtfinále domácího turnaje okruhu WTA na pražské Štvanici. Obhájkyně titulu bojuje proti Američance Leeové, hráčce ze druhé stovky světového žebříčku. Podrobnosti přidá přímo ze Štvanice reportér David Prouza.
22: Turnajová jednička Marie Bousková s obtížemi, ale nakonec přece jenom uhájila svůj úvodní servisový gem, vede 1-0, ale už to neplatí, protože i Leeová si podržela vlastní podání. Takže srovnáno 1-1 na centrálním štvanickém dvorci, kde po tomhle utkání nastoupí ještě Tereza Valentová proti Australance Jointové a pak Dominika Šalková proti Francouze Dodánové. Ze Štvanice David Prouza, Radiožurnál.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Na D1 omezení za Kojetínem, zdržení od Kývalky, ale ze všeho nejdřív nebezpečná situace na dálnici D52 směrem z Mikulova do Brna. Buďte velmi opatrní, kousek za Pohořelicemi. Kilometr 23,5 až 24 chodec na dálnici D52 za Pohořelicemi směr Brno. Kilometr 24 chodec na dálnici. Na D1 z Přerova do Brna za sjezdem na Kojetín na kilometru 247 je zabraný pravý pruh. V něm silničáři kolona maximálně na 10 minut se sune z kilometru 249 z úrovně odpočívky Křenovice. Dálnice D1 na příjezdu do Brna směrem z Prahy zůstává plná kamionů od Kývalky přibližně ze 181. kilometru. Jako obvykle se posouvají až k zúžení u D2. V centru Prahy velké komplikace kvůli opravám tramvajové trati v Národní ulici. Podrobné informace od našeho zpravodaje.
8: Opět kolaps do pravé ulice Národní a okolí z důvodu opravy tramvajové tratě v ulici Národní. Celá ta oblast je výjezdná pouze směrem do ulice Karolíny Světlé a aktuálně stojí celá Národní směrem k mostu Legií, Perlová, Uhelný trh, Skořebka na Perštíně, Karolíny Světlé.
2: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
10: Saúdsko-americká jaderná spolupráce, chválihodná uměřenost ministra Juchelky, ústavní soud, Hrad a vláda, generál syrský končí, insider trading v Bílém domě a válka vlády s prezidentem jako divadlo. To jsou témata názorů a argumentů. Při jejichž poslechu vás zdraví Jan Fingerland.
2: Názory a argumenty.
10: Americký prezident Donald Trump schválil dohodu se Saúdskou Arábií o civilním využití jaderné energie. Podle neoficiálních zpráv dohoda neobsahuje omezení pro obohacování uranu či opětovného zpracování použitého jaderného paliva, což by mohlo vyvolat obavy, že tento program se bude rozšiřovat a že na tento vývoj budou podobnými kroky reagovat i další státy oblasti. Ve studiu je se mnou kolega Petr Švarc. Dobrý den.
11: Dobrý den.
10: Petře, co tady ta dohoda obsahuje a co bude znamenat?
11: Ta dohoda obsahuje jadernou spolupráci v civilní oblasti mezi Saúdskou Arábií a Spojenými státy. Měla by mít hodnotu $1 miliard. V tomto ohledu je to taková typická Trumpova smlouva. Rozhodně Spojené státy potřebují, aby jejich jaderný průmysl se více ve světě prosazoval právě v konkurenci další zemí, jako je Francie, Jižní Korea, Čína, Rusko. V poslední době nebyl tak úspěšný. Konec konců viděli jsme to i u nás při dostavbě Dukovan, kdy zvítězili jeho Korejci. A prezident Trump se celkem pochopitelně snaží americkému průmyslu v tomto ohledu pomoci. To, co právě je ale podstatné a to, co vlastně vzbuzuje tu hlavní pozornost, je to, co ta dohoda neobsahuje, což si už říkal. To znamená onen zlatý standard, který například byl v dohodě Spojených států se Spojenými arabskými emiráty, když ty chtěli budovat a budují svoji jadernou energetiku. Právě Saúdská Arábie dlouhou dobu vlastně se Spojenými státy o této dohodě jednala. Jsou to už roky, už to bylo od prvního Trumpova volebního období, dokonce ještě o něco předtím, právě během toho prvního funkčního Trumpova období, to prosazoval podnikatel Thomas Barak, který byl jeden z hlavních organizátorů sbírek Trumpovy kampaně a který na to velice tlačil, ale tehdy právě tento návrh dohody uvízl na tom, že Saúdská Arábie nechtěla přistoupit na omezení právě možností vlastně dalšího využití, vojenského využití této dohody. Je nutno říci, že samozřejmě Saúdská Arábie se velice v tomto ohledu bojí Iránu a možnosti toho, že on si pořídí jadernou zbraň. saudsko-arabský korunní princ Mohammed bin Salman, faktický vládce Saudské Arábie, přímo říkal, že pokud by Irán měl jadernou zbraň, Saudská Arábie ji musí mít taky. V současné době má Saudská Arábie vojenskou dohodu s Pákistánem, který má jaderné zbraně, a ty jaderné zbraně v této vojenské dohodě jsou zakotveny. Ale samozřejmě Saudská Arábie jako hlavní regionální rival Iránu, pokud by Irán měl jaderné zbraně, by své chtěla taky. Na druhou stranu toto samozřejmě pozbuzuje o to více i Irán, aby si právě ty jaderné zbraně pořídil. A nejenom Irán, dá se předpokládat, že po tomto kroku i další regionální mocnosti se budou snažit o to, aby jaderné zbraně získaly, například Turecko. A to je velké nebezpečí nejenom pro Izrael, ale pro celý svět.
9: Říká Petr Švarc, kterému tímto děkuji. Nasledanou.
11: Díky, naslyšenou.
12: Rozhodování ústavního soudu je někdy pokračováním politiky jinými prostředky. Někdy je to nevyhnutelné, ale málo kdy je to dobře, protože ústavní soud nemůže nahradit komunikaci mezi hradem a vládou. Myslí si to například Petr Hartmann.
13: Prezident republiky zastupuje stát navenek. Píše se v ústavě České republiky. Jakým způsobem konkrétně, o to se vede mezi hradem a vládou spor. Rozhoduje ho ústavní soud. Děje se tak na základě žaloby, kterou podal prezident. Jaký bude verdikt, to se dozvíme nejdříve na podzim. Konflikt o to, zda má vláda možnost bránit hlavě státu v účasti na akcích typu summitu NATO, by neměl vyústit v překvapení. Alespoň vydané předběžné opatření naznačuje, že by se vláda měla i do budoucna držet zaběhnutých zvyklostí. Pokud prezident projeví o účast zájem, neměla by mu v tom bránit. Právě předběžné opatření vyvolalo polemiku o tom, zda k tomuto kroku měli ústavní soudci přistoupit a zda postupovali v souladu s právem. Tento spor zůstane v rovině tvrzení proti tvrzení a na vyneseném verdiktu se už nic nezmění. Vláda se proti němu nemohla odvolat. Mohla navrhnout ústavnímu soudu jeho zrušení. To by nedávalo smysl, protože soudci by těžko během pár dnů změnili svůj postoj. Zároveň museli rozhodovat velmi rychle. Takže summit nakonec proběhl i za účasti prezidenta. Nyní může ústavní soud bez časového presu přemýšlet a později rozhodnout o tom, jakým způsobem má být naplňována pravomoc prezidenta republiky při zastupování státu navenek. Jakou roli v tom může a má hrát vláda? Lze si jen těžko představit, že by prezidenti nemuseli vůbec respektovat zahraniční politiku země, kterou určuje vláda a také za ní zodpovídá. Zároveň by neměla prezidenta omezovat v tom, aby se akcí typu summitu NATO mohl účastnit. Tím spíš, pokud opakovaně dává najevo, že se hodlá řídit mandátem, kterým by ho měla vybavit. Zkrátka, rozhodování ústavního soudu bude poměrně komplikované a může mít dopad na fungování zahraniční politiky v budoucnosti. Tedy v momentu, kdy v rolích prezidenta a premiéra budou jiné osoby. V současné době je spor o výklad pravomocí prezidenta spíše zástupný. Babišův kabinet se pustil do konfrontace s hlavou státu z jiného důvodu. Tím je dění kolem nejmenování Filipa Turka ministrem. Ten postupně vygradoval do stavu, kdy jsou vztahy mezi hradem a vládou velmi napjaté. Vzájemná komunikace vázne a koordinace zahraniční politiky nefunguje. Premiér opakovaně dával najevo, že nic koordinovat nepotřebuje. On různé problémy raději řeší a nejenom zahraniční politiku řídí. Zatím se mu to daří takovým způsobem, že se do jejího fungování musí zapojit ústavní soud. Ten však těžko může nahradit komunikaci mezi hradem a vládou. Přitom bez ní nemůže normálně fungovat nejenom zahraniční politika této země.
9: Říká Petr Hartmann.
12: Věčně zeleným tématem nejen české politiky jsou důchody, jejich výše a způsob jejich financování. Tento úkol má samozřejmě i současná Babišova vláda. Na její poslední kroky se podíval náš spolupracovník Petr Holub.
14: Buď se budou současní důchodci pást na trávníku před hlavním nádražím, anebo mladší generace už žádné důchody nedostane. Tak vyhroceně staví vyhlídky důchodového systému politici z různých stran. Také proto lze ocenit, že první rozhodnutí současné vlády ohledně důchodů tak málo dramatické a odpovídá reálným poměrům. Konkrétně bylo na návrh ministra práce a sociálních věcí Aleše Juchelky zavedeno pravidlo, podle kterého se bude seniorům nad 80 zvyšovat penze každých 5 let mimořádně o 500 korun. Státní pokladnu to přijde na přes rok na 2,5 miliardy, v pozdějších desetiletích až na 6 miliard korun ročně. Vzhledem k tomu, jak drahé jsou pečovatelské služby, je to víceméně rozumný, navíc nepříliš nákladný krok. Zároveň se bude každým rokem valorizovat penze o 300 až 500 korun pracujícím důchodcům. Dosud to bylo něco okolo 100 korun. Proti tomu protestují piráti, podle kterých to žádného z nepracujících seniorů k práci stejně motivovat nebude. Jen tím systém přijde o peníze, byť v prvních letech to budou jen stovky milionů. Návrh ovšem odbourává diskriminaci pracujících důchodců. Také oni odvádějí do systému pojistné a bude jen spravedlivé, pokud se jich odvody započtou do výše důchodu podle stejného vzorce, podle kterého se jim započítávali před odchodem do penze. Nehledě k tomu, že vyhlídka na vyšší důchod může penzisty na pracovním trhu přece jen zdržet. Naproti tomu vládní strany odkládají své dražší sliby z volební kampaně, konkrétně rychlejší valorizaci penzí a zastropování důchodového věku na 65 letech po roce 2030. K takovému rozhodnutí stačí prostá úvaha o rozpočtové odpovědnosti, je však dobře, že ji vláda připouští. Jednou větou schválené změny v penzích současné důchodce neožebračí, ani nezhorší penzijní výhledy mladých. Přesto nelze přehlédnout, že obvykle důchodové debaty mají zneklidňující podtext, podle kterého se celý penzijní systém vinou stárnutí populace nezadržitelně řítí do katastrofy, tedy do hlubokých dluhů a následného krachu. Zabránit tomu může jen zásadní systémová reforma a k té mají ovšem veškeré vládní plány velmi daleko. Ovšem právě v této souvislosti lze prozatím vládu pochválit. Tuzemský penzijní systém opravdu není bůhví jak skvěle nastaven. Zvláště zaměstnanci, kteří mají vyšší mzdu, musí počítat s tím, že penze bude jen zlomkem jejich dosavadních příjmů. Přesto není pochyb, že státní důchod zajišťuje prakticky každému z penzistů, který dříve 10 let pracoval, takový příjem, který stačí ke slušnému životu. Nižší náhradový poměr než jinde v Evropě je zároveň důvodem, že důchodový účet dosud vykazuje přebytek a že se náklady systému drží poblíž 9% HDP. To je v evropském srovnání velmi slušné číslo. Jistě by šlo lecos zlepšit, například po vzoru skandinávských zemí vytvořit velké státní nebo státem spravované fondy, ze kterých by se platily vyšší důchody těm, kdo víc odváděli. Ovšem o tom má smysl mluvit až ve chvíli, kdy se začne na Jižní Moravě velkém těžit zemní plyn, případně se najde jiný mimořádný zdroj jejich financování. Prozatím bude nejlepší nějak zjednodušit přístup běžné populace ke kapitálovým fondům, aby lépe vydělávající zaměstnanci ukládali peníze pro důchod právě na jejich účtech, místo toho, aby peníze investovali v nemovitostech a tím zvyšovali ceny bydlení. Vyladit stávající penzijní systém a vyhnout se zásadním změnám. To je opravdu to nejlepší, co může vláda v této situaci učinit.
15: Konstatuje Petr Holub.
17: Posloucháte Názory a argumenty. Aktuální události tak, jak je vidí ti nejlepší komentátoři. Poslechněte si je také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
23: Na Ukrajině došlo k velké změně. Novým hlavním velitelem tamní armády bude Michailo Drapatyj. Oznámil to ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský. Odvolanému dosavadnímu veliteli Oleksandrovi Syrskému vyjádřil vděčnost. V posledním týdnu jeho odvolání požadovali tisíce lidí v ukrajinských ulicích, kteří původně protestovali proti odvolání ministra obrany Fedorova. Hovoří Libor Dvořák.
24: A je to tady. Jak se očekávalo, prezident Zelenský neodolal soustavnému tlaku ulice a generála Syrského z jeho dosavadní funkce nejvyššího armádního velitele odvolal. Na jeho místo přichází příslušník nové generace armádních velitelů, generálmajor Michailo Drapaty, voják tělem i duší, jehož efektní vstup do války se odehrál na samém začátku konfliktu už v roce 2014. Dnes ho připomínají neustále opakované televizní záběry, kdy jeho transportér v čele ukrajinské motostřelecké kolony proráží separatistickou barikádu v Mariupolu. Generál Syrský reagoval na svůj konec v čele armády poněkud nečekaně. Výroky ukrajinských médií o svém konfliktu s rovněž odvolaným šéfem ministerstva obrany Fedorovem zřejmě nepřijal a v článku Mojí prací je válka na serveru Militárny k tomu doslova prohlásil. Své vztahy s ministrem jsem vždy považoval za čistě pracovní a věcné. Samozřejmě se řešily složité problémy, na které jsme oba mohli mít různý názor. A pokud jsem snad někomu ublížil, pak tedy, Michaile Albertoviči, promiňte. Jistě, bývám i tvrdý, ale prosím jak vás, tak všechny, kdož tento příběh se zájmem sledují, abychom se všichni soustředili nikoli na osobní, ale na zásadní záležitosti, především na naše vítězství, říká Syrský. K tomu už jen dodejme, že podle názoru předních analytiků je tento svár konfrontací dvou postojů. Starého sovětského, reprezentovaného absolventem Moskevské velitelské akademie z roku 1986,

0: necelým rokem, kterým chtěl jejich pravomoci omezit, ale nakonec musel veřejnému tlaku ustoupit a nechat je na pokoji. Příběh se tak opakuje. To, že respektoval vůli lidí, ho sice šlechtí, ale zároveň upozorňuje na fakt, že komplikované situace stále častěji není schopen racionálně analyzovat a sám sebe tak zahání do slepé uličky. Což neprospívá nikomu.
1: Hovořil Libor Dvořák. Vědění je moc. A někdy vědění také znamená moc peněz, pokud se spojí dohromady několik faktorů. Jak se to nyní stalo ve Spojených státech? Jednoho podivuhodného způsobu obchodování si všimla Tereza Zavadilová, která řídí biznisový časopis Newstream.
2: Martha Stewartová je i nyní coby osmdesátnice na vrcholu sil i kariéry. Lifestyleová vydavatelka, americká televizní celebrita s polskými kořeny, která byla influencerkou dávno před érou sociálních sítích, kdy si správně vsadila na budoucí popularitu kuchařských show a rad ohledně domácnosti. Díky tomu je jednou z velmi mála self-made miliardářek. A vždy byla v srdci spíš akciovou spekulantkou než hospodyní. A tahle vášení dostala i do vězení. Americká ikona domácího štěstí si odseděla 5 měsíců za podíl na takzvaném insider tradingu, tedy zneužití důvěrných informací při obchodování s akciemi. Vězení natvrdo a další půl rok v domácím vězení dostala za to, že jí makléř poradil prodat akcie farmaceutické firmy, o níž měl informace, že jí úřady neschválí důležitý lék. Stewartová byla asi nejslavnější americkou vězenkyní za tento čin, ale v 21. století padaly i mnohem tvrdší tresty. Portfolio manažer fondu SAC Capital shodou okolností také za informace o schválení léku použité k prodeji akcií dostal v minulé dekádě 9 let vězení. Před 2 lety na veřejnost vyplul šťavnatý případ manžela manažerky British Petrol. Muž poslouchal telefon své ženy pracující z domova, že BP plánuje koupit jednu menší firmu. Tajně nakoupil její akcie a odseděl si 2 roky. Insider trading je trestným činem v Americe i v Česku. Logiku to má, aby burza fungovala, potřebuje, aby její účastníci měli symetrické informace, jinak by jí nikdo nevěřil. Manipulace s neveřejnými informacemi se trestá. Přesto se v poslední době jakoby rozvolnila pravidla, nebo možná lépe, pro někoho platí a pro jiného ne. V celku silně za využívání důvěrných informací pro vlastní obohacování kritizován kruh kolem prezidenta Trumpa, včetně jeho nejbližší rodiny. Vyšlo třeba najevo, že jeho synové Eric a Donald mladší, kteří po vstupu do úřadu převzali řízení otcova investičního fondu, do něj nakupovali akcie Apple, Nvidia či Amazonu těsně před prezidentovým rozhodnutím o pozastavení čínských cel a skasírovali pořádný zisk. Abychom byli spravedliví, Trumpova rodina není jediná, na kom kdy zůstala s tím podezření. Týkalo se to řady kongresmenů, včetně demokratky Nancy Pelosi. Jejichž rodinní příslušníci čile obchodovali s akciemi, o nichž mohli mít důvěrné informace. A Donald Trump jde klasicky ještě dál. Oznámil nedávno plán, že za $100,000 měsíčně si budou moci uživatelé koupit prioritní přístup k desítce nejvlivnějších účtů, včetně jeho osobního, na sociální síti True Social. A to ve chvíli, kdy se řeší etika takzvaných predikčních trhů. Existuje řada signálů, že právě na predikční trhy chodí vydělávat lidé z okolí politiků či vrcholových manažerů. Média vystupovala účty s podezřele vysokou úspěšností, které sázely na přesné termíny celních rozhodnutí nebo geopolitických kroků nebo na konkrétní fráze v prezidentských projevech či politická rozhodnutí těsně předtím, než zazněla veřejně. A že je $100,000 za přístup k prezidentské síti vysoká cena, jak se to vezme? Na automatizovaných trzích je i rozdíl v řádu milisekund obrovská výhoda. Robot stihne nakoupit nebo prodat akcie, dluhopisy či ropu za $100,000,000 a inkasovat je dřív než širší trh. Jestli tohle není insider trading pro vyvolané, tak už nic. Lamentovali komentátoři i diskutující pod články. Jenže spíše než insider trading, z toho bude nový normál pro vyvolené. Prezidentova nabídka se obrací na investiční fondy. A když to zaplatí jeden...

0: Budou muset všichni. Rodinná firma prezidenta bude kasírovat, ať se to Wall Streetu líbí či ne. A protože přímo na prezidenta se federální zákon o střetu zájmu nevztahuje, nikdo s ním asi neudělá nic. Zákony proti insider tradingu odrážejí spíše realitu 20. století. Odposlouchávaných telefonů a předávaných obálek, nikoli hypertechnických zařízení a rozptýlené odpovědnosti. Marta Stuartová a Donald Trump se kdysi coby popkulturní ikony a televizní podnikatelé potkali mnohokrát, dokonce hostili stejnou TV show. Nemají se ale rádi, prezident o ní říkal, že nemá charisma a ona o něm, že nemá morálku.
1: Poznamenává Tereza Zavadilová. Na politiku se dá hledět nejrůznějším způsobem. Například spisovatel a publicista Karel Hvížděla vnímá válku vlády s prezidentem jako divadlo.
2: Historici tvrdí, že již od druhé půlky 19. století, kdy se začalo fotografovat, tvoří důležitou rovinu válek mediální reprezentace. Současné války se liší jen tím, že jsou předmětem obsesivní reprezentace v digitálních médiích a na sociálních sítích. Tam se i z války mezi vládou a prezidentem stalo divadlo a to lze vykládat třeba takhle. V prvním jednání prezident Pavel odmítl jmenovat čestného předsedu motoristů sobě Filipa Turka ministrem životního prostředí kvůli nedostatečným zkušenostem, absenci odbornosti, kauzám s nacistickými symboly a chlubením se překračováním rychlosti. To se předsedovi motoristů Petru Macinkovi nelíbilo a vyhlásil v druhém dějství prezidentovi válku. Začal křičet, Turka se nevzdám, nehodlám poškozovat vlastní zemi tím, že umožním šéfovi opozice Petru Pavlovi, aby tady realizoval úplně opačný program. V třetím dějství se k tomuto názoru přiklonil i premiér Andrej Babiš. Rezolutně prohlásil, že zahraniční politiku dělá vláda a taky za ní odpovídá. Ukázal nám, že uzavřenost vlády ničí možnost vidět skutečnost. Z loajality vůči koaličním partnerům, kteří ho nevydali k trestnímu stíhání, prohlásil, že Petr Pavel na summit NATO do Ankary nepojede. A naopak, za tento výrok vláda zase jmenovala Babiše šéfem delegace. Petr Pavel podal kompetenční ústavní žalobu, v ní stálo. Současné znění ústavy je nutno vykládat tak, že aktérem v jehož kompetenci je určovat zahraniční politiku je primárně prezident republiky, v případě závazných aktů je ovšem omezen potřebou souhlasu vlády a případně i parlamentu. Jasným důsledkem je závěr, že není možné jakoukoliv mezinárodní smlouvu sjednat proti jeho vůli. Ve čtvrtém dějství vydal ústavní soud předběžné opatření a nařídil zrušit rozhodnutí o neúčasti prezidenta na summitu v Ankaře a zakázal, aby vláda účasti prezidentu republiky bránila nebo ji stěžovala. Macinka předběžné opatření označil za ústavní puč a Turek chce ústavní soud jako důležitou ústavní instituci zrušit. V pátém dějství pár dní po summitu se Filip Turek v centru Prahy srazil v Mercedesu třídy G se sanitkou se zapnutým výstražným majákem, která skončila na střeše. Turek prohlásil, že do rozhodnutí policie nebude vykonávat funkci zmocněnce, kterou dostal jako trafiku a v případě, že bude vinným, odmítne imunitu. Macinka se ho zastává, protože bez něj jako ikony motoristů by nebyl nikdy ministrem a opozice chce, aby složil poslanecký mandát. Psycholog Turka označil za nezralou sociopatickou osobnost. Jak je vidět, zpravodajství užívá typologicky podobných metod jako umění. Zdvojuje realitu. Psta vlády vůči prezidentovi za pomoci Turka se přesto proměnila v past jako v Kunderově hře ptákovina. Režisér současného představení si vybral špatnou figuru jako záminku k válce a vládní protagonisté odříkávali na jevišti několik měsíců jeden a ten samý text. aniž pochopili, že nejsou na jevišti absurdního divadla, ale herci v České republice, kde platí ústava a ta jim předepisuje jiné role. Když naše vláda myslí, Bůh se směje, už proto, že výmluva ministra zahraničí i Turka, že zachránil nehodou řidiče sanitky život bez označení viníka, je jen formou inkarnace absurdního divadla v pseudomorální divadlo.
1: Uzavírá Karel Hvížděla nejen svůj příspěvek, ale i celé toto vydání názorů a argumentů. Mistrem zvuku byl Jaroslav Novotný, za všechny kolegy se od mikrofonu loučí Jan Fingerland.
3: Radiožurnál je 13 hodin. Jana Gulda a aktuální zprávy. První české firmy už dostaly zpátky clo, které po nich nezákonně vymáhala Trumpova administrativa. Opoziční zastupitelé v Božím daru se vzdali svých mandátů. Na Pražském okruhu před sjezdem na Ořech popojíždějí kolony v obou směrech. A počasí bude slunečno, od severozápadu začne přibývat oblačnost ojediněle s přeháňkami a teploty až 26 stupňů.
4: Radiožurnál, zprávy, víme, co se děje.
3: České firmy začaly ve Spojených státech vymáhat vrácení zaplacených cel, která soud tamní označil za nezákonná. První firmy už dostaly peníze zpět kvůli pokračující nejistotě, ale některé začínají přesouvat výrobu do Spojených států.
5: Pro společnost Dvořák svahové sekačky z Vysočiny znamenala cla, která loni v dubnu na veškerý dovoz do USA uvalil americký prezident Donald Trump, milionové náklady navíc.
6: My jsme požádali o vratku vlastně cel, který jsme uhradili tento rok, tu nám vrátili.
5: Celkem by zaplacená cla mohly získat zpět desítky či stovky českých firem. Pavel Eichner ze státní agentury CzechTrade říká.
7: Českým firmám radíme, jak se v tomto složitém procesu zorientovat, na koho se obrátit a případně je propojeme s našimi odbornými externími partnery.
5: Situace kolem amerických cel ale podle Eichnera zůstává nejistá. I proto podle něj řada českých firem zvažuje přesun části výroby do USA. Tomáš Jeník, Radiožurnál.
3: Podvodník na Vysočině se vydával za dítě dvou žen a vylákal z nich téměř 370 tisíc korun. Na případ upozornila policejní mluvčí Jana Kroutilová. Pachatel využil SMS zprávy, ve kterých ženám vysvětlil změnu čísla a chtěl proplatit faktury. Policisti proto znovu apelují, aby lidi byli při podobných zprávách obezřetní, pokračuje Kroutilová.
8: Pokud vás kontaktuje neznámé číslo s tvrzením, že se jedná o vašeho blízkého, nevěřte automaticky všemu, co je ve zprávě uvedeného. Důležité je zavolat na telefonní číslo, které máte u osoby dlouhodobě uložené, nebo si informace ověřit jiným způsobem.
3: Pachatelé podobné zprávy posílají podle policie náhodně a čekají, jak příjemce zareaguje. Opoziční zastupitelé v Božím daru rezignovali na své mandáty. Odejdou tři zastupitelé ze sedmi, nesouhlasí s rozhodováním zastupitelstva, vadí jim údajně negativní dopady rozhodnutí pro obec. Nezávislý starosta Božího daru Jan Horník rezignaci opozičních zastupitelů nechtěl komentovat. Pokud klesne počet zastupitelů v obci pod pět a není doplněn o náhradníky, ztrácí zastupitelstvo většinu rozhodovacích pravomocí. V zoo Zlín se vylíhla tři mláďata tukanů obrovských. Zahrada tak navázala na loňský první úspěšný odchov tohoto druhu. Pro rozmnožování tukanů je podle zoologů klíčová správná teplota, vlhkost i velikost hnízdní budky, protože tukani jsou velmi citliví na stres. Pomohla i prostorná voliéra, která rodičům umožňuje chovat se podobně jako ve volné přírodě. Čím se teď mláďata živí, popisuje zoolog Václav Štraub.
9: Hlavní složkou je ovoce, zejména papája. Dále pak dostávají například tofu a třeba z 50% žerou hmyz nebo myšího lata jim předkládáme.
10: Sport. Tenistka Marie Bouzková se dál snaží o obhajobu titulu na domácím turnaji okruhu WTA v Praze. Na kurtu na Štvanici nastoupila nasazená jednička v osmifinále proti Američance Leeové. Duel sleduje reportér David Prouza.
11: Aktuálně Marie Bouzková bojuje o to, aby se utržela v prvním setu, prohrává 3-5, je na servisu, při svém podání vede 30-15, ale zatím je to možná trochu překvapivě Američanka Leeová, která je blíže zisku první sady. Marie Bouzková prohrává 3-5 v prvním setu, ale vede při svém podání teď 40-15. Ze Štvanice David Prouza, Radiožurnál.
10: V odpoledním programu dvouhry se představí ještě dvě české reprezentantky. Tereza Valentová bude hrát s Australankou Jointovou. Dominiku Šalkovou čeká Dodánová z Francie.
4: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
12: Nehoda na D1 za Prahou a kolony na Pražském okruhu. Na dálnici D1 teď je velké komplikace. Čekáme na výjezdu z Prahy směrem do Brna. U nájezdu z Průhonic na dálnici na 6,5 kilometru se srazilo auto s motorkou. Je to velmi čerstvá nehoda, zatím bez policie a tvoří se kolona ve směru z Prahy. Dálnice vypadá, že je teď zcela neprůjezdná směrem do Brna. Uvolněte uličku v koloně pro záchranáře, brzdí se teď na 5,5 kilometru. Na D1 kolony i ve směru z Přerova a do Brna popojíždějí za Kroměříží. Na kilometru 247 opravují svodidla, zabrali pravý jízdní pruh a zdržíte se do 10 minut. Na D1 vázne provoz taky na průjezdu Brnem směrem z Prahy na Ostravu. A kolona od Kývalky 182. kilometru až k omezení u D2 a je to na 15 minut pro osobní auta. A Praze nehoda na Štěrboholské spojce ve směru z Barandovského mostu na Černý most. Za sjezdem na Dolní Počernice se srazilo nákladní auto s odtahovkou, blokují pravý pruh. Kolona je tam od Průmyslové ulice asi na 15 minut. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
4: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
3: Čekáme slunečno, od severozápadu začne přibývat oblačnost a hlavně v Čechách se ojediněle objeví přehánky.
4: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
13: U pořadu Jak to vidí vás vítá Zita Senková. Jsem ráda, že pozvání přijal Michal Dusík, šéfredaktor redakce sportu České televize a také sportovní komentátor. Pod lupu si vezmeme systém českého sportu, tajemství výchovy, vrcholového sportovce, inspiraci legendami, ať už s fotbalovým míčem, pukem nebo na oválu a uvedeme na pravou míru jedno doporučení, které žije vlastním životem na sociálních sítích. Přeji nerušený poslech.
4: Jak to vidí?
13: Rok je mimořádně bohatý na významné sportovní události. V zimě jsme fandili olympionikům, poté v hokeji, na světovém šampionátu. Wimbledon přinesl Česku mimořádnou radost. V neděli Španělé zaslouženě pozvedli trofej mistra světa ve fotbale. Probíhá Tour de France a mezi tím se konaly a pochopitelně konat ještě budou další významné soutěže v nejrůznějších sportech. Vy se určitě, Michale, těšíte na atletiku a plavání.
14: Přesně tak, protože od 10. srpna vlastně budou probíhat dva velké evropské šampionáty ve dvou největších sportech letních olympijských her, tedy v atletice a v plavání. A my nabídneme na obrazovkách České televize divákům vlastně takový skoro bych řekl olympijský blok, kdy budeme vysílat plavání, budeme vysílat atletiku, všechno to propojovat do takového jednoho společného krásného bloku, takže pokud někdo ještě má třeba volný program od 10. srpna, tak ví, co bude dělat po večerech. Každý večer v 18 hodin a 10 minut zahájíme naše vysílání a budeme provázet až někam do v 10:30, protože ono vzhledem k tomu posunu z Británie, tak to vychází takhle, že někdy kolem 10:30, 11:00 bude končit atletický program.
13: Tak to je ale krásný čas, musím říct, ve srovnání s tím, jak se fotbaloví fanoušci možná ještě teď mají olympijské kruhy pod očima. Obrazně řečeno, ten sportovní kalendář dlouho nebyl tak nabitý, tak co to vůbec znamená i pro váš tým?
14: No, my to říkáme skoro každý rok, že už dlouho nebyl takhle nabitý sportovní program a je to rok od roku nabitější. Samozřejmě pro nás je to radost, protože samozřejmě člověka nejvíc baví, když můžeme přinášet sport divákům. Když se třeba podívám teď v neděli, tak to finálové utkání bylo vůbec nejsledovanějším pořadem na všech televizích, napříč všemi kanály, všemi programy, tak bylo nejsledovanějším pořadem a to nás těší, protože je to vidět, je vidět, že prostě diváci pořád se chtějí dívat na Českou televizi, stejně jako chtějí poslouchat Český rozhlas. A možná někteří vykřikují, že to nedělají, ale pořád ta čísla jsou v tomhle jasná. ta poslechovost Českého rozhlasu, stejně jako sledovat České televize, vysoká. A nás to těší. Těší to samozřejmě nás, protože je to vlastně takový jako odraz toho, co děláme. Je to odraz toho, že diváky to s námi baví. No a když máme hodně co vysílat, no tak je to samozřejmě spousta práce, spousta připravování, spousta stresu, ale jak říkám, hlavně spousta radosti, protože kdybychom, to jde u vás, pokud bychom nechtěli dělat tu práci, kterou děláme, tak ji neděláme, ale nás to baví.
13: Jak hodnotíte ten uplynulý šampionát v Kopané? Největší v historii, nejenom co do počtu účastníků zápasu, ale i co se týče financí?
14: No, já si myslím, že to hodnocení šampionátu nebude tak jednoznačné, jak ho hodnotili někteří, třeba jeden americký prezident, že to byl ten nejlepší, že to byla čtyřikrát lepší FIFA, než byly předchozí FIFA. A že dokonce možná to byla i pětkrát nejlepší FIFA. Takhle to kvantifikovat neumím. Asi to ani nejde. Já si myslím, že jsou tam pozitiva, jsou tam negativa. Samozřejmě ten vysoký počet účastníků sebou přinesl hodně zápasů, přinesl sebou ale logicky i zápasy, které nebyly tak koukatelné jako některé, jako byly předchozí šampionáty, byly tam prostě zápasy, které neměly tu kvalitu, jako by odpovídalo třeba vrcholné akci, nebo jako by člověk čekal na vrcholné akci.
13: A je to tím rozšířením na těch 48 týmů?
14: Určitě je to tím rozšířením. Myslím si, že pro spoustu fanoušků už to mohlo být i trošku moc dlouhé. Pokud někdo by chtěl opravdu odsledovat všechny zápasy, tak si myslím, že to už je na hranici lidských schopností. Byla tam spousta pozitiv. Musím říct, že nakonec se nepotvrdily ty obavy z toho, že by třeba nebyla hezká atmosféra na zápasech. To si myslím, že docela fungovalo, i když cena za vstupenky, a to se dostává spíš těm negativům, malinko odtrhla tenhle šampionát od běžných fotbalových fanoušků, a to, že fotbal je vlastně, když to řeknu trošku, je to zní pejorativně, ale nemyslím to tak, lidová zábava, tak to tenhle šampionát fakt lidovou zábavou nebyl při cenách lístků, zvlášť pak v těch dalších postupných kolech. Co rozhodně nebyl to tak, jak jsme byli zvyklí u předchozích akcí, kdy se všichni říkali, jak se snaží minimalizovat tu stopu na životní prostředí, tak to se v tomhle šampionátu fakt nepovedlo, protože těch nalítených mil, které museli jednotlivé týmy, fanoušci, novináři, všichni absolvovat, tak to byl rekordní počet. A je to otázka. No, teď nás čekají samozřejmě další šampionáty. Čeká nás jeden, který bude zase trošku rozcouraný, pak nás čeká jeden, který bude extrémně kompaktní. Samozřejmě z mnoha ohledů ty kompaktní šampionáty mají výhodu, na druhou stranu zase asi těch zemí, které mohou uspořádat ten, jak říkám, kompaktní šampionát, je fakt pár a nejsou to vždy úplně ty optimální země na pořádání. Takže těžko říct.
13: Promiňte, vůbec odvíjí, nebo kudy se ubírají takové ty velké turnaje, olympiády?
14: Tak takhle, já si myslím, že u mistrovství světa ve fotbale to bylo jednoznačně komerce. Bylo to o tom, že si všichni spočítali, že čím víc zápasů, tím větší bude zisk, tím víc můžeme chtít za práva, tím víc prodáme vstupenek. Nebylo, jako nehledal bych, pokud někdo říká, že měl jiný motiv, tak jenom se snaží najít nějakou výmluvu pro to, že to byla čistá komerce. Bylo to čistě o tom, že čím víc zápasů, tím víc můžeme žádat za televizní práva, tím víc můžeme dostat od sponzorů, tím víc vybereme na vstupenkách. Nic víc bych zatím nehledal. No a jak to bude do budoucna? Už teď se mluví o tom, že by se mohlo ještě rozšířit mistrovství světa. Takže v podstatě se za chvilku dostaneme do období, kdy když nebude tým na mistrovství světa, tak to už bude s ním fakt jako hodně nahnuté, protože to se dostane skoro každý. Třeba Evropa v tom má trošku nevýhodu, přece jenom ten počet evropských týmů, těch kvalitních, je větší než v jiných částech světa, ale ty kvóty jsou rozprostřeny rovnoměrně, to znamená asi pořád z Evropy bude trošku složitější dostat se na světový šampionát než z některých jiných kontinentů, ale nevím, no, já nejsem úplně fanoušek tady toho rozšiřování. Ono u olympijských her vidíme něco podobného, třeba v tom, jak se snaží rozšířit olympijský program na větší počet sportů, snaží se hledat takové ty sporty, které teď momentálně jsou něčím atraktivní, ale zároveň se snižuje počet závodníků v tom sportu. Takže ono někdy se říká s troškou nadsázky, že v některých sportech je těžší se na olympijské hry dostat, než pak vyhrát medaily. Protože když už se někdo dostane na olympijské hry, tak to jsou vlastně samí vítězové. To jsou ti, kteří už to olympijské zlato mají na dosah. Pak se z toho stávají takové, jako když teď se vlastně i třeba na zimních olympijských hrách objevila novinka, která ale byla tak upravená pro to, aby se dala snadno snímat televizí, že to vlastně s tím sportem nemělo nic společného.
15: Skialpinismus?
14: Přesně tak, skialpinismus. To, co bylo teď na olympijských hrách pod názvem skialpinismus, vlastně...
15: Byla to zajímavá podívat.
14: No, ano, děkuji za velmi diplomatické hodnocení.
15: Jinak, když jste už zmínil, pane Dusíku, amerického prezidenta Donalda Trumpa, tak zlatí Španělé ho mají na fotce i se svou trofejí, byť ho možná vystřihnou.
14: No, tam byl trošku paradox, že se objevilo vlastně ty fotky, ale i co dávala FIFA, tak se objevily fotky, kde je vlastně buď zarámováno tak, aby tam nebyl vidět Donald Trump, dokonce se někde hovořilo o tom, že tam možná došlo i k nějaké lehké retuši, aby ta část, která tam přesahovala do fotky, vidět nebyla. No, je to, ale tak jako známe to odevšet, známe to prostě, že sportovci, úspěšní sportovci jsou pro všechny politiky docela vítaným terčem k tomu, jak si snadno nahnat body a jak vedle nich si trošku zvětšit svoje ego. Takže i ta snaha, jak si upozornit prezidenta Trumpa, že tohle je moment, který je určený vítězům a ne politické stafáži, se minula účinkem a on zase takhle, když to srovnáme s mistrovstvím světa klubů, kde se nehnul od zprostředka té fotky, tam se ho možná příště už se poučí a zase bude někde uprostřed, protože zjistil, že když je na kraji, tak ho mohou odstřihnout.
15: Říká sportovní komentátor a šéfredaktor redakce sportu České televize Michal Dusík.
4: Jak to vidí?
15: Zhruba 49 milionové Španělsko je v euforii ze svého zlatého triumfu fotbalistů. O poznání menší Česko zase slavilo úspěch našich dvou tenistek. Ve finále Wimbledonu Linda Nuskova zvítězila nad Kryankou Karolínou Muchovou. A mnozí si kladli otázku, jak to, že tato země generuje tak úspěšné tenisty, můžeme připočíst i Jakuba Menšíka, pochopitelně i v dalších sportech.
14: A historie tenisu. Velmi blízká historie, plná skvělých českých jmen.
15: Přesně tak. Tak jak to, že generujeme tak úspěšné sportovce, kdybychom sáhli do jiného, vám ještě blížšího odvětví atletiky, Lourdes Gloria Manuel, halová mistryně světa. Ale kdybych se vrátila k fotbalu, tam už máme v podstatě menší radost z naší reprezentace, která byla na mistrovství po 20 letech.
14: Ono to tak trošku je trend posledních, a ne let, spíš desítek let, že spíš se ty velké osobnosti objeví v těch individuálních sportech než v kolektivních, protože ono se říká, že úspěch kolektivního sportu je úspěch systému, úspěch individuálního sportovce může být tak trošku úspěch mimo systém. Což možná trošku charakterizuje to, co je u nás. Pořád si nemyslím, že jsme nastavili úplně dobrý systém výchovy mládeže. Pořád si nemyslím, že úplně jako máme dobře nastavené to, jak mládež přivést ke sportu. Takže spíš ty úspěšné sportovkyně a úspěšní sportovci jsou takové trošku chyby v Matrixu. Nechci to říkat zase, aby to bylo úplně, ona samozřejmě tam ta podpora je, když se podívám třeba na Lourdes, tak tam ta svazová podpora pak taky přišla. Ale je to přesně o tom, že my v těch kolektivních sportech je, to vlastně není jenom o tom jednotlivci. Tam to není tak, že se najde nějaký talentovaný jednotlivec, že rodiče si třeba i nějakým způsobem najdou svoji cestu, jak ho k tomu sportu přivést. Ten kolektivní sport je spíš obrázek výchovy celé mládeže. No a my v tomhle pořád se nějak nemůžeme zbavit toho, že chceme mít osmileté mistry světa. Že pořád se nám nedaří se v těch sportech zbavit toho, že od dětí požadujeme ty vrcholné výkony vlastně od začátku. Máme obrovský tlak na výkonnost. Vymýšlíme různé systémy, ale žádný z těch systémů zatím úplně na 100% nefunguje tak, abychom děti naučili především mít radost toho sportu. Pořád je tam taková ta třeba bitva mezi sporty, že když už děláš náš sport, tak nedělej žádný jiný sport, protože samozřejmě mají strach, že by jim k tomu jinému sportu utekl. Což je ale, ano, ono se to může stát, ale z hlediska výchovy mládeže je to vlastně nesmysl. To dítě by si mělo najít ten svůj sport, který ho bude bavit. Jasně.
15: A zkusit si několik.
14: A hlavně ona tam nabere i jiné dovednosti, může prostě to nějakým způsobem propojit. Ono možná se na to díváme trošku i optikou, která je zkreslená tím, že my jsme vyrůstali v tom, že třeba já, když jsem dělal sport, tak my jsme strašně jako aspoň ti, kteří pak v tom sportu byli úspěšní, tak všichni byli takový hodně soutěživí a furt chtěli vyhrávat. A já jsem zjistil, že třeba dneska děti zase až tak tu soutěživost v sobě nemají a spíš v tom sportu hledají něco, co by je bavilo. Ale my jsme to nějak nevždy, my to nevždy dokážeme pochopit. A pořád...
15: Možná by někdo namítl, kdo by nechtěl vyhrávat.
14: No, ale my možná právě ty děti tlačíme do toho vyhrávání, které... Ono to přijde. Ono třeba v 15 letech pak i ta touha vyhrávat se tam objeví, ale do těch 15, 16 let je třeba, aby si to dítě, ten mladý člověk, ten mladý kluk, mladá holka, našli něco, co je baví a co je baví ne proto, že jim to přinese jednou olympijskou medaili nebo jim to přinese dobrou smlouvu v nějakém špičkovém klubu, ale protože to baví jako ten samotný, ta samotná náplň volného času. A ono vůbec jako
15: přistupuje
14: ten přístup, no?
15: Třeba mladá generace, současná mladá generace k tomu nějak jinak? Když se podíváme možná i nyní atletický tým dorostenců na mistrovství Evropy, do 18 let v Rieti pozbíral rekordních 13 medailí a není to náhoda?
14: To není. Tam určitě... Kouzlo atletiky je v tom, že je to vlastně strašně demokratický sport, ono na ní nepotřebujete nějaké velké finanční prostředky, dá se to dělat a myslím si, že co se týká mladých atletů, tak to zase neděláme úplně špatně. Nechci říkat, že to děláme úplně ideálně, taky jako se tam dají rezervy, ale zároveň to i souvisí s těmi vzory a souvisí to s tím, že mají koho napodobovat, mají kvůli komu závodit. Zároveň na jednu stranu je to super, na druhou stranu bych to trošku nepřeceňoval. Ono občas tam může být právě ten efekt té rané specializace a takového toho brzkého nastartování, kde pak pamatuju si v historii spoustu velkých talentů, o kterých jsem mluvil jako o velkých talentech, které zářily v 16, v 17, v 18 už to bylo horší, v 19 už je najednou dojížděly další a ve 20 tyhle velké talenty mizely, právě proto, že byly vlastně trošku přehypované, přetažené, nastartované až moc rychle a z toho jejich sportu se vytratila radost a přišel první problém a ten sport vlastně pro ně nebyl tou zábavou, kterou by měl být, ale byl pro ně spíš tou řeholí, kterou museli absolvovat, protože tatínek to tak chtěl a pan trenér to tak chtěl a jo, byl bych to opatrný, ale samozřejmě je to radost a mám z toho obrovskou, moc mě to baví, moc mě to těší, ostatně atletika je pro mě velmi důležitou součástí jak mé profese, tak mého života, takže těším se na to a doufám, že to je předzvěst i dalších. Tak ona i ta mladá generace, která už je dneska v té špičce, zajímavá je.
15: Co se týče právě ani ne tak podpory toho sportu, toho systému, ale možná i jaksi jiného přemýšlení o tom, co je sport, tak přistupují k tomu, pane Dusíku, jinak v zahraničí. Hodně se skloňovalo hlavně Norsko v poslední době, jeho výkony, ať už na hokejovém šampionátu, nebo nyní ve fotbale.
14: Jo, je to tak. Ono tak, jak bylo období, kdy ten náš sportovní systém kopírovalo zahraničí, zahraničí, protože jsem dalek toho, abych adoroval něco, co bylo za minulého režimu, ale třeba systém sportovních škol, sportovních tříd svůj význam měl. Tak dneska je to obrácení, dneska my máme co kopírovat a je to právě ta radost toho sportu. To znamená to, že ať už je to Norsko, třeba Kanada v některých aspektech, Švédové, takový ten systém do 15 jsou všichni vítězové. Nehledat ty 13, 12 leté mistry světa, nesnažit se. Ano, na druhou stranu tam může být příklad třeba Tigera Woodse, kterého tatínek od malička cepoval a vlastně ho tlačil do golfu, takže z Tigera Woodse se stal nejlepší golfista možná všech dob, ale zároveň si nejsem úplně jistý, jestli je z něj člověk, který je vnitřně šťastný.
4: Jak to vidí?
15: Dnešní vydání se ptám Michala Dusíka, šéfredaktora redakce Sportu České televize a komentátora. A teď ruku na srdce, jak budou nebo mají televizní štáby zabírat zejména ženy při atletických přenosech? To je debata posledních dní, především na sociálních sítích.
14: Teď se to řekla naprosto správně, především na sociálních sítích. Ona, tahle debata se samozřejmě vede od chvíle, kdy se sport vůbec začal nějakým způsobem snímat. Já v atletice se pohybuji přes 30 let, řekněme 20 let v nějaké pozici, kdy můžu trošku ovlivnit, jak ten přenos bude vypadat minimálně v České televizi. A už před 20 lety jsme měli seminář a mimo jiné se tam řešilo, jak zabírat ženy tak, aby to byl opravdu sport, aby ten kameraman nešel po nějakých lascivních záběrech. A v podstatě ta pravidla, nepsaná pravidla se dodržují. Byly z toho takové ty úlety jako mistrovství světa v Dauha, jestli se nepletu, to bylo, kde tehdy přišli s velkou inovací, že byly čipy zabudované v těch startovních blocích. Byly zabudované tak, že se koukali šikmo směrem vzhůru dopředu. Asi si umíte představit, jak ty záběry vypadaly a nebyly lichotivé ani pro ženy, ani pro muže.
15: No ono i právě atletky nejsou šťastné, protestují taky.
14: Teď se objevilo to, že zhruba před 2 měsíce, nebo víc než 2 měsíce to je, kdy přišel nějaký grafický materiál, kde vlastně tohle, to, co se dodržuje fakt desítky let, a nějakým způsobem se to postupně vyvíjelo a víceméně je to respektováno. Tak to někdo, asi možná tím, že do té doby buď by se musel dát fotky a tam by musel být ty fotky, jak to vypadat nemá, a to by mohlo vypadat jako pornografie, a nebo by to musel namalovat v ruce, asi nikdo neuměl tak hezky malovat. Dneska pomocí AI to někdo nakreslil a udělal z toho grafický manuál, jenom to rozeslal jako hele, tady ještě jednou pro připomenutí. A 2 měsíce se nic nedělo a po 2 měsících se to najednou někde objevilo na sociálních sítích. A to je to, vlastně to nádherný příklad toho, jak sociální sítě hýbou světem. Udělalo se z toho téma, teď nemůžeme zabírat ty krásné atletky, jak jsou krásné. Ale můžeme. Stejně tak můžeme zabírat ty krásné atlety, jak jsou krásní, protože samozřejmě sport je i o, to už věděli staří Řekové, že prostě sport je i o kráse lidského těla. Jenom prostě to je sport a ne OnlyFans. To znamená, budeme zabírat krásu lidského těla a nebudeme zabírat detaily, které si dneska taky lidi můžou najít kdekoliv, ale ne ve sportovním vysílání.
15: No, píše se o tom, že evropské televizní společnosti dostaly od Evropské vysílací unie EBU obsáhlý manuál, jak vhodně natáčet sportovkyně.
14: No tak, nevím, jestli obsáhlý manuál je asi těch 10 stránek, které dobře přišly. To je přesně trošku jako u Cimrmanů, knihu, no co knihu, no, taková brožura, takový leták, a tam na straně 268, tak tady to je opravdu spíš takový leták, který přišel a není, je to opravdu jenom to, že tam jsou dány příklady, jak ta kamera má a jak ta kamera nemá být, ale je to vlastně jenom shrnuto to, co se fakt respektuje dlouhou dobu. Jen se to teď začalo probírat na sociálních sítích. Na druhou stranu, i atletky chtějí být krásné. A řada atletek to tak dokonce deklaruje naprosto jednoznačně. A ano, ten záběr má být na to, aby bylo vidět, jak je ten pohyb krásný, jak je ta atletka, nebo ten atlet při tom pohybu, jak jsou krásní, protože televize je přece o tom, že mám ukazovat obrázky, ale prostě jasně, a jsou tam definované některé záběry, které nejsou úplně vhodné. Já si myslím, že v tomhle třeba spíš se můžeme bavit o komentáři a můžeme se bavit o tom, jak je, a nejenom sport, jak vlastně probíhá komentář mezi ženami a muži. Tam jsou třeba pořád ještě některé stereotypy, bavit se třeba o špičkové úspěšné ženě a označovat jí, to je manželka toho a toho. Přitom ona sama je vlastně slavnější než ten manžel. To je třeba něco, a zase s tímhle třeba mladá generace vůbec nemá problém, protože tohle je něco, co vůbec neřeší a možná je to spíš na nás, abychom se to naučili tak, jako to umí oni.
15: Kudy se ubírá sport samotný podle vašeho názoru? Například během zimní olympiády drsný pád slavné americké lyžařky Vonové vyvolal debatu o limitech sportu, kde je vlastně ta hranice mezi nějakým kompromisem, nebezpečným hazardem.
14: Sport vždycky bude někde na hraně. Pokud chci být nejlepší, tak se vždycky budu pohybovat i na hraně zdraví. Nenáhodou se říká, že sportem ku zdraví, ale netýká se to vrcholového sportu. Vrcholový sport nikdy nebude 100% bezpečný. Je to naprosto logické, ale vrcholový sport vždycky bude o hledání možností a limitů lidského těla. A pokud se pohybuju na hraně, tak se pohybuju třeba i u toho rizika zranění. A teď je o tom, aby takhle jsou nastavená, musí být nastavená pravidla tak, aby ten sport pořád pokud možno v 99% případů zdravý byl. Když se bude bavit o boxu bez rukavic, to není sport. Tam jde o zranění. Ostatní sporty. Proč ne?
15: Říká Michal Dusík, šéfredaktor redakce sportu České televize a komentátor. Děkuji za váš čas, za vaše názory i postřehy a přeji dobrou sezonu. Mějte se hezky.
14: Moc děkuji za pozvání, moc děkuji za tohle krásné přání a přeji hezký den.
15: Zita Senková se připojuje, užijte si další vysílání Českého rozhlasu.
16: Jana Gulda a aktuální zprávy.
3: Policie po včerejším zásahu na pražském magistrátu obvinila 6 lidí a 2 firmy z korupce a praní špinavých peněz. Oznámil to mluvčí městského státního zastupitelství Aleš Cimbala. Podle informací Radiožurnálu je jedním z obviněných vedoucí odboru pozemních komunikací Aleš Krejča. Podle žalobců část obviněných působila jako organizovaná zločinecká skupina. Finanční influencery sleduje 53% Čechů ve věku od 16 do 30 let. Každý čtvrtý mladý podle jejich doporučení už aspoň jednou investoval. 5% se jejich radami aktivně řídí a 20% podle influencerů investuje příležitostně. Ukazují to výsledky průzkumu agentury Ipsos pro garanční systém finančního trhu. Zúčastnilo se ho 1500 respondentů. Prudké přívalové deště na severu Chile zabily 13 lidí, 7 dalších se stále pohřešuje, informuje o tom agentura AFP. Kvůli podemletým silnicím a rozvodněným řekám zůstává víc než 60 tisíc lidí odříznuto od světa. Úřady varují před dalšími sesuvy půdy. Silné lejáky zničily asi 2800 domů a vláda kvůli následkům špatného počasí v pondělí vyhlásila stav nouze. A vyhořelou výškovou budovu v někdejším baťovském továrním areálu ve Zlíně dál monitorují drony vybavené termokamerou. Jejich cílem je odhalit případná místa se zvýšenou teplotou. Včera hasiči přestali torzo částečně zříceného objektu a sutiny skrápit vodou. Likvidace požáru ale zatím ohlášena nebyla. Sport. Tenistka Marie Bousková hraje o postup do čtvrtfinále turnaje okruhu WTA v Praze. Její osmifinálovou soupeřkou je na štvanici Američanka Líová. Další podrobnosti přidá reportér David Prouza.
17: Marie Bousková v prvním setu jednou přišla o svůj servis, ale dvakrát prolomila podání soupeřky, získala ho 7-5. V druhé sadě na jejím začátku vede Bousková 1-0 na podání Američanka a stav 30-30. Ze štvanice David Prouza, Radiožurnál.
4: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
12: Nehoda na D1 u Průhonice a komplikace na Štěrboholské spojce. Na dálnici D1 je na výjezdu z Prahy směrem do Brna ucpaná. Na kilometru 6,5 u nájezdu z Průhonic na dálnici se srazilo několik aut a motorka. Na místě pracují záchranáři, chvíli byla dálnice zcela neprůjezdná. Teď už pustili alespoň levý jízdní pruh. Kolona se i tak velmi rychle prodlužuje. Zastavuje se u nákupního centra Chodov v Praze. Objíždějte po Vídeňské a po Pražském okruhu. V Praze ještě jedna nehoda na Štěrboholské spojce se ve směru na Černý most srazila dodávka s kamionem. Stalo se tak za sjezdem na Dolní Počernice a blokují pravý jízdní pruh. I tam je to větší nehoda se zraněním. Kolona aktuálně od Zahradního města, je to až na půl hodiny. Ještě zpátky na dálnici D1 ve směru z Přerova do Brna. Dejte pozor za Kroměříží. Na kilometru 247 je zúžení a dojíždí se do krátké kolony. Provoz vázne na D1 i na příjezdu do Brna z Prahy. Kamiony jedou pomaleji od kilometru 179 až k omezení v Brně. Osobním autem pojedete o něco rychleji v levém pruhu. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
4: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
3: Čekáme slunečno, od severozápadu začne přibývat oblačnost, hlavně v Čechách se ojediněle objeví přehánky a nejvyšší teploty 20 až 24 stupňů Celsia, na jižní Moravě až 26 stupňů a na horách většinou kolem 15. Tolik zprávy.
4: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
18: Dobré odpoledne. Jako každý všední den po půl druhé, opět je tu magazín o vědě, výzkumech a rozličných inovacích, tedy Věda Plus. První zvíře ve vesmíru sice byla Fenka Laika, ale na hranici kosmu se první psi vydali o několik let dříve, na den přesně před tři čtvrtě stoletím. Jejich příběh připomeneme už za chvíli a do kosmu se podívala i jiná zvířata, dozvíte se, která a proč. Co jsou to nutraceutika a nakolik se jich týká klamavá reklama? Měla by být běžnou součástí léčebných postupů navrhovaných lékaři? A mluvit budeme i o velkém mezinárodním výzkumu kojení. Kromě našich vědců na něm pracují i experti z Francie nebo třeba Japonska. Čemu chtějí pomoci? Tak to je dnešní středeční nabídka. Příjemný poslech přeje Lucie Vopálenská.
4: Věda plus.
18: První psi se podívali na hranice vesmíru na den přesně před tři čtvrtě stoletím. Voříšci Dezík a Cigán vyletěli na sovětské raketě do výšky přes 100 kilometrů a v pořádku se vrátili na Zemi. Podle odborníků to ale ještě nebyl vesmírný let v pravém slova smyslu.
19: Suborbitální lety, to znamená ty, které jenom překonají 100 kilometrů, nakouknou do kosmického prostoru a pak si je Země přitáhne zpátky.
20: Přibližuje Dušan Majer, šéfredaktor populárně naučného webu Cosmonautics. Na přelomu 40. a 50. let se snažili poslat zvířata na hranice kosmu Sovětský svaz i Spojené státy. Obě země používaly rakety odvozené z německých V2.
21: At 2000 miles an hour.
20: Jenže hranice kosmického prostoru není úplně zřetelná. A právě proto se za opravdové vesmírné lety považují jenom ty, kdy raketa překoná kosmickou rychlost a začne obíhat kolem Země. Oficiální titul prvního kosmického psa tak dostala až v roce 1957 sovětská Fenka Laika.
19: Ta hranice není ostrá. Přechod atmosféry do vákua je plynulý. Ta hranice kosmického prostoru je čistě matematicky vypočítaná výška ve většině světa stanovena na 100 kilometrů nad zemským povrchem. Spojené státy tyto mají trošičku jinak, 50 mil, to znamená 80 kilometrů.
20: První tvorové, kteří se z takové výšky vrátili živí, byly americké mušky od 100 milky. Potom Američané posadili do rakety opici, ukazuje krátký film Space Pioneers. Makak Albert II. Sice dosáhl pomyslné hranice kosmu, jenže při návratu se mu neotevřel padák. První pozemská nelétající zvířata, která přežila let i návrat z této výšky, byly až ruští psi Dezík a Cigán.
19: V té době to bylo úplně neznámé prostředí. My jsme nevěděli, jestli živý tvor prostředí snížené gravitace, jestli bude schopen vůbec dýchat, jestli bude schopen trávit, jestli bude schopen polikat. To všechno byly věci, které v té době nebyly prozkoumané a právě ty suborbitální lety pomohly získat důvěru i k těm orbitálním letům.
20: Sovětské experimentální lety se konaly v utajení. Podrobnosti se veřejnost dozvěděla až v roce 1991, včetně příběhů jednotlivých psích posádek, říká v dokumentu serveru News.ru historik Alexander Galkin.
22: Především to měli být voříšci, s prominutím nečistokrevní psy. Byli to nejživota schopnější psy, schopní se přizpůsobit nejrůznějším podmínkám.
20: Zatímco Američané zkoušeli létat s opicemi a lidoopy, Sověti vsadili na toulavé psy pochytané ve městě.
22: Proč vzali psy? Za prvé to byly nejlépe proskoumané zkoumaní živočichové, už od doby Ivana Petroviče Pavlova. Proto se samozřejmě měli stát i prvními k vypuštění do vesmíru.
20: Ukázalo se, že psi se dali lépe vycvičit a klidněji snášeli pobyt v kabině. Byl to pro ně i tak stresující zážitek, popisuje Dušan Majer.
19: Ve chvíli, kdy motor se vypne, oni můžou poletovat v kabině několik desítek sekund. Ve chvíli, kdy dosáhnou toho nejvyššího bodu, tak začnou okamžitě padat dolů, protože nemají rychlost potřebnou pro usazení na oběžné dráze. Během pár desítek sekund přetížení při vstupu do hustých vrstev atmosféry a následné přistání.
20: Sovětští vědci postupně poslali na suborbitální lety desítky psů. Někteří skončili tragicky. Dezík letěl znovu a zahynul pouhý týden po svém prvním letu. Jeho kolegu Cigána už proto podruhé do rakety neposadili. Podle pamětníků byl po vesmírném zážitku zuřivější. A když na kosmodromu pokousal generála, jeden z akademiků si ho raději vzal domů. Martin Srb, Český rozhlas.
18: Kromě psů a opic, tedy lidé vysílali do kosmu také další zvířata, kočky, myši, potkany a jiné živé tvory. Má smysl posílat do vesmíru zvířata i v době, kdy tam létají lidé? Tak nejen o tom teď budu mluvit s předsedou astronautické sekce České astronomické společnosti Milanem Halouskem. Vítejte ve vysílání Odpoledního plusu. Dobrý den.
0: Dobrý den vám přeji.
18: Tak jak jsme slyšeli v předchozím příspěvku, hlavními pokusnými zvířaty při letech do vesmíru byly psi a opice. Kromě toho, co už zaznělo, jaké další výhody pro kosmický výzkum měla podle vás právě tato zvířata? A jak se díváte na to, že Američané vsadili na opice, tak ty jsou nám lidem samozřejmě blíž, ale Rusové na voříšky?
0: Tak jak už zaznělo v reportáži, každá ta skupina z těch zvířat má svoje plus a mínus. Psi byli pro ten kosmický výzkum jednoznačně výhodnější díky takové té své emoční stabilitě, snadnějšímu výcviku, lepšímu přilnutí člověku. Snažili se zavděčit tomu člověku, plnili jeho příkazy snadněji a podobně. U těch opiček, obecně u primátů, to byl spíš, ta zásadní výhoda byla v té anatomické a genetické podobnosti těch tvorů s člověkem, téměř identická stavba oběhového soustavy, nervového systému, většiny orgánů. Pokud jsme měli z toho letu výsledky třeba reakcí srdíčka a mozku té opice na ten letový stres, tak se to dalo snadno pak převádět na podklady pro ty lidské lety. I třeba díky stavbě ruky opice s tím protistojným palcem bylo jedno možné u těch opic třeba testovat jinější motoriku samozřejmě než u jakýkoliv pejsků.
18: No čili jaká další data případně, nebo co vůbec vědci u těch zvířat sledovali především a s jakým výsledkem zpětně se dá říci, jestli bylo lepší vsadit na opice nebo na ořechy?
0: Tak zase, myslím si, že obě ty skupiny přinesly data. Já nevím, jak úplně podrobně jsou třeba porovnávány tyhle ty sady těch experimentů. Především, ale u obou těch skupin šlo o prověření, jak Američanům s těma opičkama, tak Rusům s těma pejskama. Šlo o ověření, zda živý organismus dokáže přežít kosmický let. V té první fázi, teď se bavíme o těch 50. letech, tedy, že ten živý organismus přežije přetížení při startu, že přežije ten vlastní stav bez tíže, že přežije kosmické záření. No a co se sledovalo, bylo to dané tím, jak byly ty tvorové v té kabině vlastně nastrojení, jestli na sobě měli ty speciální vesty s těmi snímači, senzory měřící srdeční činnost, tep, intenzitu dýchání, krevní tlak, samozřejmě teplotu, ta se většinou měřila pomocí takzvaných rektálních teploměrů, rektálních sond, EEG snímače, které měřily aktivitu mozku.
18: Čili
0: a tak
18: toto všechno
0: dále,
18: toto všechno měli jak ti voříšci ruští, tak ty americké opice na sobě, ano? Že měli sondy tedy v různých otvorech svého těla, měli na hlavě nějakou helmu se snímači a podobně. To asi nebylo
0: přesně,
18: moc... Pohodlné.
0: Oni kromě toho měli na sobě takové jakoby vesty, ono je to známé z těch záběrů třeba Lajky, která má na sobě takový jakoby oblek a právě v těch vestách i v těch krčních límcích byly většinou tyhle ty sondy umístěny.
18: Jasně. Tak víme, že ne všechna zvířata, která byla poslána do vesmíru, ty mise přežila. Připomeňte, do jaké míry se zvířecí vesmírné mise konají i později, i třeba dnes v době, kdy už do vesmíru létají lidé. Stále se ještě používají nějaká taková zvířata?
0: Určitě stále se používají moderní biologické experimenty pořád, které provádíme ve vesmíru, pořád jsou důležité pro pochopení fungování lidského organismu v těch dlouhých misích, takže stále se na to používají živé organismy. Třeba na Mezinárodní kosmické stanici běží dlouhodobě program Rodent Research, což je výzkum hlodavců, především myší, ale na těch myších se vlastně pak můžou aplikovat potom nějaké výsledky třeba do lidského procesu. Jsou to třeba speciální biologické družice Bion a Foton, které létají, to jsou takové Noémovy archy, které létají naplněny. Létali, oni dneska se moc nepoužívají, ale ještě před, dejme tomu 15-20 lety si běžně používali naplněny pískomily, myši, gekoni, rybičky, co mě dál napadá.
18: A je to tedy nutné, ano, přináší to.
0: Tak dále.
18: A je to tedy je to nutné. I dnes.
0: Přináší nám to pořád výsledky, které jsme třeba jednodušeji získáme na těch zvířátkách, než kdyby jsme to aplikovali na lidech. Kromě toho, i zvířátka se samozřejmě dají následně potom lépe prozkoumat v laboratořích, než samozřejmě člověk.
18: Rozumím. Tak tolik Milan Hanousek, popularizátor vesmíru a předseda astronautické sekce České astronomické společnosti. Moc vám děkujeme za váš čas a za rozhovor. Naslyšenou.
0: Děkuji za pozvání, krásný den, nashledanou.
1: Posloucháte Vědu Plus. Půl hodinu o výzkumech, vynálezech a objevech, které mění lidem život. Najdete ji také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
18: Trh s doplňky stravy roste po celém světě a spolu s ním i debata o tom, co je skutečně podloženo vědeckými důkazy a co jsou jen marketingové sliby a biznis. Mohou například některé složky potravy ovlivňovat náš mikrobion, zpomalovat projevy stárnutí nebo snižovat riziko některých nemocí? Právě těmito otázkami se zabývá výzkum takzvaných nutraceutik, tedy obor, který stojí na pomezí výživy, biologie a medicíny. Co už věda skutečně ví a kde jsou její limity? I to probereme s vědkyní a spolumajitelkou společnosti Favea Martinou Pavlovou. Vítejte ve vysílání, hezký den.
2: Dobrý den.
18: Tak paní Pavlová, my také děkujeme, že jste je přijala a povězte na úvod, co to vlastně jsou nutraceutika. Možná se řada z našich posluchačů s tímto termínem setkává poprvé. Čím se třeba liší, nebo je či není to synonymum k doplňku stravy, protože tento pojem lidé znají z lékárna, z reklam.
2: Já si myslím, a zastávám ten názor, že je to z velké části opravdu novodobější uchopení kvalitnějších a lépe prostudovaných doplňků stravy. Protože na našem trhu máme víceméně málo kategorií, ať jsou to doplňky stravy, léčiva a možná nějaké hraniční kategorie, tak se tady vytvářel prostor pro doplňky stravy, které jsou vyráběny v nejpřísnějších režimech kvality, jsou doprovázeny řadou studiema a mezi zadavateli výroby těchto produktů jsou často i farmaceutické firmy.
18: Čili jestli vám správně rozumím, jsou to lepší, lépe prozkoumané doplňky stravy, které vznikaly na objednávku, respektive pod dohledem farmaceutů. Ano.
2: Přesně tak.
18: No a můžete uvést nějaký příklad, abychom si mohli představit vlastně, jaké procesy v lidském těle mohou tato nutraceutika pozitivně ovlivnit, na co mohou působit? Konec konců pozitivně i negativně, pokud se si to někdo vezme, kdo si to vzít nemá.
2: A ono v kontextu právě toho, že se odštěpuje tahle kategorie od doplňků stravy, tak to využití a působení jednotlivých produktů je opravdu široké. Jsou tam produkty, které jsou v kategorii podpory imunity, podpory trávení. Vy jste avizovala vlastně stav střeva, mikrobiom. Jsou tam i úrovně energie. Možná v neposlední řadě oblast kolem udržování hladiny cukru. Je tam opravdu velká škála, například i moderní péče o zdraví ženy v různých etapách života. Aha. Ten fokus, to zacílení je opravdu u těch produktů na konkrétní průběh různých metabolických drah, v jaké fázi toho života se ten člověk nachází, jaké má zrovna potřeby. Takže je to široké a je to specifické.
5: A povězte mi, nakolik jsou tedy tato nutraceutika kontrolována státem? Jsou či nejsou to nakonec léčiva? Je to v kategorii léčiv a podléhá to, já nevím, SÚKLu, anebo zatím nikoli?
2: Začnu od konce. Určitě v tuhletu chvíli nejsou v kategorii léčiv, pod kontrolou SÚKLu tedy nejsou. Jsou tam další dozorující orgány, ať je to Ministerstvo zemědělství nebo Státní zemědělská a potravinářská inspekce nebo Státní zdravotní ústav. Takže nejsou to produkty, které by byly bez kontroly, ale současně ten zadavatel je často ten, který si nastavuje velmi přísné

0: ordinace praktického lékaře, nebo je to lékárna?
1: A mohly by to být obojí. Já vždy doporučuji v případě, že je tam nějaké zdravotní oslabení a nějaká medikace léčivy, tak diskutovat případné i užívání, ať to doplňků stravy nebo těchto nutracentik, protože různé synergické anebo naopak protiefektivní účinky se mohou objevit. Takže když už někdo je v léčení, tak za mě vždycky si zkonzultovat.
0: Minimálně v lékárně. No a pojďme tedy pro naše posluchače uvést nějaký příklad takových nutraceutik a třeba i příklad nějaké kontraindikace. Můžete to zmínit?
1: Určitě mohou být kontraindikace u například užívání, no, teď už to není úplně populární, ale byly to svého času extrakty z ginka, které mohou nějakým způsobem ovlivňovat vstřebávání některých léčiv. Pak tam máme třeba i věci, které cílí na tu metabolickou dráhu cukru, takže řízení hladiny cukru, pakliže je člověk za léčen a je uživatelem třeba inzulínu, tak bych byla velmi opatrná s dalšími produkty, které mohou tu hladinu cukru ovlivňovat, protože to můžou tu rovnováhu rozkolísat. Například i esenciální oleje a různé extrakty, které mají uklidňující efekt, mohou mít vliv u pacientů, kteří třeba již medikují některé uklidňující prostředky.
0: Takže je na místě velká obezřetnost a opatrnost a konzultace. Děkujeme moc za vaše vysvětlení. To byla Martina Pavlová, vědkyně a spolumajitelka společnosti Favea. Díky a naslyšenou.
1: Děkuji a naslyšenou.
0: Stále posloucháte magazín Věda Plus a teď se dostáváme k úplně jinému tématu, i když se zdravím také spojenému. Česko se stalo součástí velkého mezinárodního výzkumu kojení. Cílem je zjistit, jaké konkrétní chemické látky přitahují novorozence k prsu. V budoucnu by se pak daly tyto sloučeniny možná vyrábět uměle a používat při nastartování kojení třeba u nedonošených dětí. Do české části výzkumu se zapojily 200 žen.
2: Já tu teďka vybalím celý ten systém, pomocí kterého odebíráme. Výzkumnice Daniela Dlouhá z Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy si nandává gumové rukavice a chystá se odebírat vzorek. A vám jde o látky z prsních dvorců.
3: Ano, snažíme se najít látku, která je specifická pro tuto oblast a která by se měla začít tvořit v souvislosti s tvorbou mléka a kojením.
2: Naproti vám na gauči už je Brigita. Jak jste se dověděla o takové možnosti se účastnit?
4: Moje gynekoložka mě oslovila s tím, jestli se nechci účastnit studie při potvrzení těhotenství.
2: Co vás motivovalo? Třeba i vaše profese?
4: Určitě, já jsem zdravotní sestra a myslím si, že je dobrý získávat informace z adekvátních zdrojů a nejen tak někde online.
2: A vy ještě nekojíte? Jste zhruba v druhé polovině těhotenství?
4: Přesně tak.
2: A kdy máte termín porodu?
4: 7. listopadu.
3: Tady máme pumpu, která do celého toho systému vtahuje vzduch. Potom je tady plastový klobouček, který se přikládá na prso, kde sbíráme ten vzorek, který nás zajímá nejvíc. Už zapnu tu samotnou pumpu, běží na velmi malý tlak, takže vlastně žena by neměla nic cítit. Takže by to tam mělo jenom ležet těch 10 minut, po kterých se odebírá ten vzorek.
2: Tak a teď bude přímo odebírání z prsního dvorce.
4: Netlačí.
2: Daniela drží bílý klobouček s hadičkami a přikládá ho Brigitě. Teď přístroj brčí. Takže Brigito, 10 minut. Cítíte něco?
4: Ne, necítím nic.
2: Cílem je tedy identifikovat chemické látky, které by pak šlo třeba uměle vyrobit a používat při nastartování kojení třeba u nedonošených dětí?
3: Například, když se dítě nemůže přisát nebo podobně.
2: 4 minuty. Dá se to, Brigito?
4: Jo, je to v pohodě. Nic necítím.
2: Vy chcete kojit?
4: Ráda bych.
2: Máte nějaký odhad, třeba jak dlouho budete chtít kojit?
4: To zatím ještě vůbec ne, zatím jenom den po dní, takže když začneme a rozkojíme to, tak budu ráda a pak uvidíme, co bude dál.
2: Brigita je

0: zhruba v nějakém 22. týdnu těhotenství. Proč je pro vás důležité odebírat ty látky ještě předtím, než ona začne fakticky kojit?
1: Vlastně v tom 16. týdnu těhotenství probíhá období první laktogeneze a my se snažíme zjistit, kdy se tato látka začíná produkovat tím tělem a jak se mění její koncentrace.
0: Danielo, vy používáte i nářadí, takové instalatérské, vy si utahujete uhadičky, matice?
1: Používám kleště, přiděláváme takovou kovovou skumovku, aby to nikde neunikalo, tak je potřeba to pořádně utáhnout na obou koncích a potom my posíláme tyhle skumovky na analýzu do Německa.
0: A tam vlastně v Německu pracují výzkumníci se stejným typem měření, které se používá třeba při monitoringu kvality ovzduší, je to velmi citlivá záležitost.
1: Jinak se obvykle věnují právě výzkumu ovzduší a atmosféry.
0: Tak vy máte druhý odběr z celkových 7, všechno v pořádku?
2: Ano, všechno v pořádku.
0: A ten poslední odběr, ten bude, až budete mít zhruba 9měsíční dítě.
2: Ano, je to tak.
0: To je ukázka průběhu české části mezinárodního výzkumu kojení. Veronika Hlaváčová, Český rozhlas.
3: Ovšem u mezinárodního výzkumu kojení ještě zůstaneme. Jsou do něj zapojeni i čeští vědci. V reportáži jsme slyšeli, jak odebírají vzorky budoucím matkám. Podle Světové zdravotnické organizace má se zahájením kojení problém zhruba polovina žen. Reportérka Veronika Hlaváčová mluvila o podrobnostech 8letého zkoumání se zahraničními vědci.
4: Vedoucím 8letého projektu je profesor Craig Roberts ze Skotské univerzity ve Stirlingu.
5: Víme, že kojení je opravdu důležité. Samozřejmě pro život dětí, pro navázání pouta s matkou, pro zdraví matky. Kojení je tedy podstatné, ale míra kojení je na celém světě mnohem nižší, než bychom si přáli.
4: Zdůrazňuje skotský vedoucí mezinárodního výzkumu. Podle Světové zdravotnické organizace má se zahájením kojení potíže na celém světě zhruba polovina matek, proto je po dobu prvních 6 měsíců výhradně kojená méně než polovina dětí. Craig Roberts dál vysvětluje, proč bude na projektu pracovat mezinárodní tým dlouhých 8 let.
6: We do have many questions to answer and they...
5: Musíme odpovědět na mnoho otázek, ty budou následovat postupně. První věc je identifikovat chemické sloučeniny, které jsou zodpovědné za přitažlivost dítěte k prsu. A možná také sloučeniny, které děti vydávají směrem k matkám, když jsou hladové, anebo když cítí úzkost. Pak budeme konkrétní látky experimentálně testovat, abychom potvrdili, že jsme je identifikovali správně. A pak musíme prozkoumat, jestli jsou tyto sloučeniny produkovány v populacích po celém světě a jestli na ně děti a matky reagují.
4: Do výzkumu se zapojuje Skotsko, Německo, Polsko, Bolívie, Japonsko nebo Česká republika. Každá země má konkrétní díl práce. Roli Česka přibližuje etolog Jan Havlíček z Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy.
7: Součástí toho projektu je i česká část, která sleduje maminky dlouhodobě od prvního trimestru přes celé těhotenství, pak po porodu, když zahájí kojení, až po dobu nějakých 9 měsíců, kde celá řada z nich už pak kojit přestává. My sledujeme dlouhodobé změny, které se odehrávají v oblasti prsu a ohledně vůně, která má právě přitahovat miminka k prsu při zahájení kojení. Ale ty změny mohou nastávat už v průběhu těhotenství. Následně my ty vzorky, které tady odebíráme, odesíláme do Německa, kde dochází k chemické analýze v Mainzu.
4: Na mezinárodním výzkumu pracuje také Francie. Jedním z hlavních výzkumníků je Benoît Chal. Téma kojení ho doprovází přes 30 let.
8: V průběhu let jsme zjistili, že miminka reagují na pachy matčina těla, a to velmi brzy, už jako plody. Plod se dokáže naučit pach matčina prostředí. Matka mu ho předává jídlem, ale také dýcháním. Takže do sebe vnáší některé pachy, které plod dokáže detekovat a zapamatovat si. A pak si plod pamatuje, co v děloze zaznamená. A používá to, když je po porodu následně vystaven pachu matky. Také existuje podobnost mezi pachem plodové vody a mléka. To usnadňuje první interakci s matkou při kojení. To, co se plod naučí, usnadňuje první interakce po narození.
4: Na výzkumu kojení spolupracují vedle vědců také chemici nebo psychologové. Veronika Hlaváčová, Český rozhlas.
3: A to je vše z dnešní Vědy Plus magazínu, ke kterému se můžete vrátit v našem archivu, podcastových aplikacích nebo nejlépe přes Můj rozhlas.cz. Díky, že nás posloucháte.
9: je 14 hodin. Zprávy pro vás má Jana Kulda.
10: Policisti obvinili po včerejším zásahu na pražském magistrátu 6 lidí. Válka s Íránem stála Spojené státy už téměř bilion korun. Tenistka Marie Bousková se snaží o postup do čtvrtfinále turnaje na pražské Štvanici. Nehoda brzdí provoz na dálnici D1 na výjezdu z Prahy. A počasí bude slunečno, od severozápadu začne přibývat oblačnost ojediněle s přeháňkami a teploty až 26 stupňů.
11: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
10: Policisté obvinili po včerejším zásahu na pražském magistrátu 6 lidí a 2 firmy. Podle městského státního zastupitelství fungovaly jako organizovaná zločinecká skupina. Obvinění jsou například ze zneužití úřední pravomoci, přijetí úplatku a legalizace výnosů z trestné činnosti. Vyšetřování bude pokračovat, říká mluvčí pražského státního zastupitelství Aleš Cimbala.
12: S ohledem na probíhající přípravné řízení není v současnou chvíli možné poskytovat bližší informace týkající se totožnosti dotčených osob, ale též informace týkající se vyšetřovaného skutku.
10: Podle informací Radiožurnálu je jedním z obviněných vedoucí odboru pozemních komunikací Aleš Krejča a firmou Dopravní inženýring Praha. Firma má obstavený majetek, jejími vlastníky jsou Krejčovi příbuzní. Příští pondělí se kvůli zásahu policie sejde Pražská koaliční rada. Policie se zabývá videem, na kterém se poslanec motoristů Filip Turek řítí ulicemi pražského Strahova ve sportovním voze Toyota. Prověřuje případné porušení pravidel silničního provozu. Video ze srpna 2021 je dostupné na sociální síti YouTube. Jako první na něj upozornil server Novinky.cz. Pokračuje policejní mluvčí Violeta Siřišťová.
13: V uvedeném případě v současné době provádíme nezbytná šetření a vyhodnocujeme dostupné podklady. Bez ohledu na osobu, jí se podezření týká, je nutné u každého záznamu spolehlivě zjistit, kdo vozidlo řídil, kdy a kde jednání došlo a ověřit původ a autenticitu záznamu i jeho návaznost na další důkazy.
10: Filip Turek na dotazy Radiožurnálu neodpověděl. Policie taky vyšetřuje jeho nehodu z minulého týdne, kdy se jeho auto v centru Prahy střetlo s nemocničním vozem. Americká válka s Íránem zatím Spojené státy stála desítky miliard dolarů. Při slyšení v kongresu to řekl americký ministr obrany Pete Hegseth, který poprvé od červencové eskalace konfliktu s Íránem předstoupil před zákonodárce. Přišel žádat o další miliardy na válku. As of today's
14: 37.5 billion. Ministr obrany před senátním výborem řekl, že náklady na válku proti Iránu se dosud vyšplhaly na 37,5 miliardy dolarů, tedy v přepočtu téměř bilion korun. Na pokračování konfliktu zároveň kongresmany požádal o dvojnásobek, tedy další téměř 2 biliony korun. Šéf Pentagonu také odhalil, že americká armáda tajně provedla Hormuzským průlivem tankery s až 500 milionů barelů ropy. Slyšení provázely ostré výměny. Demokratický senátor Gary Peters označil Hegsethovo vedení za selhání. Prezident Trump mezitím oznámil, že Spojené státy už brzy zaútočí na podzemní jaderné zařízení pod horou Pickax. Jana Ciglerová, Radiožurnál.
10: Zájem o domácí chov slepic v Česku roste. Podle svazu chovatelů drůbeže to souvisí s vyšší cenou vajec a ukončením klecových chovů a taky se snahou chovatelů mít kvalitní domácí vajíčka. Lidi taky víc nakupují potřebné vybavení, jako jsou například kurníky. Vyplývá to z dat společnosti Heureka Group, která monitoruje internetový prodej. Pokračuje její mluvčí Ondřej Šveda.
15: V první polovině roku 2026 vzrostl zájem u krmítek a napáječek pro drůbež o 15%. Rostla také kategorie krmiva pro hospodářská zvířata, a to o 12%. V první polovině roku vidíme v našich datech růst zájmu o kurníky oproti stejnému období loňského roku až o 26%.
16: Sport. Tenistka Marie Bousková hraje osmifinále turnaje okruhu WTA na pražské Štvanici. Obhájkyně titulu a 21. hráčka planety nastoupila proti Američance Leeové a je u toho reportér David Prouza.
17: Vyrovnaný zápas se hraje na centrálním Štvanickém dvorci, ale zatím se dobře vyvíjející pro Marii Bouskovou, která vyhrála první set 7-5, v tom druhém vede 4-3, servírovat ale půjde po výměně stran Američanka Leeová. Poté se na centrálním dvorci představí Tereza Valentová, nastoupí proti Australance Jointové a následně program uzavře Dominika Šalková zápasem proti Francouzce Dodánové. Ovšem uslyšíte na Radiožurnálu Sport i Radiožurnálu ze Štvanice David Prouze, Radiožurnál.
11: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
18: Nehoda na D1 v Praze, taky na jižní spojce. V Praze se pomalu začíná rozjíždět kolona na výjezdu po dálnici D1 směrem do Brna. Na kilometru 6,5 nájezdu z Průhonice se srazila dvě auta a motorka. Nehodu už teď došetřují na krajnici a projíždí se na Brno opět třemi pruhy. Kolona je ale dlouhá, už zrostil a potrvá, než se rozjíbe. Velké kolony hlásíte v Praze na Štěrboholské a jižní spojce v obou směrech. Ve směru na Černý most se před stavbou okruhu srazila dodávka s kamionem. Blokují pravý pruh, kolona je tam asi na 40 minut od Zahradního města. V opačném směru na Barandovský most se před Lanovým mostem srazila dvě auta. I tam je to větší nehoda, jede se teď pouze připojovacím pruhem od benzínky. Kolona od sjezdu na Běchovice jede krokem. A na jižní spojce ještě jedna nehoda překáží před Barandovským mostem směrem na Smíchov. Tam je kolona zatím krátká. A ještě zpět na D1 na příjezdu do Brna z Prahy vázne provoz. Od kilometru 180 dva od Kývalky až k omezení u D2 popojíždějí hlavně kamiony v pravém pruhu. Osobním se zdržíte 15 až 20 minut. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
11: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
10: Čekáme slunečno, od severozápadu začne přibývat oblačnost, ojediněle i s přeháňkami, nejvyšší teploty 20 až 24 stupňů, na jižní Moravě až 26. Tolik zprávy.
11: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
3: Je 14 hodin a téměř 7 minut. Začíná odpolední prout na Plusu, kterým vás dnes provede Lucie Vopálenská. A co nabízíme? Ukrajinský prezident Zelenský vyměnil hlavního velitele armády. Povíme vám, jaké jsou reakce na Ukrajině. Ministerstvo vnitra musí podle soudu doplnit důkazy v případu žaloby SPD vůči zařazení této strany do zprávy o extremismu. Na co si dát pozor při půjčování aut na dovolené? A jak to, že je český pas silnější než ten americký? Tak to jsou témata úvodní půl hodiny. Přeji příjemný poslech.
11: Odpolední plus.
3: Jak už jste od nás slyšeli i ve zprávách, ukrajinská armáda má nového hlavního velitele. Stal se jim generál Michajlo Drapaty, který nahradil dosavadního generála Olexandra Syrského. A více o situaci na Ukrajině už si teď povíme s naším tamním stálým zpravodajem Martinem Dorazínem. Martine, vítej ve vysílání, zdravím tě.
19: Dobrý den.
3: Tak pověz prosím, jaké jsou reakce na výměnu velitele v tak klíčovém postavení za té současné situace pokračující ruské agrese a zároveň relativně úspěšného postupu ukrajinské armády?
19: Těch reakcí je celá řada, protože je to opravdu významná, důležitá změna právě teď v tomto období, ve kterém se Ukrajina nachází, kdy sice ruská armáda příliš nikde nepostupuje, ale o to víc a o to intenzivněji útočí ze vzduchu vším možným na Kyjev, na Oděsu, na Sumy, na další a další města Záporoží, a to jenom teď v průběhu 24 hodin. Takže to je to, co lidi zajímá, jak tedy se to projeví vlastně ta změna v čele vedení ozbrojených sil Ukrajiny. Nicméně Michajlo Drapaty není pro ukrajinskou veřejnost neznámým člověkem. Je to vlastně voják, který má obrovské zásluhy, ale z těch reakcí je zajímavá třeba reakce už teď už bývalého hlavního velitele ukrajinských sil Olexandra Syrského, který na sociálních sítích napsal, že teda předává armádu, která už nejenom se brání a drží ty pozice, že také přechází na některých úsecích fronty do protiútoku a že právě pod jeho volením se podařilo osvobodit 700 kilometrů čtverečních okupovaných území. Ono je to skutečně pravda, ale celá pravda je taková, že Ukrajinci zase na některých jiných úsecích fronty o ty kilometry čtvereční přišli, především tedy se jedná o oblast Donbasu. A z těch dalších reakcí můžeme vybrat třeba šéfa v kanceláři ukrajinského prezidenta Kirila Budanova, který tu změnu přivítal, řekl, že nového hlavního velitele Michala Drapatého velmi dobře zná, prohlásil o něm, že to velitel s velice realistickým s pohledem na válku, na boje, že je to voják, který je schopný velice střízlivě vyhodnocovat situaci a že mu také jde o vojáky, že pro ně je to také velké kritérium, tedy to, aby zbytečně Ukrajina nepřicházela o to nejcennější, co má, to jsou její obránci.
3: Jasně. Martine, sám si zmínil, že ukrajinskou veřejnost zajímá, jak se ta výměna na postu šéfa toho hlavního generála, hlavního velitele armády projeví. Takže jak se projeví? Může příchod nového hlavního velitele nějak zásadně změnit cokoliv, situaci na frontě například?
19: No, tak úplně zásadně asi ne, protože generál Oleksandr Syrský neudělal žádné strategické obrovské chyby, které by nějak bylo teď potřeba okamžitě napravovat. Tam spíš byla velká chyba v tom stylu velení a v malé nebo slabé komunikaci mezi jednotlivými složkami, generálním štábem, ministerstvem obrany, jednotlivými uskupeními vojsk. Tam skutečně se to změní, alespoň takto, podle svých prvních slov Drapatý o tom mluví, co pro něho bude prioritou a to bude samozřejmě situace na frontě, ale právě také pokračování těch dálkových útoků na strategické objekty v Rusku, na okupovaných územích na Krymu a v neposlední řadě, a možná to je teď nejdůležitější, a o tom už jsem vlastně mluvil na začátku, a to je proti vzdušná obrana, sehnat rakety, sehnat obranu, mít obranu proti ruským balistickým střelám.
3: Tak už jsme vlastně mluvili, už si Martine mluvil o tom, jak Rusové neustále útočí směrem na Ukrajinu, ale z druhé strany také Ukrajinci pokračovali v leteckých útocích na cíle v Rusku. Pověz, co se jim povedlo v posledních, řekněme, hodinách, dnech zasáhnout.
19: Zasáhly dva důležité objekty, které patří takovému obrovskému obchodnímu gigantovi v Rusku, společnosti Wildberries, která se zabývá takovým zásilkovým prodejem. Je to vlastně obdoba i těch západních gigantů a tam to bylo ve Stavropolském kraji, v Krasnodarském kraji, obrovská série výbuchů v těch jejich logistických terminálech, která může samozřejmě významně narušit třeba ty řetězce ruské vojenské, protože právě přes tuto společnost se prodávaly i některé komponenty, které jsou důležité pro ruský vojenský průmysl. To neznamená, že to byly tanky a letadla, ale třeba to mohla být a byla zcela jistě elektronika a další věci, tak tam byli Ukrajinci nesmírně úspěšní a přesní v těch zásazích, ale také na Černém, v Černém moři a v Asovském moři, protože jak hlásí velitel sil bezpilotních systémů Robert Brody, známý jako Maďar, tak za posledních 48 hodin se podařilo zasáhnout dalších 13 ruských lodí, především tedy z té stínové flotily a celkem tedy za celou dobu této kampaně už je to téměř 200 lodí. Ovšem, to neznamená zase, že se potopily všechny, ale že mohou být velice, velice silně poškozeny nebo částečně a jejich oprava si vyžádá dlouhý čas a Rusko bude mít problémy s logistikou velkou v této oblasti a s tím, jak vlastně vyvážet a dovážet věci přes ty černomorské přístavy.
3: Předpovídá Martin Dorazín, náš stálý zpravodaj na Ukrajině. Děkujeme moc za aktuální informace a naslyšenou.
19: Naslyšenou.
3: Tak u tématu ještě zůstáváme. Kromě výměny na tom hlavním postu generála a hlavního velitele armády, ukrajinský premiér vyměnil prakticky celé vedení ukrajinské armády. Dnes jmenoval náčelníkem generálního štábu Ihora Skibjuka, bývalého velitele výsadkových vojsk. Pokračuje tak proces, který spustil sám Volodymyr Zelenský, když zbavil funkce ministra obrany Mihajla Fjodorova. A ve Studiu Plusu teď srdečně vítám Ondřeje Soukupa, našeho komentátora a odborníka na ruskojazyčný prostor. Vítej.
20: Dobrý den.
3: Tak pověz, co je vůbec známo o novém náčelníkovi generálního štábu Ihorovi Skibjukovi.
20: Opět jde o vlastně mladého důstojníka, je mu něco přes 40 let. Člověk, který vlastně původně byl tankista, pak přešel právě k těm výsadkovým vojskům, což je vlastně jako elita a na Ukrajině se to jmenuje jako výsadkově útočná vojska, protože samozřejmě doby, kdy jako je někde letadla schazovala v týlu nepřítele, tak ty už jsou pryč. On se účastnil vlastně těch bojů od samotného počátku a co o něm jako je vlastně známo, že je velmi blízký k Mihailu Drapatému, tedy náčelníku, teda šéfovi vlastně ukrajinských ozbrojených sil. Dokonce vlastně na začátku Velké války oni, jejich jednotky bojovaly vedle sebe na jihu Ukrajiny.
3: No a když zmiňuješ, stejně jako předtím, už jsme se ho dotkli s Martinem Dorazínem, když zmiňuješ Mihaila Drapatého, tak jakou on má reputaci mezi vojáky? Nakonec ten přechod od Alexandra Syrského k Mihailu Drapatému nebude vyvolávat až takové třeba vášně jako odvolání vlastně pana Fedorova?
20: Tak Drapaty je v zásadě v úvozovkách tým Fedorov. On po jeho odvolání vlastně řekl, že armáda skutečně potřebuje ty reformy a že je to škoda, že Fedorov odchází. Jinak on má vlastně velmi solidní reputaci už od roku 2014, kdy v době, kdy ta ukrajinská armáda byla jako v těžkém rozkladu, tak on prostě dokázal obsadit Mariupol, který obsadili předtím separatisté. On dokonce prostě osobně seděl v tom obrněném transportu, který jel jako první a prorazil barikády separatistů. A obecně je vnímán vlastně jako docela iniciativní, inteligentní voják a pro jeho podřízené, co je to vlastně nejdůležitější, že skutečně si dává záležet, aby neriskoval jejich životy.
3: Čili bude mít opravdu velkou autoritu i co by hrdina. Pověz, Ondřej, jak na tyto změny v ukrajinské armádě reagují v Rusku?
20: Tak je to zajímavé, já jsem teďka pročítal ty ruské noviny, třeba bulvárnější jako moskevský Komsomolec, tak tam kromě toho, že je tam spousta takových těch teorií, jako že to ve skutečnosti Velká Británie prostě spunktovala, že to je ponížení Zelenského a já nevím, co ještě. Tak ale přiznávají, že jako jsou to zajímaví vojáci a pokud se jim podaří ukrajinskou armádu reformovat, tak to pro Rusko dobrá zpráva není. A ještě dál jdou takový ti vojenští blogeři, kteří právě říkají, prosím vás, přestaňte si dělat legraci z jména Drapaty, protože v ruštině drápat je jako zdrhat. Tak říká, protože tenhle člověk před námi rozhodně zdrhat nebude a jeho jmenování ve skutečnosti je velmi špatnou zprávou pro chod této války.
3: Tak uvidíme, jak se bude ukrajinská armáda činit pod novým velením. Za komentář a analýzu teď děkuji Ondrovi Soukupovi, odborníkovi na postsovětský prostor. Díky a naslyšenou.
20: Naslyšenou.
3: Stále máte naladěn Odpolední plus a to ve 14 hodin a 18 minut. Obvodní soud pro Prahu 7 po třetí dnes jednal o žalobě vládního hnutí SPD kvůli zařazení do zprávy o extremismu za druhou polovinu roku 2022. Jednání je odročené. Ministerstvo vnitra má 14 dní na doplnění odůvodnění nebo předložení dalších důkazů. A soudní jednání sledovala naše reportérka Františka Rohlíčková. Vítej, dobré odpoledne.
21: Hezký den. Dnes samosoudce a předseda Obvodního soudu pro Prahu 7 Tomáš Louda procházel velmi stručně už dříve předložené důkazy a potom zhruba 2,5 hodiny probíral nové. Ty dodalo ministerstvo vnitra. Jsou to různé články v médiích, taky stenozáznamy z jednání poslanecké sněmovny a výstupy zástupců hnutí SPD. To ale podle Loudy nestačí a advokát ministerstva si proto vzal tu 14-denní lhůtu na jejich doplnění. Víc komentovat kroky rezortu nechtěl.
3: Františko, a proč proč vůbec SPD rezort Nitra žaluje? Vadí jí samotné zařazení do zprávy o extremismu?
21: Ano, SPD je ve zprávě za druhou polovinu roku 2022, kterou ministerstvo vydalo na konci ledna 2023, uvedeno hned několikrát, a to především v části o projevech extremismu a předsudečné nenávisti. Zpráva zmiňuje SPD v souvislosti s nenávistnými projevy proti migrantům a muslimům, taky Ukrajincům a Romům. Podle SPD ale ministerstvo nedostatečně vysvětlilo, proč byla většina jeho projevů hodnocena jako předsudečně nenávistné, no a právě tím zpráva sama argumentuje, a o to v soudním jednání jde.
3: No a čím argumentuje hnutí SPD?
21: Právě tím, že není možné říci, že by se dominantně jejich vyjádření skládala z extremistických výroků, řekl pojednání advokát Martin Novotný.
1: Hnutí SPD prokazatelně vyvíjí legitimní činnost, ať už legislativní, či jakoukoliv jinou, a tvrdit, že vlastně dominantní složka tady té činnosti je nějaké šíření nenávisti, je v podstatě nereálné.
21: Už při jednání naznačil soudce Tomáš Louda, že je třeba odlišovat případy, kdy politická strana či hnutí vyjadřují prostě svůj názor, který je legitimní mít, a potom, kdy už se jedná o extremistický výrok. Jako příklad uváděl nabádání k vystoupení z Aliance NATO. Takový výrok samotný problematický podle něj není, i když s ním můžeme klidně nesouhlasit a považovat ho za proruský, sám o sobě ale projevem extremismu podle Loudy není.
3: No a naopak, proč je podle ministerstva vnitra zařazení SPD do zprávy z roku 2022 v souvislosti s tím extremismem zřejmě v pořádku?
21: Advokát ministerstva Lubomír Janků na dnešním jednání upozorňoval i na některá vyjádření zástupců hnutí třeba na sociálních sítích a na plénu poslanecké sněmovny. Pro doplnění kontextu taky předkládal třeba zprávy bezpečnostní a informační služby nebo aktivity ruského portálu Sputnik, který byl později v Česku zablokovaný.
3: No a připomeňme, tuto žalobu projednával Obvodní soud pro Prahu 7 už po třetí. Proč vlastně?
21: Už dvakrát totiž rozhodnutí po zamítnutí žaloby vrátil po odvolání SPD Městský soud v Praze. Podle něj dostatečně na obvodním soudu neprovedli všechny důkazy. Zároveň taky rozhodl, aby na potřetí spis dostal jiný soudce. I proto bylo to dnešní jednání delší. Trvalo zhruba 3,5 hodiny. Ještě dodám, že žalob na své zařazení do zprávy hnutí SPD o extremismu podalo více. Zatím padlo jen jedno pravomocné rozhodnutí, a to dalo zapravdu loni v říjnu právě SPD. Týkalo se zprávy za druhou polovinu roku 2020.
3: Tak reportérka Františka Rohlíčková sledovala pro Plus zmíněný soud. Děkujeme za to, díky za informace.
21: Naslyšenou.
3: 14 hodin, téměř 22 minut, to je čas pro zprávy z ekonomiky. Ceny ropy dnes pokračují v růstu, dostaly se na nejvyšší úroveň za téměř 6 týdnů kvůli pokračujícímu konfliktu na Blízkém východě. Čínská vláda ostře kritizuje pokutu 550 milionů eur přes 13 miliard korun, kterou v pondělí čínskému internetovému prodejci AliExpress vyměřila Evropská komise. Za první pololetí vybral český stát na mýtném přes 10 miliard korun, meziročně o 5,7% více, přes 4,50% zaplatili zahraniční dopravci. Systém důchodů skončil v červnu ve schodku 3,3 miliard korun. Je to nejlepší pololetní výsledek od covidu a třetí nejlepší od roku 2013, vyplývá z údajů ministerstva financí. Finanční influencery sleduje 53% Čechů ve věku od 16 do 30 let a každý čtvrtý mladý podle jejich doporučení už aspoň jednou investoval. Ukazují to výsledky průzkumu agentury Ipsos pro garanční systém finančního trhu. Jak svobodně procestovat cizí zemi? Na nikoho se nevázat, nebýt závislý na jízdních řádech anebo na přesném plánu cestovní kanceláře? Jednou z možností je půjčit si v dané zemi auto a s ním projet místní cesty a objíždět si v klidu památky se svým tempem. Aby se z půjčení auta ovšem nestala noční dovolenková můra, měli bychom si dát na spoustu věcí pozor. A právě o tom si teď budu povídat s Krištofem Jiříkem z domácí redakce. Dobré odpoledne.
2: Pěkné odpoledne.
3: Tak jsou nějaké záležitosti, které bychom měli vést v patrnosti, když si chceme půjčit auto? Co je zapotřebí si zkontrolovat nebo vyřídit třeba už před odjezdem?
2: Tak klíčová je při pronájmu auta příprava a plánování. Samozřejmě můžeme na dovolené přijít do první půjčovny na letišti, kterou potkáme, ale plánováním se můžeme vyhnout velkým potížím. Nejdřív tedy vyhledáme vhodnou společnost, kterou si ověříme například pomocí recenzí na internetu, zkontrolujeme tak taky třeba otevírací dobu, aby kancelář nebyla zavřená v případě našeho zpoždění, anebo naopak při plánovaném návratu. Další aspekt pak dodává místopředseda Asociace cestovních kanceláří Jan Papež.
0: Čím je to menší půjčovna, tak sice může mít lepší cenu, ale může se stát, že přijedete na místo a auto nebude, nebo bude v jiném provedení, než jste si objednali a tak dále.
2: Jan Papež taky upozorňuje, že pobočky jedné velké nadnárodní společnosti můžou v každé zemi fungovat odlišně a i pravidla půjčování můžou být jiná. Pak je důležité rozmyslet si, jaké auto si chceme pronajmout. Nejen kolik nás jede, kolik máme zavazadel, ale i kam s autem pojedeme nebo jaké jsou v dané zemi cesty. Protože vozidlo pro cestu po historických městech budeme vybírat jinak než auto pro divokou cestu přírodou.
3: No a jak je to s platností řidičského oprávnění?
2: Kromě cestovního dokladu a českého řidičského průkazu musíme myslet i na mezinárodní řidičský průkaz. Existují dva typy podle dvou mezinárodních úmluv a záleží na dané zemi, který typ uznává. V Evropské unii by cestovateli měl stačit český průkaz, praxe ale může být podle Jana Papeže odlišná.
0: Třeba na jihu Španělska při téměř každém převzetí auta chtějí mezinárodní řidičák a to jsme v Evropské unii. A vy pak přijdete do ty půjčovny a tam to po vás nějaký Luis chce. A co Luizovi vysvětlíte? Že evropský pravidla jsou takový, tak co Luizi blbneš? On vám řekne, no hele, já ho chci a nazdar. Chceš auto? Dej řidičák.
2: Další podmínkou pro pronájem auta je pak kreditní karta. Tady pozor, protože většinou máme ve svých peněženkách kartu debetní, kterou ale půjčovna velmi často nepřijme. Je proto nutné vyřídit si právě kreditní kartu, která pak funguje jako záruka pro provozovatele, pokud by se s autem něco stalo.
3: No a další věc, na co myslet, když si sjednáváme pojištění?
2: Vlastimil Divoký z pojišťovny Ergo upozorňuje, že pojištění odpovědnosti, které si můžete sjednat jako součást cestovního pojištění na řízení auta v zahraničí, nestačí.
6: Z téhleté běžné odpovědnosti případ, kdy řídíte auto a něco způsobíte, nehradí. To je výluka naprosto u všech, jakékoliv řízení motorového vozidla. Na to je ale úplně jiné pojištění.
2: A tady máme dvě možnosti, buď pojištění, které je součástí půjčovného, anebo k tomu speciální připojištění od některé z českých pojišťoven, pokračuje Jan Papež.
0: Ty pojišťovny jsou bezpečnější pro vás než pojistka, která je u auta, takže tam bych minimalizoval ty výdaje za tu pojistku, vždycky tam nějaká bude, a připojistil bych to tou pojistkou, která je vedle.
3: Tak řekněme hypoteticky, že papírování máme vyřešené, už před námi stojí to půjčené auto. Na co si dát pozor při přebírání?
2: Vozidlo před převzetím musíme důkladně a ze všech stran zvenku i zevnitř zkontrolovat a prohlédnout. Nejlepší je ho i vyfotit nebo natočit si video, a to přímo s technikem, který nám auto předává. Toho musíme upozornit, pokud najdeme nějaké poškození, třeba odřené anebo promáčknuté plechy, poškozená skla nebo třeba i znečištěný interiér vozidla. To proto, aby nám pak půjčovna takové poškození, které jsme ale nespůsobili při vracení auta, pak nezaúčtovala. No a potom už můžeme vyrazit za dobrodružstvím.
3: Krištof Jiřík z domácí redakce. Naslyšenou a díky.
2: Díky, hezký den.
3: No a u tématu v podstatě zůstáváme. Český cestovní pas výrazně zesílil. Dokládá to nejnovější žebříček síly světových cestovních dokladů. Vydává ho britská poradenská firma Henley & Partners. A sílu pasu hodnotí podle toho, do kolika zemí může jeho držitel cestovat bez víz, anebo s vízem získaným až po příjezdu. A z detailů už je ve studiu Helena Berková. Vítej.
22: Dobrý den.
3: Tak jak si stojí Česko, pokud jde o sílu našeho pasu?
22: Je na 7. místě ze 199 zemí. Držitel českého pasu může bez víz nebo s vízem po příletu cestovat do 183 států. Totéž platí pro Slovensko, Lotyšsko, Slovinsko, Kanadu, Austrálii, Nový Zéland a Malajsii.
3: No a do kterých zemí nemůžeme cestovat bez víz?
22: Třeba do Alžírska, do Austrálie, na Kubu nebo do Číny a taky do Indie. Je to uvedené na webu firmy Henley & Partners. Ta začala svůj žebříček vydávat před 20 lety, tehdy byl nejsilnější pas Spojených států a český byl na 21. místě. Dnes je americký pas slabší než ten český. Spojené státy jsou na aktuálním žebříčku na 10. pozici spolu s Islandem.
3: Který pas je tedy dnes ten nejsilnější?
22: Singapurský. Na ten se může bez víz nebo s vízy po příletu do 192 zemí. Na druhém místě jsou Spojené arabské emiráty s Japonskem a Jižní Koreou a na třetím Švédsko. Následuje skupina evropských zemí jako Francie, Španělsko a další.
3: A z druhé strany, který pas je nejslabší?
22: Ten afgánský. Jeho držitelé můžou bez víz do 22 zemí.
3: A o čem vůbec takový žebříček, Heleno, vypovídá?
22: O mezinárodních vztazích. Nejsilnější pasy patří zemím, s kterými ostatní chtějí mít úzké vztahy, ať už kvůli obchodu, investicím, bezpečnosti nebo širší spolupráci.
3: Souvisí síla pasu s bezpečností dané země?
22: Určitě, protože země s nejsilnějšími pasy, kam patří i Česko, jsou taky v čele Světového indexu míru. To je žebříček, který vydává Australský institut pro ekonomii a mír. Tam jsou v čele Island, Nový Zéland, Švýcarsko a Česko na 13. místě.
3: Z jakých dat vychází ten žebříček síly pasu?
22: Základem jsou údaje Mezinárodní asociace leteckých dopravců JATA a otevřené zdroje. Firma Henlein Partners hodnotí celkem 199 zemí a ta data aktualizuje každý měsíc.
3: Tak to byla Helena Berková ze zahraniční redakce. Moc děkujeme a teď už nás čekají další zprávy.
22: Naslyšenou.
5: Radiožurnál je 14:30. Zprávy a Jana Gulda.
10: Státní fond audiovize vybral na poplatcích 387 milionů korun. Jde tak o 70% nárůst oproti loňskému roku. Víc peněz dostal fond díky novele zákona, která zvýšila odvody kin, televizí i streamovacích platform. Fond tak může příští rok rozdělit na podporu české audiovize rekordních 787 milionů korun. Zástupci českého ministerstva dopravy se dnes v Chorvatsku setkávají s vyšetřovateli tragické srážky české jachty a katamaránu. Zjistil to server iRozhlas.cz. Při srážce nedaleko Splitu v polovině června zemřeli 4 Češi. Chorvatské úřady ministerstvo k vyšetřování přizvali na žádost české strany. Francouzský prezident Emmanuel Macron přesvědčil ministryni pro životní prostředí Monique Barbitovou, aby zůstala v úřadu. Barbitová mu přitom přinesla demisi. Nelíbilo se jí, že parlament přijal nový zemědělský zákon, který v určitých případech schvaluje využívání některých pesticidů povolených v Evropské unii, ale zakázaných ve Francii. A přesně před rokem zemřel anglický zpěvák Ozzy Osbourne, přezdívaný princ temnoty. Na jeho počest dnes město Birmingham pořádá takzvaný Ozzy den. Jde o oslavu frontmana kapely Black Sabbath. Návštěvníci si budou moct prohlédnout památky spojené s hudebníkem, navštívit živá vystoupení nebo výstavy věnované Osbornově kariéře. Sport. Tenistka Marie Bousková postoupila do čtvrtfinále pražského turnaje okruhu WTA. Obhájkyně titulu zdolala Američanku Leeovou po sadách 7-5 a 6-4. Odpoledne se na pražské štvanici představí taky Tereza Valentová a Dominika Šalková.
11: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
18: Ucpanáda jednička u Brna a nehoda na Štěrboholské spojce v Praze. Na dálnici D1 na příjezdu do Brna z Prahy vázne provoz. Pomaleji pojedete od kilometru 182 až k omezení v Brně. Popojíždějí nejen kamiony, místy zastavíte i v osobním autě v levém pruhu. Na dálnici D11 ve směru z Hradce Králové do Prahy hlásíte nehodu na 8. kilometru. Je to v omezení u sjezdu na Brandýs a Úvaly.
7: V tomto úseku dva nákladní automobily se střetly, jeden to asi nedobrzdil. Je to pomalu průjezdný.
18: A tvoří se i menší kolona směrem do Prahy. V Praze je velmi ucpaná jižní a štěrboholská spojka směr Hradec Králové. Před stavbou okruhu v pravém pruhu likvidují následky vážnější nehody, dodávky a kamionu. Průjezdný pouze levý a kolona už od Spořilovské je asi na 45 minut. Silnice 57 ze Vsetína do Horní Lidče je neprůjezdná za Valašskou Polankou. Mezi Polankou a Lužnou se u odbočky na Vizovice převrátila cisterna. Stalo se tak místě omezení a nedá se projet ani v jednom směru. A na silnici 20 z Písku do Budějovic dejte pozor u odbočky na Pištín. Uprostřed vozovky upevňovací popruhy i s kovovými konci. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
11: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
10: Čekáme slunečno, od severozápadu začne přibývat oblačnost a hlavně v Čechách se ojediněle objeví přehánky. Nejvyšší teploty 20 až 24 stupňů Celsia, na jižní Moravě až 26 stupňů a na horách většinou kolem 15. Tolik zprávy.
11: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
4: Nová maďarská vláda má i přes prázdniny napilno, prosadila už celou řadu změn. Tou zatím nejviditelnější je, že dosáhla odchodu prezidenta Tamáše Šuljoka. Premiér Peter Maďar usiloval o jeho konec proto, že ho považoval za reprezentanta systému, který slíbil od základu proměnit. Směřují kroky nové vlády k tomu, aby byl v Maďarsku obnoven právní stát? Nebo se změny odehrávají příliš rychle a můžou vyvolávat odůvodněné obavy?
8: Pro a proti Lukáše Matošky.
4: Našimi hosty po linkách jsou europoslanec hnutí ANO, člen předsednictva skupiny Patrioti pro Evropu Ondřej Knotek. Dobrý den.
9: Dobrý den.
4: A člen klubu Evropské lidové strany europoslanec KDU ČSL Tomáš Zdechovský. Dobrý den i vám.
23: Krásný dobrý den.
4: Debatu předstáčíme v úterý dopoledne, takže na případný další vývoj nemůžeme reagovat. Pane Zdechovský, jak vy zatím hodnotíte vládu Petera Maďara?
23: Já tu vládu vlastně hodnotím velmi pozitivně. Ona to, co slíbila, tak to dneska dělá. Dělá ty kroky rychle, efektivně. Myslím si, že to, co tam mnoho let v Maďarsku nefungovalo, to byl právní stát, demokracie, pluralita názorů třeba ve veřejnoprávních médií, tak to se dneska vlastně znovu ta vláda snaží nastolit v Maďarsku. Bohužel prostě posledních 6 let vládnutí Viktora Orbána,
4: 16
23: se kterým jsem... No, ale posledních 16 let on vládl, ale 6 let bylo utužování vlastně, bych řekl, autoritářského režimu a už to nemělo nic společného v poslední chvíli s demokracií a to, jakým způsobem se třeba zametaly korupční kauzy nebo zpronevěření evropských financí vlastně na konci toho jeho mandátu. To bylo neskutečné a jak opravdu třeba policie přestala úplně vyšetřovat lidi, kteří byli spojení s ním a s jeho vlastně takovou tou skupinou oligarchů, tak to už bylo prostě viditelné a bylo vidět, že Maďarsko ekonomicky, ani bych řekl právně, ano, ani bych řekl politicky nesměřovalo do Evropské unie.
4: Na úvod to úplně stačí, pane Zdechovský, děkuju vám. Pane Knotku, jaké by bylo vaše hodnocení těch prvních měsíců nové maďarské vlády v čele s Petrem Maďarem?
9: No, ze strany ústavní většiny Petra Maďara to jsou skutečně bezprecedentní kroky velkého rozsahu, velmi narychlo, bez řádné diskuze a podle mě to spíše hraničí skoro už s pučem a rozhodně ne, řekněme, z prvky právního státu.
4: Pane Zdechovský, co říkáte na to, s jakou rychlostí a jakou razancí nová maďarská vláda postupuje? Neznervózňuje vás to přece jenom v některých ohledech?
23: Určitě ne. Já si myslím, že by bylo potřeba opravdu některé úřady a některé posty vyčistit. To, co jsme mohli vidět po volbách, to znamená opravdu plný koše skartovaných materiálů, napojení lidí z Orbánovy vlády na Rusko, ale i na Fica, přesně, tak tam jsme viděli, že opravdu ta demokracie zlíhala. A to, že třeba rok a půl veřejnoprávní média vůbec nepozvou lídra opozice do jakéhokoliv diskuzního pořadu s premiérem. To mi přišlo hodně zvláštní. Když jste se koukali na maďarskou televizi nebo na, poslouchali maďarský rozhlas, tak to byla vlastně, jako bych řekl, taková propaganda toho vládnoucího režimu a já myslím, že proto je potřeba ty věci změnit. A dneska, když se kouknete na vysílání veřejnoprávního rozhlasu, tak tam máte zástupce i opozice, i koalice. A to si myslím, že je příjemná změna.
4: Zatím tedy zpravodajství maďarské státní televize bylo pozastaveno. K tomu se možná ještě taky dostaneme. Obracím se na vás, pane Knotku. Připustil byste, že razance těch změn, ke kterým teď v Maďarsku pár měsíců po volbách s obměnou vlády dochází, je odůvodněná tím, v jakém stavu byl maďarský právní stát?
9: 100% ne. Já nebudu tady posluchačům přednášet nějakou černobílou vizi. Zcela jistě po 16 letech vládnutí tam byly i nějaké nedostatky třeba v právním státu. Asi bych nedal Viktoru Orbánovi jedničku z právního státu, ale ty kroky, které dělá Petr Maďar, jo, ať už je to omezení prezidenta nebo funkční období poslanců či premiéra, kroky v televizi, to už jste zmínil, zásahy do ústavního soudu. To jak to dělá rychle? To odpovídá tomu, kdyby, řekněme, v Maďarsku končila nějaká diktatura nebo prostě nějaký úplně totalitní režim. A já zcela tady zásadně nesouhlasím s panem kolegou Zdechovským. Pan Orbán byl demokrat, nebyl to demokrat liberální, tak jak by to chtěl Brusel, byl to demokrat konzervativní. Ano, za 16 let se zcela jistě...
12: On se sám označoval za neliberálního.
9: Ano, přesně tak, ale demokracie nemá být liberální. Demokracie je jenom jedna, to je o povinnostech a právech. A liberální demokracie je jenom jedna z variant demokracie. A právě je jasné, že za těch 16 let, je to i logické, se postupně třeba do té státní správy dostávali asi i lidi bližší a bližší panu Orbánovi a straně Fidesz, což v podstatě vedlo k tomu, že ta strana ztratila nějaký instinkt pudy a místo toho, aby se soustředila na ekonomiku, tady bych souhlasil s panem Zdechovským, měli se soustředit na ekonomiku, tak se pořád soustředili na tu migraci, no a prohráli volby. A to je důkaz toho, že v Maďarsku fungoval právní stát. Nebyl možná dokonalý, ale fungoval, protože kdyby to bylo, jak popisuje kolega Zdechovský, tak by Viktor Orbán nevyhrál, byl by tam dalších třeba 16 let.
12: Přestože změny, které Evropská komise
9: tady dělány, skutečně neodpovídají té situaci, která tam byla předtím.
12: Jenom k tomu stavu právního státu, přestože tedy Evropská komise zahájila v minulosti i řízení s Maďarskem kvůli tomu, v jaké kondici byl právní stát v zemi, tak podle vás byl dobrý?
9: Já neříkám, že byl bezchybný, ale nebylo to o tom, že musíte ukončit předčasně mandát prezidenta, zasáhnout do ústavního soudu, dočasně převzít moc nad jako v televizí. Umíte si představit, že toto by se stalo v České republice. To je možná dobré dívat se právě tím, jak by se to dělo v České republice.
12: V České republice veřejnoprávní média nejsou pod kontrolou vlády, což je asi ten rozdíl oproti tomu, jak to bylo v Maďarsku.
9: No ne, teďka nově se to právě dostává tím zákonem pod vládní moc. Jo, dočasně právě, jsou převedena pod vládní moc, to je v tom zákonu. Jo, má to být dočasně, nevíme, co to znamená. A slibuje Petr Maďar, že vytvoří nějakou novou strukturu. Ale jeden příklad velmi rychle za všechny. Jo. Představte si, že by v říjnu 25 tady vznikla česká vláda, která by měla ústavní většinu a řekla by, no, my nesouhlasíme s panem prezidentem Pavlem, protože si myslíme, že je to něčí loutka. Stejný argument, jako říká Petr Maďar. Bylo by to třeba nějaká loutka nějakého vládního protokoláře a do dvou měsíců toho odvolala. Dokážete si představit ten
12: člověk, abych se na to zeptal. Právě na to bych se rád zeptal. Pana Zdechovského, co říkáte na to, s jakou rychlostí a jakým způsobem maďarská vláda dosáhla konce prezidenta Šuljoka? Ten způsob tedy spočíval v tom, že vládní většina si odhlasovala v parlamentu ústavní dodatek, na základě kterého tedy prezident Šuljok končí.
13: Já říkám, zrovna tohleto mi nepřijde úplně právně a ústavně právně konformní. Určitě bych to tímhle způsobem neudělal. Myslím si, že Tamáš Šuljok nebyl ten největší problém Maďarska, i když chápu ty důvody Petra Maďara, proč chtěl, aby skončil, protože ho bral jako jeden ze symbolů vlastně ty bývalý vlády. Na druhou stranu říkám, tohleto musí posoudit ústavně právní odborníci, kteří určitě se k tomu budou vyjadřovat a vyjádří.
12: Ale já připustil byste tedy, že ten konec maďarského prezidenta se měl odehrát jinak?
13: Určitě, já sám bych byl na místě prezidenta maďarského po tom, co se vlastně odehrávalo těch posledních několik let, tak bych rezignoval, ale zase chápu na druhou stranu i ty jeho důvody, že on prostě rezignovat nechtěl. On říkal, já jsem nic neudělal, já chci být neutrální, ale bohužel jako to, co se odehrávalo posledních 16 let v Maďarsku, tak je natolik, bych řekl, rozdělující tu společnost, že kdyby to neudělal Petr Maďar, tak by byl braný jako slaboch, jako ten, který není schopen naplnit tu vizi, kterou sliboval.
12: Já bych jenom řekl, Maďar, že prezident Šuljok nebyl prezidentem po celých těch 16 let, ale jenom poslední cirka 2 roky, pokud se nepletu.
13: Po tom skandálu, který tam byl, takže je to
12: skandálu svojí předchůdkyně ve funkci. Pokud dovolíte...
23: Předtím byl spojen s Viktorem Orbánem.
12: Mm-hmm. Já bych se ještě zvlášť zastavil u toho, co před chviličkou připomněl váš pan kolega Knotek, a to je způsob, jak nová maďarská vláda mění fungování státních, dříve veřejnoprávních médií. Že tedy došlo k dočasnému přerušení vysílání.
23: Já, když jsem poslouchal Ondru Knotka, tak při vší úctě k němu jsem nevěděl, jestli mluví o situaci v České republice nebo v Maďarsku, protože vlastně to, co teďka popisoval, že se děje v Maďarsku, to se přesně děje v České republice.
12: To
23: že stát a vládní strana chce zasahovat do vysílání. Říkalo to několikrát SPD a jejich poslanci a není to o tom, že chtějí pluralitní veřejnoprávní média. To, že bude muset dojít k nějakým změnám, to prostě musí dojít a já pevně věřím, že...
12: Promiňte, ať se v tom nestratíme, teď vy hovoříte o Maďarsku nebo o Česku?
23: Já teďka mluvím, vrátil jsem se z Česka zpátky k Maďarsku.
12: Děkuju, protože to je naše téma. A co tedy říkáte na to, jakým způsobem nová Maďarova vláda mění fungování státních médií?
23: No to, že musí dojít ke změně, to je prostě jasný. Tak jako dneska vidíme na Slovensku, kdy zakazují slovenské veřejnoprávní televizi udělat rozhovor s někým jiným, kdo má jiný názor než současná vláda, tak je bohužel vlastně problém, nebo byl problém v Maďarsku dát slovo komukoliv, kdo měl jiný názor než Viktor Orbán.
12: Dovolte zase, abych toto přehrál na pana Knotka. Já předpokládám, že vy se asi budete chtít vyjádřit, prosím, ve stručnosti i k těm věcem týkajícím se Česka, ale abychom se drželi našeho tématu, tak z vašeho pohledu k zásadním změnám ve fungování maďarských státních médií není důvod, protože fungovala dobře, nezávisle v tom uplynulém období za Viktora Orbána?
9: Netrobnu si říct, do jaké míry stranila Viktoru Orbánovi.
12: O tom hovoří i mezinárodní organizace, že se to dělo a kritizovala to i Evropská komise.
9: Je to možný, přesně tak, o tom se jasně, ta kritika z mezinárodních organizací, nadnárodních organizací, tam zkrátka byla, že tímhle směrem, že ta televize nebyla úplně nestranná. Nicméně řešit to tím způsobem, že takzvaně dočasně, a neříkáte nejak dlouho, převedete plně tu televizi pod vládní moc, o tom ten zákon je, tak to není ta správná cesta. Ta správná cesta přece má být o tom, asi jak by se to dělo třeba v České republice. Máte nějaká veřejnoprávní média, máte nějaké rady, stát má možnosti prostě postupně.
12: Promiňte, a dá se to srovnávat?
9: O tom tu debatu.
12: Dá se to srovnávat fungování veřejnoprávních médií v Česku s tím, jak fungovala státní média v Maďarsku za vlád Viktora Orbána?
9: Tak pokud tady máme Petra Maďara, který byl oslavován mnohými politiky, včetně předsedkyně Evropské komise, že teď už se vrátí ten právní stát, tak to minimum by bylo, že o tom udělají tu debatu. Jo? Udělají debatu, budou to vysvětlovat a zkusí to udělat co nejpostupnějším logickým postupem. A oni to udělali tak, že vypli televizi a teď zákonem dočasně, nevíme nejak dlouho, dali pod státní přímou moc, kde zase je ta záruka, že vlastně se to úplně neotočí, protože pro posluchače Peter Maďar je sice harcovník maďarské politiky, dlouho byl ve straně Viktora Orbána, ale založil si před 2 lety novou stranu, ve který vlastně jsou úplní nováčci a skutečně nikdo neví, jestli on se jako zachová jako v podstatě ten diktátor nebo ne. A teďka si vlastně řekl, abych tady odstranil to zlo, které tady bylo, jeho slovy, tak já si teďka vezmu televizi úplně pod svoji kontrolu. No, tohle to prostě rozhodně není, jako že
12: ale jste si vědom toho, prostě, co tady
9: to máme
12: premiér...
9: právní stát, a postupem podle nějaký proporcionality a šetříme ty agresivní metody a nástroje, ale on k ním rovnou přistoupil. Tak. A nejenom u televize, ale i u ústavního soudu, u období poslanců, vytvořil dokonce nový útvar, připomíná politickou policii. To už je jako...
12: A tím myslíte co? Tím útvarem? Myslíte ten protikorupční úřad?
9: No, jedná se o zřízení Národního úřadu pro vymáhání ochranu a státního majetku, což nezní tak hrozně, ale je to vlastně institut, který kumuluje moc, dělá vlastně vyšetřování, stíhání, není tam možnost odvolání, nasazení tajných operací bez nějakého existujícího právního důvodu a dokonce snad tam není ani právo na to mít advokáta. To znamená, tohle to skutečně v některých vyvolává pocit, řekněme, policejního státu a politické policie.
12: Než budeme pokračovat, připomenu, že našimi dnešními hosty jsou europoslanec Hnutí ANO Ondřej Knotek a europoslanec Lidovců Tomáš Zdechovský.
8: Posloucháte Pro a proti. Dva hosté, dva různé pohledy. Atraktivní názorové střety najdete také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
12: Pane Zdechovský, v návaznosti na to, co teď zaznělo, nemáte obavu z toho, že by se ten nový protikorupční úřad v Maďarsku mohl stát i nástrojem politického boje?
23: Ne, nemám. Zaprvé ten úřad ještě nezačal vůbec fungovat.
12: Zatím se tedy jedná o návrh vlády.
23: Přesně tak, jedná se o návrh vlády, za druhé vlastně my neznáme přesně ty parametry, jak to bude fungovat, za druhé je potřeba vysvětlit i posluchačům, kteří nejsou detailně informováni o situaci v Maďarsku, že poslední 3 roky byly převáděn státní majetek na spřátelené osoby spojené s Viktorem Orbánem. Tudíž to, že Maďarsko bude vymáhat ten majetek zpět, je docela dost, bych řekl, i důležité pro fungování toho státu, protože tímto způsobem bylo v Maďarsku rozkradeno spoustu miliard forintů a bohužel ten majetek neslouží maďarským občanům, ale slouží vybraným oligarchům, který podporovali a podporují Viktora Orbána.
12: Pane Knotku, to byste vy připustil, že stav korupce v Maďarsku

0: Viktor Orbán jako premiér skončí a na základě tohohle z těch změn, který dělá Petr Maďar, tak už asi premiérem ani nebude, protože oni omezili i fungování premiéra, to znamená, je tam maximálně 8 let na premiéra, takže vlastně Viktor Orbán už by se podle téhle logiky nikdy neměl stát ani poslancem, ani premiérem, jo? Což samozřejmě mně přijde velice divné. Představte si, že bychom udělali v Čechách zákon, kdyby najednou, já jsem si tady připravil jména poslanců, kteří jsou vlivní a jsou tady delší dobu, třeba paní Černochová, Kupka, Bartoš, Pospíšil, paní Kovářová ze STANu nebo Rakušan, nebo Jurečka, by už prostě nikdy nemohli být poslanci, protože prostě tady je ústavní většina, která řekne, už vás jako lídři.
1: Dovolte, abych se na to pana Zdechovského zeptal. Nepřijde vám to na pováženou, toto omezení, které tady bylo schváleno ústavním dodatkem, že poslanec v Maďarsku může v parlamentu působit na nejvýš po dobu 12 let?
2: No, víte, mně to nepřijde zvláštní, já když vidím některý kolegy, kteří jsou v parlamentech 12 a déle roku, tak bych opravdu jim doporučil, aby se sebrali a odešli chvíli z té práce evropského nebo českého nebo jiného poslance.
1: Já se tady zeptám jinak. Nemůže toto opatření vyznívat jako něco, co je zaměřené proti opozici v Maďarsku?
2: Já si myslím, že ne, že určitě ne. Já si myslím, že je potřeba i v Maďarsku udělat určitou obměnu vlastně těch lidí, kteří v té politice byli a jsou. Opravdu někteří lidé byli a jsou v politice přes 20 let a měli tu takový pašalíky a víceméně právě ta korupce je spojena s těmi lidmi, kteří jsou v politice dlouhodobě. A není to jenom problém Maďarska, je to problém i dalších zemí. A kdyby se to udělal v České republice, myslím si, že by to taky výrazným způsobem pomohlo. Myslím si, že kolega Knotek nejmenoval třeba lidi, kteří jsou dlouho v politice a za kterými jsou různí pašalíci, což je kolega třeba Babiš nebo kolegyně Schillerová nebo kolega Havlíček. Já myslím, že tyhle lidi už by taky měli z politiky konečně vypadnout a nechat prostor někomu mladšímu a někomu, kdo tu republiku povede mezi moderní evropské země a ne mezi země východu.
1: Pane Knotku, podle všeho vašemu kolegovi by to omezení, které si odhlasovali v Maďarsku, omezení pro politiky, nevadilo. Co vy na to? Prosím stručně, ať se posuneme.
0: Jo, pan kolega to můj argument nepochopil. Já jsem právě tyhle ty jména jako Kupka Černochová a tak dále jmenoval z toho důvodu, že prostě ať s nima třeba politicky nesouhlasím, tak je v zájmu prostě České republiky, aby pokud si jejich příznivci zvolí, aby tam byli i nadále. A to je přesně to ta demokracie. Nechme to na lidech. Jestli si prostě budou lidé myslet, že už je někdo je takzvaně politický dinosaurus a měl být po 15-20 letech z té sněmovny pryč, no tak to udělají demokraticky v těch volbách. Nemůžeme to nechávat jako na to, že mám ústavní většinu, tak si teďka notabene jako velmi mladá strana s poslancema, který v podstatě předtím neměli skoro žádnou politickou zkušenost, takže vlastně ten zákon zajistí, že teďka 12 let tam můžou být poslanci Maďara a ty opoziční vlastně ne, jo, to znamená, je to opravdu zásadní
1: opoziční ano,
0: boje,
1: ale
0: který podle mě není správný.
1: Opoziční ano, ale profesně mladší, tedy ne ti zkušení politici podle tohoto zákona, nakolik tomu rozumím. Ještě bych se zastavil u toho, že Evropská unie už začala rozmrazovat některé peníze z fondů pro Maďarsko, které byly tedy zmrazené za Viktora Orbána kvůli stavu právního státu. Není to, pane Zdechovský, předčasné, když zatím nevíme, kam přesně ty vládou zmíněné změny povedou a zda je vláda Petra Maďara dotáhne?
2: Tohle je skvělá otázka. Vy jste asi koukal na naší debatu s panem kolegou Knotkem, kterou jsme měli v Evropském parlamentu minulý týden, kdy jsme grilovali tři komisaře a ptali jsme si na tuhle otázku. Samozřejmě, že to je předčasný. A myslím si, že Evropská komise by měla opravdu vyčkat až třeba do září, října, než bude posílat jakýkoliv platby. Protože my chceme být 100% si jistí, že ty peníze nebudou končit v žádný černý díře. A to teďka nic proti panu Maďarovi. Ale opravdu já už jsem poučený za těch x let, co člověk kontroluje evropské fondy, že člověk by měl dvakrát měřit a jednou řezat. A opravdu, když už jednou ty peníze vydáte, tak je těžký ty peníze dostat zpátky. Takže v tomhle tom naprosto souhlasím s tím, co bylo řečeno. Já bych ty peníze teďka nevydával a s tím s Evropskou komisí zásadním způsobem nesouhlasím.
1: Tak tady se, pánové, tuším, podle všeho shodnete. Na druhé straně komise oceňuje, že v novém maďarském plánu obnovy jsou opatření na ochranu finančních zájmů Unie a taky posílení boje proti korupci. Nejsou

0: to právě už důvody pro rozmrazení přinejmenším některých peněz, pane Knotku?
1: U toho fondu obnovy, protože je to zmraženo v několika typech fondů, ten fond obnovy, tam by to mělo být vyplaceno a ani ne z důvodu, jestli nějaké ty reformy, tak jak je chce Evropská unie po Maďarsku, byly udělány nebo naznačeny novou vládou, ale zkrátka z důvodu, že pokud se nevyplatí do srpna, tak už prostě nebude možné je dál vyplatit. To znamená, Maďarsko, občané Maďarska by přišli prostě o peníze, které dostal zbytek unie, a proto já jsem pro toto prostě vyplatit a zcela jistě Evropská unie si to co nejvíce pohlídá. Konec konců jsou tam milníky, které musí být splněny a tak dále při realizaci toho fondu. U těch dalších fondů tam, kde to je pozdrženo, tak tam samozřejmě bych to mnohem více právě propojil se zkoumáním toho nového zákona, zdali nedochází naopak ještě k většímu porušení právního státu ze strany Petra Maďara. Dokonce i Gábor Terek, což je nezávislý politolog v Maďarsku, který 15 let tepal vládu Viktora Orbána, řekl, že kroky Maďara, tyhle ty ústavní změny, v podstatě nemají za posledních 15 let v Maďarsku období. Tak. Takže jakože bych ten fond obnovy vyplatil, ať o to Maďarsko nepřijde,
0: ale další peníze,
1: ale ty další fondy bych tvrdě podmínil s těma zákonama. Bohužel Evropská komise se k těmto novým Maďara v podstatě vyjadřuje velmi vyhýbavě, říká, že to tak jako sleduje. Neříká ani bedlivě nebo s znepokojením, prostě tak jako to sleduje a našlapuje.
0: Tak.
1: Protože Ursula von der Leyenová po volbách řekla, že to je vlastně dobrý krok pro Maďarsko.
0: Takový je pohled europoslance hnutí ANO Ondřeje Knotka, který debatoval s lidoveckým europoslancem Tomášem Zdechovským. Pánové, oběma vám děkuju za debatu.
2: My moc krát děkujeme za pozvání.
0: Od mikrofonu se loučí Lukáš Matoška.
3: Děkujeme, že nás posloucháte. Český rozhlas je s vámi víc než 100 let.
4: Voláme marně Alberta Einsteina. Amerika nás slyší, ozývá se, ale její hlas je rušen. Nad oceánem jsou obrovské a neobvyklé bouře.
5: V tak trochu skrytém, ale velmi symbolickém roce 1937 o vánočních svátcích se po rozhlasových vlnách vysílá do světa pozdrav míru.
6: Český vynálezce, elektrotechnik a podnikatel František Křižík ho směřoval Albertu Einsteinovi do amerického Princetonu.
7: Profesore Einsteine, jsem v skutku rád, že mohu dnes jménem československé vědy a techniky přímo promluvit i pozdravná slova k vám, představiteli moderní vědy světové.
5: A spisovatel Karel Čapek zase poslal svůj pozdrav básníkovi Rabindranath Tagorovi do Indie.
8: Zdravíme vás z Československa, kde nyní padá sníh, z Evropy, kde je nám teskno, ze západního světa, kde ani ty nejvyspělejší národy si nemohou podat ruce jako rodní bratři.
6: Podle historika Michala Stehlíka mířilo poselství míru především na posluchače v Československu, které bylo tehdy poslední demokratickou zemí ve střední Evropě.
9: Když se podíváme třeba na dobové statistiky, tak koncesi na radiožurnál, která se platila měsíčně, má více než milion lidí. To je velký zásah. Rozhlas už se pohybuje v kontextu opravdu mass media a je to i oslovování dovnitř a vlastně taková, řekl bych, v dobrém propagandistická snaha hledat tu pozitivní linku.
7: Chci vám, velkému vědci a mysliteli, dnes říci o mé víře, že věda blíží lidi i národy.
5: Opravdu rušili přenos nad Atlantikem neobvyklé bouře? A slyšeli nakonec Einstein s Tagorem vánoční pozdrav z Československa? Poslouchejte mimořádnou podcastovou sérii Rozhlas to.
6: Na webu Českého rozhlasu Plus nebo v aplikaci Můj rozhlas.
3: Nejen události. Jdeme dál. Dokumenty, reportáže, příběhy. Vidíme věci v souvislostech. Jediná česká stanice mluveného slova Český rozhlas Plus.
10: Radiožurnál je 15 hodin. Jana Gulda a zprávy.
11: Velitelství pro operace povede od srpna Jaroslav Míka. Agent umělé inteligence společnosti OpenAI napadl jinou firmu. Tenistka Bousková je ve čtvrtfinále pražského turnaje okruhu WTA, teď hraje Valentová. V Praze brzdí provoz nehoda na Štěrboholské spojce směrem na Hradec Králové. A počasí zítra bude proměnlivá oblačnost postupně s přeháňkami, večer se začne vyjasňovat a teploty až 25 stupňů.
3: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
11: Novým šéfem velitelství pro operace České armády bude od srpna Jaroslav Míka. Na pražském Vítkově mu dnes funkci předal současný velitel Václav Vlček. Ten bude nově sloužit v aliančních strukturách Bruselu. Míka je jeho dlouholetým zástupcem. Velitelství řídí vojenské operace v Česku i v zahraničí. Míka řekl, že musí být schopné reagovat nejen na současné bezpečnostní výzvy, ale hlavně se připravovat na ty v budoucnu.
12: Mezi klíčové priority patří připravenost v rámci NATO Force Model, implementace obranného plánu České republiky, regionálních plánů NATO, odolné velení a řízení, multidoménové operace a podpora našich spojenců prostřednictvím Host Nation Support a vojenské mobility.
11: Středočeští kriminalisti zatím vyčíslili škodu v případu zrušených táborů pro děti z dětských domovů na 450 tisíc korun. Podle policistů se ale částka dál zvyšuje. Případem se zabývá od začátku července. Pobyty se objednaly dětské domovy z celé republiky u spolku tábory Aurora. Ten je ale na poslední chvíli zrušil. Kriminalisti nadále prověřují spisy ze všech dotčených krajů, říká mluvčí středočeské policie Barbora Šnévajsová.
13: V současné době evidujeme 6 poškozených subjektů, nicméně číslo nemusí být konečné. Poškození jsou z Libereckého, Ústeckého, Středočeského, Moravskoslezského kraje a z kraje Vysočina. Kriminalisté ve věci zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání přečinu podvodu.
11: Autonomní agent americké společnosti OpenAI při testu unikl z omezeného prostředí a dostal se do prostředí internetu. Tam napadl infrastrukturu společnosti Hugging Face, která mimo jiné poskytuje AI modely. Šéf napadené firmy uvedl, že útok byl odlišný od všech předešlých hackerských pokusů. Podle agentury Reuters únik modelu pravděpodobně zvýší obavy ohledně rizik spojených s pokročilými modely umělé inteligence. Pařížské muzeum Louvre otevírá Apollonovu galerii. Zloději z ní loni v říjnu ukradli královské šperky v hodnotě přes 2 miliardy korun. Vzácné náhrdelníky, diadémy a brože se dosud nepodařilo najít.
14: Le casse du siècle.
15: Televize France 24 označila vloupání za krádež století. Zloději využili pracovní plošinu, dostali se na balkon, bruskou rozřezali dveře a následně i vitríny, ze kterých ukradli vzácné šperky, které nosily například královna Marie Amálie nebo císařovna a manželka Napoleona Bonaparte Marie Luisa. Korunu císařovny Evženie zloději vytrousili a je v rukou restaurátorů. Tento i další artefakty z Apollonovy galerie chce muzeum umístit do zabezpečeného sálu bez oken. Galerie se tedy otevírá prázdná. Návštěvníci v ní budou moct obdivovat nástěnné malby a zdobené stropy ze 17. století. Z Paříže Martin Balucha, Radiožurnál. Sport.
16: Marie Bousková postoupila do čtvrtfinále tenisového turnaje okruhu WTA na pražské Štvanici. Nad Američankou Leovou zvítězila ve dvou setech. O postup teď hraje Tereza Valentová s Australankou Jointovou a zápas vidí reportér David Prouza.
17: Tereza Valentová před malou chvílí získala svůj první gem v utkání. Bohužel pro ně a české fanoušky už se hraje skoro půl hodiny a předchozí 4 gemy vyhrála právě Australanka Jointová, takže 1-4 z pohledu Terezy Valentové, která za malou chvíli půjde podávat za stavu 1-4 ze Štvanice. David Prouza, Radiožurnál.
16: Dalších 6 českých vodních slalomářů bude bojovat o semifinále mistrovství světa. V americké Oklahomě se představí kanoisti a jejich kvalifikace začne po 17. hodině českého času.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
18: Nehoda na hradecké dálnici před Prahou a ucpaná jižní spojka. Na dálnici D11 z Hradce Králové směrem do Prahy čekejte kolony před Prahou. Na 8. kilometru v místě omezení u sjezdu na Brandýs a u Valy se srazila 2 nákladní auta. Průjezdný na Prahu jeden pruh a zdržíte se přes půl hodiny v koloně. Dá se sjet na 18. kilometru na Lysou, obě to po staré silnici, ta je zatím dobře průjezdná. V Praze velmi ucpaná Štěrboholská a jižní spojka směrem na Hradec Králové. U stavby okruhu před sjezdem na Běchovice v pravém pruhu likvidují následky nehody dodávky a kamionu. Kolona se táhne už ze Spořilovské ulice a to zdržení je tam na desítky minut. I dnes platí doporučení nejezdit do centra Prahy autem. Kvůli výměně kolejí na národní třídě doprava v centru kolabuje. Plná jsou nábřeží a další ulice v oblasti. Kolony i na pražském okruhu popojíždějí před sjezdem na Ořech v obou směrech, jak od letiště, tak i zde jedničky se zdržíte okolo 15 minut. V Černošicích u Prahy hlásíte zavřené závory na železnici.
19: Tam jsou všechny závory zavřené, dokonce tam stojí na trati nějaký vlak, takže na Prahu se nemůžu dostat, tak jedu tady přes Skalu.
18: Podle zprávy železnic mimořádná situace. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
11: Zítra čekáme proměnlivou, zpočátku převážně velkou oblačnost, postupně s přeháníkami na horách na severu a severovýchodě budou četnější a sporadicky se objeví taky bouřky. Večer začnou srážky a částečně i oblačnost od jeho západu ubývat. A nejvyšší teploty 18 až 22 stupňů na jihu Moravy až 25 a na horách většinou kolem 11. Tolik zprávy.
3: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
20: Ano, je 15 hodin 6,5 minuty, pokračuje Odpolední plus s Lucií Vopálenskou a tady je nabídka pro tuto půl hodinu. Donald Trump podle amerických médií schválil jadernou dohodu se Saudskou Arábií. Mohla by přinést velké zisky pro americké firmy, ovšem také obavy ohledně šíření jaderných zbraní na Blízkém východě. Probereme to už za moment. České velitelství pro operace dnes symbolicky změnilo velení. Generál poručíka Václava Vlčka nahradil generál major Jaroslav Míka. Přesně před 15 lety se stal největší teroristický útok v severní Evropě. Útočník nejprve odpálil bombu v centru Osla a pak odjel zabíjet mládež na nedaleký ostrov, jak si Norsko celou událost připomíná. A co zůstane z lásky, když jeden z dvojice odejde? Básnická próza Miloše Doležela, kterou napsal po smrti své manželky, ožila na divadelním jevišti. I o tom snad bude řeč. Přeji příjemný poslech.
3: Odpolední plus.
20: Saudská Arábie se domluvila se Spojenými státy na vzájemné jaderné spolupráci. Saudy přibližuje k obohacování uranu a opětovnému zpracování použitého jaderného paliva. Píší o tom americké deníky a zpravodajské agentury s odvoláním se na své zdroje. Bílý dům by podle nich mohl ještě dnes informovat o tom, že americký prezident Trump dohodu schválil a že teď dokument zamíří do amerického kongresu. A my to teď probereme podrobněji s naší zpravodajkou na Blízkém východě Janou Karasovou. Jano, hezké odpoledne.
21: Dobré odpoledne.
20: Tak pověs, jak by podle té dohody měla vypadat americko-saudská jaderná spolupráce?
21: Americké společnosti by měly mít přednost v rozvoji civilní saudské jaderné infrastruktury a to na následujících 30 let. Dohoda by tak podle amerického deníku Wall Street Journal vyloučila zahraniční konkurenty, hlavně Čínu a Rusko, ale z toho důvodu to téma sleduje třeba i Jižní Korea. Zároveň by ta dohoda taky přinesla jakousi dvouletou studii testující, jestli se vyplatí Saudské Arábii obohacovat uran. Pokud by se takový krok ukázal jako opodstatněný, tak by zařízení měly stavit opět americké společnosti, pokud by naopak ale Spojené státy nesouhlasily s tím obohacováním, tak by Saudská Arábie neměla následujících 10 let možnost navázat spolupráci s někým jiným.
20: No ale jak už jsem zároveň naznačila, ta dohoda také vzbuzuje obavy. Co konkrétně zaznívá od kritiků?
21: Tak naráží právě na to, že by dohoda mohla Saudům otevřít dveře k obohacování uranu. Právě kvůli obohacování čelil silné kritice v posledních letech Irán a Spojené státy tím taky zdůvodňovali začátek té současné války proti Iránu. Součástí americké dohody se Saudskou Arábií navíc zřejmě nebude protokol, který by umožnil přísnější dohled nad jaderným programem v zemi ze strany Mezinárodní agentury pro atomovou energii. Členové Trumpovy administrativy, ale podle amerických médií tvrdí, že silný americký vliv vliv na ten saudsko-arabský program je jakousi dostatečnou pojistkou před jeho zneužitím pro vojenské účely. Média tuto dohodu hodně srovnávají s dohodou, kterou Spojené státy uzavřely se Spojenými arabskými emiráty, která ale různé pojistky a omezení má. A druhým tématem je taky otázka normalizace vztahu s Izraelem. Dřív totiž Spojené státy uzavření jaderné dohody mezi se Saudskou Arábií spojovaly právě s podmínkou, aby se normalizovaly vztahy s Izraelem. Teď tomu tak není. Riad vyloučil normalizaci vztahu bez palestinského státu.
1: No a projevila, Jano, Saudská Arábie někdy už v minulosti ambice mít, získat jadernou zbraň?
21: Tak Saudská Arábie je podepsaná pod smlouvou o nešíření jaderných zbraní. Korunní prince a de facto vůdce země Muhammad bin Salman v roce 2018 řekl, že země nechce jadernou zbraň, ale zároveň taky prohlásil, že pokud by někdy vyvinul Irán, tak Saudové budou toho příkladu následovat. A britský deník The Guardian taky připomíná, že Saudská Arábie a Pákistán, který tedy disponuje jadernými zbraněmi, tak loni podepsali dohodu o vzájemné obraně. Bylo to v reakci na útok Izraele na představitele Hamásu v Kataru a pákistánský ministr obrany tehdy prohlásil, že jaderný program jeho země bude v případě potřeby k dispozici i Saudské Arábii.
1: Jano, a proč by měla mít Saudská Arábie zájem rozšiřovat mírovou jadernou energetiku, když má jinak stále velké zásoby fosilních paliv?
21: Jenže ta fosilní paliva Saudové chtějí především vyvážet a zvyšovat tak své příjmy. Počítá s tím ekonomický plán Vize 2030 právě pod vedením toho korunního prince. Jaderná energie by tak mohla nahradit fosilní paliva třeba v energeticky náročném ocelování vody a výrobě elektřiny pro klimatizace. A víc elektřiny z jádra taky znamená jednodušší zásobování potenciálních datových center pro umělou inteligenci v zemi. I to je totiž součástí té vize 2030. Americká média si všímají i toho, že z dohody by nejvíc mohla těžit americká společnost Westinghouse. Jejíž reaktor je schopný vyrobit i přibližně 1100 MW elektřiny a to je právě dost na napájení velkého datového centra umělé inteligence. No a saúdští představitelé rozvoje jaderného průmyslu obhajují taky tím, že by království díky tomu mohlo využívat svá předpokládaná ložiska uranové rudy.
1: Zpravodajka Českého rozhlasu na Blízkém východě Jana Karasová přispěla do Odpoledního plusu. Díky za to a hezký den, Jani. Naslyšenou.
21: Pěkný den, naslyšenou.
1: Téma neopouštíme, v 15 hodin 12,5 minuty je ještě podrobněji probereme s dalším hostem, kterým je Ondřej Novák z katedry jaderných reaktorů Fakulty jaderné a fyzikálně inženýrské Českého vysokého učení technického. Dobré odpoledne.
2: Dobré odpoledne.
1: Pane Nováku, z toho, co zatím o té dohodě víme, liší se nějak od běžné spolupráce mezi zeměmi v civilní jaderné energetice? Z vašeho pohledu vyvolává odůvodněně pozornost právě kvůli možnosti obohacování uranu?
2: Ta část o tom obohacování uranu je samozřejmě velice zajímavá. Většinou ta spolupráce probíhá spíš na tom, že se dodají reaktory, ať už nějaké malé výzkumné, nebo teda ty velké energetické. Dodá se třeba know-how, probíhá školení expertů, pomoc nějakému jako průmyslovému zapojení, ale přímo jakoby návrh, že by tam vznikl obohacovací závod, tak je velice raritní událost. Někdy se třeba mluví o tom, že by tam vznikl závod na výrobu paliva, ale to je otázka, kdy vlastně to palivo se jakoby už tam fyzicky montuje, ale to, ten obohacovací proces, ta obohacovací fabrika, tak je vlastně většinou v té jako jiné zemi, to znamená buď to v Rusku, ve Spojených státech třeba, nebo ve Francii.
1: No a když bych to ještě po vás chtěla dovysvětlit, jaký je vůbec rozdíl, nebo kde je ta hranice mezi obohacováním uranu pro energetiku a mírové účely a mezi obohacováním a schopností vyrobit materiál pro jadernou zbraň?
2: Ten rozdíl není vlastně v kapacitě těch zařízení, můžeme říct jednoduše, ten rozdíl je v té úrovni, na kterou vy ten materiál obohacujete.
1: Kde se to právě jak si láme, nebo jakým způsobem to vůbec mezinárodní společenství může jak si oddělit?
2: To dělení je, můžeme říct, že to je pod 20% obohacení, tak to je nízkoobohacený uran, to je ideální pro mírové využití. 5% obohacení používáme v jaderných elektrárnách v současné době a 90% a víc taky obohacení, které je pro jaderné zbraně určené. To, co my můžeme rozlišit, tak je právě ta míra toho obohacení a na to je důležitý mít ten systém těch mezinárodních kontrol, které kontrolují, jestli to zařízení, které tam mají, tak jestli ho používají k tomu, k čemu deklarují. To znamená, jestli tam probíhá to obohacování pouze třeba do těch 5-10%, anebo jestli tam obohacují na vyšší úrovně.
20: Chápu. No a Trumpova administrativa v této souvislosti tvrdí, že americký dohled zabrání vojenskému zneužití. Jak silné záruky vlastně mohou podle vás z té americké strany přijít, pakliže ta dohoda z toho, co o ní zatím víme, je úplně neobsahuje. Víte něco o konkrétních pojistkách ohledně zneužití, případného zneužití tohoto programu?
2: Je to těžké, v té dohodě vlastně nic není a nedá se tudíž jakoby z toho přesně určit, co by mělo být tou pojistkou. Ty obohacovací technologie tak jsou vlastně know-how těchto jaderných mocností, můžeme říct. A střeží si ho a proto ho vlastně jakoby nechtějí vyvážet, nechtějí mít ty fabriky obohacovací někde mimo a když to teda nabídnou, tak to znamená, že tam bude asi nějaká intenzivní spolupráce. Můžou mít vojenský dohled nad tím zařízením, ale samozřejmě pokud by se nějakým způsobem prudce změnil politický režim v Saúdské Arábii, tak to zařízení tam zůstane. Takže je to těžké.
20: Čili v podstatě ta obava, že by třeba Američané mohli přispět ke vzniku další jaderné mocnosti notabene na Blízkém východě, ta je vážná, že? I z vašeho pohledu.
2: Já bych neřekl, že není vážná úplně, je to jakoby, je spíš jako divné, že tam ty záruky nejsou. To, co Saúdská Arábie má podepsaný dohodu o nešíření jaderných zbraní, ale nemá podepsaný ten dodatkový protokol, který ještě víc rozšiřuje možnosti Mezinárodní agentury pro atomovou energii kontrolovat ty jaderná zařízení. A to je spíš otázkou, proč vlastně se nechtějí vydat touto cestou, aby uklidnili nás všechny tím, že ta Mezinárodní agentura pro atomovou energii bude mít jakoby ještě větší přístup do těch zařízení a budeme jakoby možnost více zajistit tu mezinárodní kontrolu.
20: No, Spojené státy v minulosti už uzavřely snad podobnou dohodu se Spojenými arabskými emiráty, a to kvůli výstavbě jaderné elektrárny Baraka. Tato arabská země ale neusilovala o technologie pro obohacování uranu. Tam to zřejmě tedy dělala nějaká stávající jaderná mocnost. Máme si teda myslet teď, že Riad bude postupovat stejně jako Emiráty, anebo opačně?
2: Tak jelikož se tam mluví o tom, že by ten závod tam mohl vzniknout, že budou studovat, tak samozřejmě je to jakoby napováženou, ta ambice tam tudíž asi existuje.
20: Ano, přímo obohacovat, ano. No. Korunní princ Muhammad bin Salman v minulosti prohlásil, zmiňovala to i Jana Karasová, že pokud získá jadernou zbraň Irán, tak o ní bude usilovat i Saúdská Arábie. Jak z vašeho pohledu může vlastně to případné obohacování uranu právě na území Saúdské Arábie, jak může vůbec změnit tu mocenskou dynamiku mezi Riádem a Teheránem, potažmo na celém Blízkém východě?
2: To je velice těžké říct, já nejsem arabista, abych tady to komentoval, ale myslím si, že v tom regionu je to jistá forma prestiže. On teda celkově mít jadernou zbraně, jistá forma prestiže a samozřejmě to, že má třeba jaderné zbraně asi Izrael, tak vadí jiným státům a kdyby to měl ten Irán, tak vlastně ta Saúdská Arábie bude takový béčkový stát v tom regionu, což samozřejmě se jim nelíbí a chtějí být jako lokální velmocí, takže je to samozřejmě věc, která by jim lichotila, kdyby to měli, tu zbraň. Na druhou stranu je otázka, jakým způsobem by se na to koukalo mezinárodní společenství, a to není jenom Spojené státy, ale bavíme se o Evropě, o Číně, o dalších státech. Jakým způsobem by reagovali, kdyby se rozhodli tento proces získání jedné zbraně nějakým způsobem odstartovat?
20: Rozumím. No, americká administrativa argumentuje také tím, že chce vytlačit z regionu Rusko a Čínu. Je to reálný cíl?
2: Ty obohacovací závody můžou mít dostatečnou kapacitu v té Americe a není potřeba tudíž, aby byl obohacovací závod v Saúdské Arábii a zároveň Mezinárodní agentura pro atomovou energii i má k dispozici možnost vlastně vytvářet vlastní zásoby obohaceného uranu pro jakoby členské státy tak, aby vlastně nemuseli spoléhat na nějakého takového velkého zahraničního partnera, to se řešilo právě třeba v kontextu a Iránu, že vlastně pokud teda tím argumentem je, že nedůvěřují ostatním státům, co mají ty obohacovací závody, tak ta mezinárodní agentura pro atomologii může jim poskytnout nějaké záruky tímto směrem. Mm-hmm. Takže to jakoby podle mě není nutné, aby tam ten závod stál, ale chápu tu motivaci.
20: Tak uvidíme, budeme to sledovat i po politické, i po odborné rovině. To byl Ondřej Novák z katedry jaderných reaktorů Fakulty jaderné a fyzikálně inženýrské ČVUT. Díky za váš čas a za rozhovor. Naslyšenou.
2: Také děkuji, nashledanou.
20: Stále posloucháte Odpolední plus, je 15 hodin a 20 minut. Novým velitelem velitelství pro operace České armády se stal generálmajor Jaroslav Míka. Slavnostně ho dnes dopoledne na pražském Vítkově jmenoval náčelník generálního štábu Miroslav Hlaváč. Funkce se Míka oficiálně ujme začátkem srpna. No a víc už nám k tomu poví reportér Jakub Vik, který ceremoniál na Vítkově sledoval. Vítej, Jakube, dobrý den.
0: Hezké odpoledne.
20: Tak co ta změna znamená pro Českou armádu?
0: Ta změna se děje v kontextu celkové obměny vedení armády, kdy nedávno převzal pozici náčelníka generálního štábu po Karlu Hřechkovi právě Miroslav Hlaváč. Velitelství pro operace plánuje a řídí operace všech českých vojenských sil, ať už v zahraničí nebo i doma. A je to tím pádem jeden z hlavních pilířů armády. No a podle Miroslava Hlaváče bude jeho význam v kontextu války na Ukrajině a taky dalších bezpečnostních hrozeb v budoucnu růst.
4: Protože nás čeká další etapa budování schopností armády. Jejím cílem není změna sama o sobě. Jejím cílem je vytvořit efektivnější systém velení, který nám umožní rychleji rozhodovat a účinněji řídit ozbrojené síly.
0: Generálmajor Jaroslav Míka tak dnes slavnostně za slavnostního přeletu Gripenů převzal prapor i s funkcí velitele velitelství pro operace od svého předchůdce, generál poručíka Václava Vlčka.
20: Možná si pojďme generály působící na velitelství pro operace představit, jak to tam vypadá.
0: Ano, velitelství pro operace pod tím Vlčkovým vedením řídilo například repatriační lety Čechů z krizových oblastí, koordinovalo českou účast na mezinárodních cvičeních a podílelo se taky na podpoře Ukrajiny. Náčelník generální štábu Miroslav Hlaváč Václavu Vlčkovi poděkoval za jeho práci a ocenil jeho schopnosti. Vlček tak teď zamíří do Bruselu jako nejvyšší vojenský zástupce Česka ve strukturách NATO a Evropské unie. Jaroslav Míka byl doposud Vlčkův zástupce, čili má potřebné schopnosti pro řízení toho velitelství. Jaroslav Míka ve svém projevu zmínil jako zásadní aspekt operačních jednotek připravenost, a to jak obranných plánů, lidí, tak i logistiky.
22: Mezi klíčové priority patří připravenost v rámci NATO Force Model, implementace obranného plánu České republiky, regionálních plánů NATO, odolné velení a řízení, multidoménové operace a podpora našich spojenců prostřednictvím Host Nation Support a vojenské mobility.
20: Jakube, a kde všude teď vlastně máme vojáky a co je teď pod velením generálmajora Jaroslava Míky čeká?
0: V současné době má armáda vojáky zejména na východním křídle NATO, tedy v Pobaltí, ale taky v Polsku, tam společně i s vrtulníky. Dále pak čeští vojáci působí na Balkáně, třeba v Kosovu nebo v Bosně a Hercegovině, ale taky třeba na Sinaji. No a příští rok, zhruba od konce března do konce května, čeká vojáky velké alianční cvičení, pokračuje Jaroslav Míka.
23: V rámci tohoto cvičení budeme mít cvičení na celonárodní úrovni odolné Česko 27, kde procvičíme aktualizovaný národní obranný plán.
0: Případné nedostatky pak armáda právě zapracuje do těchto obranných plánů.
20: Tak tolik Jakub Vik z domácí redakce. Děkujeme moc.
0: Díky, hezký den.
3: Posloucháte Odpolední plus. Nejnovější události v rozhovorech, analýzách a reportážích.
20: Téměř na minutu přesně před 15 lety vybuchla v centru norského hlavního města velká bomba. A byl to začátek velkého teroristického útoku, při kterém atentátník odjel na ostrov Utøya, kde zabíjel děti, účastníky tábora mladých sociálních demokratů. Celkem zabil 77 lidí a přes 300 dalších zranil. No a víc už připomene náš redaktor Jakub Lucký, který se severní Evropě dlouhodobě věnuje. Vítej v Odpoledním plusu.
24: Dobrý den.
20: Jakube, pověs, jak si dnes Norové to smutné výročí připomínají?
5: No, v Norsku je to pořád velké téma, v podstatě takové 11. září pro Spojené státy, tak pro Norsko je to 22. červenec, vlastně to nemá na tom severu Evropy, nic podobného se nestalo v novodobé historii. Tu sílu podtrhuje vlastně trochu to, že nejvyšší politici dnešní si to osobně pamatují, byli tou dobou ve funkcích Jens Stoltenberg, dnešní ministr financí, tehdy byl premiérem, Jonas Gahr Støre, tehdy ministr zahraničí, dnes je premiérem, a byla to mládež jejich strany práce, která byla tím cílem, navíc ten výbuch v tom městě, který opravdu nám tady vychází za minutu v 15.26, tak ten byl kousek od sídla strany práce ve vládní čtvrti. No a Norsko, aby se to připomnělo, tak před dvěma dny otvíralo památník nový, je to taková obří mozaika vodního ptáka, který právě na ostrově Utøya žije. No a na těch dnešních ceremoniálech už vystupovali přeživší, ale taky hudebníci. Oni hráli hudbu, kterou ten útočník používal ve svých propagandistických videích, a hudebníci vzkazují, my si tu hudbu chceme vzít zpátky, chceme, aby byla naše. Ta hlavní připomínková akce právě na ostrově Utøya začne za chvíli v 16 hodin. To je ten ostrov, kde zemřelo 77 dětí a mladistvých, a byli tam vlastně na táboře té mladistvé organizace. Nejmladším bylo 14 let.
20: Jakube, ty jsi ještě ani jednou nepoužil jméno útočníka, které oba dobře známe. Má to svůj důvod?
5: Má to svůj důvod. Oni i Norové ho používají minimálně i třeba ve zpravodajství. Já jsem procházel články norské veřejnoprávní televize NRK a objevuje se tamto jméno, ale opravdu velmi málo, jenom v drobnostech, rozhodně někdy v titulcích. Důvod vysvětluje jedna z norských psycholožek, která pracuje na takovém dlouhodobém velkém výzkumu s obětmi, Lisa Eilin Stene.
7: Mediální dopad norského teroristy je opravdu velký. Mimořádně znepokojující je to, že útočník před svým útokem připravil nějaké materiály, informace pro média, fotky, které zveřejnil těsně před útoky. A média je pak z velké části použila. A tak by to být nemělo, že terorista dosáhne svého cíle získat pozornost po takovém činu. Proto jsme se rozhodli nepoužívat jeho jméno, protože už tak má příliš mnoho pozornosti.
8: That's why we have chosen to do so.
5: Ona je součástí projektu takového rozsáhlého, který Norsko spustilo v reakci vlastně na ten útok. Když trošku parafrázuju, tak Norsko má ty prostředky a možnosti zkoumat to, jaké dopady tyto útoky mají, a vlastně cílem bylo obrátit tu tragickou událost, která Norsko postihla, v to, aby mohla sloužit do budoucna budoucím obětem nějakých jiných útoků jinde ve světě, tak aby se jim mohlo pomoci co nejlépe.
20: Jakube, ty jezdíš do Skandinávie, do severní Evropy opakovaně, včetně tedy Norska. Jak se vůbec s tou událostí oběti dodnes vyrovnávají?
5: No, já jsem se na to ptal právě té dvojice psycholožek, když navštívili tady Česko, ale byl jsem třeba i tam v muzeu, které, nebo v takovém pamětním centru. Prý je to velmi, velmi individuální. Oni sbírají v různých časových etapách ty lidi a po necelých 10 letech od toho útoku, tak polovina všech těch postižených, řekněme, lidí, kteří byli třeba na tom ostrově, tak stále potřebovala odbornou péči, nějakou psychologickou, psychiatrickou pomoc, i třeba další zdravotní, protože byli zranění. Některým se ten svět zhroutil vlastně celý opravdu navždy, ne proto, že by třeba nebyli dneska schopni fungovat, ale změnilo se jim ta vize těch jejich plánů. Byly to často právě děti mladiství 15-18 let a po tom útoku často měli velké psychické potíže, nemohli nastoupit třeba na vysokou školu, jak si to představovali, a tudíž dneska ten jejich život vypadá úplně jinak a pochopitelně se s tím dál potýkají. Část z nich to proměnila v politický aktivismus, ten jsme viděli dneska na některých těch tedy vystoupeních. Někteří čelí novým potížím dodnes, protože se objevují a prý stále více útoky právě na ty přeživší na sociálních sítích. Lidi jim vzkazují takové věci, jako že tam měli umřít, nebo vůbec popírají to, že se ten útok stal.
20: Takže i takové ohlasy existují. No a připomeň, co se stalo s útočníkem. Ten je stále ve vězení, předpokládám.
5: Je to tak, on se vzdal na konci toho útoku, dneska sedí ve vězení, dostal takový zvláštní trest, protože Norsko nemá doživotí, má jenom vlastně prodlužovaný trest odnětí svobody, pokud je ten dotyčný nebezpečný společnosti, což se pravidelně posuzuje. Naposledy se to posuzovalo v roce 2022. No a ten útočník, bych řekl, stále testuje hranice norské justice, protože on se soudí, že je příliš izolován a norské vězenství je hodně orientované na, řekněme, restaurativní justici, na nějakou prevenci recidivy, vzájemnou omluvu, jenomže tady to nefunguje, protože on se vlastně omluvit nechce. A připomenu, že třeba na jednom z těch slyšení předváděl nacistický pozdrav.
20: No a je v Oslu ten útok stále i o 15 let později poznat?
5: Je hodně, protože kvůli tomu útoku se rekonstruovala celá ta vládní čtvrť, dokončená byla teď v květnu, je vlastně zabezpečená, je tam spousta takových skrytých nějakých prvků, které to mají chránit. A musím říct, že je moc hezká. Já jsem ji zatím viděl na fotkách, těším se, až se tam podívám, abych ji viděl i v praxi, ale vypadá to velmi krásně.
20: Jakub Lucký ze zahraniční redakce připomněl masakr na ostrově Utøya a další souvislosti. Díky za to, naslyšenou.
5: Naslyšenou.
6: Radiožurnál je půl čtvrté. Zprávy má pro vás Jana Gulda.
11: V Česku loni přibylo kyberútoků na průmyslové a energetické podniky, zároveň ale klesla jejich úspěšnost. Vyplývá to z výroční zprávy Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost, kterou získal server i rozhlas. Celkový počet kybernetických incidentů podle úřadu meziročně klesl. Velká Británie se bude podílet na evropské půjčce pro Ukrajinu. 27 chce napadené zemi poskytnout 90 miliard eur v přepočtu přes 2 biliony korun. Dnes to v Bruselu schválili zástupci členských států Evropské unie. Kyjev tak může získané finance využít i k nákupu obranných produktů, které vyrábí britské firmy. Za půjčku se původně měla zaručit celá unie, ale Česko, Slovensko a Maďarsko ručit odmítly. Dohoda mezi ministerstvem obrany a českou zbrojovkou na dodávkách ručních zbraní je v pořádku, rozhodl o tom antimonopolní úřad. Smlouvu za 4,25 miliardy korun ministerstvo uzavřelo loni v září. Udělalo to bez otevřeného tendru. Zdůvodňovalo to výjimkou pro vojenský materiál. Kvůli tomu smlouvu napadla firma MPICZ. A na Břeclavsku je letos výrazně míň komárů než v předchozích letech. Podle hygieniků za to může dlouhodobé půdní sucho, kvůli kterému se nevytvářejí vhodné podmínky pro líhnutí vajíček. Hygienici dál sledují situaci v oblasti soutoku řek Moravy a Dyje, kde bývají komáří kalamity nejčastější. Oproti běžným letům evidují jen zlomek komárů. Sport. Marie Bousková porazila Američanku Leovou ve dvou sadách a prošla do čtvrtfinále tenisového turnaje okruhu WTA v Praze. O postup teď bojuje Tereza Valentová, a to za dohledu reportéra Davida Prouzy.
9: Tereza Valentová prohrála první set jednoznačně 1-6, do druhého setu ale vstoupila úplně jiná česká reprezentantka, vede 3-0 při podání Australanky Jointové. Na centrálním dvorci na Štvanici nastoupí ještě Dominika Šalková proti Francouzce Dodánové. Ze Štvanice David Prouza, Radiožurnál.
10: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
18: Nehoda na Hradecké před Prahou, taky na silnici 20 u Českých Budějovic. Na dálnici D11 z Hradce Králové směrem do Prahy čekejte minimálně půlhodinovou kolonu za sjezdem na Lysou nad Labem. Na 8. kilometru v omezení u sjezdu na Brandýs se srazila dvě nákladní auta. Průjezdný pouze levý pruh. Osobním autem se vyplatí sjet už na 18. kilometru. Exit Lysa, objet to po souběžné silnici, je volná. V Praze velmi silný provoz, hodně ucpaná je mimo jiné jižní a štěrboholská spojka směr Hradec Králové. Před stavbou okruhu u Běchovic uklízejí v pravém pruhu po nehodě. Kolona se sune už ze Spořilovské, kamiony už z dálnice D1 a zdržíte se okolo 50 minut. Na silnici 20 na příjezdu do Budějovic z Písku čekejte kolony. Před kruhovým objezdem na Hlubokou nad Vltavou se zrazilo auto a dvě motorky, na místě záchranáři. Obět se to dá osobním přes Čejkovice. Na silnici 20 ještě jedna nehoda na příjezdu do Plzně z Karlových Varů. U nákupního centra Globus dvě auta v sobě projíždí se Kyvadlově. I tam čekejte kolony. Ještě na Zlínsko silnice 57 mezi Valašskou Polankou a Lidečkem stále neprůjezdná, je tam převrácená cisterna. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
10: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
11: Zítra čekáme proměnlivou, zpočátku převážně velkou oblačnost, postupně s přeháňkami nahoře.
12: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
20: Palestinské radikální hnutí Hamás má nového vůdce. Stal se jim Khalil Haya, muž spjatý s organizací od jejího vzniku. Jaký bude Hamás pod jeho vedením? Bude vystupovat jako teroristická organizace nebo se vzdá násilí? A jak se na Hamásu podepsali 2 roky války? To mě bude zajímat v dnešním Interview Plus. Zdraví vás Pavlína Nečásková.
12: Interview Plus.
20: Odpovídat bude blízkovýchodní expert z Metropolitní univerzity v Praze Břetislav Tureček. Zdravím tě.
13: Dobrý den.
20: Proč vybral sbor volitelů právě Khalila Haju?
13: Tak on vlastně v tom závěrečném boji, řekněme, tak se o to vedení utkal s Khalidem Mishalem, což je také jedna, řekněme, z legend tohoto hnutí, také člověk, který už přežil řadu izraelských atentátů. Ale abych odpověděl na tu otázku, Khalil al-Haya se vlastně v posledních letech profiloval jako, řekněme, nejschopnější vůdce Hamásu z několika důvodů, protože řada jeho konkurentů nebo jiných vlivných postav toho hnutí byla zabita nebo zavražděna Izraelci v uplynulých letech, ať už to byl třeba Ismail Haniya, kterého Izraelci zavraždili v červenci 2024 v Teheránu, nebo Yahya Sinwar, zabitý v bojích přímo ve válečné Gaze. A samotný Haya tak vlastně byl důležitou postavou vyjednávání, která vedla loni na podzim k dosažení příměří. Tady možná bych řekl v úvozovkách příměří, protože jak víme od té doby Izraelci pozabíjeli dalších 1000 lidí a sami říkají, že polovina z toho byli civilisté v Gaze. Nicméně oficiálně to je příměří a právě Khalil al-Haya se výrazně podílel na jeho dojednání. Bylo to příměří dosažené Američany, připomenu.
20: No, pokud se nemýlím, tak Haya patří ale k radikálnějšímu křídlu palestinské organizace. Co ten výběr říká o dalším směřování Hamásu?
13: No, radikálnějšímu křídlu. No tak Palestinci jsou ve válce, hnutí Hamás je ve válce a ta válka už vlastně před 3 lety, řekněme, odstavila na vedlejší kolej ty, které bychom mohli dneska nazývat umírněnými. Ty, kteří otevřeně třeba začínali připouštět existenci Izraele, dvoustátní řešení, které zatím Hamás stále odmítá. Takže v tomto ohledu je skutečně radikálem. Zároveň ale jsme v situaci, kdy si nelze představit, že by někdo, kdo třeba navrhoval smír s Izraelem, by byl zvolen. V Izraeli mimochodem budou v říjnu volby a také si neumím představit, že by si Izraelci zvolili někoho, kdo bude volat po dvoustátním řešení s Palestinci.
20: No ale říkal jsi, že se vlastně v té volbě utkal s Khalidem Mishalem. On v první kole volby získal dokonce více hlasů, ale nezískal dostatek pro zvolení. Tak znamená to, že podpora Haji, i když byl zvolen, není jednoznačná?
13: No tak jednoznačná není, ale tady je celá řada dalších vlivů. U něj je třeba hodně důležité, že je člověkem, který má poměrně dobré kontakty s celou řadou blízkovýchodních hráčů. My máme samozřejmě tendenci říkat, že Hamás je napojený nebo podporovaný Íránem, což je pravda, ale když byl zvolen Khalil Haya, tak získal nebo dostal gratulace nejen z Teheránu od iránského režimu, ale také z Turecka, ale i třeba z Egypta, což je vnímáno nominálně jako proamerická země. Takže se ukazuje, že on je v podstatě jakýmsi svorníkem, on je člověkem, který, protože to možná stojí za to zdůraznit, on řadu let už sídlí v Kataru, takže může poměrně volně cestovat po světě a právě to vyzdvihuje ty jeho diplomatické schopnosti, ale také možnosti, že vlastně evidentně se asi projevilo, že prostě je člověkem, který má daleko lepší manevrovací schopnosti než jeho konkurenti.
20: No, já bych se ještě vrátila k té volbě, protože podle BBC zastánci právě jeho konkurenta Mishala prosazují ten umírněnější přístup a věří, že by se měl Hamas poučit z války a upustit třeba od té agresivity, možná přijmout pragmatičtější politický přístup. Tak mě zajímá, jestli je Hamas v představách o budoucím směřování rozpolcení. Jestli kdyby vyhrál jeho konkurent, tak to směřování bude jiné.
13: To si netroufám takhle spekulovat, ale to, že jsou různé proudy uvnitř Hamásu, nejen v tom smyslu, jak jsem to říkal předtím, ve vztahu k Izraeli, dvoustátní řešení, ale vlastně i v reakci na tu válku, protože i třeba když válka začala tím teroristickým útokem Hamásu na Izrael a následně tou krvavou odplatou proti Gaze, proti gazánské populaci, tak vlastně uvnitř docházelo k jakémusi sebezpytování, jestli to stálo za to, ale velice, velice opatrnému, jestli prostě Hamas nekalkuloval špatně. A my už víme dneska z blízkovýchodních médií, že celá řada činitelů Hamasů připouští, že nečekali takovou to tvrdou reakci Izraele, že prostě je to velice silně oslabilo. Takže tyto debaty se v Hamasu vedou a pak ještě jedna důležitá, řekněme, dělí linie, taková ale také mlhavá. Jedna věc jsou činitelé Hamásu v exilu a druhá věc jsou činitelé Hamásu přímo v Gaze. A tato dvě křídla, jejich přístup k té válce také prostě hrají roli v tom dalším směřování té organizace v budoucnosti Gazy obecně bez ohledu na to, kdo byl teď zvolen do vedení, politického vedení Hamásu.
1: To znamená, nebude nějakým způsobem měnit třeba Hamás?
13: Myslím si, že v tuto chvíli jsou tam daleko zásadnější věci. Nesmíme zapomínat, že Hamas není jenom Gaza, oni mají své členy, zvolené poslance parlamentu, toho posledního, který se volil před 20 lety i na západním břehu. Jde také o to, do jaké míry se Hamas smíří nebo bude přijat. To není jednosměrné, ten radikalismus Hamasu, řekněme, s palestinskou samosprávou, která vládne v těch enklávách a autonomních na okupovaném západním břehu. To jsou další věci, ve kterých prostě i uvnitř Hamásu je celá řada názorů. Ale teď je daleko klíčové, si myslím, daleko zásadnější budoucnost Gazy. Bez ohledu na to zase, kdo Hamásu vládne, nebo kdo ho tedy řídí formálně, tak jak bude pokračovat uspořádání Gazy, protože to příměří mělo přinést nějaký několikafázový proces, co se s tím územím stane, a vidíme, že to uvízlo na několika bodech, kdy vlastně prokazatelně obě strany, jak Izrael, tak Palestinci, porušují ty své závazky, které už měly být naplněny. A to je možná daleko důležitější, znovu se k tomu vracím, než kdo je formálně šéfem Hamásu. A
1: určitě se k tomu dostaneme. Přesto ale ještě zůstanu u formálního šéfa Hamásu, protože, jak už jsem říkala v úvodu, on je spjatý s Hamásem od jeho vzniku. Stal se jeho členem, když mu bylo 15 let. Jaký je ten jeho příběh? Co formovalo jeho postoj k Izraeli?
13: No tak já připomenu, naprostá většina obyvatel Gazy dávno před touto válkou, kterou spustil masakr Hamásu, tak byli uprchlíci, byli Palestinci, Arabové, vyhnaní sionistickými teroristy a milicemi z dnešního Izraele. To formuje velkou část veřejnosti v Gaze pořád. To je velká část odpovědi na to, proč tolik lidí třeba v Gaze, ale i na západním břehu volí Hamás. On sám, bavíme-li se o Khalilu Hayovi, tak byl několikrát také terčem neúspěšného pokusu o atentát izraelského. Izraelci zabili nebo zavraždili celou řadu jeho dětí a vnoučat. Loni, to si možná posluchači vzpomenou, tak Izraelci bombardovali dokonce přímo v Kataru prostě objekt, kde měla probíhat vyjednávání právě o tom příměří, a Khalil Haya vlastně sám byl jedním z mála, kteří nebo prostě unikl z toho atentátu, takže to toho člověka bez pochyby také nějakým způsobem formuje.
1: Hostem Interview Plus je blízkovýchodní expert Břetislav Tureček.
14: Posloucháte Interview Plus. Rozhovor s lidmi, kteří mají co říct. Najdete ho také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a dalších podcastových aplikacích.
1: Ty jsi sám říkal, že Hamás je rozdělený i vlastně geograficky. Jedna část sídlí v Gaze, jiná třeba právě v exilu v Kataru. Ono to tak dopůsobilo, že to radikálnější křídlo Hamásu je v Gaze a ta politická exilová část je spíše umírněnější. Platí to tak stále?
13: V mnoha ohledech se toto projevovalo. Když třeba když probíhala ta válka, připomenu od října 2023, tak mnohokrát jsme viděli, že z Gazy, která přitom byla bombardovaná, řada těch vůdců, jak už jsem říkal, velitelů vojenských Hamásu, tak byli zabiti. Přesto tam tuď přicházely razantnější projevy, razantnější postoje, než od lidí z Hamásu, kteří v tu chvíli byli ať už v Kataru, nebo v Káhiře, nebo třeba v Turecku.
1: Jaké je vlastně aktuální rozložení moci uvnitř Hamásu? My většinou mluvíme o politickém nebo o vojenském vedení, ale předpokládám, že jsou v něm také lidé, kteří třeba zajišťují infrastrukturu Gazy. Je to tak?
13: Je to tak a to je možná také další důležitý část mé odpovědi na to, co bude do budoucna, protože, a to už určitě to vědí posluchači vaši, že na začátku července, je to zhruba 2 týdny, jestli se nepletu, tak zrovna Hamás oficiálně vlastně tu svoji civilní správu Gazy předal tomu takzvanému Národnímu výboru pro správu Gazy, což je sdružení technokratů. Je to orgán, který vznikl právě na základě toho plánu pro příměří z loňského října. A to je jakési přechodný orgán, ti technokraté, kteří mají vést vlastně Gazu k ukončení války, k její rekonstrukci a tak dále. A Hamas formálně tu svoji vládu těch, řekněme, civilních složek Gazy formálně předal. Nicméně, ta Národní rada, ti technokraté, zároveň v tuto chvíli ještě v Gaze vůbec nejsou. Oni sídlí zatím v Káhiře, takže Hamas poměrně logicky zase sice udělal velmi důležitý krok k naplnění toho plánu pro příměří. Nicméně dodal, no ale my to nemáme teď komu předat, takže zatím v roli jakýchsi, jak se tomu říká, úřadujících administrátorů tak dál, tu Gazu řídíme, dokud jí nebude reálně komu předat. A pak je tam ještě hodně důležitá věc a to je odzbrojení Hamásu, protože teď otázka zněla na tu civilní správu Hamásu, ale pak tam samozřejmě máme to ozbrojené křídlo, jeho ozbrojené složky, ať jsou to policisté, bojovníci, teroristé, cokoliv to může být, zpravodajské služby. A klíčovým bodem, na který velmi silně poukazuje a oprávněně Izrael, je, že Hamás se zatím nemá k tomu, aby tyto složky odzbrojil.
1: No, zůstaňme prosím ještě u té civilní části. On také Hamás argumentuje tím, že vlastně Izrael nepovoluje členům toho výboru pro správu Gazy vstup do Gazy. Má v tom pravdu?
13: Má v tom pravdu. To je otázka, která jasně poukazuje na to, že je to prostě složité. Není to černobílé. Kritici, řekněme, Palestinců vám řeknou, k čemu je, že Hamás předal nějakou civilní správu vodovodů v Gaze někomu, kdo tam ani v Gaze není, kdo je v Káhiře, když přitom dál mají zbraně. A i kdyby ti civilisté z Káhiry do Gazy přišli, tak dál vlastně budou v jakémsi podřízeném postavení nad tou reálnou ozbrojenou silou, která tam je. Proč tam z té Káhiry zatím nepřišli? No, protože jejich role by skutečně byla podřízená, Hamás zatím neodzbrojil, což je jeden důvod, proč tam stále nejsou, to jsou lidé vedení Ali Shásem, což je politik palestinský, který patří prostě k takovému, řekněme, umírněnému křídlu. Takže nejsou tam, protože stejně ozbrojená moc by jim nepodléhala, těm technokratům, ale zároveň skutečně, a to čteme i v izraelském tisku, připomenu, Izrael je tam prostě z té Gazy, nechce, do té Gazy nechce pustit z Egypta.
1: No a jak to technicky, kdyby se tam dostali, má to předání zprávy vypadat, znamená to, že ta civilní část Hamásu, která doposud tu infrastrukturu nějakým způsobem koordinuje, ji předá a odejde?
13: To je složité. Já připomenu jednu věc. Ono prostě, když se Hamás dostal k moci v roce 2007 v Gaze, tak to bylo poté, co byla snaha odstranit ho pučem od moci. Hamás, připomenu, vyhrál volby v roce 2006. Ten puč se nepovedl, přišel velmi tvrdý protipuč Hamásu, kdy ty umírněné frakce a jejich vysocí činitelé vlastně z Gazy uprchli nebo byli na místě zabiti nebo zavražděni. A tím se Hamás chopil moci v Gaze. Zároveň s tím, ale samozřejmě se ukázalo, že prostě to území, kde žije přes 2 miliony lidí, je potřeba nějakým způsobem řídit. A teď se bavíme o tom. Já teď si hypoteticky vymyslím. Ředitel kanalizací ve městě Khan Yunis. Ten tam pracoval předtím pro Fatah, pak tam pracuje pro Hamás a teď, když přijde někdo jiný, tak bude pracovat i pro ně. Prostě to jsou technické, řekněme, odborné nebo administrativní funkce,
1: a nejsou to členové
13: které
1: Hamásu
13: budou sloužit každému. A mohou to být i členové Hamásu.
1: Dobrá, takže to předání zprávy nebo předání moci by se týkalo nějakých vrchních řídících sil, které by opustily potom ta místa.
13: Já si myslím realisticky vzato, a o tom se občas v zahraničí píše, že prostě nelze dneska všechny kádry, které řídí Gazu, ať už v těch civilních složkách, školství, infrastruktura, ocelování, ale i ty, řekněme, bezpečnostní složky, dopravní policie, kontrarozvědka, boj proti prostě extremistům, tam třeba působí Al-Káida nebo Islámský stát se snaží také převzít moc nebo poškozovat paradoxně Hamas. Není prostě dostatek kádrů, aby se řeklo teď, ti, kteří doteď pracovali pro státní složky v Gaze, ti odcházejí a místo nich přivedeme, já nevím, 50 tisíc úplně nových lidí. To je prostě nereálné.
1: Sám si říkal, že ta mírová jednání mezi Izraelem a Hamásem nyní nepokračují a že to ve velké míře také stojí na odzbrojení Hamásu. Khalil Haya vedl delegaci, která vyjednávala o tom mírovém plánu. Souhlasil tedy s odzbrojením hnutí?
13: Do určité míry. To právě v některých věcech jsou ta ustanovení vágní a vlastně podmiňují se navzájem. Izrael udělá něco, když něco udělají Palestinci. Palestinci mají udělat něco až poté, co to udělá Izrael. A jedna třeba z věcí, na které poukazuje Hamas, že Izrael by se měl z Gazy postupně stahovat, měl v jednu chvíli vlastně umožnit zahájení rekonstrukce, což jsou věci, které se v podstatě nedějí. A na to Hamas poukazuje a má z toho vlastně jakési alibi, proč odmítá odzbrojit. Oni říkají, my odzbrojíme, až bude komu. Komu teď máme skládat zbraně? Do čích rukou? Když tady nikdo není, máme je tady naházet na hromadu a mají v tom pravdu. Mají je předat Izraeli, o tom se v tom mírovém plánu nemluví. Mají je předat té nové moci, která ale z mnoha důvodů, a některé z nich už jsme zmínili, vlastně ještě v Gaze stále není. Pak se třeba řeší ohledně odzbrojení, jaké zbraně by to měly být. Izrael má představu, že úplně všechny. To ustanovení bylo, řekněme, vágní a dneska třeba je to pár týdnů jsem četl, že Američané se vlastně už smiřují s tím, nebo přistoupili na to, že vlastně Hamás by se mohl zbavit jenom těžkých zbraní. Takže ani v tom, jaký rozsah odzbrojení by měl být, vlastně není jasno. Může se v tom lišit nejen postoj Izraele a Palestinců, což je logické, ale

0: U Gazy ti palestinští technokraté jsou vlastně jakýmsi civilním, řekněme, vykonavatelem. Tu radu míru vede velice zkušený, velice schopný bulharský diplomat Nikolaj Mladenov, který má důvěru jak Palestinců, tak Izraele. A ten třeba v jednu chvíli, nebo ta rada vydala, když Hamas se vzdal formálně moci, jak už jsem říkal, tak ta rada řekla, jde o to vlastně rozhodují skutky a ne sliby. Teďka to parafrázuji, přesný citát už se nepamatuji. Takže to je prostě další věc, která v tom nějakým způsobem hraje roli, jak ta rada bude, jak ona bude reagovat. A tam třeba teďka mimochodem je zajímavé, když sledujeme reakce, tak zase posluchači si jistě pamatují, ale v době, kdy nastoupilo to příměří loni na podzim, tak Izrael měl kontrolovat asi 53% území Gazy. Dneska je to 2 měsíce, tak premiér Netanyahu izraelský řekl, že cílem je kontrolovat 70%. Takže navzdory příměří vlastně Izrael zabírá další a další území z Gazy, kromě toho, že tam prakticky denně jsou zabíjeni lidé. A což třeba zase ta palestinská strana samozřejmě za svou stranu označuje za porušení příměří ze strany Izraele. Teďka je to 2 dny, tak New York Times měli zajímavou informaci, že tam Izrael staví nějakou ohromnou prostě písečnou bariéru uvnitř Gazy, což je také novinka. A ta rada míru k tomu zatím žádné stanovisko nevydala.
1: Jak se na Hamasu projevily ty 2 roky války, což je pro hnutí asi nejnáročnější období od jeho vzniku na konci 80. let?
0: Přišli o tisíce svých členů, ať už jim říkáme teroristé nebo bojovníci, ale víme, že byli zabíjeni prostě i zdravotníci, novináři, učitelé, cokoliv.
1: A konkrétně na Hamásu?
0: Ano, ale ano, takže tam se argumentovalo, že jsou to přeci činitelé Hamásu, takže ten byl samozřejmě velice silně oslaben. Jenomže zároveň s tím se vlastně ukázalo, že se nenaplnili spolu s tím některé hypotézy. Třeba se čekalo, a teďka zdánlivě odbočím, že válka proti Íránu, protože Írán je důležitým podporovatelem těch revizionistických palestinských frakcí, včetně Hamásu, tak bude-li oslaben tehránský režim, bude oslaben i Hamás. To se zatím neukázalo. Naopak vlastně realitou je, a můžeme analyzovat, proč to tak je, že tam, kde není v Gaze Izrael, na těch 53 plus procentech území, tak tam dál Hamás poměrně nerušeně a velmi brutálně v mnoha ohledech vládne. V podstatě se tam podařilo nějakým způsobem mu znovu uchopit moc. Představa, že se Hamás zhroutí navzdory těm obrovským ztrátám velitelů a politických činitelů, tak prostě Hamás naopak velice tvrdě zúčtovává s jakýmkoliv disentem. Vidíme, že potlačuje i protesty obyčejných Palestinců, kteří jsou s tou situací nespokojení, kteří protestují proti materiálnímu nedostatku, proti tomu brutálnímu útlaku a tak dále. Takže vlastně sice Hamás nevládne v celém pásmu Gazy jako před válkou, vládne v daleko menší porci toho části toho území, ale vládne daleko, daleko brutálněji bez, jak se zdá, reálných oponentů v tuto chvíli.
1: A je Hamas stále i po tomhle všem, po těch 2 letech války, přitažlivý pro mladé Palestince, proto, aby se stali součástí hnutí? A teď nemyslím nutně jenom v pásmu Gazy, kde třeba můžou být součástí infrastruktury, ale pro ty mladé Palestince, kteří chtějí bojovat za uznání svého národa.
0: Nemusí to být nutně jenom Hamas, protože my vidíme, že v posledních letech na západním břehu, kde je to přeci jenom pořád z různých důvodů pestřejší ta situace politická, tak vznikla nová řada nových, řekněme, frakcí radikálních, říkejme jim palestinských, které se nehlásí ani k tomu sekulárnímu Fatahu, ani k islamistickému Hamásu, ale prostě chtějí proti Izraeli bojovat. Co úplně třeba je pod radarem většiny západních médií, je, že prostě Izrael vylidnil celou řadu uprchlických táborů na západním břehu Jordánu, tam jsou srovnávány se zemí celé ulice, a to zase radikalizuje obyvatele západního břehu a samozřejmě to nahání rekruty a podporu těm militantům, říkejme, kteří prostě říkají, že proti Izraeli nemá cenu, nebo s Izraelem nemá cenu vyjednávat, je potřeba bojovat. A to je ten paradox, který jsme viděli v Gaze, kdy prostě tisíce jejich ozbrojenců byly zabity během té války, ale pak najednou, a znovu můžeme citovat izraelský tisk, se ukázalo, že ještě více nových bojovníků, nadšenců, kteří třeba nebyli tak skvěle vybaveni a vycvičeni, ale prostě se znovu do řad Hamásu navzdory prostě tomu, co viděli, té zkáze kolem sebe, hlásilo. To je prostě ta radikalizace je do určité míry výsledkem samozřejmě té války.
1: No, palestinský prezident Mahmud Abbas

0: vyhlásil na říjen volby. Je vůbec reálné, že se uskuteční?
1: Nevylučoval bych to, ale prostě já si myslím, že Mahmud Abbas, to je specifický případ sám o sobě, ale všichni vědí, že pokud by skutečně v posledních 20 letech nějaké palestinské volby byly, tak by je zase vyhrál Hamas. Kdyby byly prezidentské volby, vyhrál by je nejspíš Marwan Barghouti, který sedí na pětinásobné doživotí v izraelském vězení. Takže pokud bychom ve válečné situaci, ve které teď zejména Gaza je a tam žijí prostě 2 miliony lidí, 3 miliony Palestinců jsou na západním břehu, tak kdyby dneska byly volby, tak znovu budou reflektovat tu válečnou, řekněme, situaci a samozřejmě by nahrála těm lidem, kteří se nějak projevili v boji. Pak samozřejmě máme celou řadu odstínů. Marwan Barghouti byl odsouzen jako terorista.
0: Jak to myslíš, ano, projevili v boji?
1: Kteří ukázali, kteří mají nějaké zásluhy. Teď jsem zrovna chtěl zmínit toho Marwana Barghoutiho. Ten sice byl odsouzen za terorismus Izraelem, je tak v Izraeli vnímán, ale zároveň Marwan Barghouti je člověkem, který dnes říká, je potřeba dosáhnout dvoustátního řešení. Složit zbraně, ale prostě jednat, dosáhnout kompromisu mezi řekou a mořem, ani jenom židovský stát, ani jenom palestinský, ale rozdělit to na dva státy. A najednou zjistíme, že to si nepřeje nejen Hamas, ale ani Izrael.
0: No, Marwan Barghouti se asi z vězení ale nedostane. Izrael ho nepustí.
1: Já nevím. Vůbec bych to nevylučoval. Nakonec se může ukázat, ono, a zase větvíme pořád odpovědi, ale i v Izraeli budou volby v říjnu, to už jsem vlastně říkal, a přijde třeba někdo, kdo bude pod jiným dojmem, že je potřeba s Palestinci jednat, a nakonec se ukáže, že zase další bývalý terorista prostě může být mírotvorcem, jako to byl izraelský premiér Menachem Begin, jako to byl palestinský vůdce Yasser Arafat, Nelson Mandela v Jižní Africe a tak dále. Nevylučoval bych toto.
0: No, ještě se vrátím k Hamásu. Dal by se někdy očekávat, že by mohl být smířlivější k dohodě, nebo prostě ta doba už pominula?
1: Já už jsem to říkal v jiné souvislosti. Prostě tato válka, která přinesla ohromné utrpení Izraelcům i Palestincům, tak v obou těch entitách, řekněme, oslabila ty, kteří hledají a prosazují kompromis. Popostrčila dopředu silové řešení, popostrčila do popředí extremisty, vidíme prostě rasismus na obou stranách, ať u izraelských židů nebo u Arabů v Palestině. Není to jen legitimní boj prostě za legitimní práva té či oné skupiny, ale prostě vidíme tam i extremismus jednoznačný, prokazatelný. A myslím si, že o to více času teď bude trvat, než se mohou dostat zase ke slovu lidé, kteří řeknou, tak už toho nechme. A to se může týkat i Hamásu. Já připomenu, i v Hamásu před tou válkou prostě byl určitý proud, který se smiřoval s dvoustátním řešením. Smiřoval se s tím, že Palestina bude jenom na okupovaných územích, tedy Gaza, západní břeh, východní Jeruzalém, což ale bylo odsunuto stranou, mimo jiné tou válkou, tento proud. A samozřejmě navíc je to, jak už jsem říkal, nepřijatelné pro Izrael v tuto chvíli.
0: Naším hostem byl blízkovýchodní expert z Metropolitní univerzity v Praze Břetislav Tureček. Děkujeme.
2: Radioservis představuje Toulky první republikou.
3: Kdy konečně přijdou na scénu V plus V?
2: Právě teď. A taky Edvard Beneš, Eliška Junková, Čechoslováci na olympiádách, nejslavnější nahá dáma, zábava, aféry a korupce nebo právě vzniknuvší československé letectvo.
4: Tak se pojďme těmi časy trochu proletět.
2: Druhých 25 dílů Toulek první republikou dostanete v e-shopu radiotéka.cz.
5: Radiožurnál je 16 hodin. Zprávy a Jana Gulda.
6: Ministr Macinka se sešel s novou ruskou velvyslankyní, vyzval k míru na Ukrajině. Požár budovy 34 ve Zlíně zlikvidovaný, hasiči ruší mimořádná opatření. Tenistka Valentová bojuje o postup do čtvrtfinále pražského turnaje okruhu WTA. Příjezd do Českých Budějovic po silnici 20 od Písku komplikuje nehoda. A počasí zítra bude proměnlivá oblačnost. Postupně s přeháňkami večer se začne vyjasňovat a teploty až 25 stupňů.
2: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
6: Ministr zahraničí Petr Macinka z motoristů se setkal s novou ruskou velvyslankyní v Česku Annou Ponomarjovovou. Řekl jí, že třeba ukončit válku na Ukrajině. Ohradil se taky proti bombardování civilistů v ukrajinských městech. Podle Macinky je Evropa připravená hledat mírové řešení. Rusko ale musí dát zřetelně najevo, že si mír přeje. Rodičovský příspěvek zřejmě vzroste od příštího roku o 50 tisíc korun na 400 tisíc. V případě dvojčat a vícerčat pak na 800 tisíc korun. Počítá s tím novela zákona o státní sociální podpoře, kterou dnes doporučil Senátu schválit jeho ústavně právní výbor. Část senátorů se při projednávání na plénu nejspíš pokusí do novely zakotvit od roku 2028 automatickou valorizaci rodičovského příspěvku. Podle předsedy ústavně právního výboru Senátu Tomáše Goláně z klubu ODS a TOP 09 by ale taková změna měla být předem důkladně prodiskutovaná.
7: Já bych se tomu nebránil, teď já pořád chci, aby fungoval automat u platu politiku, abychom se pořád o tom nebavili a pořád do toho automatu někdo zasahuje. A otázka je, jestli bychom tohle byli schopni nastavit tak, aby na tom byla široká politická shoda, aby do toho zase někdo nezasahoval.
6: O navýšení rodičovského příspěvku bude Senát rozhodovat za týden. Americký prezident Donald Trump schválil jadernou dohodu se Saúdskou Arábií pro civilní využití jádra, informovala o tom agentura AP. Trumpova administrativa se chystá dohodu předložit kongresu. Dokument podle agentury neobsahuje omezení pro obohacování uranu nebo opětovného zpracování použitého jaderného paliva. Spolupráce mezi Washingtonem a Riádem na rozvoji jaderné energetiky pro civilní účely by měla trvat 30 let. Hasiči vyhlásili likvidaci požáru budovy 34 v bývalém baťovském areálu ve Zlíně. Podle mluvčí krajských hasičů Lucie Javoříkové se tak ruší mimořádná opatření, včetně doporučení nevětrat. V platnosti ale zůstává zákaz vstupu do oplocených prostor kolem domu. Na místě dál zůstává jedna hasičská jednotka. Požár vypukl 9. července ráno a větší část budovy se zřítila. Varhanáři instalují v katedrále Božského spasitele v Ostravě nové varhany. Namontují zhruba 5800 píšťal. Bude mezi nimi i druhá největší kovová píšťala v Česku.
8: Ta nejdelší píšťala má 8 metrů a váží zhruba 200 kilo.
9: Jak mi říká vrchní varhanář Petr Dlabal, řemeslníci nejdříve postaví dřevěnou konstrukci skříně, do které asi za měsíc začnou osazovat další píšťaly. Nástroj musí zkompletovat a doladit nejpozději do 22. listopadu, kdy je v plánu slavnostní vysvěcení.
10: Věřím, že při těch velkých bohoslužbách se ten nástroj určitě využije a že se využije třeba i k nějakým hudebním produkcím, koncertům.
9: Říká ostravsko-opavský biskup Martin David. Lidé mohou na stavbu varhan přispět ve veřejné sbírce nebo si adoptovat jednu z píšťal. Z Ostravy František Kuča, Radiožurnál. Sport.
11: Tenistka Marie Bousková si na pražské Štvanici zahraje čtvrtfinále turnaje okruhu WTA. Američanku Leovou porazila po setech 7-5 a 6-4. Tereza Valentová teď bojuje o postup s Australankou Jointovou a aktuální informace má reportér David Prouza.
12: Zápas zcela vyrovnaný 1-1 na sety a také 2-2 ve třetím setu. Připomínám, že vítězka tohoto zápasu nastoupí právě proti Marii Bouskové a doplním i to, že Dominika Šalková na centrálním dvorci po tomhle utkání nastoupí proti Francouzce Dodánové. Ze Štvanice David Prouza, Radiožurnál.
13: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
14: Nehoda na Štěrboholské spojce v Praze a ucpaný obchvat Jičína. V Praze silná odpolední špička komplikovaná nehodami. Na Štěrboholské spojce ve směru na Hradec Králové se před stavbou okruhu u Běchovic srazila dodávka s kamionem. Průjezdný zůstal pouze levý pruh a kolona se táhne už ze Spořilovské ulice. Kamiony už z dálnice D1. Počítejte se zdržením okolo 50 minut. V Praze platí doporučení nejezdit do centra autem. Centrum velmi ucpané v souvislosti s opravou kolejí na Národní třídě. Kolony v okolí Národního divadla se nehýbou a přelevá se to i jinam. Na silnici 20 na příjezdu do Českých Budějovic z Písku čekejte kolony. U kruhového objezdu na Hlubokou nad Vltavou zasahují záchranáři u nehody dvou motorek. kolony jsou tam ze všech stran. Silnice 57 z Valašské Polanky do Lidečka byla neprůjezdná kvůli převrácené cisterně. Teď už se ve opět projíždí, alespoň kyvadlově. Kolony jsou tam ale stále velmi dlouhé. A ještě silnice 16 na obchvatu Jičína, dlouhé kolony z obou stran. Je tam nehoda u sjezdu na Popovice, zřejmě větší. Silnice vypadá v tuto chvíli neprůjezdná. Dá se to opět přes Jičín. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
13: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
6: Zítra bude proměnlivá oblačnost postupně s přeháňkami, večer se pak začne vyjasňovat. A nejvyšší teploty 18 až 22 stupňů, na jihu Moravy až 25 a na horách většinou kolem 11. Tolik zprávy.
13: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
0: Ano, i 6 minut po 16. hodině je s vámi Odpolední Plus a od mikrofonu zdraví Lucie Vopálenská. Bílý dům plánuje nová cla pro 60 zemí. Stávající plošná opatření totiž v pátek vyprší. A americký prezident mluví i o záměru zavést 100% cla na generické léky. Co by to přineslo? Státy Evropské unie dnes znovu usilují o schválení 21. balíku sankcí proti Rusku. Vyjednávání však váznou hlavně kvůli odporu Řecka. A Frederick G. Pfert byl jedním z hostů fora Melting Pot. 12 let stál v čele myšlenkových inovací ve společnosti Google a o pojetí budoucnosti učil roky i studenty Stanfordovy univerzity. V Ostravě s ním mluvila Kateřina Svátková. I to vám nabídneme. Přeji příjemný poslech.
13: Odpolední plus.
0: Spojené státy americké stojí před klíčovým týdnem obchodní války. V pátek po půlnoci totiž vyprší dočasné 10% clo na veškerý dovoz. To Donald Trump zavedl poté, co mu nejvyšší soud v únoru zrušil původní systém dovozních poplatků. Kongres prodloužení zjevně neschválí a tak administrativa spěchá s náhradou. Jak? Tak to už probereme s naší americkou zpravodajkou Janou Cíglerovou, která je tohoto času v Praze. Jano, vítej ve vysílání, dobrý den.
15: Dobrý den.
0: Tak pojďme prosím připomenout, pověz tedy ty, jaká cla vůbec platí ze strany Spojených států teď v současné době.
15: Lucie, ten systém má tři patra. Základem je plošné 10% clo na veškerý dovoz ze všech zemí. To Trump zavedl v únoru jako takovou rychlou náhradu poté, co mu nejvyšší soud zrušil ten původní celní systém. Nad tím ale ještě stojí sektorová cla na konkrétní zboží, třeba ocel nebo hliník. A pak jsou tady ještě individuální sazby, třeba my jsme součástí Evropské unie, ta si vyjednala 15% cla, Kanada tento týden dostala 50% cla na zhruba 300 položek, ta začnou platit v srpnu. To, co je na tom důležité, je, že celá tato konstrukce je provizorium a to její základní patro, to plošné clo, má životnost přesně do pátku.
0: Tak a právě v pátek, když se vrátím na úplný začátek tvé první odpovědi, v pátek v jednu minutu po půlnoci právě to základní 10% clo vyprší. Už je jasné, co se stane pak?
15: No, ten zákon, o který se to clo plošně opírá, tak ten ho povoluje jenom na 150 dní a potom musí prodloužení schválit kongres a jak si říkala, ten se k tomu nemá. Takže teoreticky by se v pátek dovoz z Ameriky vlastně vrátil k těm běžným nízkým sazbám, které jsme měli před obchodní válkou, před druhým dubnem, ale Bílý dům závodí s časem, takže ne, protože nechce, aby vznikla nějaká mezera. Podle agentury Bloomberg chce Trumpova administrativa ještě do pátku vyhlásit nová cla. Hovoří se o 10 až 12,5% na dovoz ze 60 zemí, a to včetně Japonska, Jižní Koreje nebo Indie.
0: No, ale jak víme, každé zavádění cel by mělo provázet nějaké vysvětlení, měl by být veřejnosti představen nějaký důvod. Co tedy uvádí Trumpova administrativa teď?
15: Máš pravdu a tentokrát je důvodem nucená práce. Bílý dům tvrdí, že 60 zemí nedostatečně vymáhá zákazy nucené práce a Amerika se právě proto brání tomu těmi cly, která chtějí zavádět. Je to úplně jiné zdůvodnění než na jaře, kdy Donald Trump mluvil o ekonomické nouzi.
0: Nucená práce. Já si to umím představit u některých zemí, jejichž levnou práci vlastně využívá celý svět, ale přeci jen je to skutečný důvod nebo jen nějaká, řekněme, já nevím, právní klička, protože je tam verdikt nejvyššího soudu.
15: Ano, ta odpověď se skrývá v jednom konkrétním čísle. Nová cla mají pokrýt 99% amerického obchodu a 99% světového obchodu problém s nucenou prací prokazatelně nemá. Takže to číslo prozrazuje, že cílem není narovnat pracovní standardy, ale vlastně obnovit tu takovou, řekněme, plošnou celní zeď, kterou v únoru zboural nejvyšší soud. A to kritici tomu říkají, že jsou to vlastně stejná cla, ale jen pod novou hlavičkou. A dá se čekat, že přesně tenhle argument zazní i v žalobách, které na ta nová cla téměř jistě přijdou.
0: Jinak Kanada dostala tento týden 50% cla na 300 položek od aut přes alkohol až po hokejky. Víme, že Evropská unie tedy, jak si sama řekla, platí 15%. Proč vůbec míří Trumpova obchodní politika spíš na nejbližší spojence Ameriky a to podstatně tvrději než na jiné země, na třeba řadu rivalů?
15: Právě proto, že v tom Trumpově pojetí vlastně nejde o ideologii, jde o nějakou páku a ta je největší na země, které na americkém trhu závisejí. Kanada posílá do Spojených států 3/4 svého vývozu, takže to 50% clo jí bude samozřejmě logicky bolet nesrovnatelně víc, než dejme tomu 12% pro Čínu. Trump se navíc Otavou vyřizuje hned několik účtů najednou, jednak odmítl obnovit severoamerickou obchodní dohodu, teď ještě žádá nebo naznačuje Kanadě, že by mohl žádat i nějaké placení škod za ten kouř z lesních požárů, který v uplynulých dnech zamořil americká města. Evropa, my jsme se vykoupili tou dohodou na 15%, ale každopádně vzniká paradox, že největší, nejtvrdší obchodní tresty nedostávají nepřátelé Ameriky, ale její sousedé a spojenci.
0: Tak tolik naše americká zpravodajka Jana Cinglerová. Díky moc za vysvětlení a naslyšenou. Jistě to budeme i nadále sledovat. Pěkné odpoledne.
15: Pěkné odpoledne.
0: No a my u tématu ještě přeci jen zůstaneme. Donald Trump včera také oznámil plán zavést 100% clo na generické léky a to počínaje srpnem roku 2028. A to v rámci snahy o návrat farmaceutické výroby do Spojených států. Naším dalším hostem ve vysílání je teď Filip Vrubel, výkonný ředitel České asociace farmaceutických firem. Vítejte, dobré odpoledne.
16: Dobré odpoledne.
0: Tak pane Vrubele, já bych možná nejprve chtěla začít politicko-ekonomickým kontextem. Z pohledu farmaceutického trhu Spojených států je to, řekl byste, ze strany Trumpa politicky jistě legitimní rozhodnutí, ale řekněme i rozhodnutí, které domácím americkým výrobcům spíše prospěje, anebo je tam nějaké ale?
16: Tak já si především myslím, že v širším kontextu to prohlášení pana prezidenta Trumpa nebereme jako nějakou specifickou politiku zaměřenou na léky nebo lékovou politiku nebo na dostupnost léků a či soběstačnost Spojených států. Vnímáme to spíše jako součást obchodních válek, jak už bylo řečeno v předešlé reportáži, a je to součást politiky Amerika na prvním místě. A v této politice jsou prostě léky komoditou, stejně jako automobily nebo luxusní zboží nebo oděvy nebo nábytek.
0: No jasně, ale co by to přineslo tomu farmaceutickému trhu ve Spojených státech hypoteticky, protože mluvíme o nějakém plánu, který má přijít až v budoucnosti?
16: Ono je potřeba rozlišit, farmaceutický průmysl není homogenní. Je potřeba rozdělit si inovativní patentově chráněné léky a generické léky. Konec konců i to nejnovější prohlášení pana prezidenta Trumpa je zaměřené na generické léky, ano. Protože na inovativní léky už má svou politiku několik měsíců starou. A ten trh se chová u těchto dvou subsegmentů jinak. Generické léky čelí úplně jiným podmínkám než inovativní na americkém trhu. Americký trh je pro generické léky obrovský z hlediska objemu objemu a počtu spotřebitelů, ale z hlediska marží jde o poměrně málo atraktivní trh. Takže já se nedomnívám, že úplně tato politika nebo bude pro prezidenta Trumpa poměrně složité docílit toho, co zamýšlí, tedy vrátit výrobu generických levných léků do USA.
0: No právě, to mě zajímalo. Jinak si říkám, že tento segment americké ekonomiky je natolik velký, možná až nabobtnalý, že ani nějak posilovat možná nepotřebuje. Není to spíš tak, že Donald Trump potřebuje ony farmafirmy? Jak se na toto díváte, co by insider?
16: Já si osobně myslím, že spíš jde o nepochopení úředníků Bílého domu o tom, jak funguje farmaceutický trh. Poměrně chápu rozčarování úředníků a pana prezidenta Trumpa v oblasti cen patentově chráněných léků, kde opravdu americký trh je velice lukrativní, ale pokud se podíváme na právě generické léky, tak ten trh, jak už jsem říkal, je relativně nízkoprofitabilní, tam se provozní marže pohybují někde kolem 5-10%. Firmy nad 20% provozního zisku, to jsou firmy, které mají už poměrně jako solidní širší portfolio i třeba komplexnějších molekul. Takže generické léky jsou 90% amerického lékového trhu. 90%. Tam se bavíme o zhruba 4 miliardách receptů jenom ve Spojených státech, ale z hlediska obratu to je zhruba jenom 12% hodnoty lékového trhu.
0: No dobrá, to jsou celkem šokující informace tedy, co říkáte. Na druhou stranu těch 90% léků, to jsou reálná léčiva, která americká veřejnost potřebuje, aby si mohla zlepšovat zdraví, aby se mohla léčit, čili to je výrazná politická otázka. Mohlo by to změnit tedy ten americký farmaceutický průmysl ve smyslu více pracovních míst na domácí půdě, větší jaksi léková bezpečnost? Mluvím opravdu o národní bezpečnosti, protože tento argument tady určitě také je.
16: Ano, právě v případě léku to odůvodnění bylo postaveno na národní bezpečnosti, spočívající právě na závislosti Spojených států na mimo amerických trzích.
0: Indie a Čína, řekněme.
16: Přesně tak, u léku se bavíme o Indii a Číně. Tam je zajímavé pro kontext ještě uvést, že se očekává v nejbližších měsících, že bude uzavřena obchodní dohoda mezi Spojenými státy a Indií, která by se mohly léku také dotýkat, takže v tom případě pravděpodobně touhletou novou tarifní politikou bude chtít zasáhnout prezident Trump zejména Čínu, ale nezapomeňme, že poměrně velká část léků se do Spojených států dováží z Evropy, takže i evropští producenti budou tím postižení. Ale k vaší otázce, určitě to může pomoci právě zaměstnanosti ve Spojených státech, to znamená ano, může to zaměstnat nějaké tisíce lidí Američanů ve výrobních závodech ve Spojených státech, může to snížit závislost Spojených států, ale co to rozhodně přinese, tak též to bude zvýšené ceny těch generických léků pro americké spotřebitele.
0: No a jak tedy budou, když jste mluvil o postižení evropských států, tak jak budou postiženy, jak by se to konkrétně mělo dotknout Česka podle vás?
16: I z České republiky je export do Spojených států jak na úrovni těch základních surovin pro výrobu léčivých přípravků, tak i hotových léčiv. Odhadujeme zhruba, že ten objem se pohybuje někde kolem 3 až 5 miliard korun ročně v exportu farmaceutik do Spojených států, což ale v kontextu celého importu do Spojených států je poměrně zanedbatelné číslo. Mnohem větší poměr dovozu je ze zemí, jako je Německo, Irsko, Benelux, Švýcarsko a tak dále, kde ty země budou samozřejmě postiženy mnohem více. Ale ten efekt je s otazníkem. V krátkodobém horizontu to může být potíž pro tyto výrobce. V dlouhodobém horizontu si ale umím představit, že to odbytiště bude nalezeno jinde, a nebo pokud Spojené státy pravděpodobně stále zůstanou nesoběstačné, tak bude pokračovat tento dovoz do Spojených států i s těmi extrémními cly, což ale znamená, že budou plně přesunuty na bedra amerických spotřebitelů.
0: Děkujeme za rozhovor. To byl Filip Vrubel, výkonný ředitel České asociace farmaceutických firm. Mějte se hezky, naslyšenou.
16: Děkuji za rozhovor, hezký den, nashledanou.
2: Posloucháte Odpolední plus. Nejnovější události v rozhovorech, analýzách a reportážích.
0: Je to už měsíc a půl ode dne, kdy Evropská komise představila návrh 21. balíku sankcí proti Rusku. Státy Evropské unie ho ale dosud neschválili. Znovu se o to zástupci členských zemí pokoušejí právě dnes na jednání v Bruselu. Vyjednávání brzdí zejména odpor Řecka proti možnému zákazu přepravy ruského skapalněného zemního plynu. A téma teď probereme s bruselskou zpravodajkou Zdeňkou Trachtovou. Zdeňko, pěkné odpoledne.
17: Dobrý den.
0: Tak můžeš to ještě víc detailněji rozpovídat, proč se zatím členským zemím nepodařilo ten 21. balík protiruských sankcí schválit?
17: Protože sankce se jako vždy musí schválit jednomyslně a proti 21. balíku mělo od začátku několik členských států z různých důvodů různé výhrady. Většinu z nich už se podařilo nějakým způsobem vyřešit, vypořádat. Nicméně poslední věcí, která schválení toho balíku brání a blokuje, je podle mých informací od diplomatů právě ten postoj Řecka, které odmítá návrh na zákaz přepravy ruského skapalněného plynu do třetích zemí. Podle Řecka, které je námořní velmocí, by to mělo ničivé dopady na jeho lodní dopravu. Řekové argumentují, že jejich lodě přijdou tímto zákazem o lukrativní zakázky a navíc, že si Rusko najde tankery z jiných zemí a bude to LNG, ten skapalněný plyn, bez problémů dál vyvážet. Evropská komise, možná ještě dodám, se v posledních dnech snažila ty řecké zástupce přesvědčit, mimo jiné pracovala na analýzách, které měly doložit, že ten zákaz přepravy poškodí více Rusko než Řecko. Ve hře byla podle mých informací také částečná výjimka Řecko, a sice, že by pro příští dva roky ještě mohlo tu ropu, respektive ten ruský skapalněný plyn, převážet. Nic z toho ale zatím Atény nepřesvědčilo. Velvyslanci dnes zatím vyjednávání přerušili a znovu se k němu vrátí po 17. hodině.
0: No tak toto budeš určitě sledovat, ale když jsi zatím mluvila o tom, na čem to vázne, tak pojďme říct, na čem to nevázne, kde už ta shoda panuje. Jaké nové sankce by ten 21. balík měl obsahovat?
17: Ten nový balík se soustředí mimo jiné na ruskou energetiku, banky a kryptoměny a taky samozřejmě na vojenský průmysl. Konkrétně ten návrh počítá například s dalším zákazem vývozu různých technologií a materiálů využitelných při výrobě dronů, v letectví, v obraně, v radarových systémech. Na sankční seznam by měly přibýt také další ruské banky a lodě takzvané stínové flotily. A ten návrh také počítá se zákazem vstupu do Evropské unie pro všechny Rusy, kteří bojují anebo bojovali ve válce proti Ukrajině. Co z toho návrhu už naopak během vyjednávání členských států vypadlo, tak to byly původně chystané sankce na ruského patriarchu Kirila či návrh zákazu dovozu ruských ryb. Proti tomu měly taky některé členské státy velké výhrady a tyto návrhy tedy nakonec z toho 21. balíku vypadly.
0: Zdeňko, mluví se i o prodloužení cenového stropu na přepravu ruské ropy do třetích zemí. V jaké fázi je toto?
17: I to je právě součástí toho 21. balíku. Evropská komise navrhla zmrazit současný cenový strop, který činí zhruba $44 za barel a platí pouze do zítřka. Připomínám, že minulý týden už ho státy 27 prodloužily dočasně o týden a tím si koupili trochu času, ale snahou je tu cenu přepravované ropy zmrazit aspoň na 6 měsíců, protože jinak by automaticky výrazně stoupla a Rusko by tak na té ropě vydělávalo dál hodně peněz. Jen pro vysvětlení, ona Evropská unie už v podstatě ruskou ropu neodebírá, ale evropské přepravní a pojišťovací společnosti stále hrají zásadní roli v dopravě ropy z Ruska do třetích zemí a smí právě dopravovat pouze tu ropu, která byla prodána za ceny, které jsou v rámci toho cenového stropu.
0: Zdeňka Trachtová, moc krát děkujeme za čerstvé informace. Naslyšenou.
17: Naslyšenou.
0: Co je budoucnost z pohledu technologických gigantů a proč by se náš pohled na ně mohl proměnit? I o tom na fórum Melting Pot v Ostravě mluvil Frederick G. Fert. Víc než desetiletí byl hybatelem v oblasti inovací ve společnosti Google. V Ostravě s ním natáčela Katka Svátková.
18: Má překvapení něco společného s umělou inteligencí a inovacemi?
19: Já jsem vám na začátku rozhovoru dal tři drobnosti. Rozdávání dárků lidem je pro mě radost, protože mě právě těší to překvapení. A zároveň si tím vlastně připomínám, že každý má možnost vzít svou budoucnost do vlastních rukou a sám si ji utvářet. Většina z nás dnes možná přemýšlí nesprávně. O budoucnosti totiž přemýšlíme mnohokrát denně, podle výzkumu dokonce 59krát, několikrát každou hodinu. A taky si kontrolujeme telefon, třeba 200krát denně. Když tohle všechno děláme, tak se obvykle noříme do vnějšího světa. Sociální sítě, zprávy, novinky, notifikace, to všechno tam patří. Jenže když přemýšlíme o budoucnosti, zamýšlíme se spíš nad svým vnitřním světem. Co bych já, jako individuum, chtěl v budoucnosti mít? Vztahy, zdraví, možná kariéru? Tenhle rozpor mě zajímá. Já trochu tu vaši otázku pootočím. Dnes už jste na svoji budoucnost, tedy podle výzkumu, měla myslet v hlavě tak 30krát, vzhledem k tomu, že je popolední. Na co jste nejčastěji v téhle souvislosti myslela?
18: Asi úplně jednoduše, na rodinu a taky na to, jak povedu tenhle rozhovor. Jako novinářka tu otázku budoucnosti vidím i v klimatických otázkách, posunech v současných válečných konfliktech, geopolitických otázkách.
19: To jsou ale vlastně logické a univerzální obavy. Přemýšlíme o budoucnosti a většinou se do toho zapojí starosti o klimatickou změnu. Geopolitiku možná teď čím dál tím častěji myslíme na umělou inteligenci. Na to, jak se mění vzdělávání, co se děje ve světě. Jenže co konkrétně můžete vy jako jedinec změnit v téhle problematice? A myslím tím skutečný vliv?
18: Tak tady se asi nevyhnu psychologickému konceptu kruhu kontroly, vlivu a zájmu. Je to opravdu tak snadné přepnout na to, že ten vliv máme jen opravdu na ty malé, pro nás bezprostřední věci. A na ty se tedy máme zaměřit. Umím si to představit ve svém mikrosvětě, ale ne ve svojí práci, která se zabývá právě globálními problémy.
19: Přesně tak. A ono se nedá říct, že tohle nastavení není správné, protože je normální reagovat i na to, co nám způsobuje obavy. Čteme zprávy a vyvolává to v nás úzkost. Klima, války, tady se dá asi posunout jediným směrem. Protože my opravdu tyhle globální věci jako individua nemáme šanci nikam dál posunout. Ten posun by měl nastat směrem k tvůrčí činnosti.
18: No a platí to tedy i pro člověka, který řeší inovace a asi těžko se můžete vyhnout workoholismu, nebo ano?
19: Já na sobě tenhle tak úplně nevnímám. Hlavně proto, že mě vlastně naplňuje to, co dělám. Pomáhám lidem navázat jiný vztah k jejich vlastní budoucnosti. My se musíme k ní naučit mít pozitivní vztah. Říkám tomu zjednodušeně, že se do budoucnosti musíme zamilovat, protože to pak dává člověku tu naději. Pokud jste rodič, hodně pomáhá snaha dětem vytvořit hezké a bezpečné dětství. Upevňuje se tím sounáležitost. A na tuhle, jak my tomu říkáme, psychologickou bezpečnost, je potřeba se vlastně zaměřit. Budoucnost pro děti nemá být spojená s vaší úzkostí. Tohle je jedna maličkost, která pomáhá rodičům malých i velkých dětí. Vnímat budoucnost jako něco pozitivního, na co se můžeme těšit. Jen ji prostě musíme vidět. Mojí prací je vlastně hledat přesně tenhle úhel pohledu. Jak by pro vás, kdybyste byla dítě, měla budoucnost vypadat?
18: Asi je to hrozně banální, ale ráda bych, aby to byl stav nějaké vyrovnanosti, abych trávila víc času venku, nebyla neustále připojená k internetu, abych dbala na životosprávu, budovala vztahy s ostatními, byla stabilní, spolehlivá a abych uměla být sama se sebou. Akorát, že pak tady přesně máme ty vnější vlivy, pracuju ve zpravodajství, takže se nemůžu vyhnout podrobnému sledování válečných konfliktů například.
19: Tak tohle souvisí mimo jiné i s velkou zvídavostí. Moje doporučení je se neustále ptát, jak moc tohle všechno můžu ovlivnit. 100% mám vliv jen na to, jak se chovám, jaký jsem vůči svému okolí. Já jsem strávil 12 let vytvářením dobrého prostředí v Google, tam, kde vznikla spousta inovací, které utvářejí naši každodennost. A jedna věc je platná všeobecně. Pokud máte v hlavě empatii, optimismus a zvídavost, máte možnost si uvědomit, jak chcete přemýšlet a žít v budoucnosti. A tyhle věci jsem 10 let učil i na Stanfordově univerzitě, kde jsem se svými studenty v těchto otázkách dost experimentoval. Jak změnit myšlení, abychom se vyhnuli úzkosti z budoucnosti. Tohle je ten inovátor ve mně. A víte, co pomáhá nejvíc mně a mojí rodině? Když jsme byli na cestách, a to se děje vlastně dost často, tak máme takový rituál. Chci, aby mi poslali SMSku se třemi věcmi, které jim ten den udělali radost. Jsou to maličkosti, jako čas, který strávili s kamarády, dobré jídlo, a ve své hlavě si tyhle zprávy posílám sám sobě taky, abych si vlastně připomněl, co skvělého jsem za ten den zažil, protože i na základě toho vím, jak začít nový den.
0: S Frederikem G. Fertem mluvila na ostravském Melting Potu Katka Svátková. No a teď už vás čekají další zprávy, které dnes odpoledne přebíráme od naší sesterské stanice Český rozhlas Radiožurnál.
11: Je 16:30. Zprávy a Ondřej Látal.
20: Prezident Petr Pavel vetoval novelu zákona o rozpočtové odpovědnosti. Oznámil to na webu Hradu. Zákon se tak teď vrátí do sněmovny. Novela měla vládě třeba dát větší volnost při navyšování výdajů na obranu a strategické stavby mimo běžné rozpočtové limity. Podle prezidenta ale zákon ohrožuje dlouhodobou udržitelnost veřejných financí. Novým šéfem velitelství pro operace České armády bude od srpna Jaroslav Míka. Na pražském Vítkově mu dnes funkci slavnostně předal současný velitel Václav Vlček. Ten bude nově sloužit v aliančních strukturách Bruselu. Nový britský premiér Andy Burnham plánuje snížit cenu jednorázových jízdenek pro cestu autobusem až o třetinu. Od příštího roku by tak lístek měl stát 2 libry v přepočtu 57 korun. Zastropování cen se vztahuje na Anglii s výjimkou Londýna. Přesný náklon hlavní válcové věže z říceniny hradu Michalovice v Mladé Boleslavi začaly měřit geodeti. Magistrát tím chce porovnat dřívější změřenou hodnotu 6,51 stupně. Pokud by bylo nové číslo stejné anebo i vyšší, mohla by se památka ucházet o zápis do Guinnessovy knihy rekordů. Sport. Marie Bousková postoupila do čtvrtfinále tenisového turnaje okruhu WTA na pražské Štvanici. Nad Američankou Leovou zvítězila ve dvou setech. Dál jde i Tereza Valentová, která porazila ve třech sadách Australanku Jointovou. O postup bude odpoledne bojovat ještě Dominika Šalková, nastoupí proti Francouzce Dodánové.
13: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
14: Kolony na D1 v Brně a nehoda u Mirošovic. Na dálnici D1 se zdržíte na průjezdu Brnem v obou směrech. Provoz brzdí omezení na 196. kilometru. Větší fronta je aktuálně ve směru z Prahy na Ostravu. Počítejte v Brně asi půl hodiny navíc. Dálnice D1 ještě jednou ve směru z Prahy do Brna. Čerstvá nehoda teď před sjezdem na Benešov. Dvě auta v levém pruhu na 19. kilometru a na místo jedou hasiči. Uvolněte uličku začínající kolo. V Praze silná odpolední špička, navíc na Štěrboholské spojce směrem na Hradec Králové už několik hodin překáží dodávka po nehodě v pravém pruhu před stavbou okruhu. Kolona se sune od Spořilovské a je to na 45 minut. Na pražském okruhu se zdržíte i před sjezdem na Ořech, a to v obou směrech. Delší je fronta z letiště na 25 minut. V Praze velmi ucpané i centrum města kvůli opravám na kritických místech, třeba na magistrále. Kolona od Nusalského mostu až k omezení na Hlávkově mostě zabere asi 35 minut. No a ještě horší je situace na nábřežích a v okolí Národního divadla. Ještě do Českých Budějovic výjezd směr Písek po silnici 20. Na kruhovém objezdu u Hluboké vážná nehoda a je to ucpané ze všech stran. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
13: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
20: Zítra čekáme proměnlivou, zpočátku převážně velkou oblačnost, postupně s přehánkami, na horách na severu a severovýchodě budou četnější, sporadicky se objeví taky bouřky, večer začnou srážky a částečně i oblačnost od jeho západu ubývat. A teploty 18 až 22, na Jihomoravě až 25, na horách většinou kolem 11 stupňů. To byly zprávy.
13: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
0: A zase pokračuje odpolední prout, a to 4 minuty po 4:30 s Lucií Vopálenskou za mikrofonem. Přeji vám příjemný poslech. 5 odborových organizací letiště Praha je ve stávkové pohotovosti, a to kvůli výběru nového šéfa firmy a i dalšímu směřování tohoto státního podniku. Letiště má vést Radomír Lašák, který stál před lety v čele Českých aerolinií a podle odborářů a kritiků je spjat s jejich zánikem. Ministryně financí Alena Schillerová tvrdí, že obavy nejsou na místě. Prý kvůli uklidnění situace dokonce Lašák do funkce nastoupí o měsíc dřív, tedy už od srpna. Podle opozice dává vláda přednost loajalitě před kompetencí a odborností. Já teď ve vysílání vítám hlavního ekonoma investiční skupiny Natland Petra Bartoně. Dobrý den.
1: Krásné odpoledne.
0: Pane Bartoni, jak vy rozumíte odporu letištních odborářů? Má Radomír Lašák tak špatné jméno mezi odbornou veřejností, že by šéfem letiště být neměl?
1: No, zmiňovala jste dvě věci, které se odborům nelíbí. Jedna je klasická po všech odborech po celém světě, to znamená bojí se ztráty pracovních míst, a to jako může být pod jakýmkoliv vedením nevyhnutelná budoucnost. Vidíme, co se všechno děje s automatizací, robotizací, s těmi dalšími hesly, které jsme slyšeli už za komunismu,
0: to není nic,
1: takže to může být nevyhnutelné. A ta druhá věc, to, že je údajně osoba nového šéfa spojována s úpadkem ČSA, to mně přijde trošku zvláštní, když potom ČSA dál létali ještě 15 let po jeho odchodu, tak to asi nebylo tak dramatické. A zároveň, kdybychom do nějakého státního podniku chtěli jenom lidi, kteří neřídili nikdy žádný úpadek, no tak by to bylo v podstatě nesplnitelné nějaké téma. Nikdo by tam nechtěl přicházet, protože to, že státní firma může jít do úpadku a postupně bude klesat, je v podstatě, řekněme, normálnější stav, než že by nějaká státní firma prosperovala. Takže těch příčin je spousta. Spojovat to s jednou osobou, notabene 15 let před tím koncem, by bylo trošku asi unáhledé. A obecně je v Česku podceňována právě role manažerů při úpadku a při tom manažování nějaké velké transformace.
0: Čili jak se zpětně díváte na Lašákovo angažmá v Českých aerolinijích? On je převzal po Jaroslavu Tvrdíkovi a opravdu za jeho působení šel podnik do úpadku. To jako vědí lidé z praxe, jak si myslím, tedy odborná veřejnost na letišti, v těch aerolinkách. Vy si myslíte, že tu firmu vedl prostě správně, dobře, že nedělal žádné jasné chyby?
1: Ne, tak každý udělá chyby samozřejmě, ale jenom proto, že během jeho šéfování se projevily ty chyby, tak to jednak nemůže být všechno dáváno logicky jenom za toho člověka. Není to tak, že do té doby ta firma byla v pořádku a najednou začala mít problémy.
0: Nebyla.
1: A kdyby to bylo jedním člověkem, no tak by po jeho odchodu zase ta firma vzkvétala. Každý krizový manažer potom, kdyby potom nastoupil, tak se dá to
0: a
1: obrátit.
0: Právě
1: ten největší problém asi je v tom, že když je firma v problémech, tak nemůže řešit tím, že si bude jakoby přilepšovat rozprodejem majetku a vykazovat jakoby lepší čísla. Je potřeba to vzít za toto. A to je ta jedna věc, která se mu dává za vinu, která asi většina těch krizových manažerů by se byla schopna shodnout, že ano, tudy cesta čistě rozprodejem majetku a vylepšováním těch čísel asi není to pravé ořechové.
0: No a povězte, pane Bartoni, v jakém ekonomickém stavu teď letiště Praha vlastně je? Potřebuje nějaké razantní změny ve způsobu vedení? Má nějaké konkrétní problémy, které vyžadují nový přístup? Třeba i tedy zeštíhlování, vyhazování?
1: Určitě není v krizové situaci, že by potřebovala vyloženě krizového manažera, ale samozřejmě jako všichni potřebují nějak na tu novou dobu se napasovávat, tak to je výzva pro každou společnost, včetně letiště. Tam spíše je otázka teď toho dlouhodobého rozvoje, investice do nových letištních hal a tak dále, ale to není něco krizového. To je právě otázka toho dlouhodobého rozvoje, to znamená standardní úkol pro nějakého manažera.
0: No a Radomír Lašák prý vyhrál výběrové řízení. Proč se vůbec konalo? Bylo zapotřebí v té firmě něco měnit?
1: No tak je to snaha o transparenci z hlediska hlavního vlastníka, což je stát, a bývalému tomu manažerovi skončilo čtyřleté období, to znamená, se otevřela jakoby výběrové řízení, ve kterého se i ten starý nebo ten původní zúčastnil, a to, jestli bylo vybráno transparentně nebo takového, na to jednak nemám informace a za druhé nejsem naivní, abych si myslel, že když stát vybírá nějakého svého manažera, že to bude úplně bez nějakých politických konexí. Máme u vlády novou vládu a ta si prostě vybrala. To jako není nic proti ničemu, nebo takhle. Na standardy výběru šéfů státních společností to asi nebylo nic nestandardního.
0: Rozumím. No ale když se vrátím k zaměstnancům, tak nejistotu prý u nich vyvolala i nedávná prohlášení o uvedení části akcí letiště Praha na burzu. Nakolik je to vlastně podle vás reálné, že by se vláda části tohoto strategického podniku bavila, že by část letiště prodala, protože ministryně Schillerová to popírá, ale zjevně tady ta obava z privatizace letiště panuje. Jaký je váš postup?
1: No, asi by to bylo neúplně nějak rozumné na to reagovat z pohledu těch odborářů, protože jenom proto, že někdo prodá někomu akcie, to nic neznamená samo o sobě o tom směřování. Spíše je zvláštní, když stát na jednu stranu tady chce naopak ten kočkopes, kdy stát je většinovým vlastníkem a menší část těch akcí je volně na burze, tak stát nyní vidí, k jakým problémům to vedlo třeba v případě energetické společnosti ČES a právě snaží se vrátit do plného vlastnictví. A tady by jakoby se snažil zase zpátky do té formy ČESu, kdy na jednu stranu stát bude většinovým vlastníkem, ale bude právě na té burze omezován v tom rozvoji té firmy těmi minoritními akcionáři. Takže z tohohle pohledu je to trošku zvláštní dělat tady nový kočkopes firmy ČES. Buď to, ať je to plně státní, nebo ať je to, což by byla asi lepší varianta, ať je to plně soukromé na burze.
0: Míní Petr Bartoň, hlavní ekonom investiční skupiny Natland. Děkujeme za vaše vysvětlení a za váš komentář. Naslyšenou.
1: Díky, hezký den, naschledanou.
0: Stále posloucháte Odpolední plus, je 16 hodin a přesně 41 minuta. Maďarští vyšetřovatelé se včera bez předchozího varování objevili v datovém centru, které zabezpečuje databáze maďarské opoziční strany Fidesz. Zabavili také servery a s nimi i data, která na nich byla. Podle šéfa strany a bývalého premiéra Maďarska Viktora Orbána je to nedemokratické. A policejní zásah přirovnal Orbán k chování komunistů před rokem 1990. O situaci v Maďarsku a o této konkrétní věci teď poví víc Jiří Chábera ze zahraniční redakce. Jiří, vítej, pěkné odpoledne.
3: Dobré odpoledne.
0: Tak pověz konkrétně, o co v tomto případu jde.
3: Tak podle maďarského zpravodajského serveru 24.hu byly na těch serverech, o kterých jste mluvila, uloženy informace o zpronevěřování peněz ze státního rozpočtu. Mimochodem vlastně kvůli té razy doteď nefungují webové stránky ani e-mailové adresy všech členů Fidesu. Někteří z těch politiků tedy tehdy vládnoucí strany podle prokuratury využívali maďarský státní fond kultury k tomu, aby vlastně státní peníze určené na kulturu proudili jenom k těm umělcům, kteří vládní Fidesz podporovali v politické kampani před volbami. Jinými slovy, vlastně Fidesz, vládnoucí strana, měl vytvořit jakýsi mechanismus proplácení uměleckých vystoupení na volebních mítincích. To všechno samozřejmě tedy ze státního rozpočtu a celkem se tímto způsobem mezi podporovatele dnes už vlastně opoziční strany rozdělilo asi 17 miliard forintů, to je v přepočtu víc než 1 100 000 000 korun.
0: No to není málo, takže jak ty peníze ale měly rozdělovat?
3: No ten systém byl velmi důmyslný, velmi chytře vymyšlený. Některé maďarské volební obvody měly vlastně dva rozpočty. Měly jeden veřejný na kulturní akce, z toho veřejného podporovali běžný regionální chod té kultury a pak měli jeden rozpočet a ten byl tajný. A právě do toho tajného rozpočtu proudilo už tedy těch zmíněných 17 miliard forintů. Aspoň takto celé to schéma popsal maďarský server 444.hu. Vlastní rozpočty na podporu umělců v kampani potom měli taky údajně mít i někteří vysoce postavení politici. V té kauze figuruje taky třeba tehdejší maďarský ministr kultury Baláš Honko. Ten měl mít k dispozici na kampaň na ty umělce, tedy kteří by ho podporovali, 341 milionů forintů, asi tedy 22,5 milionu korun.
0: No tak zní to až skoro neuvěřitelně, A co na to tedy říká dřívější premiér a šéf Fidesu?
3: Tak Viktor Orbán, respektive podle Viktora Orbána se vládnoucí strana současná, tedy vládnoucí strana TISA, snaží potlačovat v maďarskou demokracii. Šéf TISY Péter Maďar se k tomu zatím nějak konkrétně nevyjádřil. Pouze řekl, že očekává na to finální stanovisko prokuratury už předtím, a to vlastně byl jeden z hlavních bodů Maďarovy kampaně. Maďar sliboval zatočit s tím korupčním systémem a s podle něj vlastně nedostatečnými nebo nedostatečně demokratickými standardy v Maďarsku. Podobná kritika nezněla jen z pera Maďara, ale taky z Bruselu. Mimochodem jsou to právě úplně stejné argumenty, tedy o likvidaci právního státu, které zněly před pár měsíci ještě před těmi dubnovými volbami a změnou lidí u kormidla, jako tedy vlastně kritika tehdy vládnoucího Fidesu. Ten boj proti korupci se politiků Fidesu týká, aspoň jak to v rozhovoru pro Českou televizi řekl komentátor deníku Luboš Palata, velmi zásadně.
4: Ti lidé moc dobře vědí, že minimálně v těch posledních 10 letech opravdu zneužívali ve velkém svých vládních funkcí k tomu, aby se obohacovali, takže už to ani neskrývali. A už tehdy mi jeden nejmenovaný západní diplomat říkal, víte, oni už si nekupují vily, oni už si otevřeně kupují zámky a panství, vzniká tady nová šlechta, takže o tom tento problém je.
3: Ten rozsah korupce a zneužívání státních prostředků za vlády Fidesu byl v Maďarsku dokonce údajně tak velký, že Brusel musel dočasně pozastavit veškeré evropské fondy pro celé Maďarsko, pro Budapešť.
0: Připomíná kolega Jiří Chábera ze zahraniční redakce, který obohatil Odpolední plus. Díky za to a naslyšenou.
3: Naslyšenou.
21: Posloucháte Odpolední plus. Nejnovější události v rozhovorech, analýzách a reportážích.
0: Rodný dům nacistického diktátora Adolfa Hitlera v rakouském městě Branau am Inn nově slouží jako policejní stanice. Dnes ráno byla slavnostně uvedena do provozu. Důvodem transformace je podle rakouských úřadů zamezit tomu, aby se místo stalo poutním bodem neonacistů a příznivců krajní pravice. Budova prošla rozsáhlou rekonstrukcí, která proměnila i její vnější podobu, vnější plášť. Rakouská spolková vláda za přestavbu podle webu německé stanice Deutsche Welle zaplatila asi 20 milionů eur, tedy více než 480 milionů korun. No a o tématu teď budeme mluvit spolu s editorem deníku Právo a odborníkem na německojazyčný prostor Robertem Šustrem. Roberte, pěkné odpoledne.
22: Dobrý den.
0: Tak víme vůbec, ví se to, proč se Rakousko nakonec rozhodlo umístit do Hitlerova rodného domu právě policejní stanici, protože před lety se objevovaly i návrhy na demolici budovy, anebo i návrhy na její jiné využití.
22: To je pravda. Faktem je také třeba připomenout, že ta problematika toho rodného domu Adolfa Hitlera už Rakousko nebo speciálně obec Braunau už zatěžuje několik desítek let, čili je to vlastně dlouhodobý problém. A všechny pokusy minulé této budově dát nějakou smysluplnou náplň, protože tam byla třeba v minulosti škola, pak tam jednu dobu byla i charitativní organizace, která tam provozovala, pokud se nepletu, chráněné dílny pro lidi s handicapem, tak vlastně nikdy se to úplně nepovedlo smazat ten punc toho, že to je rodný dům Adolfa Hitlera, a hlavně vždycky během výročí Hitlera, ať už šlo o třeba jeho narození nebo úmrtí, se tam vždycky tak nějak objevovaly zapálené svíčky nebo květiny prostě s černou stohou, čili vlastně stalo se to takovým symbolem, takovým pietním místem pro neonacisty, pro obdivovatele Adolfa Hitlera. A proto nakonec ta úvaha, že když v této budově bude policejní stanice, čili několik různých kamer, tak se tato pravděpodobně, že se to bude prostě stále pětní místo pro neonacistů, že se to tím sníží na minimum.
0: No, ve hře byly tedy jiné varianty, ale kritici teď třeba tvrdí, že šlo o promarněnou příležitost vytvořit místo věnované vzdělávání o nacismu a demokracii. Jak silné jsou v Rakousku tyto hlasy?
22: To je pravda, na straně druhé, ale vidíme, že z jiných zemí, nebo hlavně třeba v Německu, kde v podstatě těchto prostor, kde dochází k dokumentování zločinu nacismu, ať jsou to třeba v koncentračních táborech a podobně. Tedy je tam prostě ta kultura je tam velmi vyvinutá, tak vidíme právě v posledních letech, že tam dochází stále častěji k tomu, že ta místa jsou prostě haněna, že prostě tam chodí lidi vědomě provokovat, škrábou tam někam do nějakých prostě předmětů, třeba nacistická hesla a podobně, pak se přitom samozřejmě filmují okamžitě, to zveřejní na sociálních sítích, takže vlastně vidíme, že taková ta kultura připomínání si zločinů nacismu vlastně hodně trpí v posledních letech, dostává se, vlastně už jakoby chybí, už je to něco, co prostě není tak silné, není tak silně přítomné a ta obava, že by v případě, že by třeba místo rodného domu Adolfa Hitlera tam bylo nějaké pětní místo, že by právě i toto pětní místo mohlo být takto vzpomínutím znesvěcováno, tak ta obava byla velká.
0: No, když navážu, spor o Hitlerův rodný dům se odehrává v době, kdy v průzkumech i v parlamentu získává rekordní podporu krajně pravicová FPÖ, tedy strana, mezi jejíž zakladatele patřili také bývalí členové nacistické strany a SS. Promítá se tedy tato současná politická situace nějak do debat? Promítala se o tom, jak vlastně s tímto místem a s podobnými dalšími místy nakládat?
22: Tak úplná přímá souvislost tam nebyla, ale samozřejmě nepřímá je v tom smyslu, že ta atmosféra v Rakousku se mění. Ano, posiluje radikálně pravice. Dá se říct, že každým dnem se objevují zprávy o tom, jak například asistenti poslanců ze stranu svobodných například se v různých četech prostě vyjadřují způsobem, jako kdyby byli prostě nacisty nebo neonacisty. Takže ukazuje se, že ten problém je skutečně reálný. A samozřejmě to, že strana svobodných je tak silná v průzkumech a že konec konců to je třeba také připomenout, vyhrála poslední volby, tak to ukazuje, že se něco v té společnosti děje.
0: No a otevírá celá ta kauza i třeba širší otázku, jak se Rakousko stále nevyrovnává se svou nacistickou minulostí, protože často se skloňuje, že ve srovnání s Německem k tomuto tématu Rakousko přistupovalo o něco zdrženlivěji, tak platí to ještě pořád?
22: To je pravda, zdrženlivý a s určitým možná zhruba 20-letým zpožděním, to je pravda, nicméně třeba říct, že i zrovna ten německý případ, kde to mají teda hodně propracované, ukazuje, že je třeba neustále hovořit o těchto věcech, neustále třeba připomínat hlavně té nové, té nastupující generaci. Takže to též se vlastně týká v Rakousku a tady zase úplně myslím si, není důležité, že s tím Rakušané začali o 20 let později než Německo, ale prostě je důležité toto neustále, to povědomí o těch zločinech neustále prostě udržovat v aktivitě.
0: Roberte, a jak vůbec celou tu debatu vnímají samotní obyvatelé Braunau?

0: turisty nabídl odborářům Národní galerie Praha možnost podílet se na novém výběrovém řízení na šéfa této instituce. Základní odborová organizace poslala 10. července ministrovi otevřený dopis a včera odpoledne se nad požadavky zástupců Národní galerie sešly na společné schůzce. Proč se první výběrové řízení na začátku července zrušilo, na to se ptala i redaktorka Českého rozhlasu Vltava Zuzana Filipková.
1: My jsme nechávali tomu řízení ten prostor, nechávali jsme nezávislost komise, já jsem do toho nijak nezasahoval, udělali jsme nějaký pravidla, který vlastně postupně, až je vypracováno, tak si uvědomujete, že na základě motivačních dopisů si já jako netroufnu jmenovat někoho, kdo bude na několik let, na dlouhou dobu řídit instituci, která má mít evropský vyhlas a která bude utrácet na investicích obrovský peníze. Opravdu potřebuju vyhlásit nové, velmi zevrubné a vlastně, když to můžu říct v uvozovkách, náročné a těžké výběrové řízení a musí z toho vzejít ten, kdo tuto úlohu zvládne.
2: Jak byste si představoval toho lídra nebo lídrini, kdo by to opravdu měl být, jeho zkušenosti, vlastnosti?
1: Teď já vám tady můžu malovat obrázek ideálního manažera, který je napůl výkonný, nespí, všechno má v merku, na druhé straně umí a rozumí výtvarnému umění a rozumí tomu prostředí, má kontakty v zahraničí, má kontakty tady se všima, vyjde, bude milován odbory, bude respektován odborníky, jak doma, tak v zahraničí, bude reprezentovat dovnitřku i ven, bude mít smysluplný výstavní program a zároveň bude dobře vypadat před médií. Koho hledám? Hledáme nového Jaromíra Zeminu, Vincence Kramáře. Najdeme je? Jak reálné to je?
3: Říká ministr kultury za motoristy Otto Klempíř hned po skončení schůzky se zástupci základní odborové organizace Národní galerie Praha. Oproti prvnímu výběrovému řízení tedy slibuje transparentnost, lepší komunikaci a mezinárodní porotu, jejíž jména budou také zveřejněná.
1: Máme na hitlistu jména, které jsou ve světě galerijnictví a výtvarného umění a v tomto světě, kterým potřebujeme oslovit, je nesmírně ceněná. Jsou to jména, která mají zvuk, protože když se nám je podaří vzít do naší výběrové komise, tak to světlo jejich lesku padne i na Národní galerii. My oslovíme, budeme jim volat, připravíme se komisi, která skutečně bude mít nesmírný výhlas, nebude jenom zahraniční, bude zahraniční, ale bude i z Čechů složená.
3: To vše by se mělo stát do konce letních prázdnin. Jméno nového šéfa nebo šéfky Národní galerie Praha bude v ideálním případě známé v lednu příštího roku. Na schůzku s ministrem kultury přišli 3 zástupci základní odborové organizace Národní galerie Praha. Na otázky, které položili podle předsedy odborů Jana Vojtíška, odpovědi dostali.
4: Pan ministr nám slíbil, že nové výběrové řízení proběhne transparentně, že podmínky zadávací budou zveřejněny, včetně složení členů komise. Pan ministr nám nabídl účast v tom výběrovém řízení a my se budeme těšit, že tyto sliby ministerstva kultury budou dodrženy.
3: Formu účasti odborářů na výběrovém řízení budou teď v Národní galerii Praha zvažovat. Více dodala místopředsedkyně odboru Eva Majtán.
5: My už jsme o tom nějakým způsobem uvažovali, ale samozřejmě to ještě chceme probrat ve větším plénu i s dalšími členkami a členy odborové organizace.
6: Tak se na to připravujete.
5: Ano. Jakým způsobem, jestli by to byl člen nebo členka komise, nebo jestli by to byl nějaký poradní orgán.
3: Otevřený dopis nyní podepsalo 69 z asi 230 zaměstnankyň a zaměstnanců Národní galerie Praha. Jiný dopis, respektive dopisy s výzvou o účasti v novém výběrovém řízení, dostali naopak od ministerstva kultury 3 finalisté zrušeného výběrového řízení, tedy prozatímní ředitelka Národní galerie Praha Olga Kotková, ředitel Alšovy Jihočeské galerie Aleš Seifert a ředitel Galerie výtvarného umění v Chebu Marcel Fischer. Pokračuje Otto Klempíř.
1: Obeslali jsme dopisy všechny 3 původní kandidáty s tím, že jsme jim vyjádřili velké díky, s jakou vervou a znalostmi se účastnili, s tím, že jsme jim poděkovali za účast, tím, že jsme je vyzvali a prosili, aby se zúčastnili nového řízení, že si jich ceníme, ceníme si jich znalostí a samozřejmě doufáme v to, že se přihlásí další osobnosti.
3: Národní galerii Praha podle Jana Vojtíška nejvíce tíží finanční situace této instituce.
4: Na to hlavně v těch mzdových prostředcích. Je tam vlastně v minulém roce, na začátku minulého roku, Národní galerie propouštěla a ten podstav zaměstnanců stále nebyl vyřešen. Národní galerie nemá vlastně dostatečné prostředky na platy zaměstnanců. Platy zaměstnanců dlouho nerostly a způsobuje to velkou fluktuaci, ztrátu know-how.
3: Ministr kultury za motoristy Otto Klempíř zmínil, že se pro Národní galerii Praha snaží získat více peněz, a to

0: už i kvůli očekávaným obrovským investicím, ať už je to stavba depozitáře v pražských Jinonicích nebo plánovaná rekonstrukce Veletržního paláce.
1: Stále posloucháte Odpolední plus. Poezie, divadlo a teď film. Taková je úspěšná cesta příběhu, který začal oceňovanou knihou Miloše Doležala Jana bude brzy sbírat lipový květ. Básnická próza vznikla jako osobní zpověď po smrti autorovy manželky, někdejší vedoucí Dismanova rozhlasového dětského souboru. Po divadelní adaptaci teď příběh míří i před filmovou kameru, kde dostane svou novou podobu.
2: Vyhlížím tě každé ráno. Pevánku. Větroceli v mátě.
3: Herec David Matásek provází diváky příběhem, který se odehrává mezi slovy, hudbou a projekcemi lipových větví. Na kulisách za ním se střídají obrazy a vzpomínky, zatímco Jenovéfa Boková doprovází básně hrou na housle. Divadelní hra vychází z poezie Miloše Doležala. Ten v ní zachytil smutek i lásku, která přetrvává navzdory ztrátě blízkého člověka.
2: Dělí nás jen tenké, tenonké sklo.
4: Daroval mi tu knížku Marek Weichr, který pracuje v Revolver Revue, kde knížka vyšla. A já jsem si říkala, ach jo, proč mi furt všichni dávají knížky, ještě ke všemu poezie, nemůžu někdy dostat třeba lahev. Ale nicméně jsem knížku doma ten večer otevřela a byla jsem tím hluboce zasažena a věděla jsem, že na tom chci pracovat.
3: Popisuje režisérka adaptace Beata Parkanová, která teď připravuje podle sbírky Jana bude brzy sbírat lipový květ i film.
4: To, že se povedla ta divadelní hra a je o ní takový obrovský zájem a jsou na to samé vlastně pochvalné reakce, mě přesvědčilo, že ten příběh má smysl. Ne samotné stvárnění to divadelní hry pro film, to budu muset udělat a vymyslet jinak, ale to, že ten příběh je tak strašně důležitý a dobře napsaný. Já jsem momentálně jako scénáristka v nejhorší fázi, což je, že píšu. To je čas, kdy nevím nic, kdy vlastně čekám, co se mi to narodí a tam je mým úkolem, aby to byl co nejvíc smysluplný příběh.
3: Podle filmařky, která bude snímek také produkovat, mají básně všechno podstatné. Příběh i drama.
4: Já jsem byla vyučena Aloisem Fišárkem, svým střihačem, že drama to je, když jde o život a o lásku. A v celém tomhletom příběhu jde zejména o život a o lásku, myslím, že v každý té básničce. Ale mimo to jsou velmi jako obrazotvorné ty básničky, zasazený do konkrétního kraje, do konkrétního vztahu, do konkrétního prostředí. Takže já, když jsem to četla prvně, tak jsem to viděla. Ta slova jsem jako viděla.
3: A zatímco Beata Parkanová píše scénář, producent Jan Bodnár řeší, jak celý projekt dostat před filmové kamery.
5: Aktuálně ten projekt zamýšlíme jako československo-polskou koprodukci, takže máme rozjednaný partnery v těchto zemích. A pokud všechno půjde podle plánu, tak točíme jaro 2028.
3: Na filmovou adaptaci si tak diváci ještě budou muset počkat. Příběh Jany a Miloše ale už teď můžete vidět na jevišti pražského divadla Viola. Martin Hrnčíř, Český rozhlas.
6: Nejen události, ale i komentáře, plus rozhovory, plus diskuse. Jediná česká stanice mluveného slova. Český rozhlas plus. Sedmnáct hodin. Český rozhlas plus. Zprávy.
7: Prezident vetoval novelu zákona o rozpočtové odpovědnosti. Americký prezident Trump pohrozil Íránu další palbou za útoky v Hormuzském průlivu. Tenistky Valentová a Bousková jsou ve čtvrtfinále pražského turnaje okruhu WTA. Silnice 16 je na obchvatu Jičína po nehodě neprůjezdná. A zítra bude proměnlivá oblačnost, postupně přehánky, večer se má vyjasňovat, teploty až 25 stupňů.
6: Český rozhlas plus. Když chcete vědět proč.
7: Prezident Petr Pavel vetoval novelu zákona o rozpočtové odpovědnosti, oznámil to na webu Hradu. Novela měla umožnit vládě navýšit výdaje na obranu a strategické stavby nad rámec schváleného rozpočtu. Podle prezidenta zákon ohrožuje dlouhodobou udržitelnost veřejných financí a rozšiřuje prostor vlády navyšovat některé výdaje, aniž by k tomu potřebovala souhlas sněmovny.
8: Jde o to, aby i tak důležité investice jako do dopravy nebo energetiky podléhaly jasným pravidlům, odpovědnému hospodaření a demokratické kontrole.
7: Podle premiéra Andreje Babiše z Hnutí ANO je prezidentovo veto nezodpovědné, nepromyšlené a aktivistické. Koalice podle premiéra udělá vše proto, aby ho sněmovna přehlasovala. Hasiči oznámili likvidaci požáru budovy 34 v bývalém baťovském areálu ve Zlíně. Zásah trval 14 dnů. Požár vypukl 9. července ráno a větší část budovy se zřítila. Podle mluvčí hasičů Lucie Javoříkové na místě dál zůstává jedna hasičská jednotka.
9: Tím byla ukončena mimořádná opatření přijatá v souvislosti s touto událostí, včetně doporučení obyvatelům v okolí nevětrat. I nadále však zůstává v platnosti zákaz vstupu do vytyčeného prostoru kolem objektu, který je zabezpečen oplocením. Toto opatření je nezbytné z důvodu zajištění bezpečnosti, neboť objekt je po rozsáhlém požáru staticky narušen.
7: Příčinu požáru teď zjišťují kriminalisté s vyšetřovateli hasičů. Může to trvat i několik měsíců. Spojené státy odpoví na každý íránský útok na lodě v Hormuzském průlivu bombardováním blízkovýchodní země. Na své síti True Social to napsal americký prezident Donald Trump. Upřesnil, že Washington bude cílit na mosty a elektrárny v Íránu, a to včetně těch v hlavním městě Teheránu a jeho okolí. Spojené státy a Írán spolu v červnu uzavřeli memorandum o porozumění, které mělo vést k finální mírové dohodě. Tu se ale zatím nepodařilo dojednat. Budoucnost překladatelů a tlumočníků na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy zatím zůstává otevřená. Vedení fakulty a zástupci ústavu translatologie se dohodli, že budou o podobě plánovaných změn dál jednat. Fakulta přitom původně oznámila, že chce ústav od příštího roku zrušit a jeho činnost rozdělit mezi další jazyková pracoviště. Nově ale obě strany vytvoří společnou pracovní skupinu, která připraví návrh budoucího uspořádání oboru. Vysvětlil Radiožurnálu ředitel ústavu Tomáš Svoboda.
10: V úvahu přichází restrukturalizace ústavu translatologie, což by znamenalo podívat se na výuku, další aspekty a zabývat se tím, kde je možné eventuálně najít nějaké zefektivnění činnosti ústavu, a to by patrně tedy vedlo k určitému, řekněme, snížení rozsahu ústavu translatologie v tom personálním slova smyslu.
11: Tenistky Marie Bousková a Tereza Valentová prošly do čtvrtfinále pražského turnaje okruhu WTA. Bousková porazila Američanku Leeovou 7-5 a 6-4, Valentová Australenku Jointovou po sadách 1-6, 6-0 a 6-3. Další z Češek, Dominika Šalková, nastoupila proti Francouzce Dodánové a je u toho reportér David Prouza.
12: Dominika Šalková vstoupila skvěle do souboje s francouzskou sokyní, vede totiž 5-1, teď neproměnila setball, ale má k dispozici svůj servis a může velmi záhy uzavřít první sadu. Poslouchejte koncovku na Radiožurnálu Sport ze Štanice, David Prouza, Radiožurnál.
11: Šest českých vodních slalomářů dnes čeká boj o postup do semifinále mistrovství světa. V americké Oklahomě se představí nejprve kanoisti, pak kanoistky. Jako první z Čechů půjde do akce Lukáš Rohan zhruba za hodinu a čtvrt.
13: Zavřená D1 u Brna a kolony v Praze. Dálnice D1 je teď neprůjezdná na příjezdu do Brna směrem z Ostravy. Na kilometru 203 čerstvá vážná nehoda, srazila se dodávka s osobním autem. Uvolněte uličku pro hasiče, jedou na místo. Dá se to objet Ostravskou ulicí přes Brno. Na D1 kolona i v opačném směru na příjezdu do Brna z Prahy. Tam je to kvůli omezení na 196. kilometru a zdržíte se osobním asi 25 minut. V Praze na Boholské spojce ve směru na Hradec Králové už několik hodin brzdí provoz dodávka po nehodě. Blokuje pravý pruh před stavbou okruhu u Běchovic a kolona je dlouhá. Zdržíte se okolo 45 minut. Brzdí se už v podstatě na D1 na příjezdu do Prahy u Průhonic. Velké kolony i na pražském okruhu před sjezdem na Ořech. Zdržíte se jak od letiště, tak i ve směru z D1, a to až půl hodiny. No a v Praze platí doporučení nejezdit do centra autem. Centrum velmi ucpané v souvislosti s opravou kolejí na Národní třídě. Kolony se v okolí Národního divadla a nehýbou a přelevá se to i jinam. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
14: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
7: Zítra čekáme proměnlivou, zpočátku převážně velkou oblačnost, postupně s přehánkami, na horách, na severu a severovýchodě budou četnější, sporadicky se objeví i bouřky, večer pak začnou srážky a částečně i oblačnost od jeho západu ubývat. Teploty 18 až 22, na jihu Moravy až 25 stupňů. To byly zprávy. A začíná 20 minut Radiožurnálu s hostem Vladimíra Kroce.
15: Návrhy zákonů čím dál častěji vycházejí z poslaneckých nebo senátorských iniciativ a neprocházejí standardním legislativním procesem. Co na tom vadí advokátní komoře? Proč není dobře domyšlené chtít, aby vražda byla nepromlčitelným trestným činem? Proč máme přeplněné věznice? Hostem 20 minut Radiožurnálu, které vysílá také Český rozhlas Plus, je předsedkyně představenstva České advokátní komory Monika Novotná. Vítejte ve studiu, dobrý den.
16: Dobrý den, děkuji za pozvání.
15: Vaše profesní sdružení apeluje na politiky, aby zajistili odbornou diskusi na té návrhy zákonů, a tedy aby, jak bývalo zvykem, zákony navrhovala vláda. Proč jste cítili takovou potřebu?
16: Je to proto, že u standardního legislativního procesu, to znamená u těch návrhů, které připravují jednotlivé rezorty, potom je předloží do mezirezortního připomínkového řízení a potom je schvaluje vláda a ta je potom předkládá poslanecké sněmovně, je do legislativního procesu zapojena celá řada institucí, celá řada odborníků, kteří hodnotí jak dopad na společnost, tak hodnotí i legislativní úroveň, tu technickou úroveň normy a mohou v tom mezirezortním připomínkovém řízení vychytat poměrně velkou řadu chyb, které třeba ani nejsou v rozporu s úmyslem předkladatele, ale které zabraňují tomu, aby ta norma byla nesrozumitelná, aby dopadala na případy, na které dopadat nemá, a aby byla potom v praxi aplikovatelná a dala se interpretovat.
15: Vy jste upozornili, že návrhy změn trestního práva teď často vycházejí z poslaneckých nebo senátorských iniciativ. Co konkrétně to sebou tedy podle vás přináší?
16: No, u těch velkých kodexů, mezi které patří trestní řád, trestní zákoník, ale i občanský soudní řád nebo občanský zákoník, byla vždycky zastávaná praxe, že jsou to tak závažné právní předpisy, že by měly být projednány i na úrovni legislativní rady vlády. A v podstatě změny a některé i velmi zásadní změny, které dnes vycházejí z poslaneckých nebo senátorských návrhů, neprošly tím standardním legislativním procesem a především nejsou podpořeny žádnou odbornou analýzou, která by říkala, že společnost přesně tuto normu potřebuje, protože když by ji neměla, tak by se stalo to a to.
15: No, vy už jste na to poukázala dříve, že ty poslanecké návrhy vznikají často bez analýzy, ale taky mnohdy třeba jenom na základě jednoho případu, který zákonodárce zaujme. Jaký to potom má dopad na to právní prostředí?
16: Tomu se říká právní kazuistika. A v podstatě každá norma by měla být, ta právní norma by měla být spíše abstraktní, aby dopadala na předem neurčený počet případů, ale stává se to, že i na základě nějaké medializace konkrétního případu dospěje poslanec nebo senátor k závěru, že zřejmě je ten zákon napsán špatně, protože tento případ, konkrétní případ neřeší. Na základě jednoho jediného případu se udělá závěr, že tedy společnost potřebuje další právní normu. Výsledkem pak je poměrně přebuje systém právních norem, ve kterých se někdy nevyznají ani sami právníci.
15: A měli jste příklad takových líbivých opatření, která mají podle vás ten diskutabilní efekt?
16: To je teď třeba nápad, že se bude jako nový trestný čin trestat ovlivnění osoby nějakým podáním nějakého přípravku, která má ovlivnit její vůli. Typicky tedy je to, směřuje to na případy, kdy je dívkám házen do pití nějaký prostředek, aby tedy byly omámené a aby ztratili svoji svobodnou vůli. Ale není to tak, že by takové jednání nebylo trestné už předtím. Dá se a především je trestný potom ten následný trestný čin, ke kterému to má směřovat, ať už je to okradení nebo je to znásilnění. Takže my máme normy, podle kterých se takové jednání dá trestat, a není zapotřebí vymýšlet další a další normu, která by lépe charakterizovala toto konkrétní jednání. Protože pak těch trestných činů bude strašně moc a i soudy sami pak budou mít problém s tím, aby vyhodnotili, jakého skutku se vlastně dopustil ten pachatel a podle čeho to mají trestat.
15: Jinými slovy, to právo by mělo být přehlednější.
16: No, nepochybně.
15: Napadá vás nějaký doslova legislativní zmetek z poslední doby?
16: Přímo legislativní zmetek, já bych to úplně takhle neřekla, ale občas se objeví nápad, který zatím třeba není úplně na papíře, a já mám obavy, že když bude, tak to zmetek bude. To je třeba teď ta diskutovaná možnost trestního postihu dětí mladších 15 let.
15: K tomu se ještě s dovolením dostaneme později, ale jak z vašeho pohledu dopadl třeba stavební zákon, který byl nedávno sněmovnou schválen?
16: Víte, stavební zákon je předpis veřejného práva, ke kterému se Česká advokátní komora nevyjadřuje. Protože ona se vyjadřuje zásadně k věcem, které se přímo dotýkají advokacie. To znamená tam, kde by se zasahovalo do nezávislosti advokacie, do advokátní mlčenlivosti, do důvěrnosti vztahu mezi advokátem a klientem. A potom se obrací na veřejnost, ministerstvo spravedlnosti nebo i poslance v případě, že některý návrh zasahuje do těch základních lidských práv a svobod. Tam je to také její místo, protože už advokáti, když skládají slib, tak slibují, že budou hájit lidská práva. A měli by je hájit i na té legislativní úrovni.
15: Když se vrátím na začátek k tomu vašemu apelu, jak by měl ideálně vypadat standardní legislativní postup?
16: Tak na začátku by měl být nějaký cíl. V případě trestního práva, když jsme jim začali, tak by to měla být trestní politika státu. Stát by si měl vymezit, co vlastně chce trestat a proč, a co je zapotřebí trestat přísněji, protože to vnímá jako společensky škodlivější jednání, typicky třeba násilné delikty, a co třeba už není tak závažné a proto by mělo být trestáno mírněji. Což v případě trestního práva pořád ještě chybí. Tahle vláda neformulovala svoji trestní politiku, a místo toho se tedy vyzobávají různé problémy či pseudoproblémy, které by mělo trestní právo řešit. A potom by na základě toho měla pracovní skupina složená z odborníků, kde budou jak tedy zástupci toho příslušného ministerstva, tak i lidé z praxe. Když se bavíme o zákonech, které se dotýkají advokacie, tak by tam měli být určitě advokáti, ale i soudci z různých stupňů soudu, akademici. A ti by měli připravit návrh té normy napřed ve formě záměru, a pokud takhle bude ten záměr politicky průchozí a bude vyhovovat tomu záměru vládnímu, tak na základě toho potom připravit paragrafované znění s důvodovou zprávou, s dopady na státní rozpočet. Tenhle návrh by mělo příslušné ministerstvo poslat do mezirezortního připomínkového řízení, kde se k němu budou vyjadřovat všechny dotčené orgány, organizace. Ty připomínky potom musí vypořádat, to znamená, musí některé akceptovat anebo říct, proč ty konkrétní neakceptuje a jakým způsobem to je řešeno. A teprve potom by měl ten návrh být projednán vládou a jít do Poslanecké sněmovny. Ano, ten proces je dlouhý.
15: No, vy tvrdíte, že jiný postup degraduje legislativní proces a není možné vytvořit kvalitní zákony. V jakém případě je ale obhajitelný? Proč ta možnost vůbec existuje? Těch poslaneckých návrhů?
16: Ono se to víceméně vztahovalo původně k případům, kdy ten vládní návrh na nějakou skutečnost vůbec nepamatoval. A v rámci Poslanecké sněmovny se to zjistilo a pozměňovacím návrhem se to napravilo. Například tam mohlo jít, v mezidobí mohlo dojít k nějakému evropskému nařízení, které bylo zapotřebí do toho zapracovat. Takže tohle byly takové ty technické opravy a k tomu potom sloužily ty poslanecké pozměňovací návrhy. Pak se stalo to, že se vybírali různé zákony a přílepkem se k ním dávaly novely úplně jiných a nesouvisejících zákonů, což nakonec tedy ústavní soud posoudil jako neústavní legislativní proces, ale pořád máme zákon o změně daně z příjmu a změně jiných zákonů nebo podobně nazvaný zákon, takže není to praxe, kterou by Poslanecká sněmovna úplně opustila.
15: Předsedkyně České advokátní komory Monika Novotná je hostem 20 minut Radiožurnálu. Předsedkyně poslaneckého klubu ANO Taťána Malá tvrdí, že případné chyby v poslaneckých návrzích se dají, jak se říká, vychytat ve třech poslaneckých čteních. Připouštíte to?
16: No, vychytat se určitě něco dá, ale je to daleko obtížnější. a hlavně řada expertů, která je činná v těch mezirezortech a v různých pracovních skupinách, ani nedostane prostor, aby se k tomu vyjádřila, protože většina těch expertů, když nejsou přímo zaměstnanci ministerstva, tak tu činnost dělá zdarma a vedle svého zaměstnání nemá úplně prostor, aby detailně studovala každý poslanecký návrh. Takže to je jedna věc. Další věc je, že v některých případech je skutečně zapotřebí slyšet hlas z praxe. Teď se zvažuje senátorský návrh, je tam na změnu občanského zákoníku, který se dotýká rodinného práva. A tam skutečně rodinní advokáti, rodinní soudci jsou proti tomu návrhu. Vysvětlují, v jakém smyslu je ten návrh špatný. Ale projednávat to až v okamžiku, kdy se projednává návrh zákona v poslanecké sněmovně, je vždycky už riskantní a nikdy už jim nebude dáno třeba to právo na to, aby jejich připomínky byly minimálně vypořádány, aby jim bylo vysvětleno, proč ta či ona připomínka se nepřipouští.
15: No, poslanci mohou při přípravě těch návrhů je konzultovat s odborníky, to tady nebývá zvykem?
16: Tak určitě mají kolem sebe určitý okruh poradců a já věřím tomu, že to konzultují s odborníky, ale ta šíře, kterou má mezirezortní připomínkové řízení, to nikdy nemůže být.
15: Takzvané poslanecké návrhy málo kdy píšou sami poslanci, ale spíš ochotní lobbysté. Ani ti tedy si nedovedou ohlídat svoji práci?
16: Tak jestli to píší skutečně lobbysté, a teď tím nemyslím Českou advokátní komoru, byť ta je podle té nové úpravy považovaná za lobbystu, ale když to jsou skutečně ty lobbysté z biznisu, tak to potom píší pro nějakou biznisovou skupinu. Tak určitě si ohlídají, že to té biznisové skupině bude vyhovovat, ale jaký to bude mít dopad na celou společnost, to už nehlídají.
15: V tom klasickém připomínkovém řízení je Česká advokátní komora jedním z připomínkových míst.
16: Ano, oficiální připomínkové místo.
15: Jste dotčeni, že jste čím dál častěji obcházeni?
16: Já bych to nenazvala dotčení. My se necítíme být uražení, my cítíme legislativní nedostatky a spíš nám je líto, že se tímhle způsobem upravují věci, které potřebují nějakou odbornou debatu nebo minimálně odbornou analýzu.
15: A změnila se úroveň schvalované legislativy s příchodem vlády Andreje Babiše?
16: To bych nechtěla říct, protože ty pozměňovací návrhy a poslanecké návrhy byly patrné i v tom minulém volebním období.
15: Takže v podstatě z vašeho pohledu příliš nezměnilo?
16: No, změnilo se to, že teď to jde čím dál tím víc i do těch velkých kodexů.
15: Ve 20 minutách Radiožurnálu mluvíme s Monikou Novotnou, předsedkyní České advokátní komory. Česko má společně s Polskem, Maďarskem a Lotyšskem nejvyšší míru uvězněných z celé Evropské unie. Proč to je?
16: Je to proto, že máme trestní zákoník, který byť byl novelizován, tak je pořád určitým reliktem doby, kdy vznikl, což byly 60. léta. A je tam jako zásadní, základní trest odnětí svobody a vedle toho jsou možné v některých případech alternativní tresty, ať už tedy podmíněný odklad trestu odnětí svobody nebo peněžitý trest, domácí vězení a další. V jiných státech je trest odnětí svobody tím alternativním trestem. A primárně se zkoumá, jestli bude postačující ten standardní trest, to znamená peněžitý trest nebo trest domácího vězení. A teprve, když soud dospěje k závěru, že v tomto konkrétním případě ten trest není dostatečně penalizační, dostatečně ochranný, dostatečně preventivní, tak ukládá trest odnětí svobody. Zatímco u nás ten soudce uvažuje přesně naopak. On zvažuje, jestli v tomhle konkrétním případě by bylo možné nahradit ten standardní trest odnětí svobody i nějakým alternativním trestem. Navíc my máme tresty podle trestních sazeb rozdělené na přečiny a zločiny a v alternativní tresty místo trestu odnětí svobody se zásadně jako samostatný trest uložit jenom u přečinu. Ale my máme jako zločiny označenou celou řadu majetkových deliktů, protože jsou za ně vysoké trestní sazby. Pokud se dopustí daňového úniku nějaká skupina tří osob, které si navzájem prodávají zboží a krátí stát na DPH, tak je to organizovaná zločinecká skupina a hrozí jim trest odnětí svobody. Ono, a tohle je to, co je na tom trestním zákoníku a vůbec našich trestech špatně, že není posílena že nejsou posíleny ty alternativní tresty, dohody o vině a trestu, podmíněné odložení, narovnání a celá řada věcí, které vedou že není posílena ta restaurativní justice, která by vedla k odškodnění toho poškozeného primárně a ta penalizační funkce trestního řízení by byla až druhotná. U nás je pořád ten hlavní cíl potrestat pachatele a nejlépe ho zavřít.
17: A má to ten preventivní účinek nebo ne? To vězení.
16: My jsme se učili na fakultě, že odstrašující není výše trestu, ale jistota, že pachatel bude dopaden, odhalen a potrestán. Takže nemyslím si, že by ta výše trestu byla tím, co je rozhodující, co má tu preventivní funkci zásadní, ale že když by naopak tam byla možnost, a zvlášť u těch majetkových deliktů, uzavřít s pachatelem dohodu, že odškodní poškozené nebo stát, pokud by to byly třeba ty daně, a zaplatí nějaký peněžitý trest nebo ještě něco na účet obětí trestné činnosti, tak by to celá řada z nich takzvaně vzdala už na začátku, protože by jim nehrozil ten trest odnětí svobody.
17: Co si myslíte o znovu zavedení trestnosti neplacení alimentů? Teď jsou nově trestány jenom extrémní případy.
16: Neplacení alimentů je selhání státu v civilní věci. Protože je to stát, soudy, na které se ty matky obrací s tím, že žalují výživné, a stát jim není schopen zajistit vymahatelnost. To, že tuto svoji neschopnost nahradí tím, že otce pošle do vězení, tak nic nevyřeší. Možná to bude na některé otce působit odstrašujícím způsobem, ale i to trestní řízení, jakou dobu trvá, on se tomu může různě vyhýbat. Pak když to zaplatí, tak zaniká trestnost. Takže je tam jako, je to jenom další zátěž soudů, které tedy to nejprve budou řešit v té civilní oblasti, potom v té trestní oblasti, ale v zásadě je to neplacení dluhu. A neplacení dluhu, když vám někdo něco bude dlužit, tak do vězení nepůjde.
17: Co by podle vás přineslo diskutované snížení věku trestní odpovědnosti? Ministr spravedlnosti Jeroným Tejc prosazuje trestní odpovědnost u nejtěžších činů od 13 let. Na zdroj nesouhlasu dětského ombudsmana nebo i vládní zmocenkyně pro lidská práva za ANO.
16: Jestli něco potřebuje důkladnou odbornou analýzu, tak je to přesně tenhle nápad. Já v tuhle chvíli nevím, kolik máme ročně vražd spáchaných dětmi mladšími 15 let a nevím nic ani o důvodech, které je k tomu vedou, ale dokážu si představit, že to bude vadné rodinné prostředí a že to budou jednotky případů, že skutečně se nebavíme o nějakých genzích dětských vrahů. A pak je zapotřebí spíš se ptát, co stát pro tyhle děti může udělat, aby je nejen odradil, ale aby, když už něco takového spáchali, tak aby na jednu stranu chránil společnost, to určitě je na místě, ale na druhou stranu, aby s nimi nějak pracoval tak, aby zjistil příčiny a aby do budoucna těm dětem pomohl stát se běžnými občany. A pokud řekneme, že je budeme trestat a zavřeme je do vězení, tak ta výchovná funkce, která by tady měla být extrémně silná, tak bude potlačená. Navíc si nedokážu představit, že bychom děti zavírali do vězení s dospělými, takže bychom museli budovat speciální dětské věznice se speciálním programem. A přijde mi lepší využít síť detenčních zařízení a třeba některé z nich vytipovat a mít tam je pro děti s se sklonem k násilné kriminalitě a tam se jim věnovat psychologicky, psychiatricky tak, aby mohlo dojít k jejich nápravě a současně tedy chránit i společnost v tom, že nebudou napadat vychovatele, který se tam o ně starají.
17: Proč vám nelíbí myšlenka na zavedení nepromlčitelnosti vražd?
16: Tak opět je to z důvodu chybějící odborné analýzy. Navíc jsme 1. lednu 26 přijali novelu, která prodlužuje nepromlčitelnost vraždy na 30 let. My máme tedy v tuto chvíli 30 let na to, abychom vyšetřili nějakou vraždu, což mi přijde extrémně dlouhá doba, protože v průběhu té doby se výrazně oslabují důkazy, které mohou vést k dopadení usvědčení pachatele. Svědkové stárnou, nepamatují se, ono stačí 3 roky, aby tedy se jejich paměť výrazně zhoršila. A ta představa, že dnes máme takové možnosti technické, analýzy DNA a podobně, že můžeme objasnit ty vraždy, které se staly před 30 lety, je podle mého názoru trochu lichá, protože ta debata, kromě toho, jestli to tedy potřebujeme, by se měla vést i k tomu, jestli by ten zákon vůbec mohl působit retroaktivně, jestli by se mohl vztahovat na ty vraždy, které se staly před 50 lety. A tam je důležité si uvědomit, že jsme měli období, kdy jsme řekli, zločin proti lidskosti je nepromlčitelný, protože v době, kdy se stal, to bylo období nesvobody a nemohl se stíhat. Druhá světová válka, u nás totalita, 50. léta. Dozorci z 50. let se nestíhali tehdy, ale až po, nebo byl tam pokus je stíhat až po roce 89. A někdy se argumentuje tím, že Německo přece má nepromlčitelnost vraždy, no ale tam je to přesně o tom, že Německo odmítlo nepromlčitelnost zločinu proti lidskosti a v 70. letech na nátlak mezinárodního společenství tedy řeklo dobře, tak u těch vražd, které se tehdy staly, tak my budeme zastávat nepromlčitelnost. No ale nakonec stejně ty dozorce z koncentračních táborů a vyšetřovatele gestapa v podstatě nepotrestali, protože tam chyběl ten přímý důkaz té vraždy.
17: Jeroným Tejc by chtěl tedy formou návrhu tedy pozměňovacího to prosadit v projednávané novele trestního zákoníku, tedy v té nejblíže projednávané, ale on reagoval na vaše výtky nebo výhrady slovy. Na jednu stranu mě překvapuje, jak silně se teď advokáti opírají do mých návrhů nebo návrhů koalice, na druhou stranu logicky od advokátů asi nelze čekat, že by chtěli zpřísnění trestu, ti vždycky budou chtít pro své klienty získat lepší podmínky. Už máme jenom pár vteřin. Jak vám to zní od kolegy advokáta?
16: Je to taková drobná přestřelka, ale mezi advokáty nejsou jen obhájci, jsou tam zmocněnci poškozených, zmocněnci zvlášť zranitelných obětí a ty dělají na tomhle úseku takový obrovský kus práce, že si myslím, že z něčeho takového je podezírat, je úplně mylné.
17: Takže se snažíte vést diskusi s ministerstvem.
16: Určitě.
17: To bylo 20 minut radiožurnálu, které vysílal také Český rozhlas Plus s předsedkyní představenstva České advokátní komory Monikou Novotnou. Moc děkuji za návštěvu ve studiu. Naschledanou.
16: Také děkuji a naslyšenou.
17: Příjemný poslech dalších pořadů přeje Vladimír Kroc. Teď už jsou připraveny další zprávy.
18: Zprávy má Ondřej Látal.
19: Prezident Petr Pavel vetoval zákon o rozpočtové odpovědnosti. Podle něj zákon ohrožuje dlouhodobou udržitelnost veřejných financí. Novela měla vládě třeba dát větší volnost při navyšování výdajů na obranu a strategické stavby nad rámec schváleného rozpočtu. Podle premiéra a šéfa ANO Andreje Babiše je prezidentovo veto aktivistické. Zákon se teď vrátí do sněmovny. Námořní jednotky Evropské unie se v pondělí nalodily na plavidlo ruské stínové flotily, potvrdila to šéfka unijní diplomacie Kaja Kalasová. A to s tím, že jednotky měly podezření, že ropný tanker pluje pod falešnou vlajkou. To některá plavidla používají k tomu, aby obcházela sankce na přepravu ruské ropy, které unie uvalila kvůli ruské plošné agresi na Ukrajině. Americký výrobce čipů AMD investuje miliardy do vývoje firmy Anthropic. Společnost, která vyvíjí systémy umělé inteligence, naopak od AMD nakoupí nejnovější čipy. Podle listu Wall Street Journal se hodnota zakázky pohybuje v řádu desítek miliard dolarů. Varhanáři instalují v katedrále Božského spasitele v Ostravě nové varhany. Namontovat musí zhruba 5800 píšťal. Bude mezi nimi i druhá největší kovová píšťala v Česku. Sport. Marie Bousková a Tereza Valentová prošly do čtvrtfinále pražského tenisového turnaje okruhu WTA. Teď usiluje o postup Dominika Šalková proti francouzské Dodánové. Slovo má reportér David Prouza.
12: Dominika Šalková vede 6-1, 5-1 a 40-15, Dodánová servíruje na střed a pokusí se odvrátit další matchball a to se jí daří, takže 40-30 z pohledu Dominiky Šalkové, ale ještě jeden matchball tam je, můžete poslouchat přímý přenos na radiožurnálu Sport ze Štvanice, David Prouza, radiožurnál.
14: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
13: Zavřená D1 u Brna, v Praze kolony. Dálnice D1 je na příjezdu do Brna z Ostravy neprůjezdná. Na kilometru 203,5 za sjezdem na Svitavy se zrazilo auto s dodávkou. Vrtulník záchranné služby před chvilkou odletěl, stále to ale nejede směr Brno. Dopravu policisté odklánějí u Rohlenky.
20: Vlastně svádějí veškerý provoz jakoby na Rohlenku a na vedlejší silnici 430 směrem na Brno.
13: Před odklonem z dálnice, taky už na staré silnici před Rohlenkou, čekejte kolony. V Praze je velmi ucpaná jižní spojka s směrem na Hradec Králové. Na Štěrboholské spojce před stavbou okruhu u Běchovic už několik hodin stojí odtahovka s naloženými auty po nehodě. Blokuje pravý pruh, kolona se táhne už ze Spořilovské ulice a kamiony brzdí už na příjezdu po D1 za Průhonicemi. Zdržíte se desítky minut. Velké kolony i na pražském okruhu před sjezdem na Ořech, jak od letiště, tak i směrem z D1, je to až na půl hodiny. No a v Praze připomínáme velmi ucpané centrum města. Dopravu komplikují opravy na těch kritických místech. Třeba na magistrále z Pankráce do Holešovic kolona zabere asi 35 minut a ještě horší je to v okolí Národního divadla. A další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
14: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
19: Zítra čekáme proměnlivou, zpočátku převážně velkou oblačnost, postupně s přehánkami, na horách na severu a severovýchodě budou četnější, sporadicky se můžou objevit i bouřky, večer začnou srážky a částečně i oblačnost od jeho západu ubývat. A teploty 18 až 22 stupňů, na jihu Moravy až 25. To byly zprávy.
14: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
21: S nemocí jsem ztratil zábrany. Chci ještě zlobit, nastavovat zrcadlo jako ve filmu Vesničko má středisková, říkal můj dnešní host. A tak si jedno zrcadlo nastavíme i my. Kdo dneska v Česku opravdu rozhoduje? Premiér, prezident, ústavní soud nebo už jen průzkumy veřejného mínění? Muž, který vedl vládu v době světové krize a dnes komentuje českou politiku bez diplomatických rukaviček, je dnešním hostem Osobnosti Plus. Mirek Topolánek. Vítám vás, dobrý den.
22: Dobrý den, Báro, já miluju tyhle zkratky.
21: Já vím. Hezký den z Plusu, přeje zkratková Barbora Techecí.
14: Osobnost Plus.
21: Kdyby vám, pane Topolánku, dnes někdo nabít, nebo už jste seděl v premiérském postě, co byste dělal úplně jinak, než dělá dnešní vláda?
22: Tak já se nejmenuji Churchill, aby mě někdo prostě jako starého, jako starce vyzval k záchraně země. Někdy se to nestane, to obavíme, je to čistě hypotetická úvaha. Ani nevím, jestli bych to vzal, protože bych to neměl moc s kým dělat. To je první problém, jo? Že bych to neměl s kým dělat. Ale kdybych hypoteticky seděl v té Strakově akademii, tak bych asi nedělal nic moc jiného, o co jsem se pokoušel před těmi téměř 20 lety a to je vrátit tu zemi na nějakou rozumnou ekonomickou trajektorii, zastavit tu jízdu proti zdi, dělat čitelnou zahraniční politiku, protože politika není o nějakých velkých změnách a velkých krocích, protože má strašnou setrvačnost, ale každopádně bych dělal skoro všechno jinak.
21: Tak to jsem se chtěla zeptat. Tak říkáte skoro všechno jinak a co se vám naopak zdá jako OK až dobré z toho, co dělá Babišova vláda?
22: Tak já si myslím, že je dobře, že zůstal sedět ve Strakově akademii, to bych nechal.
21: Je to lepší, než kdyby seděl jinde, myslíte?
22: Tak já jsem konzervativní, takže mě to celkem vyhovuje. Já nechci říct, že dělají všechno špatně. To,
21: ale to
22: ani
21: řek
22: náhodou. No, já jsem to tady, to jsou ty zkratky. Zase setrvačnost, určité nastavení nějaké tendence, to je prostě jak Titanic, jo? To vychýlit jako z toho směru je někdy složité, potřebujete k tomu legislativní akty. Oni se samozřejmě pokouší ten Titanic, který jede proti té zdi, vychýlit ze směru, aby šel víc kolmo na ten ledovec. Nejde jim to úplně, protože jim proto chybí a budou chybět zdroje a všechno to, co naslibovali, už je evidentní a bylo to evidentní od samého počátku, že nebudou moci naštěstí naplnit, ale jsou schopni za 4 roky nás vychýlit z té trajektorie země, která měla docela slušné zahraniční renomé, která pořád ještě přes velký dluh a strukturální dluh nebyla ekonomicky plajté a oni samozřejmě budou usilovně pracovat na to, aby se to stalo, aby naplnili tužby a sociální jistoty našich lidí, pro které to dělají.
21: Tak, ale za cenu obrovského nebo relativně rostoucího rozpočtového schodku. A to jsem si myslela, že vám bude hrozně vadit.
22: To mi vadí hrozně, ale já nejsem katastrofista, žádné katastrofické scénáře v této chvíli ještě nehrozí. Řekl bych, že docela mrazivá je ta trajektorie, ta tendence, kterou oni ví, oni jako ty čísla taky mají k dispozici, to znamená na celou řadu těch věcí museli rezignovat, ale každopádně určitě nebudeme ti, kteří se vrátí do té situace, v které jsme byli ještě ne tak dávno, s nejnižším veřejným dluhem vůči HDP, s velmi nízkou nezaměstnaností a tak dál, protože ta situace je těžce vratná a pokud nebudou dělat systémové změny proti této tendenci, tak pojedeme jakoby pomalu proti té zdi a za jejich vlády se nemusí ještě nic dramatického stát, ani z důchody, ani s tím zdravotním pilířem, nemusíme ještě ani patřit těm nejhorším z hlediska těch parametrů Maastrichtských, které se tak jmenujou, ale každopádně ta tendence je mrazivá.
21: Vy jste koexistoval, abych kohabitoval, jak říká pan Macinka, s prezidentem Klausem jako premiér. Myslíte si, že takový ten napjatý vztah, který jste spolu měli, a vy sám o něm mluvíte, takže by se dal v jakémkoliv ohledu srovnat s tím, co teď prožívá Babiš a Pavel?
22: Ten vztah je napjatý z povahy věci a já nejsem schopen posoudit, jestli byl napjatější v době Klaus versus Václav Havel nebo Topolánek Klaus a nebo já nevím, kdokoliv se Zemanem, že Zeman byl mistr světa v vyplňování bílých míst a hranic ústavy a nebo dnes Babiš versus Petr Pavel. Teď se to vyhrotilo proto, že to je pro některé z členů té koalice docela zajímavá hra, spíše marketingová, je hodně vyhrocená, je tam strašně moc emocí a vášně, ale v zásadě jde pořád o jedno. Prezident je součástí exekutivy, prezident má některé svoje pravomoci, některé jako výlučné, některé kontrasignované. Pro mě osobně přes všechny problémy s Klausem, které jsem ale nějak veřejně neventiloval a ještě dlouho poté, co jsem odešel z politiky, jsem měl bobříka mlčení, teď už se o tom vyjadřuju docela otevřeně, i když ne úplně, tak ten souboj o jakési pomyslné žezlo toho panovníka, ten je dán tou ústavou, protože ona není jednoznačná. Ona počítá s kompromisem, s dohodou, s negociací, ať už ve vztahu jmenování premiéra, jmenování vlády, jmenování velvyslanců. Je tam vždycky nutná nějaká dohoda a teď se ta vláda tváří, že na tu dohodu není ochotná přistoupit. Protože má pocit, že ten Petr Pavel si uzurpuje jakoby větší moc, než mu z té ústavy náleží.
0: A máte ten pocit?
22: Já ten pocit nemám. Nicméně já byl vždycky proti přímé volbě a viděl jsem proč. Ta legitimita a pocit té vyšší legitimity přímou volbou dané, prostě tady 5 milionů lidí nebo kolik zvolí člověka, bez změny ústavy byla docela tragédie, změnilo to v podstatě ústavní pořádek a jeho vnímání, dalo to těm nově voleným prezidentům jakýsi pocit silnějšího mandátu a oni, speciálně Miloš Zeman, to posunul do docela zajímavých úrovní a vyšší. Petr Pavel to podle mě úplně nedělá, ale taky to se toho nemůže vyvarovat, protože bojuje o tu svoji ústavní pravomoc. Pro mě osobně, když budu to srovnávat vztah Topolánek-Klaus, bylo kontrasignovaná pravomoc prezidenta, pokud si prezident řekl, a nebyl žádný vážný důvod, a vážný důvod je válka, zemětřesení nebo něco podobného, tak jsem v podstatě bral tu pozici vlády a premiéra jako zabezpečení logistiky pro prezidenta. Bral jsem to v momentě, kdy projevil přání, i když jsme měli spory o evropských radách v době, kdy už jsem byl v demisi, v roce 2009 jsem byl předseda Evropské rady a bylo to docela ostré vyjednávání s Klausem, kdy on říkal, já chci ale důstojnou roli během předsednictví a říkal, no na ten březnovej summit, ale pane prezidente, jet nemůžete. To by sám musel poslat polovinu vlády, vy nemůžete nic rozhodnout, vy nemáte žádnou kompetenci v tomto. Já tam ale nepojedu. Já se nebudu jako Lech Kačinský s Donaldem Tuskem rvát o jednu židličku.
0: Ale
22: dohodli jsme se. Dohodli.
0: Jasně, tahle vláda toho evidentně ve vztahu
22: k dnešnímu... Není ochotná,
0: vypadá to tak, všechno to tomu nasvědčuje zvenku. A já se ptám, myslíte si, že to, po čem sahl prezident Pavel, totiž podání ústavní žaloby, která začala...
22: Kompetenční žaloba tak. Ústavní. Když vlastně nejmenoval Turka, Filipa Turka, delikventa Filipa Turka, tak já jsem ho tehdy varoval, když jsem s ním mluvil, že kdyby to náhodou šlo k ústavnímu soudu, a jak jste viděla, nikdo se nehnal k tomu, aby tu kompetenční žalobu podal, protože to je průlom do otevřených dveří a nevíte, jak to dopadne a to nemohlo dopadnout dobře. Buď by takzvaně Pavlův ústavní soud musel tu kompetenční žalobu zamítnout, což bych považoval za absolutně nutné, protože v opačném případě, kdyby prostě vyhověl té námitce prezidenta, že nemusí někoho jmenovat i bez nějakých zákonných důvodů, tak by tím vlastně přepsali, ten ústavní soud by přepsal ústavu. A to fakt nechcete, v tom smyslu, že ten prezident bere odpovědnost za vládu tím, že může někoho nejmenovat, kterou má ale podle ústavy výsostně premiér. To znamená, já jsem ho varoval, to prostě je špatně v momentě, kdy prostě byl jmenován Babiš a byla tam tahle ta nominace, tak neměl jinou možnost, pokud neměl jiné zákonné důvody, které to je specifikováno, tak je měl jmenovat. Protože to už nebyla jeho odpovědnost.
0: Ne,
22: v tom druhém případě, a to je teď ta ohledně těch cest, je to rovněž na hraně, ale on to v té situaci udělat musel, protože oni začali docela hanobit ten prezidentský úřad jako takový. A to, že to předběžné opatření, já měl velký pochybnosti, jestli je to správně, já se přikláněl spíše k tomu disentnímu stanovisku a vůbec netuším, jak to dopadne, ale fakticky je to kontrasignovaná pravomoc a v momentě, kdy ten prezident získal tou přímo volbou vyšší legitimitu, tak já jsem trval na tom, když jsem byl už mimo politiku, že se musí buď snížit, anebo precizovat pravomoci prezidenta, protože ten systém se jakoby narušil a trochu rozsypal tímhletím kukačím vejcem toho ústavního pořádku.
0: Já tomu rozumím, ale nicméně tohle...
22: Takže já jsem to podporoval. Já jsem podporoval to jeho stanovisko, dá to jako kompetenční žalobu.
0: Jasně, a teď to celé pravděpodobně dojde do toho, že se ústavní soud bude muset dohodnout, jestli bude precizovat právě ty pravomoci prezidenta a pravomoci vlády. A já se ptám, je to podle vašeho názoru ku prospěchu věci, že vlastně odebírá jim tu možnost dohodnout se? Víte, jak to myslím?
22: Já tomu rozumím, ale ten ústavní soud je nejvyšší arbitr ve věci vysvětlování ústavy. Vlastně supluje totální neschopnost politické scény, protože ústavu může měnit jenom parlament. Obě komory parlamentu svoji, třípětinovou a tak dál. To znamená, jestli ti politici nejsou schopni tu ústavu a sáhli do ní asi třikrát a vždycky špatně, to byla přímá volba ve USA, samý šílenosti, všechno bylo špatně. To znamená, není taková vůle, aby ti politici sami vyřešili ta sporná místa v té ústavě, nebo je nějakým způsobem precizovali, tak v zásadě není jiná možnost, ať s tím souhlasím nebo nesouhlasím, aby v podstatě, a to si fakt nepřeje nikdo, aby přepisovali nebo dopisovali ústavu na ústavním soudu. To se ale stalo, není jiná možnost, a pokud bychom popřeli tu pravomoc toho ústavního soudu, tak se definitivně stáváme prostě euroazijskou zemí.
0: Ale
22: balkánskou džunglí.
0: Jednoduchá otázka. Naznačil jste, že samozřejmě se změnou způsobu volby prezidenta došlo k relativně velkému posunu a mě by zajímalo, kdyby vy jste mohl upřesňovat ty pravomoce všech stran, tak prezidentovi v dané etapě vývoje byste tedy pravomoci přidal nebo posílil nebo ubral?
22: Samozřejmě ubral s tou vyšší mírou legitimity, protože ten systém brzd a protivách, na tom je postavený ten parlamentní systém, kde ten parlament je ten dominující prvek. Nicméně, kdybych já mohl teďka šánu do té ústavy, tak bych spíše precizoval takzvanou bezplatnost zdravotní péče, daleko lépe. Asi bych zrušil VUSC a zrušil bych přímo volbu prezidenta. Kdybych to mohl udělat, tak to vrátím zpátky. Já bych do toho, ta ústava není napsaná špatně, mnohokrát se osvědčila i v situaci, kdy jsem byl proti.
0: Takže
22: a když jsem prohrával u toho ústavního soudu některé jako věci, tak prostě zpětně musím říct, že nakonec ta nutnost dohody, kompromisu a ta dělba té moci je udělaná velmi citlivě a to narušení bych vrátil zpátky.
0: Rozumím tomu. Čili pro vás optimální výstup toho podzimního ústavního soudu?
22: Není.
0: Neumíte popsat.
22: Ne, takže, nic dobrýho z toho, strana nebude spokojená.
0: Jasně, ale říkám optimální výstup. Aby se nic nezměnilo, je myslíte... Poho, jak se hezky říká.
22: Já se toho rozhodnutí trochu bojím, protože ono bude vždycky jakoby na hraně toho aktivistického přepisování té ústavy, anebo ten ústavní soud využije možnosti to odmítnout. Že o tom prostě nebude rozhodovat. Dobře, udělal to předběžné opatření, protože ještě nevěděl, jak rozhodne a chtěl vyřešit aktuální situaci. Pro mě to bylo jakoby over, bylo to trochu moc, nicméně teď jako nejlepší varianta je to, že to odmítne. A ne na základě stížnosti vlády nebo něco podobného. Na základě toho, že tuto věc prostě řešit nemíní, že je na politicích, aby se dohodli.
0: Řekněte, překvapilo vás něco při nástupu nové vlády na Andreji Babišovi po tom návratu velkém, anebo si myslíte, že je to stále ten týž politik?
22: Je mu 72, je ještě starší jak já. Spíše mě nevyděsilo. Vypadá daleko unaveněji, je takový ten, ta kombinace fňukání a agresivity je prostě ještě viditelnější. Je to politik, umí z těch věcí vybruslit, ale myslím si, že je docela v úzkých, protože poté, co se vyřešil jeho problém s nevydáním, jeho trestní stíhání, tak mu hrozí další problém, to je střet zájmu, on se dostává do velké pasti a vydírají ho ty koaliční strany, na jedné straně Okamura s tím, jak mu prostě klesají preference a trochu mu ta strana umírá, na druhé straně motoristi, naprosto umělý subjekt a mají na něho metr, protože on je potřebuje a oni na to konto, že jim dává prostě to žrádlo a dává jim i ty útoky na toho prezidenta, on by řešil zřejmě, kdyby byl sám úplně jinak. Jo? Protože on v zásadě je trochu posera a chce trochu mít klid a chce si realizovat ty svoje biznisové zájmy a případně to, co slíbil našim lidem a vlastně toto všechno jsou rušivé vlivy, které mu vadí. Ale takže mě na něm překvapilo vyšší míra únavy, menší schopnost jako být ten vůdce, protože má takto rozdané karty, které nejsou docela šťastné.
0: Ale vy říkáte, že ty menší koaliční strany Babiše drží pod krkem de facto.
22: Svým způsobem, ano.
0: Tak, ale není to, neplatí taky přesně opačný vztah, že totiž ty dvě menší strany asi nikdy prostě touží potom být v té vládě, proto tam jsou.
22: Já si nevím, jestli Tomio Okamura úplně toužil být v té

0: uspokojil svoje biznisové zájmy, ty politické ventiluje jenom vůči voličům těmi siláckými kroky a siláckými výroky, protože mu nic jiného nezbylo, protože ti ministři v zásadě jeho nejsou. U motoristů je to trochu složitější, ta strana může být pouze na jedno použití, potásí se někde pod hranou, pod tím threshold, pod tou hranou 5%, hledá tu cestu, Macinka vůbec není hloupý, hraje to strašně agresivně, hraje to až jakoby pro mnohé absolutně nepřijatelně, nicméně v té reálné politice, kterou dělá, to zase taková tragédie není. To znamená, mně se to nechce moc posuzovat, je ještě docela krátká doba, ale oni promarnili ten první půl rok, kdy ty brutální kroky i proti našim voličům musí udělat v prvním půl roce, pak už je neudělají nikdy. Takže jim už zbývá jenom klouzat k těm příštím volbám a ty jsou ještě daleko.
1: Myslíte si, že dnes, když srovnáváte problémy, reálné problémy té vlády a reálné problémy té opozice, které se vlastně jako odráží také v tom přístupu k vládě samozřejmě, tak kdo má vlastně ten větší problém tady?
0: Já bych řekl, že celá ta politická scéna. To rozdělení je docela umělé. Já jsem nikdy nepřistoupil na to rozdělení vláda, opozice, dezoláti a ti druzí, už ani nevím, jak se jmenovali. Já odmítám vidět tu opozici jako jednolitý subjekt. Pro mě opozice je ODS. Naštěstí odešla, aspoň doufám, od projektu Spolu, nebo aspoň to tak vypadá. Piráti, to je problém svý generis, ti jsou naprosto anomální, ti dneska představují spíše ten, já bych řekl, liberálně, téměř progresivistický směr, který u nás není tak silný, jako v některých jiných zemích. STAN, to je jeden z nejhorších subjektů na politické scéně, protože nemá žádnou ideologii, to znamená takový to, jak vystupují pořád oni všichni spolu a řeší ty marginální problémy. Mně připadá jako největší chyba, které se té straně dopouštějí. Ta opozice není jednolitá, může se zhodnout na jediném, to je, že chtějí být zpátky ve vládě a udělají proto jako strany všechno. Lidovci mají s Grolichem svoji cestu, kterou ještě přesně neznáme. TOP 09 prostě nemá šanci vstoupit do sněmovny samostatně. To znamená, jako zaprvé vidím tu opozici jako fragmentovanou a každá ta strana má jiné problémy. ODS, lidovci teď s novým lídrem. Musím říct, že opozice jako celek, jako jednolitá masa je nesmysl.
1: Řekněte mi, jaký největší problém má podle vašeho názoru vaše rodná ODS?
0: Najít zpátky ten raison d'être, jako smysl existence. Devadesátky byly jasný, to a s Klausem jednoznačně všechny ty transformační kroky, klíčové transformační kroky do toho roku 94 provedla v zásadě ODS. A pod tlakem ODS, možná tehdy ještě ODA, to znamená jakoby přechod od, já nevím, vlády jedné straně k parlamentní demokracii a z bodu A do bodu B a přechod od, řekl bych, socialistické ekonomiky do nějaké kvazitržní smíšené ekonomiky toho dneška. A od té doby ta ODS hledá svoji tvář, protože začaly standardní reformy, standardní vládnutí a ODS zaprvé musí najít zpátky svého voliče, musí si ho definovat. To je velký problém. Já si myslím, že oni úplně neví, kdo je jejich volič, i když mají ty průzkumy. Protože pokud ta strana chce být relevantní, tak nemůže cílit na 12-15%, musí cílit minimálně na 25%. Já jsem cílil na 40 a skoro jsem je měl. A to proto něco musíte udělat. První je definice voliče. Druhá věc, definice nových lídrů a prosazení těch lídrů. Dneska nemá cenu v této situaci do těch lídrovských pozic posazovat někoho, kdo má víc za 40 let. Jako já se absolutně si myslím, že to je nesmysl. Dostanou se k té vládě někdy za 7 let.
1: Můžu se zeptat. Jinými slovy, vy říkáte, že
0: redefinice, rebrand.
1: Že lídři typu Martina Kupky a tak dále, prostě nefunguje.
0: Jeden z dalších převozníků.
1: Jasně, nefunguje to.
0: Nemůže to fungovat, on vůbec není špatný, dobře vypadá, dobře mluví,

0: a řekne druhou větu a já skoro zvracím, jo, prostě to jsou jak věty, jak otiskového mluvčího. A vůbec jako ten obsah není špatně, jako jo, a nevidím zatím prostě tu autenticitu a nevidím zatím ten drive, nevidím zatím ten killer instinct, jako.
1: A vidíte tyhle věci, které jste teď jmenoval, u jednoho jediného politika ODS?
0: Nikdo je v mé době neviděl ani ve mně. To znamená, on tam někde je, akorát nevíme, kdo to je.
1: Ale dobře, ale přitom o tom...
0: Lídr buď je, nebo není. Miroslav Macej vždycky říkal, lídr prostě se nevolí, lídr je. Jo. Já ho zatím nevidím, vidím tam pár strašně nadějných lidí.
1: Třeba?
0: Radim Ivan je jeden z nich, určitě Slovák, možná Jirka Havránek. Většinou jsou to ti mladí. Nevím, jestli na to mají, protože to se nedá říct jako takhle dopředu. Oni nebyli v té situaci, aby prostě měli na sobě tu plnou odpovědnost a pracovali pod šíleným stresem a dělali šílená rozhodnutí.
1: A počítáte někde v duchu s tím, že u příštích parlamentních voleb v Česku bude už ODSka v nějakém střihu, mustru, v něčem, co by mělo nárok na vítězství?
0: Varo, já si to strašně přeju, protože bych chtěl mít koho volit. Tentokrát už budu bez uzardění volit v místě bydliště a to jsou střední Čechy, takže jsem se přestěhoval formálně trochu. Já to nevím. Já si myslím, že mě ani nezajímá už dneska, jestli to bude jmenovat ODS. Já si myslím, že znovu může vzniknout nějaká předvolební koalice. Dokázal bych ji jako pojmenovat. I dnes neudělám to, jo, protože to byly polibky smrti. Dneska už to takhle v tom světě nefunguje. To paradigma politické se jakoby uměle přesunulo z toho pravolevého konfliktu, který nezmizel ostatně, jo, do nějakých spíše hodnotových věcí, to je třeba opustit, vrátit se zpátky. To bude strašně složité.
1: Říká Mirek Topolánek, bývalý český premiér, bývalý šéf ODS, který byl dnešním hostem Osobnosti Plus. Děkuju moc.
0: Já děkuju za pozvání.
1: A hezký den z Plusu přeje Barbora Tachecí.
2: Nejen události, ale i komentáře, plus rozhovory, plus diskuse. Jediná česká stanice mluveného slova. Český rozhlas Plus. 18 hodin. Český rozhlas Plus. Zprávy.
3: Prezident vetoval novelu zákona o rozpočtové odpovědnosti.
4: Podstatně mění způsob, jakým stát, tedy tato i budoucí vlády, budou hospodařit s veřejnými penězi.
3: 6 lidí a 2 firmy obvinili policisté po včerejším zásahu na pražském magistrátu.
5: S ohledem na probíhající přípravné řízení není v současnou chvíli možné poskytovat bližší informace týkající se totožnosti dotčených osob.
3: Tenistky Bousková, Valentová i Šalková prošly do čtvrtfinále pražského tenisového turnaje okruhu WTA. Dálnice D1 je na příjezdu do Brna z Ostravy po nehodě neprůjezdná a zítra bude proměnlivá oblačnost, postupně přeháníky, večer se má vyjasňovat, teploty až 25 stupňů. Je středa 22. července, dobrý večer, u hlavních zpráv přeje Ondřej Látal.
2: Český rozhlas Plus, když chcete vědět proč.
3: Prezident Petr Pavel vetoval novelu zákona o rozpočtové odpovědnosti. Oznámil to na webu Hradu. Novela mění způsob, jakým stát může hospodařit s veřejnými penězi nad rámec schváleného rozpočtu. Podle prezidenta ohrožuje zákon dlouhodobou udržitelnost veřejných financí.
6: Zákon rozšiřuje prostor vlády navyšovat některé výdaje bez souhlasu sněmovny. Zdůvodňuje veto prezident Petr Pavel.
4: Jde o to, aby i tak důležité investice jako do dopravy nebo energetiky podléhaly jasným pravidlům, odpovědnému hospodaření a demokratické kontrole.
6: Premiéra a šéfa ANO Andreje Babiše prezidentovo rozhodnutí mrzí. Považuje ho za nezodpovědné, nepromyšlené a aktivistické. Koalice podle něj udělá všechno proto, aby ho přehlasovala.
7: Tímto rozhodnutím pan prezident ohrožuje české zdravotnictví, ohrožuje obranyschopnost naší země.
6: O tom, že koalice veto přehlasuje, nepochybuje ani ministr pro sport Boris Šťastný z motoristů. Opozice veto naopak uvítala. Poslanci by se kvůli tomu měli sejít koncem srpna. Jana Čermáková, Radiožurnál.
3: Komentář k tomu nabídneme hned po zprávách. Hasiči po dvou týdnech oznámili likvidaci požáru výškové budovy v bývalém baťovském areálu ve Zlíně. Okolí vyhořelého domu je oplocené a je tam dál zákaz vstupu. A na místě je reportérka Blanka Kovandová.
8: Tady na místě pořád hučí agregáda, zůstává zázemí hasičů. Na místě zůstane jedna jednotka profesionálních hasičů, která požářiště průběžně monitoruje a je připravená okamžitě reagovat, kdyby se situace změnila. Mluvčí společnosti Krým, která 34. budovu vlastní Marcel Schmidt, mi řekl, že i když hasiči vyhlásili likvidaci požáru, stále ještě budovu, přesněji to, co z ní potom ničivém požáru a zřícení zbylo, majiteli nepředali. Stále tak není jisté, kdy začne demolice trosek. Zlína, Blanka Kovandová, Radiožurnál.
3: Policisti obvinili po včerejším zásahu na pražském magistrátu 6 lidí a 2 firmy. Podle městského státního zastupitelství je vyšetřovatelé viní ze zneužití úřední pravomoci, přijetí úplatku a legalizace výnosů z trestné činnosti.
9: Podle informací Radiožurnálu patří mezi obviněné vedoucí odboru pozemních komunikací Aleš Krejča a taky firma Dopravní inženýring Praha. Ta zajišťuje dopravní značení a jejími vlastníky jsou Krejčovi příbuzní. Firma má obstavený majetek, pokračuje mluvčí pražského městského státního zastupitelství Aleš Cimbala.
10: Obvinění měli v rámci páchané trestné činnosti vystupat jako organizovaná zločinská skupina s jasně definovanou strukturou a rozdělenými rolemi.
9: Aleš Krejča jako úředník schválil desítky potřebných dokumentů firmě svých příbuzných. Radiožurnál se pokusil Krejču kontaktovat, jeho telefon byl ale vypnutý. Kvůli kauze se příští pondělí sejde pražská koaliční rada. Z Prahy Petr Kastner, Radiožurnál.
3: Ředitelka správy nemovitostí v Hradci Králové Jaroslava Bernhardová rezignovala. Přijala tak odpovědnost za podvod, při kterém městská organizace minulý týden přišla o rekordních 46 milionů korun. A podrobnosti má reportérka Adéla Kavříková.
11: Městská firma o peníze přišla poté, co jedna ze zaměstnankyň minulý týden podlehla tlaku falešného bankéře a policisty. Na několikrát jim z účtu organizace poslala asi 640 milionů. Pracovně právní důsledky v jejím případě město vyvodí do konce týdne. Hradečtí radní dnes na mimořádném jednání pověřili dočasným řízením správy nemovitostí ředitele hradeckých technických služeb Tomáše Pospíšila a vedení města navíc rozhodlo i o hloubkové prověrce bezpečnostních a kontrolních mechanismů napříč všemi městskými organizacemi. Adéla Kavříková, Radiožurnál.
2: Politika, biznis, společnost, věda. Český rozhlas Plus, když chcete vědět proč.
3: Personální změny ve vedení ukrajinských ozbrojených sil pokračují. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský oznámil, že novým náčelníkem generálního štábu bude generál Ihor Skibjuk. Zelenský předtím oficiálně jmenoval hlavním velitelem ozbrojených sil generála Michaela Drapatého. Výměna v armádě je součástí rozsáhlejších změn, proti kterým, zejména proti odchodu ministra obrany Fedorova, protestují Ukrajinci v ulicích.
12: Generál major Michailo Drapatý na sociálních sítích potvrdil, že od prezidenta Volodymyra Zelenského už dostal první úkoly. Má zesílit ofenzivní akce a posilovat vojenský potenciál Ukrajiny. Má také plánovat nové operace v týlu ruského protivníka a rozvíjet nové technologie. Drapatý napsal, že bude úzce spolupracovat s novým náčelníkem generálního štábu Ihorem Skibjukem. Označil ho za velitele, kterého zná od roku 2022 od operace osvobození Chersonské oblasti a na kterého je spolehnutí ve složitých situacích. Z Oděsy Martin Dorazín, Radiožurnál.
3: Někdejší venezuelský prezident Nicolás Maduro dnes opět stane před soudem v New Yorku. Informuje o tom agentura AP. Obžalovaný je z toho, že organizoval pašování drog do Spojených států. Madura počátkem roku zadrželi americké speciální síly, které ho unesly do USA.
13: 63-letý Maduro a o jeho 6 let starší žena Sílie Floresová jsou ve vazební věznici v Brooklynu od ledna. Pokud se prokáže, že organizovali spiknutí za účelem dovozu kokainu do Spojených států, hrozí jim oběma doživotí. Oba vinu odmítají. Administrativa amerického prezidenta Donalda Trumpa označuje vojenský zásah a zadržení venezuelského prezidenta za precizní operaci. Madurovi právníci argumentují tím, že hlava státu má imunitu. Od Madurova únosu ve Venezuele získali podle Financial Times Američané z prodeje venezuelské ropy přes 13 miliard dolarů. To je v přepočtu přes 275 miliard korun. Kam peníze směřovaly, ale zatím není jasné. Jiří Chábera, Radiožurnál.
3: Varhanáři instalují v katedrále Božského spasitele v Ostravě nové varhany. Namontovat musí asi 5800 píšťal. Bude mezi nimi i druhá největší kovová píšťala v Česku.
14: Ta nejdelší píšťala má 8 metrů a váží zhruba 200 kilo.
15: Jak mi říká vrchní varhanář Petr Dlabal, řemeslníci nejdříve postaví dřevěnou konstrukci skříně, do které asi za měsíc začnou osazovat další píšťaly. Nástroj musí zkompletovat a doladit nejpozději do 22. listopadu, kdy je v plánu slavnostní vysvěcení.
14: Věřím, že při těch velkých bohoslužbách se ten nástroj určitě využije a že se využije třeba i k nějakým hudebním produkcím, koncertům.
15: Říká ostravsko-opavský biskup Martin David. Lidé mohou na stavbu varhan přispět ve veřejné sbírce nebo si adoptovat jednu z píšťal. Z Ostravy František Kuča, Radiožurnál.
16: Tenistky Marie Bousková, Tereza Valentová i Dominika Šalková postoupily do čtvrtfinále pražského turnaje okruhu WTA. Obhájkyně titulu Bousková zdolala Američanku Leovou ve dvou setech, stejně jako Šalková Francouzku Dodánovou. A Valentová porazila Australanku Jointovou ve třech sadách. První set ztratila 1-6, pak se ale nakopla k velkému obratu a výsledku 6-0 a 6-3.
17: Řekla jsem si prostě, že jako takhle to teda jako nepůjde, takže trošku jsem změnila rytmus, tak ona jako mi ten první set neudělala skoro žádnou chybu, když byla přestřelka, takže jsem trošku se snažila změnit rytmus a nevím, no, říkala jsem si, kdyby takhle fakt hrála jako furt, tak by byla jako bohuji kde, takže jsem si říkala, že určitě někdy to určitě vypadne a pak, že si chytnu ty šance a že si pojedu už po svém, no.
16: 17. etapu cyklistické Tour de France vyhrál Belgičan Jasper Philipsen, přespurtoval druhého Švýcara Schmida a třetího Nizozemce Koje. V čele celkového pořadí zůstává Slovinec Tadej Pogačar o víc než 4,5 minuty před Belgičanem Evenpoolem.
18: Zavřená D1 u Brna a nehoda v Praze na Štěrboholské spojce. Dálnice D1 je na příjezdu do Brna ve směru z Ostravy po nehodě neprůjezdná. Na kilometru 203,5 se srazila dodávka s osobním autem. Dopravu odklání u Rohlenky na starou silnici a před odklonem se dlouhá kolona moc nehýbe. Doporučujeme se už na Rousínov kilometr 216. V Praze velmi ucpaná mimo jiné jižní a Štěrboholská spojka směrem na Hradec Králové. Na Štěrboholské spojce před stavbou okruhu Běchovic několik hodin překážela dodávka po nehodě. Teď se jí podařilo dát na stranu. Kolona kvůli tomu popojíždí už z D1 od Průhonic a mohla by se začít rozjíždět. Na silnici 3 z Dolního Dvořiště do Budějovic čekejte kolony za Kaplicí. Řeší tam nehodu a projíždí se Kybadlově. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
19: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
20: Zítra čekáme proměnlivou, zpočátku převážně velkou oblačnost, postupně přehánky, na horách na severu a severovýchodě budou četnější, sporadicky se objeví bouřky, večer pak začnou srážky a částečně i oblačnost od jeho západu ubývat. A teploty 18 až 22 stupňů. To byly hlavní zprávy. A tady už je publicistika s Věrou Štechrovou.
21: Může prezidentovo veto novely o veřejných rozpočtech dál vyhrotit jeho vztahy s vládou? Jak Národní protidrogová centrála reaguje na to, že v sousedním Polsku se ve velkém vyrábějí syntetické drogy? A jak se mohlo stát, že testovaný model umělé inteligence společnosti OpenAI napadl nekontrolovaně jinou firmu? I o tom budeme mluvit. Prezident Petr Pavel vetoval novelu, která má změnit pravidla při sestavování veřejných rozpočtů. Zákon podle něj podstatně mění způsob, jakým mohou vlády hospodařit s veřejnými penězi a je ohrožením dlouhodobé udržitelnosti veřejných financí.
22: Tento zákon umožňuje vládě půjčovat si výrazně více, než je tomu dnes. V praxi to znamená, že vláda získá větší prostor pro financování výdajů prostřednictvím dluhu. Stát by si tak na některé výdaje mohl půjčovat bez jakéhokoliv finančního limitu po dobu 10 let. Od roku 2026 do roku 2036. Přitom už teď náš dluh roste tempem, které dlouhodobě neufinancujeme. Budeme si půjčovat za stále vyšší úroky. Pokud se to nezmění, bude to muset v budoucnu někdo zaplatit. Ať už škrty ve výdajích, nebo vyššími daněmi. A nejvíc to může dopadnout na ty, kdo na to mají nejmíň.
21: Prezident také uvedl, že by novela oslabila sněmovní kontrolu nad veřejnými penězi ve prospěch vlády. Předloha se tak vrací do sněmovny, která může veto přehlasovat 101 hlasem. A podle ministryně za ANO Aleny Schillerové to udělají.
0: A je to nutné, protože kdyby měl zůstat stávající zákon v platnosti, tak platí to, že schodek státního rozpočtu může být maximálně příští rok 150 miliard. A to je obrovské ohrožení všeho. Investičních akcí, zdravotnictví, ale i těch věcí, které souvisí s obranné schopností. Takže je to absolutně nemožné, abychom ho nepřehlasovali a bezesporu ho přehlasujeme.
21: Novela by vládě mimo jiné umožnila v případě zhoršení bezpečnostní situace překročit schválené výdaje státního rozpočtu až o 10%. Rozdíl mezi 2% HDP a skutečným objemem výdajů na obranu by se nezapočítával do výdajových limitů až do roku 2036 a podobně by vláda mohla navyšovat výdaje na strategické infrastrukturní platby. Podrobnosti teď dodáme s Petrem Hartmanem, komentátorem Českého rozhlasu. Dobrý večer, Petře.
1: Dobrý den.
21: Novelu odmítli schválit senátoři a kritická byla i Národní rozpočtová rada. Je překvapením, že prezident tu novelu vetoval?
1: Překvapením to úplně není a pokud si tedy prezident vyhodnotil, že se musí přidat k těm, kteří se snaží nějakým způsobem upozornit na podobu toho zákona, tak pak neměl jinou možnost, než ten zákon vetovat, protože většinou je to pravomoc prezidenta republiky a ten by měl používat spíš ojediněle a mělo by se tak dít, buď to, když je zřejmé, že ten zákon je nějak technicky nebo legislativně špatný, anebo když má prezident pocit, že jde o zásadní téma, o úpravu, která nějakým způsobem vybočuje z nějaké řady, když to takto řeknu, a je potřeba na ní tím vetem upozornit. A samozřejmě nyní je otázka to, zda prezident to veto musel použít a využít, když už na to upozornil svým vetem Senát. A samozřejmě, když se ten zákon probíral, tak na něj byla také upřena docela velká mediální pozornost. Takže samozřejmě je to právo vyplývající z ústavy prezidenta republiky a pak záleží na něm, jak moc obezřetně s tímto právem nakládá.
21: A zkomplikuje nějak to prezidentské veto sestavování rozpočtu pro příští rok? Znamená to pro vládu nějaké zdržení?
1: No tak tady je to docela falešný argument, protože samozřejmě veto bude přehlasováno velmi pravděpodobně po parlamentních prázdninách. Vláda musí do konce září předat návrh státního rozpočtu do poslanecké sněmovny, takže to nic neskomplikuje. A navíc se zapomíná na jednu věc, je to zákon o rozpočtové odpovědnosti. A když se podíváme na platnou verzi toho zákona, tak ten předpokládal na letošní rok úplně jiný schodek rozpočtu, než jaký je, daleko nižší, hluboko pod 300 miliardami korun. A ten zákon nebyl dodržen a vůbec nic se nestalo. Naopak vláda si vyložila zákon takovým způsobem, že se vlastně na ní nevztahuje. Takže zrovna toto hovořit o nějakém ohrožení investic a výdajů státu není na místě, byť samozřejmě vláda má pravdu v tom, že když zákon předpokládal snižování schodku státního rozpočtu, tak Fialová vláda nepřispěla k tomu, aby se ta hranice, která měla být pro letošní rok, stala de facto reálnou. To znamená, vy máte nějaké výdaje státní, které jsou mandatorní a pokud je třeba nesnižujete nebo nějak razantně nezvyšujete příjmy, tak se skutečně k těm číslům, které předpokládal zákon o rozpočtové odpovědnosti, nedostanete. Takže v tomto Babišova vláda má pravdu, že byla pod tlakem a že to bylo zapříčiněno i tím, jak k rozpočtům přistupovala Fialova vláda.
21: No to prezidentské veto přichází ve chvíli, kdy jsou vztahy mezi Hradem a vládou napjaté kvůli účasti prezidenta na summitu NATO v Ankaře a sporu o kompetence, který řeší ústavní soud. Nasvědčuje něco tomu, že prezident se snaží i takto vládě zkomplikovat život?
1: Já si nemyslím, jestli je to zrovna na schvál, aby zkomplikoval vládě život, protože, jak už jsme říkali, tak moc vládě život neskomplikuje a to bude bez problémů přehlasováno, ale samozřejmě ta možnost, kterou využil prezident a vetoval ten zákon, přichází v době, kdy ty vztahy mezi vládou a Hradem jsou velmi vypjaté, kdy vázne vzájemná komunikace a podobně, kdy jsme svědky různých ostrých výroků, především z úst představitelů vlády směrem k prezidentovi republiky, tak to veto načasované na tuto dobu, i když samozřejmě jinak to načasovat nešlo, tak rozhodně nepřispěje k tomu, aby se ta situace mezi vládou a Hradem sklidnila. Nemyslím si, že by přispěla k tomu, že by se zhoršila, protože ten vztah už je tak napjatý, že už úplně moc zhoršovat ten vztah nelze.
21: Mimochodem pro srovnání, jak často využívá prezident Pavel možnosti vetovat zákony a používal tuhle možnost i u minulé vlády Petra Fialy z ODS?
1: Tak využil to velmi omezeně, využil to dvakrát. V současné době samozřejmě Babišova vláda je chvíli v moci, tak je to první jeho veto a myslím si, že si musí dobře být vědom toho, že svety nemůže příliš plýtvat, protože pak by to ztratilo ten původní význam, zvlášť v momentu, kdy dopředu moc dobře víte, že to vaše veto bude přehlasováno a že je to spíše symbolické gesto. A co se týče toho, že třeba současná vláda kritizuje prezidenta za to, že nevetoval rozpočty Fialovy vlády, které často nebo někdy neodpovídají úplně té realitě, tak je třeba odlišit, že něco jiného je vetovat rozpočet a něco jiného je vetovat zákon o rozpočtové odpovědnosti, protože u toho rozpočtu je to skutečně velmi sporné a došlo k tomu jednou jedinkrát za Miloše Zemana, kdy byla novelizace státního rozpočtu a on podle mého názoru pouze využil určitou záminku, ale ta hlavní motivace byla v tom, že se tam sáhlo na peníze rozpočtu kanceláře prezidenta republiky, ale jinak prezidenti jsou si dobře vědomi, že za hospodaření země zodpovídá vláda, zodpovídá se sněmovně a samozřejmě také voličům a proto prezidenti rozpočty nevetují a kdyby prezident chtěl vetovat, tak už mohl vetovat právě rozpočet na letošní rok, který, znovu opakuji, byl přijat se skutkem, který je v rozporu se zákonem o rozpočtové odpovědnosti.
21: Říká komentátor Českého rozhlasu Petr Hartmann. Díky, naslyšenou.
1: Naslyšenou.
21: Polsko se stalo evropskou jedničkou ve výrobě syntetických drog. Vyplývá to z polských policejních statistik. Jen v prvním letošním pololetí policie zabavila 84 tun drog, skoro třikrát víc než za celý loňský rekordní rok. Kriminalisté také zlikvidovali 51 nelegálních laboratoří. V těch se vyrábí hlavně levné náhražky kokainu a amfetaminu ze surovin, které se dováží z Číny a Indie. Ve vysílání je teď ředitel Národní protidrogové centrály Jakub Fridrich. Dobrý den.
4: Hezký podvečer.
21: Zaznamenali jste tenhle trend v Polsku?
4: Určitě, jedná se o takový fenomén střední a východní Evropy, kdy zejména zločinecké skupiny původem z Polska organizují výrobu i v jiných zemích. Takže i na území České republiky jsme odhalili laboratoře, které kompletují právě náhražky kokainu nebo amfetaminu.
21: A dostávají si tyhle levné syntetické drogy z Polska v nějakém větším množství i k nám?
4: To je otázka uživatelských preferencí a v České republice dominuje mezi stimulanty stále ještě metamfetamin, ten český pervitin. A získává na větší oblibě kokain jako takový. Amfetamin jako droga, ani tyto levné náhražky u nás nejsou úplně populární. A my jsme zaregistrovali pouze v tabletách extáze, kde nahradili účinnou látku MDMA.
21: Vy jste to i říkal, že jste také odhalili české laboratoře k výrobě toho klefedronu, což je jakási náhražka kokainu. Loni v dubnu to byla první laboratoř. Zajistili jste tehdy 1000 kilo látky. Podařilo se potom zjistit, kde v tuzemsku se vzaly ty prekurzory pro výrobu, ale i ty potřebné technologie?
4: No je to přesně tak, jak jste říkala v úvodu reportáže. Mělo to polskou stopu a ty prekurzory, ty výchozí látky pocházejí z Číny a stále častěji z Indie.
21: Proč se podle vás výroba tohoto typu drog uchytila právě v Polsku?
4: No protože právě ty preference polské inklinují hodně k stimulantům, k amfetaminu jako takovému. A musím říct, že vlastně i protože ta tradice výroby amfetaminu v těch velkou objemových laboratořích v Polsku je dlouholetá. Ten produkční objem na jeden výrobní cyklus bývá v řádu mnoha set kilogramů a to stojí za těmi velkými objemy těch záchytů v Polsku.
21: A znamená to velké množství těchto zabavených drog v Polsku jednoznačně to, že Polsko je tím zásadním výrobcem těchto drog? Nemůže to být třeba i tím, že v jiných zemích se ta výroba nepodařila tak často odhalit?
4: Já se nedomnívám, myslím, že tam má opravdu i vliv válečný konflikt na Ukrajině, protože část té produkce odchází do té válečné zóny.
21: Vy s Polskem nějak spolupracujete třeba při odhalování těchto výroben?
4: No určitě nástroj mezinárodní policejní a justiční spolupráce zakládáním mezinárodních vyšetřovacích týmů. My ty mezinárodní případy vlastně nemůžeme dělat jinak než společně. Takže jako i s jinými zeměmi, tak s Polskem velmi intenzivně spolupracuje.
5: A máte nějaké poznatky o tom, že by se ta výroba mohla rozšiřovat i na české území? Vy jste říkal, že jde jakýsi fenomén střední a východní Evropy.
4: No, je to princip takové franchise, kdy vlastně oni dodávají komponenty, dodávají kvalifikované chemiky do různých zemí a potom to zásobují ty laboratoře jako takové a potom ten odbyt je zajištěn zase v třetích zemích.
5: Nevím, jestli máte u sebe zrovna statistiky, ale tušíte, kolik takových laboratoří, které vyrábí tento typ drogy, se u nás podařilo zatím odhalit?
4: Zatím se jedná o 4 laboratoře, které měly vyšší produkční schopnost než 500 kg na jeden výrobní cyklus.
5: Ono jde o psychotropní látky a jejich složení závisí často na tom, kdo je vyrábí a jak je šikovný. Nekomplikuje policii život, že jde často vlastně o neznámou látku, která třeba není ještě na tom seznamu zakázaných drog?
4: Ta otázka výčtových seznamů, to je hodně diskutovaná, nicméně u tohoto typu drog nám to vlastně komplikace nečiní, protože všechny tyto látky, které jste jmenovala, ať je to mefedron, klefedron nebo klofedron, tak ty jsou v České republice na seznamech zakázaných látek, takže my to stíhat umíme a můžeme a také to děláme.
5: Z hlediska nebezpečnosti pro uživatele, jak si stojí tyhle látky?
4: No tak bohužel ten potenciál závislosti je poměrně vysoký u těch stimulantů amfetaminového typu. To znamená, že ta závislost může nastat jako rychleji než u těch tradičních drog.
5: Říká Jakub Fridrich, ředitel Národní protidrogové centrály. Děkuju, naslyšenou.
4: Děkuji, hezký večer.
5: Americká společnost OpenAI oznámila, že musela řešit bezprecedentní kybernetický incident, když testovala schopnosti některých svých nejpokročilejších modelů. Takzvaný autonomní agence vymknul kontrole a narušil infrastrukturu startupu Hugging Face. Tato platforma, používaná k hostování velkých jazykových modelů, oznámila už minulý týden, že byla vystavena útoku, jaký nikdy předtím neřešila. Incident vyvolali pokročilé modely, i když je společnost OpenAI umístila do vysoce izolovaného prostředí. My si celou tu záležitost pokusíme vysvětlit s Lukášem Benslem, ředitelem České asociace umělé inteligence. Dobrý den.
6: Dobrý den.
5: Můžete nejdřív krátce vysvětlit, co znamená v oblasti umělé inteligence termín autonomní agent, který měl právě narušit tu infrastrukturu jiné firmy?
6: Určitě. Autonomní AI agent je systém založený na umělé inteligenci, který nedostane jenom jeden dotaz, jako třeba běžný chatbot, ale dostane nějaký cíl, například najít řešení nějakého problému, a pak si sám plánuje nějaké jednotlivé kroky, využívá dostupné nástroje, vyhodnocuje si ty výsledky a podle nich mění ten další postup.
5: A co měl ten autonomní agent tedy provést tomu startupu Hugging Face?
6: Při tom testu, tak to nebylo o tom, že by měl provést něco tomu startupu Hugging Face, ale měl vyřešit takový referenční test, který je právě z oblasti kybernetické bezpečnosti. A kvůli tomuhle cíli, tak se právě vrhl na tu platformu Hugging Face, kde hledal řešení. Takže to nebylo o tom, že by tu platformu měl napadnout, ale jako nejlepší řešení ho napadlo to, že to najde na té platformě. Proto utekl z toho testovacího prostředí a zároveň během toho testu byly záměrně vypnuté některé ty ochranné mechanismy modelu a proto se to i stalo.
5: Proč byly záměrně vypnuté? Není to příliš velké riziko? Nedovolila si OpenAI příliš?
6: Určitě je to velké riziko a tohle je výsledek toho rizika, ale ten test je doopravdy z oblasti kybernetické bezpečnosti a sešlo se tam hned několik věcí. Podle OpenAI tak ten model objevil dosud neznámou zranitelnost, o které svět do té doby nevěděl, využil ji k získání přístupu na internet, následně usoudil, že řešení toho referenčního testu najde právě na té platformě Hugging Face, pronikl do té infrastruktury a tam se snažil získat testovací řešení místo toho, aby úlohu vyřešil nějakou standardní cestou. Je to vlastně něco, jako kdyby student, který místo řešení testu se podívá do počítače učitele a tam hledá ty správné odpovědi.
5: A jak může taková firma, jako je třeba právě Hugging Face, zjistit, že byla vůbec napadena tím autonomním agentem AI?
6: Oni neustále monitorují ty své systémy a i nasadili v reakci právě na tyhle útoky vlastní AI systémy pro analýzu nějakých 17 000 zaznamenaných událostí a podařilo se jim velmi rychle zrekonstruovat celý průběh toho útoku. Zároveň uzavřeli tu zneužitou zranitelnost, přebudovali ty kompromitované servery a změnili třeba i přístupové klíče, takže takhle velké platformy, takhle velké technologické firmy, tak tu kyberbezpečnost neberou na lehkou váhu a vlastně neustále monitorují to všechno, co se v té jejich infrastruktuře děje.
21: No, společnost OpenAI sdělila, že posiluje svoje obranné mechanismy. Jak to jde dohromady s tím, když jste říkal, že ona dokonce některé ty obranné mechanismy vypnula?
6: To, co teď OpenAI tvrdí, je, že půjde hlavně o nějaké čtyři oblasti, kde se to pokusí zlepšit. Jedno je, že to samotné testovací prostředí by mělo být silnější, takže i třeba přes nějaké vypnuté mechanismy by to prostředí mělo být odolné. Bude tam i přísnější monitoring, aby společnost věděla, že se něco děje, protože tady to neodhalila i hned. A Hugging Face byla tím prvním subjektem, který o tom informoval. Lepší nějaké řízení oprávnění, protože ten model si změnil právě ty jednotlivá oprávnění, která tam jsou, a i třeba nové ochranné mechanismy při vyhodnocování schopností modelů. Takže tohle teď OpenAI chce udělat a je důležité říct, že velká část těchto ochran byla právě během toho testu záměrně vypnuta. Na to se poměrně zapomíná podle mě v té diskuzi.
21: No, když teď vidíme, co ten autonomní agent AI dokáže, tak kdo vlastně zaručí firmám, že tam ty obranné mechanismy vždycky budou a že budou zapnuté? Nespočítvá to vlastně na dobré vůli té firmy, jako je třeba OpenAI, že tam ty obranné mechanismy dodá, když někdo bude mít ten špatný záměr a záměrně vypne?
6: Tohle je pochopitelně o tom, že ty firmy si velmi dobře hlídají svou reputaci a ty vypnuté mechanismy byly v tom testovacím prostředí, které je zcela jiné, než jako je nástroj, ke kterému se dostane nějaký komerční subjekt nebo i jakýkoliv jiný útočník. Ale je zapotřebí počítat s tím, že ty schopnosti umělé inteligence rychle rostou. OpenAI není jedinou firmou, která vyrábí takto schopné modely, těch je hned několik, a nejenom z Ameriky, ale třeba i z Číny. A firmy by měly začít brát vážněji svoji kyberbezpečnost právě kvůli tomu, že AI dokáže ty útoky velmi rychle škálovat, zvětšit jejich objem. A jakákoliv firma, která dnes pracuje s citlivými údaji, by se měla zamyslet nad tím, jestli má dostatečně odolnou infrastrukturu.
21: A stalo se něco takového poprvé, nebo se na to poprvé jen přišlo?
6: Obě společnosti mluví o tom, že to je pravděpodobně poprvé, to neznamená, že ty podobné situace nemohly nastat dříve, ale spíše to první veřejně takto zdokumentovaný případ, kdy AI sama objevila novou zranitelnost, obešla ta omezení, dostala se na internet a zaútočila na infrastrukturu. Takto komplexní řetězec událostí zatím veřejně popsán nebyl a obě společnosti slibují, že k tomu vydají poměrně rozsáhlý report.
21: Lukáš Bencel, ředitel České asociace umělé inteligence. Děkuji vám, naslyšenou.
6: Také děkuji.
21: Tolik podvečerní publicistika. Teď už to budou aktuální zprávy. Věra Štechrová přeje příjemný podvečer.
19: Český rozhlas Plus. Zprávy.
20: Stát by podle premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO mohl dát 40% akcií pražského letiště na burzu. Zřejmě by to mohlo být už v roce 2028. Babiš to řekl před odletem do Srbska. Podle premiéra půjde o novou příležitost pro investory po plánovaném zestátnění ČEZu. Z prodeje by stát mohl získat až 25 miliard korun. V Česku loni přibylo kyberútoků na průmyslové a energetické podniky, zároveň ale klesla jejich úspěšnost. Vyplývá to z výroční zprávy Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost, kterou získal zpravodajský server iRozhlas.cz. Celkový počet kybernetických incidentů podle úřadu meziročně klesl. Podrobnosti najdete na iRozhlas.cz. Velká Británie se bude podílet na evropské půjčce pro Ukrajinu. 27 chce napadené zemi poskytnout 90 miliard eur v přepočtu přes 2 biliony korun. Dnes to v Bruselu schválili zástupci členských států Evropské unie. Kyjev tak může získané finance využít i k nákupu obranných produktů, které vyrábí britské firmy. Za půjčku se původně měla zaručit celá unie. Česko, Slovensko a Maďarsko, ale ručit odmítli. Dohoda mezi ministerstvem obrany a českou zbrojovkou na dodávky ručních zbraní je v pořádku. Rozhodl o tom antimonopolní úřad. Smlouvu za 4,25 miliardy korun ministerstvo uzavřelo loni v září. Udělalo to bez otevřeného tendru. Zdůvodňovalo to výjimkou pro vojenský materiál. Kvůli tomu smlouvu napadla firma MPI.cz. Mistrovství světa vodních slalomářů pokračuje kvalifikací kanoistů. Jak se daří českým závodníkům, to poví přímo z Oklahoma City reportér Jan Suchan.
7: 21-letý debitant Kratochvíl je první v kvalifikaci, i když ho ještě bude ohrožovat dalších 13 borců, včetně Václava Chaloupky, zvládl svou jízdu bez problému a vede o 32 setin sekundy před Slovákem Mirgorodským. Naopak Lukáš Rohan aktuálně na 27. místě a do semifinále postoupí jenom nejlepší třicítka. Z Oklahoma City Jan Suchan, Radiožurnál.
18: Zavřená D1 u Brna a nehoda u Kaplice. Dálnice D1 je na příjezdu do Brna směrem z Ostravy neprůjezdná. Na 203,5 kilometru vyšetřují vážnou nehodu osobního auta s dodávkou. Dopravu policisté odklánějí na 206. kilometru přes Rohlenku na starou silnici a před odklonem se tvoří dlouhá kolona, moc se nehýbe. Doporučujeme si jet už na 216. kilometru na Rousínov. Na D1 dejte pozory v protisměru na výjezdu z Brna směrem na Ostravu. V omezení na 208. kilometru v tom levém protisměrném pruhu stojí nepojízdné auto.
8: Stojí částečně na travnatém pásu, částečně v jízdním pruhu, auta ho objíždějí 20. Pán tam teďka váže tažní lano dopředu.
18: Na silnici 3 z Dolního Dvořiště do Budějovic postojíte v obou směrech v koloně mezi Kaplicí a Kaplicí nádraží. Je tam nehoda a projedete Kyvadlově. V Praze stále silný provoz. Rozjíždí se kolona na jižní spojce směrem na Hradec Králové po teď už odstraněné nehodě na Štěrboholské spojce. Kolona se tam táhne už z dálnice D1 od Průhonic. Plný je Barandovský most směrem na Smíchov. A velké kolony jsou stále i v centru města, třeba na magistrále od muzea na Štvanici. Budete popojíždět 25 minut. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
19: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
20: Zítra čekáme proměnlivou, zpočátku převážně velkou oblačnost, postupně s přehánkami, na horách na severu a severovýchodě budou četnější, večer pak budou srážky a částečně oblačnost od jeho západu ubývat. A teploty 18 až 22, na jihu Moravy až 25 stupňů. To byly zprávy.
19: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
10: Saúdsko-americká jaderná spolupráce. Chválihodná uměřenost ministra Juchelky. Ústavní soud, hrad a vláda. Generál syrský končí. Insider trading v Bílém domě. A válka vlády s prezidentem jako divadlo. To jsou témata názorů a argumentů. Při jejichž poslechu vás zdraví Jan Fingerland.
19: Názory a argumenty.
10: Americký prezident Donald Trump schválil dohodu se Saúdskou Arábií o civilním využití jaderné energie. Podle neoficiálních zpráv dohoda neobsahuje omezení pro obohacování uranu či opětovného zpracování použitého jaderného paliva, což by mohlo vyvolat obavy, že tento program se bude rozšiřovat a že na tento vývoj budou podobnými kroky reagovat i další státy oblasti. Ve studiu je se mnou kolega Petr Švarc. Dobrý den.
23: Dobrý den.
10: Petře, co tady ta dohoda obsahuje a co bude znamenat?
23: Ta dohoda obsahuje jadernou spolupráci v civilní oblasti mezi Saúdskou Arábií a Spojenými státy. Měla by mít hodnotu $1 miliard. V tomto ohledu je to taková typická Trumpova smlouva. Rozhodně Spojené státy potřebují, aby jejich jaderný průmysl se více ve světě prosazoval právě v konkurenci další zemí, jako je Francie, Jižní Korea, Čína, Rusko. Rusko v poslední době nebyl tak úspěšný. Konec konců viděli jsme to i u nás při dostavbě Dukovan, kdy zvítězili jeho Korejci. A prezident Trump se celkem pochopitelně snaží americkému průmyslu v tomto ohledu pomoci. To, co právě je ale podstatné a to, co vlastně vzbuzuje tu hlavní pozornost, je to, co ta dohoda neobsahuje, což si už říkal. To znamená onen zlatý standard, který například byl v dohodě Spojených států se Spojenými arabskými emiráty, když ty chtěli budovat a budují svoji jadernou energetiku. Právě Saúdská Arábie dlouhou dobu vlastně se Spojenými státy o této dohodě jednala. Jsou to už roky, už to bylo od prvního Trumpova volebního období, dokonce ještě o něco předtím, právě během toho prvního funkčního Trumpova období, to prosazoval podnikatel Thomas Barak, který byl jeden z hlavních organizátorů sbírek Trumpovy kampaně a který na to velice tlačil, ale tehdy právě tento návrh dohody uvízl na tom, že Saúdská Arábie nechtěla přistoupit na omezení právě možností vlastně dalšího využití, vojenského využití této dohody. Je nutno říci, že samozřejmě Saúdská Arábie se velice v tomto ohledu bojí Iránu a možnosti toho, že on si pořídí jadernou zbraň. Saúdsko-arabský korunní princ Mohammed bin Salman, faktický vládce Saúdské Arábie, přímo říkal, že pokud by Irán měl jadernou zbraň, Saúdská Arábie ji musí mít taky. V současné době má Saúdská Arábie vojenskou dohodu s Pákistánem, který má jaderné zbraně, a ty jaderné zbraně v této vojenské dohodě jsou zakotveny. Ale samozřejmě Saúdská Arábie jako hlavní regionální rival Iránu, pokud by Irán měl jaderné zbraně, by své chtěla taky. Na druhou stranu toto samozřejmě pozbuzuje o to více i Irán, aby si právě ty jaderné zbraně pořídil. A nejenom Irán, dá se předpokládat, že po tomto kroku i další regionální mocnosti se budou snažit o to, aby jaderné zbraně získaly, například Turecko. A to je velké nebezpečí nejenom pro Izrael, ale pro celý svět.
2: Říká Petr Švarc, kterému tímto děkuji. Nasledanou.
23: Díky, naslyšenou.
9: Rozhodování ústavního soudu je někdy pokračováním politiky jinými prostředky. Někdy je to nevyhnutelné, ale málo kdy je to dobře, protože ústavní soud nemůže nahradit komunikaci mezi hradem a vládou. Myslí si to například Petr Hartmann.
1: Prezident republiky zastupuje stát navenek. Píše se v ústavě České republiky. Jakým způsobem konkrétně, o to se vede mezi hradem a vládou spor. Rozhoduje ho ústavní soud. Děje se tak na základě žaloby, kterou podal prezident. Jaký bude verdikt, to se dozvíme nejdříve na podzim. Konflikt o to, zda má vláda možnost bránit hlavě státu v účasti na akcích typu summitu NATO, by neměl vyústit v překvapení. Alespoň vydané předběžné opatření naznačuje, že by se vláda měla i do budoucna držet zaběhnutých zvyklostí. Pokud prezident projeví o účast zájem, neměla by mu v tom bránit. Právě předběžné opatření vyvolalo polemiku o tom, zda k tomuto kroku měli ústavní soudci přistoupit a zda postupovali v souladu s právem. Tento spor zůstane v rovině tvrzení proti tvrzení a na vyneseném verdiktu se už nic nezmění. Vláda se proti němu nemohla odvolat. Mohla navrhnout ústavnímu soudu jeho zrušení. To by nedávalo smysl, protože soudci by těžko během pár dnů změnili svůj postoj. Zároveň museli rozhodovat velmi rychle. Takže summit nakonec proběhl i za účasti prezidenta. Nyní může ústavní soud bez časového presu přemýšlet a později rozhodnout o tom, jakým způsobem má být naplňována pravomoc prezidenta republiky při zastupování státu navenek. Jakou roli v tom může a má hrát vláda? Lze si jen těžko představit, že by prezidenti nemuseli vůbec respektovat zahraniční politiku země, kterou určuje vláda a také za ní zodpovídá. Zároveň by neměla prezidenta omezovat v tom, aby se akcí typu summitu NATO mohl účastnit. Tím spíš, pokud opakovaně dává najevo, že se hodlá řídit mandátem, kterým by ho měla vybavit. Zkrátka, rozhodování ústavního soudu bude poměrně komplikované a může mít dopad na fungování zahraniční politiky v budoucnosti. Tedy v momentu, kdy v rolích prezidenta a premiéra budou jiné osoby. V současné době je spor o výklad pravomocí prezidenta spíše zástupný. Babišův kabinet se pustil do konfrontace s hlavou státu z jiného důvodu. Tím je dění kolem nejmenování Filipa Turka ministrem. Ten postupně vygradoval do stavu, kdy jsou vztahy mezi hradem a vládou velmi napjaté. Vzájemná komunikace vázne a koordinace zahraniční politiky nefunguje. Premiér opakovaně dával najevo, že nic koordinovat nepotřebuje. On různé problémy raději řeší a nejenom zahraniční politiku řídí. Zatím se mu to daří takovým způsobem, že se do jejího fungování musí zapojit ústavní soud. Ten však těžko může nahradit komunikaci mezi hradem a vládou. Přitom bez ní nemůže normálně fungovat nejenom zahraniční politika této země.
3: Říká Petr Hartmann. Věčně zeleným tématem nejen české politiky jsou důchody, jejich výše a způsob jejich financování. Tento úkol má samozřejmě i současná Babišova vláda. Na její poslední kroky se podíval náš spolupracovník Petr Holub.
11: Buď se budou současní důchodci pást na trávníku před hlavním nádražím, anebo mladší generace už žádné důchody nedostane. Tak vyhroceně staví vyhlídky důchodového systému politici z různých stran. Také proto lze ocenit, že první rozhodnutí současné vlády ohledně důchodů tak málo dramatické a odpovídá reálným poměrům. Konkrétně bylo na návrh ministra práce a sociálních věcí Aleše Juchelky zavedeno pravidlo, podle kterého se bude seniorům nad 80 zvyšovat penze každých 5 let mimořádně o 500 korun. Státní pokladnu to přijde na přes rok na 2,5 miliardy, v pozdějších desetiletích až na 6 miliard korun ročně. Vzhledem k tomu, jak drahé jsou pečovatelské služby, je to víceméně rozumný, navíc nepříliš nákladný krok. Zároveň se bude každým rokem valorizovat penze o 300 až 500 korun pracujícím důchodcům. Dosud to bylo něco okolo 100 korun. Proti tomu protestují Piráti, podle kterých to žádného z nepracujících seniorů k práci stejně motivovat nebude. Jen tím systém přijde o peníze, byť v prvních letech to budou jen stovky milionů. Návrh ovšem odbourává diskriminaci pracujících důchodců. Také oni odvádějí do systému pojistné a bude jen spravedlivé, pokud se jich odvody započtou do výše důchodu podle stejného vzorce, podle kterého se jim započítávali před odchodem do penze. Nehledě k tomu, že vyhlídka na vyšší důchod může penzisty na pracovním trhu přece jen zdržet. Naproti tomu vládní strany odkládají své dražší sliby z volební kampaně, konkrétně rychlejší valorizaci penzí a zastropování důchodového věku na 65 letech po roce 2030. K takovému rozhodnutí stačí prostá úvaha o rozpočtové odpovědnosti, je však dobře, že ji vláda připouští. Jednou větou schválené změny v penzích současné důchodce neožebračí, ani nezhorší penzijní výhledy mladých. Přesto nelze přehlédnout, že obvykle důchodové debaty mají zneklidňující podtext, podle kterého se celý penzijní systém vinou stárnutí populace nezadržitelně řítí do katastrofy, tedy do hlubokých dluhů a následného krachu. Zabránit tomu může jen zásadní systémová reforma, a k té mají ovšem veškeré vládní plány velmi daleko. Ovšem právě v této souvislosti lze prozatím vládu pochválit. Tuzemský penzijní systém opravdu není bůhví jak skvěle nastaven. Zvláště zaměstnanci, kteří mají vyšší mzdu, musí počítat s tím, že penze bude jen zlomkem jejich dosavadních příjmů. Přesto není pochyb, že státní důchod zajišťuje prakticky každému z penzistů, který dříve desítky let pracoval, takový příjem, který stačí ke slušnému životu. Nižší náhradový poměr než jinde v Evropě je zároveň důvodem, že důchodový účet dosud vykazuje přebytek a že se náklady systému drží poblíž 9% HDP. To je v evropském srovnání velmi slušné číslo. Jistě by šlo lecos zlepšit, například po vzoru skandinávských zemí vytvořit velké státní nebo státem spravované fondy, ze kterých by se platily vyšší důchody těm, kdo víc odváděli. Ovšem o tom má smysl mluvit až ve chvíli, kdy se začne na Jižní Moravě velkém těžit zemní plyn, případně se najde jiný mimořádný zdroj jejich financování. Prozatím bude nejlepší nějak zjednodušit přístup běžné populace ke kapitálovým fondům, aby lépe vydělávající zaměstnanci ukládali peníze pro důchod právě na jejich účtech. místo toho, aby peníze investovali v nemovitostech a tím zvyšovali ceny bydlení. Vyladit stávající penzijní systém a vyhnout se zásadním změnám. To je opravdu to nejlepší, co může vláda v této situaci učinit.
10: Konstatuje Petr Holub.
19: Posloucháte Názory a argumenty. Aktuální události tak, jak je vidí ti nejlepší komentátoři. Poslechněte si je také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
10: Na Ukrajině došlo k velké změně. Novým hlavním velitelem tamní armády bude Michailo Drapaty. Oznámil to ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský. Odvolanému dosavadnímu veliteli Oleksandrovi Syrskému vyjádřil vděčnost. V posledním týdnu jeho odvolání požadovali tisíce lidí v ukrajinských ulicích, kteří původně protestovali proti odvolání ministra obrany Fedorova. Hovoří Libor Dvořák.
12: A je to tady. Jak se očekávalo, prezident Zelenský neodolal soustavnému tlaku ulice a generála Syrského z jeho dosavadní funkce nejvyššího armádního velitele odvolal. Na jeho místo přichází příslušník nové generace armádních velitelů, generálmajor Michailo Drapaty, voják tělem i duší, jehož efektní vstup do války se odehrál na samém začátku konfliktu už v roce 2014. Dnes ho připomínají neustále opakované televizní záběry, kdy jeho transportér v čele ukrajinské motostřelecké kolony proráží separatistickou barikádu v Mariupolu. Generál Syrský reagoval na svůj konec v čele armády poněkud nečekaně. Výroky ukrajinských médií o svém konfliktu s rovněž odvolaným šéfem ministerstva obrany Fedorovem zřejmě nepřijal a v článku Mojí prací je válka na serveru Militárny k tomu doslova prohlásil. Své vztahy s ministrem jsem vždy považoval za čistě pracovní a věcné. Samozřejmě se řešily složité problémy, na které jsme oba mohli mít různý názor. A pokud jsem snad někomu ublížil, pak tedy, Michaile Albertoviči, promiňte. Jistě, bývám i tvrdý, ale prosím jak vás, tak všechny, kdož tento příběh se zájmem sledují, abychom se všichni soustředili nikoli na osobní, ale na zásadní záležitosti, především na naše vítězství, říká Syrský. K tomu už jen dodejme, že podle názoru předních analytiků je tento svár konfrontací dvou postojů. Starého sovětského, reprezentovaného absolventem Moskevské velitelské akademie z roku 1986 Syrským, jemuž na lidském životě příliš nezáleží, a moderní, čistě ukrajinské, jaký razí Michailo Fjodorov, tedy životy vojáků šetřit a na frontě nasazovat hlavně moderní sofistikovanou techniku. Smutným hrdinou celé téhle zamotané historie je sám prezident Volodymyr Zelenský. Ten si zřejmě nevzpomněl na příběh se dvěma nezávislými protikorupčními institucemi před necelým rokem, kterým chtěl jejich pravomoci omezit, ale nakonec musel veřejnému tlaku ustoupit a nechat je na pokoji. Příběh se tak opakuje. To, že respektoval vůli lidí, ho sice šlechtí, ale zároveň upozorňuje na fakt, že komplikované situace stále častěji není schopen racionálně analyzovat a sám sebe tak zahání do slepé uličky. Což neprospívá nikomu.
10: Hovořil Libor Dvořák. Vědění je moc. A někdy vědění také znamená moc peněz, pokud se spojí dohromady několik faktorů. Jak se to nyní stalo ve Spojených státech? Jednoho podivuhodného způsobu obchodování si všimla Tereza Zavadilová, která řídí biznisový časopis Newstream.
13: Martha Stewartová je i nyní coby osmdesátnice na vrcholu sil i kariéry. Lifestyleová vydavatelka, americká televizní celebrita s polskými kořeny, která byla influencerkou dávno před érou sociálních sítích, kdy si správně vsadila na budoucí popularitu kuchařských show a rad ohledně domácnosti. Díky tomu je jednou z velmi mála self-made miliardářek. A vždy byla v srdci spíš akciovou spekulantkou než hospodyní. A tahle vášeň dostala i do vězení. Americká ikona domácího štěstí si odseděla 5 měsíců za podíl na takzvaném insider tradingu, tedy zneužití důvěrných informací při obchodování s akciemi. Vězení natvrdo a další půlrok v domácím vězení dostala za to, že jí makléř poradil prodat akcie farmaceutické firmy, o níž měl informace, že jí úřady neschválí důležitý lék. Stuartová byla asi nejslavnější americkou vězenkyní za tento čin, ale v 21. století padaly i mnohem tvrdší tresty. Portfolio manažer fondu SAC Capital shodou okolností také za informace o schválení léku použité k prodeji akcií dostal v minulé dekádě 9 let vězení. Před 2 lety na veřejnost vyplul šťavnatý případ manžela manažerky British Petrol. Muž poslouchal telefon své ženy pracující z domova, že BP plánuje koupit jednu menší firmu. Tajně nakoupil její akcie a odseděl si 2 roky. Insider trading je trestným činem v Americe i v Česku. Logiku to má, aby burza fungovala, potřebuje, aby její účastníci měli si

0: NVIDIA či Amazonu těsně před prezidentovým rozhodnutím o pozastavení čínských cel a skasírovali pořádný zisk. Abychom byli spravedliví, Trumpova rodina není jediná, na kom kdy zůstal stín podezření. Týkalo se to řady kongresmenů, včetně demokratky Nancy Pelosi, jejichž rodinní příslušníci čile obchodovali s akciemi, o nichž mohli mít důvěrné informace. A Donald Trump jde klasicky ještě dál. Oznámil nedávno plán, že za $100,000 měsíčně si budou moci uživatelé koupit prioritní přístup k desítce nejvlivnějších účtů, včetně jeho osobního, na sociální síti True Social. A to ve chvíli, kdy se řeší etika takzvaných predikčních trhů. Existuje řada signálů, že právě na predikční trhy chodí vydělávat lidé z okolí politiků či vrcholových manažerů. Média vystupovala účty s podezřele vysokou úspěšností, které sázely na přesné termíny celních rozhodnutí nebo geopolitických kroků nebo na konkrétní fráze v prezidentských projevech či politická rozhodnutí těsně předtím, než zazněla veřejně. A že je $100,000 za přístup k prezidentské síti vysoká cena, jak se to vezme? Na automatizovaných trzích je i rozdíl v řádu milisekund obrovská výhoda. Robot stihne nakoupit nebo prodat akcie, dluhopisy či ropu za $100,000,000 a inkasovat je dřív než širší trh. Jestli tohle není insider trading pro vyvolané, tak už nic. Lamentovali komentátoři i diskutující pod články. Jenže spíše než insider trading, z toho bude nový normál pro vyvolené. Prezidentova nabídka se obrací na investiční fondy. A když to zaplatí jeden, budou muset všichni. Rodinná firma prezidenta bude kasírovat, ať se to Wall Streetu líbí či ne. A protože přímo na prezidenta se federální zákon o střetu zájmu nevztahuje, nikdo s ním asi neudělá nic. Zákony proti insider tradingu odrážejí spíše realitu 20. století. Odposlouchávaných telefonů a předávaných obálek, nikoli hypertechnických zařízení a rozptýlené odpovědnosti. Marta Stewartová a Donald Trump se kdysi coby popkulturní ikony a televizní podnikatelé potkali mnohokrát, dokonce hostili stejnou TV show. Nemají se ale rádi, prezident o ní říkal, že nemá charisma a ona o něm, že nemá morálku.
1: Poznamenává Tereza Zavadilová. Na politiku se dá hledět nejrůznějším způsobem. Například spisovatel a publicista Karel Hvížďala vnímá válku vlády s prezidentem jako divadlo.
2: Historici tvrdí, že již od druhé půlky 19. století, kdy se začalo fotografovat, tvoří důležitou rovinu válek mediální reprezentace. Současné války se liší jen tím, že jsou předmětem obsesivní reprezentace v digitálních médiích a na sociálních sítích. Tam se i z války mezi vládou a prezidentem stalo divadlo a to lze vykládat třeba takhle. V prvním jednání prezident Pavel odmítl jmenovat čestného předsedu motoristů sobě Filipa Turka ministrem životního prostředí kvůli nedostatečným zkušenostem, absenci odbornosti, kauzám s nacistickými symboly a chlubením se překračováním rychlosti. To se předsedovi motoristů Petru Macinkovi nelíbilo a vyhlásil v druhém dějství prezidentovi válku. Začal křičet, Turka se nevzdám, nehodlám poškozovat vlastní zemi tím, že umožním šéfovi opozice Petru Pavlovi, aby tady realizoval úplně opačný program. V třetím dějství se k tomuto názoru přiklonil i premiér Andrej Babiš. Rezolutně prohlásil, že zahraniční politiku dělá vláda a taky za ní odpovídá. Ukázal nám, že uzavřenost vlády ničí možnost vidět skutečnost. Z loajality vůči koaličním partnerům, kteří ho nevydali k trestnímu stíhání, prohlásil, že Petr Pavel na summit NATO do Ankary nepojede. A naopak, za tento výrok vláda zase jmenovala Babiše šéfem delegace. Petr Pavel podal kompetenční ústavní žalobu, v ní stálo. Současné znění ústavy je nutno vykládat tak, že aktérem v jehož kompetenci je určovat zahraniční politiku je primárně prezident republiky. V případě závazných aktů je ovšem omezen potřebou souhlasu vlády a případně i parlamentu. Jasným důsledkem je závěr, že není možné

0: ne jakoukoliv mezinárodní smlouvu sjednat proti jeho vůli. Ve čtvrtém dějství vydal ústavní soud předběžné opatření a nařídil zrušit rozhodnutí o neúčasti prezidenta na summitu v Ankaře a zakázal, aby vláda účasti prezidentu republiky bránila nebo ji stěžovala. Macinka předběžné opatření označil za ústavní puč a Turek chce ústavní soud jako důležitou ústavní instituci zrušit. V pátém dějství pár dní po summitu se Filip Turek v centru Prahy srazil v Mercedesu třídy G se sanitkou se zapnutým výstražným majákem, která skončila na střeše. Turek prohlásil, že do rozhodnutí policie nebude vykonávat funkci zmocněnce, kterou dostal jako trafiku a v případě, že bude vinným, odmítne imunitu. Macinka se ho zastává, protože bez něj jako ikony motoristů by nebyl nikdy ministrem a opozice chce, aby složil poslanecký mandát. Psycholog Turka označil za nezralou sociopatickou osobnost. Jak je vidět, zpravodajství užívá typologicky podobných metod jako umění. Zdvojuje realitu. Psta vlády vůči prezidentovi za pomoci Turka se přesto proměnila v past jako v Kunderově hře ptákovina. Režisér současného představení si vybral špatnou figuru jako záminku k válce a vládní protagonisté odříkávali na jevišti několik měsíců jeden a ten samý text, aniž pochopili, že nejsou na jevišti absurdního divadla, ale herci v České republice, kde platí ústava a ta jim předepisuje jiné role.
1: Hodin. Český rozhlas Plus. Zprávy.
2: Prezident Pavel vetoval novelu zákona o rozpočtové odpovědnosti. Koalice chce veto přehlasovat. Francouzská ministryně pro životní prostředí pokračuje ve funkci. Prezident Macron ji přesvědčil, aby nepodávala demisi. Do čtvrtfinále tenisového turnaje okruhu WTA v Praze postoupili Bousková, Šalková i Valentová. D1 je na příjezdu do Brna z Ostravy po nehodě neprůjezdná. A zítra bude proměnlivá oblačnost, postupně s přeháňkami. Večer se má vyjasňovat. Teploty až 25 stupňů.
1: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
2: Prezident Petr Pavel vetoval novelu zákona o rozpočtové odpovědnosti. Oznámil to na webu Hradu. Novela měla umožnit vládě navýšit výdaje na obranu nebo strategické stavby nad rámec schváleného rozpočtu. Podle prezidenta zákon rozšiřuje prostor vlády navyšovat některé výdaje bez souhlasu sněmovny. Ministra pro sport Borise Šťastného z motoristů prezidentovo rozhodnutí mrzí. Zákon je podle něj pro Česko důležitý. Zároveň ale nepochybuje o tom, že koalice prezidentovo veto přehlasuje.
3: Snad se nenaplní jeho slova z festivalu Colors of Ostrava, kde už predikoval svůj souboj s vládou tímto způsobem. To by bylo velmi nezodpovědné vůči občanům České republiky. Samozřejmě poslanecká sněmovna toto veto přehlasuje.
2: Prezidentovo rozhodnutí naopak uvítala opozice. Poslanci by se kvůli tomu měli sejít koncem srpna. Výkonná rada ODS vyloučila ze strany předsedu místní organizace strany v Praze 1 Filipa Dvořáka. Podle mluvčí občanských demokratů Martiny Wernerové závažně porušil stanovy strany. Dvořák podle vedení ODS dostatečně nevysvětlil otázky kolem svého majetku. Podle serveru Seznam zprávy po otci zdědil majetek v hodnotě 230 milionů korun. Dvořák byl původně na kandidáce ODS v Praze 1 pro podzimní komunální volby. Vedení strany s tím ale nesouhlasilo. Francouzský prezident Emmanuel Macron přesvědčil ministryni pro životní prostředí Monique Barbitovou, aby zůstala v úřadu. Barbitová mu přitom přinesla demisi. Nelíbilo se jí, že parlament přijal nový zemědělský zákon, který v určitých případech schvaluje využívání některých pesticidů povolených v Evropské unii, ale zakázaných ve Francii.
4: Francouzská ministryně pro životní prostředí Monique Barbitová označila schválený zemědělský zákon za příliš velký ústupek v oblasti ochrany přírody. Na základě nové legislativy zdravotnická agentura může povolit použití insekticidů acetamiprid a flupiradifuron například při pěstování řepy nebo lískových ořechů. Ministryně Barbitová zároveň připomněla, že Francie před 10 lety zakázala pesticid acetamiprid na základě vědeckých doporučení s ohledem na lidské zdraví a ochranu přírody. Premiér Sebastian Lecornu se odmítl postavit proti znovu využití těchto pesticidů, které požadují vlivné zemědělské svazy ve Francii. Z Paříže Martin Balucha, Radiožurnál.
2: V zoologické zahradě Zlín se vylíhla 3 mláďata tukanů obrovských. Zahrada tak navázala na loňský první úspěšný odchov tohoto druhu. Pro úspěšné rozmnožování je podle zoologů klíčová správná teplota, vlhkost i velikost hnízdní budky, protože tukani jsou velmi citliví na stres. Pomohla taky prostorná voliéra, která rodičům umožňuje chovat se podobně jako ve volné přírodě. Čím se teď mláďata živí, to popisuje zoolog Václav Štraub.
5: Hlavní složkou je ovoce, zejména papája. Dále pak dostávají například tofu a třeba z 50% žerou hmyz nebo myšího lata jim předkládáme.
6: Tenistky Marie Bousková, Tereza Valentová i Dominika Šalková prošly do čtvrtfinále turnaje okruhu WTA na pražské Štvanici. Bousková porazila Američanku Leovou 7-5 a 6-4, Valentová Australanku Jointovou po sedách 1-6, 6-0 a 6-3 a Šalková Francouzku Dodánovou 2x 6-1. Na mistrovství světa vodních slalomářů bojují čeští kanoisti o postup do semifinále. Kvalifikační jízdy sleduje v Oklahoma City reportér Jan Suchan.
7: Dva Češi jdou dál, konkrétně Lukáš Kratochvíl ze druhého místa, když nestačil jen na úřadujícího olympijského vítěze a mistra světa Francouze Žestána a se štěstím z poslední postupové 30. pozice také Václav Chaloupka. Naopak končí olympijský medailista z Tokia Lukáš Rohan. Teď už začíná kvalifikace kanoistek také s trojnásobným českým zastoupením z Oklahoma City. Jan Suchan, Radiožurnál.
8: Zavřená D1 u Brna a požár na dálnici D35 u Svitav. Dálnice D1 je na příjezdu do Brna směrem z Ostravy stále zavřená. Na 203,5 kilometru vyšetřují vážnou nehodu osobního auta s dodávkou. Dopravu policisté odklánějí na 206. kilometru přes Rohlenku na starou silnici. No a před odklonem se tvoří dlouhá a pomalá kolona. Doporučujeme si tuž na 216. kilometru na Rousínov. Pozor, ucpává se i stará silnice 430 mezi Holubicemi a Podolím. Na dálnici D35 na novém úseku z Litomyšle do Svitav hoří dodávka. Na kilometru 193 celá v plamenech a čeká se na hasiče. Zřejmě zastaví provoz směrem na Mohelnici, pojede se pak po staré silnici. Na silnici 35 pak komplikace i dál u Moravské Třebové. Na kruhovém objezdu u Lidlu nehoda.
9: Osobák narazil do nákladňáku, řídí to tam, dopravu kyvadlo ve městská policie.
8: A kolony jsou tam už v obou směrech asi na 10 minut. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
2: Zítra čekáme proměnlivou, zpočátku převážně velkou oblačnost, postupně se přidají přehánky, na horách na severu a severovýchodě budou četnější, večer pak začnou srážky a částečně i oblačnost od jihozápadu ubývat. Teploty 18 až 22, na jihu Moravy až 25 stupňů. Tolik zprávy.
1: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
10: Vraždy politických oponentů.
11: Začaly mu vypadávat vlasy, začaly mu selhávat orgány.
10: Chemické zbraně.
12: Takzvané nervově paralytické látky.
10: Nejznámější otravy v historii. Jedy. Třetí letní speciál Vinohradské 12. Už brzy. Tady je Matěj Skalický a tohle je Vinohradská 12.
13: Rusko zažívá velmi masivní problémy s palivem.
14: Sociální sítě jsou plné záběrů z vyhrocených potyček u benzínových pump.
15: Už ani raz díla dochodilo do drak.
16: Ukrajina už delší dobu útočí na ruské cíle, terčem se stávají ropné rafinérie.
17: Ruská vláda jedná s dalšími zeměmi o nákupu benzínu a motorové nafty.
18: A klesá i popularita Vladimíra Putina. Rusové žízní po benzínu, stojí kvůli němu fronty na čerpačkách, předbíhají a perou se. Proč se jim nedaří odolávat ukrajinským útokům na rafinérie a pak jim pohonné hmoty chybí? A nehrozí, že budou úplně na suchu? Ptám se Petry Procházkové, novinářky se zaměřením na postsovětský prostor z deníku N. Dnes je středa, 22. července. Dobrý den, Petro, díky, že jste dorazila k nám do Vinohradské 12.
19: Díky za pozvání, dobrý den.
18: Tak v Rusku se děje něco nevídaného, četl jsem. No fuel, no patience, shrnuje to server France 24, tedy žádné pohonné hmoty, žádná trpělivost. Na benzínkách se čeká i v mnoha hodinových frontách. Lidé se perou někde. Lidé po sobě střílí někde jinde zase. Všude?
19: Určitě ne všude a určitě se ta situace proměňuje v čase podle toho, jak se přece jenom i ruské úřady a ruská logistika snaží s tou situací, která vznikla zhruba na přelomu května a června, kdy Ukrajinci začali systematicky likvidovat zkrátka celý ruský energetický ropný průmysl. Takže ono přece jenom Rusku, jako se říká, že všechno hrozně dlouho trvá, ale i tak nacházejí určité cesty, jak tu situaci maličko sklidnit. Takže ano, střílelo se, lidé se prali, ještě perou, ale pomalinku si na tu situaci zase zvykají.
18: Takže to už po sobě nestřílí. A stříleli po sobě, protože někdo předbíhal v té frontě ano, a chtěl benzín a naftu dřív než někdo jiný.
19: Ty fronty byly někde až přes 30 hodin.
18: Wow.
19: Lidi dokonce, a v tom jsou mistři, jak Rusové, tak Ukrajinci, tohle mají společné, se jako samoorganizují. Takže oni si vytvářeli různé skupiny, které hlídkovaly v noci kolem těch front, zatímco jiní spali v přinesených stanech a jakmile byl někdo přistihnut, že předbíhá. Tam se dělali takové zajímavé podvody, že samozřejmě třeba invalidé mají přednost, takže si lidi půjčovali invalidní děti nebo invalidní stařičky a stařenky a s nimi jako předbíhali. Jo, když jste měl doma invalidu, tak jste ho mohl půjčit sousedovi, aby si s ním jel načepovat benzín.
18: No a kde byla ta situace nejhorší v těch posledních dnech?
19: Určitě nejhorší byla a stále je na Krymu.
18: Na Krymu, na okupovaném Krymu.
19: Ano, ano, je to trošku specifická oblast, ani vlastně nemůžeme říkat ruská, ale okupovaná. Navíc Krym, a to je prostě dáno geograficky, on se z poloostrova, Ukrajinci tomu tak i říkají, uděláme z poloostrova ostrov. On je zkrátka snadno, je zranitelný. Snadno jsou zasažitelné ty cesty, které tam vedou. Není jich nekonečně a stačilo daleko méně úsilí Ukrajincům na to, aby Krym ne úplně, ale částečně izolovali. Takže tam s těmi pohonnými hmotami je to pořád ještě velmi kritické, zatímco v těch oblastech, které na tom byly hodně špatně, to byl jih Ruska, především třeba Rostovská oblast, ale i Saratovská. Potom ku podivu i některé části Dálného východu, tam je to dáno zase něčím jiným, než by tam doletěly ukrajinské drony, ale tím, že je tam hrozně málo těch rafinérií, málo té infrastruktury a když se nepovede něco zkrachuje, tak vám vlastně začne krachovat celá obrovská oblast. Takže tam také byly problémy, ale jak říkám, pomaličku si jednak lidé zvykají na to, že stojí ve frontách, organizují se a jednak přece jen se Rusům podařilo malinko to zásobování benzínem i naftou stabilizovat.
18: A taky volí takové cesty, aby každý trochu dostal, takže je benzín a nafta na příděl,
19: ano,
18: ne?
19: Přesně tak.
18: Taky můžete vzít jenom určitý počet litrů?
19: 15 až 30. Vím, že tento týden se, myslím, v Zabajkalsku z 15 litrů zvýšil ten příděl na 20. Někde existuje jiný ten systém, že třeba v liché dny mohou auta, která mají poslední, jaksi ten znak na SPZC lichý, jinde zase v sudé dny, tak tam se zase lidé přendavali značky si navzájem, jako přehazovali. Potom někde byli modernější a šli do QR kódů, kde zase, aby se člověk nemusel stát v té frontě, takže si online ten příděl jakoby zabukoval, ale těch podvodů a těch různých cest, jakmile úřady najdou nějaké omezení, tak lidé okamžitě najdou, jak to obcházet.
20: Ten zásadní teda důvod, a vy jste to sama zmínila, ale pojďme se na to podívat do detailu. Ten zásadní důvod, proč je nedostatek pohonných hmot v Rusku, je tedy ten, že Ukrajinci přišli na to, že když budou trefovat rafinérie svými drony, tak znemožní Rusku fungovat?
19: Ještě je to malinkato složitější. Ukrajinci trefují rafinérie už dlouho, vlastně několik let, ale oni jednak přišli na to a jednak získali technologie, jak zasahovat důležité části těch rafinérií. Protože úplně teď laicky, když zasáhnete rezervoár, kde je sklad ropy, sklad benzínu nebo nafty, no tak to je velmi efektní.
20: Blafne to, hezky to
19: blafne
20: hoří,
19: a hoří. A na těch sociálních sítích to vypadá jako hrozně pěkně. Ale upřímně řečeno, moc tím neohrozíte dlouhodobé zásobování, protože ruská produkce jak benzínu, tak nafty byla obrovská a zkrátka jim schořelo pár stovek litrů nebo možná ještě víc, ale dokázali to nahradit. Strefit se úplně přesně dronem do srdce rafinérie, třeba do těch krakovacích jednotek, které nelze tak snadno opravit a které vám dlouhodobě tu rafinérii vyřadí, Ukrajinci jednak neuměli a jednak na to neměli i navigační satelitní prostě technologie. A to teď mají i díky Američanům, takže oni sice nezvýšili příliš jaksi kvantitativně ty útoky, ale mnohonásobně zpřesnili, začíná se používat i umělá inteligence a najednou začaly ty rafinérie dlouhodobě vyřazovat. A díky sankcím Rusové nedokáží operativně nahrazovat právě ty...
20: Chybí díly,
19: protože po roce 2000...
20: Takže se to složitě opravuje.
19: Ano. Celý ruský energetický průmysl od nástupu Putina k moci se začal výrazně modernizovat, ale tak, že začal být daleko více závislý na západních technologiích. A to se mu teď vymstilo, protože zkrátka oni je získají ty náhradní díly, ale přes prostředníky, oklikou, takže je to strašně zdlouhavé a strašně drahé.
20: A napadají potom i Ukrajinci tedy ty pozemní trasy a námořní trasy, to znamená, že i cisterny pak vzplanou tu a tam někde na vodě a nebo někde na mostě, třeba Kerčském.
19: Je to tak, Ukrajinci zvolili vynikající taktiku, podle mě, která kombinuje to, co dělali vždycky, a to je překvapení, protože když budete dlouhodobě útočit na krakovací jednotky rafinérií, tak Rusové se nakonec naučí i tohle chránit. Takže to děláte do té doby, než jim tím opravdu způsobujete vážné škody. Rusové začali dělat i to je taková zajímavost, že řekli těm soukromým firmám v oblasti toho energetického průmyslu, ale i vlastně státním koncernům, jim povolili nakupovat si, opatřovat si vlastní protivzdušnou obranu. Ano, takže je tam změna zákona. Aha. A oni, ty firmy, mohou nyní se sami chránit. Protože zkrátka armáda na to nestačí, ta má jiné starosti. Takže Ukrajinci musí stále vymýšlet něco nového a je vidět i v posledních dnech vlastně na té ukrajinské strategii, že ona je stále dále a více kreativní a už neútočí jenom na ty rafinérie, jak říkám, tam vlastně těch útoků i trochu míň, ale na další logistická centra, na cesty, na přístavy, na tankery, na zkrátka všechno, co souvisí s logistikou, řekněme válečnou, ale nejen, protože ono to někdy je strašně těžko oddělit.
20: Jaké jsou ty cesty, které si teď Kreml vybral pro to, aby se mu nevzbouřila populace? To znamená, jak se snaží hasit ten nedostatek?
19: No, takhle, to naštvání obyvatelstva dosahuje zatím snesitelné míry a nic nesvědčí o tom, že by jí mělo v dohledné době překročit.
20: Střílení na benzínkách, to je snesitelná míra?
19: No, tak to bylo pár případů a zkrátka obyvatelstvo pro Putina vlastně není zajímavé, protože nikdy v historii v Rusku se režim nemění proto, že by si to lid přál. A dokonce i to, co Ukrajina dělá, to, o čem jsme mluvili, ty útoky na rafinérie, na přístavy, to všechno ani nemíří tolik na to naštvání toho samotného obyvatelstva, což nám novinářům se nejvíc líbí, protože je to takový, prostě se o tom dobře mluví a hezky to vypadá. Ale daleko větší důsledek to má mít na ty podnikatelské vrstvy, na lidi, kteří v Rusku skutečně o něčem ani ne rozhodují, ale mají na něco vliv a na kterých vlastně závisí i ruský stát, blahobyt toho státu, protože o blahobytu občanů se nebavme. Jo, to, že nemají benzín, to Putinovi až zas tak nevadí. Ale to, když ho začnou opouštět jeho oligarchové, kteří mu financují částečně válku, nejdřív olympiádu, teď válku, tak to by pro něj byl problém. Takže toto Ukrajinci moc dobře vědí. A to cílení na logistická centra, na různé sklady, to cílí na bohaté a středně bohaté Rusy.
0: Dobře.
19: A to už by mohl být pro Kreml problém.
0: A proto Kreml teda sahá třeba k tomu, že doplácí těm rafinériím?
19: Ano, to je přesně ten důvod. Tam je takový zvláštní mechanismus, který výrazně zasahuje ruský rozpočet, protože ty rafinérie nevydělávaly na domácím spotřebiteli, vždycky na exportu. A protože export je teď zakázán, dokonce i export nafty, což je velmi výjimečné. Benzín jsme tady měli omezení exportu i dříve, ale naftu nikoliv. Nafta je velmi důležitá právě pro armádu. Armáda jezdí na naftu, nikoliv na benzín. Tak oni ztrácejí, mají velké ztráty. A to musí hradit někdo. V normálních společnostech by to třeba byly pojišťovny. Ale v Rusku je to stát. Hradí se to opravdu jaksi kompenzacemi ze státního rozpočtu. A jsou to obrovské částky. Aby právě ti producenti a zpracovatelé ropy se nezačali bouřit, nezačali být naštvaní a nepřestali být loajální.
0: No a nejde jenom o armádu, ale třeba taky zemědělské stroje vám jezdí na naftu. Přijde
19: kombajny.
0: Čas, přijde čas sklizně a co potom, že?
19: Ona už teď v těch jižních, třeba v Krasnodarském kraji, v jižních částech Ruska už vlastně nějaká sklizeň probíhá. Hovoří se o tom, že tedy podařilo se nějakým způsobem ty zásoby doplnit. Byly dokonce otevřeny strategické zásoby v některých částech Ruska. Nicméně, a to je úplně zřetelné, tím, jak obrovsky a rychle rostou ceny pohonných hmot, tomu se zabránit nedokázalo, tak budou růst ceny potravin. Ono to teď ještě nemůže být vidět, protože to má nějaké zpoždění. Ale ta předpověď je docela dramatická. A i když nám se to třeba nějakých 10-15% nemusí zdát fatální, tak pro část ruského obyvatelstva by to fatální být mohlo, třeba pro důchodce. A to jsou voliči Putina.
0: Tak a za prvé tedy jsme zmiňovali doplatky rafinériím, za druhé Kreml sahá po dovozu pohonných hmot z Běloruska, Kazachstánu, z Indie, což jsou ale přece státy, kam samo Rusko tu surovou ropu vyváží.
19: Ano, ano.
0: Ono takže také kupuje vlastní.
19: Přesně tak.
0: Suroviny,
19: Rusko vyváží teď, myslím, nejvíc surové ropy za posledních 20 let. Je to úplný rekord, protože ji samo nedokáže zpracovat. Samozřejmě na tom strašně tratíte.
0: No, zpracují to jinde a pak to zase koupí.
19: Je to jak se dřevem. Tomu se vždycky v Rusku smáli ty chytřejší lidé, že se do Číny vyváží už ani ne pokácený les, ale Číně se prodával les jakoby na sto. A to Číňani tam naběhli, pokáceli stromy, dovezli si je do Číny, tam z něm udělali nábytek a ten pak prodávali v Rusku. Tak tahle absurdní situace nastala teď s benzínem a ropou.
0: To je neuvěřitelné. A lidi jsou spokojení teda, nebo já vím, že jste říkala, že nebo spokojenější, než byli před pár. Ne, já vím, že jste říkala, že Putinovi na tom zas tak nezáleží, ale přeci jenom pro běžného Rusa, Rusku, je asi důležité mít dobře natankováno, ne? Tam se jezdívá autem na ty dlouhé vzdálenosti,
19: no,
0: tam
19: určitě,
0: je to prostě zásadní.
19: No v řadě oblastí bez auta jste úplně prostě vyřízený. Navíc v září čekají Rusko volby a i když se nám může zdát, že to je prostě takové divadlo, taková legrace a že vlastně oni si ty výsledky napíší, tak sice napíší, ale víme zcela určitě, že v Kremlu vědí přes jasně, kdo koho volil. A výsledky výzkumu veřejného mínění, které nebývají zveřejňovány, tak Putin má jaksi, to je jeho hobby, on to velice pečlivě sleduje. A ku podivu i diktátor, kterému nemusí až tak moc záležet na tom, co si myslí občané, chce, aby ho občané milovali. Takže ano, on je z toho rozladěn.
0: No a ti bohatí Rusové, ti vlivní Rusové, ty jsou teďka teda taky spokojenější, protože říkám teda doplatky rafinériím, do toho dovážení ropy ze zahraničí.
19: No, spokojenější, já jsem slyšel slyšela velmi zajímavý komentář Vjačeslava Širajeva, to je takový zajímavý ruský ekonom žijící v emigraci, který sleduje právě střední a větší biznis a pohyby na burzách a takové ty věci, v kterých se ani běžný novinář nevyzná. A on tvrdí, že ruský biznis, ať už střední nebo velký, sice možná je spokojenější a uklidněn, ale ztratil perspektivu. On už nevěří tomu, že se něco podobného ještě v horší podobě nebude opakovat a začal dělat takové věci, jako je ve velkém vývoz kapitálu, pokud to jde, už ne do Evropy, už ne na západ, ale do arabských zemí. A například někteří podnikatelé sice ještě jako investují v Rusku, ale berou si na to obrovské půjčky. Ty své úspory, ten svůj kapitál naopak vyvážejí ven a spoléhají na to, že až přiletí ukrajinský dron nebo se válka jak se eskaluje na ruské území, takže vlastně ty půjčky nebudou muset splácet. Takže to taková zvláštní podnikatelská strategie nová.
0: Do toho diktátor, který, jak jste sama říkala, má rád, když je oblíben, a u Putina to úplně už tolik neplatí jako dřív. Jeho podpora klesá podle červencového průzkumu Fondu veřejného mínění, s ním souhlasí teda stále 2/3 Rusů, ale bylo to výrazně víc. Jak si tohle on bere k srdci?
19: Já si myslím, že výrazně, a proto se snaží právě některé ty kroky učinit. Ale on to činí tak, že si svolá odpovědné ministry a seřve je. Vynadá jim, a protože v Rusku vám hrozí nejen to, že vás třeba sesadí z funkce, ale že třeba skončíte ve vězení za nějakou vymyšlenou nebo skutečnou korupční kauzu, tak ti lidé dělají, co mohou. A gubernátoři, toto je odpovědnost gubernátorů. To, co se děje v oblastech, za to zodpovídají tito lidé, on si je povolává. Teď v posledních dnech vidíme, že se u něj gubernátoři docela střídají.
0: On je teď hodně vidět vůbec, že?
19: Ano, ano.
0: On vystupuje často.
19: Myslím, že to souvisí i s těmi volbami, souvisí to s tím, že on chce být tím, za koho ho vlastně pořád většina ruských obyvatel má. Protože i když to je strašně zajímavé, když jako vidíte na těch sociálních sítích nebo sledujete ty videa, jak nadávají v těch frontách, tak oni nadávají často už i na politiky, nadávají na gubernátory a na úředníky, ale nenadávají na systém. A nenadávají na Putina. Naopak říkají, prosím tě, prezidente, tak jako ty můžeš všechno, ty jsi všemocný, tak s tím něco udělej, přijeď k nám, zabraň tomu, aby jsi tady zavřela škola, zařiď, ať ten kombajn má naftu. Oni na něm chtějí, aby řešil tyto marginálie, takže oni mu stále ještě důvěřují, i když, jak říkáte, ano, ta důvěra klesá, no ale klesá z 80, původních 80 na 65 nebo kolik.
0: Tak může to být za rok, za dva, za tři, to může být 44.
19: Bude ještě méně, než to je teď.
0: Bez pochyby asi.
19: Protože ty výzkumy veřejného mínění jsou zkreslené tím, že ti lidé neodpovídají úplně popravdě, pro jistotu, kdyby to náhodou nebylo anonymní.
0: No a nebylo by nejlepší pro něj teda a pro ten ruský pohled na věc, kdyby se Rusové naučili bránit těm ukrajinským trhům, proč jim to tak nejde?
19: To ale tady jsme na poli, které už není tak, jak máme někdy takovou tendenci se jako těm Rusům posmívat a vlastně víme, že ve srovnání s Ukrajinci jsou v těch technologiích pozadu a jsou méně kreativní, tak tady je ta odpověď poměrně jednoduchá a ani ten posměch si nezaslouží. Rusko je prostě strašně veliké, to je jedna věc. Těch strategických objektů máte hrozně moc a protivzdušná obrana byla konstruovaná v té podobě, jaký teď vidíme v 70. letech a byla orientovaná především na balistické střely, a to nikoli v ukrajinské, ale americké. Takže když vám místo 10 balistických střel, velkých s obrovskou hlavicí, které vám tam prostě zničí obrovské území, přiletí hejno dronů, tak vy jako nevíte, co s tím. A mimochodem ani izraelská, asi nejlepší armáda na světě, si nedokáže úplně s dronovými útoky poradit. A když se podíváte na ty problémy, jaké má ukrajinská protivzdušná obrana, tak úplně stejné má ukrajinská. Takže a ta Rusko je na tom hůř, protože prostě jeho velikost je jeho hrdostí i prokletím. A teď je spíš to prokletí.
0: Zároveň teda pořád má cesty, jak se mstít Ukrajincům, protože pořádá ty velké útoky na zejména v poslední době Kyjev a Oděsu. Může to odradit Ukrajince od toho, aby útočili na Rusko?
19: Odradit bych neřekla. Rusové dokonce se mi zdá, že upouští od té taktiky investovat do maximálního zabíjení a likvidace jako civilního obyvatelstva, protože zjistili, že tady tu morálku jakoby nezlomí, ale samozřejmě mohou učinit ta města, ta, která jste jmenoval, ale i jiná, i když je léto, hluboké léto, tak pro Ukrajince se blíží zima, mohou je učinit z velké jako míry neobyvatelné. Já si to pamatuju, Kyjev v zimě, i letos v zimě, to bylo jako polopusté město. My jsme tam byli na reportážích, zkrátka ti lidé odjíždějí, dokonce už teď někteří ukrajinští politici hovoří o tom, že možná by bylo dobré uvažovat o tom přemístit se pro ty obyvatele panelových domů příbuzným na vesnici. Takže tímto způsobem můžete opravdu terorizovat toho nepřítele, že byste ho, jakože to teď vypadá na to, že by Rusové srazili Ukrajince na kolena, to bych opravdu neřekla, ale obě ty strany se blíží momentu velkého vyčerpání.
0: Poslední věc mě zajímá, vrátím se zpátky na ruské čerpačky. Mohou tu situaci pro Rusy zachránit povolaní kozáci, kteří začali trochu organizovat ty fronty na těch pumpách, kde v době, kdy mluvíme, stále se ty mnohahodinové fronty stojí a možná stát ještě x dnů budou. Já nevím, jaký to může mít konec.
19: Konec nevím, já si spíš myslím než kozáci, že se ti Rusové jsou v tomhle mistři, oni si zvyknou na tu
0: oni
19: situaci.
0: Si zvyknou.
19: Oni si na to
0: prostě
19: zvyknou,
0: nedostatek.
19: Ani kozáků nebude potřeba, ani studentů různých vojenských učilišť, kteří se jinde zase zapojili do organizaci těch front a oni ty fronty možná časem i pominou, protože prostě vím, že teďka se strašně třeba zvýšil prodej koní v Rusku, takže možná v některých oblastech lidé do vozu zapřáhnou koně a počkají, až se ta situace zlepší.
0: Dobrá, díky, že jste sem přišla, bylo to jako vždy velmi zajímavé vyprávění.
19: Díky za pozvání.
0: Tohle už je všechno z Vinohradské 12 s Matějem Skalickým. Ve zpravodajském podcastu Českého rozhlasu byla dneska Petra Procházková z deníku N, dlouholetá zahraniční reportérka se zaměřením na postsovětský prostor. Jsem moc rád, že k nám dorazila a že jsme společně mohli probrat, co se to na ruských pumpách v posledních dnech děje. Jak jste slyšeli na začátku téhle epizody, tak odtajnili jsme náš třetí letní speciál, bude se týkat toxických látek a nazvali jsme ho Jedy. Zaměříme se v jedech na nejznámější otravy v historii s novináři, s experty, s vojenským toxikologem a jedy navážou na ty dvě předchozí speciální edice Kořist a Kuciak, které vydáme už v příštích týdnech. Celé to začne příští pondělí. Léto ve Vinohradské 12. Máte se na co těšit. Naslyšenou zítra.
3: Zaostřeno. Rekordní návštěvnost, nadšení fanoušků, velké nejen sportovní příběhy a euforie vítězných Španělů, ale také politické zásahy do turnaje, kontroverze s rozhodnutími videorozhodčích, nesnesitelná vedra nebo stížnosti výpravy Íránu na šikanu od amerických úřadů a odmítnutí vpustit do země některé účastníky. Máme za sebou největší sportovní akci roku. Jan Kaliba vás zve na reportážně analytickou procházku mistrovstvím světa ve fotbale v Severní Americe.
21: Zaostřeno? Dnes po 8 hodině večer na Plusu.
22: Radioservis představuje
21: knižní novinku Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček. Přehledně uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotheka.cz.
23: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
24: Dobré odpoledne. Jako každý všední den po půl druhé, opět je tu magazín o vědě, výzkumech a rozličných inovacích, tedy Věda Plus. První zvíře ve vesmíru sice byla Fenka Laika, ale na hranici kosmu se první psy vydali o několik let dříve, na den přesně před tři čtvrtě stoletím. Jejich příběh připomeneme už za chvíli a do kosmu se podívala i jiná zvířata, dozvíte se, která a proč. Co jsou to nutraceutika a nakolik se jich týká klamavá reklama? Měla by být běžnou součástí léčebných postupů navrhovaných lékaři? A mluvit budeme i o velkém mezinárodním výzkumu kojení. Kromě našich vědců na něm pracují i experti z Francie nebo třeba Japonska. Čemu chtějí pomoci? Tak to je dnešní středeční nabídka. Příjemný poslech přeje Lucie Vopálenská.
4: Věda plus.
24: První psi se podívali na hranice vesmíru na den přesně před 3/4 stoletím. Voříšci Dezík a Cigán vyletěli na sovětské raketě do výšky přes 100 kilometrů a v pořádku se vrátili na Zemi. Podle odborníků to ale ještě nebyl vesmírný let v pravém slova smyslu.
5: Suborbitální lety, to znamená ty, které jenom překonají 100 kilometrů, nakouknou do kosmického prostoru a pak si je Země přitáhne zpátky.
6: Přibližuje Dušan Majer, šéfredaktor populárně naučného webu Cosmonautics. Na přelomu 40. a 50. let se snažili poslat zvířata na hranice kosmu Sovětský svaz i Spojené státy. Obě země používaly rakety odvozené z německých V2.
7: At 2000 miles an hour.
6: Jenže hranice kosmického prostoru není úplně zřetelná. A právě proto se za opravdové vesmírné lety považují jenom ty, kdy raketa překoná kosmickou rychlost a začne obíhat kolem Země. Oficiální titul prvního kosmického psa tak dostala až v roce 1957 sovětská fenka Laika.
5: Ta hranice není ostrá. Přechod atmosféry do vákua je plynulý. Ta hranice kosmického prostoru je čistě matematicky vypočítaná výška ve většině světa stanovena na 100 kilometrů nad zemským povrchem. Spojené státy tyto mají trošičku jinak, 50 mil, to znamená 80 kilometrů.
6: První tvorové, kteří se z takové výšky vrátili živí, byly americké mušky od 100 milky. Potom Američané posadili do rakety opici, ukazuje krátký film Space Pioneers. Makak Albert II. Sice dosáhl pomyslné hranice kosmu, jenže při návratu se mu neotevřel padák. První pozemská nelétající zvířata, která přežila let i návrat z této výšky, byly až ruští psi Dezík a Cigán.
5: V té době to bylo úplně neznámé prostředí. My jsme nevěděli, jestli živý tvor prostředí snížené gravitace, jestli bude schopen vůbec dýchat, jestli bude schopen trávit, jestli bude schopen polikat. To všechno byly věci, které v té době nebyly prozkoumané a právě ty suborbitální lety pomohly získat důvěru i k těm orbitálním letům.
6: Sovětské experimentální lety se konaly v utajení. Podrobnosti se veřejnost dozvěděla až v roce 1991, včetně příběhů jednotlivých psích posádek, říká v dokumentu serveru News.ru historik Alexander Galkin.
9: Především to měli být voříšci s prominutím nečistokrevní psy. Byli to nejživota schopnější psy, schopní se přizpůsobit nejrůznějším podmínkám.
6: Zatímco Američané zkoušeli létat s opicemi a lidoopy, Sověti vsadili na toulavé psy pochytané ve městě.
9: Proč vzali psy? Zaprvé to byly nejlépe prozkoumaní živočichové, už od doby Ivana Petroviče Pavlova. Proto se samozřejmě měli stát i prvními k vypuštění do vesmíru.
6: Ukázalo se, že psy se dali lépe vycvičit a klidněji snášeli pobyt v kabině. Byl to pro ně i tak stresující zážitek, popisuje Dušan Majer.
5: Ve chvíli, kdy motor se vypne, oni můžou poletovat v kabině několik desítek sekund. Ve chvíli, kdy dosáhnou toho nejvyššího bodu, tak začnou okamžitě padat dolů, protože nemají rychlost potřebnou pro usazení na oběžné dráze. Během pár desítek sekund přetížení při vstupu do hustých vrstev atmosféry a následné přistání.
6: Sovětští vědci postupně poslali na suborbitální lety desítky psů. Někteří skončili tragicky. Dezík letěl znovu a zahynul pouhý týden po svém prvním letu. Jeho kolegu Cigána už proto podruhé do rakety neposadili. Podle pamětníků byl po vesmírném zážitku zuřivější a když na kosmodromu pokousal generála, jeden z akademiků si ho raději vzal domů. Martin Srb, Český rozhlas.
24: Kromě psů a opic, tedy lidé vysílali do kosmu také další zvířata, kočky, myši, potkany a jiné živé tvory. Má smysl posílat do vesmíru zvířata i v době, kdy tam létají lidé? Tak nejen o tom teď budu mluvit s předsedou astronautické sekce České astronomické společnosti Milanem Halouskem. Vítejte ve vysílání Odpoledního plusu. Dobrý den.
1: Dobrý den vám přeji.
24: Tak jak jsme slyšeli v předchozím příspěvku, hlavními pokusnými zvířaty při letech do vesmíru byly psi a opice. Kromě toho, co už zaznělo, jaké další výhody pro kosmický výzkum měla podle vás právě tato zvířata? A jak se díváte na to, že Američané vsadili na opice, tak ty jsou nám lidem samozřejmě blíž, ale Rusové na voříšky?
1: Tak jak už zaznělo v reportáži, každá ta skupina z těch zvířat má svoje plus a mínus. Psi byli pro ten kosmický výzkum jednoznačně výhodnější díky takové té své emoční stabilitě, snadnějšímu výcviku, lepšímu přilnutí člověku. Snažili se zavděčit tomu člověku, plnili jeho příkazy snadněji a podobně. U těch opiček, obecně u primátů, to byl spíš, ta zásadní výhoda byla v té anatomické a genetické podobnosti těch tvorů s člověkem, téměř identická stavba oběhového soustavy, nervového systému, většiny orgánů. Pokud jsme měli z toho letu výsledky třeba reakcí srdíčka a mozku té opice na ten letový stres, tak se to dalo snadno pak převádět na podklady pro ty lidské lety. I třeba díky stavbě ruky opice s tím protistojným palcem bylo jedno možné u těch opic třeba testovat jinější motoriku samozřejmě než u jakýkoliv pejsků.
24: No čili jaká další data případně, nebo co vůbec vědci u těch zvířat sledovali především a s jakým výsledkem zpětně se dá říci, jestli bylo lepší vsadit na opice nebo na ořechy?
1: Tak zase, myslím si, že obě ty skupiny přinesly data. Já nevím, jak úplně podrobně jsou třeba porovnávány tyhle ty sady těch experimentů. Především, ale u obou těch skupin šlo o prověření, jak Američanům s těma opičkama, tak Rusům s těma pejskama. Šlo o ověření, zda živý organismus dokáže přežít kosmický let. V té první fázi, teď se bavíme o těch 50. letech, tedy, že ten živý organismus přežije přetížení při startu, že přežije ten vlastní stav bez tíže, že přežije kosmické záření. No a co se sledovalo, bylo to dané tím, jak byly ty tvorové v té kabině vlastně nastrojeni, jestli na sobě měli ty speciální vesty s těmi snímači, senzory měřící srdeční činnost, tep, intenzitu dýchání, krevní tlak, samozřejmě teplotu, ta se většinou měřila pomocí takzvaných rektálních teploměrů, rektálních sond, EEG snímače, které měřily aktivitu mozku.
24: Čili
1: a tak
24: toto,
1: dále,
24: všechno
1: a tak dále.
24: Měli, toto všechno měli jak ti voříšci ruští, tak ty americké opice na sobě, ano? Že měli sondy tedy v různých otvorech svého těla, měli na hlavě nějakou helmu se snímači a podobně. To asi nebylo
1: přesně,
24: moc...
1: Pohodlné. Oni kromě toho měli na sobě takové jakoby vesty. Ono je to známé z těch záběrů třeba Lajky, která má na sobě takový jakoby oblek. A právě v těch vestách i v těch krčních límcích byly většinou tyhle ty sondy umístěny.
24: Jasně. Tak víme, že ne všechna zvířata, která byla poslána do vesmíru, ty mi se přežila. Připomeňte, do jaké míry se zvířecí vesmírné mise konají i později, i třeba dnes v době, kdy už do vesmíru létají lidé. Stále se ještě používají nějaká taková zvířata?
1: Určitě stále se používají moderní biologické experimenty pořád, které provádíme ve vesmíru, pořád jsou důležité pro pochopení fungování lidského organismu v těch dlouhých misích, takže stále se na to používají živé organismy. Třeba na Mezinárodní kosmické stanici běží dlouhodobě program Rodent Research, což je výzkum hlodavců, především myší, ale na těch myších se vlastně pak z těch výsledků na těch myších se můžou aplikovat potom nějaké výsledky třeba do lidského procesu. Jsou to třeba speciální biologické družice Bion a Foton, které létají, to jsou takové Noémovy archy, které létají naplněny. Létali, oni dneska se moc nepoužívají, ale ještě před, dejme tomu 15-20 lety si běžně používali naplněny pískomily, myši, gekoni, rybičky, co mě dál napadá.
24: A je to tedy nutné, ano, přináší to.
1: Tak dále.
24: A je to tedy nutné i dnes.
1: Přináší nám to pořád výsledky, které jsme třeba jednodušeji získáme na těch zvířátkách, než kdyby jsme to aplikovali na lidech. Kromě toho, i zvířátka se samozřejmě dají následně potom lépe prozkoumat v laboratořích než samozřejmě člověk.
24: Rozumím. Tak tolik Milan Hanousek, popularizátor vesmíru a předseda astronautické sekce České astronomické společnosti. Moc vám děkujeme za váš čas a za rozhovor. Naslyšenou.
1: Děkuji za pozvání, krásný den, nashledanou.
23: Posloucháte Vědu Plus. Půl hodinu o výzkumech, vynálezech a objevech, které mění lidem život. Najdete ji také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
24: Trh s doplňky stravy roste po celém světě a spolu s ním i debata o tom, co je skutečně podloženo vědeckými důkazy a co jsou jen marketingové sliby a biznis. Mohou například některé složky potravy ovlivňovat náš mikrobion, zpomalovat projevy stárnutí nebo snižovat riziko některých nemocí? Právě těmito otázkami se zabývá výzkum takzvaných nutraceutik, tedy obor, který stojí na pomezí výživy, biologie a medicíny. Co už věda skutečně ví a kde jsou její limity? I to probereme s vědkyní a spolumajitelkou společnosti Favea Martinou Pavlovou. Vítejte ve vysílání, hezký den.
2: Dobrý den.
24: Tak paní Pavlová, my také děkujeme, že jste je přijala a povězte na úvod, co to vlastně jsou nutraceutika. Možná se řada z našich posluchačů s tímto termínem setkává poprvé. Čím se třeba liší, nebo je či není to synonymum k doplňku stravy, protože tento pojem lidé znají z lékáren a z reklam.
2: Já si myslím, a zastávám ten názor, že je to z velké části opravdu novodobější uchopení kvalitnějších a lépe prostudovaných doplňků stravy. Protože na našem trhu máme víceméně málo kategorií, ať jsou to doplňky stravy, léčiva a možná nějaké hraniční kategorie, tak se tady vytvářel prostor pro doplňky stravy, které jsou vyráběny v nejpřísnějších režimech kvality, jsou doprovázeny řadou studiema a mezi zadavateli výroby těchto produktů jsou často i farmaceutické firmy.
24: Čili jestli vám správně rozumím, jsou to lepší, lépe prozkoumané doplňky stravy, které vznikaly na objednávku, respektive pod dohledem farmaceutů. Ano.
2: Přesně tak.
24: No a můžete uvést nějaký příklad, abychom si mohli představit vlastně, jaké procesy v lidském těle mohou tato nutraceutika pozitivně ovlivnit, na co mohou působit? Konec konců pozitivně i negativně, pokud se si to někdo vezme, kdo si to vzít nemá.
2: A ono v kontextu právě toho, že se odštěpuje tahle kategorie od doplňků stravy, tak to využití a působení jednotlivých produktů je opravdu široké. Jsou tam produkty, které jsou v kategorii podpory imunity, podpory trávení. Vy jste avizovala vlastně stav střeva, mikrobiom. Jsou tam i úrovně energie. Možná v neposlední řadě oblast kolem udržování hladiny cukru. Je tam opravdu velká škála, například i moderní péče o zdraví ženy v různých etapách života. Aha. Ten fokus, to zacílení je opravdu u těchto produktů na konkrétní průběh různých metabolických drah, v jaké fázi toho života se ten člověk nachází, jaké má zrovna potřeby. Takže no je to široké a je to specifické.
24: A povězte mi, nakolik jsou tedy tato nutraceutika kontrolována státem? Jsou či nejsou to nakonec léčiva? Je to v kategorii léčiv a podléhá to, já nevím, SÚKLu, anebo zatím nikoli?
2: Začnu od konce. Určitě v tuhletu chvíli nejsou v kategorii léčiv, pod kontrolou SÚKLu tedy nejsou. Jsou tam další dozorující orgány, ať je to Ministerstvo zemědělství nebo Státní zemědělská a potravinářská inspekce nebo Státní zdravotní ústav. Takže nejsou to produkty, které by byly bez kontroly, ale současně ten zadavatel je často ten, který si nastavuje velmi přísné kontrolní mechanismy. Často si zadává i studie, které jsou potřeba ještě před uvedením toho produktu na trh. Takže za mě tady ta kategorie je určitě prostudovanější z pohledu bezpečnosti a účinků více než některé doplňky stravy.
24: Věřím vám samozřejmě. A chci se zeptat, když by někdo chtěl, rozhodl se nějaká nutraceutika užívat, protože je tady třeba i vysoká pravděpodobnost, že by mu mohla nějakým způsobem pomoci, tak je tím místem, kde by měl jejich užívání konzultovat ordinace praktického lékaře, nebo je to lékárna?
2: Mohly by to být obojí. Já vždy doporučuji v případě, že je tam nějaké zdravotní oslabení a nějaká medikace léčivy, tak diskutovat v případné i užívání, ať to doplňků stravy nebo těchto nutraceutik, protože různé synergické anebo naopak protiefektivní účinky se mohou objevit. Takže když už někdo je v léčení, tak za mě vždycky si zkonzultovat.
24: Minimálně v lékárně. No a pojďme tedy pro naše posluchače uvést nějaký příklad takových nutraceutik a třeba i příklad nějaké kontraindikace. Můžete to zmínit?
2: Určitě mohou být kontraindikace u například užívání, no teď už to není úplně populární, ale byly to svého času extrakty z ginka, které mohou nějakým způsobem ovlivňovat vstřebávání některých léčiv. Pak tam máme třeba i věci, které cílí na tu metabolickou dráhu cukru, takže řízení hladiny cukru, pakliže je člověk za léčen a je uživatelem třeba inzulínu, tak bych byla velmi opatrná s dalšími produkty, které mohou tu hladinu cukru ovlivňovat, protože to můžou tu rovnováhu rozkolísat. Například i esenciální oleje a různé extrakty, které mají uklidňující efekt, mohou mít vliv u pacientů, kteří třeba již medikují některé uklidňující prostředky.
24: Takže je na místě velká obezřetnost a opatrnost a konzultace. Děkujeme moc za vaše vysvětlení. To byla Martina Pavlová, vědkyně a spolumajitelka společnosti Favea. Díky a naslyšenou.
2: Děkuji a naslyšenou.
24: Stále posloucháte magazín Věda Plus a teď se dostáváme k úplně jinému tématu, i když se zdravím také spojenému. Česko se stalo součástí velkého mezinárodního výzkumu kojení. Cílem je zjistit, jaké konkrétní chemické látky přitahují novorozence k prsu. V budoucnu by se pak daly tyto sloučeniny možná vyrábět uměle a používat při nastartování kojení třeba u nedonošených dětí. Do české části výzkumu se zapojily 200 žen.
8: Já tu teďka vybalím celý ten systém, pomocí kterého odebíráme. Výzkumnice Daniela Dlouhá z Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy si nandává gumové rukavice a chystá se odebírat vzorek. A vám jde o látky z prsních dvorců.
10: Ano, snažíme se najít látku, která je specifická pro tuto oblast a která by se měla začít tvořit v souvislosti s tvorbou mléka a kojením.
8: Naproti vám na gauči už je Brigita. Jak jste se dověděla o takové možnosti se účastnit?
11: Moje gynekoložka mě oslavila s tím, jestli se nechci účastnit studie při potvrzení těhotenství.
8: Co vás motivovalo? Třeba i vaše profese?
11: Určitě, já jsem zdravotní sestra a myslím si, že je dobrý získávat informace z adekvátních zdrojů a nejen tak někde online.
8: A vy ještě nekojíte? Jste zhruba v druhé polovině těhotenství?
11: Přesně tak.
8: A kdy máte termín porodu?
11: 7. listopadu.
10: tady máme pumpu, která do celého toho systému vtahuje vzduch. Potom je tady plastový klobouček, který se přikládá na prso, kde sbíráme ten vzorek, který nás zajímá nejvíc. Už zapnu tu samotnou pumpu, běží na velmi malý tlak, takže vlastně žena by neměla nic cítit, takže by to tam mělo jenom ležet těch 10 minut, po kterých se odebírá ten vzorek.
12: Tak a teď bude přímo odebírání z prsního dvorce.
10: Netlačí.
12: Netlačí. Daniela drží bílý klobouček s hadičkami a přikládá ho Brigitě. Teď přístroj brčí. Takže Brigito, 10 minut, cítíte něco?
11: Ne, necítím nic.
12: Cílem je tedy identifikovat chemické látky, které by pak šlo třeba uměle vyrobit a používat při nastartování kojení třeba u nedonošených dětí?
10: Například, když se dítě nemůže přisát nebo podobně.
12: 4 minuty, dá se to, Brigito?
11: Jo, je to v pohodě, nic necítím.
12: Vy chcete kojit?
11: Ráda bych.
12: Máte nějaký odhad, třeba jak dlouho budete chtít kojit?
11: To zatím ještě vůbec ne, zatím jenom den po dní, takže když začneme a rozkojíme to, tak budu ráda a pak uvidíme, co bude dál.
12: Brigita je zhruba v nějakém 22. týdnu těhotenství. Proč je pro vás důležité odebírat ty látky ještě předtím, než ona začne fakticky kojit?
10: Vlastně v tom 16. týdnu těhotenství probíhá období první laktogeneze a my se snažíme zjistit, kdy se tato látka začíná produkovat tím tělem a jak se mění její koncentrace.
12: Danielo, vy používáte i nářadí, takové instalatérské, vy si utahujete u hadičky matice?
10: Používám kleště, přiděláváme takovou kovovou skumavku, aby to nikde neunikalo, tak je potřeba to pořádně utáhnout na obou koncích a potom my posíláme tyhle skumavky na analýzu do Německa.
12: A tam vlastně v Německu pracují výzkumníci se stejným typem měření, které se používá třeba při monitoringu kvality ovzduší, je to velmi citlivá záležitost.
10: Jinak se obvykle věnují právě výzkumu ovzduší a atmosféry.
12: Tak vy máte druhý odběr z celkových 7, všechno v pořádku?
11: Ano, všechno v pořádku.
12: A ten poslední odběr, ten bude, až budete mít zhruba 9měsíční dítě.
11: Ano, je to tak.
12: To je ukázka průběhu české části mezinárodního výzkumu kojení. Veronika Hlaváčová, Český rozhlas.
24: Ovšem u mezinárodního výzkumu kojení ještě zůstaneme. Jsou do něj zapojeni i čeští vědci. V reportáži jsme slyšeli,

0: Zdůrazňuje skotský vedoucí mezinárodního výzkumu. Podle Světové zdravotnické organizace má se zahájením kojení potíže na celém světě zhruba polovina matek, proto je po dobu prvních 6 měsíců výhradně kojená méně než polovina dětí. Craig Roberts dál vysvětluje, proč bude na projektu pracovat mezinárodní tým dlouhých 8 let.
1: We do have many questions to answer and they...
2: Musíme odpovědět na mnoho otázek. Ty budou následovat postupně. První věc je identifikovat chemické sloučeniny, které jsou zodpovědné za přitažlivost dítěte k prsu. A možná také sloučeniny, které děti vydávají směrem k matkám, když jsou hladové anebo když cítí úzkost. Pak budeme konkrétní látky experimentálně testovat, abychom potvrdili, že jsme je identifikovali správně. A pak musíme prozkoumat, jestli jsou tyto sloučeniny produkovány v populacích po celém světě a jestli na ně děti a matky reagují.
0: Do výzkumu se zapojuje Skotsko, Německo, Polsko, Bolívie, Japonsko nebo Česká republika. Každá země má konkrétní díl práce. Roli Česka přibližuje etolog Jan Havlíček z Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy.
3: Součástí toho projektu je i česká část, která sleduje maminky dlouhodobě od prvního trimestru přes celé těhotenství, pak po porodu, když zahájí kojení, až po dobu nějakých 9 měsíců, kde celá řada z nich už pak kojit přestává. My sledujeme dlouhodobé změny, které se odehrávají v oblasti prsů a ohledně vůně, která má právě přitahovat miminka k prsu při zahájení kojení. A ty změny mohou nastávat už v průběhu těhotenství. Následně my ty vzorky, které tady odebíráme, odesíláme do Německa, kde dochází k chemické analýze v Mainzu.
0: Na mezinárodním výzkumu pracuje také Francie. Jedním z hlavních výzkumníků je Benoît Chal. Téma kojení ho doprovází přes 30 let.
4: V průběhu let jsme zjistili, že miminka reagují na pachy matčina těla, a to velmi brzy, už jako plody. Plod se dokáže naučit pach matčina prostředí. Matka mu ho předává jídlem, ale také dýcháním. Takže do sebe vnáší některé pachy, které plod dokáže detekovat a zapamatovat si. A pak si plod pamatuje, co v děloze zaznamená. A používá to, když je po porodu následně vystaven pachu matky. Také existuje podobnost mezi pachem plodové vody a mléka. To usnadňuje první interakci s matkou při kojení. To, co se plod naučí, usnadňuje první interakce po narození.
0: Na výzkumu kojení spolupracují vedle vědců také chemici nebo psychologové. Veronika Hlaváčová, Český rozhlas.
5: A to je vše z dnešní Vědy Plus magazínu, ke kterému se můžete vrátit v našem archivu, podcastových aplikacích nebo nejlépe přes můjrozhlas.cz. Díky, že nás posloucháte.
6: Co jsou to přímé daně?
7: Český rozhlas Plus, encyklopedie.
6: Přímá daň je povinná platba státu, kterou odvádí konkrétní osoba, na kterou se daňová povinnost vztahuje. Například živnostník, který platí svoji daň z příjmu, nebo majitel platící daň z nemovitosti. Na rozdíl od daní nepřímých, kde za vás DPH, kterou zaplatíte například při nákupu potravin, odvádí státu obchodník. Mezi přímé daně řadíme v Česku daně z příjmu fyzických i právnických osob a dále majetkové daně, tedy daně z nemovitostí nebo silniční daň. Dříve se u nás platily i další přímé daně, například daň dědická, daň darovací nebo daň z převodu nemovitostí. Ty ale byly s postupem času všechny zrušeny. Přímé daně se na rozdíl od daní nepřímých odvozují od příjmu nebo majetku konkrétního poplatníka a to je považováno za spravedlivé, říká ekonom Michal Skořepa.
8: Čím má člověk víc peněz jaksi majetku, anebo čím víc vydělává, tak tím víc asi může platit do toho společného balíku peněz, protože ho to míň bolí. Ta odevzdaná částka ho nesrazí tak nízko, jak srazí toho, kdo má peněz málo nebo kdo má nízké příjmy.
6: Na druhé straně mohou být ale přímé daně pro stát i nevýhodné.
8: U přímých daní zkušenost v mezinárodní je taková, že tam je mnohem větší prostor pro podvádění, stručně řečeno, pro vyhýbání se těm daním. Je prostě jednodušší zatajit nějaký kus našeho majetku nebo příjmu, než zatajit nějakou transakci, protože nepřímé daně jsou vlastně daně z transakcí, že z nákupu zboží nebo služeb.
6: Proto většina států také používá mix přímých a nepřímých daní. Pokud jde o daně z příjmu, odpovídá náš model u fyzických i právnických osob víceméně průměru Evropské unie. V čem se vymykáme, jsou ale podle ekonoma Michala Skořepy majetkové daně, zejména tedy daně z nemovitosti.
8: My patříme k zemím, kde příjmy z daní z nemovitosti jsou extrémně nízké, za

0: krnělé, já bych řekl skoro až jako zanedbatelné, čili v tomhle směru určitě u nás velký prostor pro nějaký posun. Pokud se chceme víc podobat jiným zemím v Evropě, tak jsme vyloženě na chvostu.
1: I vyšší zdanění nemovitostí může být, ale podle Michala Skořepy nastaveno poměrně spravedlivě.
0: Ta řešení existují, u nás bohužel zatím vůbec se o nich neuvažuje, v zahraničí je to naprosto standardní, i v Evropské unii je řada zemí, které to prostě umí udělat a dělá se to tak, že se tam zavede progrese. To znamená, vezme se nějaký základní objem bydlení v úvozovkách, to znamená buď první nemovitost nebo první hodnota nemovitostí vlastněných třeba v rozsahu třeba prvních 5 milionů, řekněme. Ta částka samozřejmě by se musela měnit tak, jak se mění ceny nemovitostí. A tam ta daň je relativně malá na tomhle začátku, to, co člověk skutečně asi tak potřebuje pro svoje vlastní bydlení, a všechno to, co je nad rámec, to znamená druhá, třetí nemovitost, nebo to, co je v hodnotě nad nějakým tím limitem cenovým, tak už by se danilo výrazně víc. A pokud bychom to nastavili tímhle, řekl bych, sofistikovanějším způsobem tu daň, tak mnozí z nás by prostě spadli pod ten limit základní a platili by jenom tu nízkou sazbu, nebo dokonce případně vůbec nic. A naopak mnohem víc by se platilo potom nad tím limitem.
1: Tak se by tak mnohem víc na daně z nemovitosti platili investoři a spekulanti, tedy ti, kteří mají dostatek finančních prostředků.
2: Hodin. Český rozhlas plus zprávy.
3: Stát by podle premiéra Babiše mohl v roce 2028 dát část akcií pražského letiště na burzu. Ve Spojených státech pokračuje soud s venezuelským prezidentem Madurem. 3 české kanoistky bojují na světovém šampionátu vodních slalomářů o postup z kvalifikace do semifinále. A zítra bude proměnlivá oblačnost, postupně s přeháňkami, na večer se má vyjasňovat, teploty až 25 stupňů.
2: Český rozhlas plus. Když chcete vědět proč.
3: Stát by podle premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO mohl dát 40% akcií pražského letiště na burzu. Babiš to řekl před odletem do Srbska. Podle premiéra půjde o novou příležitost pro investory po plánovaném zestátnění ČEZu.
4: Úpis akcí letiště na pražskou burzu by byl velice dobrou příležitostí pro investory, kteří investují do českých akcí. By jsme udělali IPO přibližně na 40%, pokud k tomu přistoupíme. Já si myslím, že ano, bychom to směřovali někde na rok 2028.
3: Z prodeje by stát mohl podle Babiše získat až 25 miliard korun. Podle ministra průmyslu a obchodu Karla Havlíčka z hnutí ANO by noví akcionáři pomohli letišti k dalšímu rozvoji. Ministr zahraničí Petr Macinka z motoristů se setkal s novou ruskou velvyslankyní v Česku Annou Ponomarjovovou. Řekl, že je třeba ukončit válku na Ukrajině. Ohradil se taky proti bombardování civilistů v ukrajinských městech. Na Facebooku pak šéf české diplomacie napsal, že ke konci války povedou jen konkrétní kroky a kompromisy na obou stranách. Podle Macinky je Evropa připravená hledat mírové řešení, Rusko ale musí dát zřetelně najevo, že si mír přeje. Někdejší venezuelský prezident Nicolás Maduro dnes opět stane před soudem v New Yorku. Informuje o tom agentura AP. Obžalovaný je z toho, že organizoval pašování drog do Spojených států. Madura zadrželi americké speciální síly, které ho při útoku unesly do Spojených států.
5: 63-letý Maduro a o jeho 6 let starší žena Sílie Floresová jsou ve vazební věznici v Brooklynu od ledna. Pokud se prokáže, že organizovali spiknutí za účelem dovozu kokainu do Spojených států, hrozí jim oběma doživotí. Oba vinu odmítají. Administrativa amerického prezidenta Donalda Trumpa označuje vojenský zásah a zadržení venezuelského prezidenta za precizní operaci. Madurovi právníci argumentují tím, že hlava státu má imunitu. Od Madurova únosu ve Venezuele získali podle Financial Times Američané z prodeje venezuelské ropy přes 13 miliard dolarů. To je v přepočtu přes 275 miliard korun. Kam peníze směřovaly, ale zatím není jasné. Jiří Chábera, Radiožurnál.
3: Francouzské muzeum Louvre znovu otevřelo Apollonovu galerii, kterou loni v říjnu vykradla skupina 4 zlodějů. Do sálu se ale už nevrátí drahé šperky. Své dřívější exponáty muzeum v Paříži nově přemístí do jiných částí budovy. Oznámil to ředitel Louvre Christophe Leribaud. Podle něj si tak návštěvníci můžou lépe prohlédnout architekturu a výzdobu znovu otevřené galerie. Pachatelé minulý rok ukradli klenoty v hodnotě přes 2 miliardy korun. Agentura AP upozorňuje, že vyšetřovatelé odcizené šperky dosud nenašli. Pravděpodobné zloděje policie zadržela loni v listopadu.
6: Tenistky Marie Bousková, Tereza Valentová i Dominika Šalková jsou ve čtvrtfinále pražského turnaje okruhu WTA. Obhájkyně titulu Bousková zdolala Američanku Liovou ve dvou setech, stejně jako Šalková Francouzku Dodánovou. Valentová porazila Australanku Jointovou ve třech sadách. Dva čeští kanoisti Lukáš Kratochvíl a Václav Chaloupka postoupili na mistrovství světa vodních slalomářů do semifinále. Teď bojují v kvalifikaci české kanoistky a v Oklahoma City je u toho reportér Jan Suchan.
7: Semifinále už mají jisté jak Tereza Knéblová, tak Adriana Morenová. Knéblové patří čtvrtá pozice, necelé dvě sekundy za vedoucí francouzskou Delasisovou. Morenová je teď 12. Zbývá posledních 10 kanoistek, těch nejlepších podle světového žebříčku, a mezi nimi i Martina Sadková, která vystartuje v přímém přenosu radiožurnálu Sport ve 20 hodin a 12 minut. Z Oklahoma City Jan Suchan, radiožurnál.
8: Otevřená D1 u Brna a také dálnice D35 za Litomyšlí. Na dálnici D1 na příjezdu do Brna směrem z Vyškova a Ostravy je opět obnovený provoz za motoristem Rohlenka. Před prvním sjezdem na Brno na kilometru 203,5 už nehodu odklidili. Provoz na dálnici na Brno je tak opět plně obnovený a kolona od sjezdu na Rousínov z kilometru 213 se rozjíždí. Zdržení asi půl hodiny bude se zkracovat. Na dálnici D35 z Hradce Králové do Svitav je také čerstvě obnovený provoz na novém úseku dálnice za Litomyšlí na kilometru 194,5. Ještě zasahují hasiči u požáru dodávky. Provoz byl asi na půl hodiny zcela zastavený. Teď už se pár minut dá projet jedním pruhem. Kolona se tak postupně dává do pohybu. A na dálnici D11 z Hradce Králové směrem do Prahy za sjezdem na Pardubice na kilometru 75 leží na dálnici sražená zvěř a vybočuje se. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
3: Zítra bude proměnlivá, zpočátku převážně velká oblačnost, postupně s přeháňkami, na horách na severu a severovýchodě mají být četnější, sporadicky se objeví taky bouřky. Večer začnou srážky a částečně i oblačnost od jihozápadu ubývat. Teploty 18 až 22 stupně, na jihu Moravy až 25, na horách většinou kolem 11. Tolik zprávy.
2: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
9: Máme za sebou největší sportovní akci roku. Rekordní počet zápasů i návštěvnost, tři pořadatelské země, nadšení z Kapverd a dalších velkých příběhů, přívětivé přijetí fanoušků a euforii vítězných Španělů, ale také stávky, politické zásahy do turnaje, kontroverze s rozhodnutími videorozočích, nesnesitelná vedra nebo stížnosti výpravy Íránu na šikanu od amerických úřadů, které také nevpustili do země mimo jiné jednoho ze sudích. Vydáváme se na reportážně analytickou procházku nejdelším fotbalovým mistrovstvím světa v historii, které hostily Kanada, Mexiko a Spojené státy americké. Zeptáme se i na to, jestli šampionát změní pozici šéfa FIFA Gianniho Infantina. Do Severní Ameriky vás zve Jan Kaliba.
2: Zaostřeno.

0: Je naprosto zřejmé, která ze tří pořadatelských zemí má největší vášeň pro fotbal. Ovšem většina té vášně zůstane tady za branami stadionu.
1: Ismael Moreno, mexicano de corazón.
0: Ismael Moreno by šel tuze rád na zápas svého národního týmu. Obléká své dvouměsíční štěně dokonce do mexického dresu.
1: Porque es mexicano.
2: ¿Cuántas semanas?
1: Dos meses.
2: Dos meses.
1: Dos meses.
0: Tomu pejskovi se to opravdu moc nelíbí. Ale Ismael říká, že na ligové zápasy chodí v přepočtu asi za 350 korun.
1: El más baratito, 300 pesos.
0: Teď by musel doslova vysolit 10 tisíce a na to jeho rodina opravdu nemá.
1: Están muy caros los boletos para el estadio. Es el Mundial de México, pero no para los mexicanos.
3: Lístky na stadion jsou velmi drahé. Je to sice turnaj v Mexiku, ale není pro Mexičany. Je to šampionát pro ty, kdo mají peníze, ale ne pro nás, co žijeme od výplaty k výplatě. Zkuste se zeptat kohokoliv v téhle ulici a každý vám řekne, ne to též. My jsme tříčlenná rodina a vstupenky by nás stály desítky tisíc pesos. Z toho žijeme asi tak rok.
1: Pesos de tres? Con eso como un año.
0: Pokračuju dál. Aztecký stadion, tuhle katedrálu fotbalu, jak mu přezdívají Mexičané, už mám přímo před sebou jako na dlani a k těm šťastnějším, kdo projdou i na tribunu, patří manželé Mario a Gilma Regaládovi.
4: Nosotros venimos de Las Vegas.
0: Ti ovšem už desítky let nežijí tady ve své vlasti v Mexiku, ale v americkém Las Vegas. A za jeden lístek přidali 2800 dolarů, představte si to.
4: 2800 dolarů por un boleto.
0: Skoro 60 tisíc korun, ani to nechci počítat.
4: Yo los pago, no me importa.
0: V Mexico City a dalších dvou mexických městech se mundial konal už po třetí v historii. Na kanadských stadionech poprvé, ovšem naprostou většinu utkání, hostili znovu po 32 letech Spojené státy. A od roku 1994 se americký přístup k sokru podstatně změnil.
5: Vita z Karosela patří k americkým dětem, které začaly hrát evropský fotbal v době jeho zdejšího rozkvětu, po turnaji v roce 1994 a po ženském šampionátu o 5 let později. Vzpomíná si, jak se mu ve venkovské části státu New York posmívali, protože soccer byl tehdy braný jako sport pro dívky.
6: Pamatuju si, jak mě šikanovali. Říkali, že jsem zženštělý, že jsem fotbalová víla, protože nehraju mužský sport, tedy americký fotbal. Ale za posledních 20-30 let se tohle hodně změnilo. Soccer už není vnímaný jako sport jen pro holky a je populárnější než kdy dřív. Z velké části je to díky možnosti sledovat evropské ligy, díky týmům, které sem jezdí, a superhvězdám jako Messi, co tu hrají. A díky domácí mužské i ženské lize, na které zdejší děti mohou chodit a snít o tom, že na těch stadionech jednou budou hrát.
0: Na rozdíl od roku 1994 měli o šampionátu povědomí Američané i na místech daleko od stadionů, od velkých plání Nebrasky či Oklahomy po pláže Oregonu. Obzvlášť hostitelská města pohltilo fotbalové nadšení, také přátelská nálada a zvídavost poznat kultury z celého světa. Současná americká vláda se snaží omezit přistěhovalectví včetně legálního, a zrovna během šampionátu nejvyšší soud zamítl snahu prezidenta Donalda Trumpa zrušit ústavní nárok dětí narozených i cizincům na území Spojených států na americké občanství. Přesto se turnaj stal svým způsobem oslavou lidské migrace. Jesus Henao je velkým příznivcem prezidenta Trumpa a jeho imigrační politiky, i když ani on by podle Trumpa neměl být Američanem, v USA se narodil přistěhovalcům z Kolumbie.
7: Jsem hrdý, že jsem Američan a jsem moc rád, že tady žiju, a zároveň jsem rád za své kolumbijské dědictví, a kdyby se někdy stalo, že proti sobě budou hrát Spojené státy a Kolumbie, tak v každém případě vyhraju.
0: Trumpova administrativa také zastavila programy na ochranu uprchlíků ze zemí jako Kuba nebo Venezuela, ale i utečenců před islamistickými režimy v Iránu či Afghánistánu. Agenti imigračního úřadu ICE také zatýkají žadatele o azyl prchající třeba před válkou na Ukrajině. Právě uprchlíci před autoritářskými režimy nebo před válkami a jejich potomci jsou nezanedbatelnou součástí americké společnosti a často patří i k těm, kdo vášnivě sledují mistrovství světa, jako třeba bosenská Američanka Aida.
8: Utekli jsme sem před genocidou v Bosně v roce 1995. Amerika je můj domov, dala mi svobodu a možnost začít nový život. Ve fotbale jsem při vzájemném zápase přece jen fandila své původní zemi. Byl to splněný sen, vidět je tu hrát proti Spojeným. Spojeným státům.
5: Americký národní tým tvoří víc než z jedné třetiny právě imigranti nebo děti narozené v USA imigrantům. V tomhle ohledu ale nejsou Američané výjimkou. Skoro čtvrtina všech hráčů na šampionátu se nenarodila v zemi, kterou reprezentují. Rekordních 25 fotbalistů z týmu Curaçao se narodilo v Nizozemsku, takže americký Holanďan René Hojsen měl na výběr dokonce ze tří týmů, kterým mohl fandit a označovat je za své.
9: Ale celý tenhle koncept zemí je jedna z nejhloupějších věcí, které jsme kdy vymysleli. Lidi se po téhle planetě odjakživa pohybovali z jednoho místa na druhé a měli bychom to přijmout a oslavovat. Podívejte, jak tu lidi jeden den fandí v mexickém dresu a druhý den ti sami oblékají americké dresy a křičí USA. Není nutné přísahat věrnost jedné vlajce.
5: Různými vlajkami mávali během šampionátu také lidé z iránské diaspory v USA. I přes zákaz masově nosili na tribuny vlajku s lvem a sluncem, symboly iránské monarchie před islámskou revolucí. Opakovaně před stadiony demonstrovali proti krutostem režimu v Teheránu. Ovšem, když začal zápas, většinou se nechali fotbalem strhnout a iránskému týmu velmi vášnivě fandili.
10: Ve jménu Boha všemohoucího měli jsme tu hodně fanoušků různých vyznání a politických přesvědčení, ale z celého srdce nás podporovali a to je naše vítězství. Trávíme hodně času na cestách. Američané nám nepovolili přijet dva dny před zápasem a teď zase musíme hned odjet, což bude mít vliv na regeneraci hráčů. Irán je zřejmě nejutiskovanější tým v dějinách mistrovství světa.
5: Stěžoval si iránský kouč Amir Ghalenei. Tréninkovou základnu museli mít Iránci v Mexiku, i když všechny zápasy hráli v USA. Omezená možnost jednoho z týmů pohybovat se na území hostitelské země byla v dějinách šampionátů bezprecedentní, stejně jako válečný stav mezi účastnickou a pořadatelskou zemí. Americké úřady vůbec nevpustily do země část realizačního týmu Iránu, ale také týmového fotografa Iráku a některé fanoušky ze Skotska nebo Maroka. Bílý dům to vysvětloval jako prevenci možného terorismu. Američané takto po 11-hodinovém zadržení zamítli vstup i Omaru Artanovi, nejlepšímu rozhodčímu Afriky za loňský rok. Místo řízení zápasu na šampionátu se tak musel vrátit do Somálska.
11: Pro nás somalské emigranty by to byla radost. Byli bychom hrdí, kdyby nás někdo jako on reprezentoval na takovéto globální akci. Konečně z naší země vzešlo něco dobrého. V zemi zmítané konflikty se sám vypracoval v respektovaného rozhodčího světové úrovně a pak přijede sem a doplatí jenom na to, odkud pochází. Je mi z toho smutno.
5: Zlobil se Hussein Bulou, majitel somálské restaurace nedaleko stadionu v Los Angeles. Během turnaje americké ministerstvo vnitřní bezpečnosti nakonec nenaplnilo obavy, agenti jeho imigračního úřadu ICE nezatýkali přímo na stadionech či v jejich okolí. Jinak ale během šampionátu zvýšili svou aktivitu na dalších místech USA. Podle americké vlády ve snaze dostat ze země lidi bez patří dokumentů. Po zásazích agentů ICE ovšem umírali v době konání turnaje další lidé a demonstranti se kvůli tomu scházeli i u stadionů, jako třeba v Dallasu. Chtějí, aby agenti zmizeli z ulic a křičí, že ICE roztaje v texaském horku, což je anglická slovní říčka se slovem led.
12: Jsme tu kvůli Lorenzovi Salgadovi, ale i dalším obětem ICE. Je to zdrcující. Lorenzo měl tři děti, které přišly o tátu. Žil v Texasu 35 let, nezasloužil si umřít. Zaútočili na něj kvůli tomu, jak vypadá, protože je Hispánec. Je to zničující vidět ty agenty, jak jdou po lidech tmavé pleti tímhle způsobem. Tady v Dallasu a okolí je teď ICE zase aktivnější a tak jsme přišli během mistrovství světa upozornit na to násilí, které se tu děje našim sousedům.
5: Říká mi Nicole Pomalesová, taky hispánská Američanka. Ministerstvo vnitřní bezpečnosti, pod které imigrační úřad ICE spadá, vysvětluje fatální zásahy svých agentů tím, že hájili veřejnou, případně svou vlastní bezpečnost. Spojené státy během šampionátu oslavili 250 let nezávislosti, Donald Trump 80. narozeniny. A do mistrovství světa se výrazně zapojil. Poprvé, když zavolal šéfovi světového fotbalu Giannimu Infantinovi a FIFA pak nezvyklým rozhodnutím omilostnila nejlepšího střelce amerického týmu Folarina Balogana před osmifinálovým zápasem Spojených států s Belgií, která nakonec i tak snadno postoupila.
13: Johnny, who's highly respected. Yes, I asked for a review.
0: Přímo na hřišti se řešily kontroverzní verdikty rozhodčích po využití videa či nesnesitelná vedra. V extrémních případech museli fotbalisté hrát na přímém slunci, když bylo skoro 40 stupňů Celsia ve stínu. Podle klimatologů z organizace World Weather Attribution by takto silná vlna veder byla prakticky nemožná bez změny klimatu, tedy spalování uhlí, ropy a plynu. Přitom mezi hlavní sponzory FIFA nově přijala například saudskou ropnou společnost Aramco, největšího korporátního producenta skleníkových plynů na světě. Pauzy napití uprostřed poločasů tedy často přišly k duhu, ovšem FIFA je poprvé zavedla plošně pro všechny zápasy, i když to v mnoha případech podmínky naopak vůbec nevyžadovaly.
14: I think it's kind of ridiculous that they're breaking up the game.
15: Aiden a Roberto, dva fanoušci, vedle kterých sedím při utkání Iránu s Novým Zélandem pod střechou v Los Angeles, se ošívají, že rozhodčí zápas právě přerušil. Je 70 stupňů Fahrenheita, tedy něco málo přes 20 stupňů Celsia. A dneska podle nich není pauza na pití potřeba. Aiden upozorňuje, že tahle novinka je dělaná na míru televizím, které tak mohou prodat další lukrativní minuty reklamního času. Podle deníku Wall Street Journal si zdejší vysílatel Fox Sports účtuje tolik, že za celý šampionát vydělá na reklamách jen během přestávek na pití v přepočtu 5 miliard korun. To je víc než půlka toho, kolik tato televize zaplatila za vysílací práva k mistrovství světa. Čeští fotbalisté opustili turnaj už po základní skupině skoro měsíc před jeho vyvrcholením. Při finále v New Jersey na sebe znovu stáhl pozornost americký prezident Trump. S novými světovými šampiony se po předání poháru fotil tak vytrvale, že ho pryč z pódia odlákával sám šéf FIFA Infantino. Oba společně na další 4 roky předali trofej do rukou Španělů.

0: Zaostřeno. Pronikavé analýzy důležitých problémů. Najdete je také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
1: Během fotbalového šampionátu ve Spojených státech, Mexiku a Kanadě nastalo dost momentů, kdy se sport mísil s politikou. Tomuto propojení se dlouhodobě věnuje emeritní profesor Tufcovy univerzity v Bostonu a zakladatel tamního Institutu pro výchovu globálních lídrů Sherman Teichmann, mimo jiné také fotbalový fanoušek, který byl i na utkání mistrovství světa. Právě on je teď hostem pořadu Zaostřeno. Nejprve jsem se ho zeptal, co nám tohle mistrovství světa řeklo o stavu americké unie.
2: Look, this was an extraordinary opportunity for the United States to host people from all over the world. They came at a time which was the celebration of 250 years. That obviously was transmogrified into the adulation of Trump.
3: Byla to pro Spojené státy mimořádná příležitost hostit lidi z celého světa. Přijeli v době, kdy se slavilo 250. výročí nezávislosti. To se samozřejmě proměnilo v obdivování Trumpa. Nicméně mnoho měst po celých Spojených státech, kde týmy trénovali a hráli, bylo skvělými hostiteli. A myslím si, že jak fanoušci, tak týmy mnohem hlouběji pochopili složitost naší země, její krásu a rozmanitost. Nezaznamenal jsem v souvislosti s turnajem žádné případy otevřeného rasismu nebo polarizace, které dominují našemu veřejnému životu v posledním desetiletí. Byl to okamžik oddechu a jednoty. Motem mistrovství je sjednocení světa. Sport tohle dokáže a tenhle fotbalový turnaj v tom podle mě převyšuje olympiádu.
2: It was the Scots here in Boston with their kilts and bagpipes that took over the hearts and minds of our population.
3: Tady v Bostonu si se svými dudami a kilty získali srdce místních Skotové a máme tu velkou kapverdskou komunitu. Takže tu rezonovaly mimořádné výsledky Kapverd. Byly to silné emoce. Na stadionu jsem byl jen na zápase Ghany s Anglií, který skončil 0-0. Ghaňané ale hráli skvěle a úžasné bylo poslouchat skandování Angličanů z texty z doby druhé světové války. Pro mě, co by vášnivého fotbalového fanouška to byl a zůstává okamžik mimořádné rozkoše.
1: Atmosféra tedy byla skvělá, agenti imigračního úřadu ICE nakonec na stadionech nezatýkali, nebo jsem žádný případ nezaznamenal, takže když nás před turnajem některé organizace varovaly, že šampionát se koná v zemi, kde se porušují základní lidská práva a padala srovnání s předchozími šampionáty v Rusku a Kataru, bylo to přehnané?
2: Totally misspoken, totally misanalyzed. What you had here was a revelation of joy.
3: Tak to se vůbec říct nedá, naprosto chybný výklad. Teď jsem popisoval radost, kterou to mistrovství přineslo. Nestaly se žádné výtržnosti, neviděli jsme žádné projevy chuligánství. Fanoušci Anglie byli naprosto srdeční a zábavní. Jinak ale mohu říct, že náš prezident pošpiní svým narcismem skoro všechno, čeho se dotkne. Jak vystrkuje tu bradu, vždycky mi připomene Mussoliniho. Ten jeho románek s Infantinem, který mu udělil první cenu míru FIFA. Kauza omilostnění našeho reprezentanta Balogana, podle mě skorumpovaným způsobem po Trumpově telefonátu Infantinovi. Ironicky je Balogan zrovna produktem imigrace, kterou Trump v této zemi nechce. A pak je tu to neuvěřitelné bohatství FIFA, které posiluje moc jejího maniackého šéfa a nevyhnutelně fotbal korumpuje. To všechno vnímám. A přesto tu hru miluju a z návštěvy toho zápasu Ghany z Anglií ještě teď cítím neobyčejné potěšení. Takže děláš rozhovor s pokrytcem. Kdybych byl katolík, asi bych šel ke zpovědi. Ale pokud jde o lidská práva ve Spojených státech, to je jiná záležitost. Tato země přivítala svět vřele, ovšem zároveň má hrozné epizody rasismu, hrozné momenty diskriminace. To se děje právě teď, třeba s překreslováním volebních okresů a tvořením překážek, které stěžují lidem přístup k volbám. Ničí tím éru občanskoprávní legislativy, která byla naprosto zásadní. Ale odehrává se to v rámci byrokracie, vnucováním celé té hořké legislativy.
1: Říkáte, že uvítání bylo srdečné, ale třeba reprezentanti Íránu by s tím po všech těch komplikacích ze strany americké administrativy zřejmě nesouhlasili, podobně somálský rozhodčí Omar Artan, kterého úřady vůbec nevpustili do země. Bylo tohle tedy zbytečné anebo nutné, jak tvrdí Trumpova administrativa? Protože ti, kdo to srovnávají s předchozími šampionáty v Rusku a Kataru, tak říkají, že tam se FIFA i přes všechny problémy s lidskými právy aspoň postarala o to, že během šampionátu opravdu byli všichni vítáni.
2: You're accurate. These are outliers, but bitter ones. I mean, the Haitians held up at the airport, Senegal, yeah.
3: Je to tak, jsou to výjimky, ale hořké. Haiťané zadržení na letišti, případ Senegalu. Ano, o tom není pochyb, nepřikrášluju to, přemýšlím v širším kontextu. Ale není pochyb o tom, že jde o příklady xenofobie a rasismu. Ty existují. Myslím tím lidi, kteří myšlenkově ovlivňují naši současnou politiku jako Stephena Millera nebo Bannona a Trumpa s jeho stoupenci. Je to ta nejvíc zlomyslně xenofobní a rasistická vláda, jakou jsem kdy viděl. Jsem osmdesátník, takže doufám, že můžu srovnávat. Tohle je krutá doba.
1: Zmínil jste ten případ amerického útočníka Balogana, kterému FIFA po telefonátu Trumpa s Infantinem zmírnila trest a omilostnila ho pro osmifinále s Belgií. Rozzuřilo to nejen Belgičany, ale i představitele dalších zemí a Evropskou fotbalovou unii. Považujete ten politický zásah do turnaje za typický pro fungování Trumpovy administrativy, nebo je to projev širší americké mentality udělat pro vítězství všechno, co se dá?
2: There's no doubt that it was corrupt.
3: Není pochyb, že to bylo zkorumpované rozhodnutí. Dva kámoši, dva autokrati se spolčili. Není pochyb, že Belgičané měli právo se odvolat a podle mě s tím i uspět. Říkám to i přesto, že mně ten Baloganův zákrok taky nepřipadal, že byl na červenou kartu a bylo fajn vidět, že ten hráč může nastoupit. Posuzování videorozhodčím je v mnoha ohledech podezřelé. Umí spoustu rozhodnutí potvrdit, ale zároveň vytváří hodně subjektivity. Třeba ten neuznaný gól Egypta proti Argentině. Podle mě měl platit. Nezastávám konspirace o nadržování Argentině. Ostatně půl zápasu jsem u televize fandil v argentinském a půl v egyptském dresu, protože učím politiku Blízkého východu. Ale určitě to mělo na ten zápas obrovský dopad.
2: To
1: už se po několikáté dotýkáme toho propojení sportu a politiky, což se během šampionátu dělo často. Je možné ty dva světy oddělit, jak si někteří přejí, anebo to podle vás nejde?
2: Sport and politics is intense. I did an entire year on global sports.
3: Propojení sportu a politiky je intenzivní. Na Tavcově univerzitě jsem před časem založil Institut pro výchovu globálních lídrů a celý rok jsem se věnoval globálnímu sportu a politice. Doporučil bych lidem práci svého přítele Johna Hubermana o politice olympijských her a mistrovství světa ve fotbale. Já sám jsem synem člověka, který přežil holokaust, a když jsem jel do Německa, do Mnichova, vzal jsem i syna Nathaniela, aby viděl, co se stalo. Zároveň jsem ale navštívil také tamní olympijskou vesnici. Při masakru v roce 1972 jsem ztratil několik přátel, kteří byli v izraelském olympijském týmu, včetně trenéra Shermu, Andreho Spitzera a Davida Bergera. To byl pro mě nejsilnější okamžik střetu sportu a politiky. Ale sport umí i krásné věci. Se synem jsme si vytvořili pouto díky fotbalu. Byl na šampionátech v Brazílii i Jižní Africe. Já mám doma v uvozelu. Fotbal je pro nás velkou součástí radosti ze života.
1: To se dá zřejmě říct o 100 milionech, možná miliardách lidí po celém světě, ale obzvlášť letos se řešilo, že tohle mistrovství bylo pouze pro vyvolené, ale návštěvnost byla i tak rekordní, skoro 7 milionů fanoušků na stadionech, byť samozřejmě při rekordním počtu zápasů. Každopádně šéf FIFA Gianni Infantino si to pochvaluje jako obrovský úspěch, souhlasíte?
3: Byla to velmi zajímavá a komplexní akce. Pokud jde o peníze, bylo to ale žalostné. To zdírání z kůže, neuvěřitelné náklady, pokud si někdo chtěl pořídit vstupenku na zápas. Podle mě měly být mnohem přístupnější obyčejným lidem. Ale konec konců, to je kapitalistická společnost, ale taky vizitka současného prezidenta FIFA. A vzhledem k množství peněz, které nyní kontroluje a je schopen rozdělit jednotlivým federacím, si nemyslím, že v dohledné době dojde k nějaké vzpouře. kouře.
1: Myslíte, že nedojde, protože na druhou stranu tu máme případ Balogan, který naštval Evropské federace, i když to Infantino označil za nezávislé rozhodnutí orgánů FIFA. Naštvaní jsou na něj Egypťané, Iránci, možná i jejich spojenci v Asii a v Africe. Dokonce i Sepp Blatter, předchozí šéf FIFA, který odstoupil po obří korupční aféře, teď svého nástupce kritizuje. A máme tu i kontroverzní témata, která se týkají přímo hry jako takové. Mluvili jsme o videorozhodčím, o dynamických cenách vstupenek pro fanoušky, zažívali jsme tu velmi kritizované hydratační pauzy během hry. Může tohle všechno nějak narušit Infantinovu moc? Připomeňme, že volby prezidenta FIFA jsou příští rok.
2: Well, on the street, so-called, of course. He's thuggish and infantile, okay? And the Peace Prize is probably one of the most preposterous things. I mean, the sycophantry.
3: No, narušit jeho moc to může takzvaně na ulici. Jasně, je to lump a dětina. Ta jeho cena míru pro Trumpa patří k tomu vůbec nejabsurdnějšímu. Myslím tím tu podlézavost. Korupce ve FIFA byla v minulosti za Blattera mimořádná, pokud je o peníze, úplatky. A myslím, že peníze i teď nakonec zvítězí. Pokud by to mělo být spravedlivé a podle veřejného mínění, měl by podle mě Infantino odejít. A pokud jde o ty kontroverze, které se týkají přímo hry, mně osobně připadá problematické, jakým způsobem se využívá video. Technologie měla věci objektivizovat, ale ta rozhodnutí jsou bez tak drsná. Odvolávání gólu 5 minut poté, co padl. Kdybych byl Egypťan, tak bych se cítil okraden. Subjektivita ve sportu bude vždycky, i s videem. Měli bychom s tím umět žít. Mám velké pochopení pro rozhodčí. V reálném čase musí dělat závažná rozhodnutí. V tom měl VAR pomáhat. Tu technologii bychom měli využívat jako v tenise. Prostě udělat všechno pro to, abychom zjistili to, co může posoudit okem, jestli míček dopadl na čáru nebo vedlení. Ale chaos a hněv, ty video z fotbalu neodstraní. Měli bychom s tím umět žít, je to neodmyslitelná součást sportu. A já hluboce respektuju fotbalisty, kteří hrají tvrdě, ale fair a zároveň chápou radost i krutost té hry. Viděli jsme mimořádné zápasy. U mnoha z nich jsem si říkal, wow, na tohle nezapomenu. Sport má sílu díky své spontánnosti, nepředvídatelnosti, nejistotě. Ano, je v něm korupce, ale pořád sport miluju. To, co nabízí, je neuvěřitelná podívaná. Jedna z nejlepších.
2: Love sport. It's one of the most incredible spectacles for its uncertainty and and the outcomes.
1: Slyšeli jste rozhovor s Shermanem Teichmannem, zakladatelem neziskové vzdělávací platformy The Trebuchet a emeritním profesorem Tavcovy univerzity, kde se věnoval mimo jiné propojení sportu a politiky. V dnešním pořadu jsme se ohlédli reportážně i tímto rozhovorem za mistrovstvím světa ve fotbale, v mnoha ohledech rekordním, úspěšným i problematickým a kontroverzním. K poslechu se můžete kdykoliv vrátit v aplikaci Můj rozhlas nebo v jakékoliv podcastové aplikaci, stačí hledat pořad Zaostřeno. A ten má taky svou sekci na našem webu plus.rozhlas.cz, kde najdete audioarchiv odvysílaných vydání. Příjemný další poslech Českého rozhlasu Plus přeje ze Severní Ameriky Jan Kaliba.
0: 90kové léto.
4: Na začátku 90. let si i ministr zahraničí Jiří Dienstbier myslel, že NATO ztratilo smysl.
5: Proto taky třeba mnozí v Americe, třeba v té studii Rand Corporation, upozorňují na to, že NATO buď bude schopno překročit svůj limit, buď se stane institucí k zajišťování a prosazování demokracie, anebo zanikne, protože ten smysl ztratilo.
0: 90kové léto poslouchejte dnes po 9. hodině večer na Plusu. Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
6: Ondřej Soukup,
7: Josef Pazderka, míříme na východ. Tentokrát ale trochu komplikovaně. Náš protagonista se totiž před řadou let přesunul z východu do západní Evropy, kde žije v nuceném exilu. Michail Chodorkovský byl kdysi nejbohatším mužem Ruska.
6: Jenže pak přišla osudová srážka s prezidentem Vladimirem Putinem. Kritizovat ho Chodorkovský nepřestává ani z exilu a sní o sjednocení ruské opozice. S jakými úspěchy?
7: Vítejte u podcastu Na východ, který vzniká na Českém rozhlase Plus.
8: Michail Chodorkovský je 63-letý ruský podnikatel a manažer, zakladatel ropné společnosti Yukos a politického hnutí Otevřené Rusko. V roce 2003 byl po roztržce s prezidentem Vladimirem Putinem zatčen a odsouzen za údajné hospodářské delikty. Chodorkovský označil trest za politicky motivovaný. Z ruského vězení byl na základě prezidentské milosti propuštěn v prosinci 2013. Rozhovor, který zazní v dnešním díle, pochází z května 2026.
7: Ondro, co se ti vybaví nejdřív, když se řekne jméno Chodorkovský? Měl jsi někdy tu čest ho potkat osobně?
9: Dokonce několikrát. Ještě když jsem pracoval v Hospodářských novinách, tak s tehdejším kolegou a naším nedávným hostem Leošem Rouskem jsme měli asi dvouhodinový rozhovor s ním. Zažil jsem ho i na nějakých akcích, které organizoval i neformálně, takže trošičku mám představu, co je to za člověk.
7: Ale to byla ta jeho éra po roce 2013, tedy v exilu, kdy už vyšel na základě milosti.
9: Přesně tak, už prostě si těch 10 let nebo skoro 11 vlastně od kroutil.
7: Já jsem se setkal s jeho rodiči, když jsem byl jako novinář v Moskvě, to je tedy období 2006 až 10. Nejsem si jistý, jestli to byl rok 2007 nebo 8, ale ten osud Chodorkovského mě tehdy strašně přitahoval, protože to je, řekněme si to, to je úplně epická story neuvěřitelných rozměrů. Už tehdy o tom vznikaly nejrůznější dlouhé články, longready. Myslím, že ten příběh Michala Chodorkovského od komsomolce obchodujícího se zahraniční měnou během perestrojky až po Yukos a po tu srážku s tím Putinem a další věci je opravdu jako neuvěřitelný. Tenkrát to opravdu byla persona non grata, byl ve vězení, lidé z jeho okolí byli zaskočeni tou drsnou srážkou s Putinem, tou nemilosrdností, se kterou tedy Putin a jeho věrní bouchli do stolu a toho nejbohatšího, tehdy nejbohatšího muže Ruska posadili za mříže a rozprášili jeho firmy, tak tenkrát ti rodiče a jeho blízcí byli takový strašně vyplašení, opatrní, žili za Moskvou, spousta těch společníků odjela buď do Izraele nebo jinam na západ, takže to bylo jako drsné a hodně se mi to zapsalo. Kdy se vlastně o Chodorkovském začalo poprvé mluvit, my už jsme trošku jako naznačili, že jde o ústřední postavu divoké ruské privatizace 90. let. Tobě se, Ondro, vybaví první zmínky Chodorkovský hruba kdy?
9: Tak musela to být nějaká první polovina 90. let. On vlastně nebyl ústřední postavou. Tam byli jiní, ti budoucí oligarchové. On byl zajímavý tím, že jednak z nich byl teda asi nejmladší, bych řekl. A za druhé, on se nebál mluvit.
10: Что люди совершали правонарушения, президент об этом говорил, а доказать невозможно. И уже стал вопрос о погонах.
7: Ale zároveň, když mluvil, tak měl takový tichý, pisklavý hlas. Nevím, možná se to trochu změnilo, ale rozhodně to nebyl člověk jako pro kamery, nebo takový Boris Berezovský byl daleko viditelnější osoba.
9: To jo, ale ten byl prostě šíbr. Zatímco u toho Chodorkovského, a je v celku jedno, jestli to byl prostě nějaký PR trik, nebo jestli on opravdu takhle působit chtěl, tak tam to vypadalo jako, že to je vlastně ten nový člověk. No, a nejenom ten šíbr, gauner, podvodník a podobně, ale že by chtěl stělesňovat to nové Rusko, které až se teda dostaneme přes ty první překážky, ta divoká léta, takže takhle bude vypadat budoucnost Ruska.
7: Pojďme si to krátce zhrnout, nějak jsme Chodorkovského stručně představili v tom úvodu, ale řekněme si ročník 63, v nějakém tom roce 2003, kdy byl zatčen na Sibiři, tak to byl nejbohatší muž Ruska. Jeho majetek se tehdy odhadoval na nějakých 15-16 miliard dolarů a byl to 16. nejbohatší miliardář podle Forbesova seznamu. V té době je to vlastník jedné z největších ruských ropných společností Yukos, kterou získal v rámci kontroverzní privatizace v polovině 90. let. To jsou ty takzvané půjčky za podíly, to je schéma, které otřáslo vlastně tou ruskou společností v polovině 90. let, lépe řečeno její důvěrou v to, že privatizace by mohla být spravedlivá. Připomenu, stárnoucí Boris Jelcin chce porazit svého komunistického rivala a ti podnikatelé kolem něj se semknou a řeknou, Jelcine, my tě podpoříme ekonomicky, politicky, mediálně, ale ty nám dáš podíly v největších ruských státních, polostátních společnostech. To je Chodorkovský, to je Boris Berezovský, to je Vladimír Potanin, Gusinský, řada dalších. To je vlastně to kontroverzní schéma, které si všichni poté v Rusku pamatovali a které taky tedy za Chodorkovským jde jako určitý černý stín.
9: A oni si to v zásadě sami mezi sebou jako rozebrali. Jo, ta původní myšlenka, že bude aukce a ten, kdo dá víc peněz, tak ten dostane ty akcie, ale jako zápůjčku nebo zálohu, proto se taky říká ty zálohové aukce, tak ve finále vůbec nefungovala. Prostě oni se domluvili, kdo se bude hlásit do jaké aukce a vzhledem k tomu, že stát se rozhodně nechystal jim ty peníze vrátit, tak de facto za zlomek ceny, a to je ještě eufemisticky řečeno, tak získali prostě obrovské majetky. Oni se samozřejmě potom hájili, ale vždyť my jsme to pozvedli, vždyť ty podniky většinou prostě řídili nekompetentní ředitele ještě ze sovětských
7: dokumentů. Jukos byl znám jako ropná společnost, která strašně rychle natahovala západní technologie a postupy a další věci, to je nepochybné. Nicméně Chodorkovský a nejenom on splňoval také plně definici takzvaného oligarchy, spojujícího obrovskou ekonomickou moc, ale zároveň taky mediální moc a zároveň taky politickou moc, protože to byl člověk, který financoval hned několik politických stran. Jo. Takže ta srážka s tím Putinem, já si to aspoň takhle vzpomínám z Moskvy, když jsme ten jeho případ pokrývali, budila v Rusech takové smíšené pocity, ano, děje se něco špatného, ale upřímně, že by někdo plakal pro Chodorkovského, že po něm ten Putin mladý, energický, tehdy úplně ne jasné, kterým směrem se vydávající Vladimír Putin, tak v té době, byť to byl vysoce kontroverzní případ, takže by někdo plakal pro Chodorkovského, si úplně nevybavil.
9: No tak to určitě neplakal, protože také většina Rusů to brala jako porušení nějaké společenské smlouvy. Vladimír Putin, jedna z jeho prvních věcí bylo, že svolal ty oligarchy a řekl, dobře, já se nebudu ptát, jak vy jste k těm matkům přišli. A vy se nebudete absolutně plést do politiky. A to byla věc, která vycházela vstříc, ale jako náladám naprosté většiny ruské společnosti.
7: Kterou mimochodem taky drtivá většina těch ruských oligarchů pochopila a snad s výjimkou Gusinského a tedy nejvíce Chodorkovského, jako začala vlastně respektovat, spousta lidí se stáhla, uměla v tom chodit, typickým případem budiš Roman Abramovič, někdejší spolupracovník Borise Berezovského, který začal úplně v pohodě v tom normálně fungovat, expandoval do Londýna, koupil Chelsea, fotbalový klub a tak dále. Chodorkovský byl nesměřitelný, byl to rival, je ta slavná nahrávka, kdy na té veřejné tiskové konferenci nebo setkání s těmi oligarchy, on říká Putinovi něco o korupci v jedné ze státních ropných společností.
11: Масштабы коррупции в России оцениваемы экспертами четырех организаций приблизительно одинаковые, в районе 30 миллиардов оценивается долларов.
7: А то есть, самозрежне вец, которая была внимана как překročení určitého Rubikonu.
9: Určitě, protože ještě ke všemu, v okamžiku, kdy tedy Putin chtěl slyšet, ano, dobře, budeme poslušní, dobrá, tak on ho začíná vlastně obviňovat, že ten systém, který on vytváří, je skorumpovaný. A do toho sám Chodorkovský, aby toho nebylo málo, financuje jednak Svaz pravicových sil, a o čem už teda hovoří mnohem méně, tak taky komunistickou stranu.
7: Částečně taky Jabloko, liberály, prostě každému dává trošku, ale vytváří si prostě úplně normální mocenskou politiku.
9: A do toho ještě třetí věc, o které se opravdu málo mluví, tak on chce prodat část Jukosu, tedy té své ropné společnosti, nějaké západní společnosti a vytvořit tedy alianci právě proto, aby mu to nikdo už nemohl vzít.
12: Což zároveň Chodorkovský zdůvodňuje ale určitou transparentností a snahou posunout, modernizovat tu společnost a tak dále. Takže jako jedna rovina je podnikatelská, druhá politická, Putin po něm jde a jde velmi ostře a tehdy tomu vlastně část té ruské společnosti, včetně části liberální společnosti, docela rozumí. To vypořádání je nemilosrdné. Chodorkovský přichází o drtivou většinu majetku, akcie Jukosu se propadají, část té společnosti si rozdělí ta nová ruská elita kolem Vladimira Putina. On upadá v nemilost, je zatčen a u toho soudu se na dvakrát tedy dočká odsouzení za zpronevěru a další delikty a v úhrnu dostává nějakých 14 let, když je mu tedy ale odečteno to, co si už odseděl za mřížem, tak to má být nějakých 11 let a on posléze na základě milosti Vladimira Putina koncem roku 2013 vychází z vězení a okamžitě mizí do Švýcarska. Myslím si, že v té době je to dokonce nějak zdůvodňováno, že jeho matka nebo někdo z jeho rodičů jsou těžce nemocní.
9: Myslím, že maminka to byla, ale upřímně řečeno, já si myslím, že největší roli v tom hrálo, že se blížila zimní olympiáda v Soči a poslední, co oni potřebovali, aby se jich neustále západní novináři ptali na osud Michaila Chodorkovského.
12: No a tedy ten druhý život Chodorkovského, který nás zajímá možná úplně nejvíc.
9: Protože Michail Chodorkovský, který teda po těch 10 letech, tak on se začíná vůbec seznamovat, co se stalo, jakkoliv on samozřejmě mu advokáti vozili třeba i výpisky z denního tisku a tak dále, takže on se snažil být maximálně v obraze, ale on třeba nezažil dotykové telefony. Jo, nebo co je to tablet, to mi říkali jeho spolupracovníci, že prostě když dostal do ruky iPhone, tak prostě několik hodin o něm nevěděli, protože on neustále jenom vykřikoval a tohle, a co to udělá tohle. Takže on se jako vlastně okamžitě se rozhodl vrátit do nějakého aktivního života. On vlastně obnovil činnost některých svých organizací. On měl třeba organizaci Otevřené Rusko. A...
12: která byla založena už dříve, ale teď se aktivizovala.
9: Ano, ta vlastně fungovala. I v době, kdy on byl ve vězení, takže on tohleto všechno přemysťuje tedy do Evropy, ve finále si vybral Londýn a tam se snaží jako obnovit nějakou svoji politickou činnost.
12: A zároveň činí v těch nejrůznějších rozhovorech takovými jako náznaky určité veřejné pokání. Spoustu věcí odmítá, říká, že byly zmanipulované, podal také několik žalob na průběh toho svého odsouzení k Evropskému soudu pro lidská práva. Ten mu tedy nedal zapravdu v tom, že by to bylo stíhání politicky motivované, ale zkonstatoval několik procesuálních pochybení ruského státu a tak dále. A on vlastně už při tom odsouzení 2010 řekl slova, která se mi hodně zapsala, říká, v Rusku neexistuje právo na soukromé vlastnictví, osoba, která se dostane do sporu se systémem, nemá žádná práva. Jo. A tohle je vlastně možná, aspoň pro mě, centrální zpráva, kterou on říká jako do světa. Podívejte se, divoká privatizace, nejrůznější zločiny a věci, které se nepovedly, budíš, ale jestli se Rusko má nadále hýbat nějakým aspoň trochu transparentním západním směrem, pak nemůžete připustit, aby se ta ekonomická moc opět dostávala do rukou Vladimira Putina a jeho nejbližších tedy států, aby byly konfiskovány majetky netransparentním způsobem.
13: Dopustím tot fakt, že vopros o собственности на сегодняшний день не стоит. Вопрос о ревизии итогов приватизации не стоит. Тем не менее, вот такое вот попрание прав личности.
12: Co to jako znamená znárodnění Jukosu, Leprčenu, jeho rozebrání, než vlastně předání stejně kontroverzním způsobem do nějakých jiných rukou. Pojďme se podívat na to Rusko směrem dopředu a pojďme obhájit status soukromého vlastnictví, nějakých základních pravidel a něčeho, co znamená i ten název té jeho organizace Otevřené Rusko, ne se zavírající do toho autoritativního režimu. A kvůli tomu ho taky zanedlouho časopis The Economist řadí mezi takzvaně nejhlasitější, nejviditelnější kritiky Vladimira Putina, což je za mě upřímně trochu eufemismus.
9: Tak On samozřejmě je člověk nesmírně aktivní a asi kdyby byl na pustém ostrově, tak by se uzoufal nudou, protože on potřebuje furt něco vymýšlet a dělat. A samozřejmě díky tomu, že spoustu těch peněz mu zůstalo, tedy o ty miliardy přišel, ale řekněme, že nějaké stovky milionů někde. Jako...
12: Odhaduje se 100-200 milionů dolarů, že měl těsně po té, co vyšel z vězení, ale proč on kdy odčas toho majetku podstatnou přišel a potom, že nějakých 500 milionů, no tak to z těch 15-16 je opravdu zlomek.
9: Takže on se prostě rozhodl, že bude pokračovat v tom nějakém politickém boji a nadělal tam spoustu chyb, protože tak, jak prostě nevěděl, co se vlastně během těch 10 let odehrálo, takže oni se třeba dostali do velkého konfliktu s Alexejem Navalným, který naopak se stavil do té role, já s těma 90kama nemám nic společného, všichni jsou to zloději, já s nima nechci mít společného. Takže tam
12: takže
9: prostě...
12: Navalného idea překrásného Ruska budoucnosti rozhodně s
9: nepočítala
12: lidmi...
9: s Chodorkovským.
12: A dodejme k tomu i to B, že ta ruská opozice v exilu, tak ta strašně těžko komunikuje dohromady. Ani Chodorkovský, ani Navalny, ani kdokoliv jiný, včetně třeba Garyho Kasparova, Ilji Jašina a dalších, nebyl schopen jí dát nějaký zastřešující mechanismus, něco, co by koordinovalo všechny tyhle věci.
9: Otázka je, jestli jako to vůbec má smysl. Jako
12: má smysl. A pokud vím, tak ty se z Chodorkovského při jeho nedávné návštěvě v Praze na konferenci Globsec zeptal na několik otázek.
9: Ta první byla vlastně, co má dělat ruská opozice, jak jsme se o tom bavili. A bylo zajímavé, že když jsem s ním naposledy hovořil před těmi nějakými 7 lety, tak on se tvářil jako, že no, teď ještě chvíli a ten režim padne a my a to a... A teďka byl vlastně mnohem, mnohem střízlivější.
14: Obyčejně na západě, když hovoří o ruské opozici, hovoří o...
15: Na západě se pod ruskou opozicí obvykle rozumí liberálně demokratická opozice, která zastupuje hlavně obyvatele velkých měst. Tato skupina má jednu zvláštnost. Nechce se účastnit násilných akcí. A jak víme, diktatury se bez násilí, nebo alespoň hrozby násilí, nemění. Proto si tato část opozice nemůže klást za cíl změnu režimu. Existují i jiné části opozice, komunistická a národně patriotická, která vznikla na pozadí války na Ukrajině. To jsou ale už jiná politická prostředí.
14: No, je to druhý části opozice.
12: Tak to je zajímavá proměna Chodorkovského přemýšlení, ano, taky si ho pamatuju v trochu jiném módu. Co je ale samozřejmě důležité, je, že Chodorkovský to říká z pozice, ano, kontroverzního podnikatele s kontroverzní minulostí, nicméně člověka, který má vhled do toho dění v Rusku, má zdroje, existuje určitá i síť informační, skrze kterou čte nějaké nálady uvnitř Ruska a hodně často je tázán, co vlastně tedy čeká Rusko jako do budoucna. Tam je vždycky takový ten nevyřčený otazník, co bude s tím Ruskem v momentě, kdy Putin zmizí a kdy se propadne do nějakého absolutního chaosu.
9: My jsme se o tom bavili, mě teda už zaujalo to, že on mi vlastně říkal, podívejte se, nedělejme si iluze, dokud Putin bude naživu, tak se nezmění vůbec nic.
14: Tu na Rusii i Evropy bude prodlužovat chladná válka.
15: Dokud je Putin u moci, bude mezi Ruskem a Evropou s největší pravděpodobností pokračovat studená válka. Pokud bude Evropa dostatečně silná, nemusí se odhodlat k dalšímu velkému konfliktu. Hybridní válka ale bude pokračovat dál. Až Putin odejde a pokud vše poběží bez vnějšího zásahu, pravděpodobně začne boj mezi několika skupinami a zvítězí ta, která bude silnější. Nový lídr bude nejspíš slabší než Putin, prostě proto, že takhle funguje přechod po dlouhodobém diktátorovi. Nebezpečí ale zůstane stejné. Autoritářský systém téměř nevyhnutelně hledá vnějšího nepřítele. Proto je důležité, aby Evropa nejen čekala na změny, ale byla také připravená ovlivnit budoucí podobu Ruska prostřednictvím federalizace, parlamentarizace a podpory institucí, které tam znovu nedovolí soustředit veškerou moc do jednoho centra.
14: Federalizace i parlamentarizace strany.
9: Tak Takže, ale říkal, no ale tak podle statistiky průměrný vládce Kremlu se dožívá okolo 80 let, no tak bude teďka ještě trvat třeba 7 let, no. Ale bylo to zajímavé.
12: Vzhledem k jisté snaze o nesmrtelnost Vladimira Putina ještě uvidíme. Bývá ten proces zbavování se nejenom diktátora, ale také odvykání od té kůry, kterou řadu let předepisoval vlastní zemi, velmi bolestná a velmi také nepřehledná. Takže se nabízí otázka, co ten recept Chodorkovského pro Rusko může v reálu znamenat. Je to jenom jako zbožné přání exilového politika bez vlivu na tu realitu, nebo může to něco změnit, a pokud ano, tak za jakých okolností, co si o tom myslíš?
9: Tak tam je zajímavé vlastně to, že on hovořil podobně jako náš nedávný host Boris Akunin, spisovatel slavný, který také vlastně říkal, musíme budovat instituce, musíme budovat moc parlamentu, my musíme budovat moc regionu, protože jakmile se budeme

0: Mira Putina realisticky, ale trochu konkrétněji než jenom v tom, že je potřeba ten autoritativní režim vraždící na Ukrajině zastavit a pokud možno mu zmenšit pole působnosti, ale přemýšlet, co může být dál, co jsou ty realistické scénáře, mít také připravené nějaké kroky, které to můžou podpořit, ať už to bude jakkoliv. A druhá věc je, a ta je vlastně nejpodstatnější, a to je to, kdo to poté realizuje mezi masami desítek milionů Rusů, kteří ještě donedávna věřili nebo byli aspoň součástí té propagandy, která skutečně řadu jejich blízkých na Ukrajině vraždila, ničila a vlastně ve jménu té imperiální iluze byli ochotni se podílet na zločinech. Tak uvidíme. To je pro dnešek všechno. Tento i již odvysílané díly najdete v plné verzi v audioarchivu Českého rozhlasu Plus, v aplikaci Můj rozhlas a na dalších podcastových platformách.
1: Oceníme vaše postřehy, připomínky, opravy či tipy na další díly. U natáčení toho příštího můžete být i vy. 21. července se na vás těšíme v Trojském pivovaru v Praze, kde budeme mluvit o české humanitární pomoci napadené Ukrajině. Více informací najdete na letnipodcastovascena.cz.
0: Děkujeme za vaši přízeň, opatrujte sebe
1: i své blízké.
2: Archiv Plus.
3: 27. února padly na mostě nedaleko moskevského Kremlu 4 výstřely, které ukončily život Borise Němcova, původně vědce, politika a především odpůrce Vladimíra Putina. Ve vězení sedí muž, který Němcova údajně zastřelil. Kdo si však vraždu objednal, není dodnes známo.
4: Ruská policie hledá vrahy Borise Němcova, 55-letého opozičního politika. Někdo zastřelil včera pozdě večer z kolem jdoucího automobilu na mostě přes řeku Moskvu, kudy šel se svou přítelkyní. Přední vládní politik z 90. let Němcov byl ostrý kritik ruského prezidenta Vladimira Putina. Ten teď slíbil, že pro dopadení vrahu udělá maximum. Moskvou zítra projde smuteční pochod na památku zavražděného. Trasa povede z východní části centra přes nábřeží na místo, kde ho zabili. Vrah z místa ujel v autě a policie zatím nikoho nedopadla. Jasné nejsou ani motivy vraždy. Podle mluvčího vyšetřovací komise Vladimíra Markina se nabízí možnost, že šlo o politickou provokaci. Vyšetřovatelé mají podle Markina i další verze.
5: Zvažujeme i možnost, že by vražda mohla mít spojitost s radikálním islamismem. Vyšetřovatelé mají informaci, že Němcovovi někdo vyhrožoval v souvislosti s jeho postojem k útoku na redakci Charlie Hebdo v Paříži. Kromě toho ověřujeme i možnou souvislost s událostmi na Ukrajině.
3: Co se týče zmíněného dění na Ukrajině. Boris Němcov byl zavražděn rok poté, co Rusko anektovalo Krym a následně začalo s vojenskou podporou separatistických sil na ukrajinském Donbasu. Boris Němcov anexi a ruskou agresi vůči Ukrajině kritizoval. Na 1. března 2015 s dalšími opozičními silami chystal demonstraci proti válce a proti Putinovu režimu. Místo ní se konal pochod na Němcovovu památku. O dva dny později se konal pohřeb.
6: Výkřiky Rusko bude svobodné a hrdinové neumírají vyprovázeli lidé rakev z ostatky Borise Němcova na Trojekurovský hřbitov. Tam byl soukromý obřad pro rodinu a nejbližší přátelé zesnulého politika. Předtím se s ním rozloučili tisíce Moskvanů v centru Andreje Sacharova. Velvyslanec Evropské unie v Rusku Vygaudas Ušackas o Němcovovi prohlásil, že v něm Rusko přišlo o skutečného Evropana a politika, kterému záleželo na obyčejných lidech i na tom, co se dnes děje na Ukrajině. Za neústupného bojovníka ho označil také bývalý ruský premiér Michail Kasjanov.
7: Odkrýval problémy a také dobře argumentoval. Proto ho mnoho lidí nemělo v lásce a stal se pro ně nepřítelem. Bylo to proto, že říkal pravdu, kterou hodně lidí nerado slyšelo.
3: Opozice kremelskému režimu naznačovala, že za vraždou Borise Němcova stojí právě tento režim. Jaké hypotézy se objevovaly v ruských médiích, o tom na začátku března z Moskvy telefonoval novinář a politolog Jiří Just.
8: Například dneska deník Izvěstie se vytasil doslova s verzí, že za vraždou Borise Němcova jsou Ukrajinci, že si najali Čečence, kteří měli provést tuto vraždu, což se většinou, řekněme, liberálnějším komentátorům nebo objektivnějším zdá velice absurdní. Ten hlavní motiv je samozřejmě spojován spíše s politikou, a že skutečně mohl někomu překážet a někomu, kdo se samozřejmě rozumí, spíš Kremlu.
3: Pár dní na to bylo zadrženo několik podezřelých. Pocházeli z Čečenska a sousedních kavkazských republik. Vražednou zbraň měl údajně držet Čečenec jméno.

0: jménem Zaur Dadájev. O dva roky později byl uznán vinným, ostatní muži byli označeni za spolupachatele.
1: Advokát pozůstalých po Borisu Němcovovi Vadim Prochorov uvedl, že poté, co prokurátor oznámí navrhovanou výši trestu, která může být i doživotím, dostanou slovo obhajoba i obžaloba, aby se k návrhu vyjádřili. Obhájci pětice obviněných trvají na tom, že jejich klienti jsou nevinní a přiznání z nich vyšetřovatelé vynutili násilím. Pokud soud rozhodne v jejich neprospěch, chtějí se odvolat. Právníci rodiny Borise Němcova obžalované považují za vykonavatele vraždy a žádají potrestání těch, kdo si atentát objednali.
2: Všechny historické pořady Českého rozhlasu Plus najdete na webu plus.rozhlas.cz. Český rozhlas Plus. Zprávy.
3: Prezident vetoval novelu zákona o rozpočtové odpovědnosti. Novým hlavním velitelem ukrajinských ozbrojených sil se stal Michailo Drapatý. Vedoucí žena světového poháru kanoistka Martina Sadková nepostoupila z kvalifikace mistrovství světa vodních slalomářů. A zítra bude proměnlivá oblačnost, postupně přehánky, teploty až 25 stupňů.
2: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
3: Prezident Petr Pavel vetoval novelu zákona o rozpočtové odpovědnosti. Oznámil to na webu Hradu. Novela měla umožnit vládě navýšit výdaje na obranu a strategické stavby nad rámec schváleného rozpočtu. Podle prezidenta zákon ohrožuje dlouhodobou udržitelnost veřejných financí a rozšiřuje prostor vlády navyšovat některé výdaje, aniž by k tomu potřebovala souhlas sněmovny.
4: Jde o to, aby i tak důležité investice jako do dopravy nebo energetiky podléhaly jasným pravidlům, odpovědnému hospodaření a demokratické kontrole.
3: Podle premiéra Andreje Babiše z Hnutí ANO je prezidentovo veto nezodpovědné, nepromyšlené a aktivistické. Koalice podle premiéra udělá všechno proto, aby ho sněmovna přehlasovala. Budoucnost překladatelů a tlumočníků na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy zatím zůstává otevřená. Vedení fakulty a zástupci ústavu translatologie se dohodli, že budou o podobě plánovaných změn dál jednat. Fakulta přitom původně oznámila, že chce ústav od příštího roku zrušit a jeho činnost rozdělit mezi další jazyková pracoviště. Nově ale obě strany vytvoří společnou pracovní skupinu, která připraví návrh budoucího uspořádání oboru, vysvětlil Radiožurnálu ředitel ústavu Tomáš Svoboda.
5: V úvahu přichází restrukturalizace ústavu translatologie, což by znamenalo podívat se na výuku, další aspekty a zabývat se tím, kde je možné eventuálně najít nějaké zefektivnění činnosti ústavu. A to by patrně tedy vedlo k určitému, řekněme, snížení rozsahu ústavu translatologie v tom personálním slova smyslu.
3: Ukrajinské armádě ode dneška velí generál Michailo Drapatý. Někdejší velitel pozemních sil Ukrajiny nahradil ve funkci generála Oleksandra Syrského, který odešel kvůli konfliktům s ministerstvem obrany.
6: Generál Oleksandr Syrský dnes na sociálních sítích napsal, že svému nástupci předává armádu, která nejen drží obranu, ale přebírá iniciativu a postupuje. Syrský připomněl, že pod jeho velením ukrajinská armáda osvobodila 700 kilometrů čtverečních okupovaných území. Nový hlavní velitel ozbrojených sil Ukrajiny, 43-letý generál Michailo Drapatý, se proslavil při obraně Mariupolu v roce 2014 i jako takzvaný krizový velitel, který působil po roce 2022 na těch nejtěžších úsecích fronty, mimo jiné v Charkovské a Chersonské oblasti. Z Oděsy Martin Durazín, Radiožurnál.
7: Dva čeští kanoisti a dvě kanoistky postoupili z kvalifikace mistrovství světa vodních slalomářů. Do semifinále prošli Lukáš Kratochvíl, Václav Chaloupka, Tereza Kneblová a Adriana Morenová. Naopak vedoucí žena světového poháru Martina Sadková neuspěla a nepostoupil ani Lukáš Rohan, stříbrný olympijský medailista z Tokia. Tenistka Marie Bousková prošla do čtvrtfinále turnaje okruhu WTA v Praze, obhájkyně loňského titulu, porazila Američanku Leeovou 7-5 a 6-4. Bousková v prvním setu ztrácela, než se jí povedlo chytit rytmus zápasu.
8: Správný rytmus, správný balanc, jak útočit a potom občas být zase solidní, protože myslím, že ona hodně toho vrátila a včas jsem to tlačila až moc, pak zase málo, takže spíš to bylo najít ten správný přístup k tomu zápasu a jsem ráda, že hlavně v těch koncovkách mi to vyšlo, že jsem se tam našla.
7: Další česká tenistka Dominika Šalková zdolala Francouzku Dodánovou 2x6-1 a Tereza Valentová porazila Australanku Jointovou po setech 1-6, 6-0 a 6-3.
9: Na dálnici D2 teď velmi opatrně, pokud vyjíždíte z Brna směrem do Bratislavy. Za sjezdem z dálnice D1 v omezení na prvním kilometru je hlášené auto jedoucí proti správnému směru. Nejspíše v omezení někdo špatně najel a pokouší se vyjet zpátky. Policisté jedou na místo, tak velký pozor. D2 výjezd z Brna do Bratislavy, pozor na auto v protisměru. Na dálnici D1 z Veškova směrem do Brna zůstávají komplikace u sjezdu na Slavkov u Brna. Na kilometru 211 stojí v omezení dva kamiony po dřívější nehodě. Projíždí se pomalu pouze levým pruhem v zúžení a ta kolona je od Rousínova z kilometru 215. Čekejte zdržení asi 25 minut. A na Frýdecko-Místecku stále pozor v Nošovicích na cestě okolo automobilky. U policejní stanice zasahují záchranáři u nehody motorkáře. Podle policistů je to těžší nehoda se zraněním, tak velký pozor. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
3: V noci se ochladí na 14 až 10 stupňů, zítra pak čekáme proměnlivou, zpočátku převážně velkou oblačnost, postupně s přehánkami, na horách na severu a severovýchodě budou četnější. Večer pak budou srážky a částečně i oblačnost od jihozápadu ubývat. Teploty 18 až 22 stupně, na jihu Moravy až 25, na horách většinou kolem 11. Tolik zprávy.
2: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus. Devadesátkové léto na plusu.
0: 90. léta měla jednoznačný náboj. Československo se vyvázalo z Moskvou ovládaného vojenského paktu s názvem Varšavská smlouva a usilovalo o vstup do Severoatlantické aliance. Jak připomene dokumentární pásmo Jana Sedmidubského, 90. léta byly krásné časy, kdy svět byl ještě přehledný.
10: Dnes si budeme povídat o jedné takzvané největší geopolitické katastrofě 20. století, jak ji nazývá největší současný diktátor, důstojný Hitlerův nástupce Vladimír Vladimirovič Putin. Tedy o tom, jak se zhroutil a vyhasl sovětský koloniální systém ve střední a východní Evropě a co z toho plynulo pro naši cestu do NATO. Ta cesta měla různé peripetie, od iluzí o kolektivní evropské bezpečnosti až po vztyčení vlajky v Bruselu v roce 1999. A také si řekneme, co je pravdy na tom, že začátkem 90. let slíbil Západ Rusku, že se na to nebude rozšiřovat na východ. Nerušený poslech tématu Plus dnes s Michailem Žantovským, Danou Hunátovou, Jiřím Šedivým a Petrou Procházkovou. Vám přeje Jan Sedmidubský.
2: Téma Plus.
11: Ministře, za jeden z nejbližších cílů naší zahraniční politiky jste ve svém vystoupení označil vstup Československa jako řádného člena do Rady Evropy. V jaké fázi jsou tyto jednání?
12: Tak my jsme již přidruženým členem, splnili jsme v zásadě všechny předpoklady pro vstup do Rady Evropy. Normální schůzka ministrů zahraničí by byla někdy v červnu. Ale španělský minister zahraničí Ordóñez, který je v této chvíli předsedou Rady Evropy, chce svolat speciální schůzku už v únoru, kde bychom byli přijati vlastně o několik měsíců dřív.
10: 18. prosince 1990. Minister zahraničí Československa Jiří Dienstbier neodpočíval ani pár dnů před Vánocemi. Úkolů bylo víc než dost, a to přesto, že za ten rok udělala naše země v zahraniční politice takový skok, jako předtím, tak možná naposled, po první světové válce.
12: Potřebujeme uzavřít smlouvu s Německem, nyní v Paříži při schůzce s kancléřem Kohlem a s ministrem Genscherem se hovořilo o tom, že bychom tuto smlouvu měli mít hotovou do Velikonoc. A tato smlouva by měla už také definitivně skoncovat s minulostí, abychom už se nikdy nemuseli vracet k problémům, které v minulosti vznikly, ať už jde o Mnichov nebo o odsun sudetských Němců. Současně by měla řešit také problémy, které pro nás vznikly zánikem Německé demokratické republiky.
10: Že to byla jízda, vzpomíná po letech emeritní diplomatka Dana Hunátová, tehdejší šéfka Dienstbierova sekretariátu na ministerstvu zahraničí.
13: To byl veliký chaos, nejdřív jsem neměla ani žádnou kancelář, takže jsem pár dní seděla u ministra v pracovně, která byla obrovská, seděl tam i Jaroslav Šedivý, který také neměl ještě kancelář. Úplně ty první dny vlastně jsem jenom zaznamenávala žádosti o schůzky, o návštěvy, telefony, prostě to se hrnulo ze všech stran na ministra. Od velvyslanců akreditovaných v Československu až po nějaké bývalé známé nebo současné známé. To byla neuvěřitelná plejáda lidí, kteří chtěli se nějak setkat s ministrem. Kromě toho tedy běžely zahraniční oficiální návštěvy, takže jsem se starala vlastně o takový, dá se říct, pracovní diář a zaznamenávala jsem, kdo ministra a jaké věci chtěl vidět nebo případně už viděl, ale říkám, to byla taková doba strašně hektická a plná událostí, že no, byli jsme tam od rána do večera, v sobotu, v neděli, to jako každopádně, a tohle tempo, řekla bych dneska už téměř vražedný, jsme teda vydrželi ty 2,5 roku, ale určitě by se to nedalo praktikovat delší dobu. Ale étos té doby byl naprosto specifický, byla to doba plná nadšení, entuziasmu. Mám dojem, že i určitou roli sehrál adrenalin, který to prostě zvyšoval, to úsilí a tu pracovní výkonnost, a samozřejmě i osobnost ministra, který byl nesmírně vitální a plný energie a neustále prostě svým přístupem a dobrou náladou, optimismem a nebývalou pracovitostí vlastně motivoval i celý ten aparát, aby ho následovali. A i to, když se dařilo a viděli jsme ty úspěchy jaksi před očima, tak to byl další silný motiv k tomu, aby člověk prostě vydával ze sebe, co to šlo.
10: Samozřejmě to nejdůležitější, kromě integrace do Rady Evropy a zároveň navázání prvních kontaktů s evropskými společenstvími, jak se tehdy nazývala budoucí Evropská unie, bylo zbavit se břemene členství ve Varšavské smlouvě a především vypoklonkovat zbývající okupační vojska Sovětského svazu, která tu bohužel byla mimo jiné na základě smlouvy na neurčito, čili takzvaně dočasně.
12: Do poloviny roku by ho měli skončit definitivně rozmontovat vojenskou strukturu Varšavské smlouvy a pak to je úkol, který jsme si vybojovali sami. V těžké mezinárodní konkurenci v únoru začne práci sekretariát Helsinského procesu v Praze, který bude muset začít pracovat velice intenzivně už na přípravě Helsinek 2, druhé helsinské konference v příštím roce.
10: Tolik Jiří Dienstbier v prosinci 1990. Mimochodem, k tomu umístění stálého sekretariátu Helsinské konference nakonec nedošlo.
13: My jsme velice stáli o spolupráci s KBS, dokonce jsme měli velkou podporu v tom, že by se sekretariát KBSE umístil do Prahy, což byla velká, jak si dá se říci, pocta a vyznamenání pro československou diplomacii. A bohužel tedy určitou dobu tady v minimálním obsazení fungoval, ale slíbené prostory tehdejší ministr financí Klaus odmítl této organizaci poskytnout, takže se okamžitě bleskorychle nabídla Vídeň a dodnes tam ten sekretariát, nyní už OBSE, funguje. Samozřejmě od vzniku organizace je to poměrně velký subjekt, má několik set zaměstnanců, ale je to pro prestiž té země, si myslím, velmi dobrá vizitka. A má to i pro město Vídeň ekonomické výhody bez zesporu.

0: Ale zpět od KBSE ke klíčovému úkolu let 90 a 91. Jedním z diplomatů v čele ministerstva zahraničí, kteří tehdy vyjednávali o odsunu sovětských vojsk, byl Jaroslav Šedivý, historik a ještě donedávna disident. Následkem toho Mitch Oken.
1: Já jsem kdysi jako historik někdy v 60. letech dostal do ruky paměti amerického ministra zahraničí Burnse. Ty paměti se jmenují Speaking Frankly. On to vydal v roce 47. To byl ministr Trumana, ještě ty Trumanovy vlády. A on v té knížce má jednu kapitolu, ta se jmenuje Mr. Ned. Celý ty leta, ty tři poválce, sedal proti Molotovovi. A já vždycky, když se někam došli, tak nakonec vždycky Molotov Ned. Ale pak se došlo k nějakému racionálnímu tomu. A on v té knížce říká, ze Sovětama jedna, to jsou vždycky tři fáze. První fáze, to je dělostřelecká palba, to je prostě silný nástup. Když to vydržíte, druhá fáze, to je už co za co. Co za co. To už je prostě handrkování, kšeft. A když vydržíte, tak nastane třetí fáze a tam už ten sovětský jaksi partner začíná jednat racionálně. Já jsem to ještě na začátku, když jsme začali jednat, my jsme měli každý den porady samozřejmě, protože tak mezi jiným já jsem tyhle ty věci dal jaksi k dispozici. To jsem poradil svým přátelům, jak máme na ně postupovat a hlavně, kde se nemáme dát.
2: Delegace, která se sovětskou stranou odchod sovětských vojsk vyjednává, stejně jako vláda národního porozumění, stejně jako já osobně a stejně jako všechna naše veřejnost, máme samozřejmě eminentní zájem na tom, aby sovětská vojska co nejdříve a nejrychleji odtud odešla. Je to v zájmu politické stability v naší zemi a tím pádem politické stability v celé střední Evropě. Na druhé straně, po té, co se dnes

0: promluví další účastník těch neuvěřitelných prvních měsíců a let československé porevoluční diplomacie. Tentokrát té hradní, Havlovské. Následuje malý Šťouchanec směrem k těsně porevolučnímu ministerstvu zahraničí. Jeho vedení bylo nové, ale jinak tento obří úřad svou tvář měnil jenom pozvolna. Dál už Michail Žantovský.
1: No, otázka je, co si ministerstvo zahraničí odpracovalo. Jako rozhodně si svoje odpracovali minister Dienstbier, Luboš Dobrovský jako jeho mluvčí, Jaroslav Šedivý jako náměstek a pár dalších lidí, které si tam přivedli, ale nezapomeňme, že ministerstvo zahraničí jako většina ministerstev bylo nereformované, plné absolventů Moskevského institutu mezinárodních vztahů a dalších podobných výchovných institutů, což se jaksi projevilo i tím, i když je to možná apokryfální historie, že při tom pokusu o puč v Moskvě 18. srpna 1991 se v některých kancelářích na ministerstvu zahraničí začalo otevírat šampaňské. Teda předpokládám, že to nebylo původní francouzské, ale sovětsko je i Gristoje, kterým jsme protrpěli tu předchozí éru. Takže to byla skutečně na tom ministerstvu samotném, to byla záležitost ty špičky porevoluční a ta si odpracovala samozřejmě svoje.
0: No tak hlavně, že jsme ta vojska už měli konečně pryč. Bylo to o fous, konkrétně o 2 měsíce od puče v Moskvě. Poslední okupační vojska opustila Československo 21. června 1991. Také druhý obří diplomatický úkol opustit a zároveň rozpustit Varšavskou smlouvu se podařil v létě 1991. 1. července 1991 se v Praze podepsal konec tohoto společenství, jehož jediným obranným činem bylo napadání vlastních členů. Zajímavě okomentoval konec jedné éry přítomný polský prezident Lech Walesa.
2: Ale já bardzo nie lubię pogrzeb.
3: Ale já velice nerád pohřby.
2: I vím, že coś musí nového vyrostnout v Evropě.
3: A vím, že něco nového v Evropě se musí zrodit. A jsem znepokojený, neklidný, protože nevím co.
2: Jestem znepokojený, bo nevím co.
0: V Praze tehdy na finálním podpisu zastupoval Michaila Gorbačova jeho viceprezident Gennadij Janájev.
4: Mimo občestvenného...
5: A zároveň si myslím, že na to, jakožto organizace, která stejně jako Varšavská smlouva byla určena řešit otázky, které se řešily během studené války, nepřežije dlouhou dobu Varšavskou smlouvu, jak doufám. Politická realita a vývoj mezinárodní situace jí neopravňuje existovat jako blokové organizace. Aspoň tak doufám.
0: Mimochodem, dotyčný Janájev se spolu s dalšími kumpány pokusí svrhnout Michaila Gorbačova o měsíc a půl později, 19. až 21. srpna 1991. Déle než 2 dny pučisté tehdy nevydrželi. Bylo to poslední trudné léto Sovětského svazu, který jakoby najednou v tavícím kotli postkomunistické reality východního bloku draze platil za ta léta hříchů, kterých se na střední a východní Evropě dopustil. Trest byl najednou nečekaně silný a rychlý. Když jsme tu v minulém pořadu věnovaném naší cestě do NATO zmiňovali Helsinky 1975 a konferenci o bezpečnosti a spolupráci v Evropě, tedy zkrátka KBSE, vyšlo nám z toho jednoznačně, že to možná byla docela dobrá instituce pro 70. a 80. léta. Po roce 1989 už ne. Shrnuje to náš pozdější velvyslanec v NATO a náměstek generálního tajemníka NATO Jiří Šedivý.
6: Po pádu berlínské zdi, sametové revoluci a nástupu prezidenta Havla, nové vlády, parlamentu v Československu tehdejším panovala představa, která odpovídala takové té euforii roku 1990, že tady končí bloky, končí tady ten základní konflikt studené války mezi Varšavskou smlouvou a NATO a že bude možná záhodno uvažovat o nějaké panevropské organizaci kolektivní bezpečnosti. Ale tyto představy začaly velice záhy být konfrontovány s realitou. A ta realita byla taková, že zaprvé ten Sovětský svaz se vlastně už v podstatě začínal rozpadat a už probíhaly docela krvavé konflikty, například mezi Azerbajdžánem a Arménií, Gruzie, Osetie. Dalším takovým momentem bylo to, že po takových těch prvních měsících 90. let, kdy sovětský režim a prezident Gorbačov byli velice vstřícní, se najednou začínala ukazovat taková jistá tendence takovému brždění toho otevírání se a najednou jsme byli svědky toho, že Sovětský svaz začínal formulovat nějaké nové doktríny, které v zásadě měly směřovat k tomu, že ty státy, které se osvobozovaly z toho jha sovětského bloku, by stále ale měly být v jakési sféře vlivu. A do toho přišel v roce 1991 pokus o puč v Moskvě proti Gorbačovovi. No a Sovětský svaz se začíná definitivně rozpadat a zároveň v létě 1991, to bylo víceméně v té době toho puče, jsme byli svědky dalších poměrně krvavých událostí v Litvě, kdy se Litva vlastně vydala na cestu samostatnosti s dalšími pobaltskými státy. Takže ten rozpad Sovětského svazu byl velice krvavý. A pro mě teda byla klíčová ta Litva, kdy bylo evidentní, že teda Gorbačov věděl o nasazení speciálních sil, kdy tam byli mrtví kolem rozhlasové věže, kolem parlamentu. No a do toho ještě na druhé straně Evropy, nebo ne tak daleké, se začíná rozhořívat konflikt na Balkáně, rozpad Jugoslávie, velice krvavý konflikt nakonec po celá 90. léta. A zároveň ještě v roce 1991 probíhá válka v zálivu Saddam Husajna pro Kuwait, velká vojenská operace. Takže se ukazuje, že na jednu stranu tady jsme byli v takové euforii, ale na druhou stranu bylo evidentní, že vojenská síla prostě bude důležitá i pro budoucnost a že Atlantická aliance je jediným garantem kolektivní bezpečnosti a kolektivní bezpečnostní budoucnosti a obrany těch nových demokracií ve střední a východní Evropě.
0: Česká republika po svém zrodu 1. ledna 1993 stála na startu mezinárodního dění jako nový nástupnický stát Československa. Rozhodně nikoli silnější než stát, ze kterého vzešla. A neměla jinou alternativu, než se opět rychle integrovat do všech existujících západních struktur, včetně těch bezpečnostních. Z jedné takzvaně bezpečnostní struktury se nám podařilo urychleně vycouvat, ale do té druhé nás zatím nikdo nezval. Jakýsi rychlý přestup do NATO v tu chvíli nebyl vůbec na stole. A naopak hrozilo, že v tomto novém světovém nepořádku zůstaneme v bezpečnostním vákuu. Bylo tedy nutné na tom pracovat, tím spíš, že přesvědčení o správnosti a nutnosti začlenění do aliance nebylo u nás v té době zdaleka všeobecně zakořeněné. Ani u nás a vlastně ani na západě. I Západ totiž tak trochu spoléhal na to, že nebude rozpadajícího se medvěda na východě dráždit a ponechá iniciativu právě takovým víceméně vágním diplomatickým aktivitám, jako bylo KBSE. Však tak Jiří Dienstbier ohledně té otázky, která padla v diskusi v rozhlase v říjnu 1993, musel elegantně bruslit na tenkém ledě.
7: No já myslím, že ty věci se staví úplně zbytečně do takovýchto protikladů. To tak přece vůbec není. KBSE pokrývá celý prostor, jak se říká, od Vancouveru nebo od San Franciska po Vladivostok. To je prostor, ve kterém jsme všichni přítomni. Proto je pro nás významný, jsou to přítomní členské země NATO, bývalé země Varšavské smlouvy. A v té době, kdy my jsme přicházeli ještě existující Varšavské smlouvy i země neutrální. Naším prvním cílem bylo rozmontovat ty staré struktury a bylo zajímavé, že to bylo často ze západu, kdy nám říkali, že to přeháníme, že příliš urychlujeme odchod sovětských vojsk odsud, že příliš moc mluvíme o našich vazbách na NATO a obávali se, jak vidíme, obávají se dokonce i dodneska z určitých hledisek, abychom negativně neovlivnili situaci v Rusku. Čili Ta situace byla od začátku jasná, ale něco jiného je horizont, ke kterému se chce jít, a něco jiného jsou ty kroky, kterými třeba je možné postupovat. Helsinský proces tu pořád zůstává a pořád může hrát významnou roli, ale NATO je jediná fungující bezpečnostní organizace dokonce v celém světě. A proto taky třeba mnozí i v Americe, třeba v té studii RAND Corporation, upozorňují na to, že NATO buď bude schopno překročit svůj limit, buď se stane institucí k zajišťování a prosazování demokracie, anebo zanikne, protože ten smysl, ten původní smysl ztratilo. Dneska tady ta hrozba není. A proto jakákoliv...
8: Já myslím, že to byla velice upřímně míněná nabídka, zejména tedy vůči tehdejšímu Sovětskému svazu, zapojit se do systému kolektivní bezpečnosti, to znamená ne kolektivní obrany proti někomu, ale kolektivní bezpečnosti pro zajištění společné bezpečnosti napříč Evropou. To byla představa, že ten nový systém bude založen na takzvaném Helsinském procesu a Organizaci pro spolupráci a bezpečnost v Evropě, která vlastně byla velice lehká organizace, to nebylo nic srovnatelného s Varšavskou smlouvou nebo s Severoatlantickou aliancí, ale tím pádem byla představa, že dává možnost k tomu, aby se transformovala do nějakého systému společné bezpečnosti. Toto velice záhy narazilo jak na realitu těch nejrůznějších konfliktů, ať už to bylo v tom sovětském a poté postsovětském prostoru, ale také na Středním východě Irák nebo v oblasti Balkánu Jugoslávie.
0: Konstatuje o situaci začátkem 90. let v Evropě diplomat Jiří Šedivý.
9: Pane prezidente, jak hodnotíte signály z Ruska, kdy jak od šéfa zahraniční rozvědky Primakova, tak generála Gračova a dalších je jednoznačná snaha zabránit vstupu postkomunistických zemí do NATO? Nakolik máme názory Ruska akceptovat?
10: Na jedné straně opravdu nemá co žádná země nám přikazovat, kam chceme či nechceme, a skutečně přes příliš přihlížet k různým přáním Ruska by znamenalo vlastně přistupovat na nějaké nové mocenské dělení Evropy, a Západ by v této věci měl být velmi obezřetný, aby se bez děky nedopustil jakési nové Jalty, jenom protože přistupuje na určité předsudky, které přežívají v Rusku. Ale má to i stránku druhou. Já si skutečně neumím představit, že by mohl být trvalý mír v Evropě, kdyby nebyla pevná vazba mezi evropskými bezpečnostními strukturami a Ruskem, respektive společenstvím nezávislých států. Proto si myslím, že rozšiřování NATO, o něž my tolik se zajímáme a které má svou logiku a své důvody, by se mělo dít na pozadí smluvně artikulovaného partnerského vztahu mezi touto aliancí a Ruskem.
0: To, co tady měl Havel na mysli, se opravdu uskutečnilo. Vznikla rada NATO-Rusko, byť už to bylo za Putinovy éry v roce 2002, a s velkou pravděpodobností na tom měli svůj podíl útoky z 11. září. Přesto o otevřenosti a jisté velkorysosti západního přístupu k postsovětskému rivalovi jednoznačně svědčí fakt, že se na to vůbec rozhodlo oficiálně a na nejvyšší úrovni s Ruskem se o čemkoliv radit, mimo běžné diplomatické a bezpečnostní kanály. Pokud totiž považujete toho druhého za nepřítele, přece s ním nebudete takto spolupracovat a dávat hlavy dohromady. Jenomže kooperativnost si Rusové zřejmě od pradávna vykládají jako slabost. Aby to nebylo tak jednoduché, důvodů k mindrákům měli za Jelcinova Ruska víc než dost. Co takhle se podívat na pocity běžného ruského občana po rozpadu Sovětského svazu? Novinářka Petra Procházková viděla ruský svět po roce 1991 zblízka, tak jako málo kdo z Čechů.
11: Začátek 90. let to byl jeden puč za druhým, nebo spíš pokusy. Nejdůležitější události se odehrály v roce 91, kdy se rozpadl Sovětský svaz A poté bych řekla, že nastoupila taková jako epocha velkých nadějí a plíživého zklamání, kdy ty očekávání, že se rázem všechno změní a všechno bude prostě úžasný, krásný a lidi začnou žít v dostatku a ve spravedlivé společnosti, tak se to nenaplnilo. Následoval navíc puč v roce 1993, kdy prezident Jelcin nechal rozstřílet parlament a tam si myslím, že definitivně krachla i taková ta víra v právní a spravedlivý stát.
0: A teď já vím, že se to asi těžko zobecňuje jako ruská společnost, ale dalo se nějak charakterizovat, do jaké míry je to Rusům trochu jedno, co se děje s jejich starou sférou vlivu? Nebo je to pálilo nějak?
11: Myslím si, že úplně ze začátku byli zaměstnáni sami sebou. Bezprostředně po rozpadu Sovětského svazu byli trochu v šoku. Možná, že mnozí Rusové v samotném Rusku neúplně chápali tu touhu třeba pobaltských zemí nebo Ukrajinců, ale i kavkazských a středoazijských republik po samostatnosti. A mysleli si, že je to takový nějaký pubertální šprajc a že vznikne něco jako konfederace. Něco, co sice se už nebude jmenovat Sovětský svaz, ale bude to vlastně dál Sovětský svaz, ve kterém bude dominovat ruština, takový ten ruský pohled na svět a hlavně ruské peníze. To se částečně podařilo, ale právě pobaltské státy a Ukrajina se daleko více chtěli emancipovat a osamostatnit a to už Rusové prostě nechápali a protože to nechápali, tak to začali vysvětlovat různými konspiračními teoriemi a jedna z těch, která přežila do dnešních dnů, je, že to celé vlastně zosnoval Západ, který chce Rusko okrást o jeho bývalé kolonie, které on koloniemi samozřejmě nenazývá.
0: A bavíme se v tomhle případě opravdu jako od intelektuálů až po prostý vesničany. Tenhle přístup nějak to rezonuje.
11: Samozřejmě, že s určitými rozdíly v tom primitivním, v té úrovni primitivního jako hodnocení té situace. Ale myslím si, že takový ten názor, že dobře, rozpadl se Sovětský svaz, ale tohle je pořád sféra našeho vlivu. Tam se bavíme asi napříč vrstvami, jak co do vzdělání, tak co do místa bydliště vzdálenosti od Moskvy. Tam si myslím, že je to většinový názor.
0: Konstatuje Petra Procházková. A teď komentář Michaela Žantovského k tomu, co se v Rusku nebo v Sovětském svazu, chcete-li, dělo na začátku 90. let.
1: Já si troufám říct, že to bylo období v roce 1990-1991, kdy Sovětský svaz jaksi neměl žádnou konzistentní zahraniční politiku, protože převládala pozornost k domácím problémům. Byla to země, která se rozpadala. Jo? A v některých momentech nebylo jasné, jestli Sovětský svaz je ještě ten Sovětský svaz nebo jiný ty pobaltské republiky byly nenávratně na cestě ven a potom puči vlastně už trvalo jenom 4 měsíce, než došlo k zase neuvěřitelná historická událost, v zásadě k míru milovnému rozdělení Sovětského svazu. Jako to, že něco takového bylo možné, by si předtím představoval jenom člověk s nějakou formou psychického postižení. Rusko se poměrně angažovalo v té další z těch krizí té doby, v té první krizi v Perském zálivu po invazi Saddáma Husajna do Kuvajtu. Tam, jak si ministr Primakov byl jeden z těch, který se pokoušel prostředkovat mezi Husajnem a Spojenými státy a v zásadě bránit té invazi. To byla diplomatická iniciativa v tom klasickém slova smyslu, ale vůči jaksi poměrům v Evropě, samozřejmě s výjimkou jednání 2+4 o sjednocení Německa, tam pochopitelně Rusové hráli roli, tam došlo k těm závazkům, které dneska Putin připomíná úplně v jiné formě, ale které jaksi začaly jako reálná věc, to znamená k závazku, tuším, který formuloval ministr Baker, ministr zahraničí americký, že po sjednocení Německa se infrastruktura a základny NATO nebudou rozšiřovat na území východního Německa. To je, myslím, do dneška dodržováno, ale z toho potom extrapoloval Putina a jeho okolí prostě nějaké závazky, že se na to nebude rozšiřovat do východní Evropy nebo něco takového, o kterých tedy nevíme. A obsahem těch jednání byla samozřejmě i ekonomické zajištění toho odsunu sovětských vojsk z německé strany a tak dále. To byly všecko důležité otázky, kterým Rusko věnovalo velkou pozornost, ale co bude s Maďarskem a s Polskem a s společným evropským domem, na to už neměli, myslím, v té době energii.
0: Pověru o údajném slibu Rusku o tom, že NATO zůstane v dosavadních hranicích studené války, to jest tu verzi, kterou dnes tak ráda posílá do světa ruská propaganda, vyvrací i diplomat Jiří Šedivý.
6: Toto je spojeno s jednáními o znovu sjednocení Německa v roce 1990, takzvaná 4+2, to znamená 4 ještě válečné vítězné velmoci, Sovětský svaz, Francie, Británie, Spojené státy plus 2 Německa, východní a západní. A tam padl příslib, že se po sjednocení Německa nebudou rozšiřovat vojenské struktury NATO na území východního Německa. A to bylo vše. V té době ještě v podstatě nikdo, a bavíme se znovu o roku 1990, neuvažoval a málo kdo si dovolil představit, že by někdy v budoucnu se NATO mohlo rozšířit do střední východní Evropy, respektive pozvat státy jako tehdejší Československo, Slovensko, Maďarsko, Polsko a tak dále. Takže to je naprostý nesmysl a navíc neexistují k tomu žádné dokumenty a zároveň existují svědectví tehdejšího ministra zahraničí Sovětského svazu Edvarda Ševarnadzeho nebo rozhovory samotného Gorbačova, kde on toto potvrzuje. A říká ano, k tomu závazku nešířit vojenské struktury Atlantické aliance na území východního Německa Atlantická aliance dostála.
0: A do třetice Dana Hunátová. I ona vyvrací argument, že tady kdysi padly nějaké záruky, že se po roce 1989 NATO nebude rozšiřovat na východ.
12: No já to osobně považuji za naprostý nesmysl. Zřejmě to někomu slouží k nějakým vlastním argumentům, nicméně není to založeno na žádných skutečnostech, neexistuje jediný dokument. A nemá to ani oporu v logice té doby, protože skutečně v té době členské země Severoatlantické aliance se obávaly toho, aby nedošlo k nějakému zvratu v tom vývoji v Evropě právě po rozpadu nebo po rozpuštění, které se už v té době očekávalo Varšavské smlouvy a určitě by vůbec nikoho nenapadlo uvažovat o rozšiřování NATO. To by prostě podrazilo veškeré úsilí o jakousi integraci pozvolnou těch nově osvobozených zemí do Evropy, do evropských demokratických struktur. Je to absolutně absurdní, protože v té době to určitě nenapadlo ani nás v roce 90 v žádném případě. A ani to nemělo vlastně žádnou logiku ve věci důvodu, proč vlastně na to vzniklo. Na to vzniklo jako obranný pakt proti nebezpečí, které vidělo v Sovětském svazu. A to nebezpečí ani rozpadem Varšavské smlouvy se nezměnilo. Stále na východě zůstávala velmoc, která byla naprosto nečitelná v rozkladu, v velikých problémech, v ekonomických problémech, takže důvod pro to, aby NATO se třeba, jak někteří tehdy navrhovali, když se rozpadne Varšavská smlouva, tak by se mělo rozpadnout NATO. To vůbec prostě bylo založeno oba ty pakty na úplně jiných principech, takže důvod pro to, aby se NATO rozpadalo, aby končilo svoji činnost, absolutně nebyl a bohužel, jak vidíme, není dodnes, protože to nebezpečí z toho Ruska máme před očima.
0: Když Putin konec konců zpětně říká, že rozpad Sovětského svazu byl největší geopolitickou katastrofou 20. století, pak myslím, můžeme s klidem navázat konstatováním, že tato katastrofa se obešla skoro bez obětí, což u katastrof nebývá zvykem. Každopádně po pádu komunistických režimů ve střední a východní Evropě a stranický monopol moci padl opravdu všude, dokonce včetně samotného Sovětského svazu a později Ruska, nastalo to, čemu kdysi komunisté říkali, soudruzi, postaru se žít nedá. A taky, že jo. Vrhli se na rozkradení toho, co zbylo, a na zahraniční pomoc.
12: Poměrně masivní pomoc ekonomická Sovětskému svazu, kterou organizovali Spojené státy, ale myslím si, že to, ačkoliv jsme, to si přesně pamatuju na to jednání, kdy Dinsbier je varoval, že prostě musí se ta pomoc hlídat a mít pevné mechanismy rozdělování té pomoci, jinak, že se to tam prostě ztratí, což se samozřejmě stalo. Bohužel teda ty biliony, ne-li miliardy dolarů, skončily v rukou tedy oligarchů a kohokoliv jiného. Veškeré prostředky finanční, které jsou dostupné, končí prostě v soukromých rukou. Předpokládám bývalých členů KGB, protože to byla jediná organizace, která měla nějakou pevnou strukturu v bývalém Sovětském svazu, byli perfektně zorganizovaní, takže si myslím, že i po zániku Sovětského svazu se tahle struktura jenom přesunula. Ty vazby všechny byly zachovány a že se to jenom přesunulo do biznisu a na jejich základě, že vlastně vznikla ta třída extrémně bohatých ruských občanů.
0: Dneska je takovou módou občas obviňovat Západ z toho, že se málo snažil jako Rusko v podstatě posunout demokracii a dát mu na to dost peněz. Co si o tomhle myslíte?
11: No vidíte, já si myslím, že jsem moc snažil. Já si myslím, že Rusko zkrátka nebylo vhodné, nebo to asi možná není to správné slovo, ale že Západ oslněn vlastní dokonalostí a představou o tom, že nikdo nic lepšího už nevymyslí a že všichni lidé na planetě touží žít tím západním, tím euroatlantickým způsobem života, kde je tedy jaksi preferován ten individuál, ta individuální svoboda, individuální kariéra, máme tady úplně jiné jaksi kulturní tradice, jiné hodnotové systémy, tak Západ žil v představě, že tohle je ideál, ke kterému jako toužebně vzhlížejí vlastně skoro všichni na světě, ale v tomto případě našem Rusové. A trošku to Rusům i vnuknul. A já si myslím, že naopak tam byla příliš velká snaha Rusům celému tomu postsovětskému prostranství, které mělo za sebou úplně jiný historický vývoj než zbytek Evropy, najednou vysvětlit, jak si má jako všechno to zařídit a jak se mu bude žít dobře, v jakém systému, ale nenásledovali žádné praktické kroky, které by k tomu jako vedly. Nevzniklo nezávislé soudnictví, nevznikl jako parlament, ten si rozstřílili, ekonomicky se ta země zhroutila, protože si myslím, že třeba Mezinárodní měnový fond, některá ta jeho doporučení prostě vůbec nemohla v tom ruském prostředí fungovat a ta totální neznalost ruského prostředí, mentality, tomu, čemu říkáme duše, ale i určitých prostě návyků, ze kterých ta společnost vzešla, tak ta si myslím, že způsobila víc škody než užitku.
0: A to skoro vypadá, jako kdyby Američani vlastně nezaměstnávali dost antropologů, když to trochu tak udělám zkratku.
11: No možná nezaměstnávají dost antropologů, nebo to mají příliš, nebo těm lidem tolik nenaslouchali, nebo se zkrátka spletli. Tak to prostě může být ono, upřímně řečeno, ten rok, konec roku 91 a rok 92, když člověk přijel do Moskvy, tak měl pocit, že Rusové jsou ovládnuti takovým entuziasmem a chtějí se zpátky vrátit do toho evropského prostoru, že se pokládají za Evropany. A ono se lecos také v těch velkých městech, jako je Moskva, Petrohrad a v těch intelektuálních vrstvách podařilo, ale spíš někdo zapomněl, že Rusko, Sovětský svaz byl přes 200 milionů obyvatel, Rusku zůstalo 140 milionů obyvatel a to rozvrstvení toho obyvatelstva, ty rozdíly, jak sociální, tak ale právě i kulturní, tím, že je to největší země na světě, ty jsou tak dramatické, že si to nikdo nedovede představit a ostatně, když jste promluvil o těch Američanech, Američané jsou také rozděleni do států, kde platí velmi rozdílné zákony a které žijí podle i rozdílných, bych řekl, kulturních tradice různým způsobem spojuje něco jiného než nějaká šablona. A najednou tady v Rusku jsme očekávali, že celá země se otočí a stane se z ní evropská demokracie. No to si myslím, že byla velká iluze.

0: Důležitým milníkem a symbolickým okamžikem byl samozřejmě 11. leden 1994, kdy se americký prezident Bill Clinton dostavil do Evropy, aby tu představil iniciativu Partnerství pro mír. Václav Havel k tomu tehdy podotýkal v hovorech v Lánech docela podstatné postřehy.
1: Já bych snad k té návštěvě řekl takové dvě, tři drobnější věci. Té podstaty, to jest toho bezpečnostního uspořádání budoucího evropského a politického uspořádání a toho projektu Partnerství pro mír, už bych se moc nedotýkal, o tom bylo řečeno hodně. K tomu bych řekl jenom jednu poznámku. Objevuje se dost často takový hlas, že to je málo, že to je taková jakási jenom forma, jak nás uchlácholit, uklidnit, oddálit to členství a že správně by nás měli vzít hned. Já si myslím, že to jsou dost krátkozraké hlasy, protože to totiž málo kdo si možná uvědomuje, že to celé klade také nějaké nároky. To neznamená jenom, že se nám čehosi dostane, ale znamená to, že musíme také něco dát. Naše veřejnost vzhlíží k západu jako k jakémusi ráji. Občas někdy se domnívá, že to je ráj větší, než ve skutečnosti to je. Každý by chtěl, abychom též k tomuto ráji patřili, ale málo kdo si uvědomuje, že to má také nějaké konsekvence, že tomu je třeba i něco obětovat nebo něco investovat. Ten projekt Partnerství pro mír například znamená, že naši vojáci tu a tam budou muset možná jít někam bojovat. Znamená to, že tady mohou být cizí vojska na nějakých společných cvičeních. Těžko vědět, jak se to bude veřejnosti líbit, že bude to stát i nějaké peníze. Bude to vyžadovat určitou investici psychologickou, morální i materiální. Uvidí se vlastně, do jaké míry je naše společnost a veřejnost připravena k tomuto. A mně se zdá, že to je projekt jaksi velmi vyvážený a že bychom neměli na tuto jeho stránku zapomínat. A že skutečně ta míra, v jaké jsme schopni přebírat tu společnou odpovědnost za Evropu, na té teprve bude záležet, do jaké míry skutečně a naplno budeme moci být do těchto struktur, jako je Severoatlantická aliance, integrování.
0: Že vstup středoevropských zemí do NATO nebyl v té době vůbec hotovou a upečenou věcí, potvrzuje i Jiří Šedivý, v nultých letech náměstek generálního tajemníka NATO.
2: Ty debaty na západě a zejména teda v době, kdy Spojené státy iniciovaly v roce 1994 a bylo to po návštěvě Billa Clintona v Praze, tak iniciovali program Partnerství pro mír a tam byla velká debata o tom, zdali tedy Partnerství pro mír má být cestou do aliance pro státy střední a východní Evropy anebo nějakou náhražkou členství. A tam padala celá řada argumentů. Aliance nebude schopna tyto státy ubránit, protože tyto státy nemají dostatečné vojenské schopnosti, nejsou schopny součinnosti s aliančními silami, začlenění se do těch struktur vojenských. Je tam riziko úniku informací, protože ty vojenské elity těchto postkomunistických států byly formovány za dob Varšavské smlouvy, takže tam byly velké obavy, že prostě tam budou v zásadě ruští špioni. Mluvilo se o obrovské nákladech, které to přinese. No ale nakonec se ukázalo, že v zásadě nic z toho se nekonalo. Že ty nové členské státy se začleňovaly velice rychle, přispívaly do aliančních operací, nebyly tam žádné velké skandály ohledně nějakých špionážních průvalů nebo rozvalů. Ty náklady, tam padala čísla, že to bude stát, já nevím, od nějakých jednotek miliard dolarů až po desítky miliard dolarů, tak se ukázalo, že nic takového se nekoná. Takže ta první vlna, ale i ty další vlny rozšířily na to byly v zásadě velice úspěšné a prospěšné jak pro ty státy, které vstupovaly samozřejmě a jejich transformaci, bezpečnost, transformaci ozbrojených sil, celkovou bezpečnost, tak samozřejmě pro alianci ve smyslu posílení její obrany schopnosti.
3: A teprve někdy možná v listopadu 93 jsme Z Bílého domu se tedy jaksi dozvěděli, že Clinton se chystá jet do Evropy v lednu na summit NATO v Bruselu a poté do hlavního města ve střední Evropě, aby tu iniciativu Partnerství pro mír a to rozšíření první jaksi oznámil, což mýho polského kolegu, který tenkrát byl chargé d'affaires, oni tam zrovna neměli velvyslance, přivedlo k typickému rozhořčení hrdému nad tím, že americký prezident se chystá jet do Varšavy a ani jak si nepožádá o pozvání. A já jsem mu dal teda plně za pravdu a pak jsem zavolal do Bílého domu a řekl, že se budeme těšit na Clintona v Praze. Ale taky kvůli Václavu Havlovi jistě se stalo, že Clinton přijel do Prahy a řekl, že už není otázkou, jestli se na to rozšíří a jenom kdy. A že těmi zeměmi, tedy, o které se rozšíří, bude Maďarsko, Polsko a Česká republika.
0: Bill Clinton ovšem nastoupil do Bílého domu poté, co možná pro nás ve střední Evropě tak trochu překvapivě vystřídal muže, který prakticky sesbíral Reaganovi vavříny z vítězství ve studené válce, jeho viceprezidenta George Bushe staršího. Bush senior ovšem neprokázal schopnost rozumět potřebám tehdejší Ameriky. Ale vyplývalo z toho, že právě o generaci mladší prezident Bill Clinton bude automaticky projevovat porozumění pro ochranu střední a východní Evropy před chaosem a pro náš vstup do jediné funkční bezpečnostní entity, tedy do NATO. Slovo má opět Michail Žantovský.
3: Ani Clinton, ani administrativa prezidentská, protože, jak vždycky připomínám, ten Clinton kandidoval proti prezidentu Bushovi, který byl vítěz války v Perském zálivu, měl obrovský zahraničně politický zkušenosti, měl podíl na sjednocení Německa, takže on proti němu nekandidoval na zahraničně politické platformě, ale na domácí ekonomické platformě. Měl geniálního marketéra jako šéfa kampaně své, který se jmenoval James Carville, který mu do toho štábu volebního mu napsal ten slavný nápis, je to o hospodářství, vole. A protože prezident Bush starší slíbil, že nezvýší daně a pak zvýšil daně, tak vlastně na téhle věci Clinton ty volby vyhrál, čili neměl ze začátku nějaký velký zájem. První vlaštovka v tom směru byla studie tří odborníků z think tanku Rand Corporation, kterou vedl takový nadějný diplomat, který se jmenoval Ron Asmus, a který později se velmi zasloužil i o první, i o druhou vlnu rozšíření NATO. Ale když s tou studií, která dokazovala, že to je ekonomicky, bezpečnostně i technicky možný, rozšířit na to, když s tou studií chodili do Bílého domu, tak podle očitých svědků, jako ty některý vysoký představitelé jí bez čtení házeli rovnou do koše. Jo? Takže my jsme věděli, že musíme získat nějakou politickou podporu pro to, především v kongresu, na obou stranách toho politického spektra mezi demokraty, mezi republikány. K tomuto účelu jsme věděli, že se

0: Clevelandu v Ohio, kterého se zúčastnil Clinton samotný, takže mu to mohli přímo tlumočit. A tímhle tím způsobem jsme postupně jaksi posilovali. A ten faktor, který to pomohl zvrátit, pomohl Clintonovi administrativě soustředit se na bezpečnost Evropy a na naší roli v evropské bezpečnosti, byla začínající válka v bývalé Jugoslávii a to krveprolití, které tam probíhalo a které nejdřív jako Evropani říkali, na to my stačíme, pak se ukázalo, že na to nestačí. A Spojené státy ale jaksi byli velmi neochotní intervenovat a Havel a Clinton na to vzpomíná ve svých pamětech i v rozhovorech se mnou, který jsme dělali a tak dále. Havel dokonce v určitý moment, bylo to otevření Národního muzea holokaustu ve Washingtonu v dubnu 1993, na který přijel Havel i Valenca a oba ho tedy začali přesvědčovat o důležitosti tedy rozšiřování NATO. A Havel zejména na něj apeloval s tím, že Spojené státy mají morální zodpovědnost za to, aby to krveprolévání nepokračovalo a že my jako projev svého pocitu spoluzodpovědnosti jsme připraveni se na tom podílet jako náš příspěvek k evropské bezpečnosti. A to stálo za účastí těch českých kontingentů v operaci I4, S4 a potom K4, teda potom už Kosovu, že? Což jsou operace NATO už. Jo? A to byly operace, kterých už my jsme se zúčastnili předtím, než jsme do NATO vstoupili a pak jsme toho používali k argumentaci, že jaksi my přijímáme svůj podíl za evropskou bezpečnost a proto jako budeme taky platnými členy Severoatlantické aliance. Jo? A toho dosah Clinton mluví o třech lidech, který ho ovlivnili v tom smyslu, že tedy intervenoval nakonec v bývalé Jugoslávii a to byl Václav Havel, Lech Valenca a Papež.
1: Zcela na závěr bych ještě jednou rád dal slovo Petře Procházkové.
2: Když vy jste tehdy jako novinářka projela tu zemi skrz na skrz, s jakou reakcí a jak často jste se setkávala s tím? Jo, vy jste z Čech, no ale to jste nám teda neudělali radost, to je škoda. Byla to norma?
3: Byla to skoro vždycky norma, byla tam jakási výčitka nebo nepochopení toho, že už nechceme být kamarádi, protože Češi a Slováci měli v Sovětském svaze a potom tedy v tom novém Rusku, pověst opravdu jako kamarádů, přátelů, lidí blízkých, kteří si z Rusy rozumějí, mají podobný styl humoru, třeba prostě v Rusku je kultovní knížka Hašek a jako spousta vtipů a spousta takových narážek je z vojáka Švejka, to je opravdu postava, kterou se Rusové skoro přivlastnili, je jim hrozně sympatická. A najednou zjistili, že my chceme být součástí nějakého jiného prostoru než oni. Myslím si, že to pro ně bylo jako opravdu, jako když se s někým kamarádíte a najdete si prostě na základní škole najednou jinýho kamaráda.

0: Příště naše téma dokončíme, tedy zásah NATO v Kosovu, nultá léta s aliancí, Putinův projev na Mnichovské bezpečnostní konferenci v roce 2007 a obrat aliance k novým nejistým časům, ale také k nové smysluplné budoucnosti. Dnes děkuji Daně Huňátové, Petře Procházkové, Jiřímu Šedivému a Michailu Žantovskému. Dramaturgii měl David Hertl, technicky spolupracovali Ondřej Novák, Václav Maršík a Ivana Možná. Autor dnešního tématu plus Jan Sedminubský vám děkuje za poslech a už teď se těší na příští setkání. Mějte se co nejlépe.
1: Vraťte se do 90. s Českým rozhlasem plus. To, co jste zažili i nezažili, co si pamatujete i nepamatujete, to připomene 90. léto na plusu, na webu plusu a v aplikaci Můj rozhlas. A na mail plus@rozhlas.cz

0: 22 hodin. Český rozhlas Plus. Zprávy.
1: Prezident Pavel vetoval novelu zákona o rozpočtové odpovědnosti. Evropská unie podle šéfky diplomacie Kalasové zvyšuje tlak na nelegální ruská plavidla. Nejlepším fotbalistou uplynulé sezóny Šance ligy je Lukáš Provod, trenérem Jindřich Trpišovský, oba z mistrovské Slávie. A zítra bude proměnlivá oblačnost, postupně přehánky, na večer se má vyjasňovat, teploty až 25 stupňů.
0: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
1: Prezident Petr Pavel vetoval novelu zákona o rozpočtové odpovědnosti. Oznámil to na webu Hradu. Novela mění způsob, jakým stát může hospodařit s veřejnými penězi nad rámec schváleného rozpočtu. Podle prezidenta ohrožuje zákon dlouhodobou udržitelnost veřejných financí.
2: Zákon rozšiřuje prostor vlády navyšovat některé výdaje bez souhlasu sněmovny. Zdůvodňuje veto prezident Petr Pavel.
3: Jde o to, aby i tak důležité investice jako do dopravy nebo energetiky podléhaly jasným pravidlům, odpovědnému hospodaření a demokratické kontrole.
2: Premiéra a šéfa ANO Andreje Babiše prezidentovo rozhodnutí mrzí. Považuje ho za nezodpovědné, nepromyšlené a aktivistické. Koalice podle něj udělá všechno proto, aby ho přehlasovala.
4: Tímto rozhodnutím pan prezident ohrožuje české zdravotnictví, ohrožuje obranyschopnost naší země.
2: O tom, že koalice veto přehlasuje, nepochybuje ani ministr pro sport Boris Šťastný z motoristů. Opozice veto naopak uvítala. Poslanci by se kvůli tomu měli sejít koncem srpna. Jana Čermáková, Radiožurnál.
1: Námořní jednotky Evropské unie se v pondělí nalodily na plavidlo ruské stínové flotily. Potvrdila to šéfka unijní diplomacie Kaja Kallasová s tím, že jednotky měly podezření, že ropný tanker pluje pod falešnou vlajkou. To některá plavidla používají k tomu, aby obcházela sankce na přepravu ruské ropy, které unie uvalila kvůli ruské plošné agresi na Ukrajině. Tramvaje každoročně srazí i desítky chodců. Za nehody může podle oslovených dopravních podniků, ale často jejich nepozornost. Do kolejiště vstupují se sluchátky a bez rozhlížení. S následky nehod se ale musí vyrovnat i samotní řidiči, kterým dopravní podniky nabízejí psychologickou pomoc. Zájem o ní zaznamenal třeba dopravní podnik v Brně. Pokračuje jeho mluvčí Hana Tomaštíková.
5: Systematicky rozvíjíme tady tuto ponehodovou péči. V posledních letech vlastně se na ní soustavně zaměřujeme a ti řidiči už nemají obavu vlastně jí vyhledat, říct si o tu pomoc a vyhledat péči našich psycholožek.
1: Brno podle Tomaštíkové zároveň eviduje nárůst srážek chodců s tramvajemi. Jen do poloviny letošního července zaznamenal brněnský dopravní podnik už 17 takových nehod. V minulých letech jich přitom řešil jen kolem 15 ročně. Nejlepším fotbalistou uplynulé sezóny Šance ligy se stal záložník mistrovské Slávie Lukáš Provod. V anketě Ligové fotbalové asociace zvítězil před Vladimírem Daridou z Hradce Králové. Nejlepším trenérem byl vyhlášen Jindřich Trpišovský, který dovedl právě Slávii k titulu. Kouč vyhrál anketu po páté, Provod po druhé. Česko bude mít v semifinále kanoistů na světovém šampionátu vodních slalomářů 4 zástupce. Kvalifikovali se Lukáš Kratochvíl, Václav Chaloupka, Tereza Kneblová a Adriana Morenová. Vedoucí žena světového poháru Martina Sadková neuspěla a vypadl taky stříbrný medailista z olympiády v Tokiu Lukáš Rohan. Šampionát v Oklahoma City pokračuje hlídkami kanoistů, slovo má Jan Suchan.
6: Rohan společně s Kratochvílem a Chaloupkou už projeli tu svou tráť a zařadili se na druhé místo o necelé 3 sekundy za vedoucí Němce. Jestli získají medaile, to se rozhodne po jízdách posledních 4 týmů Australanů, Slovinců, Britů a obhájců titulu z Francie. Poté nastoupí také kanoistky ve složení Sadková, Morenová a Kneblová. Z Oklahoma City Jan Suchan, Radiožurnál.
7: Nebezpečí na D11 za sjezdem na Sadskou a nehody v Praze. Na dálnici D11 z Hradce Králové směrem do Prahy opatrně za sjezdem na Sadskou. Na 25. kilometru zastavilo nepojízdné osobní auto. Je v odstavném pruhu, nepřekáží označené šipkou, ale chodí posádka okolo, takže opatrně. V Praze pak zůstávají komplikace v Sokolovské ulici směrem z centra k divadlu Gong. V křižovatce Balabenka nehoda dvou osobních aut překáží přímo uprostřed křižovatky a menší kolony jsou ze všech směrů. A také na Břevnově v Patočkově ulici se bouralo směrem do centra u hotelu Pyramida, kousek před vjezdem do tunelu Blanka. Tam stojí 3 osobní auta po nehodě. Policisté jsou na místě, nehodu vyšetřují a zpomaluje se. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
0: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
1: Zítra čekáme proměnlivou, zpočátku převážně velkou oblačnost, postupně s přeháňkami, na horách na severu a severovýchodě budou četnější, na večer pak začnou srážky a částečně i oblačnost od jihozápadu ubývat. Teploty 18 až 22, na jihu Moravě až 25 stupňů, na horách většinou kolem 11. To byly zprávy.
0: Posloucháte Český rozhlas Plus.
8: Hostem dnešních hovorů je žena, která svoji profesi už řadu let vykonává s nasazením a s elánem, s kreativitou a s vášní. Zkrátka, kombinuje znalosti a intelekt, srdce i práci svých rukou. Často se jedná o tvrdou dřinu, mozoly a pot, ale ona nelituje. Je to její život, je to její cesta. Cesta, na které pomáhá lidem tvořit krásu a užitek. Zahradnice a zahradní projektantka Martina Fárová.
0: Hovory.
8: Tak tedy ještě jednou, zahradní projektantka a zahradnice tělem duší Martina Fárová je hostem těchto hovorů. Moc děkuji, že jste si udělala čas. Vítejte.
9: Dobrý den.
8: Přeju. Vy si ještě vzpomenete, kdy jste si uvědomila, že zahradničení je to ono, ta cesta, kterou chcete jít? Vzpomenete si na to?
9: Tak já pocházím z rodiny hospodářů a u mě to bylo předurčené už vlastně v mládí, v dětství, kdy vlastně jsme se museli věnovat rostlinám v zahradě, takže to u mě bylo de facto od malička.
8: A to je takové to, jak se musí lidé věnovat rostlinám v rodinné zahradě, tak to je častokrát spíše odradí.
9: Samozřejmě jako k něčemu jsme měli jako děti silný odpor, ale u mě potom převážela opravdu ta znalost rostlin a poznávání rostlin, když jsem se potom dostala vlastně na školy.
8: A na té škole, anebo možná někde ještě jinde, já nevím, potkala jste nějaké takové ty osobnosti typu, o kterých lidé říkají, to je můj guru, kdo vás prostě ovlivnil, nasměroval.
9: Tak já jsem si prošla vlastně učňovským zařízením, střední školou, poté vyšší odbornou školou a abych to přirovnala, jak vy říkáte vlastně k tomu guru, tak mám asi takové dvě osobnosti, kdy vlastně jsem měla na učňovském zařízení, to byl taky internista, docent Sarboch.
8: Internista se říká i ve vašem oboru.
9: Mm-hmm. A to byl jeden z nich a druhý vlastně, když jsem nastoupila vlastně na mělnickou školu střední, kde jsem si vlastně dělala jako nástavbu na to učňovské zařízení, tak tam byl vlastně profesor Smíkal, František Smíkal, a on se potom vlastně zasloužil o to založení té vyšší odborné školy na Mělníku. Tak to byla, to bude asi tak ta druhá osobnost, která vlastně mě trošku jako dostala hlouběji do toho oboru a víceméně bavilo mě to čím dál víc, protože to podávali tu látku, kterou my jsme se učili jako laicky. Jo, že to prostě nebylo z knih přečtený, ale bylo to podaný vlastně z jejich vlastní prožité praxe.
8: Dnes po letech řekla byste, že patříte mezi ty šťastlivce, kterých je v populaci, myslím, méně, pro které je ta práce zároveň vášní, radostí, štěstím a tak dále, které ta práce prostě baví.
9: Určitě. Určitě jako zažila jsem si vlastně začátky ve firmě, kde to vlastně bylo takové vlastně všecko uniformované a vlastně díky tomu, že vlastně jsme se dali na vlastně soukromou jízdu, tak je to takový volnější a hlavně mě to víc baví.
8: Jak se to dělá, když je člověk zahradní projektant. Jak se ta zahrada projektuje? Jak to děláte? Přijedete se podívat, předpokládám, na to místo a potom?
9: Já se nejdřív samozřejmě telefonicky spojím se zákazníkem, naplánujeme si schůzku, kdy se seznámíme, potkáme se, na té schůzce vlastně sedíme u stolu a povídáme si prostě s tím člověkem o zahradě, o jejich prostě představách o zahradě, o jejich potřebách pro to, aby mohli tu zahradu užívat. A trošku poznávám toho člověka.
8: Řekla byste, že musíte být malinko i psycholog tady na to?
9: Myslím, ne. Že ani ne, ale jako tak z malého procenta, ale spíš si myslím, že jako pokud je prováděna vlastně takhle tady to sezení nad tím vlastně seznámením se zahradou, s pozemkem, s domem, tak je to vlastně takový, že trošku toho člověka musím poznat, abych prostě se dostala vlastně trošku do jeho hlavy.
8: A stává se často, že někdo po vás prostě chce něco, co hned víte, že to není dobré, že to nebude fungovat, že je to nesmysl, copak?
9: Takhle, já vlastně po té první schůzce jim nastíním a udělám takovou skicu té zahrady, pak máme druhou schůzku, na kterou si vlastně sedneme a tam samozřejmě vzniknou takový ty třenice, kdy vlastně se jim něco nelíbí a něco líbí a teďko se tam projevují ty jejich názory vlastně na to a já snažím se třeba takovou mírnější cestou je přesvědčit o tom, i z praktického hlediska a tak dále, některým věci změn. A je to o tom, že někdy to projde, někdy to neprojde. Záleží na člověku. Jako.
8: Liší se nějak přístupy mužů a žen k tvorbě zahrady?
9: Ano, myslím, že pánové preferují perfektní trávník a dámy zase vlastně ty keře a květiny. Tím ani tak o ten trávník nejde, jako spíš tím pánu.
8: A zaobíráte se také užitkovou zahradou, zelenina a tak dále, ovoce?
9: Určitě, jako si myslím, že v dnešní době vlastně a ještě po době covidu se hodně lidí přeorientovalo trošku na tu přírodno, na ty zakládání si zahrádek a pěstování si zeleniny, ovoce a tak dále. Takže myslím, že ta doba se změnila podle toho covidu.
8: Když potom tedy je ruka v rukávě s těmi klienty vašimi, tak vy tvoříte ty konkrétnější podoby toho návrhu, jak jsou na to nějaké počítačové jako programy?
9: Ano, v dnešní době už máte opravdu programy na navrhování zahrad. Já osobně nepoužívám, já používám vlastně svoji vlastní ruku, kdy dělám vlastně jako návrhy v ruce. Je to barevnější, je to takový přirozenější, i ty zákazníci to lepší přijímají. Mm-hmm. Samozřejmě nevýhoda u toho je to, že ty moderní programy mají třeba vizualizace 3 roky do budoucna, že si to ten člověk dovede představit, jak to naroste třeba za 2 roky, za 5 let, za 10 let. Ale já tohleto prostě ty programy samozřejmě moc nepoužívám, takže jako snažím se jim to vysvětlit tak, jak já umím prostě, nebo jim dokázat to nějakýma obrázkama. Většinou mám fotografie vlastně na projektu po obvodu vlastně toho plánu, vlastně jim dávám fotografie, kdy si dovedou představit prostě potom, jak ten strom bude vypadat.
8: Když někdo si nechává navrhovat zahradu prostě jakoby od nuly,
9: ano.
8: Je to drahá záležitost, můžeme se bavit obecně, ano, ale jako jestli musí počítat lidé s tím, že když si třeba postaví nový dům na zelené louce, že ta zahrada, pokud ji chtějí mít jako dobře vyvedenou, bude veliká položka?
9: Takhle, je to zahrada od zahrady. Někdo preferuje přírodní zahradu, někdo preferuje zahradu z jehličnanů, z takových rostlin, které se nejsou náročné na údržbu. Takže každá zahrada prostě, i když je třeba stejně veliká, může být cenově odlišná. Tam záleží opravdu, jako, co ty lidi preferují.
8: Ale určitě to není záležitost nějakého zanedbatelného finančního výdaje, že je potřeba s tím počítat,
9: předpokládám. Určitě samozřejmě ty rostliny dneska vlastně cenově ta cena taky vzrostla, jako všechno ostatní, ale jako samozřejmě dá se prostě s tím trošku jako kalkulovat. Já třeba osobně, když navrhuju zahradu, tak doporučuji třeba opravdu solitéry udělat takový, aby byly vidět, a ten podrost, trvalky, trávy a tak dále, tak třeba dát menší, méně vzrostlé rostliny, aby lepší zakořenily a lepší ten nárůst potom mají. Jo, takže tímhletím se to dá taky skorigovat trošku, i ta cena potom, ale říkám, je to zahrada od zahrady, protože někdo preferuje opravdu hodně přírodní zahradu, někdo preferuje prostě tvarované dřeviny v zahradě, takže potom ta cena potom je opravdu odlišná.
10: No a když tedy je ten plánek, nebo návrh, projekt, je to všechno hotovo, je nad tím srozumění, tak vy potom opravdu takzvaně makáte rukama sama.
9: Tak my jsme s přítelem.
10: Jste dvojice prostě pracovníků, další lidé u toho nefigurují.
9: Máme samozřejmě přes prázdniny, máme brigádníky školou povinné, tak jako ty mají v tu dobu prázdniny, takže chodí prostě k nám na brigády, ale většinou času jsme vlastně ve dvou. Ve dvou, s tím, že vlastně v dnešní době už máte možnost prostě si třeba opravdu zajistit dopravu materiálu a tak dále. Takže na nás je potom opravdu jenom ta vlastní práce, je možnost vlastně používání strojů. Není to jako dříve, že jste měli lopatu, krumpáč, kolečko a šli jste dělat zahradu, ale dneska prostě opravdu ten výběr těch strojů, těch na tu přípravu vlastně toho terénu, té zahrady, tak je škála. Takže jako to
10: takže
9: strašně
10: se to dá,
9: usnadní, ano, ve dvou se to určitě dá udělat. A akorát nejnáročnější vlastně na tom jsou potom prvky, třeba schody dělat, nebo nějaký altány a tak dále. Kdy zase my třeba spolupracujeme s truhlářema, který nám to vlastně vyhotoví, ale všechno se to odvíjí od toho návrhu.
10: No. Když někdo si postaví dům a začíná od nuly se zahradou,
9: ano,
10: tak jak dlouho to trvá, než se dobere z nějakého výsledku viditelného? Rok, dva?
9: Tak, aby ta zahrada byla třeba jako v nějaký polovině finální velikosti.
10: Ano.
9: No tak, jak jsem říkala, tak já se snažím, když dělám návrh a posléze realizaci zahrady, navrhnout tomu zákazníkovi, aby jsme investovali do těch solitérních vzrostlých rostlin, kdy nám to udělá vlastně takový to gro té zahrady a poté vlastně podsadit to menšíma, levnějšíma rostlinama, aby jsme se cenově prostě vešli. A ta zahrada je de facto díky těm solitérám narostla.
10: Ano, rozumím.
9: Jo,
10: to jsou takové ty vzrostlé stromy nebo dřeviny, ke kterým potřebujete jeřáb, když si to chcete někde koupit, že?
9: Určitě ne, ale jako dají se dneska vlastně koupit třeba 5-6 metrové stromy, takže a to není zas tak. Oni, když se to pěstuje vlastně v zahradních školkách nebo prostě v těch centrech, tak oni už to mají tak přizpůsobené, aby se to dalo prostě přesazovat.
0: Posloucháte Hovory. Nevšední povídání se zajímavými lidmi. Jejich příběhy najdete také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
10: Mě vždycky fascinovaly staré zahrady. Máte jako zahradnice ráda úpravu starých zahrad?
9: Je to tam specifikum takový, že člověk se na to musí trochu přeorientovat, protože v dnešní době my opravdu vytváříme jako nové zahrady anebo třeba stávající přetváříme. A u těch starších zahrad je to takový, že se trošku musí člověk ponořit do té historie. Měla jsem možnost dělat ozelenění golfového hřiště.
10: Ano.
9: A je to taky, že se člověk musí prostě trošku učit, protože v tom nežije, nedělá v tom. Takže jsem se musela něco prostě naštudovat, něco prostě naučit. A je to prostě stejný jako s těma historickýma zahradama.
10: Takže zahradník taky není nikdy jakoby hotov a definitivní, pořád se musíte něčemu novému přiučovat, je to tak?
9: My jsme vlastně na školách absolvovali takový to všeobecné vzdělání, jak z historického hlediska zahrad, tak i z těch moderních. Je to pravda.
10: A jak je to možné, že některá zahrada je krásně upravená, je prostě krásná, ale tak nějak jako sterilně, víte? A některá zahrada má charisma a třeba není tak úplně upravená.
9: Já si myslím,
10: dá se to pojmenovat?
9: Já si myslím, že z mého pohledu, že to je vlastně, jak je řešen ten projekt. Jak je to vymyšleno. Protože každá zahrada by měla prostě, neměla mít plochu trávníku a okolo prostě pás výsadeb.
10: To se tak
9: mělo by to být
10: zhusta dělá, že?
9: Členité, nějaké zákoutí udělat, taková, aby to bylo zajímavé, abyste po té zahradě šla a pořád vás to někam prostě táhlo. Jo, určitý průhled, dneska samozřejmě na těch zahradách hodně zákazníků chce ohniště, terasy, nebo sezení někde skryté na knížku, na čtení knížky. Je důležitý, aby ta zahrada byla trošku členitější, myslím tím výsadbově, ne třeba jako
10: čili
9: terénem.
10: Na celkové velikosti toho pozemku záleží nebo nezáleží?
9: Určitě nezáleží. I v malé zahrádce se dá prostě udělat zákoutí. Nemyslím tím teď třeba 60 metrů čvereční. Jo? Tam ano. Na tom kousku se samozřejmě tolik toho udělat nedá. Ale dělali jsme i takhle malé zahrádky, že jsme tam vlastně paní zákaznice chtěla takový ten košík vlastně na, jako na sezení, na knížku. A dneska, když vlastně na tu zahradu přijdu, tak paní není vidět i na těch 60 metrech čvereční. Takže jako si myslím, že na jakékoliv zahradě to lze udělat.
10: Chodíte se na svá díla dívat později? Navážete s těmi lidmi třeba i jako bližší vztah, protože tvorba zahrady je docela intimní záležitost, já si nemůžu pomoci.
9: Určitě. My samozřejmě se zabýváme nejenom realizací zahrad, ale i servisem zahrad, takže vlastně s většinou zákazníků máme vlastně domluvený třeba jarní a podzimní servis, takový základ, kdy jim vlastně na jaře odzimujeme zahradu, na podzim zazimujeme zahradu a musím teda říct, že s většinou zákazníků jsme v kontaktu každoročně a myslím, že ten vztah s některými je velmi nadstandardní.
10: A které roční období jakožto tvůrkyně zahrad vy máte nejraději?
9: Já osobně mám nejraději dvě, jaro-podzim. Sice to je nejvíc práce,
10: to je pravda,
9: ale zase díky tomu zbarvení rostlin v zahradách, ve volné přírodě, tak to člověka strašně utěšuje. Jako.
10: Vzpomínáte na ty doby, kdy hlavně po převratu třeba noví lidé přicházeli na venkov, kupovali pozemky, vykáceli stromy, osadili kolem plotu tůje, začali kultivovat trávník, kde nic nebylo. Teď se mi zdá, že přeci jenom se to nějakým způsobem mění v takovou pestřejší škálu. Jinými slovy, můžeme vypozorovat během těch několika posledních desetiletí určité trendy a jejich střídání.
9: Určitě.
10: Povídejte.
9: Určitě. Dřív tam byla taková ta uniformita, že každý prostě na té zahradě chtěl mít to odslonění od sousedů. Takže tu je... Dneska samozřejmě těch tituje se moc nepoužívají.
10: A ono se jim ani moc nedaří, řekla bych, v těch suchých
9: rokách. Ano, máme dneska problém s těma tujema, protože to napadá prostě houba, která prostě nejde bez chemie odstranit. Takže určitě to je ono. A za druhé, jak jsem už zmínila, ten covid nás trošku dovedl k tomu, k té soběstačnosti v tom pěstování té zeleniny a ovoce a zkrášlování těch našich zahrad. Lidi se hodně začali věnovat v té zahradničině a spíš inklinují k tomu přírodnu. Takže proto se i ty zahrady mění, že to je spíš takový přírodnější charakter, kdy se vlastně dneska používají volně rostoucí keře, nestříhané, ovocné dřeviny, které dorůstají do větších velikostí, nejenom bobuloviny typu rybízu, angreštu. A začaly se hodně používat třeba květnaté louky místo trávníku. Za prvý různí živočichové, motýly, včeličky. Včelářství je taky na vzestupu u nás.
10: To je pravda. To, co by obyvatelka venkova vidím kolem sebe, ty hrdiny, kteří zakládají včelstva, starají se o ně, ano.
9: Přesně.
10: zahrada, co by prodloužený obývák nebo zvětšený obývák. Funguje to a je to trend?
9: Určitě. Určitě, ale je to trend u takových těch moderních staveb. Mm-hmm. Ty si vlastně zákazník postaví, já tomu říkám s prominutím, betonový monolit. A v tu chvíli vlastně, když jsem na první schůzce, tak vidím, že ten zákazník bude určitě preferovat prodloužení vlastně, protože to má takový ty velké okna, prosklený, hned projít prostě do zahrady, ale aby to bylo jako obývák.
10: A teď faktor vody, ano. Voda, co jsem si povšimla, tak poslední roky hodně se mluví o tom, a nevím, jestli to lidé dělají, vy budete vědět, že každá kapka dešťovky je dobré jí se sbírat a s ní zalévat ty květiny nebo zeleninu a tak dále. Vidíme to v našich zahradách, že se k té vodě přistupuje úplně jinak než dříve.
9: Určitě, tak samozřejmě většina zahrad a vzhledem k tomu počasí, jaký každoročně prostě v létě je, tak má závlahový systém prostě na trávník. Já většinou v minimálním měřítku doporučuji závlahový systém na záhony, kdy ten člověk trošku, aby se propojil s tou zahradou, tak by něco si zalít měl.
10: Není závlahový systém nejlepší konev a ruce a záda a nohy a chodit a
9: určitě,
10: tak?
9: Určitě, ale tak samozřejmě...
10: Každý nemůže, ano, uznávám.
9: Každý člověk prostě má určitý čas na tu bejt a na zahradě a prostě udělat tam nějakou práci. Takže jako většina těch zákazníků, co máme, tak vlastně si třeba nainstalovala na zahradě určité jímky, určité záchytné body prostě na tu dešťovou vodu, kdy vlastně se, dneska je to i ze zákona dané, že by si měl vlastně každý prostě spotřebovat vodu z okapů vlastně na své vlastní zahradě. Takže jako určitě takové to šetření s vodou si myslím, že je trošku jako na vzestupu, že člověk se trošku o to zajímá a využívá to vlastně v té zahradě tu vodu. A dneska vlastně každý vlastně na zahradě, kdo má tu závlahu, tak většinou tu jímku má. No.
10: Musí zahradník, dobrý zahradník mít krom toho řemesla něco jako talent, vášeň a velkou dávku představivosti, aby mohl pracovat tady s těmi elementy, které do té zahrady vsazuje?
9: To bych asi takhle všeobecně nemohla zhodnotit, ale třeba z mýho pohledu si myslím, že aby ta práce byla odvedena tak jako správně, tak by to toho člověka opravdu mělo bavit a mělo ho to naplňovat. Jako já určitě strašně ráda navrhuji zahrady, ale navrhuji je prostě, aby těm lidem se opravdu líbily, aby v tom dovedli žít v té zahradě. Někdy se to nepovede, někdy se třeba opravdu zahrada udělá, předělává, na dvakrát se předělává, ale je to opravdu v malém měřítku. Člověk, který vlastně tvoří zahrady a navrhuje zahrady, by měl být určitě prakticky prostě vyzrálej. Mám zkušenost, že třeba čerstvě vyštudovaný vlastně člověk, architekt, nemá praxi, takže určitě doporučuju praxi, aby prostě se získal kontakt s těma rostlinama, aby viděl prostě, jak to naroste a tak dále. A potom vlastně ta představa, oni mají výbornou představivost, ty vyštudovaný, čerstvě vyštudovaný architekti, mají tam vlastně průpravu v kreslení, prostě v pohledek do zahrady a tak dále. Ale myslím si, že jim chybí praxe. A potom od toho se odvíjí vlastně takový ten cit pro tu konečnou fázi dodělání té zahrady. Tam vlastně na vysoké škole architektury se navrhuje na papíře, na počítači, ale oni nemají vlastně kontakt potom vlastně
10: s tou hlínou,
9: s těma rostlinama. Takže je potřeba opravdu, ta praxe mě dala hodně teda. Takže jsem docela dneska vděčná za to, že jsem si prošla všema školama od učňovského zařízení až po vlastně vyšší odbornou, vyšší školu, vysokou. Takže tam té praxe bylo hodně a myslím, že jsem prakticky vybavená, dobře.
10: Všimla jste si, kolikrát slyšíme nebo čteme spojení slovní zahradničení nebo zahrada a štěstí, moudrost?
9: Určitě. Určitě, výstižné.
10: A já vám chci poděkovat a popřát vám hodně štěstí do další vaší práce. Díky, že jste tady byla.
9: Já vám děkuji za pozvání.
10: Hostem těchto hovorů byla zahradní projektantka Martina Fárová. Eva Hulková přeje dobrý poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus.
0: Český rozhlas Plus. Zprávy v angličtině. Czech Radio. News in English.
11: Police have charged 6 people and 2 companies following Tuesday's raid at Prague City Hall's Škoda Palace headquarters. They face multiple charges, including abuse of office, accepting bribes and money laundering. According to investigators, the suspects operated as an organized criminal group with a clearly defined structure and divided roles. Škoda Group, one of Europe's leading manufacturers of public transport vehicles, is preparing a new corporate identity for when it loses the right to use the Škoda name and winged arrow logo. From July of 2029, the iconic trademark will be reserved exclusively for vehicles produced by Volkswagen-owned Škoda Auto. And tram services have been suspended across part of central Prague as the city's public transport operator carries out track repairs. The disruption affects the section between Újezd and Lazarská. No replacement bus service has been introduced. The works are scheduled to continue until August 10th. Thursday should be partly cloudy with scattered showers and day temperatures between 17 and 22 degrees Celsius. A monument to Field Marshal Josef Václav Radecký is set to return to Prague's Malá Strana after more than a century. While the decision has broad political backing, some history-minded members of the public still question whether the location is appropriate. Vít Pohanka has more.
12: You've almost certainly heard Johann Strauss's Radecký March, the lively tune traditionally played at the Vienna New Year's concert and on many other festive occasions. It is one of the best-known pieces of the 19th century European music. The march was dedicated to Field Marshal Josef Václav Radecký, one of the Habsburg Empire's most celebrated military commanders, who was born into a Czech aristocratic family. For architect Jan Bárta, chairman of the Radecký Praha Association, bringing the monument back has become an almost 20-year project.
13: Že existoval maršál Radecký, jsem se dověděl pravděpodobně, když jsem poprvé četl třeba o bitvě národů.
12: Jan Bárta says his interest began with the remarkable career of Field Marshal Radecký himself. But over time, the campaign became less about the military commander and more about restoring what he considers one of Prague's finest 19th century public monuments.
14: Těch 41 hlasů, který zvedl ruku pro to, tak to rozhodně není z nějakého...
12: Michael Harris, vice chairman of the Radecký Praha Association, points out to the outcome of the vote itself. 41 Prague city councillors supported the project, while only 4 voted against it. In his view, that reflects a growing willingness to acknowledge the city's full historical heritage, rather than seeing everything connected with the Habsburg monarchy in purely political terms. But not everyone in Prague believes the monument belongs back on Malostranské náměstí.
15: Jmenuji se Luboš Lukos, pracuji ve zdravotnictví. Historie je můj koníček, udělal jsem si...
12: Luboš Rokos, a healthcare professional with a university degree in history, says he has no problem acknowledging Radecký as an important historical figure.
15: Tam, kde má texta, tak vlastně vedle něho stojí palác Smířických. To je dnes budova.
12: His objection concerns the location, since one of the buildings of the Czech parliament stands just a few meters away. He believes placing the monument there sends the wrong symbolic message. He suggests that another site, such as Prague's historic military hospital in Validovna, would be a more suitable location.
15: Čechu na to měl asi takový smířivější, když se smíří na to Radeckého vidět.
12: Even Luboš Rokos, however, agrees that today's Czech society is able to look at its Habsburg past more calmly than it did immediately after the creation of Czechoslovakia. In any case, the debate itself shows that history rarely stands still. Instead, each generation finds new ways of interpreting the monuments it inherits.
16: Beat Pohanka with that report. That's all from us for now, but you will find more news and current affairs stories in English at radio.cz. Thanks for listening.
0: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus. Následující pořad vysíláme v repríze.
17: Nová maďarská vláda má i přes prázdniny napilno. Prosadila už celou řadu změn. Tou zatím nejviditelnější je, že dosáhla odchodu prezidenta Tamáše Šuljoka. Premiér Peter Maďar usiloval o jeho konec proto, že ho považoval za reprezentanta systému, který slíbil od základu proměnit. Směřují kroky nové vlády k tomu, aby byl v Maďarsku obnoven právní stát? Nebo se změny odehrávají příliš rychle a můžou vyvolávat odůvodněné obavy?
0: Pro a proti Lukáše Matošky.
17: Našimi hosty po linkách jsou europoslanec Hnutí ANO, člen předsednictva skupiny Patrioti pro Evropu Ondřej Knotek. Dobrý den.
18: Dobrý den.
17: A člen klubu Evropské lidové strany, europoslanec KDU ČSL, Tomáš Zdechovský. Dobrý den i vám.
19: Krásný dobrý den.
17: Debatu předstáčíme v úterý dopoledne, takže na případný další vývoj nemůžeme reagovat. Pane Zdechovský, jak vy zatím hodnotíte vládu Petera Maďara?
19: Já tu vládu vlastně hodnotím velmi pozitivně. Ona to, co slíbila, tak to dneska dělá. Dělá ty kroky rychle, efektivně. Myslím si, že to, co tam mnoho let v Maďarsku nefungovalo, to byl právní stát, demokracie, pluralita názorů třeba ve veřejnoprávních médií, tak to se dneska vlastně znovu ta vláda snaží nastolit v Maďarsku. Bohužel prostě posledních 6 let vládnutí Viktora Orbána.
17: 16 let.
19: No, ale posledních 6 let, 16 let on vládl, ale 6 let bylo utužování vlastně, bych řekl, autoritářského režimu a už to nemělo nic společného v poslední chvíli s demokracií a to, jakým způsobem se třeba zametaly korupční kauzy nebo zpronevěření evropských financí vlastně na konci toho jeho mandátu. To bylo neskutečné a jak opravdu třeba policie přestala úplně vyšetřovat lidi, kteří byli spojení s ním a s jeho vlastně takovou tou skupinou oligarchů, tak to už bylo prostě viditelné a bylo vidět, že Maďarsko ekonomicky, ani bych řekl právně, ani bych řekl politicky nesměřoval do Evropské unie.
17: Na úvod to úplně stačí, pane Zdechovský, děkuju vám. Pane Knotku, jaké by bylo vaše hodnocení těch prvních měsíců nové maďarské vlády v čele s Petrem Maďarem?
18: No, ze strany ústavní většiny Petra Maďara to jsou skutečně bezprecedentní kroky velkého rozsahu, velmi narychlo, bez řádné diskuze a podle mě to spíše hraničí skoro už s pučem a rozhodně ne, řekněme, z prvky právního státu.
17: Pane Zdechovský, co říkáte na to, s jakou rychlostí a jakou razancí nová maďarská vláda postupuje? Neznervózňuje vás to přece jenom v některých ohledech?
19: Určitě ne. Já si myslím, že bylo potřeba opravdu některé úřady a některé posty vyčistit. To, co jsme mohli vidět po volbách, to znamená opravdu plný koše skartovaných materiálů, napojení lidí z Orbánovy vlády na Rusko, ale i na Fica, přesně, tak tam jsme viděli, že opravdu ta demokracie zlíhala. A to, že třeba rok a půl veřejnoprávní média vůbec nepozvou lídra opozice do jakéhokoliv diskuzního pořadu s premiérem. To mi přišlo hodně zvláštní. Když jste se koukali na maďarskou televizi nebo poslouchali maďarský rozhlas, tak to byla vlastně, jako bych řekl, taková propaganda toho vládnoucího režimu a já myslím, že proto je potřeba ty věci změnit. A dneska, když se kouknete na vysílání veřejnoprávního rozhlasu, tak tam máte zástupce i opozice, i koalice. A to si myslím, že je příjemná změna.
17: Zatím tedy zpravodajství maďarské státní televize bylo pozastaveno. K tomu se možná ještě taky dostaneme. Obracím se na vás, pane Knotku. Připustil byste, že razance těch změn, ke kterým teď v Maďarsku pár měsíců po volbách s obměnou vlády dochází, je odůvodněná tím, v jakém stavu byl maďarský právní stát?
18: 100% ne. Já nebudu tady posluchačům přednášet nějakou černobílou vizi. Zcela jistě po 16 letech vládnutí tam byly i nějaké nedostatky třeba v právním státu. Asi bych nedal Viktoru Orbánovi jedničku z právního státu, ale ty kroky, které dělá Petr Maďar, jo, ať už je to omezení prezidenta nebo funkční období poslanců či premiéra, kroky v televizi, to už jste zmínil, zásahy do ústavního soudu. A jak to dělá rychle? To odpovídá tomu, kdyby, řekněme, v Maďarsku končila nějaká diktatura nebo prostě nějaký úplně totalitní režim. A já zcela tady zásadně nesouhlasím s panem kolegou Zdechovským. Pan Orbán byl demokrat. Nebyl to demokrat liberální, tak jak by to chtěl Brusel. Byl to demokrat konzervativní. Ano, za 16 let se zcela jistě...
1: On se sám označoval za neliberálního.
18: Ano, přesně tak, ale demokracie nemá být liberální. Demokracie je jenom jedna, to je o povinnostech a právech. A liberální demokracie je jenom jedna z variant demokracie. A právě je jasné, že za těch 16 let, je to i logické, se postupně třeba do té státní správy dostávali asi i lidi bližší a bližší panu Orbánovi a straně Fidesz, což v podstatě vedlo k tomu, že ta strana ztratila nějaký instinkt pudy a místo toho, aby se soustředila na ekonomiku, tady bych souhlasil s panem Zdechovským, měli se soustředit na ekonomiku, tak se pořád soustředili na tu migraci, no a prohráli volby. A to je důkaz toho, že v Maďarsku fungoval právní stát. Nebyl možná dokonalý, ale fungoval, protože kdyby to bylo, jak popisuje kolega Zdechovský, tak by Viktor Orbán nevyhrál, byl by tam dalších třeba 16 let.
1: Přestože změny, které Evropská komise
18: dělány, skutečně neodpovídají té situaci, která tam byla předtím.
1: Jenom k tomu stavu právního státu, přestože tedy Evropská komise zahájila v minulosti i řízení s Maďarskem kvůli tomu, v jaké kondici byl právní stát v zemi, tak podle vás byl dobrý.
18: Já neříkám, že byl bezchybný, ale nebylo to o tom, že musíte ukončit předčasně mandát prezidenta, zasáhnout do ústavního soudu, dočasně převzít moc nad jako v televizí. Umíte si představit, že toto by se stalo v České republice? To je možná dobré dívat se právě tím, jak by se to dělo v České republice.
1: Ovšem, v České republice veřejnoprávní média nejsou pod kontrolou vlády, což je asi ten rozdíl oproti tomu, jak to bylo v Maďarsku.
18: No ne, teďka nově se to právě dostává tím zákonem pod vládní moc. Jo, dočasně právě, jsou převedena pod vládní moc, to je v tom zákonu. Jo, má to být dočasně, nevíme, co to znamená a slibuje Petr Maďar, že vytvoří nějakou novou strukturu. Ale jeden příklad je velmi rychle za všechny. Jo, představte si, že by v říjnu 25 tady vznikla česká vláda, která by měla ústavní většinu a řekla by, no, my nesouhlasíme s panem prezidentem Pavlem, protože si myslíme, že je to něčí loutka. Stejný argument, jako říká Petr Maďar, bylo by to třeba nějaká loutka nějakého vládního protokoláře a do dvou měsíců toho dovolala. Dokážete tak si představit ten
1: dovolte, čurbe, abych se na to zeptal. Právě na to bych se rád zeptal. Pana Zdechovského, co říkáte na to, s jakou rychlostí a jakým způsobem maďarská vláda dosáhla konce prezidenta Šuljoka? Ten způsob tedy spočíval v tom, že vládní většina si odhlasovala v parlamentu ústavní dodatek, na základě kterého tedy prezident Šuljok končí.
20: Já říkám, zrovna tohleto mi nepřijde úplně právně a ústavně právně konformní. Určitě bych to tímhle způsobem neudělal. Myslím si, že Tamáš Šuljok nebyl ten největší problém Maďarska, i když chápu ty důvody Petra Maďara, proč chtěl, aby skončil, protože ho bral jako jeden ze symbolů vlastně ty bývalý vlády. Na druhou stranu říkám, tohleto musí posoudit ústavně právní odborníci, kteří určitě se k tomu budou vyjadřovat a vyjádří.
1: Ale byste tedy, že ten konec maďarského prezidenta se měl odehrát jinak?
20: Určitě, já sám bych byl na místě prezidenta maďarského po tom, co se vlastně odehrávalo těch posledních několik let, tak bych rezignoval, ale zase chápu na druhou stranu i ty jeho důvody, že on prostě rezignovat nechtěl. On říkal, já jsem nic neudělal, já chci být neutrální, ale bohužel jako to, co se odehrávalo posledních 16 let v Maďarsku, tak je natolik, bych řekl, rozdělující tu společnost, že kdyby to neudělal Petr Maďar, tak by byl braný jako slaboch, jako ten, který není schopen naplnit tu vizi, kterou sliboval.
3: Já bych jenom řekl, že prezident Čuljok nebyl prezidentem po celých těch 16 let, ale jenom poslední cirka 2 roky, pokud se nepletu.
20: Po tom skandálu, který tam byl, takže je to
3: skandálu svojí předchůdkyně ve funkci. Pokud dovolíte,
20: předtím byl spojen s Viktorem Orbánem.
3: Já bych se ještě zvlášť zastavil u toho, co před chviličkou připomněl váš pan kolega Knotek, a to je způsob, jak nová maďarská vláda mění fungování státních, dříve veřejnoprávních médií. Že tedy došlo k dočasnému přerušení vysílání.
20: Já, když jsem poslouchal Ondru Knotka, tak při vší úctě k němu jsem nevěděl, jestli mluví o situaci v České republice nebo v Maďarsku, protože vlastně to, co teďka popisoval, že se děje v Maďarsku, to se přesně děje v České republice.
3: To
20: že stát a vládní strana chce zasahovat do vysílání. Říkalo to několikrát SPD a jejich poslanci a není to o tom, že chtějí pluralitní veřejnoprávní média. To, že bude muset dojít k nějakým změnám, to prostě musí dojít a já pevně věřím, že...
3: Promiňte, ať se v tom nestratíme, teď vy hovoříte o Maďarsku nebo o Česku?
20: Já teďka mluvím, vrátil jsem se z Česka zpátky k Maďarsku.
3: Děkuju, protože to je naše téma. A co tedy říkáte na to, jakým způsobem nová Maďarova vláda mění fungování státních médií?
20: No to, že musí dojít ke změně, to je prostě jasný. Tak jako dneska vidíme na Slovensku, kdy zakazují slovenské veřejnoprávní televizi udělat rozhovor s někým jiným, kdo má jiný názor než současná vláda, tak je bohužel vlastně problém, nebo byl problém v Maďarsku dát slovo komukoliv, kdo měl jiný názor než Viktor Orbán.
3: Dovolte zase, abych toto přehrál na pana Knotka. Já předpokládám, že vy se asi budete chtít vyjádřit, prosím, ve stručnosti i k těm věcem týkajícím se Česka, ale abychom se drželi našeho tématu, tak z vašeho pohledu k zásadním změnám ve fungování maďarských státních médií není důvod, protože fungovala dobře, nezávisle v tom uplynulém období za Viktora Orbána?
18: Mě trochu musí říct, do jaké míry stranila Viktoru Orbánovi.
3: O tom hovoří i mezinárodní organizace, že se to dělo a kritizovala to i Evropská komise.
18: Je to možný přesně tak, o tom se jasně, ta kritika z mezinárodních organizací, nadnárodních organizací, tam zkrátka byla, že tímhle směrem, že ta televize nebyla úplně nestranná. Nicméně řešit to tím způsobem, že takzvaně dočasně, a neříkáte nejak dlouho, převedete plně tu televizi pod vládní moc, protože o tom ten zákon je, tak to není ta správná cesta. Ta správná cesta přece má být o tom, asi jak by se to dělo třeba v České republice. Máte nějaká veřejnoprávní média, máte nějaké rady, stát má možnosti prostě postupně.
3: Promiňte, a dá se to srovnávat?
18: O tom tu debatu.
3: Dá se to srovnávat fungování veřejnoprávních médií v Česku s tím, jak fungovala státní média v Maďarsku za vlád Viktora Orbána?
18: Tak pokud tady máme Petra Maďara, který byl oslavován mnohými politiky, včetně předsedkyně Evropské komise, že teď už se vrátí ten právní stát, tak to minimum by bylo, že o tom udělají tu debatu. Jo? Udělají debatu, budou to vysvětlovat a zkusí to udělat co nejpostupnějším logickým postupem. A oni to udělali tak, že vypli televizi a teď zákonem dočasně, nevíme nejak dlouho, dali pod státní přímou moc, kde zase je ta záruka, že vlastně se to úplně neotočí, protože pro posluchače Petr Maďar je sice harcovník maďarské politiky, dlouho byl ve straně Viktora Orbána, ale založil si před 2 lety novou stranu, ve který vlastně jsou úplní nováčci. A skutečně nikdo neví, jestli on se jako zachová jako v podstatě ten diktátor nebo ne. A teďka si vlastně řekl, abych tady odstranil to zlo, které tady bylo, jeho slovy, tak já si teďka vezmu televizi úplně pod svou kontrolu. No, tohle to prostě rozhodně není, jako že
3: ale jste si vědom prostředky. Toho, prostě co tady
18: máme
3: premiér...
18: právní stát, a postupem podle nějaký proporcionality a šetříme ty agresivní metody a nástroje, ale on k ním rovnou přistoupil. Tak. A nejenom u televize, ale i u ústavního soudu u období poslanců vytvořil dokonce nový útvar, připomíná politickou policii. To už je jako...
3: A tím myslíte co? Tím útvarem? Myslíte ten protikorupční úřad?
18: No, jedná se o zřízení Národního úřadu pro vymáhání ochranu a státního majetku, což nezní tak hrozně, ale je to vlastně institut, který kumuluje moc, dělá vlastně vyšetřování, stíhání, není tam možnost odvolání, nasazení tajných operací bez nějakého existujícího právního důvodu a dokonce snad tam není ani právo na to mít advokáta. To znamená, tohle to skutečně v některých vyvolává pocit, řekněme, policejního státu a politické policie.
3: Než budeme pokračovat, připomenu, že našimi dnešními hosty jsou europoslanec hnutí ANO Ondřej Knotek a europoslanec lidovců Tomáš Zdechovský.
0: Posloucháte Pro a proti. Dva hosté, dva různé pohledy. Atraktivní názorové střety najdete také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
3: Pane Zdechovský, v návaznosti na to, co teď zaznělo, nemáte obavu z toho, že by se ten nový protikorupční úřad v Maďarsku mohl stát i nástrojem politického boje?
20: Ne, nemám. Zaprvé ten úřad ještě nezačal vůbec fungovat.
3: Zatím se tedy jedná o návrh vlády.
20: Přesně tak, jedná se o návrh vlády. Za druhé, vlastně my neznáme přesně ty parametry, jak to bude fungovat. Za druhé je potřeba vysvětlit i posluchačům, kteří nejsou detailně informováni o situaci v Maďarsku, že poslední 3 roky byly převáděn státní majetek na spřátelené osoby spojené s Viktorem Orbánem. Tudíž to, že Maďarsko bude vymáhat ten majetek zpět, je docela dost, bych řekl, i důležité pro fungování toho státu, protože tímto způsobem bylo v Maďarsku rozkradeno spoustu miliard forintů a bohužel ten majetek neslouží maďarským občanům, ale slouží vybraným oligarchům, který podporovali a podporují Viktora Orbána.
3: Pane Knotku, to byste vy připustil, že stav korupce v Maďarsku není dobrý, že kvůli tomu je velká nespokojenost a že tedy je potřeba s tím něco dělat? Ostatně bylo to jedno z hlavních témat volební kampaně.
18: No, právě zafungoval právní stát v Maďarsku, protože občané nebyli spokojeni s ekonomickou politikou, určitě byly občané, které měli i pocit, jak říkal pan Zdechovský, a zkrátka vystavili straně Fidesz červenou kartu, prohráli ze 40%, což je sice dobrý výsledek, ale při tom přepočítání prostě Petr Maďar dostal ústavní většinu a zcela jistě, pokud tam takovéhle věci byly, tak vedly k tomu, že po 16 letech Viktor Orbán jako premiér skončí a na základě tohohle z těch změn, který dělá Petr Maďar, tak už asi premiérem ani nebude, protože oni omezili i fungování premiéra, to znamená, je tam maximálně 8 let na premiéra, takže vlastně Viktor Orbán už by se podle téhle logiky nikdy neměl stát ani poslancem, ani premiérem, jo? Což samozřejmě mně přijde velice divné. Představte si, že bychom udělali v Čechách zákon, kdyby najednou, já jsem si tady připravil jména poslanců, kteří jsou vlivní a jsou tady delší dobu, třeba paní Černochová, Kupka, Bartoš, Pospíšil, paní Kovářová ze STANu nebo Rakušan, ano, nebo Jurečka, by už prostě nikdy nemohli být poslanci, protože prostě tady je ústavní většina, která řekne, už vás jako lídři...
3: Dovolte, abych se na to pana Zdechovského zeptal. Nepřijde vám to na pováženou, toto omezení, které tady bylo schváleno ústavním dodatkem, že poslanec v Maďarsku může v parlamentu působit na nejvýš po dobu 12 let?
20: No, víte, mně to nepřijde zvláštní, já když vidím některý kolegy, kteří jsou v parlamentech 12 a déle roku, tak bych opravdu jim doporučil, aby se sebrali a odešli chvíli z té práce evropského nebo českého nebo jiného poslance.
3: Já se tady zeptám jinak. Nemůže toto opatření vyznívat jako něco, co je zaměřené proti opozici v Maďarsku?
20: Já si myslím, že ne, že určitě ne. Já si myslím, že je potřeba i v Maďarsku udělat určitou obměnu vlastně těch lidí, kteří v té politice byli a jsou. Opravdu někteří lidé byli a jsou v politice přes 20 let a měli tu takový pašalíky a víceméně právě ta korupce je spojena s těmi lidmi, kteří jsou v politice dlouhodobě. A není to jenom problém Maďarska, je to problém i dalších zemí. A kdyby se to udělalo v České republice, myslím si, že by to taky výrazným způsobem pomohlo. Myslím si, že kolega Knotek nejmenoval třeba lidi, kteří jsou dlouho v politice a za kterými jsou různí pašalíci, což je kolega třeba Babiš nebo kolegyně Schillerová nebo kolega Havlíček. Já myslím, že tyhle lidi už by taky měli z politiky konečně vypadnout a nechat prostor někomu mladšímu a někomu, kdo tu republiku povede mezi moderní evropské země ne mezi země východu.
3: Pane Knotku, podle všeho vašemu kolegovi by to omezení, které si odhlasovali v Maďarsku, omezení pro politiky, nevadilo. Co vy na to? Prosím stručně, ať se posuneme.
18: Jo, pan kolega to můj argument nepochopil. Já jsem právě tyhle ty jména jako Kupka Černochová a tak dále jmenoval z toho důvodu, že prostě ať s nima třeba politicky nesouhlasím, tak je v zájmu prostě České republiky, aby pokud si je jejich příznivci zvolí, aby tam byli i nadále. A to je přesně to ta demokracie. Nechme to na lidech. Jestli si prostě budou lidé myslet, že už je někdo je takzvaně politický dinosaurus a měl být po 15-20 letech z té sněmovny pryč, no tak to udělají demokraticky v těch volbách. Nemůžeme to nechávat jako na to, že mám ústavní většinu, tak si teďka notabene jako velmi mladá strana s poslancema, který v podstatě předtím neměli skoro žádnou politickou zkušenost, takže vlastně ten zákon zajistí, že teďka 12 let tam můžou být poslanci Maďara a ty opoziční vlastně ne. Jo, to tak. Znamená, je to opravdu zásadní.

0: jste asi koukal na naší debatu s panem kolegou Knotkem, kterou jsme měli v Evropském parlamentu minulý týden, kdy jsme grilovali tři komisaře a ptali jsme si na tuhle otázku. Samozřejmě, že to je předčasný. A myslím si, že Evropská komise by měla opravdu vyčkat až třeba do září, října, než bude posílat jakýkoliv platby, protože my chceme být 100% si jistí, že ty peníze nebudou končit v žádný černý díře. A to teďka nic proti panu Maďarovi. Ale opravdu, já už jsem poučený za těch x let, co člověk kontroluje evropské fondy, že člověk by měl dvakrát měřit a jednou řezat. A opravdu, když už jednou ty peníze vydáte, tak je těžký ty peníze dostat zpátky. Takže v tomhle tom naprosto souhlasím s tím, co bylo řečeno. Já bych ty peníze teďka nevydával a s tímhle s Evropskou komisí zásadním způsobem nesouhlasím.
1: Tak tady se, pánové, tuším, podle všeho shodnete. Na druhé straně komise oceňuje, že v novém maďarském plánu obnovy jsou opatření na ochranu finančních zájmů Unie a taky posílení boje proti korupci. Nejsou to právě už důvody pro rozmrazení přinejmenším některých peněz, pane Knotku?
2: U toho fondu obnovy, protože je to zmraženo v několika typech fondů, ten fond obnovy, tam by to mělo být vyplaceno a ani ne z důvodu, jestli nějaké ty reformy, tak jak je chce Evropská unie po Maďarsku, byly udělány nebo naznačeny novou vládou, ale zkrátka z důvodu, že pokud se nevyplatí do srpna, tak už prostě nebude možné je dál vyplatit. To znamená, Maďarsko, občané Maďarska by přišli prostě o peníze, které dostal zbytek Unie, a proto já jsem pro toto prostě vyplatit a zcela jistě Evropská unie si to co nejvíce pohlídá. Konec konců jsou tam milníky, které musí být splněny a tak dále při realizaci toho fondu. U těch dalších fondů tam, kde to je pozdrženo, tak tam samozřejmě bych to mnohem více právě propojil ze zkoumáním toho nového zákona, zdali nedochází naopak ještě k většímu porušení právního státu ze strany Petra Maďara. Dokonce i Gábor Terek, což je nezávislý politolog v Maďarsku, který 15 let tepal vládu Viktora Orbána, řekl, že kroky Maďara, tyhle ty ústavní změny, v podstatě nemají za posledních 15 let v Maďarsku období. Tak. Takže jakože bych ten fond obnovy vyplatil, ať o to Maďarsko nepřijde,
1: další peníze,
2: ale ty další fondy bych tvrdě podmínil s těma zákonama. Bohužel Evropská komise se k tímto novým Maďara v podstatě vyjadřuje velmi vyhýbavě, říká, že to tak jako sleduje. Neříká ani bedlivě nebo s znepokojením, prostě tak jako to sleduje a našlapuje. Protože Ursula von der Leyenová po volbách řekla, že to je vlastně dobrý krok pro Maďarsko.
1: Takový je pohled europoslance hnutí ANO Ondřeje Knotka, který debatoval s lidoveckým europoslancem Tomášem Zdechovským. Pánové, oběma vám děkuju za debatu.
0: My moc krát děkujeme za pozvání.
1: Od mikrofonu se loučí Lukáš Matoška.
3: Radiokniha.
4: Syrové a brutálně upřímné svědectví doby. To je český snář spisovatele a disidenta Ludvíka Vaculíka. V deníkové knize zachytil nejen rok vlastního života, ale hlavně přinesl autentickou výpověď o stavu české společnosti konce 70. let minulého století, deformované totalitními normami. Román okamžitě vyvolal jak nadšení, tak i polemiku a pobouřené reakce lidí z prostředí disentu a autorova nejbližšího okolí.
3: Radiokniha dnes půl hodinu před půlnocí na Plusu.
4: Co je to státní dluh?
3: Český rozhlas Plus, encyklopedie.
4: Státní dluh vzniká ve chvíli, kdy vláda ve svém rozpočtu více utratí, než kolik vybere na příjmové straně rozpočtu. V takovém případě vzniká ve státním rozpočtu schodek a ten je zapotřebí něčím zafinancovat. Tyto peníze vláda nemá, ale potřebuje je a proto si je musí půjčit. Tak vzniká státní dluh, který s tím, jak deficitu státního rozpočtu přibývá, s léty postupně narůstá. Kabinet státní dluh postupně financuje vydáváním státních dluhopisů nebo dalšími půjčkami. Za to, že mu lidé a firmy půjčí peníze, ale stát musí věřitelům samozřejmě platit úroky a ty představují pro rozpočet další dodatečné náklady, které se odborně nazývají obsluha státního dluhu. Jde přitom o peníze, které by vláda jinak mohla použít.
3: Český rozhlas Plus. Zprávy.
5: Stát by podle premiéra Babiše mohl v roce 2028 dát část akcí pražského letiště na burzu. Zástupci států Evropské unie schválili účast Británie na půjčce pro Ukrajinu. Nejlepší

0: Nejlepším fotbalistou šance ligy byl podruhé vyhlášen Lukáš Provod a zítra bude proměnlivá oblačnost postupně s přeháňkami, večer se začne vyjasňovat, teploty až 25 stupňů.
1: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
0: Stát by podle premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO mohl dát 40% akcií pražského letiště na burzu. Babiš to řekl před odletem do Srbska. Podle premiéra půjde o novou příležitost pro investory po plánovaném zestátnění ČEZu.
2: Úpis akcí letiště na pražskou burzu by byl velice dobrou příležitostí pro investory, kteří investují do českých akcí. My jsme udělali IPO přibližně na 40%. Pokud k tomu přistoupíme, já si myslím, že ano, by jsme to směřovali někde na rok 2028.
0: Z prodeje by stát mohl podle Babiše získat až 25 miliard korun. Podle ministra průmyslu a obchodu Karla Havlíčka z hnutí ANO by noví akcionáři pomohli letišti k dalšímu rozvoji. Velká Británie se bude podílet na evropské půjčce pro Ukrajinu. Té chce 27 poskytnout 90 miliard eur v přepočtu přes 2 biliony korun. Dnes to v Bruselu schválili zástupci členských států Evropské unie. Kyjev tak může získané finance využít i k nákupu obranných produktů, které vyrábí britské firmy. Poskytnutí půjčky pro Ukrajinu na následující 2 roky schválili prezidenti a premiéři členských států unie. Za půjčku se původně měla zaručit celá Evropská unie. Česko, Slovensko a Maďarsko ale ručit odmítli. Bezmála 370 tisíc korun vylákal ze 2 žen na Vysočině podvodník, který se vydával za jejich dítě. Na případy dnes upozornila policejní mluvčí Jana Kroutilová. Pachatel využil falešné SMS zprávy s oslovením Ahoj mami, ve kterých vysvětlil změnu čísla a chtěl proplatit faktury. Policisté proto znovu apelují na lidi, aby byli při podobných zprávách obezřetní, pokračuje jejich mluvčí Jana Kroutilová.
3: Pokud vás kontaktuje neznámé číslo s tvrzením, že se jedná o vašeho blízkého, nevěřte automaticky všemu, co je ve zprávě uvedeného. Důležité je zavolat na telefonní číslo, které máte u osoby dlouhodobě uložené, nebo si informace ověřit jiným způsobem.
0: Pachatelé podobné zprávy posílají podle policie náhodně a čekají, jak příjemce zareaguje. Fotbalistou roku v šance lize se stal podruhé záložník Slavie Praha Lukáš Provod. Jeho kouč Jindřich Trpišovský ovládl anketu Ligové fotbalové asociace mezi trenéry. Nová ligová sezóna, která začíná o víkendu, bude podle Provoda vyrovnanější než ta minulá.
4: Už to není tak, že by tady byly 3 týmy, které by bojovaly o titul, ale celkově ty týmy se strašně zkvalitňují, takže veškeré ty zápasy v té minulé sezóně jsme cítili, že to není jako v těch minulých letech a že to budou jednoduchý 3 body, tak to teď už není podle mě žádný zápas v podstatě, takže všechny ty týmy mají svoji velkou kvalitu. Fanouškovské je to zajímavější a věřím tomu, že ta sezóna určitě bude náročnější než ta minulá.
0: Hlídka českých kanoistek získala stříbro na mistrovství světa ve vodním slalomu. Trojice Kneblová, Sadková a Morenová v Oklahoma City nestačila pouze na Slovenky o 23 setiny sekundy. Mužská hlídka ve složení Chaloupka, Kratochvíl, Rohan skončila 5. Vyhráli Britové.
5: Na dálnicích je aktuálně klidný provoz, jezdí se bez zásadních komplikací. Na dálnici D1 ale stále ještě pozor, z Brna směrem do Prahy před sjezdem na Divišov na kilometru 42 stojí nepojízdné vozidlo. Je v odstavném pruhu označené světelnou šipkou, jde dobře vidět, nákladní doprava ale lehce vybočuje do levého pruhu. V Praze stále opatrně na Břevnově v Patočkově ulici směrem z Vypichu do centra u hotelu Pyramida před vjezdem do tunelu Blanka se srazila 3 osobní auta. Blokují levý pruh, na místě jsou policisté, nehodu vyšetřují a zpomaluje se. A na Frýdecko-Místecku pozor na silnici z Brušperku do Trnávky. Asi na půli cesty havarovalo osobní auto, záchranáři jedou na místo, provoz okolo řídí policisté. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
1: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
0: Zítra čekáme proměnlivou, zpočátku převážně velkou oblačnost, postupně s přeháňkami, na horách na severu a severovýchodě budou četnější, výjimečně se objeví i bouřky, večer pak začnou srážky a částečně i oblačnost ubývat. Nejvyšší teploty 18 až 22 stupňů, na jihu Moravy až 25 a na horách většinou kolem 11 stupňů Celsia. Tolik zprávy.
1: Posloucháte Český rozhlas Plus.
6: Saúdsko-americká jaderná spolupráce. Chválihodná uměřenost ministra Juchelky. Ústavní soud, hrad a vláda. Generál syrský končí. Insider trading v Bílém domě. A válka vlády s prezidentem jako divadlo. To jsou témata názorů a argumentů. Při jejichž poslechu vás zdraví Jan Fingerland.
1: Názory a argumenty.
6: Americký prezident Donald Trump schválil dohodu se Saúdskou Arábií o civilním využití jaderné energie. Podle neoficiálních zpráv dohoda neobsahuje omezení pro obohacování uranu či opětovného zpracování použitého jaderného paliva, což by mohlo vyvolat obavy, že tento program se bude rozšiřovat a že na tento vývoj budou podobnými kroky reagovat i další státy oblasti. Ve studiu je se mnou kolega Petr Švarc. Dobrý den.
7: Dobrý den.
6: Petře, co tady ta dohoda obsahuje a co bude znamenat?
7: Ta dohoda obsahuje jadernou spolupráci v civilní oblasti mezi Saúdskou Arábií a Spojenými státy. Měla by mít hodnotu $1 miliard. V tomto ohledu je to taková typická Trumpova smlouva. Rozhodně Spojené státy potřebují, aby jejich jaderný průmysl se více ve světě prosazoval právě v konkurenci další zemí, jako je Francie, Jižní Korea, Čína, Rusko. V poslední době nebyl tak úspěšný. Konec konců viděli jsme to i u nás při dostavbě Dukovan, kdy zvítězili jeho Korejci. A prezident Trump se celkem pochopitelně snaží americkému průmyslu v tomto ohledu pomoci. To, co právě je ale podstatné a to, co vlastně vzbuzuje tu hlavní pozornost, je to, co ta dohoda neobsahuje, což si už říkal. To znamená onen zlatý standard, který například byl v dohodě Spojených států se Spojenými arabskými emiráty, když ty chtěli budovat a budují svoji jadernou energetiku. Právě Saúdská Arábie dlouhou dobu vlastně se Spojenými státy o této dohodě jednala. Jsou to už roky, už to bylo od prvního Trumpova volebního období, dokonce ještě o něco předtím, právě během toho prvního funkčního Trumpova období, to prosazoval podnikatel Thomas Barak, který byl jeden z hlavních organizátorů sbírek Trumpovy kampaně a který na to velice tlačil, ale tehdy právě tento návrh dohody uvízl na tom, že Saúdská Arábie nechtěla přistoupit na omezení právě možností vlastně dalšího využití, vojenského využití této dohody. Je nutno říci, že samozřejmě Saúdská Arábie se velice v tomto ohledu bojí Iránu a možnosti toho, že on si pořídí jadernou zbraň. Saúdsko-arabský korunní princ Mohammed bin Salman, faktický vládce Saúdské Arábie, přímo říkal, že pokud by Irán měl jadernou zbraň, Saúdská Arábie ji musí mít taky. V současné době má Saúdská Arábie vojenskou dohodu s Pákistánem, který má jaderné zbraně, a ty jaderné zbraně v této vojenské dohodě jsou zakotveny. Ale samozřejmě Saúdská Arábie jako hlavní regionální rival Iránu, pokud by Irán měl jaderné zbraně, by své chtěla taky. Na druhou stranu toto samozřejmě pozbuzuje o to více i Irán, aby si právě ty jaderné zbraně pořídil. A nejenom Irán, dá se předpokládat, že po tomto kroku i další regionální mocnosti se budou snažit o to, aby jaderné zbraně získaly například Turecko. A to je velké nebezpečí nejenom pro Izrael, ale pro celý svět.
6: Říká Petr Švarc, kterému tímto děkuji. Nasledanou.
7: Díky, naslyšenou.
6: Rozhodování ústavního soudu je někdy pokračováním politiky jinými prostředky. Někdy je to nevyhnutelné, ale málo kdy je to dobře, protože ústavní soud nemůže nahradit komunikaci mezi hradem a vládou. Myslí si to například Petr Hartmann.
8: Prezident republiky zastupuje stát navenek. Píše se v ústavě České republiky. Jakým způsobem konkrétně, o to se vede mezi Hradem a vládou spor. Rozhoduje ho ústavní soud. Děje se tak na základě žaloby, kterou podal prezident. Jaký bude verdikt, to se dozvíme nejdříve na podzim. Konflikt o to, zda má vláda možnost bránit hlavě státu v účasti na akcích typu summitu NATO, by neměl vyústit v překvapení. Alespoň vydané předběžné opatření naznačuje, že by se vláda měla i do budoucna držet zaběhnutých zvyklostí. Pokud prezident projeví o účast zájem, neměla by mu v tom bránit. Právě předběžné opatření vyvolalo polemiku o tom, zda k tomuto kroku měli ústavní soudci přistoupit a zda postupovali v souladu s právem. Tento spor zůstane v rovině tvrzení proti tvrzení a na vyneseném verdiktu se už nic nezmění. Vláda se proti němu nemohla odvolat. Mohla navrhnout ústavnímu soudu jeho zrušení. To by nedávalo smysl, protože soudci by těžko během pár dnů změnili svůj postoj. Zároveň museli rozhodovat velmi rychle. Takže summit nakonec proběhl i za účasti prezidenta. Nyní může ústavní soud bez časového presu přemýšlet a později rozhodnout o tom, jakým způsobem má být naplňována pravomoc prezidenta republiky při zastupování státu navenek. Jakou roli v tom může a má hrát vláda? Lze si jen těžko představit, že by prezidenti nemuseli vůbec respektovat zahraniční politiku země, kterou určuje vláda a také za ní zodpovídá. Zároveň by neměla prezidenta omezovat v tom, aby se akcí typu summitu NATO mohl účastnit. Tím spíš, pokud opakovaně dává najevo, že se hodlá řídit mandátem, kterým by ho měla vybavit. Zkrátka, rozhodování ústavního soudu bude poměrně komplikované a může mít dopad na fungování zahraniční politiky v budoucnosti. Tedy v momentu, kdy v rolích prezidenta a premiéra budou jiné osoby. V současné době je spor o výklad pravomocí prezidenta spíše zástupný. Babišův kabinet se pustil do konfrontace s hlavou státu z jiného důvodu. Tím je dění kolem nejmenování Filipa Turka ministrem. Ten postupně vygradoval do stavu, kdy jsou vztahy mezi Hradem a vládou velmi napjaté. Vzájemná komunikace vázne a koordinace zahraniční politiky nefunguje. Premiér opakovaně dával najevo, že nic koordinovat nepotřebuje. On různé problémy raději řeší a nejenom zahraniční politiku řídí. Zatím se mu to daří takovým způsobem, že se do jejího fungování musí zapojit ústavní soud. Ten však těžko může nahradit komunikaci mezi Hradem a vládou. Přitom bez ní nemůže normálně fungovat nejenom zahraniční politika této země.
6: Říká Petr Hartmann. Věčně zeleným tématem nejen české politiky jsou důchody, jejich výše a způsob jejich financování. Tento úkol má samozřejmě i současná Babišova vláda. Na její poslední kroky se podíval náš spolupracovník Petr Holub.
9: Buď se budou současní důchodci pást na trávníku před hlavním nádražím, anebo mladší generace už žádné důchody nedostane. Tak vyhroceně staví vyhlídky důchodového systému politici z různých stran. Také proto lze ocenit, že první rozhodnutí současné vlády ohledně důchodů tak málo dramatické a odpovídá reálným poměrům. Konkrétně bylo na návrh ministra práce a sociálních věcí Aleše Juchelky zavedeno pravidlo, podle kterého se bude seniorům nad 80 zvyšovat penze každých 5 let mimořádně o 500 korun. Státní pokladnu to přijde na přes rok na 2,5 miliardy, v pozdějších desetiletích až na 6 miliard korun ročně. Vzhledem k tomu, jak drahé jsou pečovatelské služby, je to víceméně rozumný, navíc nepříliš nákladný krok. Zároveň se bude každým rokem valorizovat penze o 300 až 500 korun pracujícím důchodcům. Dosud to bylo něco okolo 100 korun. Proti tomu protestují Piráti, podle kterých to žádného z nepracujících seniorů k práci stejně motivovat nebude. Jen tím systém přijde o peníze, byť v prvních letech to budou jen stovky milionů. Návrh ovšem odbourává diskriminaci pracujících důchodců. Také oni odvádějí do systému pojistné a bude jen spravedlivé, pokud se jich odvody započtou do výše důchodu podle stejného vzorce, podle kterého se jim započítávali před odchodem do penze. Nehledě k tomu, že vyhlídka na vyšší důchod může penzisty na pracovním trhu přece jen zdržet. Naproti tomu vládní strany odkládají své dražší sliby z volební kampaně, konkrétně rychlejší valorizaci penzí a zastropování důchodového věku na 65 letech po roce 2030. K takovému rozhodnutí stačí prostá úvaha o rozpočtové odpovědnosti, je však dobře, že ji vláda připouští. Jednou větou schválené změny v penzích současné důchodce neožebračí, ani nezhorší penzijní výhledy mladých. Přesto nelze přehlédnout, že obvykle důchodové debaty mají zneklidňující podtext, podle kterého se celý penzijní systém vinou stárnutí populace nezadržitelně řítí do katastrofy, tedy do hlubokých dluhů a následného krachu. Zabránit tomu může jen zásadní systémová reforma, a k té mají ovšem veškeré vládní plány velmi daleko. Ovšem právě v této souvislosti lze prozatím vládu pochválit. Tuzemský penzijní systém opravdu není bůhví jak skvěle nastaven. Zvláště zaměstnanci, kteří mají vyšší mzdu, musí počítat s tím, že penze bude jen zlomkem jejich dosavadních příjmů. Přesto není pochyb, že státní důchod zajišťuje prakticky každému z penzistů, který dříve desítky let pracoval, takový příjem, který stačí ke slušnému životu. Nižší náhradový poměr než jinde v Evropě je zároveň důvodem, že důchodový účet dosud vykazuje přebytek a že se náklady systému drží poblíž 9% HDP. To je v evropském srovnání velmi slušné číslo. Jistě by šlo lecos zlepšit, například po vzoru skandinávských zemí vytvořit velké státní nebo státem spravované fondy, ze kterých by se platily vyšší důchody těm, kdo víc odváděli. Ovšem o tom má smysl mluvit až ve chvíli, kdy se začne na Jižní Moravě velkém těžit zemní plyn, případně se najde jiný mimořádný zdroj jejich financování. Prozatím bude nejlepší nějak zjednodušit přístup běžné populace ke kapitálovým fondům, aby lépe vydělávající zaměstnanci ukládali peníze pro důchod právě na jejich účtech, místo toho, aby peníze investovali v nemovitostech a tím zvyšovali ceny bydlení. Vyladit stávající penzijní systém a vyhnout se zásadním změnám. To je opravdu to nejlepší, co může vláda v této situaci učinit.
6: Konstatuje Petr Holub.
1: Posloucháte Názory a argumenty. Aktuální události tak, jak je vidí ti nejlepší komentátoři. Poslechněte si je také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
6: Na Ukrajině došlo k velké změně. Novým hlavním velitelem tamní armády bude Michailo Drapaty. Oznámil to ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský. Odvolanému dosavadnímu veliteli Oleksandrovi Syrskému vyjádřil vděčnost. V posledním týdnu jeho odvolání požadovali tisíce lidí v ukrajinských ulicích, kteří původně protestovali proti odvolání ministra obrany Fedorova. Hovoří Libor Dvořák.
10: A je to tady. Jak se očekávalo, prezident Zelenský neodolal soustavnému tlaku ulice a generála Syrského z jeho dosavadní funkce nejvyššího armádního velitele odvolal. Na jeho místo přichází příslušník nové generace armádních velitelů, generálmajor Michailo Drapaty, voják tělem i duší, jehož efektní vstup do války se odehrál na samém začátku konfliktu už v roce 2014. Dnes ho připomínají neustále opakované televizní záběry, kdy jeho transportér v čele ukrajinské motostřelecké kolony proráží separatistickou barikádu v Mariupolu. Generál Syrský reagoval na svůj konec v čele armády poněkud nečekaně. Výroky ukrajinských médií o svém konfliktu s rovněž odvolaným šéfem ministerstva obrany Fedorovem zřejmě nepřijal a v článku Mojí prací je válka na serveru Militárny k tomu doslova prohlásil. Své vztahy s ministrem jsem vždy považoval za čistě pracovní a věcné. Samozřejmě se řešily složité problémy, na které jsme oba mohli mít různý názor. A pokud jsem snad někomu ublížil, pak tedy, Michaile Albertoviči, promiňte. Jistě, bývám i tvrdý, ale prosím jak vás, tak všechny, kdož tento příběh se zájmem sledují, abychom se všichni soustředili nikoli na osobní, ale na zásadní záležitosti, především na naše vítězství, říká Syrský. K tomu už jen dodejme, že podle názoru předních analytiků je tento svár konfrontací dvou postojů. Starého sovětského, reprezentovaného absolventem Moskevské velitelské akademie z roku 1986 Syrským, jemuž na lidském životě příliš nezáleží, a moderní, čistě ukrajinské, jaký razí Michail Fjodorov, tedy životy vojáků šetřit a na frontě nasazovat hlavně moderní sofistikovanou techniku. Smutným hrdinou celé téhle zamotané historie je sám prezident Volodymyr Zelenský. Ten si zřejmě nevzpomněl na příběh se dvěma nezávislými protikorupčními institucemi před necelým rokem, kterým chtěl jejich pravomoci omezit, ale nakonec musel veřejnému tlaku ustoupit a nechat je na pokoji. Příběh se tak opakuje. To, že respektoval vůli lidí, ho sice šlechtí, ale zároveň upozorňuje na fakt, že komplikované situace stále častěji není schopen racionálně analyzovat a sám sebe tak zahání do slepé uličky. Což neprospívá nikomu.
6: Hovořil Libor Dvořák. Vědění je moc. A někdy vědění také znamená moc peněz, pokud se spojí dohromady několik faktorů. Jak se to nyní stalo ve Spojených státech? Jednoho podivuhodného způsobu obchodování si všimla Tereza Zavadilová, která řídí biznisový časopis Newstream.
11: Martha Stewartová je i nyní coby osmdesátnice na vrcholu sil i kariéry. Lifestyleová vydavatelka, americká televizní celebrita s polskými kořeny, která byla influencerkou dávno před érou sociálních sítích, kdy si správně vsadila na budoucí popularitu kuchařských show a rad ohledně domácnosti. Díky tomu je jednou z velmi mála self-made miliardářek. A vždy byla v srdci spíš akciovou spekulantkou než hospodyní. A tahle vášeň dostala i do vězení. Americká ikona domácího štěstí si odseděla 5 měsíců za podíl na takzvaném insider tradingu, tedy zneužití důvěrných informací při obchodování s akciemi. Vězení natvrdo a další půlrok v domácím vězení dostala za to, že jí makléř poradil prodat akcie farmaceutické firmy, o níž měl informace, že jí úřady neschválí důležitý lék. Stewartová byla asi nejslavnější americkou vězenkyní za tento čin, ale v 21. století padaly i mnohem tvrdší tresty. Portfolio manažer fondu SAC Capital shodou okolností také za informace o schválení léku použité k prodeji akcií dostal v minulé dekádě 9 let vězení. Před 2 lety na veřejnost vyplul šťavnatý případ manžela manažerky British Petrol. Muž poslouchal telefon své ženy pracující z domova, že BP plánuje koupit jednu menší firmu. Tajně nakoupil její akcie a odseděl si 2 roky. Insider trading je trestným činem v Americe i v Česku. Logiku to má, aby burza fungovala, potřebuje, aby její účastníci měli symetrické informace, jinak by jí nikdo nevěřil. Manipulace s neveřejnými informacemi se trestá. Přesto se v poslední době jakoby rozvolnila pravidla, nebo možná lépe, pro někoho platí a pro jiného ne. Vcelku silně za využívání důvěrných informací pro vlastní obohacování kritizován kruh kolem prezidenta Trumpa, včetně jeho nejbližší rodiny. Vyšlo třeba najevo, že jeho synové Eric a Donald mladší, kteří po vstupu do úřadu převzali řízení otcova investičního fondu, do něj nakupovali akcie Apple, Nvidia či Amazonu těsně před prezidentovým rozhodnutím o pozastavení čínských cel a skasírovali pořádný zisk. Abychom byli spravedliví, Trumpova rodina není jediná, na kom kdy zůstal s tím podezření. Týkalo se to řady kongresmenů, včetně demokratky Nancy Pelosi, jejichž rodinní příslušníci čile obchodovali s akciemi, o nichž mohli mít důvěrné informace. A Donald Trump jde klasicky ještě dál. Oznámil nedávno plán, že za $100,000 měsíčně si budou moci uživatelé koupit prioritní přístup k desítce nejvlivnějších účtů, včetně jeho osobního, na sociální síti True Social. A to ve chvíli, kdy se řeší etika tzv. Predikčních trhů. Existuje řada signálů, že právě na predikční trhy chodí vydělávat lidé z okolí politiků či vrcholových manažerů. Média vystupovala účty s podezřele vysokou úspěšností, které sázely na přesné termíny celních rozhodnutí nebo geopolitických kroků nebo na konkrétní fráze v prezidentských projevech či politická rozhodnutí těsně předtím, než zazněla veřejně. A že je 100 000 dolarů za přístup k prezidentské síti vysoká cena, jak se to vezme? Na automatizovaných trzích je i rozdíl v řádu milisekund obrovská výhoda. Robot stihne nakoupit nebo prodat akcie, dluhopisy či ropu za 100 miliony dolarů a inkasovat je dřív než širší trh. Jestli tohle není insider trading pro vyvolané, tak už nic. Lamentovali komentátoři i diskutující pod články. Jenže spíše než insider trading, z toho bude nový normál pro vyvolené. Prezidentova nabídka se obrací na investiční fondy. A když to zaplatí jeden, budou muset všichni. Rodinná firma prezidenta bude kasírovat, ať se to Wall Streetu líbí či ne. A protože přímo na prezidenta se federální zákon o střetu zájmu nevztahuje, nikdo s ním asi neudělá nic. Zákony proti insider tradingu odrážejí spíše realitu 20. století. Odposlouchávaných telefonů a předávaných obálek, nikoli hypertechnických zařízení a rozptýlené odpovědnosti. Marta Stuartová a Donald Trump se kdysi coby popkulturní ikony a televizní podnikatelé potkali mnohokrát, dokonce hostili stejnou TV show. Nemají se ale rádi, prezident o ní říkal, že nemá charisma a ona o něm, že nemá morálku.
6: Poznamenává Tereza Zavadilová. Na politiku se dá hledět nejrůznějším způsobem. Například spisovatel a publicista Karel Hvížďala vnímá válku vlády s prezidentem jako divadlo.
12: Historici tvrdí, že již od druhé půlky 19. století, kdy se začalo fotografovat, tvoří důležitou rovinu válek mediální reprezentace. Současné války se liší jen tím, že jsou předmětem obsesivní reprezentace v digitálních médiích a na sociálních sítích. Tam se i z války mezi vládou a prezidentem stalo divadlo a to lze vykládat třeba takhle. V prvním jednání prezident Pavel odmítl jmenovat čestného předsedu motoristů sobě Filipa Turka ministrem životního prostředí kvůli nedostatečným zkušenostem, absenci odbornosti, kauzám s nacistickými symboly a chlubením se překračováním rychlosti. To se předsedovi motoristů Petru Macinkovi nelíbilo a vyhlásil v druhém dějství prezidentovi válku. Začal křičet, Turka se nevzdám, nehodlám poškozovat vlastní zemi tím, že umožním šéfovi opozice Petru Pavlovi, aby tady realizoval úplně opačný program. V třetím dějství se k tomuto názoru přiklonil i premiér Andrej Babiš. Rezolutně prohlásil, že zahraniční politiku dělá vláda a taky za ní odpovídá. Ukázal nám, že uzavřenost vlády ničí možnost vidět skutečnost. Z loajality vůči koaličním partnerům, kteří ho nevydali k trestnímu stíhání, prohlásil, že Petr Pavel na summit NATO do Ankary nepojede. A naopak, za tento výrok vláda zase jmenovala Babiše šéfem delegace. Petr Pavel podal kompetenční ústavní žalobu, v ní stálo. Současné znění ústavy je nutno vykládat tak, že aktérem v jehož kompetenci je určovat zahraniční politiku je primárně prezident republiky. V případě závazných aktů je ovšem omezen potřebou souhlasu vlády a případně i parlamentu. Jasným důsledkem je závěr, že není možné jakoukoliv mezinárodní smlouvu sjednat proti jeho vůli. Ve čtvrtém dějství vydal ústavní soud předběžné opatření a nařídil zrušit rozhodnutí o neúčasti prezidenta na summitu v Ankaře a zakázal, aby vláda účasti prezidentu republiky bránila nebo ji stěžovala. Macinka předběžné opatření označil za ústavní puč a Turek chce ústavní soud jako důležitou ústavní instituci zrušit. V pátém dějství pár dní po samitu se Filip Turek v centru Prahy srazil v Mercedesu třídy G se sanitkou se zapnutým výstražným majákem, která skončila na střeše. Turek prohlásil, že do rozhodnutí policie nebude vykonávat funkci zmocněnce, kterou dostal jako trafiku, a v případě, že bude vinným, odmítne imunitu. Macinka se ho zastává, protože bez něj jako ikony motoristů by nebyl nikdy ministrem, a opozice chce, aby složil poslanecký mandát. Psycholog Turka označil za nezralou sociopatickou osobnost. Jak je vidět, zpravodajství užívá typologicky podobných metod jako umění. Zdvojuje realitu. Psta vlády vůči prezidentovi za pomoci Turka se přesto proměnila v past jako v Kunderově hře ptákovina. Režisér současného představení si vybral špatnou figuru jako záminku k válce a vládní protagonisté odříkávali na jevišti několik měsíců jeden a ten samý text, aniž pochopili, že nejsou na jevišti absurdního divadla, ale herci v České republice, kde platí ústava a ta jim předepisuje jiné role. Když naše vláda myslí, Bůh se směje, už proto, že výmluva ministra zahraničí i Turka, že zachránil nehodou řidiče sanitky život bez označení viníka, je jen formou inkarnace absurdního divadla pseudomorální divadlo.
6: Uzavírá Karel Hvížděla nejen svůj příspěvek, ale i celé toto vydání názorů a argumentů. Mistrem zvuku byl Jaroslav Novotný, za všechny kolegy se od mikrofonu loučí Jan Fingerland.
13: Politika, válka, věda, historie. Skutečné příběhy, události a postavy, které doopravdy žily. To jsou radioknihy Českého rozhlasu Plus. Četbu na pokračování poslouchejte právě teď a vrátit se k ní můžete na internetové adrese plus.rozhlas.cz.
14: V radioknize čteme z deníkových záznamů Ludvíka Vaculíka, které vydal v románu Český snář. Popisuje v něm prostředí disentu konce 70. let, ale také život společnosti v době normalizace. Pro rozhlas román připravila Alena Heroutová, v režii Vladimíra Ruska, čte Jan Vondráček.

Čtvrtek 5. dubna 1979. Na policajtůře dopadl jsem včera dobře. Znají mě osobněji, než jsem myslel. Říkali mi všichni jménem a obsluhovali mě vzorně. Autem jenom přátelsky zacloumali. Občanský průkaz ani řidičský nedrželi vůbec v ruce. Jakoby po loňských komediích naznačovali, pokud by šlo jen o nás, představovali bychom si jednání asi takhle. A nebo je to jinak? Pokud byste, pane Vaculíku, dělal jenom dopravní přestupky. Prší dnes a je zima. Nic se mi nedaří. Potřeboval jsem asi s 5 lidmi mluvit, ale nikoho jsem nezastihl a nenašel. Místo, aby se mi věci zjednodušovaly, komplikují se. Zas tu mám 3 nové rukopisy k přečtení. Jeden z nich je učebnice dějepisu. Budeme už opisovat i učebnice, aby v 10 dětech zůstalo archivně vědomí, jak to bylo? Vydal jsem se autobusem na příslušné místo. Ne, nebylo to posledně v pořádku. Helena otevřela a zůstala němě stát. Neviděl jsem, aby se něčí tvář, původně zakrytá maskou z kamenělé vůle, tolikrát pod ní proměnil za pouhých pár vteřin. Zapomněl jsem, jak jsem chtěl promluvit. Nepozdravil jsem ani. Zapomněl jsem úplně na sebe, musel jsem tiše vykřiknout. Vy jste ale hrozně utrápená. Zdálo se, že padá a sesouvá se. Překročil jsem samozřejmě práh. Teprv za chvíli promluvila. Dlaně mi přejela si tvář a řekla mrzutě. Ono je to na mě tak znát? Pondělí 9. dubna 1979. Zdena je doma z nemocnice a jako by chtěla zahájit radostnější existenci. Nemůže se rozhodnout, zda má dřív psát či chodit po kadeznících. Prozatím se rozhodla uspořádat miniaturní oslavu svého ožití. V grilu vzdáleném 70 metrů od jejího bytu vypili jsme po 2 decích bitru. Slabé žluté světlo, lkavá a pořád stejně tlustá hudba z automatu a hned se zdá, že jsme někam jeli. Čtvrtek 12. dubna 1979. Probudil jsem se v brečlavé náladě. Nemohl jsem se jí však věnovat, přišel Olda Unger. Oblékl jsem se a vyšel s ním do ulice. Přišel mi říct, jestli prý jsem nezapomněl, že u něho mám balíček dopisů. To jsem zapomněl. Jakých dopisů? Neví, dal jsem si je k němu před 10 lety. Jsou to možná dopisy od Zdeny. Ungerovi likvidují, balí, prodávají věci, ale v ruce žádný papír dosud nemají. Na urgence nejde odpověď. Jak vůbec víš, že pojedete? Zeptal jsem se. Musíme už, rozesmál se, protože za chvíli budeme spát na holé zemi. Všecko prožíráme a co nevidět, vypukne u nás hlad. Možná, že nás chtějí vyhladovět. Přijdu si pro ty dopisy příští týden, řekl jsem. Pátek 13. dubna 1979. Že zaleju rostliny, nakrmím ptactvo a že budu psát. Pěkně si urovnám věci na stole, rozstřídím, co vyhodit, co někomu podstrčit. Že se prostě vykašlu na všecko a budu si dělat své. Že přeci ještě neumíráme, i když ovšem nebudeme žít už nějak moc dlouho. A uvařím si dobrý čaj. Ale někdo zazvonil. Byla to malá paní Helena. Nese mi sekyrku. Začínají pomalu likvidovat. Helena mi něco chce říct, ale venku. Jestli prý potřebuju něco vyřizovat, může mě vzít autem. Potřeboval jsem do městské knihovny, na Hradčany a ke knihaři. Tak co mi řeknete? Zeptal jsem se v autě. Řídila roztržitě. Musel jsem ji upozorňovat na světla a řazení do proudů. Promluvila. Vy asi tedy jistě nás odsuzujete, že odjíždíme. Řekněte mi tedy větu asi takovou. Nejezděte, protože je to neslušné. Nebo protože... Já nevím, co byste rád řekl. Já? Rád? Ani mi nenapadne. Podíval jsem se na ni ze strany. Něco bylo nějak divné.
Nebo jsou snad určitá slova, řekl jsem, na které byste změnila rozhodnutí a nejela? Představujete si nějaká taková? Musel jsem ji upozornit, že naskočila zelená. Rozjela se a řekla. Ano. Bál jsem se promluvit. Pak jsem řekl, i když byste tím zmařila odjezd svému muži, proč? Mohl by jet sám. Bál jsem se promluvit. Chvíli jsme jeli, potom jsem se vrátil k dráždivému bodu. To se mě ptáte na názor jako asi tatínka? Odpověděla šikovně. Připadá vám jako vaše dcera? Cítíte mě jako dceru? Ne, řekl jsem. A na novém odstavci jsem dodal. Ale připomínáte mi, že dceru nemám. A chtěl jsem mít. Tu přesnou větu, která by ji zastavila na útěku, už jí neřeknu. Nejostřejší chvilka je pryč. Odjede. Ať jede. Pro mne se tím pokládá do hrobu.

Pátek 20. dubna 1979. Včerejšek se skládal z dvou událostí. Výslechu dopoledne a přednášky u Tomina večer. Major Fischer si tentokrát přivedl mladšího kolegu. Mám ale podezření, že ten můj je, či brzo bude, nadřízeným. Jsa chytřejší, energičtější a má silnou vůli po úspěchu. Chtěli znát, proč jsem napsal fejeton Pokus o jiný žánr. Odkud jsem k němu vzal podklady, jak to, že vyšel v listech a zda za to dostávám honoráře. Výslech trval 3 hodiny. Řekl jsem jenom, že článek jsem napsal ze sympatie k Janu Šimpsovi, informace měl jsem z obžaloby, rozsudku a z vyprávění členů jeho rodiny. Jinak ty 3 hodiny, výměna monologických prohlášení o ústavě, zákonu, svobodě slova, chartě 77 a tak dále, jako vždycky. A mimořádně, jen u této příležitosti, nenechte si ujít, můj výklad symboliky kříže a 2 lotrů. Major Fischer na to hleděl se snědým mlčením v těžké unavené tváři, kdežto mladší muž, když mě byl živě vyslechl, pravil: já vám to neberu, ale my tady nejsme křesťani. Uvěřil jsem mu 100%. Když člověk jenom správně pozná příležitost, vždycky sklidí požitky. Víc o výslechu nemíním psát, ač bych měl co. Až jestli mě zas budou zvát. Určitě se já dovídám od nich víc, než oni ode mne. V jednu chvíli mladší nekřesťan s pohledem na hodiny pravil: teď právě váš syn dělá maturitní písemku z ruštiny. Nereagoval jsem. Významná byla jistě i poznámka, že je asi mrzuté mít dům a nemoci v něm bydlet. Kdyby se uvolnil, odstěhovali bychom se tam? Odpověděl jsem, že s tím přáním jsme ho přece kupovali. To byste pak ale nemohl běhat celý den po Praze, organizovat lidi, sbírat informace a roznášet petlici. Vidíte, měli byste se mnou míň práce. Proč jste nám o tom neřekl? Smál se mladý nekřesťan. Žasl jsem, že vám to nenapadá samo. Smál jsem se také. Člověk kvůli nim se i bojí chtít, co by normálně chtěl. Pondělí 23. dubna 1979. Lístkem z Mnichova potvrdil šťastný párek manželů Daňa Horákových, že už jsou dávno tam a ona chodí prý demonstrovat za ženská práva. Těch je u nás přece nadbytek. Proč odjížděla? Když někdo je tak laskav, že se uchýlí do jiné lepší země, proč tam slušně nedrží aspoň 10 let hubu? Za pozdrav jsem ale poděkoval. Sobota 28. dubna 1979. Někdo mi odjel, možná Ester, do Hamburku. A já jsem ze smutku vešel do jakéhosi bytu a tam se mladá tmavovlasá žena na mě podívala, mávla rukou a je a mlčky, jako na starodávný recept pro takové těžké případy, začala se svlékat. Byly tam 2 postele vedle sebe. Chystal jsem si, otočil ji napříč přes postranice, pod kříž vložil jí podušku, vloupnul se do pouzdra, zvednu hlavu a co vidím? Do pokoje vešel mladý muž, pohlédl na mne, po špičkách dokráčel ke knihovně, vzal zhora, kam dosáhl, knihu a pohlédnuv zas omluvně na mne, odešel. K tomu, co jsem pak udělal, rozhodl jsem se trochu naschvál, exemplárně. Vyloupl jsem se zas ven, téměř s lusknutím, sedl si na paty, pohybem ruky zavel ženě v styk, a když si v stoje nade mnou upravovala vylekaně účes, pravil jsem, dívaje se mezi vydutými prsy z dola na její obličej: co to tu máte za pořádky? Ale ona o ničem nevěděla, nikoho neviděla a za nic nemohla. Poznal jsem to sám ihned, aniž promluvila, podle tvaru těch prsů, z výrazu jejího břicha, a nejkrutěji bylo to načrtnuto na uražené rýze, přítomné ještě, ale definitivně zavřené. Náměstí podobalo se Hradčanskému. Jednu jeho stranu zavíral chrám z červených cihel. Vešel jsem do jednopatrového domu a v přízemí byla místnost jako kancelář i jako kavárna a naproti mně seděla u stolku madla.
Přišel chlap oblečený jako vojenský úředník a pod naším stolem začal cosi dělat. Podíval jsem se tam pak. Byla tam jakási skřínka s dráty. I hned mi bylo jasné, oč jde. Vyběhl jsem na náměstí a v tom už to začalo. Palác na protější straně se jakoby o metr pozvedl a pak se tiše sesul. Potom jiný na mé straně se zvedl a sesul. A už jsem i měl ten mučivý vhled do nevyhnutelného běhu svého snu. Nač pomyslím, to se stane. Na který dům pohlédnu se strachem, že ho ty svině vyhodí, hned se i sesype. Pro boha, snad nechtějí zbořit i chrám. Pohlédl jsem k němu a už se obě červené věže skládaly. Teď jsem se v divném zapomenutí začal po něčem ohlížet. Madla. Pohlédl jsem k domu, kde zůstala, a hned se dva domy po jedné i po druhé straně sesouvaly. Ten dům však stál. No ovšem, odtamtud to přece odpalovali. Rozběhl jsem se tím směrem, ale v tom se z rohu náměstí vyřítila jízda. Byli to vyšetřovatelé na koních. První měl na hlavě svatováclavskou korunu, všichni měli drahá roucha, šperky a meče a točili jimi. Tak oni ze sebe nadělali králů, pomyslel jsem si a čekal, až budu moci přeběhnout za Madlou. Byl jsem tam jediný člověk a uvědomoval jsem si, že jenom já to budu moci všechno dosvědčit. Vletěl jsem do domu a tam už nikdo nebyl. Podíval jsem se pod stůl, skřínka tam byla a vrnělo v ní cosi. Madla byla pryč. Vletěl jsem do vedlejší místnosti a tam byla. Klečela a umývala mramorovou podlahu. Bylo to tak typické, že jsem dostal strašný vztek. Co to děláš? Zařval jsem, ale neslyšela mne. Běžel jsem k ní, smíkl s ní za rameno, obrátil ji k sobě a křičel jsem jí do obličeje pomalu, aby rozuměla. Vzduch přestal nést zvuky. Nadělali ze sebe králů, utíkají a všecko boří, co tu blbneš přeci? Velice se polekala, bohužel však víc mne, než toho, co se děje. Skroutila v hrůze tvář a začala klesat k zemi. Vypadla mi z ruky, skládala se na mramor a ve stuhlé grimase i póze se do něj vlastně nořila, splošťovala se, tenčila a zmenšovala. Klekl jsem si nad ní, oběma rukama se opřel o mramor a řval jí do tváře. Neměň se mi v obrázek! Byla mladá, štíhlá, měla na sobě modrotiskové šaty, v kterých jsme šli před 20 lety přes lesy z Brumova do starého Hrozenkova. A nehýbala se už. Vzbudil jsem se a slyšel svá vlastní neuvěřitelná slova. Neměň se mi v obrázek!

Čtvrtek 10. května 1979. Radši bych si brnkal na pijáně písničky, než psal. Je půlnoc pryč. Potřeboval bych někdy jet taky někam sám. Ale kdo mi uvěří, že jsem tam sám? Budu i já mít o tom jistotu? Minulé 3 volné dny byl jsem se Zdenou na Rochově. Ten veliký kamenný dům má 11 oken, z nichž větší část vede do obyvatelných místností. Okenice z hrubých desek upadávají, protože skoby se uvolňují. Bude třeba těžké okenice rozpůlit. Dům je krásný, přísný, na pěkném místě. Před domem stojí mocná jabloň Zlatá Reneta, stará a chřadnoucí. Dále ořech práchnivějící, puklý a položivý a ringle s dobrými červenými plody, jejíž kmen prožraný mravenci drží pohromadě jenom tlustá, herbolatá kůra. Pod jabloní tyčí se směrem ke středu zeměkoule hluboká kamenná studna. Od severu je pozemek zavřený zdmi sousedících hospodářských stavení. Na ostatní strany je volný výhled, zvláště na návrší s kostelem a slavným hřbitovem. Dům je na uší straně prasklý z hora přes okna až k základům. Do mé cely v poschodí dokonce prasklinou táhlo. Před 3 roky přistavil jsem k rohu tlustou zeď z kamení, abych základy zatížil a zdá se, že hrozivá prasklina se nezvětšuje. Rozhodli jsme se zachovat ji, aby i Hluponovi bylo jasné, že dům každou chvíli spadne. Možná jen proto ti ho nevzali, řekl jsem Zdeně. Po chartě poštvala jistá místa proti Zdeně obyvatele osady. Ve své cele jsem z páru zevnitř zalil řídkým betonem a místnost vybílil. Je to stroze krásná místnost s oknem na sluneční stranu, odkud je vidět návrší s kostelem a slavným hřbitovem. Je tu jenom stůl, židle, malý prádelník s mramorovou deskou, těžká postel, kterou jsem sroubil z kulatiny, a železná kamna s dlouhou rourou do komína. Zdena si myslela, když tu budu mít takovou dokonale jednoduchou místnost podle své představy, dám jí přednost před jinými. To se nestalo a ona dodnes neví pravdivě proč. Myslí, že pro můj nedostatek odvahy změnit život. Když jsem se tu jednou před lety pokusil bývat a psát, nenapsal jsem nic, protože dům byl zajímavější než cokoliv, co jsem si mohl vymýšlet. Pátek 11. května 1979. Objevil se mladý muž vysoké postavy, hovořící hlubokým sametovým hlasem, a dal mi 5000. Zeptal jsem se ho písemně nač. Odepsal, že nač chci. Pro petlici, pro potřebné lidi, pro sebe. Vrtěl jsem hlavou, ale udělal nad papírkem tak rozhodné gesto, že jsem peníze vzal. Polovičku jsem zapsal na jeho účet a budu mu za ně dávat knížky. Část užiju k poskytování slev na dražší knihy pro některé lidi, například Ivana Kadlečíka. A sám jsem si vzal hned 600, za něž jsem od Jana Lopatky odkoupil třísvazkový výbor z Demlova díla. Pavel Kohout poslal známým pohlednici s textem, který si vykládají jako vzkaz. Mířím z labirintu světa kráji srdce. Zatím paní Helena ráj srdce rozebírá. Gruša dostane knihovny a já taky kus nábytku, budu-li chtít.

Středa 23. května 1979. Je počasí, jaké v létě nebude. Od rána 14 stupňů, které se k poledni vyvinou v 26. Nebe je monotónně jasné, včerejší noční bouřka pročistila pohledy do dálek, osvěžila trávníky a spláchla prach ulic. Včera mě vesele bolela hlava za očima, ze slunka a ze smutku. Dokonce zánět spojivek. Budu asi muset nosit tmavé brýle, pravil jsem večer u stolu. Včera mě hledala Eva Kantůrková. Nechala mi vzkaz, že mě bude čekat dnes v 10 u tanku. Vydal jsem se z domu včas, ale nejeli tramvaje. Od hrůzy vzal jsem si taxíka a dorazil jen s 5minutovým zpožděním. Ale ona by asi byla počkala i déle. Jistě se chtěla dát vidět. Byla v dlouhých červených šatech až po zem. Na jedné noze byly rozevírací, slušelo jí to. Ale hodná nebyla. Donesla jsem ti svého pána věže, ale tobě se zas nebude líbit, takže házím perly sviním. Toto tvé věnování si zapíšu, slíbil jsem. Chtěli jsme se jít někam něčeho studeného napít, ale nemohli jsme najít žádnou otevřenou restauraci. Eva se zeptala, zda mi už došla hostovského cena. Nedošlo nic. Prý jsem loni dostal cenu hostovského za první ročník fejetonu, který pak vyšel v indexu. O ničem nevím. Hloupé však bude, když si autoři fejetonu budou myslit, že jsem si ty peníze nechal. $1000. Skončili jsme nakonec v černém pivovaře a tam někdo byl, kdo nám ukázal opis důvěrných pokynů pro dopravní orgány SNB. Mají soustavně kontrolovat řidiče, spolujezdce i přepravovaný náklad ve vozech, jejichž čísla byla k pokynům připojena. Bylo to přes 600 aut. Mezi nimi můj Gerzen značky AO 1977.

Sobota 26. května 1979. Zrovna se snažím vypočítat, kolikátého je, když z Hlasu Ameriky mi to řekli. Ve Washingtonu je horký den prý, jako u nás na zahradě byl. Vládní komise vyšetřuje, proč v Chicagu spadlo letadlo, sovětská vláda uvolní emigrační politiku a Jaroslav Hudka je na uměleckém turné po Americe. Madla se chystá žehlit a Izraelci dnes předali slavnostně Egypťanům město El Arish. A co tedy k tomu my v Československu? Myslím, že je správné, když hrozně těžká letadla padají z jakéhokoliv důvodu, jako si myslím, že strašně dlouhé tankery se právem zlomí. Není přece omluvy, proč by 300 lidí muselo být přemístěno naráz a rychle. Jejich shodné přání je škodlivé. Sovětská vláda občas propustí pár svých Židů do zaslíbené země a Američané se z toho dobrou vůlí div nepodělají. První právo člověka je žít svobodně doma, nikoli svobodně utéct. V co se mění země, z níž neslučitelní lidé odejdou? Jací tam zůstávají a co se od nich dá čekat? Hlavně tedy, co v té zemi pro Boha chystají? Po Hudkově rozhovoru s reportérem Hlasu Ameriky cítím nejvíc lítost, jaká je to nespravedlnost k národu, který zůstává. Hudka má pravdu, když

koutě literárního sálu si za pilířem procvičuje jakési své půvabné figury nová autorka. Její povídka Lorelai je najednou velice určitá a výmluvná, o pocitu velice měňavém, nepřesném a plachém. Je krutá, vymyšlená, pravdivá, ironická a lítostivá. Přestože se v ní současnost připomíná reáliem jen skrovně, křičí současností. Jestli se ti to nebude líbit, pravila autorka, nebudu tě mít ráda. Takže se mi líbí.

Pátek 1. června 1979. Už je červen, měsíc trávy. Tráva řídce a třepenatě zraje, slunko do ní pálí. Na loukách podél trati kvetou kola zvonků, kopretin a jakési světlounce fialové kvítky. O důvod víc k breku, po nejpodivnější noci. Když jsem kdysi odcházel z domova, jako bych se loučil se životem. Vzdával jsem se svému neštěstí na milost a nemilost, byl jsem velice pokorný, umíral jsem svému dětství a všecko mi bylo jedno. Ale ukázalo se, že umírám do nového, dlouhého života. Ten mi dal, co mám. Ale zkušenost strašlivého loučení, jakoby se vším, už mi zůstala. A ten pocit neštěstí dal se vyvolat nepřiměřenou událostí, takže jsem pak nebyl například schopen znovu odhodit zvednutý kaštan. To vedlo k tomu, že nechávám věci raději na jejich místě.

0: dnešnímu dílu radioknihy se můžete vrátit na internetové adrese plus.rozhlas.cz.
1: Jaký je rozdíl mezi bruto a neto?
0: Český rozhlas Plus, encyklopedie.
1: Říká se, že auto ztrácí polovinu své hodnoty už jenom ve chvíli, kdy v něm poprvé vyjedete z prodejny na silnici. V účetnictví takovou proměnu hodnoty popisují pojmy jako bruto, neto a tara. Rozdíl mezi bruto a neto se nazývá korekce neboli tara. Jde vlastně o veškerá ponížení hodnoty majetku v důsledku jeho opotřebení anebo vlivem snížení jeho tržní ceny. S pojmy bruto a neto se ale můžeme setkat i v řeznictví nebo zelinářství, všude tam, kde vážíme potraviny. Když totiž nesou pytel brambor, tak bruto představuje celý pytel s bramborami, neto jsou pouze brambory a tarou myslíme pytel na nošení brambor. Neto je tedy takzvaná čistá hodnota výrobku nebo majetku.
0: Máte problémy s připojením Českého rozhlasu Plus? Řešením je digitální rádio DAB, na kterém teď naladíte Plus na celém území České republiky. Podrobnosti na plus.rozhlas.cz. Půlnoc. Český rozhlas Plus. Zprávy.
2: Prezident vetoval novelu zákona o rozpočtové odpovědnosti. Premiér Babiš to označil za nezodpovědné. Ukrajinský prezident Zelenský jednal se zmocněnci amerického prezidenta Trumpa. České kanoistky získaly na mistrovství světa ve vodním slalomu týmové stříbro. A dnes bude proměnlivá oblačnost postupně s přeháňkami teploty až 25 stupňů. Je čtvrtek 23. srpna. U července u poslechu hlavních zpráv vás vítá Monika Chmilová.
0: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
2: Prezident Petr Pavel vetoval novelu zákona o rozpočtové odpovědnosti. Oznámil to na webu Hradu. Novela mění způsob, jakým stát může hospodařit s veřejnými penězi nad rámec schváleného rozpočtu. Podle prezidenta ohrožuje zákon dlouhodobou udržitelnost.

0: veřejných financí.
1: Zákon rozšiřuje prostor vlády navyšovat některé výdaje bez souhlasu sněmovny. Zdůvodňuje veto prezident Petr Pavel.
2: Jde o to, aby i tak důležité investice jako do dopravy nebo energetiky podléhaly jasným pravidlům, odpovědnému hospodaření a demokratické kontrole.
1: Premiéra a šéfa ANO Andreje Babiše prezidentovo rozhodnutí mrzí. Považuje ho za nezodpovědné, nepromyšlené a aktivistické. Koalice podle něj udělá všechno proto, aby ho přehlasovala.
3: Tímto rozhodnutím pan prezident ohrožuje české zdravotnictví, ohrožuje obranyschopnost naší země.
1: O tom, že koalice veto přehlasuje, nepochybuje ani ministr pro sport Boris Šťastný z motoristů. Opozice veto naopak uvítala. Poslanci by se kvůli tomu měli sejít koncem srpna. Jana Čermáková, Radiožurnál.
0: Stát by podle premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO mohl dát 40% akcí pražského letiště na burzu, a to zřejmě už v roce 2028. Jak šéf vlády řekl před odletem do Srbska, půjde o novou příležitost pro investory po plánovaném zestátnění ČEZu. Z prodeje by stát mohl získat až 25 miliard korun. Záměr uvést podíl pražského letiště na burzu premiér avizoval už dřív. Odbory pražského letiště jsou od úterý ve stávkové pohotovosti kvůli výběru nového šéfa Radomíra Lašáka. Americký ministr zahraničí Marco Rubio se má dnes v Manile setkat se šéfem ruské diplomacie Sergejem Lavrovem. Jedním z hlavních témat bude Ukrajina. Její prezident Volodymyr Zelenský oznámil, že v předvečer schůzky telefonicky mluvil se zmocněnci amerického prezidenta Donalda Trumpa Stevem Witkoffem a Jaredem Kushnerem.
4: Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský na sociálních sítích napsal, že se zmocněnci amerického prezidenta mluvil o tom, jak posílit diplomatické možnosti ukončení konfliktu a přiblížit mír. Rozhovor označil za dobrý a důležitý. Ve večerním projevu zopakoval, že Ukrajina dělá vše pro důstojné ukončení války. Překážkou ale zůstává ruský prezident Vladimír Putin, který je příčinou ruských ztrát. Podle Zelenského existují signály, že Putinovo okolí to začíná chápat. Z Oděsy Martin Dorazín, Radiožurnál.
0: Vyjednávání států Evropské unie o 21. balíku sankcí proti Rusku znovu selhala. Dohodu podle informací Radiožurnálu blokuje Řecko. Sankce přitom musí být přijaté jednomyslně všemi zeměmi 27.
5: Řecko odmítá návrh na zákaz přepravy ruského zkapalněného zemního plynu. Obává se, že by to mělo ničivé dopady na jeho lodní dopravu. Argumentuje také, že Moskva bude zkapalněný plyn stejně vyvážet pomocí firem z třetích zemí. Zástupci členských států budou ve vyjednáváních pokračovat i dnes. Návrh 21. balíku sankcí počítá také s postihem dalších ruských bank či se zákazem vstupu do Evropské unie pro všechny Rusy bojující proti Ukrajině. Bruselu, Zdeňka Trachtová, Radiožurnál.
0: Bývalý venezuelský prezident Nicolas Maduro znovu stanul před soudem v New Yorku. Američtí státní zástupci ho viní ze zneužívání státní moci k ochraně a podpoře nelegálního pašování drog. Soudce ve středu stanovil začátek procesu na červen příštího roku. Maduro i jeho manželka trvají na své nevině.
6: 63-letý Maduro a o jeho 6 let starší žena Sílie Floresová jsou ve vazební věznici v Brooklynu od ledna. Pokud se prokáže, že organizovali spiknutí za účelem dovozu kokainu do Spojených států, hrozí jim oběma doživotí. Oba vinu odmítají. Administrativa amerického prezidenta Donalda Trumpa označuje vojenský zásah a zadržení venezuelského prezidenta za precizní operaci. Madurovi právníci argumentují tím, že hlava státu má imunitu. Od Madurova únosu ve Venezuele získali podle Financial Times Američané z prodeje venezuelské ropy přes 13 miliard dolarů. To je v přepočtu přes 275 miliard korun. Kam peníze směřovaly, ale zatím není jasné. Jiří Chábera, Radiožurnál.
0: Hasiči oznámili likvidaci požáru budovy číslo 34 v bývalém baťovském areálu ve Zlíně. Zásah trval 14 dnů. Požár vypukl 9. července ráno a větší část budovy se zřítila. Podle mluvčí hasičů Lucie Javoříkové na místě zůstává poslední hasičská jednotka.
7: Tím byla ukončena mimořádná opatření přijatá v souvislosti s touto událostí, včetně doporučení obyvatelům v okolí nevětrat. I nadále však zůstává v platnosti zákaz vstupu do vytyčeného prostoru kolem objektu, který je zabezpečen oplocením. Toto opatření je nezbytné z důvodu zajištění bezpečnosti, neboť objekt je po rozsáhlém požáru staticky narušen.
0: Příčinu požáru zjišťují kriminalisté s vyšetřovateli hasičů. Může to trvat i několik měsíců. Policisté obvinili po úterním zásahu na pražském magistrátu 6 lidí a 2 firmy. Podle městského státního zastupitelství jsou obvinění například ze zneužití úřední pravomoci, přijetí úplatku a legalizace výnosů z trestné činnosti.
8: Podle informací Radiožurnálu patří mezi obviněné vedoucí odboru pozemních komunikací Aleš Krejča a taky firma Dopravní inženýring Praha. Ta zajišťuje dopravní značení a jejími vlastníky jsou Krejčovi příbuzní. Firma má obstavený majetek, pokračuje mluvčí pražského městského státního zastupitelství Aleš Cimbala.
9: Obvinění měli v rámci páchané trestné činnosti vystupovat jako organizovaná zločinská skupina s jasně definovanou strukturou a rozdělenými rolemi.
8: Aleš Krejča jako úředník schválil desítky potřebných dokumentů firmě svých příbuzných. Radiožurnál se pokusil Krejču kontaktovat, jeho telefon byl ale vypnutý. Kvůli kauze se příští pondělí sejde pražská koaliční rada. Z Prahy Petr Kastner, Radiožurnál.
0: Ředitelka správy nemovitostí v Hradci Králové Jaroslava Bernhardová rezignovala. K odchodu ji vyzvala primátorka Pavlína Špringrová z Hradeckého demokratického klubu. Ředitelka tím podle ní přijala manažerskou odpovědnost za podvod, při kterém městská organizace minulý týden přišla o 46 milionů korun. Město teď podle Špringrové chystá prověrku kontrolních mechanismů i v dalších svých organizacích.
10: Chci přesně vědět, jak bylo možné nastavené postupy obejít a kde musíme ochranu veřejných prostředků posílit. Vedle kontroly procesu rozšíříme také stávající školení a praktický trénink zaměstnanců zaměřený na kybernetickou bezpečnost a cílenou manipulaci lidí.
0: Správa nemovitostí Hradce Králové se stará například o městské byty, domy a nebytové prostory, ale provozuje taky plavecký bazén, akvacentrum a letní koupaliště. Čeští vodní slalomáři mají na mistrovství světa 3. medaili a znovu stříbrnou. V americké Oklahomě ji vybojovali kánoistky Kneblová, Morenová a Sadková v soutěži týmů. V tom českém je oproti loňskému zlatému šampionátu zpátky Tereza Kneblová.
11: Já jsem z toho nadšená, já jsem ráda, že se nám to s holkama povedlo. Myslím, že jsme jeli dobrou jízdu a hlavně mě bavily i ty tréninky a celý ten proces, takže myslím, že ty týmové závody jsou v tom hrozně speciální. Já jsem ráda, že jsem to s holkama mohla zažít.
0: Český mužský tým skončil 5., vyhráli Slovenky a Britové. Nejlepším hráčem sezóny fotbalové šance ligy byl zvolen záložník Lukáš Provod z mistrovské Slavie Praha. V anketě ligové fotbalové asociace zvítězil po druhé v kariéře. Trenérem sezóny je po 5. Jindřich Trpišovský, také ze Slavie. A tenistky Marie Bousková, Tereza Valentová a Dominika Šalková postoupily na turnaji na okruhu WTA v Praze do čtvrtfinále. Bousková porazila ve dvou setech Američanku Líovou. Šelková deklasovala Francouzku Dodánovou a Valentová otočila na 2-1 duel s Australankou Jointovou.
12: Na dálnicích zůstává klidný provoz, projíždí se teď po půlnoci bez zásadních komplikací. Na dálnici D5 ale opatrně za výjezdem z Prahy směrem do Plzně. Mezi pražským okruhem a sjezdem na Lodinici mezi 1. a 10. kilometrem se pohybují silničáři. V levém pruhu uklízí odpadky a vybočuje se doprava. A na Frýdecko-Místecku je neprůjezdná silnice z Brušperku do Trnávky. Asi na půli cesty tam havarovalo osobní auto. Je to těžká nehoda se zraněním, provoz tak policisté museli zastavit. Dá se to objet po dálnici D48 přes Příbor. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
13: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
0: Dnes čekáme proměnlivou, zpočátku převážně velkou oblačnost, postupně s přeháňkami, na horách na severu a severovýchodě budou četnější. Večer začnou srážky a částečně i oblačnost ubývat. Nejvyšší teploty 18 až 22 stupňů, na jihu Moravy až 25 a na horách většinou kolem 11 stupňů Celsia. Tolik hlavní zprávy.
13: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
14: Návrhy zákonů čím dál častěji vycházejí z poslaneckých nebo senátorských iniciativ a neprocházejí standardním legislativním procesem. Co na tom vadí advokátní komoře? Proč není dobře domyšlené chtít, aby vražda byla nepromlčitelným trestným činem? Proč máme přeplněné věznice? Hostem 20 minut Radiožurnálu, které vysílá také Český rozhlas Plus, je předsedkyně představenstva České advokátní komory Monika Novotná. Vítejte ve studiu, dobrý den.
15: Dobrý den, děkuji za pozvání.
14: Vaše profesní sdružení apeluje na politiky, aby zajistili odbornou diskusi na té návrhy zákonů a tedy, aby, jak bývalo zvykem, zákony navrhovala vláda. Proč jste cítili takovou potřebu?
15: Je to proto, že u standardního legislativního procesu, to znamená u těch návrhů, které připravují jednotlivé rezorty, potom je předloží do mezirezortního připomínkového řízení a potom je schvaluje vláda a ta je potom předkládá poslanecké sněmovně, je do legislativního procesu zapojena celá řada institucí, celá řada odborníků, kteří hodnotí jak dopad na společnost, tak hodnotí i legislativní úroveň, tu technickou úroveň normy a mohou v tom mezirezortním připomínkovém řízení vychytat poměrně velkou řadu chyb, které třeba ani nejsou v rozporu s úmyslem předkladatele, ale které zabraňují tomu, aby ta norma byla nesrozumitelná, aby dopadala na případy, na které dopadat nemá a aby byla potom v praxi aplikovatelná a dala se interpretovat.
14: Vy jste upozornili, že návrhy změn trestního práva teď často vycházejí z poslaneckých nebo senátorských iniciativ. Co konkrétně to sebou tedy podle vás přináší?
15: No, u těch velkých kodexů, mezi které patří trestní řád, trestní zákoník, ale i občanský soudní řád nebo občanský zákoník, byla vždycky zastávaná praxe, že jsou to tak závažné právní předpisy, že by měly být projednány i na úrovni legislativní rady vlády. A v podstatě změny a některé i velmi zásadní změny, které dnes vycházejí z poslaneckých nebo senátorských návrhů, neprošly tím standardním legislativním procesem a především nejsou podpořeny žádnou odbornou analýzou, která by říkala, že společnost přesně tuto normu potřebuje, protože když by ji neměla, tak by se stalo to a to.
14: No, vy už jste na to poukázala dříve, že ty poslanecké návrhy vznikají často bez analýzy, ale taky mnohdy třeba jenom na základě jednoho případu, který zákonodárce zaujme. Jaký to potom má dopad na to právní prostředí?
15: Tomu se říká právní kazuistika. A v podstatě každá norma by měla být, ta právní norma by měla být spíše abstraktní, aby dopadala na předem neurčený počet případů, ale stává se to, že i na základě nějaké medializace konkrétního případu dospěje poslanec nebo senátor k závěru, že zřejmě je ten zákon napsán špatně, protože tento případ, konkrétní případ neřeší. Na základě jednoho jediného případu se udělá závěr, že tedy společnost potřebuje další právní normu. Výsledkem pak je poměrně přebuje systém právních norem, ve kterých se někdy nevyznají ani sami právníci.
14: A měl byste příklad takových líbivých opatření, která mají podle vás ten diskutabilní efekt?
15: To je teď třeba nápad, že se bude jako nový trestný čin trestat ovlivnění osoby nějakým podáním nějakého přípravku, která má ovlivnit její vůli. Typicky tedy je to směřuje to na případy, kdy je dívkám házen do pití nějaký prostředek, aby tedy byly omámené a aby ztratili svoji svobodnou vůli. Ale není to tak, že by takové jednání nebylo trestné už předtím. Dá se a především je trestný potom ten následný trestný čin, ke kterému to má směřovat, ať už je to okradení, nebo je to znásilnění. Takže my máme normy, podle kterých se takové jednání dá trestat a není zapotřebí vymýšlet další a další normu, která by lépe charakterizovala toto konkrétní jednání. Protože pak těch trestných činů bude strašně moc a i soudy sami pak budou mít problém s tím, aby vyhodnotili, jakého skutku se vlastně dopustil ten pachatel a podle čeho to mají trestat.
14: Jinými slovy, to právo by mělo být přehlednější.
15: No, nepochybně.
14: Napadá vás nějaký doslova legislativní zmetek z poslední doby?
15: Přímo legislativní zmetek, já bych to úplně takhle neřekla, ale občas se objeví nápad, který zatím třeba není úplně na papíře a já mám obavy, že když bude, tak to zmetek bude. To je třeba teď ta diskutovaná možnost trestního postihu dětí mladších 15 let.
14: K tomu se ještě s dovolením dostaneme později, ale jak z vašeho pohledu dopadl třeba stavební zákon, který byl nedávno sněmovnou schválen?
15: Víte, stavební zákon je předpis veřejného práva, ke kterému se Česká advokátní komora nevyjadřuje. Protože ona se vyjadřuje zásadně k věcem, které se přímo dotýkají advokacie, To znamená tam, kde by se zasahovalo do nezávislosti advokacie, do advokátní mlčenlivosti, do důvěrnosti vztahu mezi advokátem a klientem. A potom se obrací na veřejnost, ministerstvo spravedlnosti nebo i poslance v případě, že některý návrh zasahuje do těch základních lidských práv a svobod. Tam je to také její místo, protože už advokáti, když skládají slib, tak slibují, že budou hájit lidská práva. A měli by je hájit i na té legislativní úrovni.
14: Když se vrátím na začátek k tomu našemu apelu, jak by měl ideálně vypadat standardní legislativní postup?
15: Tak na začátku by měl být nějaký cíl. V případě trestního práva, když jsme jim začali, tak by to měla být trestní politika státu. Stát by si měl vymezit, co vlastně chce trestat a proč, a co je zapotřebí trestat přísněji, protože to vnímá jako společensky škodlivější jednání, typicky třeba násilné delikty, a co třeba už není tak závažné a proto by mělo být trestáno mírněji. Což v případě trestního práva pořád ještě chybí. Tahle vláda neformulovala svoji trestní politiku, a místo toho se tedy vyzobávají různé problémy či pseudoproblémy, které by mělo trestní právo řešit. A potom by na základě toho měla pracovní skupina složená z odborníků, kde budou jak tedy zástupci toho příslušného ministerstva, tak i lidé z praxe. Když se bavíme o zákonech, které se dotýkají advokacie, tak by tam měli být určitě advokáti, ale i soudci z různých stupňů soudu, akademici. A ti by měli připravit návrh té normy napřed ve formě záměru a pokud takhle bude ten záměr politicky průchozí a bude vyhovovat tomu záměru vládnímu, tak na základě toho potom připravit paragrafované znění s důvodovou zprávou, s dopady na státní rozpočet. Tenhle návrh by mělo příslušné ministerstvo poslat do mezirezortního připomínkového řízení, kde se k němu budou vyjadřovat všechny dotčené orgány organizace. Ty připomínky potom musí vypořádat, to znamená, musí některé akceptovat anebo říct, proč ty konkrétní neakceptuje a jakým způsobem to je řešeno. A teprve potom by měl ten návrh být projednán vládou a jít do poslanecké sněmovny. Ano, ten proces je dlouhý.
14: No, vy tvrdíte, že jiný postup degraduje legislativní proces a není možné vytvořit kvalitní zákony. V jakém případě je ale obhajitelný? Proč ta možnost vůbec existuje těch poslaneckých návrhů?
15: Ono se to víceméně vztahovalo původně k případům, kdy ten vládní návrh na nějakou skutečnost vůbec nepamatoval. A v rámci poslanecké sněmovny se to zjistilo a pozměňovacím návrhem se to napravilo. Například tam mohlo jít, v mezidobí mohlo dojít k nějakému evropskému nařízení, které bylo zapotřebí do toho zapracovat. Takže tohle byly takové ty technické opravy a k tomu potom sloužily ty poslanecké pozměňovací návrhy. Pak se stalo to, že se vybírali různé zákony a přílepkem se k ním dávaly novely úplně jiných a nesouvisejících zákonů, což nakonec tedy ústavní soud posoudil jako neústavní legislativní proces, ale pořád máme zákon o změně daně z příjmu a změně jiných zákonů nebo podobně nazvaný zákon, takže není to praxe, kterou by poslanecká sněmovna úplně opustila.
14: Předsedkyně České advokátní komory Monika Novotná je hostem 20 minut Radiožurnálu. Předsedkyně poslaneckého klubu ANO Taťána Malá tvrdí, že případné chyby v poslaneckých návrzích se dají, jak se říká, vychytat ve třech poslaneckých čteních. Připouštíte to?
15: No, vychytat se určitě něco dá, ale je to daleko obtížnější. A hlavně řada expertů, která je činná v těch mezirezortech a v různých pracovních skupinách, ani nedostane prostor, aby se k tomu vyjádřila, protože většina těch expertů, když nejsou přímo zaměstnanci ministerstva, tak tu činnost dělá zdarma a vedle svého zaměstnání nemá úplně prostor, aby detailně studovala každý poslanecký návrh. Takže to je jedna věc. Další věc je, že v některých případech je skutečně zapotřebí slyšet hlas z praxe. Teď se zvažuje senátorský návrh, je tam na změnu občanského zákoníku, který se dotýká rodinného práva. A tam skutečně rodinní advokáti, rodinní soudci jsou proti tomu návrhu. Vysvětlují, v jakém smyslu je ten návrh špatný. Ale projednávat to až v okamžiku, kdy se projednává návrh zákona v Poslanecké sněmovně, je vždycky už riskantní a nikdy už jim nebude dáno třeba to právo na to, aby jejich připomínky byly minimálně vypořádány, aby jim bylo vysvětleno, proč ta či ona připomínka se nepřipouští.
14: No, poslanci mohou při přípravě těch návrhů je konzultovat s odborníky. To tady nebývá zvykem?
15: Tak určitě mají kolem sebe určitý okruh poradců a já věřím tomu, že to konzultují s odborníky, ale ta šíře, kterou má mezirezortní připomínkové řízení, to nikdy nemůže být.
14: Takzvané poslanecké návrhy málo kdy píšou sami poslanci, ale spíš ochotní lobbysté. Ani ti tedy si nedovedou ohlídat svoji práci?
15: Tak jestli to píší skutečně lobbysté, a teď tím nemyslím Českou advokátní komoru, byť ta je podle té nové úpravy považovaná za lobbystu, ale když to jsou skutečně ty lobbysté z biznisu, tak to potom píší pro nějakou biznisovou skupinu. Tak určitě si ohlídají, že to té biznisové skupině bude vyhovovat, ale jaký to bude mít dopad na celou společnost, to už nehlídají.
14: V tom klasickém připomínkovém řízení je Česká advokátní komora jedním z připomínkových míst.
15: Ano, oficiální připomínkové místo.
14: Jste dotčeni, že jste čím dál častěji obcházeni?
15: Já bych to nenazvala dotčení. My se necítíme být uražení, my cítíme legislativní nedostatky a spíš nám je líto, že se tímhle způsobem upravují věci, které potřebují nějakou odbornou debatu nebo minimálně odbornou analýzu.
14: A změnila se úroveň schvalované legislativy s příchodem vlády Andreje Babiše?
15: To bych nechtěla říct, protože ty pozměňovací návrhy a poslanecké návrhy byly patrné i v tom minulém volebním období.
14: Takže v podstatě z vašeho pohledu příliš nezměnilo?
15: No, změnilo se to, že teď to jde čím dál tím víc i do těch velkých kodexů.
14: Ve 20 minutách Radiožurnálu mluvíme s Monikou Novotnou, předsedkyní České advokátní komory. Česko má společně s Polskem, Maďarskem a Lotyšskem nejvyšší míru uvězněných z celé Evropské unie. Proč to je?
15: Je to proto, že máme trestní zákoník, který byť byl novelizován, tak je pořád určitým reliktem doby, kdy vznikl, což byly 60. léta. A je tam jako zásadní, základní trest odnětí svobody a vedle toho jsou možné v některých případech alternativní tresty, ať už tedy podmíněný odklad trestu odnětí svobody nebo peněžitý trest, domácí vězení a další. V jiných státech je trest odnětí svobody tím alternativním trestem. A primárně se zkoumá, jestli bude postačující ten standardní trest, to znamená peněžitý trest nebo trest domácího vězení. A teprve, když soud dospěje k závěru, že v tomto konkrétním případě ten trest není dostatečně penalizační, dostatečně ochranný, dostatečně preventivní, tak ukládá trest odnětí svobody. Zatímco u nás ten soudce uvažuje přesně naopak. On zvažuje, jestli v tomhle konkrétním případě by bylo možné nahradit ten standardní trest odnětí svobody i nějakým alternativním trestem. Navíc my máme tresty podle trestních sazeb rozdělené na přečiny a zločiny a v alternativní tresty místo trestu odnětí svobody se zásadně jako samostatný trest uložit jenom u přečinu. Ale my máme jako zločiny označenou celou řadu majetkových deliktů, protože jsou za ně vysoké trestní sazby. Pokud se dopustí daňového úniku nějaká skupina tří osob, které si navzájem prodávají zboží a krátí stát na DPH, tak je to organizovaná zločinecká skupina a hrozí jim trest odnětí svobody. A tohle je to, co je na tom trestním zákoníku a vůbec našich trestech špatně, že není posílena že nejsou posíleny ty alternativní tresty, dohody o vině a trestu, podmíněné odložení, narovnání a celá řada věcí, které vedou k, že není posílena ta restaurativní justice, která by vedla k odškodnění toho poškozeného primárně a ta penalizační funkce trestního řízení by byla až druhotná. U nás je pořád ten hlavní cíl potrestat pachatele a nejlépe ho zavřít.
16: A má to ten preventivní účinek nebo ne? To vězení.
15: My jsme se učili na fakultě, že odstrašující není výše trestu, ale jistota, že pachatel bude dopaden, odhalen a potrestán. Takže nemyslím si, že by ta výše trestu byla tím, co je rozhodující, co má tu preventivní funkci zásadní, ale že když by naopak tam byla možnost, a zvlášť u těch majetkových deliktů, uzavřít s pachatelem dohodu, že odškodní poškozené nebo stát, pokud by to byly třeba ty daně, a zaplatí nějaký peněžitý trest nebo ještě něco na účet obětí trestné činnosti, tak by to celá řada z nich takzvaně vzdala už na začátku, protože by jim nehrozil ten trest odnětí svobody.
16: Co si myslíte o znovu zavedení trestnosti neplacení alimentů? Teď jsou nově trestány jenom extrémní případy.
15: Neplacení alimentů je selhání státu v civilní věci. Protože je to stát, soudy, na které se ty matky obrací s tím, že žalují výživné, a stát jim není schopen zajistit vymahatelnost. To, že tuto svoji neschopnost nahradí tím, že otce pošle do vězení, tak nic nevyřeší. Možná to bude na některé otce působit odstrašujícím způsobem, ale i to trestní řízení, jakou dobu trvá, on se tomu může různě vyhýbat. Pak, když to zaplatí, tak zaniká trestnost. Takže je tam jako, je to jenom další zátěž soudů, které tedy to nejprve budou řešit v té civilní oblasti, potom v té trestní oblasti, ale v zásadě je to neplacení dluhu. A neplacení dluhu, když vám někdo něco bude dlužit, tak do vězení nepůjde.
16: Co by podle vás přineslo diskutované snížení věku trestní odpovědnosti? Ministr spravedlnosti Jeroným Tejc prosazuje trestní odpovědnost u nejtěžších činů od 13 let. Navzdory nesouhlasu dětského ombudsmana nebo i vládní zmocenkyně pro lidská práva za ANO.
15: Jestli něco potřebuje důkladnou odbornou analýzu, tak je to přesně tenhle nápad. Já v tuhle chvíli nevím, kolik máme ročně vražd spáchaných dětmi mladšími 15 let a nevím nic ani o důvodech, které je k tomu vedou, ale dokážu si představit, že to bude vadné rodinné prostředí a že to budou jednotky případů, že skutečně se nebavíme o nějakých genzích dětských vrahů. A pak je zapotřebí spíš se ptát, co stát pro tyhle děti může udělat, aby je nejen odradil, ale aby, když už něco takového spáchali, tak aby na jednu stranu chránil společnost, to určitě je na místě, ale na druhou stranu, aby s nimi nějak pracoval tak, aby zjistil příčiny a aby do budoucna těm dětem pomohl stát se běžnými občany. A pokud řekneme, že je budeme trestat a zavřeme je do vězení, tak ta výchovná funkce, která by tady měla být extrémně silná, tak bude potlačená. Navíc si nedokážu představit, že bychom děti zavírali do vězení s dospělými, takže bychom museli budovat speciální dětské věznice se speciálním programem. A přijde mi lepší využít síť detenčních zařízení a třeba některé z nich vytipovat a mít tam je pro děti se sklonem k násilné kriminalitě a tam se jim věnovat psychologicky, psychiatricky tak, aby mohlo dojít k jejich nápravě a současně tedy chránit i společnost v tom, že nebudou napadat vychovatele, kteří se tam o ně starají.
16: Proč vám nelíbí myšlenka na zavedení nepromlčitelnosti vražd?
15: Tak opět je to z důvodu chybějící odborné analýzy. Navíc jsme 1. lednu 26 přijali novelu, která prodlužuje nepromlčitelnost vraždy na 30 let. My máme tedy v tuto chvíli 30 let na to, abychom vyšetřili nějakou vraždu, což mi přijde extrémně dlouhá doba, protože v průběhu té doby se výrazně oslabují důkazy, které mohou vést k dopadení usvědčení pachatele. Svědkové stárnou, nepamatují se, ono stačí 3 roky, aby tedy se jejich paměť výrazně zhoršila. A ta představa, že dnes máme takové možnosti technické analýzy DNA a podobně, že můžeme objasnit ty vraždy, které se staly před 30 lety, je podle mého názoru trochu lichá, protože ta debata, kromě toho, jestli to tedy potřebujeme, by se měla vést i k tomu, jestli by ten zákon vůbec mohl působit retroaktivně, jestli by se mohl vztahovat na ty vraždy, které se staly před 50 lety. A tam je důležité si uvědomit, že jsme měli období, kdy jsme řekli, zločin proti lidskosti je nepromlčitelný, protože v době, kdy se stal, to bylo období nesvobody a nemohl se stíhat. Druhá světová válka, u nás totalita, 50. léta. Dozorci z 50. let se nestíhali tehdy, ale až po, nebo byl tam pokus je stíhat až po roce 89. A někdy se argumentuje tím, že Německo přece má nepromlčitelnost vraždy, no ale tam je to přesně o tom, že Německo odmítlo nepromlčitelnost zločinu proti lidskosti a v 70. letech na nátlak mezinárodního společenství tedy řeklo dobře, tak u těch vražd, které se tehdy staly, tak my budeme zastávat nepromlčitelnost. No ale nakonec stejně ty dozorce z koncentračních táborů a vyšetřovatele gestapa v podstatě nepotrestali, protože tam chyběl ten přímý důkaz té vraždy.
16: Jeroným Tejc by chtěl tedy formou návrhu tedy pozměňovacího to prosadit v projednávané novele trestního zákoníku, tedy v té nejblíže projednávané, ale on reagoval na vaše výtky nebo výhrady slovy. Na jednu stranu mě překvapuje, jak silně se teď advokáti opírají do mých návrhů nebo návrhů koalice, na druhou stranu logicky od advokátů asi nelze čekat, že by chtěli zpřísnění trestu, ti vždycky budou chtít pro své klienty získat lepší podmínky. Už máme jenom pár vteřin. Jak vám to zní od kolegy advokáta?
15: Je to taková drobná přestřelka, ale mezi advokáty nejsou jen obhájci, jsou tam zmocněnci poškozených, zmocněnci zvlášť zranitelných obětí a ty dělají na tomhle úseku takový obrovský kus práce, že si myslím, že z něčeho takového je podezírat, je úplně mylné.
16: Takže se snažíte vést diskusi s ministerstvem.
15: Určitě.
16: To bylo 20 minut radiožurnálu, které vysílal také Český rozhlas Plus s předsedkyní představenstva České advokátní komory Monikou Novotnou. Moc děkuji za návštěvu ve studiu. Naschledanou.
15: Také děkuji a naslyšenou.
16: Příjemný poslech dalších pořadů přeje Vladimír Kroc.
13: Posloucháte Český rozhlas Plus.
17: Vraždy politických oponentů.
18: Začaly mu vypadávat vlasy, začaly mu selhávat orgány.
17: Chemické zbraně.
19: Takzvané nervově paralytické látky.
17: Nejznámější otravy v historii. Jedy. Třetí letní speciál Vinohradské 12. Už brzy. Tady je Matěj Skalický a tohle je Vinohradská 12.
20: Rusko zažívá velmi masivní problémy s palivem.
21: Sociální sítě jsou plné záběrů z vyhrocených potyček u benzínových pump.
22: Už ani raz díla dochodilo do drak.
23: Ukrajina už delší dobu útočí na ruské cíle, terčem se stávají ropné rafinérie.
24: Ruská vláda jedná s dalšími zeměmi o nákupu benzínu a motorové nafty.
25: A klesá i popularita Vladimíra Putina.
17: Rusové žízní po benzínu, stojí kvůli němu fronty na čerpačkách, předbíhají a perou se. Proč se jim nedaří odolávat ukrajinským útokům na rafinérie a pak jim pohonné hmoty chybí? A nehrozí, že budou úplně na suchu? Ptám se Petry Procházkové, novinářky se zaměřením na postsovětský prostor z deníku N. Dnes je středa, 22. července.
1: Dobrý den, Petro, díky, že jste dorazila k nám do Vinohradské 12.
2: Díky za pozvání, dobrý den.
1: Tak v Rusku se děje něco nevídaného, četl jsem. No fuel, no patience, shrnuje to server France 24, tedy žádné pohonné hmoty, žádná trpělivost. Na benzínkách se čeká i v mnoha hodinových frontách. Lidé se perou někde. Lidé po sobě střílí někde jinde zase. Všude?
2: Určitě ne všude a určitě se ta situace proměňuje v čase podle toho, jak se přece jenom i ruské úřady a ruská logistika snaží s tou situací, která vznikla zhruba na přelomu května a června, kdy Ukrajinci začali systematicky likvidovat zkrátka celý ruský energetický ropný průmysl. Takže ono přece jenom Rusku, jako se říká, že všechno hrozně dlouho trvá, ale i tak nacházejí určité cesty, jak tu situaci maličko sklidnit. Takže ano, střílelo se, lidé se prali, ještě perou, ale pomalinku si na tu situaci zase zvykají.
1: Takže to už po sobě nestřílí. A stříleli po sobě, protože někdo předbíhal v té frontě a chtěl benzín a naftu dřív než někdo jiný.
2: Ty fronty byly někde až přes 30 hodin.
1: Wow.
2: Lidi dokonce, a v tom jsou mistři, jak Rusové, tak Ukrajinci, tohle mají společné, se jako samoorganizují. Takže oni si vytvářeli různé skupiny, které hlídkovaly v noci kolem těch front, zatímco jiní spali v přinesených stanech a jakmile byl někdo přistihnut, že předbíhá. Tam se dělaly takové zajímavé podvody, že samozřejmě třeba invalidé mají přednost, takže si lidi půjčovali invalidní děti nebo invalidní stařečky a stařenky a s nimi jako předbíhali. Jo, když jste měl doma invalidu, tak jste ho mohl půjčit sousedovi, aby si s ním jel načepovat benzín.
1: No a kde byla ta situace nejhorší v těch posledních dnech?
2: Určitě nejhorší byla a stále je na Krymu.
1: Na Krymu, na okupovaném Krymu.
2: Ano, je to trošku specifická oblast, ani vlastně nemůžeme říkat ruská, ale okupovaná. Navíc Krym, a to je prostě dáno geograficky, on se z poloostrova, Ukrajinci tomu tak i říkají, uděláme z poloostrova ostrov. On je zkrátka snadno, je zranitelný. Snadno jsou zasažitelné ty cesty, které tam vedou. Není jich nekonečně a stačilo daleko méně úsilí Ukrajincům na to, aby Krym ne úplně, ale částečně izolovali. Takže tam s těmi pohonnými hmotami je to pořád ještě velmi kritické, zatímco v těch oblastech, které na tom byly hodně špatně, to byly jih Ruska, především třeba Rostovská oblast, ale i Saratovská. Potom ku podivu i některé části Dálného východu, tam je to dáno zase něčím jiným, než by tam doletěly ukrajinské drony, ale tím, že je tam hrozně málo těch rafinérií, málo té infrastruktury a když se nepovede něco zkrachuje, tak vám vlastně začne krachovat celá obrovská oblast. Takže tam také byly problémy, ale jak říkám, pomaličku si jednak lidé zvykají na to, že stojí ve frontách, organizují se a jednak přece jen se Rusům podařilo malinko to zásobování benzínem i naftou stabilizovat.
1: A taky volí takové cesty, aby každý trochu dostal, takže je benzín a nafta na příděl,
2: ano,
1: ne?
2: Přesně tak.
1: Taky můžete vzít jenom určitý počet litrů?
2: 15 až 30. Vím, že tento týden se, myslím, v Zabajkalsku z 15 litrů zvýšil ten příděl na 20. Někde existuje jiný ten systém, že třeba v liché dny mohou auta, která mají poslední, jaksi ten znak na SPZC lichý, jinde zase v sudé dny, tak tam se zase lidé přendávali značky si navzájem, jako přehazovali. Potom někde byli modernější a šli do QR kódů, kde zase, aby se člověk nemusel stát v té frontě, takže si online ten příděl jakoby zabukoval, ale těch podvodů a těch různých cest, jakmile úřady najdou nějaké omezení, tak lidé okamžitě najdou, jak to obcházet.
1: Ten zásadní teda důvod, a vy jste to sama zmínila, ale pojďme se na to podívat do detailu. Ten zásadní důvod, proč je nedostatek pohonných hmot v Rusku, je tedy ten, že Ukrajinci přišli na to, že když budou trefovat rafinérie svými drony, tak znemožní Rusku fungovat?
2: Ještě je to malinkatu složitější. Ukrajinci trefují rafinérie už dlouho, vlastně několik let, ale oni jednak přišli na to a jednak získali technologie, jak zasahovat důležité části těch rafinérií. Protože úplně teď laicky, když zasáhnete rezervoár, kde je sklad ropy, sklad benzínu nebo nafty, no tak to je velmi efektní.
1: Blafne to hezky, to
2: blafne
1: hoří, jasně.
2: A hoří. A na těch sociálních sítích to vypadá jako hrozně pěkně. Ale upřímně řečeno, moc tím neohrozíte dlouhodobé zásobování, protože ruská produkce jak benzínu, tak nafty byla obrovská a zkrátka jim schořilo pár stovek litrů nebo možná ještě víc, ale dokázali to nahradit. Strefit se úplně přesně dronem do srdce rafinérie, třeba do těch krakovacích jednotek, které nelze tak snadno opravit a které vám dlouhodobě tu rafinérii vyřadí, Ukrajinci jednak neuměli a jednak na to neměli i navigační satelitní prostě technologie. A to teď mají i díky Američanům, takže oni sice nezvýšili příliš jaksi kvantitativně ty útoky, ale mnohonásobně zpřesnili, začíná se používat i umělá inteligence a najednou začaly ty rafinérie dlouhodobě vyřazovat. A díky sankcím Rusové nedokáží operativně nahrazovat právě ty...
1: A chybí díly nahradní.
2: Chybí díly, protože po roce 2000...
1: Takže se to složitě opravuje.
2: Ano. Celý ruský energetický průmysl od nástupu Putina k moci se začal výrazně modernizovat, ale tak, že začal být daleko více závislý na západních technologiích. A to se mu teď vymstilo, protože zkrátka oni je získají ty náhradní díly, ale přes prostředníky, oklikou, takže je to strašně zdlouhavé a strašně drahé.
1: A napadají potom i Ukrajinci tedy ty pozemní trasy a námořní trasy, to znamená, že i cisterny pak vzplanou tu a tam někde na vodě a nebo někde na mostě, třeba Kerčském.
2: Je to tak, Ukrajinci zvolili vynikající taktiku, podle mě, která kombinuje to, co dělali vždycky, a to je překvapení, protože když budete dlouhodobě útočit na krakovací jednotky rafinérií, tak Rusové se nakonec naučí i tohle chránit. Takže to děláte do té doby, než jim tím opravdu způsobujete vážné škody. Rusové začali dělat i to je taková zajímavost, že řekli těm soukromým firmám v oblasti toho energetického průmyslu, ale i vlastně státním koncernům, jim povolili nakupovat si, opatřovat si vlastní protivzdušnou obranu. Ano, takže je tam změna zákona. Aha. A oni, ty firmy, mohou nyní se sami chránit. Protože zkrátka armáda na to nestačí, ta má jiné starosti. Takže Ukrajinci musí stále vymýšlet něco nového a je vidět i v posledních dnech vlastně na té ukrajinské strategii, že ona je stále dále a více kreativní a už neútočí jenom na ty rafinérie, jak říkám, tam vlastně těch útoků i trochu míň, ale na další logistická centra, na cesty, na přístavy, na tankery, na zkrátka všechno, co souvisí s logistikou, řekněme válečnou, ale nejen, protože ono to někdy je strašně těžko oddělit.
1: Jaké jsou ty cesty, které si teď Kreml vybral pro to, aby se mu nevzbouřila populace? To znamená, jak se snaží hasit ten nedostatek?
2: No, takhle, to naštvání obyvatelstva dosahuje zatím snesitelné míry a nic nesvědčí o tom, že by jí mělo v dohledné době překročit.
1: Střílení na benzínkách, to je snesitelná míra?
2: No, tak to bylo pár případů a zkrátka obyvatelstvo pro Putina vlastně není zajímavé, protože nikdy v historii v Rusku se režim nemění proto, že by si to lid přál. A dokonce i to, co Ukrajina dělá, to, o čem jsme mluvili, ty útoky na rafinérie, na přístavy, to všechno ani nemíří tolik na to naštvání toho samotného obyvatelstva, což nám novinářům se nejvíc líbí, protože je to takový, prostě se o tom dobře mluví a hezky to vypadá. Ale daleko větší důsledek to má mít na ty podnikatelské vrstvy, na lidi, kteří v Rusku skutečně o něčem ani ne rozhodují, ale mají na něco vliv a na kterých vlastně závisí i ruský stát, blahobyt toho státu, protože o blahobytu občanů se nebavme. Jo, to, že nemají benzín, to Putinovi až zas tak nevadí. Ale to, když ho začnou opouštět jeho oligarchové, kteří mu financují částečně válku, nejdřív olympiádu, teď válku, tak to by pro něj byl problém. Takže toto Ukrajinci moc dobře vědí. A to cílení na logistická centra, na různé sklady, to cílí na bohaté a středně bohaté Rusy.
1: Dobře.
2: A to už by mohl být pro Kreml problém.
1: A proto Kreml teda sahá třeba k tomu, že doplácí těm rafinériím?
2: Ano, to je přesně ten důvod. Tam je takový zvláštní mechanismus, který výrazně zasahuje ruský rozpočet, protože ty rafinérie nevydělávaly na domácím spotřebiteli, vždycky na exportu. A protože export je teď zakázán, dokonce i export nafty, což je velmi výjimečné. Benzín jsme tady měli omezení exportu i dříve, ale naftu nikoliv. Nafta je velmi důležitá právě pro armádu. Armáda jezdí na naftu, nikoliv na benzín. Tak oni ztrácejí, mají velké ztráty. A to musí hradit někdo. V normálních společnostech by to třeba byly pojišťovny. Ale v Rusku je to stát. Hradí se to opravdu jaksi kompenzacemi ze státního rozpočtu. A jsou to obrovské částky. Aby právě ti producenti a zpracovatelé ropy se nezačali bouřit, nezačali být naštvaní a nepřestali být loajální.
1: No a nejde jenom o armádu, ale třeba taky zemědělské stroje vám jezdí na naftu. Přijde čas, přijde čas sklizně a co potom, že?
2: Ona už teď v těch jižních, třeba v Krasnodarském kraji, v jižních částech Ruska už vlastně nějaká sklizeň probíhá. Hovoří se o tom, že tedy podařilo se nějakým způsobem ty zásoby doplnit. Byly dokonce otevřeny strategické zásoby v některých částech Ruska. Nicméně, a to je úplně zřetelné, tím, jak obrovsky a rychle rostou ceny pohonných hmot, tomu se zabránit nedokázalo, tak budou růst ceny potravin. Ono to teď ještě nemůže být vidět, protože to má nějaké zpoždění. Ale ta předpověď je docela dramatická. A i když nám se to třeba nějakých 10-15% nemusí zdát fatální, tak pro část ruského obyvatelstva by to fatální být mohlo, třeba pro důchodce. A to jsou voliči Putina.
1: Tak a za prvé tedy jsme zmiňovali doplatky rafinériím, za druhé Kreml sahá po dovozu pohonných hmot z Běloruska, Kazachstánu, z Indie, což jsou ale přece státy, kam samo Rusko tu surovou ropu vyváží.
2: Ano, ano.
1: Ono takže kupuje vlastní.
2: Přesně tak.
1: Suroviny,
2: Rusko vyváží teď, myslím, nejvíc surové ropy za posledních 20 let. Je to úplný rekord, protože ji samo nedokáže zpracovat. Samozřejmě na tom strašně tratíte.
1: No, zpracují to jinde a pak to zase koupí.
2: Je to jak se dřevem. Tomu se vždycky v Rusku smáli ty chytřejší lidé, že se do Číny vyváží už ani ne pokácený les, ale Číně se prodával les jakoby na stoj. A to Číňani tam naběhli, pokáceli stromy, dovezli si je do Číny, tam z něm udělali nábytek a ten pak prodávali v Rusku. Tak tahle absurdní situace nastala teď s benzínem a ropou.
1: To je neuvěřitelné. A lidi jsou spokojení teda, nebo já vím, že jste říkala, že nebo spokojenější, než byli před pár. Ne, já vím, že jste říkala, že Putinovi na tom zas tak nezáleží, ale přeci jenom pro běžného Rusa, Rusku, je asi důležité mít dobře natankováno, ne? Tam se jezdívá autem na ty dlouhé vzdálenosti,
2: no
1: tam
2: určitě,
1: je to prostě zásadní.
2: No v řadě oblastí bez auta jste úplně prostě vyřízený. Navíc v září čekají ruskou volby a i když se nám může zdát, že to je prostě takové divadlo, taková legrace a že vlastně oni si ty výsledky napíší, tak sice napíší, ale víme zcela určitě, že v Kremlu vědí přesně, kdo koho volil. A výsledky výzkumu veřejného mínění, které nebývají zveřejňovány, tak Putin má jaksi, to je jeho hobby, on to velice pečlivě sleduje. A ku podivu i diktátor, kterému nemusí až tak moc záležet na tom, co si myslí občané, chce, aby ho občané milovali. Takže ano, on je z toho rozladěn.
1: No a ti bohatí Rusové, ti vlivní Rusové, ty jsou teďka teda taky spokojenější, protože říkám teda doplatky rafinériím, do toho dovážení ropy ze zahraničí.
2: No, spokojenější. Já jsem slyšela velmi zajímavý komentář Vyacheslava Širajeva, to je takový zajímavý ruský ekonom žijící v emigraci, který sleduje právě střední a větší biznis a pohyby na burzách a takové ty věci, v kterých se ani běžný novinář nevyzná. A on tvrdí, že ruský biznis, ať už střední nebo velký, sice možná je spokojenější a uklidněn, ale ztratil perspektivu. On už nevěří tomu, že se něco podobného ještě v horší podobě nebude opakovat a začal dělat takové věci, jako je ve velkém vývoz kapitálu, pokud to jde, už ne do Evropy, už ne na západ, ale do arabských zemí. A například někteří podnikatelé sice ještě jako investují v Rusku, ale berou si na to obrovské půjčky, ty své úspory, ten svůj kapitál naopak vyvážejí ven a spoléhají na to, že až přiletí ukrajinský dron nebo se válka jak se eskaluje na ruské území, takže vlastně ty půjčky nebudou muset splácet. Takže to taková zvláštní podnikatelská strategie nová.
1: Do toho diktátor, který, jak jste sama říkala, má rád, když je oblíben a u Putina to úplně už tolik neplatí jako dřív.
3: My si čas neblídejeme na определený deficit,
1: No, jeho podpora klesá podle červencového průzkumu Fondu veřejného mínění. S ním souhlasí teda stále 2/3 Rusů, ale bylo to výrazně víc.
3: Konečně, ty údary se zdají po objektům naší infrastruktury.
1: Jak si tohle on bere k srdci?
2: Já si myslím, že výrazně, a proto se snaží právě některé ty kroky učinit, ale on to činí tak, že si svolá odpovědné ministry a seřve je. Vynadá jim, a protože v Rusku vám hrozí nejen to, že vás třeba sesadí z funkce, ale že třeba skončíte ve vězení za nějakou vymyšlenou nebo skutečnou korupční kauzu, tak ti lidé dělají, co mohou, a gubernátoři, toto je odpovědnost gubernátorů. To, co se děje v oblastech, za to zodpovídají tito lidé, on si je povolává. Teď v posledních dnech vidíme, že se u něj gubernátoři docela střídají.
1: On je teď hodně vidět vůbec, že?
2: Ano, ano.
1: On vystupuje často.
2: To, myslím, že to souvisí i s těmi volbami, souvisí to s tím, že on chce být tím, za koho ho vlastně pořád většina ruských obyvatel má. Protože i když to je strašně zajímavé, když jako vidíte na těch sociálních sítích nebo sledujete ty videa, jak nadávají v těch frontách, tak oni nadávají často už i na politiky, nadávají na gubernátory a na úředníky, ale nenadávají na systém. A nenadávají na Putina. Naopak říkají, prosím tě, prezidente, tak jako ty můžeš všechno, ty jsi všemocný, tak s tím něco udělej, přijeď k nám, zabraň tomu, aby jsi tady zavřela škola, zařiď, ať ten kombajn má naftu. Oni na něm chtějí, aby řešil tyto marginálie, takže oni mu stále ještě důvěřují, i když, jak říkáte, ano, ta důvěra klesá, no ale klesá z 80, původních 80 na 65 nebo kolik.
1: No, tak může to být za rok, za dva, za tři, to může být 44
2: třeba. Bude ještě méně, než to je teď.
1: Bez pochyby asi,
2: protože ty výzkumy veřejného mínění jsou zkreslené tím, že ti lidé neodpovídají úplně popravdě, pro jistotu, kdyby to náhodou nebylo anonymní.
1: No, nebylo by nejlepší pro něj teda a pro ten ruský pohled na věc, kdyby se Rusové naučili bránit těm ukrajinským trhům? Proč jim to tak nejde?
2: To ale tady jsme na poli, které už není tak, jak máme někdy takovou tendenci se jako těm Rusům posmívat, a vlastně víme, že ve srovnání s Ukrajinci jsou v těch technologiích pozadu a jsou méně kreativní, tak tady je ta odpověď poměrně jednoduchá a ani ten posměch si nezaslouží. Rusko je prostě strašně veliké, to je jedna věc. Těch strategických objektů máte hrozně moc a protivzdušná obrana byla konstruovaná v té podobě, jaký teď vidíme v 70. letech, a byla orientovaná především na balistické střely, a to nikoliv ukrajinské, ale americké. Takže když vám místo 10 balistických střel, velkých s obrovskou hlavicí, které vám tam prostě zničí obrovské území, přiletí hejno dronů, tak vy jako nevíte, co s tím. A mimochodem ani izraelská, asi nejlepší armáda na světě, si nedokáže úplně s dronovými útoky poradit. A když se podíváte na ty problémy, jaké má ukrajinská protivzdušná obrana, tak úplně stejné má ukrajinská. Takže a ta Rusko je na tom hůř, protože prostě jeho velikost je jeho hrdostí i prokletím. A teď je spíš to prokletí.
1: Zároveň teda pořád má cesty, jak se mstít Ukrajincům, protože pořádá ty velké útoky na zejména v poslední době Kyjev a Oděsu. Může to odradit Ukrajince od toho, aby útočili na Rusko?
2: Odradit bych neřekla. Rusové, dokonce se mi zdá, že upouští od té taktiky investovat do maximálního zabíjení a likvidace jako civilního obyvatelstva, protože zjistili, že tady tu morálku jakoby nezlomí, ale samozřejmě mohou učinit ta města, ta, která jste jmenoval, ale i jiná, i když je léto, hluboké léto, tak pro Ukrajince se blíží zima, mohou je učinit z velké jako míry neobyvatelné. Já si to pamatuju, Kyjev v zimě, i letos v zimě, to bylo jako polopusté město. My jsme tam byli na reportážích, zkrátka ti lidé odjíždějí, dokonce už teď někteří ukrajinští politici hovoří o tom, že možná by bylo dobré uvažovat o tom přemístit se pro ty obyvatele panelových domů k příbuzným na vesnici. Takže tímto způsobem můžete opravdu terorizovat toho nepřítele, že byste ho, jakože to teď vypadá na to, že by Rusové srazili Ukrajince na kolena, to bych opravdu neřekla, ale obě ty strany se blíží momentu velkého vyčerpání.
1: Poslední věc mě zajímá, vrátím se zpátky na ruské čerpačky. Mohou tu situaci pro Rusy zachránit povolaní kozáci, kteří začali trochu organizovat ty fronty na těch pumpách, kde v době, kdy mluvíme, stále se ty mnohahodinové fronty stojí a možná stát ještě x dnů budou. Já nevím, jaký to může mít konec.
2: Konec nevím, já si spíš myslím než kozáci, že se ti Rusové jsou v tomhle mistři, oni si zvyknou na tu
1: situaci.
2: Oni si na to
1: prostě
2: zvyknou, ani kozáků nebude potřeba, ani studentů různých vojenských učilišť, kteří se jinde zase zapojili do organizace těch front. A oni ty fronty možná časem i pominou, protože prostě vím, že teďka se strašně třeba zvýšil prodej koní v Rusku, takže možná v některých oblastech lidé do vozu zapřáhnou koně a počkají, až se ta situace zlepší.
1: Dobrá, díky, že jste sem přišla, bylo to jako vždy velmi zajímavé vyprávění.
2: Díky za pozvání.
1: Tohle už je všechno z Vinohradské 12 s Matějem Skalickým. Ve zpravodajském podcastu Českého rozhlasu byla dneska Petra Procházková z Deníku N, dlouholetá zahraniční reportérka se zaměřením na postsovětský prostor. Jsem moc rád, že k nám dorazila a že jsme společně mohli pro

0: zítra.
1: Český rozhlas Plus. Kdo je kdo?
2: Margaréta Chertrauda Celeová. To bylo pravé jméno ženy, která svého času uchvátila Paříž jako exotická tanečnice, aby skončila v roce 1917 před popravčí četou jako špionka. Připomeneme si jednu z nejslavnějších femme fatale, Matu Hari, v malajštině Oko dne.
3: Okolo svého života Mata Hari sama splétala řadu mýtů, například, že je dcerou vznešeného indického brahmána nebo jávská princezna, která byla zasvěcena do tajů posvátných chrámových tanců. Ve skutečnosti to byla dcera nizozemského zbankrotovaného prodavače klobouků. V 18 letech se provdala za kapitána Rudolfa McLeoda. S ním odjela do tehdejší nizozemské východní Indie, která zahrnovala mimo jiné ostrovy Jáva a Sumatra. Po tragické smrti prvorozeného syna a po rozvodu nefunkčního manželství se ocitá Mata Hari bez prostředků a nakonec odjíždí do svého vysněného města, do Paříže.
2: Nejprve se vydává za vdovu po válečném hrdinovi, nakonec ale zužitkuje svoji zálibu v orientálních tancích. Velmi rychle se stane populární, i když není úplně jasné, jestli za to vděčí hlavně svému umění nebo velmi sporým kostýmům. V roce 1905 je už vyhlášenou exotickou tanečnicí, inspirující se Asií, ale i Egyptem. Ale také vyhledávanou kurtizánou se slabostí pro vojenské uniformy.
3: S tančením však začala pozdě a její věk na ní začal doléhat. V roce 1915 měla své poslední vystoupení. Mezitím ale vypukla první světová válka. Není jasné, jak se zapletla do špionážních her, určitě ale zaujala její možnost pohybovat se jako občanka neutrálního Holandska volně mezi evropskými státy. První nabídka ke spolupráci přišla údajně od Němců, později také spolupracovala s Francouzi. Jak se ale zdá, ani jedna ze stran jí příliš nevěřila. Francouzská tajná služba nakonec zachytila šifrovanou německou zprávu o jisté agentce s označením H21 a spojila si to s Matou Hari. V roce 1917 byla zatčena, v neveřejném procesu odsouzena k trestu smrti a ještě v říjnu téhož roku byla popravena za špionáž, kvůli níž prý zemřelo až 50 tisíc vojáků. Až v roce 1970 bylo díky německým archivům potvrzeno, že Mata Hari byla placena jako německá špionka.
2: Nakolik byla profesionální špionka, či pouze naivní tanečnice, se bohužel říct nedá. Stejně ale jako mýtem začal její život, tak i skončil. Traduje se, že před popravčí četou prohlásila: smrt není nic, je to jen součást života. A pak si rozepla kabát a naposledy ukázala vojákům své nahé tělo.
1: Nejen události, ale i různé pohledy, plus různá témata, plus různé žánry. Jediná česká stanice mluveného slova. Český rozhlas Plus. Jedna hodina. Český rozhlas Plus. Zprávy.
4: Ústavně právní výbor Senátu doporučil plénu schválit zvýšení rodičovského příspěvku. Zelenský v Kyjevě jednal o obraně s americkým velvyslancem při NATO Whitakrem. Tenistky Bousková, Valentová a Šalková postoupily do čtvrtfinále turnaje WTA v Praze. A dnes bude proměnlivá oblačnost postupně s přeháňkami, večer se vyjasní, teploty až 25 stupňů.
1: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
4: Rodičovský příspěvek zřejmě vzroste od příštího roku o 50 tisíc korun na 400 tisíc. V případě dvojčat a vícerčat pak na 800 tisíc korun. Počítá s tím novela zákona o státní sociální podpoře, kterou včera doporučil Senátu schválit jeho ústavně právní výbor. Část senátorů se při projednávání na plénu nejspíš pokusí do novely zakotvit od roku 2028 automatickou valorizaci rodičovského příspěvku. Podle předsedy ústavně právního výboru Senátu Tomáše Goláně z klubu ODS a TOP 09 by ale taková změna měla být předem důkladně prodiskutovaná.
5: Já bych se tomu nebránil, teď já pořád chci, aby fungoval automat u platu politiku, abychom se pořád o tom nebavili a pořád do toho automatu někdo zasahuje. A otázka je, jestli bychom tohle byli schopni nastavit tak, aby na tom byla široká politická shoda, aby do toho zase někdo nezasahoval.
4: O navýšení rodičovského příspěvku bude Senát rozhodnout.

0: testovat příští týden. Úřad pro ochranu hospodářské soutěže bude muset znovu rozhodnout o pokutě pro Ministerstvo pro místní rozvoj za zadání zakázky na digitalizaci stavebního řízení bez tendru. Krajský soud v Brně zrušil původně milionovou sankci. Podle něj totiž antimonopolní úřad při stanovení její výše chyboval. Samotný závěr, že ministerstvo porušilo zákon, ale soud nespochybnil. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský jednal s americkým velvyslancem při NATO Matthewem Whitakerem. V Kyjevě spolu mluvili o dodávkách raket Patriot, které Ukrajině zajišťuje iniciativa PURL. Zelenský to napsal na síti X. Dodal, že střely jsou pro Kyjev prioritou v obraně proti ruským masivním útokům. S americkým velvyslancem jednali taky o vzájemné obranné spolupráci. Spojenecké země v rámci iniciativy PURL nakupují Ukrajině vojenské vybavení od Spojených států. Mezi členy skupiny je nově také Česko. Následky požáru budovy číslo 34 v bývalém baťovském továrním areálu ovlivní letošní městskou rychlostní zkoušku automobilových závodů Barumček Rally Zlín. Ta se koná v termínu od 14. do 16. srpna. Samotná trať páteční rychlostní zkoušky, na kterou každoročně míří desítky tisíc diváků, se měnit nebude. Změní se ale podmínky pro diváky, kteří se nedostanou do míst poblíž vyhořelé budovy, odkud dříve mohli bez problémů závody sledovat. Pokračuje mluvčí závodu Roman Ordelt.
1: Nebude přístup těch diváků, tuším, že to je z té ulice Vavričková, čili tam má nějaká služba, nějaká agentura dát veliký plot, takže z toho důvodu to tam nebude.
0: Tenistka Marie Bousková postoupila do čtvrtfinále Live Sport Prague Open. Obhájkyně titulu porazila Američanku Leovou 7-5 a 6-4. Její další soupeřkou bude Tereza Valentová. Ta ve třech sadách zdolala Australanku Jointovou. První set ztratila 1-6, pak ale zvítězila 6-0 a 6-3.
2: Řekla jsem si prostě, že jako takhle to teda jako nepůjde, takže trošku jsem změnila rytmus, tak ona jako mi ten první set neudělala skoro žádnou chybu, když byla přestřelka, takže jsem trošku se snažila změnit rytmus a nevím, no, říkala jsem si, kdyby takhle fakt hrála jako furt, tak by byla jako bůh ví kde, takže jsem si říkala, že určitě někdy to určitě vypadne a pak, že si chytnu ty šance a že si pojedu už po svém, no.
0: Český tenis má tak díky souboji Valentové s Bouskovou jistou semifinalistku. Do čtvrtfinále pražského turnaje prošla i Dominika Šalková, která deklasovala Francouzku Dodánovou 2x6-1.
3: Omezení na Pražském okruhu a nehoda na 39 na Českokrumlovsku. Na Pražském okruhu pozor rozpěrem z D1 na letiště a to za sjezdem na Plzeň. Na 24. kilometru pracují silničáři, opravují tam čáry na vozovce, průjezdný je pouze levý pruh a musí se vybočovat do levého pruhu. Na silnici 39 z Želnavy do Českého Krumlova pozor kousek za výjezdem z Černé v Pošumaví. Srazilo tam osobní auto Srnku. Nehoda je v nepřehledném lesním úseku, tak velký pozor. A na Frýdecko-Místecku zůstává neprůjezdná silnice z Brušperku do Trnávky. Asi na půli cesty havarovalo osobní auto. Na místě jsou záchranáři, hasiči, provoz policist zastavili. Dá se to objet po dálnici přes Příbor. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
4: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
0: Dnes čekáme proměnlivou, zpočátku převážně velkou oblačnost, postupně s přeháňkami, na horách na severu a severovýchodě budou četnější. Výjimečně se objeví i bouřky. Večer se začne postupně vyjasňovat. Nejvyšší teploty 18 až 22 stupňů, na jihu Moravy až 25. Tolik zprávy.
4: Český rozhlas Plus, zprávy v angličtině.
5: Czech Radio, news in English.
6: Police have charged six people and two companies following Tuesday's raid at Prague City Hall's Škoda Palace headquarters. They face multiple charges, including abuse of office, accepting bribes and money laundering. According to investigators, the suspects operated as an organized criminal group with a clearly defined structure and divided roles. Škoda Group, one of Europe's leading manufacturers of public transport vehicles, is preparing a new corporate identity for when it loses the right to use the Škoda name and winged arrow logo. From July of 2029, the iconic trademark will be reserved exclusively for vehicles produced by Volkswagen-owned Škoda Auto. And tram services have been suspended across part of central Prague as the city's public transport operator carries out track repairs. The disruption affects the section between Újezd and Lazarská. No replacement bus service has been introduced. The works are scheduled to continue until August 10th. Thursday should be partly cloudy with scattered showers and day temperatures between 17 and 22 degrees Celsius. A monument to Field Marshal Josef Václav Radecký is set to return to Prague's Malá Strana after more than a century. While the decision has broad political backing, some history-minded members of the public still question whether the location is appropriate. Vít Pohanka has more.
7: You've almost certainly heard Johann Strauss's Radecký March, the lively tune traditionally played at the Vienna New Year's concert and on many other festive occasions. It is one of the best-known pieces of the 19th century European music. The march was dedicated to Field Marshal Josef Václav Radecký, one of the Habsburg Empire's most celebrated military commanders, who was born into a Czech aristocratic family. For architect Jan Bárta, chairman of the Radecký Praha Association, bringing the monument back has become an almost 20-year project.
8: Že existoval maršál Radecký, jsem se dověděl pravděpodobně, když jsem poprvé četl třeba o bitvě národů.
7: Jan Bárta says his interest began with the remarkable career of Field Marshal Radecký himself. But over time, the campaign became less about the military commander and more about restoring what he considers one of Prague's finest 19th century public monuments.
9: Těch 40 hlasů, který zvedl roku pro to, tak to rozhodně není z nějakého...
7: Michael Harris, vice chairman of the Radecký Praha Association, points out to the outcome of the vote itself. 41 Prague city councillors supported the project, while only 4 voted against it. In his view, that reflects a growing willingness to acknowledge the city's full historical heritage, rather than seeing everything connected with the Habsburg monarchy in purely political terms. But not everyone in Prague believes the monument belongs back on Malostranské náměstí.
10: Jmenuji se Luba Šokos, pracuji ve zdravotnictví. Historie je můj koníček, udělal jsem si...
7: Luboš Rokos, a healthcare professional with a university degree in history, says he has no problem acknowledging Radecký as an important historical figure.
10: Tam, kde má teď stát, tak vlastně vedle něho stojí palác Smířických.
7: His objection concerns the location. Since one of the buildings of the Czech parliament stands just a few meters away, he believes placing the monument there sends the wrong symbolic message. He suggests that another site, such as Prague's historic military hospital in Validovna, would be a more suitable location. Even Luboš Rokos, however, agrees that today's Czech society is able to look at its Habsburg past more calmly than it did immediately after the creation of Czechoslovakia. In any case, the debate itself shows that history rarely stands still. Instead, each generation finds new ways of interpreting the monuments it inherits.
6: Vít Pohanka with that report. That's all from us for now, but you will find more news and current affairs stories in English at radio.cz. Thanks for listening.
4: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
11: Pořadu Jak to vidí vás vítá Zita Senková. Jsem ráda, že pozvání přijal Michal Dusík, šéfredaktor redakce sportu České televize a také sportovní komentátor. Pod lupu si vezmeme systém českého sportu, tajemství výchovy vrcholového sportovce, inspiraci legendami, ať už s fotbalovým míčem, pukem nebo na oválu, a uvedeme na pravou míru jedno doporučení, které žije vlastním životem na sociálních sítích. Přeji nerušený poslech.
4: Jak to vidí?
11: Letošní Letošní rok je mimořádně bohatý na významné sportovní události. V zimě jsme fandili olympionikům, poté v hokeji, na světovém šampionátu. Wimbledon přinesl Česku mimořádnou radost. V neděli Španělé zaslouženě pozvedli trofej mistra světa ve fotbale. Probíhá Tour de France, mezitím se konaly a pochopitelně konat ještě budou další významné soutěže v nejrůznějších sportech. Vy se určitě, Michale, těšíte na atletiku a plavání.
12: Přesně tak. Protože od 10. srpna vlastně budou probíhat dva velké evropské šampionáty ve dvou největších sportech letních olympijských her, tedy v atletice a v plavání. A my nabídneme na obrazovkách České televize divákům vlastně takový, skoro bych řekl, olympijský blok, kdy budeme vysílat plavání, budeme vysílat atletiku, všechno to propojovat do takového jednoho společného krásného bloku. Takže pokud někdo ještě má třeba volný program od 10. srpna, tak ví, co bude dělat po večerech. Každý večer v 18 hodin a 10 minut zahájíme naše vysílání a budeme provázet až někam do půl jedenácté, protože ono vzhledem k tomu posunu z Británie, tak to vychází takhle, že někdy kolem půl jedenácté, jedenácté bude končit atletický program.
11: Tak to je ale krásný čas, musím říct, ve srovnání s tím, jak se fotbaloví fanoušci možná ještě teď mají olympijské kruhy pod očima. Obrazně řečeno, ten sportovní kalendář dlouho nebyl tak nabitý, tak co to vůbec znamená i pro váš tým?
12: My to říkáme skoro každý rok, že už dlouho nebyl takhle nabitý sportovní program a je to rok od roku nabitější samozřejmě. Pro nás je to radost, protože samozřejmě člověka nejvíc baví, když můžeme přinášet sport divákům. Když se třeba podívám teď v neděli, tak to finálové utkání bylo vůbec nejsledovanějším pořadem na všech televizích, napříč všemi kanály, všemi programy, tak bylo nejsledovanějším pořadem a to nás těší, protože je vidět, že prostě diváci pořád se chtějí dívat na českou televizi, stejně jako chtějí poslouchat Český rozhlas. A možná někteří vykřikují, že to nedělají, ale pořád ta čísla jsou v tomhle jasná. Ta poslechovost Českého rozhlasu, stejně jako sledovanost České televize, je vysoká. A nás to těší. Těší to samozřejmě nás, protože je to vlastně takový jako odraz toho, co děláme. Je to odraz toho, že diváky to s námi baví. No a když máme hodně co vysílat, no tak je to samozřejmě spousta práce, spousta připravování, spousta stresu, ale jak říkám, hlavně spousta radosti, protože kdybychom, to jde u vás, pokud bychom nechtěli dělat tu práci, kterou děláme, tak ji neděláme, ale nás to baví.
11: Jak hodnotíte ten uplynulý šampionát v Kopané? Největší v historii, nejenom co do počtu účastníků zápasu, ale i co se týče financí?
12: No, já si myslím, že to hodnocení šampionátu nebude tak jednoznačné, jak ho hodnotili někteří, třeba jeden americký prezident, že to byl ten nejlepší, že to byla čtyřikrát lepší FIFA, než byly předchozí FIFA. A že dokonce možná to byla i pětkrát nejlepší FIFA. Takhle to kvantifikovat neumím. Asi to ani nejde. Já si myslím, že jsou tam pozitiva, jsou tam negativa. Samozřejmě ten vysoký počet účastníků sebou přinesl hodně zápasů, přinesl sebou ale logicky i zápasy, které nebyly tak koukatelné jako některé, jako byly předchozí šampionáty, byly tam prostě zápasy, které neměly tu kvalitu, jako by odpovídalo třeba vrcholné akci, nebo jako by člověk čekal na vrcholné akci.
11: A je to tím rozšířením na těch 48 týmů?
12: Určitě je to tím rozšířením. Myslím si, že pro spoustu fanoušků už to mohlo být i trošku moc dlouhé. Pokud někdo by chtěl opravdu odsledovat všechny zápasy, tak si myslím, že to už je na hranici lidských schopností. Byla tam spousta pozitiv. Musím říct, že nakonec se nepotvrdily ty obavy z toho, že by třeba nebyla hezká atmosféra na zápasech. To si myslím, že docela fungovalo, i když cena za vstupenky, a to se dostává spíš těm negativům, malinko odtrhla tenhle šampionát od běžných fotbalových fanoušků a to, že fotbal je vlastně, když to řeknu trošku, to zní pejorativně, ale nemyslím to tak, lidová zábava, tak to tenhle šampionát fakt lidovou zábavou nebyl při cenách lístků, zvlášť pak v těch dalších postupných kolech. Co rozhodně nebyl to tak, jak jsme byli zvyklí u předchozích akcí, kdy se všichni říkali, jak se snaží minimalizovat tu stopu na životní prostředí, tak to se v tomhle šampionátu fakt nepovedlo, protože těch nalítených mil které museli jednotlivé týmy, fanoušci, novináři, všichni absolvovat, tak to byl rekordní počet. A je to otázka. No. Teď nás čekají samozřejmě další šampionáty. Čeká nás jeden, který bude zase trošku rozcouraný, pak nás čeká jeden, který bude extrémně kompaktní. Samozřejmě z mnoha ohledů ty kompaktní šampionáty mají výhodu, na druhou stranu zase asi těch zemí, které mohou uspořádat ten, jak říkám, kompaktní šampionát, je fakt pár a nejsou to vždy úplně ty optimální země na pořádání. Takže těžko říct.
11: Promiňte, vůbec odvíjí, nebo kudy se ubírají takové ty velké turnaje, olympiády?
12: Tak takhle, já si myslím, že u mistrovství světa ve fotbale to bylo jednoznačně komerce. Bylo to o tom, že si všichni spočítali, že čím víc zápasů, tím větší bude zisk, tím víc můžeme chtít za práva, tím víc prodáme vstupenek. Nebylo, jako nehledal bych, pokud někdo říká, že měl jiný motiv, tak jenom se snaží najít nějakou výmluvu pro to, že to byla čistá komerce. Bylo to čistě o tom, že čím víc zápasů, tím víc můžeme žádat za televizní práva, tím víc můžeme dostat od sponzorů, tím víc vybereme na vstupenkách. Nic víc bych zatím nehledal. No a jak to bude do budoucna? Už teď se mluví o tom, že by se mohlo ještě rozšířit mistrovství světa. Takže v podstatě se za chvilku dostaneme do období, kdy když nebude tým na mistrovství světa, tak to už bude s ním fakt jako hodně nahnuté, protože to se dostane skoro každý. Třeba Evropa v tom má trošku nevýhodu, přece jenom ten počet evropských týmů, těch kvalitních, je větší než v jiných částech světa, ale ty kvóty jsou rozprostřeny rovnoměrně, to znamená asi pořád z Evropy bude trošku složitější dostat se na světový šampionát než z některých jiných kontinentů, ale nevím, no, já nejsem úplně fanoušek tady toho rozšiřování. Ono u olympijských her vidíme něco podobného, třeba v tom, jak se snaží rozšířit olympijský program na větší počet sportů, snaží se hledat takové ty sporty, které teď momentálně jsou něčím atraktivní, ale zároveň se snižuje počet závodníků v tom sportu, takže ono někdy se říká s troškou nadsázky, že v některých sportech je těžší se na olympijské hry dostat, než pak vyhrát medaily, protože když už se někdo dostane na olympijské hry, tak to jsou vlastně samí vítězové, to jsou ti, kteří už to olympijské zlato mají na dosah. Pak se z toho stávají takové, jako když teď se vlastně i třeba na zimních olympijských hrách objevila novinka, která ale byla tak upravená pro to, aby se dala snadno snímat televizí, že to vlastně s tím sportem nemělo nic společného.
11: Skialpinismus.
12: Přesně tak, skialpinismus. To, co bylo teď na olympijských hrách pod názvem skialpinismus, vlastně
11: byla to zajímavá podívat.
12: No, ano, děkuji za velmi diplomatické hodnocení.
11: Jinak, když jste už zmínil, pane Dusíku, amerického prezidenta Donalda Trumpa, tak zlatí Španělé ho mají na fotce i se svou trofejí, byť ho možná vystřihnou.
12: No, tam byl trošku paradox, že se objevilo vlastně ty fotky, ale i co dávala FIFA, tak se objevily fotky, kde je vlastně buď zarámováno tak, aby tam nebyl vidět Donald Trump, dokonce se někde hovořilo o tom, že tam možná došlo i k nějaké lehké retuši, aby ta část, která tam přesahovala do fotky, vidět nebyla. No, je to, ale tak jako známe to odevšet, známe to prostě, že sportovci, úspěšní sportovci jsou pro všechny politiky docela vítaným terčem k tomu, jak si snadno nahnat body a jak vedle nich si trošku zvětšit svoje ego. Takže i ta snaha, jak si upozornit prezidenta Trumpa, že tohle je moment, který je určený vítězům a ne politické stafáži, se minula účinkem a on zase takhle, když to srovnáme s mistrovstvím světa klubů, kde se nehnul z prostředka té fotky, možná příště už se poučí a zase bude někde uprostřed, protože zjistil, že když je na kraji, tak ho mohou odstřihnout.
11: Říká sportovní komentátor a šéfredaktor redakce sportu České televize Michal Dusík.
4: Jak to vidí?
11: Zhruba 49 milionové Španělsko je v euforii ze svého zlatého triumfu fotbalistů. O poznání menší Česko zase slavilo úspěch našich dvou tenistek. Ve finále Wimbledonu Linda Nuskova zvítězila nad Kreankou Karolínou Muchovou. A mnozí si kladli otázku, jak to, že tato země generuje tak úspěšné tenisty, můžeme připočíst i Jakuba Menšíka, pochopitelně i v dalších sportech.
12: A historie tenisu velmi blízká historie, plná skvělých českých jmen.
11: Přesně tak. Tak jak to, že generujeme tak úspěšné sportovce, kdybychom sáhli do jiného, vám ještě blížšího odvětví atletiky, Lourdes Gloria Manuel, halová mistryně světa. Ale kdybych se vrátila k fotbalu, tam už máme v podstatě menší radost z naší reprezentace, která byla na mistrovství po 20 letech.
12: Ono to tak trošku je trend posledních, a ne let, spíš desítek let, že spíš se ty velké osobnosti objevují v těch individuálních sportech než v kolektivních, protože ono se říká, že úspěch kolektivního sportu je úspěch systému, úspěch individuálního sportovce může být tak trošku úspěch mimo systém. Což možná trošku charakterizuje to, co je u nás. Pořád si nemyslím, že jsme nastavili úplně dobrý systém výchovy mládeže. Pořád si nemyslím, že úplně jako máme dobře nastavené to, jak mládež přivést ke sportu. Takže spíš ty úspěšné sportovkyně a úspěšní sportovci jsou takové trošku chyby v Matrixu. Nechci to říkat zase, aby to bylo úplně, ona samozřejmě tam ta podpora je, když se podívám třeba na Lourdes, tak tam ta svazová podpora pak taky přišla. Ale je to přesně o tom, že my v těch kolektivních sportech je, to vlastně není jenom o tom jednotlivci. Tam to není tak, že se najde nějaký talentovaný jednotlivec, že rodiče si třeba i nějakým způsobem najdou svoji cestu, jak ho k tomu sportu přivést. Ten kolektivní sport je spíš obrázek výchovy celé mládeže. No a my v tomhle pořád se nějak nemůžeme zbavit toho, že chceme mít osmileté mistry světa. Že pořád se nám nedaří se v těch sportech zbavit toho, že od dětí požadujeme ty vrcholné výkony vlastně od začátku. Máme obrovský tlak na výkonnost. Vymýšlíme různé systémy, ale žádný z těch systémů zatím úplně na 100% nefunguje tak, abychom děti naučili především mít radost z toho sportu. Pořád je tam taková ta třeba bitva mezi sporty, že když už děláš náš sport, tak nedělej žádný jiný sport, protože samozřejmě mají strach, že by jim k tomu jinému sportu utekl. Což je ale, ano, ono se to může stát, ale z hlediska výchovy mládeže je to vlastně nesmysl. To dítě by si mělo najít ten svůj sport, který ho bude bavit. Jasně.
11: A zkusit si několik.
12: A hlavně ona tam nabere i jiné dovednosti, může prostě to nějakým způsobem propojit. Ono možná se na to díváme trošku i optikou, která je zkreslená tím, že my jsme vyrůstali v tom, že třeba já, když jsem dělal sport, tak my jsme strašně jako aspoň ti, kteří pak v tom sportu byli úspěšní, tak všichni byli takový hodně soutěživí a furt chtěli vyhrávat. A já jsem zjistil, že třeba dneska děti zase až tak tu soutěživost v sobě nemají a spíš v tom sportu hledají něco, co by je bavilo. Ale my jsme to nějak nevždy, my to nevždy dokážeme pochopit. A pořád
11: by někdo namítl, kdo by nechtěl vyhrávat.
12: No, ale my možná právě ty děti tlačíme do toho vyhrávání, které Ono to přijde. Ono třeba v 15 letech pak i ta touha vyhrávat se tam objeví, ale do těch 15, 16 let je třeba, aby si to dítě, ten mladý člověk, ten mladý kluk, mladá holka, našli něco, co je baví a co je baví ne proto, že jim to přinese jednou olympijskou medaili nebo jim to přinese dobrou smlouvu v nějakém špičkovém klubu, ale protože je to baví jako ten samotný, ta samotná náplň volného času. A ono vůbec jako
11: přistupuje
12: ten přístup, no?
11: Třeba mladá generace, současná mladá generace k tomu nějak jinak? Když se podíváme možná i nyní atletický tým dorostenců na mistrovství Evropy, do 18 let v Rieti pozbíral rekordních 13 medailí a není to náhoda?
12: To není. Tam určitě kouzlo atletiky je v tom, že je to vlastně strašně demokratický sport, ono na ní nepotřebujete nějaké velké finanční prostředky, dá se to dělat a myslím si, že co se týká mladých atletů, tak to zase neděláme úplně špatně. Nechci říkat, že to děláme úplně ideálně, taky jako se tam dají rezervy, ale zároveň to i souvisí s těmi vzory a souvisí to s tím, že mají koho napodobovat, mají kvůli komu závodit. Zároveň na jednu stranu je to super, na druhou stranu bych to trošku nepřeceňoval. Ono občas tam může být právě ten efekt té rané specializace a takového toho brzkého nastartování, kde pak pamatuju si v historii spoustu velkých talentů, o kterých jsem mluvil jako o velkých talentech, které zářily v 16, v 17, v 18 už to bylo horší, v 19 už je najednou dojížděly další a ve 20 tyhle velké talenty mizely právě proto, že byly vlastně trošku přehypované, přetažené, nastartované až moc rychle. A z toho jejich sportu se vytratila radost a přišel první problém a ten sport vlastně pro ně nebyl tou zábavou, kterou by měl být, ale byl pro ně spíš tou řeholí, kterou museli absolvovat, protože tatínek to tak chtěl a pan trenér to tak chtěl Jo, byl bych to opatrný, ale samozřejmě je to radost a mám z toho obrovskou, moc mě to baví, moc mě to těší, ostatně atletika je pro mě velmi důležitou součástí jak mé profese, tak mého života, takže těším se na to a doufám, že to je předzvěst i dalších. Tak ona, i ta mladá generace, která už je dneska v té špičce, zajímavá je.
13: Co se týče právě ani ne tak podpory toho sportu, toho systému, ale možná i jaksi jiného přemýšlení o tom, co je sport, tak přistupují k tomu, pane Dusíku, jinak v zahraničí. Hodně se skloňovalo hlavně Norsko v poslední době, jeho výkony, ať už na hokejovém šampionátu, nebo i nyní ve fotbale.
12: Jo, je to tak. Ono tak, jak bylo období, kdy ten náš sportovní systém kopírovalo zahraničí, protože jsem dalek toho, abych adoroval něco, co bylo za minulého režimu, ale třeba systém sportovních škol, sportovních tříd svůj význam měl. Tak dneska je to obrácení, dneska my máme co kopírovat a je to právě ta radost toho sportu. To znamená to, že ať už je to Norsko, třeba Kanada v některých aspektech, Švédové, takový ten systém do 15 jsou všichni vítězové. Nehledat ty 13-12 leté mistry světa, nesnažit se. Ano, na druhou stranu tam může být příklad třeba Tigera Woodse, kterého tatínek od malička cepoval a vlastně ho tlačil do golfu, takže z Tigera Woodse se stal nejlepší golfista možná všech dob, ale zároveň si nejsem úplně jistý, jestli je z něj člověk, který je vnitřně šťastný.
13: Říká Michal Dusík, šéfredaktor redakce sportu České televize a komentátor. Děkuji za váš čas, za vaše názory i postřehy a přeji dobrou sezónu. Mějte se hezky.
12: Moc děkuji za pozvání, moc děkuji za tohle krásné přání a přeji hezký den.
13: Zita Senková se připojuje, užijte si další vysílání Českého rozhlasu.
14: Co je to státní dluh?
4: Český rozhlas Plus, encyklopedie.
14: Státní dluh vzniká ve chvíli, kdy vláda ve svém rozpočtu více utratí, než kolik vybere na příjmové straně rozpočtu. V takovém případě vzniká ve státním rozpočtu schodek a ten je zapotřebí něčím zafinancovat. Tyto peníze vláda nemá, ale potřebuje je a proto si je musí půjčit. Tak vzniká státní dluh, který s tím, jak deficitu státního rozpočtu přibývá, s léty postupně narůstá. Kabinet státní dluh postupně financuje vydáváním státních dluhopisů nebo dalšími půjčkami. Za to, že mu lidé a firmy půjčí peníze, ale stát musí věřitelům samozřejmě platit úroky a ty představují pro rozpočet další dodatečné náklady, které se odborně nazývají obsluha státního dluhu. Jde přitom o peníze, které by vláda jinak mohla použít na své útraty a investice.
4: Půl druhé. Český rozhlas Plus. Zprávy.
0: Novým šéfem velitelství pro operace České armády bude od srpna generálmajor Jaroslav Míka. Na pražském Vítkově převzal funkci od generálporučíka Václava Vlčka, který odchází do aliančních struktur v Bruselu. Míka byl doteď jeho zástupcem. Velitelství pro operace řídí nasazení českých vojáků doma i v zahraničí. Nový velitel chce podle svých slov posílit připravenost armády na budoucí bezpečnostní hrozby. V Maďarsku rezignoval generální prokurátor Gábor Bálint Nagy. Odůvodnil to vlnou kritiky na jeho osobu a napsal, že státní zastupitelství se nemůže stát nástrojem bojů politiků. Mezi kritiky maďarského nejvyššího státního zástupce patří taky nový premiér Péter Maďar. Prokurátora opakovaně označil za loutku bývalého předsedy vlády Viktora Orbána a jeho strany Fidesz. Nagy informoval, že z funkce odejde k 25. srpnu. Evropská komise schválila převzetí americké firmy Warner Bros. Discovery konkurenčním konglomerátem Paramount Skydance. Souhlas pro obchod v hodnotě v přepočtu asi 2 biliony 300 milionů korun komise podmínila řadou omezení. Mají zabránit narušení hospodářské soutěže, a to hlavně na filmovém trhu v evropském hospodářském prostoru. Paramount podmínky přijal. Jejich plnění má podle Bruselu kontrolovat nezávislý správce. A středočeští kriminalisté zatím vyčíslili škodu v případu zrušených táborů pro děti z dětských domovů na 450 tisíc korun. Podle policistů se ale částka dál navyšuje. Případem se zabývají od začátku července. Pobyty si objednaly dětské domovy z celé republiky u spolku Tábory Aurora. Ten je ale na poslední chvíli zrušil. Nejlepším fotbalistou uplynulé sezóny Šance ligy se stal záložník mistrovské Slavie Lukáš Provod. V anketě Ligové fotbalové asociace zvítězil před Vladimírem Daridou z Hradce Králové. Nejlepším trenérem byl vyhlášen Jindřich Trpišovský, který dovedl právě Slavii k titulu. Kouč vyhrál anketu popáté, Provod podruhé.
3: Bezpečí na D35 u Olomouce a nehoda na 39C u Žilnavy. Na dálnici D35 pozor za výjezdem z Olomouce směrem do Ostravy u sjezdu na Přáslavice na kilometru 281 stojí nepojízdné vozidlo. Je na krajnici, nepřekáží, ale posádka se může pohybovat okolo. Na silnici 39 z Žilnavy do Českého Krumlova pozor za výjezdem z Černé v Pošumaví. Srazilo tam osobní auto srnku, policisté jsou na místě, je to ale v nepřehledném lesním úseku v zatáčkách. A na Frýdecko-Místecku je stále neprůjezdná silnice z Brušperku do Trnávky. Je to po těžké nehodě osobního auta, která se stala na půli cesty. Dá se to objet po dálnici D48 přes Příbor. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
4: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
0: Dnes čekáme proměnlivou, zpočátku převážně velkou oblačnost, postupně s přeháňkami, na horách budou četnější. Večer začnou srážky a částečně i oblačnost ubývat. Nejvyšší teploty 18 až 22 stupňů, na jihu Moravy až 25. Tolik zprávy.
4: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
15: S nemocí jsem ztratil zábrany. Chci ještě zlobit nastavovat zrcadlo jako ve filmu Vesničko má středisková, říkal můj dnešní host. A tak si jedno zrcadlo nastavíme i my. Kdo dneska v Česku opravdu rozhoduje? Premiér, prezident, ústavní soud nebo už jen průzkumy veřejného mínění? Muž, který vedl vládu v době světové krize a dnes komentuje českou politiku bez diplomatických rukaviček, je dnešním hostem Osobnosti Plus. Mirek Topolánek, vítám vás, dobrý den.
16: Dobrý den, Báro, já miluju tyhle zkratky.
15: Já vím. Hezký den z Plusu, přeje zkratková Barbora Techecí.
4: Osobnost Plus.
15: Kdyby vám, pane Topolánku, dnes někdo nabít, nebo už jste seděl v premiérském postě, co byste dělal úplně jinak, než dělá dnešní vláda?
16: Tak já se nejmenuji Churchill, aby mě někdo prostě jako starého, jako starce vyzval k záchraně země. Nikdy se to nestane, to obavíme, je to čistě hypotetická úvaha. Ani nevím, jestli bych to vzal, protože bych to neměl moc s kým dělat. To je první problém, jo? Že bych to neměl s kým dělat. Ale kdybych hypoteticky seděl v té Strakově akademii, tak bych asi nedělal nic moc jiného, o co jsem se pokoušel před těmi téměř 20 lety a to je vrátit tu zemi na nějakou rozumnou ekonomickou trajektorii, zastavit tu jízdu proti zdi, dělat čitelnou zahraniční politiku, protože politika není o nějakých velkých změnách a velkých krocích, protože má strašnou setrvačnost, a každopádně by dělal skoro všechno jinak.
15: Tak to jsem se chtěla zeptat. Tak říkáte skoro všechno jinak, a co se vám naopak zdá jako OK, až dobré z toho, co dělá Babišova vláda?
16: Tak já si myslím, že je dobře, že zůstal sedět ve Strakově akademii, to bych nechal.
15: Je to lepší, než kdyby seděli jinde, myslíte?
16: Tak já jsem konzervativní, takže mě to celkem vyhovuje. Já nechci říct, že dělají všechno špatně. To,
15: ale to
16: ani
15: řek?
16: Náhodou. No, já jsem to tady, to jsou ty zkratky. Zase setrvačnost, určité nastavení nějaké tendence, to je prostě jak Titanic, jo? To vychýlit jako z toho směru je někdy složité, potřebujete k tomu legislativní akty, oni se samozřejmě pokouší ten Titanic, který jede proti té zdi, vychýlit ze směru, aby šel víc kolmo na ten ledovec, nejde jim to úplně, protože jim proto chybí a budou chybět zdroje, a všechno to, co naslibovali, už je evidentní, a bylo to evidentní od samého počátku, že nebudou moci naštěstí naplnit, ale jsou schopni za 4 roky nás vychýlit z té trajektorie země, která měla docela slušné zahraniční renomé, která pořád ještě přes velký dluh a strukturální dluh nebyla ekonomicky plajté, a oni samozřejmě budou usilovně pracovat na tom, aby se to stalo, aby naplnili tužby a sociální jistoty našich lidí, pro které to dělají.
15: Tak, ale za cenu obrovského nebo relativně rostoucího rozpočtového schodku. A to jsem si myslela, že vám bude hrozně vadit.
16: To mi vadí hrozně, ale já nejsem katastrofista, žádné katastrofické scénáře v této chvíli ještě nehrozí. Řekl bych, že docela mrazivá je ta trajektorie, ta tendence, kterou oni ví, oni jako ty čísla taky mají k dispozici, to znamená na celou řadu těch věcí museli rezignovat, ale každopádně určitě nebudeme ti, kteří se vrátí do té situace, v které jsme byli ještě ne tak dávno, s nejnižším veřejným dluhem vůči HDP, s velmi nízkou nezaměstnaností a tak dál, protože ta situace je těžce vratná, a pokud nebudou dělat systémové změny proti této tendenci, tak pojedeme jakoby pomalu proti té zdi, a za jejich vlády se nemusí ještě nic dramatického stát, ani z důchody, ani s tím zdravotním pilířem, nemusíme ještě ani patřit těm nejhorším z hlediska těch parametrů Maastrichtských, které se tak jmenujou, ale každopádně ta tendence je mrazivá.
15: Vy jste koexistoval, abych kohabitoval, jak říká pan Macinka, s prezidentem Klausem jako premiér. Myslíte si, že takový ten napjatý vztah, který jste spolu měli, a vy sám o něm mluvíte, takže by se dal v jakémkoliv ohledu srovnat s tím, co teď prožívá Babiš a Pavel?
16: Ten vztah je napjatý z povahy věci a já nejsem schopen posoudit, jestli byl napjatější v době Klaus versus Václav Havel, nebo Topolánek Klaus, a nebo já nevím, kdokoliv se Zemanem, že Zeman byl mistr světa vyplňování bílých míst a hranic ústavy, a nebo dnes Babiš versus Petr Pavel. Teď se to vyhrotilo proto, že to je pro některé z členů té koalice docela zajímavá hra, spíše marketingová, je hodně vyhrocená, je tam strašně moc emocí a vášně, ale v zásadě jde pořád o jedno. Prezident je součástí exekutivy, prezident má některé svoje pravomoci, některé jako výlučné, některé kontrasignované. Pro mě osobně přes všechny problémy s Klausem, které jsem ale nějak veřejně neventiloval, a ještě dlouho poté, co jsem odešel z politiky, jsem měl bobříka mlčení, teď už se o tom vyjadřuju docela otevřeně, i když ne úplně, tak ten souboj o jakési pomyslné žezlo toho panovníka, ten je dán tou ústavou, protože ona není jednoznačná. Ona počítá s kompromisem, s dohodou, s negociací, ať už ve vztahu jmenování premiéra, jmenování vlády, jmenování velvyslanců. Je tam vždycky nutná nějaká dohoda a teď se ta vláda tváří, že na tu dohodu není ochotná přistoupit. Protože má pocit, že ten Petr Pavel si uzurpuje jakoby větší moc, než mu z té ústavy náleží.
15: A máte ten pocit?
16: Já ten pocit nemám. Nicméně já byl vždycky proti přímé volbě a viděl jsem proč. Ta legitimita a pocit té vyšší legitimity přímou volbou dané, prostě tady 5 milionů lidí nebo kolik zvolí člověka, bez změny ústavy byla docela tragédie, změnilo to v podstatě ústavní pořádek a jeho vnímání, dalo to těm nově voleným prezidentům jakýsi pocit silnějšího mandátu a oni, speciálně Miloš Zeman, to posunul do docela zajímavých úrovní a vyšší. Petr Pavel to podle mě úplně nedělá, ale taky se toho nemůže vyvarovat, protože bojuje o tu svoji ústavní pravomoc. Pro mě osobně, když budu to srovnávat vztah Topolánek-Klaus, bylo kontrasignovaná pravomoc prezidenta, pokud si prezident řekl, a nebyl žádný vážný důvod, a vážný důvod je válka, zemětřesení nebo něco podobného, tak jsem v podstatě bral tu pozici vlády a premiéra jako zabezpečení logistiky pro prezidenta. Bral jsem to v momentě, kdy projevil přání, i když jsme měli spory o evropských radách v době, kdy už jsem byl v demisi, v roce 2009 jsem byl předseda Evropské rady a bylo to docela ostré vyjednávání s Klausem, kdy on říkal, já chci ale důstojnou roli během předsednictví a říká, no na ten březnovej summit, ale pane prezidente, jet nemůžete. To by sám musel poslat polovinu vlády, vy nemůžete nic rozhodnout, vy nemáte žádnou kompetenci v tomto. Já tam ale nepojedu. Já se nebudu jako Lech Kačinský s Donaldem Tuskem rvát o jednu židličku.
15: Ale víte...
16: Ale dohodli jsme se. Dohodli.
15: Jasně, tahle vláda toho evidentně ve vztahu k dnešnímu...
16: Není ochotná,
15: vypadá to tak, všechno to tomu nasvědčuje zvenku. A já se ptám, myslíte si, že to, po čem sahl prezident Pavel, totiž podání ústavní žaloby, která
16: je to
15: začala...
16: kompetenční žaloba tak. Ústavní. Když vlastně nejmenoval Turka, Filipa Turka, delikventa Filipa Turka, tak já jsem ho tehdy varoval, když jsem s ním mluvil, že kdyby to náhodou šlo k ústavnímu soudu, a jak jste viděla, nikdo se nehnal k tomu, aby tu kompetenční žalobu podal, protože to je průlom do otevřených dveří a nevíte, jak to dopadne a to nemohlo dopadnout dobře. Buď by takzvaně Pavlův ústavní soud musel tu kompetenční žalobu zamítnout, což bych považoval za absolutně nutné, protože v opačném případě, kdyby prostě vyhověl té námitce prezidenta, že nemusí někoho jmenovat i bez nějakých zákonných důvodů, tak by tím vlastně přepsali, ten ústavní soud by přepsal ústavu, a to fakt nechcete, v tom smyslu, že ten prezident bere odpovědnost za vládu tím, že může někoho nejmenovat, kterou má ale podle ústavy výsostně premiér. To znamená, já jsem ho varoval, to prostě je špatně v momentě, kdy prostě byl jmenován Babiš a byla tam tahle ta nominace, tak neměl jinou možnost, pokud neměl jiné zákonné důvody, které to je specifikováno, tak je měl jmenovat. Protože to už nebyla jeho odpovědnost.
15: Ne,
16: v tom druhém případě, a to je teď ta ohledně těch cest, je to rovněž na hraně, ale on to v té situaci udělat musel, protože oni začali docela hanobit ten prezidentský úřad jako takový. A to, že to předběžné opatření, já měl velký pochybnosti, jestli je to správně, já se přikláněl spíš k tomu disentnímu stanovisku a vůbec netuším, jak to dopadne, ale fakticky je to kontrasignovaná pravomoc a v momentě, kdy ten prezident získal tou přímou volbou vyšší legitimitu, tak já jsem trval na tom, když jsem byl už mimo politiku, že se musí buď snížit, anebo precizovat pravomoci prezidenta, protože ten systém se jakoby narušil a trochu rozsypal tímhletím kukačím vejcem toho ústavního pořádku.
15: Já tomu rozumím, ale nicméně tohle...
16: Takže já jsem to podporoval. Já jsem podporoval to jeho stanovisko, dát to jako kompetenční žalobu.
15: Jasně, a teď to celé pravděpodobně dojde do toho, že se ústavní soud bude muset dohodnout, jestli bude precizovat právě ty pravomoci prezidenta a pravomoci vlády. A já se ptám, je to podle vašeho názoru ku prospěchu věci, že vlastně odebírá jim tu možnost dohodnout se? Víte, jak to myslím?
16: Já tomu rozumím, ale ten ústavní soud je nejvyšší arbitr ve věci vysvětlování ústavy. Vlastně supluje totální neschopnost politické scény, protože ústavu může měnit jenom parlament. Obě komory parlamentu svoji, třípětinovou a tak dál. To znamená, jestli ti politici nejsou schopni tu ústavu a sáhli do ní asi třikrát a vždycky špatně, to byla přímá volba ve USA, samý šílenosti, všechno bylo špatně. To znamená, není taková vůle, aby ti politici sami vyřešili ta sporná místa v té ústavě, nebo je nějakým způsobem precizovali, tak v zásadě není jiná možnost, ať s tím souhlasím nebo nesouhlasím, aby v podstatě, a to si fakt nepřeje nikdo, aby přepisovali nebo dopisovali ústavu na ústavním soudu. To se ale stalo, není jiná možnost, a pokud bychom popřeli tu pravomoc toho ústavního soudu, tak se definitivně stáváme prostě euroazijskou zemí.
15: Ale
16: džunglí balkánskou.
15: Jednoduchá otázka. Naznačil jste, že samozřejmě se změnou způsobu volby prezidenta došlo k relativně velkému posunu a mě by zajímalo, kdyby vy jste mohl upřesňovat ty pravomoce všech stran, tak prezidentovi v dané etapě vývoje byste tedy pravomoci přidal nebo posílil nebo ubral?
16: Samozřejmě ubral s tou vyšší mírou legitimity, protože ten systém brzd a protivách, na tom je postavený ten parlamentní systém, kde ten parlament je ten dominující prvek. Nicméně, kdybych já mohl teďka šát do té ústavy, tak bych spíše precizoval takzvanou bezplatnost zdravotní péče, daleko lépe. Asi bych zrušil VUSC a zrušil bych přímo volbu prezidenta. Kdybych to mohl udělat, tak to vrátím zpátky. Já bych do toho, ta ústava není napsaná špatně, mnohokrát se osvědčila i v situaci, kdy jsem byl proti. A když jsem prohrával u toho ústavního soudu některé jako věci, tak prostě zpětně musím říct, že nakonec ta nutnost dohody, kompromisu a ta dělba té moci je udělaná velmi citlivě a to narušení bych vrátil zpátky.
15: Rozumím tomu. Čili pro vás optimální výstup toho podzemního ústavního soudu?
16: Není.
15: Neumíte popsat.
16: Ne, takže nic dobrýho z toho ani jedna strana nebude spokojená.
15: Jasně, ale říkám optimální výstup. Aby se nic nezměnilo, je myslíte poho, jak se hezky často říká.
16: Já se toho rozhodnutí trochu bojím, protože ono bude vždycky jakoby na hraně toho aktivistického přepisování té ústavy, anebo ten ústavní soud využije možnosti to odmítnout. Že o tom prostě nebude rozhodovat. Dobře, udělal to předběžné opatření, protože ještě nevěděl, jak rozhodne a chtěl vyřešit aktuální situaci. Pro mě to bylo jakoby over, pro to trochu moc, nicméně teď jako nejlepší varianta je to, že to odmítne. A ne na základě stížnosti vlády nebo něco podobného. Na základě toho, že tuto věc prostě řešit nemíní, že je na politicích, aby se dohodli.
15: Řekněte, překvapilo vás něco při nástupu nové vlády na Andreji Babišovi po tom návratu velkém, anebo si myslíte, že je to stále ten týž politik?
16: Je mu 72, ještě starší jak já. Spíše mě nevyděsilo. Vypadá daleko unaveněji, je takový ten, ta kombinace fňukání a agresivity je prostě ještě viditelnější. Je to politik, umí z těch věcí vybruslit, ale myslím si, že je docela v úzkých, protože poté, co se vyřešil jeho problém s nevydáním, jeho trestní stíhání, tak mu hrozí další problém, to je střet zájmu, on se dostává do velké pasti a vydírají ho ty koaliční strany, na jedné straně Okamura s tím, jak mu prostě klesají preference a trochu mu ta strana umírá, na druhé straně motoristi, naprosto umělý subjekt a mají na něho metr, protože on je potřebuje a oni na to konto, že jim dává prostě to žrádlo a dává jim i ty útoky na toho prezidenta, on by řešil zřejmě, kdyby byl sám úplně jinak. Jo? Protože on v zásadě je trochu posera a chce trochu mít klid a chce si realizovat ty svoje biznisové zájmy a případně to, co slíbil našim lidem a vlastně toto všechno jsou rušivé vlivy, které mu vadí. Ale takže mě na něm překvapilo vyšší míra únavy, menší schopnost jako být ten vůdce, protože má takto rozdané karty, které nejsou docela šťastné.
15: Ale vy říkáte, že ty menší koaliční strany Babiše drží pod krkem de facto.
16: S způsobem, ano.
15: Tak, ale není to, neplatí taky přesně opačný vztah, že totiž ty dvě menší strany asi nikdy prostě touží potom být v té vládě, proto tam jsou.
16: Já si nevím, jestli Tomio Okamura úplně toužil být v té vládě, taky nemá žádného ministra. Nicméně je předseda poslanecké sněmovny, což samo o sobě je docela bizár, že to je za skoro za 400 litrů plus požitky, mě nechává zcela chladným, ale je to pozice, je to jeden z nejvyšších ústavních činitelů, který mění i charakter té země tím, že cestuje do Číny teď a tak dál.
15: No a
16: Radim Fiala, kromě toho, že je předseda hospodářského výboru, tak je předseda dozorčí rady ČEZu. To jsou nesmírně prestižní pozice, svým způsobem možná i potenciálně lukrativní. To znamená, on jakoby uspokojil svoje biznisové zájmy, ty politické ventiluje jenom vůči voličům těmi siláckými kroky a siláckými výroky, protože mu nic jiného nezbylo, protože ti ministři v zásadě jeho nejsou. U motoristů je to trochu složitější, ta strana může být pouze na jedno použití, potácí se někde pod hranou, pod tím threshold, pod tou hranou 5%, hledá tu cestu, Macinka vůbec není hloupý, hraje to strašně agresivně, hraje to až jakoby pro mnohé absolutně nepřijatelně, nicméně v té reálné politice, kterou dělá, to zase taková tragédie není, to znamená, mně se to nechce moc posuzovat, je ještě docela krátká doba, ale oni promarnili ten první půlrok, kdy ty brutální kroky i proti našim voličům musí udělat v prvním půlroce, pak už je neudělají nikdy. Takže jim už zbývá jenom klouzat k těm příštím volbám a ty jsou ještě daleko.
15: Myslíte si, že dnes, když srovnáváte problémy, reálné problémy té vlády a reálné problémy té opozice, které se vlastně jako odráží také v tom přístupu k vládě samozřejmě. Tak kdo má vlastně ten větší problém tady?
16: Já bych řekl, že celá ta politická scéna. To rozdělení je docela umělé. Já jsem nikdy nepřistoupil na to rozdělení vláda, opozice, dezoláti a ti druzí, už ani nevím, jak se jmenovali. Já odmítám vidět tu opozici jako jednolitý subjekt. Pro mě opozice je ODS. Naštěstí odešla, aspoň doufám, od projektu Spolu, nebo aspoň to tak vypadá. Piráti, to je problém svý generis, ti jsou naprosto anomální, ti dneska představují spíše ten, já bych řekl, liberálně téměř progresivistický směr, který u nás není tak silný jako v některých jiných zemích. STAN, to je jeden z nejhorších subjektů na politické scéně, protože nemá žádnou ideologii, to znamená takový to, jak vystupují pořád oni všichni spolu a řeší ty marginální problémy, problémy, mně připadá jako největší chyba, které se té strany dopouštějí. Ta opozice není jednolitá, může se zhodnout na jediném, to je, že chtějí být zpátky ve vládě a udělají proto jako strany všechno. Lidovci mají s Grolichem svoji cestu, kterou ještě přesně neznáme. TOP 09 prostě nemá šanci vstoupit do sněmovny samostatně.
15: Čili...
16: To znamená, jako zaprvé vidím tu opozici jako fragmentovanou a každá ta strana má jiné problémy. ODS, lidovci teď s novým jakoby s novým lídrem a tak. Musím říct, že opozice jako celek, jako jednolitá masa je nesmysl.
15: Řekněte mi, jaký největší problém má podle vašeho názoru vaše rodná ODS?
16: Najít zpátky ten raison d'être, jako smysl existence. Devadesátky byly jasný, to a s Klausem jednoznačně všechny ty transformační kroky, klíčové transformační kroky do toho roku 94 provedla v zásadě ODS. A pod tlakem ODS, možná tehdy ještě ODA, to znamená jakoby přechod od já nevím, vlády jedné straně k parlamentní demokracii a z bodu A do bodu B a přechod od, řekl bych, socialistické ekonomiky do nějaké kvazitržní smíšené ekonomiky toho dneška. A od té doby ta ODS hledá svoji tvář, protože začaly standardní reformy, standardní vládnutí a ODS zaprvé musí najít zpátky svého voliče a musí si ho definovat. To je velký problém. Já si myslím, že oni úplně neví, kdo je jejich volič, i když mají ty průzkumy. Protože pokud ta strana chce být relevantní, tak nemůže cílit na 12-15%, musí cílit minimálně na 25%. Já jsem cílil na 40 a skoro jsem je měl. A to proto něco musíte udělat. První je definice voliče. Druhá věc, definice nových lídrů a prosazení těch lídrů. Dneska nemá cenu v této situaci do

0: Vidím zatím prostě tu autenticitu, ale nevidím zatím ten drive, nevidím zatím ten killer instinct. Jako.
1: A vidíte tyhle věci, které jste teď jmenoval, u jednoho jediného politika ODS?
0: Nikdo je v mé době neviděl ani ve mně. To znamená, on tam někde je, akorát nevíme, kdo to je.
1: Ale dobře, ale přitom o
0: tom... Lídr buď je nebo není. Miroslav Macej vždycky říkal, lídr prostě se nevolí, lídr je. Jo. Já ho zatím nevidím, vidím tam pár strašně nadějných lidí.
1: Třeba?
0: Radim Ivan je jeden z nich, určitě Slovák, možná Jirka Havránek. Většinou jsou to ti mladí. Nevím, jestli na to mají, protože to se nedá říct jako takhle dopředu. Oni nebyli v té situaci, aby prostě měli na sobě tu plnou odpovědnost a pracovali pod šíleným stresem a dělali šílená rozhodnutí.
1: A počítáte někde v duchu s tím, že u příštích parlamentních voleb v Česku bude už ODSka v nějakém střihu, mustru, v něčem, co by mělo nárok na vítězství?
0: Maro, já si to strašně přeju, protože bych chtěl mít koho volit. Tentokrát už budu bez uzardění volit v místě bydliště a to jsou střední Čechy, takže jsem se přestěhoval formálně trochu. Já to nevím. Já si myslím, že mě ani nezajímá už dneska, jestli to bude jmenovat ODS. Já si myslím, že znovu může vzniknout nějaká předvolební koalice. Dokázal bych ji jako pojmenovat. I dnes neudělám to, jo, protože to byly polibky smrti. Dneska už to takhle v tom světě nefunguje. To paradigma politické se jakoby uměle přesunulo z toho pravolevého konfliktu, který nezmizel ostatně, jo, do nějakých spíše hodnotových věcí. To je třeba opustit, vrátit se zpátky. To bude strašně složité.
1: Říká Mirek Topolánek, bývalý český premiér, bývalý šéf ODS, který byl dnešním hostem Osobnosti Plus. Děkuju moc.
0: Já děkuju za pozvání.
1: A hezký den z Plusu přeje Barbora Tachecí.
2: Nestihli jste si naživo poslechnout svůj oblíbený pořad? Potřebujete se vrátit k rozhovoru, který vás zaujal třeba před rokem? Není problém. Kompletní audioarchiv najdete na webu plus.rozhlas.cz a oblíbené pořady a podcasty také v aplikaci Můj rozhlas. Vážíme si toho, že nás posloucháte. Český rozhlas Plus. Dvě hodiny. Český rozhlas Plus. Zprávy.
3: Prezidentovo veto zákona o rozpočtové odpovědnosti je podle Babiše aktivistické a nezodpovědné. Spojené státy 12. noc v řadě útočí na Írán. Vodní slalomářka Sadková vypadla na mistrovství světa v kvalifikaci, končí i Rohan. A dnes bude proměnlivá oblačnost, postupně s přeháňkami, teploty až 25 stupňů.
2: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
3: Prezident Petr Pavel vetoval zákon o rozpočtové odpovědnosti. Podle něj zákon ohrožuje dlouhodobou udržitelnost veřejných financí. Novela měla vládě třeba dát větší volnost při navyšování výdajů na obranu a strategické stavby nad rámec schváleného rozpočtu. Podle premiéra a šéfa ANO Andreje Babiše je prezidentovo veto aktivistické.
4: To rozhodnutí je velice nezodpovědné. Nezodpovědné vůči našim spoluobčanům a těmto rozhodnutím pan prezident ohrožuje české zdravotnictví, ohrožuje obranyschopnost naší země, ohrožuje výstavbu škol, ohrožuje bezpečnost našich spoluobčanů.
3: Zákon se teď vrátí do sněmovny. Podle ministryně financí Aleny Schillerové z hnutí ANO poslanci prezidentské veto přehlasují. Americká armáda zahájila na příkaz prezidenta Donalda Trumpa novou sérii úderů na Írán. Jde už o 12. noc útoků v řadě. Americké velitelství CENTCOM informovalo, že cílem mise je oslabit schopnost Tehránu ohrožovat námořnictvo a obchodní lodě proplouvající regionálními vodami. Trump už včera varoval, že USA zničí jeden most nebo elektrárnu pokaždé, když Írán vystřelí na loď v Hormuzském průlivu. Spojené státy schválily jadernou dohodu se Saúdskou Arábií pro civilní využití jádra. Oznámila to agentura AP. Dokument vychází ze smlouvy podepsané už loni v Riádu. Podle agentury neobsahuje omezení pro obohacování uranu nebo opětovné zpracování použitého jaderného.